0: té služby zajišťování veřejné dopravy. Je to sice marginální, ale jedna prostě z odnoží dopravního podniku. Sám dopravní podnik se o tuhle službu přihlásil. My jsme se opakovaně snažili ji zadat externě. Neuspěli jsme běžně na trhu se zadáním a dopravní podnik o to projevil zájem a já jsem za to rád. Myslím si, že si v tom povede velmi dobře, tak jako ve všech ostatních činnostech, které dopravní podnik zajišťuje.
1: Sdílená elektrokola jsou od prvních dnů hojně využívána, a tak se zájemcům o svezení často stane, že na stanovišti žádný bicykl nenajde, je vybitý nebo má technickou poruchu. Otázkou zůstává, zda je město tím správným subjektem, který se má v takových projektech angažovat. Provoz těchto kol si totiž žádá řádnou péči i časté opravy a nemusí se finančně vyplatit.
0: Mělo by podnikat. Především město musí být řádný hospodář a musí zajišťovat základní služby pro občany. A některé klíčové služby zajišťujeme podnikatelsky, máme vodárnu, máme dopravní podnik, máme teplárnu, to jsou všechno firmy, které generují zisk, ale zároveň se starají o tu klíčovou službu pro občany.
1: Část obyvatel Plzně je ze služby nadšená a často kola využívá, je ale i řada kritiků. Ti mimo jiné nesouhlasí s tím, že je provozovatelem právě město. Mělo by se podle Plzeňanů město pouštět do podnikání, nebo by měla podnikat jen soukromá firma?
2: Asi soukromá firma. Spíš soukromá firma, no.
3: No já si myslím, že asi město spíš, protože ty soukromníci to je takový nedohledatelný.
4: No já si myslím, že by měli podnikat spíš soukromníci než město.
1: Podle ankety na webu Plzeň.cz je skoro polovina hlasujících proti tomu, aby město v doplňkových službách podnikalo. Přes 30% lidí si potom myslí, že by město mělo hlavně vytvářet podmínky pro soukromé podnikání. Doplním, že za systém sdílených elektrokol Plzeň zaplatila 25 milionů korun a 5 milionů přispěl Plzeňský kraj. Pokud by se měly náklady vrátit, musí každé z 300 kol odjezdit během 3 let 1657 hodin, tedy bez přestávky 70 dnů a nocí. Z Plzně pro televizi ZAK Ondřej Smékal.
5: Dlouho stál v hlubokém stínu toho mužského. Teď ale boří mýty i rekordy návštěvnosti. Český ženský hokej zažívá nejlepší období své historie a z dříve opomíjeného sportu se stává fenomén. Přesto ale stále nejsou podmínky pro hokejistky zdaleka tak ideální.
6: My jako organizace For Glow jsme vznikli právě proto, aby jsme pomáhali děvčatám k tomu, aby mali lepší podmínky pro svoje športové fungování. Nechcem povedat, že to platí pro všechny športy, ale jsou športy a hokej jedním z tím případem, kedy prostě týmy například nemají děvčatské šatně, alebo ty děvčata mají šatně v tom zmiešanom týme v takých podmínkách, že se tam nemohli jít ani na toaletu, nemají tam svoje zázemě, jednoducho nie je to dôstojné.
5: Významným krokem kupředu má být mimo jiné otevření specializovaného centra, které jako první v Česku nabízí kompletní sortiment pro hokejistky.
7: První část, kterou tady vidíte, komplexní vybavení pro hráče, hráčky od malých dětí až po dospěláky. Potom průchozí části jsou tam prostory pro maséra, fyzioterapeuta, nutriční specialistku a výživovou. Potom je tam prostor pro off-ice, to je suchá příprava. A potom vzadu je střelnice, čím jsme jako ojedinělí, protože střelnice jako taková je buď jenom na zimních stadionech, anebo jenom v tréninkových centrech.
5: Nejúspěšnější éra začala před 4 lety. Od té doby hokejistky přivezly mimo jiné i 2 bronzy z mistrovství světa.
8: Myslím si, že hodně velký krok k tomu ženskému hokeji dopředu bylo ta, že jsme se dostali na tu olympiádu a kdyby mi nikdo tenkrát 5-10 let zpátky řekl, že bude v Česku mistrovství světa top divize a budou vyprodaný, bude celý stadion vyprodaný, tak tomu nebudu věřit. To, že vlastně my dneska i bez toho, že máme profesionální ženskou ligu v Česku, dokážeme být v top 4, top 5 na světě, je neuvěřitelný.
5: Současné elitní české hokejistky si na startu kariéry ani nedovedly představit, že jednou budou mít možnost nakupovat speciální ženskou výstroj.
9: Prostě jsem chodila do normálního hokejového obchodu, kde byly jenom jako klučičí věci, protože holčičí věci ani neexistovaly. A pak si pamatuju, že jednou, ani nevím, asi to byl systém, nejsem si jistá, ale tak vyrobil vlastně hokejovou jednu jako vestu a já jsem z toho byla úplně nadšená, jsem byla překvapená, že to je holčičí prostě kolekce a takhle, takže jsem z toho hned jakoby koupila, ale byla to jedna v celém obchodě.
5: Testem pro nové centrum i celou Plzeň bude také třetí ročník mezinárodního turnaje Girls World Hockey League.
7: My se snažíme ten turnaj dělat, jak jsem říkala, tak aby to všechno fungovalo dobře, protože já mám spoustu dobrých, ale i ne úplně dobrých zkušeností z těch chlapeckých turnajů, kdy je to tak, že vlastně na ten turnaj přijedete, startovní není úplně nejlevnější, úplně se o vás nikdo nestará, a proto jsme to chtěli úplně jinak. Nejvíc asi lpíme na těch kabinách, které mají připravený profesionálním způsobem, tak jak by to měli buď v národním týmu, anebo v jakýkoliv ligový soutěži.
5: Turnaj se uskuteční od 4. do 7. června v Hle na Košice a zúčastní se ho více než 400 hráček ve věku od 9 do 17 let ze 14 zemí světa. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
1: Senioři z 3. plzeňského obvodu se opět setkali na oblíbeném jarním tanečním vínku. Zahájení akce v malém sále Měšťanské besedy se tradičně ujalo vedení obvodu a nechyběla ani drobná pozornost pro přítomné dámy v podobě krásné růže.
10: Zkráceně se dá říct, že seniori si přichází zatancovat a my se přicházíme přiučit to, jak se tancovat má, protože přece jenom to jejich taneční umění už nikdo z naší generace tak neovládá. V každém případě jsem moc rád, že účast je před začátkem, že stále narůstá. Myslím, že sál se naplní a věřím tomu, že se to seniori opět užijí.
11: Dvakrát do roka, tak se vždycky těším na tuto skvělou akci. Obdivu právě seniory, jak tady dokážou skotačit a tancovat. A my jsme právě před 3 hodinami měli setkání s mladýma atletama, tak teď budeme mít taky setkání zase s těma o trošku staršíma, protože tanec rozhodně není žádná jednoduchá fyzická aktivita.

0: Seniorům ale energie nechyběla a je pravda, že řada mladších ročníků by jim mohla závidět, s jakým nadšením se pustili do tancování i společenské konverzace. Ostatně toto není jediná akce, kterou obvod pro seniory pořádá.
1: Kromě tohoto jarního vínku, tak nás samozřejmě čeká podzimní tanční vínek. V pondělí jsme odstartovali Nordic Walking, což začíná být tradiční akce. Chodíme okolo plzeňských řek, do konce června budou 4 putování, v září nás čekají ještě 2. A samozřejmě pořádáme spoustu zájezdů, doporučuji sledovat naše stránky nebo se zajít podívat přímo na úřad na Trojku.
0: A jak to vnímají sami účastníci tanečního vínku?
2: Líbí se mi, jsou to hezké písničky a líbí se mi to. I přes můj věk, který mám, takže jako jsem tady spokojená.
3: Právě to, že se setkáváme se širším okruhem seniorů a můžeme si tady v podstatě vyzkoušet to, co jsme, jak se říká, načerpali za celý život v tanci.
4: Já už se taním nějakých 20-30 let. A je to pořád hezký. A je to pro radost, že mi bábí někam vylezem. Jinak koukají na televizi nebo nadávají a tady se zasmějou. Je to moc hezký.
0: K nadšené atmosféře dozajista přispěl i DM Band, jehož rozsáhlý repertoár potěšil tanečníky i posluchače. Z Plzně pro televizi ZAK František Šimánek.
5: 8 medailí z republikových šampionátů. To je bilance, která ze Škody Plzeň dělá nejúspěšnější atletický klub v zemi. Nejen za zisk cenných kovů, ale také za skvělou prestiž poděkovalo klubu i atletům vedení 3. plzeňského obvodu.
6: Pro mě je to hlavně velký obdiv, protože já úplně sportovec nejsem a když se tady hovoří o maratonech, prostě o 7-10 bojích a těch dlouhých skocích prostě po atletice, tak prostě pro mě jsou to úžasné výkony a ty sportovci, ať to cinká nebo ne, tak mají můj velký obdiv jenom za to, že to dokážou.
5: Kromě slov uznání jde ze strany obvodu i o konkrétní podporu. Radnice pravidelně přispívá na celoroční provoz klubu i na výjezdy na mezinárodní soutěže.
7: Tím, že je stadion a klub u nás na obvodě, tak se snažíme ho finančně maximálně podporovat, ať už jejich celoroční činnost, tak i v případě, když cestují někde na mistrovství Evropy, mistrovství světa nebo na různé memoriály, tak se snažíme maximálně finančně tento klub a jejich atlety podpořit.
5: Škoda Plzeň má v současnosti více než 1200 členů, z toho je hned 900 mladších 18 let.
1: Tak já jsem moc rád, že už tady po několikáté můžu sedět s našimi úspěšnými atlety, kteří dělají Plzni opravdu vynikající jméno. Máme v současnosti vlastně nejúspěšnější klub v republice, což je skvělé. A zároveň jsem velmi rád, že jsou známí svou skvělou prací s mládeží, s dětmi, protože ten oddíl navštěvují opravdu stovky dětí a máme jenom na to samou chválu, je to skvělé.
5: Pro plzeňské atlety je podpora obvodu velmi důležitá.

0: opravdu úspěšný. V únoru jsem běžela maraton, kde jsem si zaběhla osobní rekord a zaběhla jsem druhý historický čas.
1: Plzeňskou atletiku teď čekají další klíčové měsíce. Právě domovský stadion Škody v Plzni na Skvrňanech bude už 25. a 26. července hostit českou elitu v rámci mistrovství republiky. Z Plzně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
2: Devadesát let historie, tisíce vzletů a především silný odkaz českého letectví. Pošumavský aeroklub i letiště Josefa Hubáčka slaví letos významné jubileum. Součástí těchto oslav bylo také slavnostní odhalení znovu vybudovaného památníku letců RAF.
3: Když někdo řekne, že Češi nikdy nebojovali, není to pravda. Památník je věnován 5 členům pošumavského aeroklubu, kteří zahynuli v řadách britského královského letectva a aktivně se účastnili bojů za naši svobodu.
4: My jsme se po dlouhých 35 letech rozhodli využít příležitosti, kdy letos si připomínáme 90 let založení aeroklubu a 90 let otevření letiště, dvě tedy devadesátky. A dlouho jsme to odkládali, ale spojit to v tento den do jedných oslav a odevřít a odhalit nový památník, vybudovat nový památník, nám přišlo už jakoby takový nejvyšší čas to udělat.
2: Monument připomínající křídlo legendárního letounu Spitfire, který vznikl pod rukama klatovského rodáka a akademického sochaře Václava Fialy, ocenili na místě také návštěvníci.
5: Opět se povedl pomník nebo památník letcům RAF a jsme za to moc rádi a jsme za to rádi, že ho vůbec máme v Klatovech.
6: Je to nádherný kus pomínky na ty lidi.
7: Konečně udělali pořádný k 90 letům toho. Udělali nádherný zlomený křídlo.
2: Kromě slavnostního odhalení památníku si návštěvníci během dne mohli prohlédnout historická i vojenská letadla a užít si také letové ukázky strojů, které v minulosti sloužily mimo jiné k výcviku pilotů během druhé světové války v Anglii.
4: Jsou tady letadla z klubu historických letadel Classic Trainer z Plzně Líně, jsou tady letadla z Leteckého muzea Točná, jsou zde letadla ze stanice Royal Air Force Podhořany a další, nerad bych na někoho zapomněl, je tady opravdu celá řada.
2: Oslavy výročí letiště Josefa Hubáčka tak nabídly nejen pohled do historie letectví, ale i důstojnou připomínku českých letců královského letectva a jejich odvahy. Z Klatov pro televizi ZAK Kateřina Britníková.

0: Pěkný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Střední škola v Třemošnici na Pardubicku hostila čtvrtou zastávku letošního ročníku Technohrátek, projektu, který mladým lidem pomáhá udělat jasno o jejich budoucím povolání.
1: Třemošnická škola nabízí obory s výučním listem jako zámečník nebo truhlář, ale i maturitní zkouškou, například právo či obsluha CNC strojů. Od září přibude i horká novinka, operátor bezpilotních letounů.
2: Mají obrovitánské uplatnění v praxi, můžou zaměstnavatelé se po ně vyloženě poperou, mohou se v rámci svého studia přivydělávat a hlavně proto, že jsme malá škola v krásném prostředí a je to tady fajn.
3: Projekt Technohrádky je obrovskou reklamou na naše odborné školy. Je to snaha podpořit co nejvíce oborovou skladbu našich škol a nabídnout dětem v době, kdy se rozhodují, na jakou školu zamíří, tak trošku hravou formou jim ukázat, co škola dovede a umí.
4: Jo, líbí se mi tady to, jak si to můžeme zkoušet a jaký tady mají prostředí, že nám to všechno ukázali. Teď jsme vrtali do Hliníku a zkoušeli jsme si vytvářet projekt na počítači.
5: Já jsem tady byl ještě na počítačích a zkoušel jsem tady tu fresku a to mě asi nejvíc zaujalo. Pomáhám třeba taťko, má takovýhle nějaký stroj a tak. Tak to mě celkem baví jako.
1: Technohrádky pomáhají i s tím, aby si žáci vybrali zaměření sami. V ideálním případě si vyzkoušeli něco z praxe a především zjistili, co jednotlivé obory obnáší. Podle výzkumu totiž často dají na radu okolí.
6: 70% žáků středních škol uvedlo jako rozhodovací moment maminku, ovlivněnost maminkou dalšího jejich vzdělávacího postupu, ale z tohoto počtu dalších skoro 50% uvedlo, že nejsou

0: byla spokojení na škole, kterou si vybrali.
1: Technohrátek se za celou dobu fungování zúčastnilo přes 20 000 žáků. Vyzkoušeli si 71 oborů na 26 středních odborných školách a učilištích v Pardubickém kraji. David Záruba a Karolína Davidová, Televize V1.
2: Plesné na Chebsku vznikl v bývalé textilní továrně Tosta unikátní kulturní prostor. Vedle muzea s expozicemi o historii regionu tu funguje i galerie současného umění.
3: Bývalá továrna Tosta v Plesné už dávno není jen připomínkou průmyslové minulosti. V její části sídlí muzeum s trvalými expozicemi, které mapují česko-bavorské soužití, válečné i poválečné dějiny regionu a také historii samotné budovy. A právě tady v prostorách bývalé továrny už třetí sezónu funguje i galerie Tosta.
4: Jedná se o bývalou textilní továrnu, která byla díky podpoře Evropské unie zrekonstruována na muzeum a galerii.
3: Galerie vznikla jako nová platforma pro současné umění. Tři patra dolní věže dnes nabízejí prostor pro výstavy napříč médii i generacemi autorů.
5: Je to bývalá továrna, bývalá textilní továrna Tosta, která je ale zrekonstruovaná, přestavěna. Ty prostory jsou úžasně rozlehlé, čisté, je to prostě industriální typ galerie. A máme to štěstí, že tady jsou i skutečně velké zdi, takže si můžeme dovolit vystavovat větší díla.
3: Aktuálně tu probíhá výstava Velké jaro,
5: která sdružuje šest umělců. Je to Lenka Glisníková, Klaudie Hlavatá, Matěj Hrbek, Marie Ladrová, Matouš Marek a Vojtěch Hrubant.
3: Každý z autorů má své médium, se kterým pracuje, zároveň ale přesahuje i do dalších médií.
5: Mně se například moc líbí reliefy Vojtěcha Hrubanta, na které se teď právě dívám. Tam si myslím, že to je taková opravdu nadčasová věc, která by obstála i v nějakém historickém kontextu a zároveň působí velmi současně.
6: Takže představíte, že máte ty polystyrenový kusy, takhle naskladat do toho hance, tak pak do toho ještě vlastně šel takhle jakoby tím dloubáním, že to jsem zdysnul ten negativ.
3: Expozice i galerie Tosta jsou pro veřejnost otevřené od pátku do neděle, vždy od 13 do 18 hodin. V areálu se navíc konají i další kulturní akce. Třeba v sobotu 11. července návštěvníky čeká 10. pivní fest, který nabídne bohatý výběr piv, jídla a doprovodný program. Pro Televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
2: V Luži na Chrudimsku chtějí v Hamzově léčebně díky novému pavilonu vracet po těžkých neurologických onemocněních pacienty zpět do běžného života. Rekonstrukce historického objektu přinesla moderní rehabilitační technologie, specializované zázemí i komfortnější péči pro lidi po cévní mozkové příhodě.
7: Hamzova léčebna v Luži vstoupila do další etapy své historie. Symbolicky v roce, kdy si připomíná 125 let existence, slavnostně otevřela zrekonstruovaný pavilon M, který bude sloužit především pacientům po cévní mozkové příhodě.
8: Skrze Krista našeho Pána.
9: Jsme vytvořili pavilon, který má konečně, řekl bych, evropské parametry, to lůžkové pokoje, každé s vlastním sociálním zařízením, které jsou bezbariérové, včetně toho zařízení, máme tam transportní systém ve všech patrech. Je to prostě nejmodernější pavilon, který tady nyní máme. Pavilon je určen právě pro takzvaný neurorehabilitační program a v tom hlavní část tvoří program, který se jmenuje kranioprogram. Je potřeba udělat maximum toho, aby se ti lidé vrátili nějak do pohybu, aby měli sebeobsluhu, mohli klidně žít dál.
10: Tak je to především spádová léčebna pro všechny okolní regiony a poskytuje péči tedy především z velké části, z hlediska procenta poskytované péče pacientům z Pardubického kraje, ale my ji opravdu vnímáme přesahově. Je obdivuhodné, že pan ředitel Volejník působí v rámci této léčebny prakticky 40 let se svými spolupracovníky. Ten tým se téměř nezměnil a přitom zvládá, především zvládá i tempo moderních trendů v rehabilitační péči.
11: Není přehnané říct, že pro Hamzovou léčebnu je to historický okamžik a ta modernizace pavilonu M a vlastně těch sousedících staveb, spojovacích chodeb, což je velmi důležité pro pacienty, pro personál a dalších míst, které tady jsou, tak prostě garantuje, že pacienti tady budou mít špičkovou péči.
7: Hamzova léčebna dnes disponuje celkem 505 lůžky a zaměřuje se zejména na pacienty s ortopedickými a neurologickými obtížemi.
9: Máme tady ale také centra specializovaná, jako je například spinální rehabilitační jednotka, ale vedle toho máme dosti kvalitní i ošetřovatelskou péči v samostatném pavilonu, která je velmi vyhledávaná.
7: Hamzova léčebna vznikla v roce 1901 jako dětský tuberkulózní léčebný ústav a svému účelu sloužila do začátku 60. let minulého století. Její zakladatel František Hamza zde vytvořil místo, které dodnes spojuje léčbu, rehabilitaci a klidné přírodní prostředí. Z původního sanatoria se postupně stalo moderní rehabilitační centrum, jehož charakteristickou součástí zůstává rozsáhlý park a arboretum. Léčebnu dlouhodobě podporuje také fotbalová amfora, která jí od roku 1999 věnovala už více než 1 000 000 korun.
9: Máme velikou výhodu, protože naším jedním ze sponzorů, bych řekl, a přátel je například celá amfora, známá amfora, kterou pan Petr Salava řídí a vede už mnoho desítek let, se taky dá říct. A ti nám pomáhají, nejenže pro nás vybírají nějaké prostředky, ale například pan Salava teďka zajistil pro nás kulturní program.
12: Slaví 125 let Hamzovi léčebny. Tady na jevišti je připraven, doufám, že zajímavý program, ve kterém přivítám několik významných gratulantů, dojde i na řadu pěkných písniček a v samotném závěru, doufám, že počasí dovolí, dojde i na strhující show sestavy ABBA World Revival.
7: Pacienti i návštěvníci si užili také autogramiádu známých herců z oblíbeného českého seriálu Z lékařského prostředí i vystoupení zpěvačky Terezy Mátlové, která zaspívala známé české písně. Program doplnila také vystoupení herců na pódiu. Během nichž popřáli lékařům a zdravotním sestrám mnoho úspěchů i spokojené pacienty, kteří budou nový pavilon využívat.
13: No je to skutečně krásný a myslím, že si toho všichni pacienti budou vážit, protože vytvořit prostředí, to je myslím základ, protože ta psychika toho pacienta, ta trpí vlastně nejvíc.
2: 500 nových kompostérů, které pořídilo město Vítkov na Opavsku a rozdalo je mezi majitele rodinných domů, změnilo přístup obyvatel ke třídění bioodpadu.
14: Zdánlivě malý projekt ve Vítkově na Opavsku zcela změnil přístup zdejších obyvatel k bioodpadům. Město pořídilo 500 nových kompostérů, které rozdalo mezi majitele rodinných domů. Výsledek se brzy dostavil.
15: Množství směsného komunálního odpadu je tady vysoké ve městě Vítkov, proto je potřeba udělat jakýkoliv krok, aby se omezilo toto množství a tím, že se pořídili kompostéry, tak předpokládáme, že ubude v klasických popelnicích za rok asi 200 tun. Finančně to není jenom úspora, že nemusíme vozit odpad na skládku, ale je to o dopravě, takže ta úspora potom bude pravděpodobně i vyšší. Ten systém třídění zvlášť biologické složky z komunálních odpadů je strašně jednoduchý pro občany, protože pokud to má u vlastní nemovitosti, takže tam dává odpad ze zahrady a samozřejmě také z domácnosti, což je to zásadní.
16: Bioodpad nás trápí z toho důvodu, že v podstatě v komunálním odpadu končí zhruba 30% bioodpadu, což je samo o sobě velký problém, zvyšuje nám to náklady, takže jsme se rozhodli, že odpad, bioodpad, který zůstane na zahradě nebo tam u toho původce, tak je ideální.
14: Objem kompostéru je 1050 litrů, což by mělo být při správné údržbě pro jeden rodinný dům naprosto dostačující.
15: Jak stojíme tady konkrétně, tak to může být pozemek zhruba o ploše 1000 m2, takže mělo by to být dostačující, ale je potřeba se tomu kompostéru věnovat, takže musím sem tam ten materiál vevnitř prohodit a jednou za rok bych ho měl vlastně vysypat a znovu vlastně jakoby založit. Tak a pak to zásadní, ještě další, je, že ten

0: hotový kompost, ten produkt já využiju na vlastní zahradě, takže já ho nikam nedávám, já ho nepotřebuju odvést, ale použiju ho tady, jak se díváme na zahradu, pod stromy, do záhonu, pod keře, pod cokoliv.
1: Díky novým kompostérům se domácnostem ve Vítkově rapidně snížil objem směsného odpadu.
2: No určitě jsme rádi, že ji tady máme. Když se nám udělá z toho ten kompost, tak si s tím dáváme do skleníku, že na rostliny a takové, že různě pod rostliny a tak. No je to určitě prospěšné hodně, no.
1: Projekt byl realizován s podporou fondů Evropské unie v rámci operačního programu Životní prostředí.
3: Určitě bychom zvažovali, jestli bychom to realizovali i bez té dotace. Samozřejmě ta dotace je to zásadní, je to takový ten motivátor, proč vlastně do toho jdeme.
4: Ostrava se stává jedním z evropských center umělé inteligence. Slavnostně tam odstartoval projekt Czech AI Factory, který propojí superpočítačové technologie, expertní podporu i výzkum. Cílem je pomoci firmám, startupům i veřejné správě s využitím umělé inteligence v praxi.
5: V Ostravě slavnostně odstartoval projekt Czech AI Factory. Nové centrum má pomoci s rozvojem a využíváním umělé inteligence napříč veřejným sektorem, výzkumem i průmyslem.
6: Každá ta AI Factory v sobě zahrnuje dvě základní komponenty. Tou první komponentou je superpočítač, který bude optimalizovaný právě na ty úlohy umělé inteligence a jakési centrum, které vlastně bude poskytovat servisní služby.
5: Nový superpočítač naváže na současný systém Karolina, který už dnes v Ostravě funguje a nainstalován by měl být během příštího roku.
6: Mezi ty hlavní uživatele, na které cílíme, tak patří zejména startupy, malé střední podniky. No a neméně důležitou součástí je veřejný sektor, zejména státní správa.
7: Jsme nesmírně rádi, že náš region byl vybrán právě proto superpočítačové centrum, protože to pomůže celému regionu.
5: Součástí slavnostního zahájení bylo také představení jednoho z prvních praktických projektů. IT for Innovations společně s VUT v Brně vyvíjí hlasového AI asistenta pro tísněvou linku 112.
8: Dokáže odbavit velké množství hovorů v případě velkých katastrof, kdy spousta lidí volá, hlásí to samé.
5: Czech AI Factory má pomoci České republice držet krok s rychlým rozvojem umělé inteligence v Evropě. Ivona Fajtová, televize Polar, Ostrava.
4: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Hezký dobrý den, dnes to bude opravdu nezvyklé téma, protože budeme mluvit o tom, jak se žije na zámku a co všechno takový zámecký život přináší. Naším hostem je Pavel Šindelář, zámecký pán ze Štěnovic. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuju za pozvání.
0: Řekl jsem to správně, zámecký pán?
1: Hodně lidí to používá, toho zámeckého pána, ale já bych spíš řekl, že jsem zámecký otrok. Protože když se nastěhujete na zámek, kde vlastně jste na to sami dva, na tu údržbu, na všechno, na opravy, tak z toho zámeckého pána moc není, protože jenom makáte. Jo. Takže jsem měl takovou tu představu, jaký to bude hezký, a pak nás překvapilo, co vlastně všechno musíme dělat. Takže spíš je výstižnější ten zámecký otrok. Hmm.
0: Nicméně po zámku chodíte jako v robě, jako to vidíme ve filmech, kde chodí ty zámeční pánové, anebo v monterkách?
1: Ano, ve smokingu. Byli bychom rádi, ale slušně se oblíkáme jenom, když tam máme nějaký akce nebo návštěvy nebo prohlídky. Ale jinak samozřejmě monterky od rána do večera. Hmm. A musím říct, že si už na to člověk tak zvykne, že když jsem jel sem k vám a měl jsem se převlíkat, tak moc se mi nechtělo a nejradši bych přijel v těch teplákách.
0: A musíte být asi teple oblečený, protože ono vytopit zámek není sranda, nebylo ani ve středověku a určitě není ani dneska.
1: Musím říct, že dřív to bylo horší teda, jo. Tam bylo na tom zámku třeba kolem 15 stupňů přes zimu a to bylo opravdu jako luxus.
0: My, když zase pro červené víno ideální teplota, že jo?
1: To zase to dohnali tím. Ale my, když jsme se nastěhovali na zámek, tak se vytápěl vlastně dřevem, ten zámek, ale jelikož je to velmi náročný roztopit celý ten systém, tak jsme tam udělali tepelní čerpadla hned a vytápíme zámek tepelnými čerpadly, ne samozřejmě celý, protože 17 místností zas až tolik nepotřebujete najednou, tak vytápíme první patro na příjemných, pro nás příjemných 21 stupňů, pro vás by tam byla asi zima, ale už si všichni i psi si zvykli, že 21 stupňů prostě je naše teplota a to je i v létě, i v zimě.
0: Říkáte 17 místností, co všechno v těch místnostech je, protože kdo dneska se má hodně dobře, tak má třeba 3 plus KK a vy máte teda 17 plus.
1: Kolik a těm lidem já závidím,
0: že jo?
1: Co mají 3 plus KK, opravdu můžou přemýšlet nad tím, co budou třeba dělat druhý den, co budou dělat večer a my to máme jako jasný, jo, budeme makat. Takže v těch 17 místnostech je náš byt v tom prvním patře, vlastně celý patro obýváme a ve zbytku jsou někde depozitáře, ale ideál třeba pokoje pro hosty a vše vlastně zařízeno dobově stylovým nábytkem. Je tam velký depozitář kvůli prohlídkám.
0: Ten zámek, co jsem si tak načetl historii, byl postaven někdy v 17. století nebo zrenovován do současné podoby přelom 17. a 18. Pak šel tak nějak z ruky do ruky. Komunisti po 48. z toho udělali byty pro místní JZD.
1: Ano.
0: Později z toho byla knihovna a místní národní výbor. A po 90. roce taky to vystřídalo řadu majitelů.
1: Vy jste se připravil, ano,
0: tam jak dlouho?
1: Zámek, která se postavil v roce 1723, hraběnka Maria Rozina ze Šerningu ho nechala postavit, takže vlastně to byl hraběcí zámek. Pak, jak jste říkal, ta historie byla bohatá a my jsme tam teď 5 let, od roku 2021, kde jsme se tam přestěhovali a od té doby prostě makáme a musím říct, že jsme neměli jediný víkend volnej, protože když už si třeba sednete na tu zahradu, tak tamhle vidíte zase, hele, ten keř ještě prostě už zase z toho čumí klacky, tak se zvednete a jdete zase ohřezávat.
0: Takže no a abyste toho neměli málo, tak jste se rozhodli pořádat ještě Štěnovické kulturní léto, kdy pozvete docela známé a slavné umělce a pořádáte kulturní program pro širokou veřejnost nebo pro své přátele?
1: Ne, pro přátele to neděláme, protože to samozřejmě ten záběr musí být mnohem větší, ale když jsme měli výročí 300 let založení zámku, tak jsme řekli, tak uděláme nějakou akci na tohleto výročí. No, udělali jsme kulturní léto a to bylo v roce 23 a velmi se to jako osvědčilo. Lidi byli úplně nadšený, že po té době, co vlastně to sloužilo jako soukromá rezidence, nikdo se tam nedostal, tak že tam můžou přijít na tu zahradu, užít si to prostě ten park a viděli jsme, že by chtěli i dovnitř, že jo. Takže nejdřív jsme udělali to kulturní léto a tak se to chytlo, že vlastně už se z toho stala tradice, teď už děláme 4. ročník letos a je to vždycky vyprodaný, musím tak poděkovat našim fanouškům, kteří neustále chodí. A zároveň potom většinou děláme i nějaký prohlídkový dny, že se podívají i do zámku, do interiéru a i vlastně do našeho bytu.
0: Mm-hmm. Vždycky je to takhle uprostřed června, aby lidé už si mohli případně v kalendáři vyhradit čas.
1: Vždycky děláme takhle kolem toho 15-17. června, protože už ty lidi si na to zvykli a už počítají, že ten další rok už to bude. A už třeba v listopadu kupují dárky, že jo, vstupenky na festival. Takže děláme to vždy tady v ten termín. Většinou děláme ještě koncerty třeba, ale to už je časově náročný, protože zase máme na zámku svatby. Takže to už nám trošku narušuje, ale vždycky jeden třeba koncert děláme. Letos teda bohužel nebude kvůli rekonstrukcím.
0: Na co se máme těšit letos na kulturním létě?
1: Letos tam máme opět úžasný jména. Vždycky objednávám komedie, jo? Protože lidi se chtějí bavit. Jasně. My se rádi smějeme, rádi se bavíme a taky jsem rád, že u nás prostě je veselo. Takže v létě začínáme 15. června komedii s Taťánou Medveckou, Sabinou Laurinovou, Matěj Ruml, myslím, se jmenuje. Mm-hmm. Už si ty mladý si za stolik až tak nepamatuju. Ale je tam hodně, takže bude takováhle komedie, potom trošku jako něco vážnějšího, ale velmi vtipného, bude v úterý Lakomec od Moliéra. To bude s Pavlem Trávničkem, Janou Švandovou, Marikou Procházkovou. Viděl jsem to už a je to strašně vtipný představení teda. No a zakončovat bude letos Simona Stašová s panem Frejem a na Zlatém jezeře. Jo, takže myslím si, že ty jména tam máme opravdu jako veliký a že ta úroveň, co nám říkají lidi, jak organizace, tak i prostě celého toho festivalu obsazení je poměrně vysoká, tak se to snažíme udržet, aby lidi byli nadšení.
0: Tři dny po sobě tedy v Zámecké zahradě, je to venkovní, co jsem pochopil.
1: Parku.
0: Jak se mají lidé obléknout, když jdou na Zámeckou zahradu?
1: Já říkám, oblíkněte se tak, abyste se cítili dobře. Jo, takže samozřejmě, když jdou lidi na zámek, tak si oblíknou hezky, sako, košile, ale i když přijdou v kraťase, když je opravdu velký vedro, tak nám to nevadí, hlavně, aby se ty lidi tam cítili příjemně a ten večer si prostě tam s náma užili. No. Dej si tam v bufetu, si dají nějaký jídlo, pití a prostě pohoda.
0: Já měl pocit, že to je třeba jako na dostihy, že dámy by měly mít klobouky, ale pak zase ono by to vadilo těm, co sedí v další řadě za nima, že by viděli.
1: Tam by se hůř vidělo, ale je pravda, že třeba když tam někdo dělá svatby nebo nějaký narozeniny akce, tak třeba do pozvánek dají, že dámy jsou vítány v kloboucích, protože je to pro ně takový sváteční a i v tom parku s tím zámkem to krásně vypadá, že všechny ty dámy, co tam přijdou, vypadají jako hraběnky.
0: Vy jste říkal, že někteří lidé si kupují vstupenky už od listopadu. To znamená, když teď někdo vlastně na poslední chvíli ještě bude chtít si koupit vstupenku, má vůbec šanci?
1: Ještě tam jsou vstupenky, ještě jsou tam volný sice dozadu, ale budeme letos zvyšovat pódium, takže bude dobře vidět i slyšet, takže ještě jsou k mání teď vstupenky.
0: Kromě tedy těch tří představení, o kterých jste mluvil 15., 16. a 17. června, bude ještě letos něco, na co můžeme pozvat, anebo pak už se vrhnete do rekonstrukce parku a budete běhat se zahradnickýma nůžkama?
1: No, bohužel už teď z toho mám velký nervy, protože po vlastně tom festivalu tam máme několik svadeb a už potom v červenci začne rekonstrukce barokního parku, který teď vlastně je založený tak jako třeba pro rodinný bydlení, ale ne pro ty akce, když vám tam přijde třeba 500-600 lidí. Takže musíme to přizpůsobit té velikosti prostě těch akcí a myslím si, že budou návštěvníci nadšený, jak to paní architektky i trošku se mnou vymysleli.
0: Kdyby někdo chtěl vědět další informace, zaujal ho třeba váš zámek a třeba by tam chtěl mít svatbu, jak už jste několikrát zmiňoval, je možné najít někde bližší informace?
1: Můžete se podívat na zamekštěnovice.cz, tam najdete i na můj telefon a vždycky s těmi nevěstami to vždycky proberem všechno a když mají tam tu svatbu, tak odjíždějí a jsou úplně nadšený, že by nic neměnili. Ale já, jelikož jsem perfekcionista, tak já bych zase měnil strašně věcí tam, jo, pořád. Ale teď máme vlastně čeká festival, ty svatby, ale bohužel prohlídky už letos nestihneme, protože budeme rekonstruovat ten park. No. Až příští rok tam těch akcí bude víc, čekají nás velikonoční trhy s prohlídkami zámku, o který je teda velký zájem, protože se vlastně návštěvníci podívají do našeho bytu, do hraběcího apartmá dřívějšího. Provedeme je takměř 3/4 zámkem, takže velikonoční trhy budou Food Fest, no a zase festival a potom možná i stihneme ještě koncert.
0: Moc děkuju za návštěvu, moc děkuju za tuhle pozvánku a držím palce, ať se vám na zámku líbí.
1: Díky. Já děkuju za pozvání a budu se těšit, že se nás třeba někdy navštívíte.
0: S vámi se těším na viděnou třeba na zámku, a nebo u dalších pořadů naší televize. Ať se vám daří.

0: Krásný den. Ani tento týden nechybí v našem vysílání pořad Putování v regionech. Každý kraj má svou atmosféru, své příběhy i místa, kolem kterých možná běžně projíždíme, aniž bychom tušili, co všechno skrývají. V tomto pořadu společně objevujeme krásu českých měst, památek, přírody i zajímavých lidí. Dnes vás čeká další cesta plná inspirace, historie a tipů na místa, která stojí za návštěvu. Tak pojďme na to. A začneme pozvánkou. Kadaň se totiž na konci května promění v město pohádek, fantazie a filmových příběhů. Od 25. do 29. května se tu koná pátý ročník Kadaňského pohádkového festivalu, který letos nese poetické téma Řeka plná pohádek. Kinohvězda nabídne animované filmy, rodinné pohádky i studentskou tvorbu a chybět nebudou ani workshopy, besedy nebo tvůrčí program pro děti. Festival navíc propojuje film s mediální výchovou a dává prostor mladým talentům, kteří se sami stanou festivalovými reportéry. Pokud chcete zažít několik dní plných fantazie a příběhů pro malé i velké, Kadaň bude tím pravým místem. Šumava není jen krajem hlubokých lesů a krásné přírody. Kolem Kašperských hor se po staletí psal také příběh zlata. Právě tady lidé zlato rýžovali i dolovali a dodnes tuto historii připomínají naučné stezky, které návštěvníky zavedou do míst bývalých štol, zlatonosných potoků i dávných nalezišť. Čeká nás putování krajinou, kde se příroda prolíná s dobrodružstvím a tajemstvím dávných zlatokopů.
1: Kašperské hory jsou nejen městem v nádherné šumavské přírodě s bohatou historií, ale také byly, jak uvádí zástavní listina Jana Lucemburského ze 14. století, jednou z nejvýznamnějších lokalit dolování zlata v Čechách. Proto tu dnes najdete mnoho štol a můžete se projít po naučných stezkách, které vás s průběhem těžby zlata na Šumavě seznámí.
2: V okolí Kašperských hor se nachází řada naučných stezek a vycházkových okruhů. Všechny vycházejí tady z náměstí a zase se zpátky do města vracejí. Asi nejoblíbenějším je okruh cestou zlatokopu, který vede Amáliným údolím. Provede vás jádrem zlatonosného revíru, kde se nachází památky dolování od 14. století až po století 20.
1: Můžete se tam vydat buď sami, nebo v létě využít komentovanou vycházku pro děti.
2: S průvodcem se projdete údolím Zlatého potoka a děti si budou moct vyzkoušet i rýžování zlata.
1: U bývalé zlatonosné štoly Kristýna najdete nově zrekonstruovanou budovu seismické observatoře a unikátní muzeum seismometrie. Naměřená digitální data se odtud předávají do mezinárodních center shromažďujících údaje o zemětřeseních, stavbě země a procesech probíhajících na naší planetě.
3: Na naší seismické observatoři se věnujeme i veřejnosti, a to proto, aby jsme jí vysvětlili, proč vůbec tady ta observatoř stojí, k čemu ta seismická pozorování jsou dobrá, jakým způsobem je vůbec možné, že tak titěrné pohyby zemského povrchu způsobené zemětřeseními od někaď úplně z druhé strany zeměkoule my tady jsme schopni zaznamenat. A potom, co je tady taky velmi atraktivní, je štola Kristýna, kde jsou naše přístroje 100 metrů od vchodu do té štoly, čili to je také zážitek pro řadu lidí první, kdy vůbec vlastně vidí, jak to v zemi vypadá. Máme tady k dispozici přednáškový sál, kde zpravidla ta exkurze začíná, kde můžeme vysvětlit, co to vůbec zemětřesení je, jakým způsobem ho měříme a také ukázat data, která vlastně tečou nepřetržitě ze štoly z těch našich přístrojů a jsou k dispozici dneska každému po celém světě kdykoliv, protože už ze štoly vede optický kabel, který ta data vlastně nekonečnou rychlostí rozvádí do celého světa. Čili my můžeme každému na obrazovce ukázat, co se vlastně dneska, včera, předevčírem na země kouli odehrálo, jaká zemětřesení, kde vznikla.
1: Díky nízké úrovni rušení patří Kašperskohorská seismická stanice k nejcitlivějším na světě. Ve zdejším muzeu seismometrie uvidíte, jak se přístrojová technika vyvíjela.
3: Ten princip je vlastně úplně jednoduchý. První na něj přišli hned ve 2. století našeho letopočtu v Číně, kde vlastně sestavili první aparaturu na nějaké monitorování zemětřesení. Byl to tento takzvaný seismoskop. Prochovali se nějaké výkresy a kolegové nechali vybudovat tuto repliku.
1: Mnohem lépe ale uvidíte princip zaznamenávání pohybu na jednoduchém kyvadle.
3: V případě, že ty seismické vlny otřesou tím, na čem my stojíme, což si tady můžeme demonstrovat, tak to kyvadlo stojí stále vlastně na místě a není potom už problém nějakým způsobem zaznamenat ten vzájemný pohyb kyvadla a té pevné podložky.
1: Na tomto principu jsou dodnes všechny aparatury založeny, ale oproti starším robustním přístrojům, které zaznamenávaly zvlášť horizontální a zvlášť vertikální pohyb, vývoj o mnoho pokročil.
3: Dneska toto vše je uvnitř jednoho takového to malého přístroje, kde je navíc ještě velmi pevný kryt, který brání vlhkosti a všem rozruchům nějak komplikovat ta měření. Záznam potom odchází optickým kabelem do celého světa, kde ho může využít kdokoliv, kdo ho potřebuje.
1: Práci současných přístrojů si můžete prohlédnout v už zmiňované štole Kristýna.
3: Jsou umístěny v takových velmi robustních, my tomu říkáme hrnce, jsou to takové obrovské nádoby ocelové, které jsou překryty ještě velmi těžkou masivní poklicí, takže my vlastně na ty přístroje neuvidíme, ale abychom na ně viděli, my a naši návštěvníci, tak u toho posledního, který už jsme teďko nepotřebovali využívat, tak jsme ten pevný litinový kryt nahradili plexiskovým krytem a je tam v něm umístěn jeden ten historický přístroj z toho roku 1960, takže každý vlastně vidí, jak to tam funguje.
1: Průchod štolou je zajímavý i tím, že není zapažená a jdete přímo v horninovém masivu.
3: Jsou tam vidět křemené žíly, různé trhliny, kterými vlastně kdysi před těmi 300 miliony let cirkulovaly horké roztoky někde hluboko v zemské kůře a z nich po miliony a miliony let se postupně nabohatila koncentrace zlata natolik, až ve středověku tedy naši předchůdci ho mohli v tom bohatém množství vytěžit.
1: Za podpory Plzeňského kraje vznikla další naučná stezka z Kašperku na Kašperk.
4: Využívá, myslím, nedostatečně frekventovanou cestu z Kašperských hor na hrad Kašperk přes osadu Kavrlík a cestou vzniklo celkem 6 naučných panelů, kde se příchozí turista, návštěvník dozví ani ne tak o samotném hradě, ale tedy o historii okolí, zejména Kašperských hor, nejenom od té nejstarší historie za doby panování Jana Lucemburského, kdy město byl bohatý zlatonosný revír, ale i co se týče hospodaření, ať to jsou městské lesy, městské statky, historie dobývání zlata na Šumavě.
1: Na hradě Kašperk, bez jehož známé siluety by Šumava nebyla Šumavou, se nezapomeňte zastavit. V rámci komentovaných prohlídek se dozvíte vše o jeho nejstarších dějinách.
4: Ale zároveň i co se týče osudů těch novějších, v dobách, kdy hrad byl doslova znovu objevován a z takové zarůstající připomínky zašlých dob středověkých králů se z něj stalo vyhledávané místo. Součástí je teď nově i výstup zde pod nově postavenou střechu západní věže, která kreje od loňského roku původní torzo cihelné střechy, která pamatuje ještě Karla IV. Tuto střechu se nám podařilo loni postavit nově i díky pomoci Plzeňského kraje a podpory veřejnosti a teď tvoří takovou novou siluetu hradu Kašperk, na kterou si už myslím, že lidé zvykli a my díky tomu můžeme tady uchovat to celé kulturní dědictví v podobě vzácné střešní konstrukce, která je tady už přes 660 let.
5: Kašperk, nejvyšší hrad Karla IV. Samozřejmě gotika, to všechno nám říká, že ten hrad je jedinečný nejenom samozřejmě v Plzeňském kraji, ale i vůbec v České republice. No a proto, ano, bo nejen proto, Plzeňský kraj je třeba dokázal to, že významně přispěl, nebo respektive skoro celé zaplatil za 1,9 milionů přestřešení té původní přilbice ještě z doby Karla IV., která zůstane tím pádem zachována. Je na co se dívat a máme být právě na co hrdí.
1: Nejdelším z okruhů v Kašperských horách je stezka strážců hranice.
6: Ta vás provede údolím Zlatého potoka po linii starých vojenských opevnění, takzvaných hřobíků. Dojdete po ní až do Řetenic a zpátky se potom můžete vracet přes Pustý Hrádek a přes hrad Kašperk.
7: Na několika informačních cedulích jsou zajímavé informace o tom, jak probíhala obrana tohoto území od středověku až po novodobé dějiny. Úspěšní hledači mohou najít také některé řopíky, které jsou vyznačené na mapě.
1: Velmi oblíbená je stezka netopírů.
7: Začíná na radnici a především v letních měsících je ten začátek velice příjemný, protože vede do radničního sklepení, kde i v těch horkých letních měsících je příjemně.
1: A také jen v letních měsících se sem můžete podívat, protože od podzimu až do začátku léta tu přezimují netopíři.
8: Teď se nacházíme ve sklepení a radnice v Kašperských horách. Je to vlastně sklepení, které je rozděleno jako vrchní sklepení a spodní. A v tom vrchním sklepení právě přezimovávají netopíři, tedy konkrétně vrápenec malý, jeden z nejmenších druhů netopíru na Šumavě. Návštěvníci vlastně mají možnost si sklepení pod radnicí prohlédnout v rámci prohlídek od června. A váš štáb má to štěstí, že jsme tady trošku dříve výjimečně, ale máme tady vlastně onoho zástupce vrápence malého, který tady teď spí. Možná, že večer třeba vylétne za potravou, ale zatím vypadá to, že spí. Tenhle druh vlastně je zajímavý tím, že on je třeba váží 6 gramů, takže je to opravdu velice malý tvor. Díky své echolokaci se dokáže perfektně orientovat. A my tu máme tu zvláštnost, že vlastně vrápenci, když sem přilétají, tak jim v zadní části radnice byl vytvořen vlastně takové okno, kudy vlétají sem do sklepení, prolétnou tím spodním a tady vlastně přezimovávají. My zde v rámci té prohlídky máme připomenutí vlastně i ostatních druhů, které žijí na Šumavě, těch nejvýznamnějších. Netopíra dlouhouchého a netopíra ušatého.
7: Netopíří stezka částečně kopíruje trasu vycházkového okruhu kolem pranýře za výhledy. Když se vydáte na tento okruh, tak uvidíte nejenom krásné výhledy do okolí, ale na vrcholu Šebeničního vrchu stojí druhým rokem lavička Emila Kincla. To je takové příjemné odpočinkové místo. Emil Kincl žil dlouhá léta v Kašperských horách a je známý především díky svému pořadu a knihám Zmizelá Šumava.
9: Je velký zájem o Kašperské hory a o služebnu policie České republiky, která je nedílnou součástí dnes kultovního seriálu Modrava. Ale za parkem na náměstí vyfotíme se před služebnou policie České republiky, dáme si na záda baťoch a vyrazíme do míst, která nejsou objevena. A jsou stejně krásná, ať už to už na údolí nebo zákoutí, nejenom ale v blízkosti Kašperských hor. Opravdu je co koukat.
7: Když za námi přijdete na infocentrum, tak nejenom, že si můžete koupit nějakou hezkou památku na Kašperské hory, ale také společně můžeme vymyslet ten nejlepší výlet, kterou ze stezek zvolit zrovna na ten den a zrovna třeba pro vás.
0: Zoologická zahrada v Hluboké nad Vltavou nebude v příštích dnech patřit jen zvířatům, ale také pohádkám a divadlu. Zdejší tradiční divadelní dny přinesou 2 týdny představení pro děti i dospělé v zastřešeném venkovním divadle přímo v areálu zoo. Návštěvníci se mohou těšit například na pohádky Prostě žába nebo Dášinka, které potěší hlavně malé diváky. Venku už je konečně počasí, které přímo láká vytáhnout kolo a vyrazit na výlet. A jeden takový nás právě teď čeká. Z Kyjovského nádraží se vydáme směrem do malebného pohoří Chřiby, které patří k nejkrásnějším cyklistickým oblastem Jižní Moravy. Čekají nás lesní cesty, krásné výhledy i místa s jedinečnou atmosférou. Prostě ideální kombinace pro všechny, kteří mají rádi pohyb a objevování krajiny ze sedla kola.
10: Chřiby nabízí poměrně širokou škálu cyklistického vyžití, jak délkou, tak obtížností. Já si je dneska projedu celé, z jednoho konce až na druhý.
11: Jak bylo řečeno, Kyjov je ideální místo pro nástup na chřibský hřeben, který dneska projedu po dálkové červeně značené trase klubu českých turistů. Dá se tak navštívit opravdu většina turisticky zajímavých míst tohoto malebného pohoří a navzdory pěšáckému charakteru této hřebenovky je většina trasy bez problémů sjízdná i na kole. Samozřejmě je záhodno kvůli terénu doporučit radši kolo horské, nejlíp nějakou celoodpruženou krosku, ale celé chřiby jsou protkané šotolinovými cyklostezkama, takže není problém celou trasu zdolat třeba treku. Z Kyjova vyrážím nikoli v nejkratší, za to nejpohodlnější cestou po žluté turistické značce směr Čeložnice. Myslím, že není potřeba se hned ze startu utavit výstupem z Bohuslaví na Lenivou horu. Sice výhledy jsou odsud možná o nějaké to procento hezčí, ale ten kopec se svým sklonem je přece jenom příjemnější směrem dolů, než jako startovní stoupání před 60-kilometrovou hřebenovkou. U Boží muky na Nové hoře nad Kostelcem je taky pěkný rozhled po okolí a nástup do hory tudy opravdu o dost příjemnější. A po výjezdu nad chatovou oblast v Čeložnicích máme už téměř vystaráno.
12: Jakmile se vyškrabeme nad Čeložnice, tak si můžeme na chvilku oddychnout, protože teď to pojede chvilku z kopce. Nicméně, oddych je to pouze zdánlivý, protože jak to tak chodí, když to jde ve stoupacím segmentu z kopce, tak to znamená, že ten následný dokopec bude o to hnusnější.
13: Nicméně před tím finálním stoupáním na hřeben se nachází pramen Čeložnického potoka kolem Maznice, kde se nabízí velice vítaná možnost nabrat tekutiny. Tuto možnost bych rozhodně nepodceňoval, protože další studánka je na Zavadilce a k té se musí sjíždět z kopce a ztratit tak drahocenně nastoupané metry.
11: Celé chříby se v podstatě dají projet jenom na vodu ze studánek, kterých je tu opravdu požehnaně a jsou i rozmístěné tak, aby tento koncept v reálu opravdu fungoval. Vzít si sebou půl litru do flašky ovšem není na škodu. Od pramene Kolomaznice je to asi ještě kilometr po asfaltu do kopce, na čež se ze silnice odbočuje doprava na červenou a začíná tak konečně trochu záživnější jízda s typickým hřebenovým charakterem. Z kopce do kopce, přesto stabilní nadmořská výška, kořeny kameny, přesto ušlapaná pěšina, kde se dá pohodlně najít sízná stopa. Po chvilce nás les vyplivne na mítinu nad Zavadilkou, kterou má na svědomí předloňská Vítřice. Odsud se dá sjet ke studánce na Zavadilce, ale to si nechám ujít, protože se mi nechce ty ztracené výškové metry dupat znovu nahoru. Proto pokračuju po lesácké cestě ke Koryčanské kapli a odtud přes Moravanské lůchy nad Koryčany na parkoviště u Křížku. Toto místo funguje jako velmi oblíbený výchozí bod pro všeliké výlety po okolí. Je odsud kousek zřícení na hradu Cimburg, hradisko na Klimentku nebo další studánka u Mísy, ke které se musí opět kousek z kopce, takže si ji opět nechám ujít a pokračuju dál po cykloznačce ke Kazatelně, kde se napojím na červenou, po které to jde docela dlouho z kopce až pod Bychlov. Abych ovšem nemusel odtudy zase pracně dupat se stoupané metry do kopce, musím v půlce sjezdu odbočit doleva na zelenou značku, která vede po lukách nad Stupavou a nabízí nejen krásné výhledy na obě strany chřipského masivu, ale především kýžené konstantní klesání až k rychlostní silnici 1/50, která chřiby příčně krájí na dvě téměř totožné poloviny a odkud se musím vyškrabat ke hradu Buklo, který se nachází v samotném středu tohoto malebného pohoří a nabízí se tady tak vítaná možnost občerstvení a odpočinku.
0: Park na brněnském Obelním trhu se v úterý 26. května promění v otevřenou knihovnu pod širým nebem. Den brněnských knihoven nabídne návštěvníkům pestrý program plný besed, workshopu, scénického čtení i kreativních dílen pro děti i dospělé. Akce ukáže, že dnešní knihovny nejsou jen místem pro půjčování knih, ale také prostorem pro vzdělávání, setkávání a nové zážitky. Chybět nebudou ani stánky jednotlivých knihoven, kde si lidé mohou vyzkoušet moderní technologie, komiksové dílny nebo třeba debatovat o médiích a kritickém myšlení. A to všechno zdarma a v pohodové atmosféře brněnského parku. Zámek Zbyrok zve návštěvníky na netradiční večerní prohlídky, které tentokrát nebudou jen o historii, ale hlavně o vášni, tajemstvích a příbězích, o kterých se kdysi mluvilo jen šeptem. V kulisách zámeckých salonů a komnat ožijí každou květnovou středu od 19 hodin osudy šlechticů, umělců i majitelů zámku, od Přemysla Otakara II. Až po Alfonse Muchu. Speciální prohlídky zavedou návštěvníky do míst spojených se zakázanými láskami, skandály i tajnými schůzkami. Chybět nebude Muchův sál, temná hradní studna ani romantické Strausbergovo jezírko. Pokud máte rádi historii s trochou tajemna a romantiky, tak Zbyroch v tomto směru nabídne opravdu nevšední zážitek. Dnešní putování je u konce, ale příběhy českých regionů rozhodně nekončí. Stačí se jen vydat na cestu, rozhlédnout se kolem a nechat se překvapit tím, co máme doslova na dosah ruky. Děkuji, že jste cestovali se námi a těším se na vás zase příště u pořadu Putování v regionech na viděnou.

0: 300 těžko přehlédnutelných kol rozmístily dopravní podniky na desítky míst po celé Plzni, a to na chodníky, náměstí nebo i nově vybetonovaná místa na sídlištích. Město si celý systém provozuje samo prostřednictvím plzeňských městských dopravních podniků.
1: Kolové jsou v podstatě součást té služby zajišťování veřejné dopravy. Je to sice marginální, ale jedna prostě z odnoží dopravního podniku. Sám dopravní podnik se o tuhle službu přihlásil. My jsme se opakovaně snažili ji zadat externě. Neuspěli jsme běžně na trhu se zadáním a dopravní podnik o to projevil zájem a já jsem za to rád. Myslím si, že se v tom povede velmi dobře, tak jako ve všech ostatních činnostech, které dopravní podnik zajišťuje.
0: Sdílená elektrokola jsou od prvních dnů hojně využívána, a tak se zájemcům o svezení často stane, že na stanovišti žádný bicykl nenajde, je vybitý nebo má technickou poruchu. Otázkou zůstává, zda je město tím správným subjektem, který se má v takových projektech angažovat. Provoz těchto kol si totiž žádá řádnou péči i časté opravy a nemusí se finančně vyplatit.
1: Mělo by podnikat. Především město musí být řádný hospodář a musí zajišťovat základní služby pro občany. A některé klíčové služby zajišťujeme podnikatelsky, máme vodárnu, máme dopravní podnik, máme teplárnu, to jsou všechno firmy, které generují zisk, ale zároveň se starají o tu klíčovou službu pro občany.
0: Část obyvatel Plzně je ze služby nadšená a často kola využívá, je ale i řada kritiků. Tím mimo jiné nesouhlasí s tím, že je provozovatelem právě město. Mělo by se podle Plzeňanů město pouštět do podnikání, nebo by měla podnikat jen soukromá firma?
2: Asi soukromá firma. Spíš soukromá firma, no.
3: No já si myslím, že asi město spíš, protože ty soukromníci to je takový nedohledatelný.
4: No já si myslím, že by měli podnikat spíš soukromníci než město.
0: Podle ankety na webu Plzeň.cz je skoro polovina hlasujících proti tomu, aby město v doplňkových službách podnikalo. Přes 30% lidí si potom myslí, že by město mělo hlavně vytvářet podmínky pro soukromé podnikání. Doplním, že za systém sdílených elektrokol Plzeň zaplatila 25 milionů korun a 5 milionů přispěl Plzeňský kraj. Pokud by se měly náklady vrátit, musí každé z 300 kol odjezdit během 3 let 1657 hodin, tedy bez přestávky 70 dnů a nocí. Z Plzně pro televizi ZAK Ondřej Smékal.
5: Dlouho stál v hlubokém stínu toho mužského. Teď ale boří mýty i rekordy návštěvnosti. Český ženský hokej zažívá nejlepší období své historie a z dříve opomíjeného sportu se stává fenomén. Přesto ale stále nejsou podmínky pro hokejistky zdaleka tak ideální.
6: My jako organizace For Glow jsme vznikli právě proto, aby jsme pomáhali děvčatám k tomu, aby mali lepší podmínky pro svoje športové fungování. Nechcem povedat, že to platí pro všechny športy, ale jsou športy a hokej jedním z tím případem, kedy prostě týmy například nemají děvčatské šatně, alebo ty děvčata mají šatně v tom zmiešanom týme v takých podmínkách, že se tam nemůžou jít ani na toaletu, nemají tam svoje zázemí, jednoducho nie je to důstojné.
5: Významným krokem kupředu má být mimo jiné otevření specializovaného centra, které jako první v Česku nabízí kompletní sortiment pro hokejistky.
7: První část, kterou tady vidíte, je komplexní vybavení pro hráče, hráčky od malých dětí až po dospěláky. Potom průchozí částí jsou tam prostory pro maséra, fyzioterapeuta, nutriční specialistku a výživovou. Potom je tam prostor pro off-ice, to je suchá příprava, a potom vzadu je střelnice, čímž jsme jako ojedinělí, protože střelnice jako taková je buď jenom na zimních stadionech, anebo jenom v tréninkových centrech.
5: Nejúspěšnější éra začala před 4 lety. Od té doby hokejistky přivezly mimo jiné i 2 bronzy z mistrovství světa.
8: Myslím si, že hodně velký krok k tomu ženskému hokeji dopředu bylo ta, že jsme se dostali na tu olympiádu, a kdyby mi nikdo tenkrát 5-10 let zpátky řekl, že bude v Česku mistrovství světa top divize a budou vyprodaný, vůbec celý stadion vyprodaný, tak tomu nebudu věřit. To, že vlastně my dneska i bez toho, že máme profesionální ženskou ligu v Česku, dokážeme být v top 40, top 5 na světě, je neuvěřitelný.
5: Současné elitní české hokejistky si na startu kariéry ani nedovedly představit, že jednou budou mít možnost nakupovat speciální ženskou výstroj.
8: prostě jsem chodila do normálního hokejového obchodu, kde byly jenom jako klučičí věci, protože holčičí věci ani neexistovaly. A pak si pamatuju, že jednou, ani nevím, asi to byl systém, nejsem si jistá, ale tak vyrobil vlastně hokejovou jednu jako vestu a já jsem z toho byla úplně nadšená, já jsem byla překvapená, že to je holčičí prostě kolekce a takhle, takže jsem z toho hned jakoby koupila, ale byla to jedna v celém obchodě.
5: Testem pro nové centrum i celou Plzeň bude také třetí ročník mezinárodního turnaje Girls World Hockey League.
7: My se snažíme ten turnaj dělat, jak jsem říkala, tak aby to všechno fungovalo dobře, protože já mám spoustu dobrých, ale i ne úplně dobrých zkušeností z těch chlapeckých turnajů, kdy je to tak, že vlastně na ten turnaj přijedete, startovní není úplně nejlevnější, úplně se o vás nikdo nestará a proto jsme to chtěli úplně jinak. Nejvíc asi lpíme na těch kabinách, které mají připravený profesionálním způsobem, tak jak by to měli buď v národním týmu, anebo v jakýkoliv ligový soutěži.
5: Turnaj se uskuteční od 4. do 7. června v Hle na Košice a zúčastní se ho více než 400 hráček ve věku od 9 do 17 let ze 14 zemí světa. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
9: Senioři z 3. plzeňského obvodu se opět setkali na oblíbeném jarním tanečním vínku. Zahájení akce v malém sále Měšťanské besedy se tradičně ujalo vedení obvodu a nechyběla ani drobná pozornost pro přítomné dámy v podobě krásné růže.
10: Zkráceně se dá říct, že seniori si přichází zatancovat a my se přicházíme přiučit to, jak se tancovat má, protože přece jenom to jejich taneční umění už nikdo z naší generace tak neovládá. V každém případě jsem moc rád, že účast je před začátkem, že stále narůstá. Myslím, že sál se naplní a věřím tomu, že se to seniori opět užijí.
11: Dvakrát do roka tak se vždycky těším na tuto skvělou akci. Obdivu právě seniory, jak tady dokážou skotačit a tancovat. A my jsme právě před 3 hodinami měli setkání s mladýma atletama, tak teď budeme mít taky setkání zase s těma o trošku staršíma, protože tanec rozhodně není žádná jednoduchá fyzická aktivita.

0: Seniorům ale energie nechyběla a je pravda, že řada mladších ročníků by mohla závidět, s jakým nadšením se pustili do tancování i společenské konverzace. Ostatně toto není jediná akce, kterou obvod pro seniory pořádá.
1: Kromě tohoto jarního vínku, tak nás samozřejmě čeká podzimní taneční vínek. V pondělí jsme odstartovali Nordic Walking, což začíná být tradiční akce. Chodíme okolo plzeňských řek, do konce června budou 4 putování, v září nás čekají ještě 2. A samozřejmě pořádáme spoustu zájezdů, doporučuji sledovat naše stránky nebo se zajít podívat přímo na úřad na Trojku.
0: A jak to vnímají sami účastníci tanečního vínku?
2: Líbí se mi, jsou to hezké písničky a líbí se mi to. I přes můj věk, který mám, takže jako jsem tady spokojená.
3: Právě to, že se setkáváme se širším okruhem seniorů a můžeme si tady v podstatě vyzkoušet to, co jsme, jak se říká, načerpali za celý život v tanci.
4: Já už se tancím nějakých 20-30 let. A je to pořád hezký. A je to pro radost, že mi baví někam vylezet. Jinak koukají na televizi nebo nadávají a tady se zasmějou. Je to moc hezký.
0: K nadšené atmosféře dozajista přispěl i DM Band, jehož rozsáhlý repertoár potěšil tanečníky i posluchače. Z Plzně pro televizi ZAK František Šimánek.
5: 8 desítek medailí z republikových šampionátů. To je bilance, která ze Škody Plzeň dělá nejúspěšnější atletický klub v zemi. Nejen za zisk cenných kovů, ale také za skvělou prestiž poděkovalo klubu i atletům vedení 3. plzeňského obvodu.
6: Pro mě je to hlavně velký obdiv, protože já úplně sportovec nejsem a když se tady hovoří o maratonech, prostě o 7-10 bojích a těch dlouhých skocích prostě po atletice, tak prostě pro mě jsou to úžasné výkony a ty sportovci, ať to cinká nebo ne, tak mají můj velký obdiv jenom za to, že to dokážou.
5: Kromě slov uznání jde ze strany obvodu i o konkrétní podporu. Radnice pravidelně přispívá na celoroční provoz klubu i na výjezdy na mezinárodní soutěže.
7: Tím, že je stadion a klub u nás na obvodě, tak se snažíme ho finančně maximálně podporovat, ať už jejich celoroční činnost, tak i v případě, když cestují někde na mistrovství Evropy, mistrovství světa nebo na různé memoriály, tak se snažíme maximálně finančně tento klub a jejich atlety podpořit.
5: Škoda Plzeň má v současnosti více než 1200 členů, z toho je hned 900 mladších 18 let.
1: Tak já jsem moc rád, že už tady po několikáté můžu sedět s našimi úspěšnými atlety, kteří dělají Plzni opravdu vynikající jméno. Máme v současnosti vlastně nejúspěšnější klub v republice, což je skvělé. A zároveň jsem velmi rád, že jsou známí svou skvělou prací s mládeží, s dětmi, protože ten oddíl navštěvují opravdu stovky dětí a máme jenom na to samou chválu, je to skvělé.
5: Pro plzeňské atlety je podpora obvodu velmi důležitá.
8: Ta je velmi významná, ta podpora, vážíme si toho, neboť UMOTRI s námi komunikuje nejenom tedy o sportovních úspěších, ale například i o možném rozvoji celého našeho sportu.
5: Jednou z hlavních tváří klubu je dvojnásobná účastnice olympijských her, vytrvalostní běžkyně Tereza Hrochová. Ta zahájila letošní sezónu ve velkém stylu.
9: Jsem na desítku zaběhla čas 31.05, což je český rekord, který jsem si vylepšila z loňského roku skoro půl minuty, nebo možná i víc než půl minuty. A zaběhla jsem tam i český rekord na 5 kilometrů, takže si myslím, že tenhle ten začátek sezóny byl opravdu úspěšný. V únoru jsem běžela maraton, kde jsem si zaběhla osobní rekord a zaběhla jsem druhý historický.

0: Bylo také slavnostní odhalení znovu vybudovaného památníku letců RAF.
1: Když někdo řekne, že Češi nikdy nebojovali, není to pravda. Památník je věnován 5 členům pošumavského aeroklubu, kteří zahynuli v řadách britského královského letectva a aktivně se účastnili bojů za naši svobodu.
2: My jsme se po dlouhých 35 letech rozhodli využít příležitosti, kdy letos si připomínáme 90 let založení aeroklubu a 90 let otevření letiště, dvě tedy devadesátky. A dlouho jsme to odkládali, ale spojit to v tento den do jedněch oslav a odevřít a odhalit nový památník, vybudovat nový památník, nám přišlo už jakoby takový nejvyšší čas to udělat.
0: Monument připomínající křídlo legendárního letounu Spitfire, který vznikl pod rukama klatovského rodáka a akademického sochaře Václava Fialy, ocenili na místě také návštěvníci.
3: Opět se povedl pomník nebo památník letcům RAF a jsme za to moc rádi a jsme za to rádi, že ho vůbec máme v Klatovech.
4: Je to nádherný kus pomínky na ty lidi.
5: Konečně udělali pořádný k 90 letům toho. Udělali pomník nádherný, zlomený křídlo.
0: Kromě slavnostního odhalení památníku si návštěvníci během dne mohli prohlédnout historická i vojenská letadla a užít si také letové ukázky strojů, které v minulosti sloužily mimo jiné k výcviku pilotů během druhé světové války v Anglii.
2: Jsou tady letadla z klubu historických letadel Classic Trainers Plzně Líně, jsou tady letadla z Leteckého muzea Točná, jsou zde letadla ze stanice Royal Air Force Podhořany a další, nerad bych na někoho zapomněl, je tady opravdu celá řada.
0: Oslavy výročí letiště Josefa Hubáčka tak nabídly nejen pohled do historie letectví, ale i důstojnou připomínku českých letců královského letectva a jejich odvahy. Z Klatov pro televizi ZAK, Kateřina Brtníková.

0: Pěkný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Střední škola v Třemošnici na Pardubicku hostila čtvrtou zastávku letošního ročníku Technohrátek, projektu, který mladým lidem pomáhá udělat jasno o jejich budoucím povolání.
1: Třemošnická škola nabízí obory s výučním listem jako zámečník nebo truhlář, ale i maturitní zkouškou, například právo či obsluha CNC strojů. Od září přibude i horká novinka, operátor bezpilotních letounů.
2: Mají obrovitánské uplatnění v praxi, můžou zaměstnavatelé se po ně vyloženě poperou, mohou se v rámci svého studia přivydělávat a hlavně proto, že jsme malá škola v krásném prostředí a je to tady fajn.
3: Projekt Technohrátky je obrovskou reklamou na naše odborné školy. Je to snaha podpořit co nejvíce oborovou skladbu našich škol a nabídnout dětem v době, kdy se rozhodují, na jakou školu zamíří, tak trošku hravou formou jim ukázat, co škola dovede a umí.
4: Jo, líbí se mi tady to, jak si to můžeme zkoušet a jaký tady mají prostředí, že nám to všechno ukázali. Teď jsme vrtali do hliníku a zkoušeli jsme si vytvářet projekt na počítači.
5: Já jsem tady byl ještě na počítačích a zkoušel jsem tady tu frézku a to mě asi nejvíc zaujala. Pomám třeba taťko, já má takovýhle nějaký stroj a tak. Tak to mě celkem baví jako.
1: Technohrátky pomáhají i s tím, aby si žáci vybrali zaměření sami. V ideálním případě si vyzkoušeli něco z praxe a především zjistili, co jednotlivé obory obnáší. Podle výzkumu totiž často dají na radu okolí.
6: 70% žáků středních škol uvedlo jako rozhodovací moment maminku, ovlivněnost maminkou dalšího jejich vzdělávacího postupu, ale z tohoto počtu dalších skoro 50% uvedlo, že nejsou zcela spokojeni na škole, kterou si vybrali.
1: Technohrátek se za celou dobu fungování zúčastnilo přes 20 000 žáků. Vyzkoušeli si 71 oborů na 26 středních odborných školách a učilištích v Pardubickém kraji. David Záruba a Karolína Davidová, Televize V1.
0: Plesné na Chebsku vznikl v bývalé textilní továrně Tosta unikátní kulturní prostor. Vedle muzea s expozicemi o historii regionu tu funguje i galerie současného umění.
7: Bývalá továrna Tosta v Plesné už dávno není jen připomínkou průmyslové minulosti. V její části s

0: sídlí muzeum s trvalými expozicemi, které mapují česko-bavorské soužití, válečné i poválečné dějiny regionu a také historii samotné budovy. A právě tady v prostorách bývalé továrny už třetí sezónu funguje i galerie Tosta.
1: Jedná se o bývalou textilní továrnu, která byla díky podpoře Evropské unie zrekonstruována na muzeum a galerii.
0: Galerie vznikla jako nová platforma pro současné umění. Tři patra dolní věže dnes nabízejí prostor pro výstavy napříč médii i generacemi autorů.
2: Je to bývalá továrna, bývalá textilní továrna Tosta, která je ale zrekonstruovaná, přestavěna. Ty prostory jsou úžasně rozlehlé, čisté, je to prostě industriální typ galerie. A máme to štěstí, že tady jsou i skutečně velké zdi, takže si můžeme dovolit vystavovat větší díla.
0: Aktuálně tu probíhá výstava Velké jaro,
2: která združuje šest umělců. Je to Lenka Glisníková, Klaudie Hlavatá, Matěj Hrbek, Marie Ladrová, Matouš Marek a Vojtěch Hrubant.
0: Každý z autorů má své médium, se kterým pracuje, zároveň ale přesahuje i do dalších médií.
2: Mně se například moc líbí reliefy Vojtěcha Hrubanta, na které se teď právě dívám. Tam si myslím, že to je taková opravdu nadčasová věc, která by obstála i v nějakém historickém kontextu a zároveň působí velmi současně.
3: Takže představíte, že máte ty polystyrenový kusy, takhle naskladak do toho hance, tak pak do toho ještě vlastně šel takhle jakoby tím gloubáním, že to jsem zdýznul ten negativ.
0: Expozice i galerie Tosta jsou pro veřejnost otevřené od pátku do neděle, vždy od 13 do 18 hodin. V areálu se navíc konají i další kulturní akce. Třeba v sobotu 11. července návštěvníky čeká 10. pivní fest, který nabídne bohatý výběr piv, jídla a doprovodný program. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
4: V Luži na Chrudimsku chtějí v Hamzově léčebně díky novému pavilonu vracet po těžkých neurologických onemocněních pacienty zpět do běžného života. Rekonstrukce historického objektu přinesla moderní rehabilitační technologie, specializované zázemí i komfortnější péči pro lidi po cévní mozkové příhodě.
5: Hamzova léčebna v Luži vstoupila do další etapy své historie. Symbolicky v roce, kdy si připomíná 125 let existence, slavnostně otevřela zrekonstruovaný pavilon M, který bude sloužit především pacientům po cévní mozkové příhodě.
6: Takže můžeme, děkujeme.
7: Skrze Krista našeho Pána.
8: Teďka symbolicky si dovolím.
9: Jsme vytvořili pavilon, který má konečně, řekl bych, evropské parametry, to lůžkové pokoje, každé s vlastním sociálním zařízením, které jsou bezbariérové, včetně toho zařízení, máme tam transportní systém ve všech patrech. Je to prostě nejmodernější pavilon, který tady nyní máme. Pavilon je určen právě pro takzvaný neurorehabilitační program a v tom hlavní část tvoří program, který se jmenuje kranioprogram. Je potřeba udělat maximum toho, aby se ti lidé vrátili nějak do pohybu, aby měli sebeobsluhu, mohli klidně žít dál.
10: Tak je to především spádová léčebna pro všechny okolní regiony a poskytuje péči tedy především z velké části, z hlediska procenta poskytované péče pacientům z Pardubického kraje, ale my ji opravdu vnímáme přesahově. Je obdivuhodné, že pan ředitel Volejník působí v rámci této léčebny prakticky 40 let se svými spolupracovníky. Ten tým se téměř nezměnil a přitom zvládá i tempo moderních trendů v rehabilitační péči.
11: Není přehnané říct, že pro Hamzovou léčebnu je to historický okamžik a ta modernizace pavilonu M a vlastně těch sousedících staveb, spojovacích chodeb, což je velmi důležité pro pacienty, pro personál a dalších míst, které tady jsou, tak prostě garantuje, že pacienti tady budou mít špičkovou péči.
5: Hamzova léčebna dnes disponuje celkem 505 lůžky a zaměřuje se zejména na pacienty s ortopedickými a neurologickými obtížemi.
9: Máme tady ale také centra specializovaná, jako je například spinální rehabilitační jednotka. Ale vedle toho máme dosti kvalitní i ošetřovatelskou péči v samostatném pavilonu, která je velmi vyhledávaná.
5: Hamzova léčebna vznikla v roce 1901 jako dětský tuberkulózní léčebný ústav a svému účelu sloužila do začátku 60. let minulého století. Její zakladatel František Hamza zde vytvořil místo, které dodnes spojuje léčbu, rehabilitaci a klidné přírodní prostředí. Z původního sanatoria se postupně stalo moderní rehabilitační centrum, jehož charakteristickou součástí zůstává rozsáhlý park a arboretum. Léčebnu dlouhodobě podporuje také fotbalová Amfora, která jí od roku 1999 věnovala už více než 1 000 000 korun.
9: Máme velikou výhodu, protože naším jedním ze sponzorů, bych řekl, a přátel je například celá Amfora, známá Amfora, kterou pan Petr Salava řídí a vede už mnoho desítek let, se taky dá říct. A ti nám pomáhají nejen, že pro nás vybírají nějaké prostředky, ale například pan Salava teďka zajistil pro nás kulturní program.
12: Slaví 125 let Hamzovi léčebny. Tady na jevišti je připraven, doufám, že zajímavý program, ve kterém přivítám několik významných gratulantů, dojde i na řadu pěkných písniček a v samotném závěru, doufám, že počasí dovolí, dojde i na strhující show sestavy ABBA World Revival.
5: Pacienti i návštěvníci si užili také autogramiádu známých herců z oblíbeného českého seriálu z lékařského prostředí i vystoupení zpěvačky Terezy Mátlové, která zaspívala známé české písně. Program doplnila také vystoupení herců na pódiu, během nichž popřáli lékařům a zdravotním sestrám mnoho úspěchů i spokojené pacienty, kteří budou nový pavilon využívat.
13: No je to skutečně krásný a myslím, že si to všichni pacienti budou vážit, protože vytvořit prostředí, to je myslím základ, protože ta psychika toho pacienta, ta trpí vlastně nejvíc.
4: 500 nových kompostérů, které pořídilo město Vítkov na Opavsku a rozdalo je mezi majitele rodinných domů, změnilo přístup obyvatel ke třídění bioodpadu.
14: Zdánlivě malý projekt ve Vítkově na Opavsku zcela změnil přístup zdejších obyvatel k bioodpadům. Město pořídilo 500 nových kompostérů, které rozdalo mezi majitele rodinných domů. Výsledek se brzy dostavil.
15: Množství směsného komunálního odpadu je tady vysoké ve městě Vítkov, proto je potřeba udělat jakýkoliv krok, aby se omezilo toto množství a tím, že se pořídili kompostéry, tak předpokládáme, že ubude v klasických popelnicích za rok asi 200 tun. Finančně to není jenom úspora, že nemusíme vozit odpad na skládku, ale je to o dopravě, takže ta úspora potom bude pravděpodobně i vyšší. Ten systém třídění zvlášť biologické složky z komunálních odpadů je strašně jednoduchý pro občany, protože pokud to má u vlastní nemovitosti, takže tam dává odpad ze zahrady a samozřejmě také z domácnosti, což je to zásadní.
16: Bioodpad nás trápí z toho důvodu, že v podstatě v komunálním odpadu končí zhruba 30% bioodpadu, což je samo o sobě velký problém, zvyšuje nám to náklady, takže jsme se rozhodli, že odpad, bioodpad, který zůstane na zahradě nebo tam u toho původce, tak je ideální.
14: Objem kompostéru je 1050 litrů, což by mělo být při správné údržbě pro jeden rodinný dům naprosto dostačující.
15: Jak stojíme tady konkrétně, tak to může být pozemek zhruba o ploše 1000 m², takže mělo by to být dostačující, ale je potřeba se tomu kompostéru věnovat, takže musím sem tam ten materiál vevnitř prohodit a jednou za rok bych ho měl vlastně vysypat a znovu vlastně jakoby založit. Tak a pak to zásadní ještě další je, že ten hotový kompost, ten produkt já využiju na vlastní zahradě, takže já ho nikam nedávám, já ho nepotřebuju odvést, ale použiju ho tady, jak se díváme na zahradu, pod stromy, do záhonu, pod keře, pod cokoliv.
14: Díky novým kompostérům se domácnostem ve Vítkově rapidně snížil objem směsného odpadu.
17: No určitě jsme rádi, že ji tady máme. Když se nám udělá z toho ten kompost, tak si s tím dáváme do skleníku, že? Na rostliny a takové, že různě pod rostliny a tak. No je to určitě prospěšné hodně, no.
14: Projekt byl realizován s podporou fondů Evropské unie v rámci operačního programu Životní prostředí.
16: Určitě bychom zvažovali, jestli bychom to realizovali i bez té dotace. Samozřejmě ta dotace je to zásadní, je to takový ten motivátor, proč vlastně do toho jdeme.
4: Ostrava se stává jedním z evropských center umělé inteligence. Slavnostně tam odstartoval projekt Czech AI Factory, který propojí superpočítačové technologie, expertní podporu i výzkum. Cílem je pomoci firmám, startupům i veřejné správě s využitím umělé inteligence v praxi.
18: V Ostravě slavnostně odstartoval projekt Czech AI Factory. Nové centrum má pomoci s rozvojem a využíváním umělé inteligence napříč veřejným sektorem, výzkumem i průmyslem.
19: Každá ta AI Factory v sobě zahrnuje dvě základní komponenty. Tou první komponentou je superpočítač, který bude optimalizovaný právě na ty úlohy umělé inteligence a jakési centrum, které vlastně bude poskytovat servisní služby.
18: Nový superpočítač naváže na současný systém Karolina, který už dnes v Ostravě funguje a nainstalován by měl být během příštího roku.
19: Mezi ty hlavní uživatele, na které cílíme, tak patří zejména startupy, malé střední podniky. No a neméně důležitou součástí je veřejný sektor, zejména státní správa.
20: Jsme nesmírně rádi, že náš region byl vybrán právě pro to superpočítačové centrum, protože to pomůže celému regionu.
18: Součástí slavnostního zahájení bylo také představení jednoho z prvních praktických projektů. IT for Innovations společně s VUT v Brně vyvíjí hlasového AI asistenta pro tísňovou linku 112.
21: Dokáže odbavit velké množství hovorů v případě velkých katastrof, kdy spousta lidí volá, hlásí to samé.
18: Czech AI Factory má pomoci České republice držet krok s rychlým rozvojem umělé inteligence v Evropě. Ivona Fajtová, televize Polar, Ostrava.
4: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Hezký dobrý den. Dnes to bude opravdu nezvyklé téma, protože budeme mluvit o tom, jak se žije na zámku a co všechno takový zámecký život přináší. Naším hostem je Pavel Šindelář, zámecký pán ze Štěnovic. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuju za pozvání.
0: Řekl jsem to správně, zámecký pán?
1: Hodně lidí to používá, toho zámeckého pána, ale já bych spíš řekl, že jsem zámecký otrok. Protože když se nastěhujete na zámek, kde vlastně jste na to sami dva, na tu údržbu, na všechno, na opravy, tak z toho zámeckého pána moc není, protože jenom makáte. Jo. Takže jsem měl takovou tu představu, jaký to bude hezký, a pak nás překvapilo, co vlastně všechno musíme dělat. Takže spíš je výstižnější ten zámecký otrok.
0: Nicméně po zámku chodíte jako v robě, jako to vidíme ve filmech, kde ano. Chodí ty zámečtí pánové, anebo v monterkách?
1: Ano, ve smokingu. Byli bychom rádi, ale slušně se oblíkáme jenom, když tam máme nějaký akce nebo návštěvy nebo prohlídky. Ale jinak samozřejmě monterky od rána do večera. A musím říct, že si už na to člověk tak zvykne, že když jsem jel sem k vám a měl jsem se převlíkat, tak moc se mi nechtělo a nejradši bych přijel v těch teplákách.
0: A musíte být asi teple oblečený, protože ono vytopit zámek není sranda, nebylo ani ve středověku a určitě není ani dneska.
1: Musím říct, že dřív to bylo horší teda, jo. Tam bylo na tom zámku třeba kolem 15 stupňů přes zimu a to bylo opravdu jako luxus.
0: My, když zase pro červené víno ideální teplota, že jo?
1: To zase to dohnali tím. Ale my, když jsme se nastěhovali na zámek, tak se vytápěl vlastně dřevem, zámek, ale jelikož je to velmi náročný roztopit celý ten systém, tak jsme tam udělali tepelní čerpadla hned a vytápíme zámek tepelnými čerpadly, ne samozřejmě celý, protože 17 místností zas až tolik nepotřebujete najednou, tak vytápíme první patro na příjemných, pro nás příjemných 21 stupňů, pro vás by tam byla asi zima, ale už si všichni i psi si zvykli, že 21 stupňů prostě je naše teplota a to je i v létě, i v zimě.
0: Říkáte 17 místností, co všechno v těch místnostech je, protože kdo dneska se má hodně dobře, tak má třeba 3+ KK a vy máte teda 17+.
1: A těm lidem já závidím,
0: že jo?
1: Co mají 3+ KK, opravdu můžou přemýšlet nad tím, co budou třeba dělat druhý den, co budou dělat večer a my to máme jako jasný, jo, budeme makat. Takže v těch 17 místnostech je náš byt v tom prvním patře, vlastně celý patro obýváme a ve zbytku jsou někde depozitáře, ale ideál třeba pokoje pro hosty a vše vlastně zařízeno dobově stylovým nábytkem. Je tam velký depozitář kvůli prohlídkám.
0: Ten zámek, co jsem si tak načetl historii, byl postaven někdy v 17. století nebo zrenovován do současné podoby přelom 17. a 18. Pak šel tak nějak z ruky do ruky. Komunisti po 48. z toho udělali byty pro místní JZD.
1: Ano.
0: Později z toho byla knihovna a místní národní výbor. A po 90. roce taky to vystřídalo řadu majitelů.
1: Se připravil,
0: ano, tam jak dlouho?
1: Zámek, která se postavil v roce 1723, hraběnka Maria Rozina ze Šerningu ho nechala postavit, takže vlastně to byl hraběcí zámek. Pak, jak jste říkal, ta historie byla bohatá a my jsme tam teď 5 let, od roku 2021, kde jsme se tam přestěhovali a od té doby prostě makáme a musím říct, že jsme neměli jediný víkend volnej, protože když už si třeba sednete na tu zahradu, tak tamhle vidíte zase, hele, ten keř ještě prostě už zase z toho čumí klacky, tak se zvednete a jdete zase ohřezávat.
0: Takže no a abyste toho neměli málo, tak jste se rozhodli pořádat ještě štěnovické kulturní léto, kdy pozvete docela známé a slavné umělce a pořádáte kulturní program pro širokou veřejnost nebo pro své přátele?
1: Ne, pro přátele to neděláme, protože to samozřejmě ten záběr musí být mnohem větší, ale když jsme měli výročí 300 let založení zámku, tak jsme řekli, tak uděláme nějakou akci na tohleto výročí. No, udělali jsme kulturní léto a to bylo v roce 23 a velmi se to jako osvědčilo. Lidi byli úplně nadšený, že po té době, co vlastně to sloužilo jako soukromá rezidence, nikdo se tam nedostal, tak že tam můžou přijít na tu zahradu, užít si to prostě ten park a viděli jsme, že by chtěli i dovnitř, že jo. Takže nejdřív jsme udělali to kulturní léto a tak se to chytlo, že vlastně už se z toho stala tradice, teď už děláme 4. ročník letos a je to vždycky vyprodaný, musím tak poděkovat našim fanouškům, kteří neustále chodí. A zároveň potom většinou děláme i nějaký prohlídkový dny, že se podívají i do zámku, do interiéru a i vlastně do našeho bytu.
0: Vždycky je to takhle uprostřed června, aby lidé už si mohli případně v kalendáři vyhradit čas?
1: Vždycky děláme takhle kolem toho 15-17. června, protože už ty lidi si na to zvykli a už počítají, že ten další rok už to bude a už třeba v listopadu kupují dárky, že jo, vstupenky na festival, takže děláme to vždy tady v ten termín. Většinou děláme ještě koncerty třeba, ale to už je časově náročný, protože zase máme na zámku svatby, takže to už nám trošku narušuje, ale vždycky jeden třeba koncert děláme. Letos teda bohužel nebude kvůli rekonstrukcím.
0: Na co se máme těšit letos na kulturním létě?
1: Letos tam máme opět úžasný jména. Vždycky objednávám komedie, jo? Protože lidi se chtějí bavit. Jasně. My se rádi smějeme, rádi se bavíme a taky jsem rád, že u nás prostě je veselo. Takže v létě začínáme 15. června komedií s Taťánou Medveckou, Sabinou Laurinovou, Matěj Ruml, myslím, se jmenuje. Mm-hmm. Už si ty mladí si za stolik až tak nepamatuju. Ale je tam hodně, takže bude takováhle komedie, potom trošku jako něco vážnějšího, ale velmi vtipného, bude v úterý Lakomec od Moliéra. To bude s Pavlem Trávničkem, Janou Švandovou, Marikou Procházkovou. Viděl jsem to už a je to strašně vtipný představení teda. No a zakončovat bude letos Simona Stašová s panem Frejem a na Zlatém jezeře. Jo, takže myslím si, že ty jména tam máme opravdu jako veliký a že ta úroveň, co nám říkají lidi jak organizace, tak i prostě celého toho festivalu obsazení je poměrně vysoká, tak se to snažíme udržet, aby lidi byli nadšení.
0: Tři dny po sobě tedy v zámecké zahradě, je to venkovní, co jsem pochopil.
1: Parku.
0: Jak se mají lidé obléknout, když jdou na zámeckou zahradu?
1: Já říkám, oblíkněte se tak, abyste se cítili dobře. Jo, takže samozřejmě, když jdou lidi na zámek, tak si oblíknou hezky, sako, košile, ale i když přijdou v kraťase, když je opravdu velký vedro, tak nám to nevadí, hlavně, aby se ty lidi tam cítili příjemně a ten večer si prostě tam s náma užili. No. Dej si tam v bufetu, si dají nějaký jídlo, pití a prostě pohoda.
0: Já měl pocit, že to je třeba jako na dostihy, že dámy by měly mít klobouky. Ale pak zase ono by to vadilo těm, co sedí v další řadě za nima, že by viděli.
1: Tam by se hůř vidělo, ale je pravda, že třeba když tam někdo dělá svatby nebo nějaký narozeniny akce, tak třeba do pozvánek dají, že dámy jsou vítány v kloboucích, protože je to pro ně takový sváteční a i v tom parku s tím zámkem to krásně vypadá, že všechny ty dámy, co tam přijdou, vypadají jako hraběnky.
0: Vy jste říkal, že někteří lidé si kupují vstupenky už od listopadu. To znamená, když teď někdo vlastně na poslední chvíli ještě bude chtít si koupit vstupenku, má vůbec šanci?
1: Ještě tam jsou vstupenky, ještě jsou tam volný sice dozadu, ale budeme letos zvyšovat pódium, takže bude dobře vidět i slyšet, takže ještě jsou k mání teď vstupenky.
0: Kromě tedy těch tří představení, o kterých jste mluvil 15., 16. a 17. června, bude ještě letos něco, na co můžeme pozvat, anebo pak už se vrhnete do rekonstrukce parku a budete běhat se zahradnickýma nůžkama?
1: No, bohužel už teď z toho mám velký nervy, protože po vlastně tom festivalu tam máme několik svadeb a už potom v červenci začne rekonstrukce barokního parku, který teď vlastně je založený tak jako třeba pro rodinný bydlení, ale ne pro ty akce, když vám tam přijde třeba 500-600 lidí. Takže musíme to přizpůsobit té velikosti prostě těch akcí a myslím si, že budou návštěvníci nadšený, jak to paní architektky i trošku se mnou vymysleli.
0: Kdyby někdo chtěl vědět další informace, zaujal ho třeba váš zámek a třeba by tam chtěl mít svatbu, jak už jste několikrát zmiňoval, je možné najít někde bližší informace?
1: Můžete se podívat na zámekštěnovice.cz, tam najdete i na můj telefon a vždycky s těmi nevěstami to vždycky proberem všechno a když mají tam tu svatbu, tak odjíždějí a jsou úplně nadšený, že by nic neměnili. Ale já, jelikož jsem perfekcionista, tak já bych zase měnil strašně věcí tam, jo, pořád. Ale teď máme vlastně čeká festival, ty svatby, ale bohužel prohlídky už letos nestihneme, protože budeme rekonstruovat ten park, no. Až příští rok tam těch akcí bude víc, čekají nás velikonoční trhy s prohlídkami zámku, o který je teda velký zájem, protože se vlastně návštěvníci podívají do našeho bytu, do hraběcího apartmá dřívějšího. Provedeme je takměř tři čtvrtě zámkem, takže velikonoční trhy budou Food Fest, no a zase festival a potom možná i stihneme ještě koncert.
0: Moc děkuji za návštěvu, moc děkuji za tuhle pozvánku a držím palce, ať se vám na zámku líbí.
1: Díky. Já děkuji za pozvání a budu se těšit, že se nás třeba někdy navštívíte.
0: S vámi se těším na viděnou třeba na zámku, anebo u dalších pořadů naší televize. Ať se vám daří.

0: Krásný den. Ani tento týden nechybí v našem vysílání pořad Putování v regionech. Každý kraj má svou atmosféru, své příběhy i místa, kolem kterých možná běžně projíždíme, aniž bychom tušili, co všechno skrývají. V tomto pořadu společně objevujeme krásu českých měst, památek, přírody i zajímavých lidí. Dnes vás čeká další cesta plná inspirace, historie a tipů na místa, která stojí za návštěvu. Tak pojďme na to. A začneme pozvánkou. Kadaň se totiž na konci května promění v město pohádek, fantazie a filmových příběhů. Od 25. do 29. května se tu koná pátý ročník Kadaňského pohádkového festivalu, který letos nese poetické téma Řeka plná pohádek. Kinohvězda nabídne animované filmy, rodinné pohádky i studentskou tvorbu a chybět nebudou ani workshopy, besedy nebo tvůrčí program pro děti. Festival navíc propojuje film s mediální výchovou a dává prostor mladým talentům, kteří se sami stanou festivalovými reportéry. Pokud chcete zažít několik dní plných fantazie a příběhů pro malé i velké, Kadaň bude tím pravým místem. Šumava není jen krajem hlubokých lesů a krásné přírody. Kolem Kašperských hor se po staletí psal také příběh zlata. Právě tady lidé zlato rýžovali i dolovali a dodnes tuto historii připomínají naučné stezky, které návštěvníky zavedou do míst bývalých štol, zlatonosných potoků i dávných nalezišť. Čeká nás putování krajinou, kde se příroda prolíná s dobrodružstvím a tajemstvím dávných zlatokopů.
1: Kašperské hory jsou nejen městem v nádherné šumavské přírodě s bohatou historií, ale také byly, jak uvádí zástavní listina Jana Lucemburského ze 14. století, jednou z nejvýznamnějších lokalit dolování zlata v Čechách. Proto tu dnes najdete mnoho štol a můžete se projít po naučných stezkách, které vás s průběhem těžby zlata na Šumavě seznámí.
2: V okolí Kašperských hor se nachází řada naučných stezek a vycházkových okruhů. Všechny vycházejí tady z náměstí a zase se zpátky do města vracejí. Asi nejoblíbenějším je okruh cestou zlatokopu, který vede Amáliným údolím. Provede vás jádrem zlatonosného revíru, kde se nachází památky dolování od 14. století až po století 20.
1: Můžete se tam vydat buď sami, nebo v létě využít komentovanou vycházku pro děti.
2: S průvodcem se projdete údolím Zlatého potoka a děti si budou moct vyzkoušet i rýžování zlata.
1: U bývalé zlatonosné štoly Kristýna najdete nově zrekonstruovanou budovu seismické observatoře a unikátní muzeum seismometrie. Naměřená digitální data se odtud předávají do mezinárodních center, shromažďujících údaje o zemětřeseních, stavbě země a procesech probíhajících na naší planetě.
3: Na naší seismické observatoři se věnujeme i veřejnosti, a to proto, aby jsme jí vysvětlili, proč vůbec tady ta observatoř stojí, k čemu ta seismická pozorování jsou dobrá, jakým způsobem je vůbec možné, že tak titěrné pohyby zemského povrchu způsobené zemětřeseními od někud úplně z druhé strany zeměkoule my tady jsme schopni zaznamenat. A potom, co je tady taky velmi atraktivní, je štola Kristýna, kde jsou naše přístroje 100 metrů od vchodu do té štoly, čili to je také zážitek pro řadu lidí první, kdy vůbec vlastně vidí, jak to v zemi vypadá. Máme tady k dispozici přednáškový sál, kde zpravidla ta exkurze začíná, kde můžeme vysvětlit, co to vůbec zemětřesení je, jakým způsobem ho měříme a také ukázat data, která vlastně tečou nepřetržitě ze štoly z těch našich přístrojů a jsou k dispozici dneska každému po celém světě kdykoliv, protože už ze štoly vede optický kabel, který ta data vlastně nekonečnou rychlostí rozvádí do celého světa. Čili my můžeme každému na obrazovce ukázat, co se vlastně dneska, včera, předevčírem na zeměkouli odehrálo, jaká zemětřesení, kde vznikla.
1: Díky nízké úrovni rušení patří Kašperskohorská seismická stanice k nejcitlivějším na světě. Ve zdejším muzeu seismometrie uvidíte, jak se přístrojová technika vyvíjela.
3: Ten princip je vlastně úplně jednoduchý. První na něj přišli hned ve 2. století našeho letopočtu v Číně, kde vlastně sestavili první aparaturu na nějaké monitorování zemětřesení. Byl to tento takzvaný seismoskop. Dochovaly se nějaké výkresy a kolegové nechali vybudovat tuto repliku.
1: Mnohem lépe ale uvidíte princip zaznamenávání pohybu na jednoduchém kyvadle.
3: V případě, že ty seismické vlny otřesou tím, na čem my stojíme, což si tady můžeme demonstrovat, tak to kyvadlo stojí stále vlastně na místě a není potom už problém nějakým způsobem zaznamenat ten vzájemný pohyb kyvadla a té pevné podložky.
1: Na tomto principu jsou dodnes všechny aparatury založeny, ale oproti starším robustním přístrojům, které zaznamenávaly zvlášť horizontální a zvlášť vertikální pohyb, vývoj o mnoho pokročil.
3: Dneska toto vše je uvnitř jednoho takového to malého přístroje, kde je navíc ještě velmi pevný kryt, který brání vlhkosti a všem rozruchům nějak komplikovat ta měření. Záznam potom odchází optickým kabelem do celého světa, kde ho může využít kdokoliv, kdo ho potřebuje.
1: Práci současných přístrojů si můžete prohlédnout v už zmiňované štole Kristýna.
3: Jsou umístěny v takových velmi robustních, my tomu říkáme hrnce, jsou to takové obrovské nádoby ocelové, které jsou překryty ještě velmi těžkou masivní poklicí, takže my vlastně na ty přístroje neuvidíme, ale abychom na ně viděli, my a naši návštěvníci, tak u toho posledního, který už jsme teďko nepotřebovali využívat, tak jsme ten pevný litinový kryt nahradili plexiskovým krytem a je tam v něm umístěn jeden ten historický přístroj z toho roku 1960, takže každý vlastně vidí, jak to tam funguje.
1: Průchod štolou je zajímavý i tím, že není zapažená a jdete přímo v horninovém masivu.
3: Jsou tam vidět křemené žíly, různé trhliny, kterými vlastně kdysi před těmi 300 miliony let cirkulovaly horké roztoky někde hluboko v zemské kůře a z nich po miliony a miliony let se postupně nabohatila koncentrace zlata natolik, až ve středověku tedy naši předchůdci ho mohli v tom bohatém množství vytěžit.
1: Za podpory Plzeňského kraje vznikla další naučná stezka z Kašperku na Kašperk.
4: Využívá, myslím, nedostatečně frekventovanou cestu z Kašperských hor na hrad Kašperk přes osadu Kavrlík a cestou vzniklo celkem 6 naučných panelů, kde se příchozí turista, návštěvník dozví ani ne tak o samotném hradě, ale tedy o historii okolí, zejména Kašperských hor, nejenom od té nejstarší historie za doby panování Jana Lucemburského, kdy město byl bohatý zlatonosný revír, ale i co se týče hospodaření, ať to jsou městské lesy, městské statky, historie dobývání zlata na Šumavě.
1: Na hradě Kašperk, bez jehož známé siluety by Šumava nebyla Šumavou, se nezapomeňte zastavit. V rámci komentovaných prohlídek se dozvíte vše o jeho nejstarších dějinách.
4: Ale zároveň i co se týče osudů těch novějších v dobách, kdy hrad byl doslova znovu objevován a z takové zarůstající připomínky zašlých dob středověkých králů se z něj stalo vyhledávané místo. Součástí je teď nově i výstup zde pod nově postavenou střechu západní věže, která kreje od loňského roku původní torzo cihelné střechy, která pamatuje ještě Karla IV. Tuto střechu se nám podařilo loni postavit nově i díky pomoci Plzeňského kraje a podpory veřejnosti a teď tvoří takovou novou siluetu hradu Kašperk, na kterou si už myslím, že lidé zvykli a my díky tomu můžeme tady uchovat to celé kulturní dědictví v podobě vzácné střešní konstrukce, která je tady už přes 660 let.
5: Kašperk, nejvyšší hrad Karla IV., samozřejmě gotika, to všechno nám říká, že ten hrad je jedinečný nejenom samozřejmě v Plzeňském kraji, ale i vůbec v České republice. No a proto, ano, bo nejen proto, Plzeňský kraj je třeba dokázal to, že významně přispěl, nebo respektive skoro celé zaplatil za 1,9 milionů přestřešení té původní přilbice ještě z doby Karla IV., která zůstane tím pádem zachována. Je na co se dívat a máme být právě na co hrdí.
1: Nejdelším z okruhů v Kašperských horách je stezka Strážců hranice.
6: Ta vás provede údolím Zlatého potoka po linii starých vojenských opevnění, takzvaných hřobíků. Dojdete po ní až do Řetenic a zpátky se potom můžete vracet přes Pustý Hrádek a přes hrad Kašperk.
7: Na několika informačních cedulích jsou zajímavé informace o tom, jak probíhala obrana tohoto území od středověku až po novodobé dějiny. Úspěšní hledači mohou najít také některé řopíky, které jsou vyznačené na mapě.
1: Velmi oblíbená je stezka netopírů.
7: Začíná na radnici a především v letních měsících je ten začátek velice příjemný, protože vede do radničního sklepení, kde i v těch horkých letních měsících je příjemně.
1: A také jen v letních měsících se sem můžete podívat, protože od podzimu až do začátku léta tu přezimují netopíři.
8: Teď se nacházíme ve sklepení a radnice v Kašperských horách. Je to vlastně sklepení, které je rozděleno jako vrchní sklepení a spodní. A v tom vrchním sklepení právě přezimovávají netopíři, tedy konkrétně vrápenec malý, jeden z nejmenších druhů netopíru na Šumavě. Návštěvníci vlastně mají možnost si sklepení pod radnicí prohlédnout v rámci prohlídek od června. A váš štáb má to štěstí, že jsme tady trošku dříve výjimečně, ale máme tady vlastně onoho zástupce vrápence malého, který tady teď spí. Možná, že večer třeba vylétne za potravou, ale zatím vypadá to, že spí. Tenhle druh vlastně je zajímavý tím, že on je třeba váží 6 gramů, takže je to opravdu velice malý tvor. Díky své echolokaci se dokáže perfektně orientovat. A my tu máme tu zvláštnost, že vlastně vrápenci, když sem přilétají, tak jim v zadní části radnice byl vytvořen vlastně takové okno, kudy vlétají sem do sklepení, prolétnou tím spodním a tady vlastně přezimovávají. My zde v rámci té prohlídky máme připomenutí vlastně i ostatních druhů, které žijí na Šumavě, těch nejvýznamnějších, netopíra dlouhouchého a netopíra ušatého.
7: Netopíří stezka částečně kopíruje trasu vycházkového okruhu kolem pranýře za výhledy. Když se vydáte na tento okruh, tak uvidíte nejenom krásné výhledy do okolí, ale na vrcholu Šibeničního vrchu stojí druhým rokem lavička Emila Kincla. To je takové příjemné odpočinkové místo. Emil Kincl žil dlouhá léta v Kašperských horách a je známý především díky svému pořadu a knihám Zmizelá Šumava.
9: Je velký zájem o Kašperské hory a o služebnu policie České republiky, která je nedílnou součástí dnes již kultovního seriálu Modrava. Ale za parkem na náměstí vyfotíme se před služebnou policie České republiky, dáme si nazad na baťoch a vyrazíme do míst, která nejsou objevena. A jsou stejně krásná, ať už to už zná údolí nebo zákoutí, nejenom ale v blízkosti Kašperských hor. Opravdu je co koukat.
7: Když za námi přijdete na infocentrum, tak nejenom, že si můžete koupit nějakou hezkou památku na Kašperské hory, ale také společně můžeme vymyslet ten nejlepší výlet, kterou ze stezek zvolit zrovna na ten den a zrovna třeba pro vás.
0: Zoologická zahrada v Hluboké nad Vltavou nebude v příštích dnech patřit jen zvířatům, ale také pohádkám a divadlu. Zdejší tradiční divadelní dny přinesou 2 týdny představení pro děti i dospělé v zastřešeném venkovním divadle přímo v areálu zoo. Návštěvníci se mohou těšit například na pohádky Prostě žába nebo Dášinka, které potěší hlavně malé diváky. Venku už je konečně počasí, které přímo láká vytáhnout kolo a vyrazit na výlet. A jeden takový nás právě teď čeká. Z Kyjovského nádraží se vydáme směrem do malebného pohoří Chřiby, které patří k nejkrásnějším cyklistickým oblastem Jižní Moravy. Čekají nás lesní cesty, krásné výhledy i místa s jedinečnou atmosférou. Prostě ideální kombinace pro všechny, kteří mají rádi pohyb a objevování krajiny ze sedla kola.
10: Chřiby nabízí poměrně širokou škálu cyklistického vyžití, jak délkou, tak obtížností. Já si je dneska projedu celé, z jednoho konce až na druhý.
11: Jak bylo řečeno, Kyjov je ideální místo pro nástup na chřibský hřeben, který dneska projedu po dálkové červeně značené trase Klubu českých turistů. Dá se tak navštívit opravdu většina turisticky zajímavých míst tohoto malebného pohoří a navzdory pěšáckému charakteru této hřebenovky je většina trasy bez problémů sjízdná i na kole. Samozřejmě je záhodno kvůli terénu doporučit radši kolo horské, nejlíp nějakou celoodpruženou krosku, ale celé chřiby jsou protkané šotolinovými cyklostezkama, takže není problém celou trasu zdolat třeba treku. Z Kyjova vyrážím nikoli v nejkratší, za to nejpohodlnější cestou po žluté turistické značce směr Čeložnice. Myslím, že není potřeba se hned ze startu utavit výstupem z Bohuslaví na Lenivou horu. Sice výhledy jsou odsud možná o nějaké to procento hezčí, ale ten kopec se svým sklonem je přece jenom příjemnější směrem dolů, než jako startovní stoupání před 60-kilometrovou hřebenovkou. Uboží muky na Nové hoře nad Kostelcem je taky pěkný rozhled po okolí a nástup do hory tudy opravdu o dost příjemnější. A po výjezdu nad chatovou oblast v Čeložnicích máme už téměř vystaráno.
12: Jakmile se vyškrabeme nad Čeložnice, tak si můžeme na chvilku oddychnout, protože teď to pojede chvilku z kopce. Nicméně, oddych je to pouze zdánlivý, protože jak to tak chodí, když to jde ve stoupacím segmentu z kopce, tak to znamená, že ten následný dokopec bude o to hnusnější.
13: Nicméně před tím finálním stoupáním na hřeben se nachází pramen Čeložnického potoka kolem Maznice, kde se nabízí velice vítaná možnost nabrat tekutiny. Tuto možnost bych rozhodně nepodceňoval, protože další studánka je na Zavadilce a k té se musí sjíždět z kopce a ztratit tak drahocenně nastoupané metry.
11: Celé chříby se v podstatě dají projet jenom na vodu ze studánek, kterých je tu opravdu požehnaně a jsou i rozmístěné tak, aby tento koncept v reálu opravdu fungoval. Vzít si sebou půl litru do flašky ovšem není na škodu. Od pramene Kolomaznice je to asi ještě kilometr po asfaltu do kopce, na čiž se ze silnice odbočuje doprava na červenou a začíná tak konečně trochu záživnější jízda s typickým hřebenovým charakterem. Z kopce do kopce, přesto stabilní nadmořská výška, kořeny kameny, přesto ušlapaná pěšina, kde se dá pohodlně najít sjízdná stopa. Po chvilce nás les vyplivne na mítinu nad Zavadilkou, kterou má na svědomí předloňská Vichřice. Odtud se dá svět ke studánce na Zavadilce, ale to si nechám ujít, protože si mi nechce ty ztracené výškové metry dupat znovu nahoru. Proto pokračuju po lesácké cestě ke Koryčanské kapli a odtud přes Moravanské Lůchy nad Koryčany na parkoviště u Křížku. Toto místo funguje jako velmi oblíbený výchozí bod pro všeliké výlety po okolí. Je odsud kousek zříceny na hradu Simburg, hradisko na Klimentku nebo další studánka u Mísy, ke které se musí opět kousek z kopce, takže si ji opět nechám ujít a pokračuju dál po cykloznačce ke Kazatelně, kde se napojím na červenou, po které to jde docela dlouho z kopce až pod Duklo. Abych ovšem nemusel odtudy zase pracně dupat se stoupané metry do kopce, musím v půlce sjezdu odbočit doleva na zelenou značku, která vede po lukách nad Stupavou a nabízí nejen krásné výhledy na obě strany chřibského masivu, ale především kýžené konstantní klesání až k rychlostní silnici 1/50, která chřiby příčně krájí na dvě téměř totožné poloviny a odkud se musím vyškrabat ke hradu Buklo, který se nachází v samotném středu tohoto malebného pohoří a nabízí se tady tak vítaná možnost občerstvení a odpočinku.
0: Park na brněnském Obelním trhu se v úterý 26. května promění v otevřenou knihovnu pod širým nebem. Den brněnských knihoven nabídne návštěvníkům pestrý program plný besed, workshopu, scénického čtení i kreativních dílen pro děti i dospělé. Akce ukáže, že dnešní knihovny nejsou jen místem pro půjčování knih, ale také prostorem pro vzdělávání, setkávání a nové zážitky. Chybět nebudou ani stánky jednotlivých knihoven, kde si lidé mohou vyzkoušet moderní technologie, komiksové dílny nebo třeba debatovat o médiích a kritickém myšlení. A to všechno zdarma a v pohodové atmosféře brněnského parku. Zámek Zbyrok zve návštěvníky na netradiční večerní prohlídky, které tentokrát nebudou jen o historii, ale hlavně o vášni, tajemstvích a příbězích, o kterých se kdysi mluvilo jen šeptem. V kulisách zámeckých salonů a komnat ožijí každou květnovou středu od 19 hodin osudy šlechticů, umělců i majitelů zámku, od Přemysla Otakara II. Až po Alfonse Muchu. Speciální prohlídky zavedou návštěvníky do míst spojených se zakázanými láskami, skandály i tajnými schůzkami. Chybět nebude Muchův sál, temná hradní studna ani romantické Strausbergovo jezírko. Pokud máte rádi historii s trochou tajemna a romantiky, tak Zbyroch v tomto směru nabídne opravdu nevšední zážitek. Dnešní putování je u konce, ale příběhy českých regionů rozhodně nekončí. Stačí se jen vydat na cestu, rozhlédnout se kolem a nechat se překvapit tím, co máme doslova na dosah ruky. Děkuji, že jste cestovali se námi a těším se na vás zase příště u pořadu Putování v regionech na viděnou.

0: 300 těžko přehlédnutelných kol rozmístily dopravní podniky na desítky míst po celé Plzni, a to na chodníky, náměstí nebo i nově vybetonovaná místa na sídlištích. Město si celý systém provozuje samo prostřednictvím plzeňských městských dopravních podniků.
1: Kola jsou v podstatě součástí služby zajišťování veřejné dopravy. Je to sice marginální, ale jedna prostě z odnoží dopravního podniku. Sám dopravní podnik se o tuhle službu přihlásil. My jsme se opakovaně snažili ji zadat externě. Neuspěli jsme běžně na trhu se zadáním a dopravní podnik o to projevil zájem. Já jsem za to rád. Myslím si, že si v tom povede velmi dobře, tak jako ve všech ostatních činnostech, které dopravní podnik zajišťuje.
0: Sdílená elektrokola jsou od prvních dnů hojně využívána, a tak se zájemcům o svezení často stane, že na stanovišti žádný bicykl nenajde, je vybitý nebo má technickou poruchu. Otázkou zůstává, zda je město tím správným subjektem, který se má v takových projektech angažovat. Provoz těchto kol si totiž žádá řádnou péči i časté opravy a nemusí se finančně vyplatit.
1: Mělo by podnikat. Především město musí být řádný hospodář a musí zajišťovat základní služby pro občany. A některé klíčové služby zajišťujeme podnikatelsky, máme vodárnu, máme dopravní podnik, máme teplárnu, to jsou všechno firmy, které generují zisk, ale zároveň se starají o tu klíčovou službu pro občany.
0: Část obyvatel Plzně je ze služby nadšená a často kola využívá, je ale i řada kritiků. Ti mimo jiné nesouhlasí s tím, že je provozovatelem právě město. Mělo by se podle Plzeňanů město pouštět do podnikání, nebo by měla podnikat jen soukromá firma?
2: Asi soukromá firma. Spíš soukromá firma, no.
3: No já si myslím, že asi město spíš, protože ty soukromníci to je takový nedohledatelný.
4: No já si myslím, že by měli podnikat spíš soukromníci než město.
0: Podle ankety na webu plzeň.cz je skoro polovina hlasujících proti tomu, aby město v doplňkových službách podnikalo. Přes 30% lidí si potom myslí, že by město mělo hlavně vytvářet podmínky pro soukromé podnikání. Doplním, že za systém sdílených elektrokol Plzeň zaplatila 25 milionů korun a 5 milionů přispěl Plzeňský kraj. Pokud by se měly náklady vrátit, musí každé z 300 kol odjezdit během 3 let 1657 hodin, tedy bez přestávky 70 dnů a nocí. Z Plzně pro televizi ZAK Ondřej Smékal.
5: Dlouho stál v hlubokém stínu toho mužského. Teď ale boří mýty i rekordy návštěvnosti. Český ženský hokej zažívá nejlepší období své historie a z dříve opomíjeného sportu se stává fenomén. Přesto ale stále nejsou podmínky pro hokejistky zdaleka tak ideální.
6: My jako organizace For Glow jsme vznikli právě proto, aby jsme pomáhali děvčatám k tomu, aby mali lepší podmínky pro svoje športové fungování. Nechcem povedat, že to platí pro všechny športy, ale jsou športy a hokej jedním z tím případem, kedy prostě týmy například nemají děvčatské šatně, alebo ty děvčata mají šatně v tom zmiešanom týme v takých podmínkách, že se tam nemůžou jít ani na toaletu, nemají tam svoje zázemí, jednoducho nie je to dôstojné.
5: Významným krokem kupředu má být mimo jiné otevření specializovaného centra, které jako první v Česku nabízí kompletní sortiment pro hokejistky.
7: První část, kterou tady vidíte, komplexní vybavení pro hráče, hráčky od malých dětí až po dospěláky. Potom průchozí části jsou tam prostory pro maséra, fyzioterapeuta, nutriční specialistku a výživovou. Potom je tam prostor pro off-ice, to je suchá příprava, a potom vzadu je střelnice, čímž jsme jako ojedinělí, protože střelnice jako taková je buď jenom na zimních stadionech, anebo jenom v tréninkových centrech.
5: Nejúspěšnější éra začala před 4 lety. Od té doby hokejistky přivezly mimo jiné i 2 bronzy z mistrovství světa.
8: Myslím si, že hodně velký krok k tomu ženskému hokeji dopředu bylo to, že jsme se dostali na tu olympiádu, a kdyby mi nikdo tenkrát 5-10 let zpátky řekl, že bude v Česku mistrovství světa top divize a budou vyprodaný, vůbec celý stadion vyprodaný, tak tomu nebudu věřit. To, že vlastně my dneska i bez toho, že máme profesionální ženskou ligu v Česku, dokážeme být v top 4, top 5 na světě, je neuvěřitelný.
5: Současné elitní české hokejistky si na startu kariéry ani nedovedly představit, že jednou budou mít možnost nakupovat speciální ženskou výstroj.
8: prostě jsem chodila do normálního hokejového obchodu, kde byly jenom jako klučičí věci, protože holčičí věci ani neexistovaly. A pak si pamatuju, že jednou, ani nevím, asi to byl systém, nejsem si jistá, ale tak vyrobil vlastně hokejovou jednu jako vestu a já jsem z toho byla úplně nadšená, já jsem byla překvapená, že to je holčičí prostě kolekce a takhle, takže jsem z toho hned jakoby koupila, ale byla to jedna v celém obchodě.
5: Testem pro nové centrum i celou Plzeň bude také třetí ročník mezinárodního turnaje Girls World Hockey League.
7: My se snažíme ten turnaj dělat, jak jsem říkala, tak, aby to všechno fungovalo dobře, protože já mám spoustu dobrých, ale i ne úplně dobrých zkušeností z těch chlapeckých turnajů, kdy je to tak, že vlastně na ten turnaj přijedete, startovní není úplně nejlevnější, úplně se o vás nikdo nestará a proto jsme to chtěli úplně jinak. Nejvíc asi lpíme na těch kabinách, které mají připravený profesionálním způsobem, tak jak by to měli buď v národním týmu, anebo v jakýkoliv ligový soutěži.
5: Turnaj se uskuteční od 4. do 7. června v Hle na Košuce a zúčastní se ho více než 400 hráček ve věku od 9 do 17 let ze 14 zemí světa. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
9: Senioři z 3. plzeňského obvodu se opět setkali na oblíbeném jarním tanečním vínku. Zahájení akce v malém sále Měšťanské besedy se tradičně ujalo vedení obvodu a nechyběla ani drobná pozornost pro přítomné dámy v podobě krásné růže.
10: Zkráceně se dá říct, že seniori si přichází zatancovat a my se přicházíme přiučit to, jak se tancovat má, protože přece jenom to jejich taneční umění už nikdo z naší generace tak neovládá. V každém případě jsem moc rád, že účast je před začátkem, že stále narůstá. Myslím, že sál se naplní a věřím tomu, že si to seniori opět užijí.
11: Dvakrát do roka, tak se vždycky těším na tuto skvělou akci. Obdivuju právě seniory, jak tady dokážou skotačit a tancovat. A my jsme právě před 3 hodinami měli setkání s mladýma atletama, tak teď budeme mít taky setkání zase s těma o trošku staršíma, protože tanec rozhodně není žádná jednoduchá fyzická aktivita.

0: Seniorům ale energie nechyběla a je pravda, že řada mladších ročníků by mohla závidět, s jakým nadšením se pustili do tancování i společenské konverzace. Ostatně toto není jediná akce, kterou obvod pro seniory pořádá.
1: Kromě tohoto jarního vínku, tak nás samozřejmě čeká podzimní taneční vínek. V pondělí jsme odstartovali Nordic Walking, což začíná být tradiční akce. Chodíme okolo plzeňských řek, do konce června budou 4 putování, v září nás čekají ještě 2. A samozřejmě pořádáme spoustu zájezdů, doporučuji sledovat naše stránky nebo se zajít podívat přímo na úřad na Trojku.
0: A jak to vnímají sami účastníci tanečního vínku?
2: Líbí se mi, jsou to hezké písničky a líbí se mi to. I přes můj věk, který mám, takže jako jsem tady spokojená.
3: Právě to, že se setkáváme se širším okruhem seniorů a můžeme si tady v podstatě vyzkoušet to, co jsme, jak se říká, načerpali za celý život v tanci.
4: Já už jsem tanec nějakých 20-30 let. A je to pořád hezký. A je to pro radost, že mi baví někam vylezet. Jinak koukají na televizi, nebo nadávají a tady se zasmějou. Je to moc hezký.
0: K nadšené atmosféře dozajista přispěl i DM Band, jehož rozsáhlý repertoár potěšil tanečníky i posluchače. Z Plzně pro televizi ZAK František Šimánek.
5: 8 desítek medailí z republikových šampionátů. To je bilance, která ze Škody Plzeň dělá nejúspěšnější atletický klub v zemi. Nejen za zisk cenných kovů, ale také za skvělou prestiž poděkovalo klubu i atletům vedení 3. plzeňského obvodu.
6: Pro mě je to hlavně velký obdiv, protože já úplně sportovec nejsem a když se tady hovoří o maratonech, prostě o 7-10 bojích a těch dlouhých skocích prostě po atletice, tak prostě pro mě jsou to úžasné výkony a ty sportovci, ať to cinká nebo ne, tak mají můj velký obdiv jenom za to, že to dokážou.
5: Kromě slov uznání jde ze strany obvodu i o konkrétní podporu. Radnice pravidelně přispívá na celoroční provoz klubu i na výjezdy na mezinárodní soutěže.
7: Tím, že je stadion a klub u nás na obvodě, tak se snažíme ho finančně maximálně podporovat, ať už jejich celoroční činnost, tak i v případě, když cestují někde na mistrovství Evropy, mistrovství světa nebo na různé memoriály, tak se snažíme maximálně finančně tento klub a jejich atlety podpořit.
5: Škoda Plzeň má v současnosti více než 1200 členů, z toho je hned 900 mladších 18 let.
8: Tak já jsem moc rád, že už tady po několikáté můžu sedět s našimi úspěšnými atlety, kteří dají Plzni opravdu vynikající jméno. Máme v současnosti vlastně nejúspěšnější klub v republice, což je skvělé. A zároveň jsem velmi rád, že jsou známí svou skvělou prací s mládeží, s dětmi, protože ten oddíl navštěvují opravdu stovky dětí a máme jenom na to samou chválu, je to skvělé.
5: Pro plzeňské atlety je podpora obvodu velmi důležitá.
9: Ta je velmi významná, ta podpora, vážíme si toho, neboť UMOTRI s námi komunikuje nejenom tedy o sportovních úspěších, ale například i o možném rozvoji celého našeho sportu.
5: Jednou z hlavních tváří klubu je dvojnásobná účastnice olympijských her, vytrvalostní běžkyně Tereza Hrochová. Ta zahájila letošní sezónu ve velkém stylu.
10: Jsem na desítku zaběhla čas 31.05, což je český rekord, který jsem si vylepšila z loňského roku skoro půl minuty, nebo možná i víc než půl minuty. A zaběhla jsem tam i český rekord na 5 kilometrů, takže si myslím, že tenhle ten začátek sezóny byl opravdu úspěšný. V únoru jsem běžela maraton, kde jsem si zaběhla osobní rekord a zaběhla jsem 2. historický čas.
5: Plzeňskou atletiku teď čekají další klíčové měsíce. Právě domovský stadion Škody v Plzni na Skvrňanech bude už 25. a 26. července hostit českou elitu v rámci mistrovství republiky. Z Plzně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
11: Devadesát let historie, tisíce vzletů a především silný odkaz českého letectví. Pošumavský aeroklub i letiště Josefa Hubáčka slaví letos významné jubileum. Součástí těchto oslav bylo také slavnostní odhalení znovu vybudovaného památníku letců RAF.

0: devadesátky. A dlouho jsme to odkládali, ale spojit to v tento den do jedněch oslav a odevřít a odhalit nový památník, vybudovat nový památník, nám přišlo už jakoby takový nejvyšší čas to udělat.
1: Monument připomínající křídlo legendárního letounu Spitfire, který vznikl pod rukama klatovského rodáka a akademického sochaře Václava Fialy, ocenili na místě také návštěvníci.
2: Opět se povedl pomník nebo památník letcům RAF a jsme za to moc rádi a jsme za to rádi, že ho vůbec máme v Klatovech.
3: Je to nádherný kus pomínky na ty lidi.
4: Konečně udělali pořádný k 90 letům toho. Udělali pomník nádherný. Zlomený křídlo, pěkný.
1: Kromě slavnostního odhalení památníku si návštěvníci během dne mohli prohlédnout historická i vojenská letadla a užít si také letové ukázky strojů, které v minulosti sloužily mimo jiné k výcviku pilotů během druhé světové války v Anglii.
0: Jsou tady letadla z klubu historických letadel Classic Trainers Plzně Líně, jsou tady letadla z leteckého muzea Točná, jsou zde letadla ze stanice Royal Air Force pod Hořany a další, nerad bych na někoho zapomněl, je tady opravdu celá řada.
1: Oslavy výročí letiště Josefa Hubáčka tak nabídly nejen pohled do historie letectví, ale i důstojnou připomínku českých letců královského letectva a jejich odvahy. Z Klatov pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.

0: Pěkný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Střední škola v Třemošnici na Pardubicku hostila čtvrtou zastávku letošního ročníku Technohrátek, projektu, který mladým lidem pomáhá udělat jasno o jejich budoucím povolání.
1: Třemošnická škola nabízí obory s výučním listem jako zámečník nebo truhlář, ale i maturitní zkouškou, například právo či obsluha CNC strojů. Od září přibude i horká novinka, operátor bezpilotních letounů.
2: Mají obrovitánské uplatnění v praxi, můžou zaměstnavatelé se po ně vyloženě poperou, mohou se v rámci svého studia přivydělávat a hlavně proto, že jsme malá škola v krásném prostředí a je to tady fajn.
3: Projekt Technohrátky je obrovskou reklamou na naše odborné školy. Je to snaha podpořit co nejvíce oborovou skladbu našich škol a nabídnout dětem v době, kdy se rozhodují, na jakou školu zamíří, tak trošku hravou formou jim ukázat, co škola dovede a umí.
4: Jo, líbí se mi tady to, jak si to můžeme vyzkoušet a jaký tady mají prostředí, že nám to všechno ukázali. Teď jsme vrtali do hliníku a zkoušeli jsme si vytvářet projekt na počítači.
5: Já jsem tady byl ještě na počítačích a zkoušel jsem tady tu fresku a to mě asi nejvíc zaujalo. Pomáhám třeba taťko, já má takovýhle nějaký stroj a tak. Tak to mě celkem baví jako.
1: Technohrátky pomáhají i s tím, aby si žáci vybrali zaměření sami. V ideálním případě si vyzkoušeli něco z praxe a především zjistili, co jednotlivé obory obnáší. Podle výzkumu totiž často dají na radu okolí.
6: 70% žáků středních škol uvedlo jako rozhodovací moment maminku, ovlivněnost maminkou dalšího jejich vzdělávacího postupu, ale z tohoto počtu dalších skoro 50% uvedlo, že nejsou zcela spokojeni na škole, kterou si vybrali.
1: Technohrátek se za celou dobu fungování zúčastnilo přes 20 000 žáků. Vyzkoušeli si 71 oborů na 26 středních odborných školách a učilištích v Pardubickém kraji. David Záruba a Karolína Davidová, Televize V1.
0: Plesné na Chebsku vznikl v bývalé textilní továrně Tosta unikátní kulturní prostor. Vedle muzea s expozicemi o historii regionu tu funguje i galerie současného umění.
7: Bývalá továrna Tosta v Plesné už dávno není jen připomínkou průmyslové minulosti. V její části sídlí muzeum s trvalými expozicemi, které mapují česko-bavorské soužití, válečné i poválečné dějiny regionu a také historii samotné budovy. A právě tady v prostorách bývalé továrny už třetí sezónu funguje i galerie Tosta.
8: Jedná se o bývalou textilní továrnu, která byla díky podpoře Evropské unie zrekonstruována na muzeum a galerii.
7: Galerie vznikla jako nová platforma pro současné umění. Tři patra dolní věže dnes nabízejí prostor pro výstavy napříč médií i generacemi autorů.

0: Je to bývalá továrna, bývalá textilní továrna Tosta, která je ale zrekonstruovaná, přestavěná. Ty prostory jsou úžasně rozlehlé, čisté, je to prostě industriální typ galerie. A máme to štěstí, že tady jsou i skutečně velké zdi, takže si můžeme dovolit vystavovat větší díla.
1: Aktuálně tu probíhá výstava Velké jaro,
0: která združuje 6 umělců. Je to Lenka Glisníková, Klaudie Hlavatá, Matěj Hrbek, Marie Ladrová, Matouš Marek a Vojtěch Hrubant.
1: Každý z autorů má své médium, se kterým pracuje, zároveň ale přesahuje i do dalších médií.
0: Mně se například moc líbí reliefy Vojtěcha Hrubanta, na které se teď právě dívám. Tam si myslím, že to je taková opravdu nadčasová věc, která by obstála i v nějakém historickém kontextu a zároveň působí velmi současně.
2: Takže představíte, že máte ty polystyrenové kusy, takhle naskladat do toho hance, tak pak do toho ještě vlastně šel takhle jakoby tím dloubáním, že to jsem zdysnul ten negativ.
1: Expozice i galerie Tosta jsou pro veřejnost otevřené od pátku do neděle, vždy od 13 do 18 hodin. V areálu se navíc konají i další kulturní akce. Třeba v sobotu 11. července návštěvníky čeká 10. pivní fest, který nabídne bohatý výběr piv, jídla a doprovodný program. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
3: V Luži na Chrudimsku chtějí v Hamzově léčebně díky novému pavilonu vracet po těžkých neurologických onemocněních pacienty zpět do běžného života. Rekonstrukce historického objektu přinesla moderní rehabilitační technologie, specializované zázemí i komfortnější péči pro lidi po cévní mozkové příhodě.
4: Hamzova léčebna v Luži vstoupila do další etapy své historie. Symbolicky v roce, kdy si připomíná 125 let existence, slavnostně otevřela zrekonstruovaný pavilon M, který bude sloužit především pacientům po cévní mozkové příhodě.
5: Takže můžeme, děkujeme.
6: Skrze Krista našeho Pána.
7: Teďka symbolicky si dovolím.
8: Jsme vytvořili pavilon, který má konečně, řekl bych, evropské parametry, doulůžkové pokoje, každé s vlastním sociálním zařízením, které jsou bezbariérové, včetně toho zařízení, máme tam transportní systém ve všech patrech. Je to prostě nejmodernější pavilon, který tady nyní máme. Pavilon je určen právě pro takzvaný neurorehabilitační program a v tom hlavní část tvoří program, který se jmenuje kranioprogram. Je potřeba udělat maximum toho, aby se ti lidé vrátili nějak do pohybu, aby měli sebeobsluhu, mohli klidně žít dál.
9: Tak je to především spádová léčebna pro všechny okolní regiony a poskytuje péči tedy především z velké části, z hlediska procenta, poskytované péče pacientům z Pardubického kraje, ale my ji opravdu vnímáme přesahově. Je obdivuhodné, že pan ředitel Vojedník působí v rámci této léčebny prakticky 40 let se svými spolupracovníky. Ten tým se téměř nezměnil a přitom zvládá i tempo moderních trendů v rehabilitační péči.
10: Není přehnané říct, že pro Hamzovou léčebnu je to historický okamžik a ta modernizace pavilonu M a vlastně těch sousedících staveb, spojovacích chodeb, což je velmi důležité pro pacienty, pro personál a dalších míst, které tady jsou, tak prostě garantuje, že pacienti tady budou mít špičkovou péči.
4: Hamzova léčebna dnes disponuje celkem 505 lůžky a zaměřuje se zejména na pacienty s ortopedickými a neurologickými obtížemi.
8: Máme tady ale také centra specializovaná, jako je například spinální rehabilitační jednotka, ale vedle toho máme dosti kvalitní i ošetřovatelskou péči v samostatném pavilonu, která je velmi vyhledávaná.
4: Hamzova léčebna vznikla v roce 1901 jako dětský tuberkulózní léčebný ústav a svému účelu sloužila do začátku 60. let minulého století. Její zakladatel František Hamza zde vytvořil místo, které dodnes spojuje léčbu, rehabilitaci a klidné přírodní prostředí. Z původního sanatoria se postupně stalo moderní rehabilitační centrum, jehož charakteristickou součástí zůstává rozsáhlý park a arboretum. Léčebnu dlouhodobě podporuje také fotbalová Amfora, která jí od roku 1999 věnovala už více než 1 000 000 korun.
8: Máme velikou výhodu, protože naším jedním ze sponzorů, bych řekl, a přátel je například celá Amfora, známá Amfora, kterou pan Petr Salava řídí a vede už mnoho desítek let, se taky dá říct. A ti nám pomáhají, nejenže pro nás vybírají nějaké prostředky, ale například pan Salava teďka zajistil pro nás kulturní program.
11: Slaví 125 let Hamzovi léčebny. Tady na jevišti je připraven, doufám, že zajímavý program, ve kterém přivítám několik významných gratulantů, dojde i na řadu pěkných písniček a v samotném závěru, doufám, že počasí dovolí, dojde i na strhující show sestavy ABBA World Revival.
4: Pacienti i návštěvníci si užili také autogramiádu známých herců z oblíbeného českého seriálu Z lékařského prostředí i vystoupení zpěvačky Terezy Mátlové, která zaspívala známé české písně. Program doplnila také vystoupení herců na pódiu. Během nichž popřáli lékařům a zdravotním sestrám mnoho úspěchů i spokojené pacienty, kteří budou nový pavilon využívat.
12: No je to skutečně krásný a myslím, že si toho všichni pacienti budou vážit, protože vytvořit prostředí, to je myslím základ, protože ta psychika toho pacienta, ta trpí vlastně nejvíc.
3: 500 nových kompostérů, které pořídilo město Vítkov na Opavsku a rozdalo je mezi majitele rodinných domů, změnilo přístup obyvatel ke třídění bioodpadu.
13: Zdánlivě malý projekt ve Vítkově na Opavsku zcela změnil přístup zdejších obyvatel k bioodpadům. Město pořídilo 500 nových kompostérů, které rozdalo mezi majitele rodinných domů. Výsledek se brzy dostavil.
14: Množství směsného komunálního odpadu je tady vysoké ve městě Vítkov, proto je potřeba udělat jakýkoliv krok, aby se omezilo toto množství a tím, že se pořídili kompostéry, tak předpokládáme, že ubude v klasických popelnicích za rok asi 200 tun. Finančně to není jenom úspora, že nemusíme vozit odpad na skládku, ale je to o dopravě, takže ta úspora potom bude pravděpodobně i vyšší. Ten systém třídění zvlášť biologické složky z komunálních odpadů je strašně jednoduchý pro občany, protože pokud to má u vlastní nemovitosti, takže tam dává odpad ze zahrady a samozřejmě také z domácnosti, což je to zásadní.
15: Bioodpad nás trápí z toho důvodu, že v podstatě v komunálním odpadu končí zhruba 30% bioodpadu, což je samo o sobě velký problém, zvyšuje nám to náklady, takže jsme se rozhodli, že odpad, bioodpad, který zůstane na zahradě nebo tam u toho původce, tak je ideální.
13: Objem kompostéru je 1050 litrů, což by mělo být při správné údržbě pro jeden rodinný dům naprosto dostačující.
14: Jak stojíme tady konkrétně, tak to může být pozemek zhruba o ploše 1000 m², takže mělo by to být dostačující, ale je potřeba se tomu kompostéru věnovat, takže musím sem tam ten materiál vevnitř prohodit a jednou za rok by ho měl vlastně vysypat a znovu vlastně jakoby založit. Tak a pak to zásadní ještě další je, že ten hotový kompost, ten produkt já využiju na vlastní zahradě, takže já ho nikam nedávám, já ho nepotřebuju odvést, ale použiju ho tady, jak se díváme na zahradu, pod stromy, do záhonu, pod keře, pod cokoliv.
13: Díky novým kompostérům se domácnostem ve Vítkově rapidně snížil objem směsného odpadu.
16: No určitě jsme rádi, že ji tady máme. Když se nám udělá z toho ten kompost, tak si s tím dáváme do skleníku, že? Na rostliny a takové, že různě pod rostliny a tak. No je to určitě prospěšné hodně, no.
13: Projekt byl realizován s podporou fondů Evropské unie v rámci operačního programu Životní prostředí.
15: Určitě bychom zvažovali, jestli bychom to realizovali i bez té dotace. Samozřejmě ta dotace je to zásadní, je to takový ten motivátor, proč vlastně do toho jdeme.
3: Ostrava se stává jedním z evropských center umělé inteligence. Slavnostně tam odstartoval projekt Czech AI Factory, který propojí superpočítačové technologie, expertní podporu i výzkum. Cílem je pomoci firmám, startupům i veřejné správě s využitím umělé inteligence v praxi. V Ostravě slavnostně odstartoval projekt Czech AI Factory. Nové centrum má pomoci s rozvojem a využíváním umělé inteligence napříč veřejným sektorem, výzkumem i průmyslem.
17: Každá ta AI Factory v sobě zahrnuje dvě základní komponenty. Tou první komponentou je superpočítač, který bude optimalizovaný právě na ty úlohy umělé inteligence a jakési centrum, které vlastně bude poskytovat servisní služby.
3: Nový superpočítač naváže na současný systém Karolina, který už dnes v Ostravě funguje a nainstalován by měl být během příštího roku.
17: Mezi ty hlavní uživatele, na které cílíme, tak patří zejména startupy, malé střední podniky. No a neméně důležitou součástí je veřejný sektor, zejména státní správa.
18: Jsme nesmírně rádi, že náš region byl vybrán právě proto superpočítačové centrum, protože to pomůže celému regionu.
3: Součástí slavnostního zahájení bylo také představení jednoho z prvních praktických projektů. IT for Innovations společně s VUT v Brně vyvíjí hlasového AI asistenta pro tísněvou linku 112.
19: Dokáže odbavit velké množství hovorů v případě velkých katastrof, kdy spousta lidí volá, hlásí to samé.
3: Czech AI Factory má pomoci České republice držet krok s rychlým rozvojem umělé inteligence v Evropě. Ivona Fajtová, televize Polar, Ostrava. Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Hezký dobrý den, dnes to bude opravdu nezvyklé téma, protože budeme mluvit o tom, jak se žije na zámku a co všechno takový zámecký život přináší. Naším hostem je Pavel Šindelář, zámecký pán ze Štěnovic. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuju za pozvání.
0: Řekl jsem to správně, zámecký pán?
1: Hodně lidí to používá, toho zámeckého pána, ale já bych spíš řekl, že jsem zámecký otrok. Protože když se nastěhujete na zámek, kde vlastně jste na to sami dva, na tu údržbu, na všechno, na opravy, tak z toho zámeckého pána moc není, protože jenom makáte. Jo. Takže jsem měl takovou tu představu, jaký to bude hezký, a pak nás překvapilo, co vlastně všechno musíme dělat. Takže spíš je výstižnější ten zámecký otrok.
0: Hmm. Nicméně po zámku chodíte jako v robě, jako to vidíme ve filmech, kde chodí ty zámeční pánové, anebo v monterkách?
1: Ano, ve smokingu. Byli bychom rádi, ale slušně se oblíkáme jenom, když tam máme nějaký akce nebo návštěvy nebo prohlídky. Ale jinak samozřejmě monterky od rána do večera. Hmm. A musím říct, že si už na to člověk tak zvykne, že když jsem jel sem k vám a měl jsem se převlíkat, tak moc se mi nechtělo a nejradši bych přijel v těch teplákách.
0: A musíte být asi teple oblečený, protože ono vytopit zámek není sranda, nebylo ani ve středověku a určitě není ani dneska.
1: Musím říct, že dřív to bylo horší teda, jo. Tam bylo na tom zámku třeba kolem 15 stupňů přes zimu a to bylo opravdu jako luxus.
0: My, když zase pro červené víno ideální teplota, že jo?
1: To zase to dohnali tím. Ale my, když jsme se nastěhovali na zámek, tak se vytápěl vlastně dřevem, ten zámek, ale jelikož je to velmi náročný roztopit celý ten systém, tak jsme tam udělali tepelní čerpadla hned a vytápíme zámek tepelnými čerpadly, ne samozřejmě celý, protože 17 místností zas až tolik nepotřebujete najednou, tak vytápíme první patro na příjemných, pro nás příjemných 21 stupňů, pro vás by tam byla asi zima, ale už si všichni i psi si zvykli, že 21 stupňů prostě je naše teplota a to je i v létě, i v zimě.
0: Říkáte 17 místností, co všechno v těch místnostech je, protože kdo dneska se má hodně dobře, tak má třeba 3 plus KK a vy máte teda 17 plus.
1: Kolik a těm lidem já závidím,
0: že jo?
1: Co mají 3 plus KK, opravdu můžou přemýšlet nad tím, co budou třeba dělat druhý den, co budou dělat večer a my to máme jako jasný, jo, budeme makat. Takže v těch 17 místnostech je náš byt v tom prvním patře, vlastně celý patro obýváme a ve zbytku jsou někde depozitáře, ale ideál třeba pokoje pro hosty a vše vlastně zařízeno dobově stylovým nábytkem. Je tam velký depozitář kvůli prohlídkám.
0: Ten zámek, co jsem si tak načetl historii, byl postaven někdy v 17. století nebo zrenovován do současné podoby přelom 17. a 18. Pak šel tak nějak z ruky do ruky. Komunisti po 48. z toho udělali byty pro místní JZD.
1: Ano.
0: Později z toho byla knihovna a místní národní výbor. A po 90. roce taky to vystřídalo řadu majitelů.
1: Vy jste se připravil, ano,
0: tam jak dlouho?
1: Zámek, která se postavil v roce 1723, hraběnka Maria Rozina ze Šerningu ho nechala postavit, takže vlastně to byl hraběcí zámek. Pak, jak jste říkal, ta historie byla bohatá a my jsme tam teď 5 let, od roku 2021, kde jsme se tam přestěhovali a od té doby prostě makáme a musím říct, že jsme neměli jediný víkend volnej, protože když už si třeba sednete na tu zahradu, tak tamhle vidíte zase, hele, ten keř ještě prostě už zase z toho čumí klacky, tak se zvednete a jdete zase ohřezávat.
0: Takže no a abyste toho neměli málo, tak jste se rozhodli pořádat ještě Štěnovické kulturní léto, kdy pozvete docela známé a slavné umělce a pořádáte kulturní program pro širokou veřejnost nebo pro své přátele?
1: Ne, pro přátele to neděláme, protože to samozřejmě ten záběr musí být mnohem větší, ale když jsme měli výročí 300 let založení zámku, tak jsme řekli, tak uděláme nějakou akci na tohleto výročí. No, udělali jsme kulturní léto a to bylo v roce 23 a velmi se to jako osvědčilo. Lidi byli úplně nadšený, že po té době, co vlastně to sloužilo jako soukromá rezidence, nikdo se tam nedostal, tak že tam můžou přijít na tu zahradu, užít si to prostě ten park a viděli jsme, že by chtěli i dovnitř, že jo. Takže nejdřív jsme udělali to kulturní léto a tak se to chytlo, že vlastně už se z toho stala tradice, teď už děláme 4. ročník letos a je to vždycky vyprodaný, musím tak poděkovat našim fanouškům, kteří neustále chodí. A zároveň potom většinou děláme i nějaký prohlídkový dny, že se podívají i do zámku, do interiéru a i vlastně do našeho bytu.
0: Mm-hmm. Vždycky je to takhle uprostřed června, aby lidé už si mohli případně v kalendáři vyhradit čas.
1: Vždycky děláme takhle kolem toho 15-17. června, protože už ty lidi si na to zvykli a už počítají, že ten další rok už to bude. A už třeba v listopadu kupují dárky, že jo, vstupenky na festival. Takže děláme to vždy tady v ten termín. Většinou děláme ještě koncerty třeba, ale to už je časově náročný, protože zase máme na zámku svatby. Takže to už nám trošku narušuje, ale vždycky jeden třeba koncert děláme. Letos teda bohužel nebude kvůli rekonstrukcím.
0: Na co se máme těšit letos na kulturním létě?
1: Letos tam máme opět úžasný jména. Vždycky objednávám komedie, jo? Protože lidi se chtějí bavit. Jasně. My se rádi smějeme, rádi se bavíme a taky jsem rád, že u nás prostě je veselo. Takže v létě začínáme 15. června komedii s Taťánou Medveckou, Sabinou Laurinovou, Matěj Ruml, myslím, se jmenuje. Mm-hmm. Už si ty mladý si za stolik až tak nepamatuju. Ale je tam hodně, takže bude takováhle komedie, potom trošku jako něco vážnějšího, ale velmi vtipného, bude v úterý Lakomec od Moliéra. To bude s Pavlem Trávničkem, Janou Švandovou, Marikou Procházkovou. Viděl jsem to už a je to strašně vtipný představení teda. No a zakončovat bude letos Simona Stašová s panem Frejem a na Zlatém jezeře. Jo, takže myslím si, že ty jména tam máme opravdu jako veliký a že ta úroveň, co nám říkají lidi, jak organizace, tak i prostě celého toho festivalu obsazení je poměrně vysoká, tak se to snažíme udržet, aby lidi byli nadšení.
0: Tři dny po sobě tedy v zámecké zahradě, je to venkovní, co jsem pochopil.
1: Parku.
0: Jak se mají lidé obléknout, když jdou na zámeckou zahradu?
1: Já říkám, oblíkněte se tak, abyste se cítili dobře. Jo, takže samozřejmě, když jdou lidi na zámek, tak si oblíknou hezky, sako, košile, ale i když přijdou v kraťase, když je opravdu velký vedro, tak nám to nevadí, hlavně, aby se ty lidi tam cítili příjemně a ten večer si prostě tam s náma užili. No. Dej si tam v bufetu, si dají nějaký jídlo, pití a prostě pohoda.
0: Já měl pocit, že to je třeba jako na dostihy, že dámy by měly mít klobouky. Ale pak zase ono by to vadilo těm, co sedí v další řadě za nima, že by viděli.
1: Tam by se hůř vidělo, ale je pravda, že třeba když tam někdo dělá svatby nebo nějaký narozeniny, akce, tak třeba do pozvánek dají, že dámy jsou vítány v kloboucích, protože je to pro ně takový sváteční a i v tom parku s tím zámkem to krásně vypadá, že všechny ty dámy, co tam přijdou, vypadají jako hraběnky.
0: Vy jste říkal, že někteří lidé si kupují vstupenky už od listopadu. To znamená, když teď někdo vlastně na poslední chvíli ještě bude chtít si koupit vstupenku, má vůbec šanci?
1: Ještě tam jsou vstupenky, ještě jsou tam volný sice dozadu, ale budeme letos zvyšovat pódium, takže bude dobře vidět i slyšet, takže ještě jsou k mání teď vstupenky.
0: Kromě tedy těch tří představení, o kterých jste mluvil 15., 16. a 17. června, bude ještě letos něco, na co můžeme pozvat, anebo pak už se vrhnete do rekonstrukce parku a budete běhat se zahradnickýma lůžkama?
1: No, bohužel už teď z toho mám velký nervy, protože po vlastně tom festivalu tam máme několik svadeb a už potom v červenci začne rekonstrukce barokního parku, který teď vlastně je založený tak jako třeba pro rodinný bydlení, ale ne pro ty akce, když vám tam přijde třeba 500-600 lidí. Takže musíme to přizpůsobit té velikosti prostě těch akcí a myslím si, že budou návštěvníci nadšený, jak to paní architektky i trošku se mnou vymysleli.
0: Kdyby někdo chtěl vědět další informace, zaujal ho třeba váš zámek a třeba by tam chtěl mít svatbu, jak už jste několikrát zmiňoval, je možné najít někde bližší informace?
1: Můžete se podívat na zamekštěnovice.cz, tam najdete i na můj telefon a vždycky s těmi nevěstami to vždycky proberem všechno a když mají tam tu svatbu, tak odjíždějí a jsou úplně nadšený, že by nic neměnili. Ale já, jelikož jsem perfekcionista, tak já bych zase měnil strašně věcí tam, jo, pořád. Ale teď máme vlastně čeká festival, ty svatby, ale bohužel prohlídky už letos nestihneme, protože budeme rekonstruovat ten park. No. Až příští rok tam těch akcí bude víc, čekají nás velikonoční trhy s prohlídkami zámku, o který je teda velký zájem, protože se vlastně návštěvníci podívají do našeho bytu, do hraběcího apartmá dřívějšího. Provedeme je takměř 3/4 zámkem, takže velikonoční trhy budou Food Fest, no a zase festival a potom možná i stihneme ještě koncert.
0: Moc děkuju za návštěvu, moc děkuju za tuhle pozvánku a držím palce, ať se vám na zámku líbí.
1: Díky. Já děkuju za pozvání a budu se těšit, že se nás třeba někdy navštívíte.
0: S vámi se těším na viděnou třeba na zámku, anebo u dalších pořadů naší televize. Ať se vám daří.

0: Krásný den. Ani tento týden nechybí v našem vysílání pořad Putování v regionech. Každý kraj má svou atmosféru, své příběhy i místa, kolem kterých možná běžně projíždíme, aniž bychom tušili, co všechno skrývají. V tomto pořadu společně objevujeme krásu českých měst, památek, přírody i zajímavých lidí. Dnes vás čeká další cesta plná inspirace, historie a tipů na místa, která stojí za návštěvu. Tak pojďme na to. A začneme pozvánkou. Kadaň se totiž na konci května promění v město pohádek, fantazie a filmových příběhů. Od 25. do 29. května se tu koná pátý ročník Kadaňského pohádkového festivalu, který letos nese poetické téma Řeka plná pohádek. Kinohvězda nabídne animované filmy, rodinné pohádky i studentskou tvorbu a chybět nebudou ani workshopy, besedy nebo tvůrčí program pro děti. Festival navíc propojuje film s mediální výchovou a dává prostor mladým talentům, kteří se sami stanou festivalovými reportéry. Pokud chcete zažít několik dní plných fantazie a příběhů pro malé i velké, Kadaň bude tím pravým místem. Šumava není jen krajem hlubokých lesů a krásné přírody. Kolem Kašperských hor se po staletí psal také příběh zlata. Právě tady lidé zlato rýžovali i dolovali a dodnes tuto historii připomínají naučné stezky, které návštěvníky zavedou do míst bývalých štol, zlatonosných potoků i dávných nalezišť. Čeká nás putování krajinou, kde se příroda prolíná s dobrodružstvím a tajemstvím dávných zlatokopů.
1: Kašperské hory jsou nejen městem v nádherné šumavské přírodě s bohatou historií, ale také byly, jak uvádí zástavní listina Jana Lucemburského ze 14. století, jednou z nejvýznamnějších lokalit dolování zlata v Čechách. Proto tu dnes najdete mnoho štol a můžete se projít po naučných stezkách, které vás s průběhem těžby zlata na Šumavě seznámí.
2: V okolí Kašperských hor se nachází řada naučných stezek a vycházkových okruhů. Všechny vycházejí tady z náměstí a zase se zpátky do města vracejí. Asi nejoblíbenějším je okruh cestou zlatokopu, který vede Amáliným údolím. Provede vás jádrem zlatonosného revíru, kde se nachází památky dolování od 14. století až po století 20.
1: Můžete se tam vydat buď sami, nebo v létě využít komentovanou vycházku pro děti.
2: S průvodcem se projdete údolím Zlatého potoka a děti si budou moct vyzkoušet i rýžování zlata.
1: U bývalé zlatonosné štoly Kristýna najdete nově zrekonstruovanou budovu seismické observatoře a unikátní muzeum seismometrie. Naměřená digitální data se odtud předávají do mezinárodních center shromažďujících údaje o zemětřeseních, stavbě země a procesech probíhajících na naší planetě.
3: Na naší seismické observatoři se věnujeme i veřejnosti, a to proto, aby jsme jí vysvětlili, proč vůbec tady ta observatoř stojí, k čemu ta seismická pozorování jsou dobrá, jakým způsobem je vůbec možné, že tak titěrné pohyby zemského povrchu způsobené zemětřeseními od někaď úplně z druhé strany zeměkoule my tady jsme schopni zaznamenat. A potom, co je tady taky velmi atraktivní, je štola Kristýna, kde jsou naše přístroje 100 metrů od vchodu do té štoly, čili to je také zážitek pro řadu lidí první, kdy vůbec vlastně vidí, jak to v zemi vypadá. Máme tady k dispozici přednáškový sál, kde zpravidla ta exkurze začíná, kde můžeme vysvětlit, co to vůbec zemětřesení je, jakým způsobem ho měříme a také ukázat data, která vlastně tečou nepřetržitě ze štoly z těch našich přístrojů a jsou k dispozici dneska každému po celém světě kdykoliv, protože už ze štoly vede optický kabel, který ta data vlastně nekonečnou rychlostí rozvádí do celého světa. Čili my můžeme každému na obrazovce ukázat, co se vlastně dneska, včera, předevčírem na zeměkouli odehrálo, jaká zemětřesení, kde vznikla.
1: Díky nízké úrovni rušení patří Kašperskohorská seismická stanice k nejcitlivějším na světě. Ve zdejším muzeu seismometrie uvidíte, jak se přístrojová technika vyvíjela.
3: Ten princip je vlastně úplně jednoduchý. První na něj přišli hned ve druhém století našeho letopočtu v Číně, kde vlastně sestavili první aparaturu na nějaké monitorování zemětřesení. Byl to tento takzvaný seismoskop. Dochovaly se nějaké výkresy a kolegové nechali vybudovat tuto repliku.
1: Mnohem lépe ale uvidíte princip zaznamenávání pohybu na jednoduchém kyvadle.
3: V případě, že ty seismické vlny otřesou tím, na čem my stojíme, což si tady můžeme demonstrovat, tak to kyvadlo stojí stále vlastně na místě a není potom už problém nějakým způsobem zaznamenat ten vzájemný pohyb kyvadla a té pevné podložky.
1: Na tomto principu jsou dodnes všechny aparatury založeny, ale oproti starším robustním přístrojům, které zaznamenávaly zvlášť horizontální a zvlášť vertikální pohyb, vývoj o mnoho pokročil.
3: Dneska toto vše je uvnitř jednoho takového to malého přístroje, kde je navíc ještě velmi pevný kryt, který brání vlhkosti a všem rozruchům nějak komplikovat ta měření. Záznam potom odchází optickým kabelem do celého světa, kde ho může využít kdokoliv, kdo ho potřebuje.
1: Práci současných přístrojů si můžete prohlédnout v už zmiňované štole Kristýna.
3: Jsou umístěny v takových velmi robustních, my tomu říkáme hrnce, jsou to takové obrovské nádoby ocelové, které jsou překryty ještě velmi těžkou masivní poklicí, takže my vlastně na ty přístroje neuvidíme, ale abychom na ně viděli, my a naši návštěvníci, tak u toho posledního, který už jsme teďko nepotřebovali využívat, tak jsme ten pevný litinový kryt nahradili plexiskovým krytem a je tam v něm umístěn jeden ten historický přístroj z toho roku 1960, takže každý vlastně vidí, jak to tam funguje.
1: Průchod štolou je zajímavý i tím, že není zapažená a jdete přímo v horninovém masivu.
3: Jsou tam vidět křemené žíly, různé trhliny, kterými vlastně kdysi před těmi 300 miliony let cirkulovaly horké roztoky někde hluboko v zemské kůře a z nich po miliony a miliony let se postupně nabohatila koncentrace zlata natolik, až ve středověku tedy naši předchůdci ho mohli v tom bohatém množství vytěžit.
1: Za podpory Plzeňského kraje vznikla další naučná stezka z Kašperku na Kašperk.
4: Využívá, myslím, ne dostatečně frekventovanou cestu z Kašperských hor na hrad Kašperk přes osadu Kavrlík a cestou vzniklo celkem 6 naučných panelů, kde se příchozí turista, návštěvník dozví ani ne tak o samotném hradě, ale tedy o historii okolí, zejména Kašperských hor, nejenom od té nejstarší historie za doby panování Jana Lucemburského, kdy město byl bohatý zlatonosný revír, ale i co se týče hospodaření, ať to jsou městské lesy, městské statky, historie dobývání zlata na Šumavě.
1: Na hradě Kašperk, bez jehož známé siluety by Šumava nebyla Šumavou, se nezapomeňte zastavit. V rámci komentovaných prohlídek se dozvíte vše o jeho nejstarších dějinách.

0: ale zároveň i co se týče osudů těch novějších v dobách, kdy hrad byl doslova znovu objevován a z takové zarůstající připomínky zašlých dob středověkých králů se z něj stalo vyhledávané místo. Součástí je teď nově i výstup zde pod nově postavenou střechu západní věže, která kreje od loňského roku původní torzo cihelné střechy, která pamatuje ještě Karla IV. Tuto střechu se nám podařilo loni postavit nově i díky pomoci plzeňského kraje a podpory veřejnosti a teď tvoří takovou novou siluetu hradu Kašperk, na kterou si už myslím, že lidé zvykli a my díky tomu můžeme tady uchovat to celé kulturní dědictví v podobě vzácné střešní konstrukce, která je tady už přes 660 let.
1: Kašperk, nejvyšší hrad Karla IV., samozřejmě gotika, to všechno nám říká, že ten hrad je jedinečný nejenom samozřejmě v plzeňském kraji, ale i vůbec v České republice. No a proto, ano, bo nejen proto, plzeňský kraj je třeba dokázal to, že významně přispěl, nebo respektive skoro celé zaplatil za 1,9 milionů přestřešení té původní přilbice ještě z doby Karla IV., která zůstane tím pádem zachována. Je na co se dívat a máme být právě na co hrdí.
2: Nejdelším z okruhů v Kašperských horách je stezka strážců hranice.
3: Ta vás provede údolím Zlatého potoka po linii starých vojenských opevnění, takzvaných hřobíků. Dojdete po ní až do Řetenic a zpátky se potom můžete vracet přes Pustý Hrádek a přes hrad Kašperk.
4: Na několika informačních cedulích jsou zajímavé informace o tom, jak probíhala obrana tohoto území od středověku až po novodobé dějiny. Úspěšní hledači mohou najít také některé hřopíky, které jsou vyznačené na mapě.
2: Velmi oblíbená je stezka netopírů.
4: Začíná na radnici a především v letních měsících je ten začátek velice příjemný, protože vede do radničního sklepení, kde i v těch horkých letních měsících je příjemně.
2: A také jen v letních měsících se sem můžete podívat, protože od podzimu až do začátku léta tu přezimují netopíři.
5: Teď se nacházíme ve sklepení a radnice v Kašperských horách. Je to vlastně sklepení, které je rozděleno jako vrchní sklepení a spodní. A v tom vrchním sklepení právě přezimovávají netopíři, tedy konkrétně vrápenec malý, jeden z nejmenších druhů netopírů na Šumavě. Návštěvníci vlastně mají možnost si sklepení pod radnicí prohlédnout v rámci prohlídek od června. A váš štáb má to štěstí, že jsme tady trošku dříve výjimečně, ale máme tady vlastně onoho zástupce vrápence malého, který tady teď spí. Možná, že večer třeba vylétne za potravou, ale zatím vypadá to, že spí. Tenhle druh vlastně je zajímavý tím, že on je třeba váží 6 gramů, takže je to opravdu velice malý tvor. Díky své echolokaci se dokáže perfektně orientovat. A my tu máme tu zvláštnost, že vlastně vrápenci, když sem přilétají, tak jim v zadní části radnice byl vytvořen vlastně takové okno, kudy vlétají sem do sklepení, prolétnou tím spodním a tady vlastně přezimovávají. My zde v rámci té prohlídky máme připomenutí vlastně i ostatních druhů, které žijí na Šumavě, těch nejvýznamnějších, netopíra dlouhouchého a netopíra ušatého.
4: Netopíří stezka částečně kopíruje trasu vycházkového okruhu kolem pranýře za výhledy. Když se vydáte na tento okruh, tak uvidíte nejenom krásné výhledy do okolí, ale na vrcholu Šebeničního vrchu stojí druhým rokem lavička Emila Kincla. To je takové příjemné odpočinkové místo. Emil Kincl žil dlouhá léta v Kašperských horách a je známý především díky svému pořadu a knihám Zmizelá Šumava.
1: Je velký zájem o Kašperské hory a o služebnu policie České republiky, která je nedílnou součástí dnesiž kultovního seriálu Modrava. Ale za Parkem na náměstí vyfotíme se před služebnou policie České republiky, dáme si na záda baťoch a vyrazíme do míst, která nejsou objevena. A jsou stejně krásná, ať už to už zná údolí nebo zákoutí, nejenom
6: ale v blízkosti Kašperský hor opravdu je co koukat.
4: Když za námi přijdete na infocentrum, tak nejenom, že si můžete koupit nějakou hezkou památku na Kašperské hory, ale také společně můžeme vymyslet ten nejlepší výlet, kterou ze stezek zvolit zrovna na ten den a zrovna třeba pro vás.
7: Zoologická zahrada v Hluboké nad Vltavou nebude v příštích dnech patřit jen zvířatům, ale také pohádkám a divadlu. Zdejší tradiční divadelní dny přinesou 2 týdny představení pro děti i dospělé v zastřešeném venkovním divadle přímo v areálu zoo. Návštěvníci se mohou těšit například na pohádky Prostě žába nebo Dášinka, které potěší hlavně malé diváky. Venku už je konečně počasí, které přímo láká vytáhnout kolo a vyrazit na výlet. A jeden takový nás právě teď čeká. Z kyjovského nádraží se vydáme směrem do malebného pohoří Chřiby, které patří k nejkrásnějším cyklistickým oblastem Jižní Moravy. Čekají nás lesní cesty, krásné výhledy i místa s jedinečnou atmosférou. Prostě ideální kombinace pro všechny, kteří mají rádi pohyb a objevování krajiny ze sedla kola.
8: Chřiby nabízí poměrně širokou škálu cyklistického vyžití, jak délkou, tak obtížností. Já si je dneska projedu celé, z jednoho konce až na druhý.
9: Jak bylo řečeno, Kyjov je ideální místo pro nástup na Chřibský hřeben, který dneska projedu po dálkové červeně značené trase Klubu českých turistů. Dá se tak navštívit opravdu většina turisticky zajímavých míst tohoto malebného pohoří a navzdory pěšáckému charakteru této hřebenovky je většina trasy bez problémů sjízdná i na kole. Samozřejmě je záhodno kvůli terénu doporučit radši kolo horské, nejít nějakou celoodpruženou krosku, ale celé Chřiby jsou protkané šotolinovými cyklostezkama, takže není problém celou trasu zdolat třeba na treku. Z Kyjova vyrážím nikoli v nejkratší, za to nejpohodlnější cestou po žluté turistické značce směr Čeložnice. Myslím, že není potřeba se hned ze startu utavit výstupem z Bohuslaví na Lenivou horu. Sice výhledy jsou odsud možná o nějaké to procento hezčí, ale ten kopec se svým sklonem je přece jenom příjemnější směrem dolů, než jako startovní stoupání před 60-kilometrovou hřebenovkou. Uboží muky na Nové hoře nad Kostelcem je taky pěkný rozhled po okolí a nástup do hory tudy opravdu o dost příjemnější. A po výjezdu nad chatovou oblast v Čeložnicích máme už téměř vystaráno.
10: Jakmile se vyškrabeme nad Čeložnice, tak si můžeme na chvilku oddychnout, protože teď to pojede chvilku z kopce. Nicméně, oddych je to pouze zdánlivý, protože jak to tak chodí, když to jde ve stoupacím segmentu z kopce, tak to znamená, že ten následný dokopec bude o to hnusnější.
11: Nicméně před tím finálním stoupáním na hřeben se nachází pramen Čeložnického potoka kolo Maznice, kde se nabízí velice vítaná možnost nabrat tekutiny. Tuto možnost bych rozhodně nepodceňoval, protože další studánka je na Zavadilce a k té se musí sjíždět z kopce a ztratit tak drahoceně nastoupané metry.
9: Celé Chřiby se v podstatě dají projet jenom na vodu ze studánek, kterých je tu opravdu požehnaně a jsou i rozmístěné tak, aby tento koncept v reálu opravdu fungoval. Vzít si sebou 0,5 litru do flašky ovšem není na škodu. Od pramene kolo Maznice je to asi ještě kilometr po asfaltu do kopce, na čiž se ze silnice odbočuje doprava na červenou a začíná tak konečně trochu záživnější jízda s typickým hřebenovým charakterem. Z kopce do kopce, přesto stabilní nadmořská výška, kořeny kameny, přesto ušlapaná pěšina, kde se dá pohodlně najít sjízdná stopa. Po chvilce nás les vyplivne na mítinu nad Zavadilkou, kterou má na svědomí předloňská Vichřice. Odtud se dá svět ke studánce na Zavadilce, ale to si nechám ujít, protože si mi nechce ty ztracené výškové metry dupat znovu nahoru. Proto pokračuju po lesácké cestě ke Koryčanské kapli a odtud přes Moravanské lůchy nad Koryčany na parkoviště u Křížku. Toto místo funguje jako velmi oblíbený výchozí bod pro všeliké výlety po okolí. Je odsud kousek zřícení na hradu Cimburg, hradisko na Klimentku nebo další studánka u Mísy, ke které se musí opět kousek z kopce, takže si ji opět nechám ujít a pokračuju dál po cykloznačce ke Kazatelně, kde se napojíme červenou, po které to jde docela dlouho z kopce až pod Duklov.
12: Abych ovšem nemusel odpily zase pracně dupat se stoupané metry do kopce, musím v půlce sjezdu odbočit doleva na zelenou značku, která vede po lukách nad Stupavou a nabízí nejen krásné výhledy na obě strany Chřibského masivu, ale především kýžené konstantní klesání až k rychlostní silnici 1/50, která Chřiby příčně krájí na dvě téměř totožné poloviny a odkud se musím vyšprabat ke hradu Buklov, který se nachází v samotném středu tohoto malebného pohoří a nabízí se tady tak vítaná možnost občerstvení a odpočinku.
7: Park na brněnském obelním trhu se v úterý 26. května promění v otevřenou knihovnu pod širým nebem. Den brněnských knihoven nabídne návštěvníkům pestrý program plný besed, workshopu, scénického čtení i kreativních dílen pro děti i dospělé. Akce ukáže, že dnešní knihovny nejsou jen místem pro půjčování knih, ale také prostorem pro vzdělávání, setkávání a nové zážitky. Chybět nebudou ani stánky jednotlivých knihoven, kde si lidé mohou vyzkoušet moderní technologie, komiksové dílny nebo třeba debatovat o médiích a kritickém myšlení. A to všechno zdarma a v pohodové atmosféře brněnského parku. Zámek Zbyrok zve návštěvníky na netradiční večerní prohlídky, které tentokrát nebudou jen o historii, ale hlavně o vášni, tajemstvích a příbězích, o kterých se kdysi mluvilo jen šeptem. V kulisách zámeckých salonů a komnat ožijí každou květnovou středu od 19 hodin osudy šlechticů, umělců i majitelů zámku, od Přemysla Otakara II. Až po Alfonse Muchu. Speciální prohlídky zavedou návštěvníky do míst spojených se zakázanými láskami, skandály i tajnými schůzkami. Chybět nebude Muchův sál, temná hradní studna ani romantické Strausbergovo jezírko. Pokud máte rádi historii s trochou tajemna a romantiky, tak Zbyroch v tomto směru nabídne opravdu nevšední zážitek. Dnešní putování je u konce, ale příběhy českých regionů rozhodně nekončí. Stačí se jen vydat na cestu, rozhlédnout se kolem a nechat se překvapit tím, co máme doslova na dosah ruky. Děkuji, že jste cestovali se námi a těším se na vás zase příště u pořadu Putování v regionech na viděnou.

0: 300 těžko přehlédnutelných kol rozmístily dopravní podniky na desítky míst po celé Plzni, a to na chodníky, náměstí nebo i nově vybetonovaná místa na sídlištích. Město si celý systém provozuje samo prostřednictvím plzeňských městských dopravních podniků.
1: Kola jsou v podstatě součást té služby zajišťování veřejné dopravy. Je to sice marginální, ale jedna prostě z odnoží dopravního podniku. Sám dopravní podnik se o tuhle službu přihlásil. My jsme se opakovaně snažili zadat externě. Neuspěli jsme běžně na trhu se zadáním a dopravní podnik o to projevil zájem. Já jsem za to rád. Myslím si, že se v tom povede velmi dobře, tak jako ve všech ostatních činnostech, které dopravní podnik zajišťuje.
0: Sdílená elektrokola jsou od prvních dnů hojně využívána, a tak se zájemcům o svezení často stane, že na stanovišti žádný bicykl nenajde, je vybitý nebo má technickou poruchu. Otázkou zůstává, zda je město tím správným subjektem, který se má v takových projektech angažovat. Provoz těchto kol si totiž žádá řádnou péči i časté opravy a nemusí se finančně vyplatit.
1: Mělo by podnikat. Především město musí být řádný hospodář a musí zajišťovat základní služby pro občany. A některé klíčové služby zajišťujeme podnikatelsky, máme vodárnu, máme dopravní podnik, máme teplárnu, to jsou všechno firmy, které generují zisk, ale zároveň se starají o tu klíčovou službu pro občany.
0: Část obyvatel Plzně je ze služby nadšená a často kola využívá, je ale i řada kritiků. Tím mimo jiné nesouhlasí s tím, že je provozovatelem právě město. Mělo by se podle Plzeňanů město pouštět do podnikání, nebo by měla podnikat jen soukromá firma?
2: Asi soukromá firma. Spíš soukromá firma, no.
3: No já si myslím, že asi město spíš, protože ty soukromníci to je takový nedohledatelný.
4: No já si myslím, že by měli podnikat spíš soukromníci než město.
0: Podle ankety na webu Plzeň.cz je skoro polovina hlasujících proti tomu, aby město v doplňkových službách podnikalo. Přes 30% lidí si potom myslí, že by město mělo hlavně vytvářet podmínky pro soukromé podnikání. Doplním, že za systém sdílených elektrokol Plzeň zaplatila 25 milionů korun a 5 milionů přispěl plzeňský kraj. Pokud by se měly náklady vrátit, musí každé z 300 kol odjezdit během 3 let 1657 hodin, tedy bez přestávky 70 dnů a nocí. Z Plzně pro televizi ZAK Ondřej Smékal.
5: Dlouho stál v hlubokém stínu toho mužského. Teď ale boří mýty i rekordy návštěvnosti. Český ženský hokej zažívá nejlepší období své historie a z dříve opomíjeného sportu se stává fenomén. Přesto ale stále nejsou podmínky pro hokejistky zdaleka tak ideální.
6: My jako organizace For Glow jsme vznikli právě proto, aby jsme pomáhali děvčatám k tomu, aby mali lepší podmínky pro svoje športové fungování. Nechcem povedat, že to platí pro všechny športy, ale jsou športy a hokej jedním z tým případem, kedy prostě týmy například nemají děvčatské šatně, alebo ty děvčata mají šatně v tom zmiešanom týme v takých podmínkách, že se tam nemůžou jít ani na toaletu, nemají tam svoje zázemí, jednoducho nie je to důstojné.
5: Významným krokem kupředu má být mimo jiné otevření specializovaného centra, které jako první v Česku nabízí kompletní sortiment pro hokejistky.
7: První část, kterou tady vidíte, je komplexní vybavení pro hráče, hráčky od malých dětí až po dospěláky. Potom průchozí části jsou tam prostory pro maséra, fyzioterapeuta, nutriční specialistku a výživovou. Potom je tam prostor pro off-ice, to je suchá příprava, a potom vzadu je střelnice, čím jsme jako ojedinělí, protože střelnice jako taková je buď jenom na zimních stadionech, anebo jenom v tréninkových centrech.
5: Nejúspěšnější éra začala před 4 lety. Od té doby hokejistky přivezly mimo jiné i 2 bronzy z mistrovství světa.
8: Myslím si, že hodně velký krok k tomu ženskému hokeji dopředu bylo to, že jsme se dostali na tu olympiádu, a kdyby mi nikdo tenkrát 5-10 let zpátky řekl, že bude v Česku mistrovství světa top divize a budou vyprodaný, vůbec celý stadion vyprodaný, tak tomu nebudu věřit. To, že vlastně my dneska i bez toho, že máme profesionální ženskou ligu v Česku, dokážeme být v top 4, top 5 na světě, je neuvěřitelný.
5: Současné elitní české hokejistky si na startu kariéry ani nedovedly představit, že jednou budou mít možnost nakupovat speciální ženskou výstroj.
8: prostě jsem chodila do normálního hokejového obchodu, kde byly jenom jako klučičí věci, protože holčičí věci ani neexistovaly. A pak si pamatuju, že jednou, ani nevím, asi to byl systém, nejsem si jistá, ale tak vyrobil vlastně hokejovou jednu jako vestu a já jsem z toho byla úplně nadšená, já jsem byla překvapená, že to je holčičí prostě kolekce a takhle, takže jsem z toho hned jakoby koupila, ale byla to jedna v celém obchodě.
5: Testem pro nové centrum i celou Plzeň bude také třetí ročník mezinárodního turnaje Girls World Hockey League.
7: My se snažíme ten turnaj dělat, jak jsem říkala, tak aby to všechno fungovalo dobře, protože já mám spoustu dobrých, ale i ne úplně dobrých zkušeností z těch chlapeckých turnajů, kdy je to tak, že vlastně na ten turnaj přijedete, startovní není úplně nejlevnější, úplně se o vás nikdo nestará a proto jsme to chtěli úplně jinak. Nejvíc asi lpíme na těch kabinách, které mají připravený profesionálním způsobem, tak jak by to měli buď v národním týmu, anebo v jakýkoliv ligový soutěži.
5: Turnaj se uskuteční od 4. do 7. června v Hle na Košice a zúčastní se ho více než 400 hráček ve věku od 9 do 17 let ze 14 zemí světa. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
9: Senioři z 3. plzeňského obvodu se opět setkali na oblíbeném jarním tanečním vínku. Zahájení akce v malém sále Měšťanské besedy se tradičně ujalo vedení obvodu a nechyběla ani drobná pozornost pro přítomné dámy v podobě krásné růže.
10: Zkráceně se dá říct, že seniori si přichází zatancovat a my se přicházíme přiučit to, jak se tancovat má, protože přece jenom to jejich taneční umění už nikdo z naší generace tak neovládá. V každém případě jsem moc rád, že účast je před začátkem, že stále narůstá. Myslím, že sál se naplní a věřím tomu, že se to seniori opět užijí.
11: Dvakrát do roka tak se vždycky těším na tuto skvělou akci. Obdivu právě seniory, jak tady dokážou skotačit a tancovat. A my jsme právě před 3 hodinami měli setkání s mladýma atletama, tak teď budeme mít taky setkání zase s těma o trošku staršíma, protože tanec rozhodně není žádná jednoduchá fyzická aktivita.
9: Seniorům ale energie nechyběla a je pravda, že řada mladších ročníků by mohla závidět, s jakým nadšením se pustili do tancování i společenské konverzace. Ostatně toto není jediná akce, kterou obvod pro seniory pořádá.
12: Kromě tohoto jarního vínku, tak nás samozřejmě čeká podzimní tanční vínek. V pondělí jsme odstartovali Nordic Walking, což začíná být tradiční akce. Chodíme okolo plzeňských řek, do konce června budou 4 putování, v září nás čekají ještě 2. A samozřejmě pořádáme spoustu zájezdů, doporučuji sledovat naše stránky nebo se zajít podívat přímo na úřad na trojku.
9: A jak to vnímají sami účastníci tanečního vínku?
13: Líbí se mi, jsou to hezké písničky a líbí se mi to. I přes můj věk, který mám, takže jako jsem tady spokojená.
14: Právě to, že se setkáváme se širším okruhem seniorů a můžeme si tady v podstatě vyzkoušet to, co jsme, jak se říká, načerpali za celý život v tanci.
15: Já už se tancím nějakých 20-30 let. A je to pořád hezký. A je to pro radost, že mi baví někam vylezet. Jinak koukají na televizi nebo nadávají a tady se zasmějou. Je to moc hezký.
9: K nadšené atmosféře dozajista přispěl i DM Band. Jehož rozsáhlý repertoár potěšil tanečníky i posluchače. Z Plzně pro televizi ZAK František Šimánek.
5: 8 desítek medailí z republikových šampionátů. To je bilance, která ze Škody Plzeň dělá nejúspěšnější atletický klub v zemi. Nejen za zisk cenných kovů, ale také za skvělou prestiž poděkovalo klubu i atletům vedení 3. plzeňského obvodu.
10: Pro mě je to hlavně velký obdiv, protože já úplně sportovec nejsem a když se tady hovoří o maratonech, prostě o 7-10 bojích a těch dlouhých skocích prostě po atletice, tak prostě pro mě jsou to úžasné výkony a ty sportovci, ať to cinká nebo ne, tak mají můj velký obdiv jenom za to, že to dokážou.
5: Kromě slov uznání jde ze strany obvodu i o konkrétní podporu. Radnice pravidelně přispívá na celoroční provoz klubu i na výjezdy na mezinárodní soutěže.
11: Tím, že je stadion a klub u nás na obvodě, tak se snažíme ho finančně maximálně podporovat, ať už jejich celoroční činnost, tak i v případě, když cestují někde na mistrovství Evropy, mistrovství světa nebo na různé memoriály, tak se snažíme maximálně finančně tento klub a jejich atlety podpořit.
5: Škoda Plzeň má v současnosti více než 1200 členů, z toho je hned 900 mladších 18 let.
12: Tak já jsem moc rád, že už tady po několikáté můžu sedět s našimi úspěšnými atlety, kteří dají Plzni opravdu vynikající jméno. Máme v současnosti vlastně nejúspěšnější klub v republice, což je skvělé. A zároveň jsem velmi rád, že jsou známí svou skvělou prací s mládeží, s dětmi, protože ten oddíl navštěvují opravdu stovky dětí a máme jenom na to samou chválu, je to skvělé.
5: Pro plzeňské atlety je podpora obvodu velmi důležitá.
16: Ta je velmi významná, ta podpora, vážíme si toho, neboť UMOTRI s námi komunikuje nejenom tedy o sportovních úspěších, ale například i o možném rozvoji celého našeho sportu.
5: Jednou z hlavních tváří klubu je dvojnásobná účastnice olympijských her, vytrvalostní běžkyně Tereza Hrochová. Ta zahájila letošní sezónu ve velkém stylu.
17: Jsem na desítku zaběhla čas 31.05, což je český rekord, který jsem si vylepšila z loňského roku skoro půl minuty, nebo možná i víc než půl minuty. A zaběhla jsem tam i český rekord na 5 kilometrů, takže si myslím, že tenhle ten začátek sezóny byl opravdu úspěšný. V únoru jsem běžela maraton, kde jsem si zaběhla osobní rekord a zaběhla jsem druhý historický čas.
5: Plzeňskou atletiku teď čekají další klíčové měsíce. Právě domovský stadion Škody v Plzni na Skvrňanech bude už 25. a 26. července hostit českou elitu v rámci mistrovství republiky. Z Plzně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
18: Devadesát let historie, tisíce vzletů a především silný odkaz českého letectví. Pošumavský aeroklub i letiště Josefa Hubáčka slaví letos významné jubileum. Součástí těchto oslav bylo také slavnostní odhalení znovu vybudovaného památníku letců RAF.
19: Když někdo řekne, že Češi nikdy nebojovali, není to pravda. Památník je věnován 5 členům pošumavského aeroklubu, kteří zahynuli v řadách britského královského letectva a aktivně se účastnili bojů za naši svobodu.
20: My jsme se po dlouhých 35 letech rozhodli využít příležitosti, kdy letos si připomínáme 90 let založení aeroklubu a 90 let otevření letiště, dvě tedy

0: Lipo, nádherný. Zlomený křídlo, pěkný.
1: Kromě slavnostního odhalení památníku si návštěvníci během dne mohli prohlédnout historická i vojenská letadla a užít si také letové ukázky strojů, které v minulosti sloužily mimo jiné k výcviku pilotů během druhé světové války v Anglii.
2: Jsou tady letadla z klubu historických letadel Classic Trainers z Plzně Líně. Jsou tady letadla z leteckého muzea Točná, jsou zde letadla ze stanice Royal Air Force pod Hořany a další, nerad bych na někoho zapomněl, je tady opravdu celá řada.
1: Oslavy výročí letiště Josefa Hubáčka tak nabídly nejen pohled do historie letectví, ale i důstojnou připomínku českých letců královského letectva a jejich odvahy. Sklatov pro televizi ZAK, Kateřina Brtníková.

0: Pěkný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Střední škola v Třemošnici na Pardubicku hostila čtvrtou zastávku letošního ročníku Technohrátek, projektu, který mladým lidem pomáhá udělat jasno o jejich budoucím povolání.
1: Třemošnická škola nabízí obory s výučním listem jako zámečník nebo truhlář, ale i maturitní zkouškou, například právo či obsluha CNC strojů. Od září přibude i horká novinka, operátor bezpilotních letounů.
2: Mají obrovitánské uplatnění v praxi, můžou zaměstnavatelé se po ně vyloženě poperou, mohou se v rámci svého studia přivydělávat a hlavně proto, že jsme malá škola v krásném prostředí a je to tady fajn.
3: Projekt Technohrádky je obrovskou reklamou na naše odborné školy. Je to snaha podpořit co nejvíce oborovou skladbu našich škol a nabídnout dětem v době, kdy se rozhodují, na jakou školu zamíří, tak trošku hravou formou jim ukázat, co škola dovede a umí.
4: Jo, líbí se mi tady to, jak si to můžeme zkoušet a jaký tady mají prostředí, že nám to všechno ukázali. Teď jsme vrtali do Hliníku a zkoušeli jsme si vytvářet projekt na počítači.
5: Já jsem tady byl ještě na počítačích a zkoušel jsem tady tu fresku a to mě asi nejvíc zaujalo. Pomáhám třeba taťko, má takovýhle nějaký stroj a tak. Tak to mě celkem baví jako.
1: Technohrádky pomáhají i s tím, aby si žáci vybrali zaměření sami. V ideálním případě si vyzkoušeli něco z praxe a především zjistili, co jednotlivé obory obnáší. Podle výzkumu totiž často dají na radu okolí.
6: 70% žáků středních škol uvedlo jako rozhodovací moment maminku, ovlivněnost maminkou dalšího jejich vzdělávacího postupu, ale z tohoto počtu dalších skoro 50% uvedlo, že nejsou zcela spokojeni na škole, kterou si vybrali.
1: Technohrátek se za celou dobu fungování zúčastnilo přes 20 000 žáků. Vyzkoušeli si 71 oborů na 26 středních odborných školách a učilištích v Pardubickém kraji. David Záruba a Karolína Davidová, Televize V1.
0: Plesné na Chebsku vznikl v bývalé textilní továrně Tosta unikátní kulturní prostor. Vedle muzea s expozicemi o historii regionu tu funguje i galerie současného umění.
7: Bývalá továrna Tosta v Plesné už dávno není jen připomínkou průmyslové minulosti. V její části sídlí muzeum s trvalými expozicemi, které mapují česko-bavorské soužití, válečné i poválečné dějiny regionu a také historii samotné budovy. A právě tady v prostorách bývalé továrny už třetí sezónu funguje i galerie Tosta.
8: Jedná se o bývalou textilní továrnu, která byla díky podpoře Evropské unie zrekonstruována na muzeum a galerii.
7: Galerie vznikla jako nová platforma pro současné umění. Tři patra dolní věže dnes nabízejí prostor pro výstavy napříč médii i generacemi autorů.
9: Je to bývalá továrna, bývalá textilní továrna Tosta, která je ale zrekonstruovaná, přestavěna. Ty prostory jsou úžasně rozlehlé, čisté, je to prostě industriální typ galerie. A máme to štěstí, že tady jsou i skutečně velké zdi, takže si můžeme dovolit vystavovat větší díla.
7: Aktuálně tu probíhá výstava Velké jaro,
9: která sdružuje 6 umělců. Je to Lenka Glisníková, Klaudie Hlavatá, Matěj Hrbek, Marie Ladrová, Matouš Marek a Vojtěch Hrubant.
7: Každý z autorů má své médium, se kterým pracuje, zároveň ale přesahuje i do dalších médií.
9: Mně se například

0: například moc líbí reliefy Vojtěcha Hrubanta, na které se teď právě dívám. Tam si myslím, že to je taková opravdu nadčasová věc, která by obstála i v nějakém historickém kontextu a zároveň působí velmi současně.
1: Takže představíte, že máte ty polystyrenové kusy, takhle naskladat do toho Hance, tak pak do toho ještě vlastně šel takhle jakoby tím globálním, že to jsem zjistil ten negativ.
2: Expozice i galerie Tosta jsou pro veřejnost otevřené od pátku do neděle, vždy od 13 do 18 hodin. V areálu se navíc konají i další kulturní akce. Třeba v sobotu 11. července návštěvníky čeká 10. pivní fest, který nabídne bohatý výběr piv, jídla a doprovodný program. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
3: V Luži na Chrudimsku chtějí v Hamzově léčebně díky novému pavilonu vracet po těžkých neurologických onemocněních pacienty zpět do běžného života. Rekonstrukce historického objektu přinesla moderní rehabilitační technologie, specializované zázemí i komfortnější péči pro lidi po cévní mozkové příhodě.
4: Hamzova léčebna v Luži vstoupila do další etapy své historie. Symbolicky v roce, kdy si připomíná 125 let existence, slavnostně otevřela zrekonstruovaný pavilon M, který bude sloužit především pacientům po cévní mozkové příhodě.
5: Skrze Krista našeho Pána.
6: Jsme vytvořili pavilon, který má konečně, řekl bych, evropské parametry, toulůžkové pokoje, každé s vlastním sociálním zařízením, které jsou bezbariérové, včetně toho zařízení, máme tam transportní systém ve všech patrech. Je to prostě nejmodernější pavilon, který tady nyní máme. Pavilon je určen právě pro takzvaný neurorehabilitační program a v tom hlavní část tvoří program, který se jmenuje kranioprogram. Je potřeba udělat maximum toho, aby se ti lidé vrátili nějak do pohybu, aby měli sebeobsluhu, mohli klidně žít dál.
7: Tak je to především spádová léčebna pro všechny okolní regiony a poskytuje péči tedy především z velké části, z hlediska procenta, poskytované péče pacientům z Pardubického kraje, ale my ji opravdu vnímáme přesahově. Je obdivuhodné, že pan ředitel Volejník působí v rámci této léčebny prakticky 40 let se svými spolupracovníky. Ten tým se téměř nezměnil a přitom zvládá i tempo moderních trendů v rehabilitační péči.
8: Není přehnané říct, že pro Hamzovou léčebnu je to historický okamžik a ta modernizace pavilonu M a vlastně těch sousedících staveb, spojovacích chodeb, což je velmi důležité pro pacienty, pro personál a dalších míst, které tady jsou, tak prostě garantuje, že pacienti tady budou mít špičkovou péči.
4: Hamzova léčebna dnes disponuje celkem 505 lůžky a zaměřuje se zejména na pacienty s ortopedickými a neurologickými obtížemi.
6: Máme tady ale také centra specializovaná, jako je například spinální rehabilitační jednotka, ale vedle toho máme dosti kvalitní i ošetřovatelskou péči v samostatném pavilonu, která je velmi vyhledávaná.
4: Hamzova léčebna vznikla v roce 1901 jako dětský tuberkulózní léčebný ústav a svému účelu sloužila do začátku 60. let minulého století. Její zakladatel František Hamza zde vytvořil místo, které dodnes spojuje léčbu, rehabilitaci a klidné přírodní prostředí. Z původního sanatoria se postupně stalo moderní rehabilitační centrum, jehož charakteristickou součástí zůstává rozsáhlý park a arboretum. Léčebnu dlouhodobě podporuje také fotbalová amfora, která jí od roku 1999 věnovala už více než milion korun.
6: Máme velikou výhodu, protože naším jedním ze sponzorů, bych řekl, a přátel je například celá amfora. Známá amfora, kterou pan Petr Salava řídí a vede už mnoho desítek let, se taky dá říct. A ti nám pomáhají, nejenže pro nás vybírají nějaké prostředky, ale například pan Salava teďka zajistil pro nás kulturní program.
9: Slaví 125 let Hamzovi léčebny. Tady na jevišti je připraven, doufám, že zajímavý program. ve kterém přivítám několik významných gratulantů, dojde i na řadu pěkných písniček a v samotném závěru, doufám, že počasí dovolí, dojde i na strhující show sestavy ABBA World Revival.
4: Pacienti i návštěvníci si užili také autogramiádu známých herců z oblíbeného českého seriálu Z lékařského prostředí i vystoupení zpěvačky Terezy Mátlové, která zaspívala známé české písně. Program doplnila také vystoupení herců na pódiu. Během nichž popřáli lékařům a zdravotním sestrám mnoho úspěchů i spokojené pacienty, kteří budou nový pavilon využívat.
10: No je to skutečně krásný a myslím, že si toho všichni pacienti budou vážit, protože vytvořit prostředí, to je myslím základ, protože ta psychika toho pacienta, ta trpí vlastně nejvíc.
3: 500 nových kompostérů, které pořídilo město Vítkov na Opavsku a rozdalo je mezi majitele rodinných domů, změnilo přístup obyvatel ke třídění bioodpadu.
11: Zdánlivě malý projekt ve Vítkově na Opavsku zcela změnil přístup zdejších obyvatel k bioodpadům. Město pořídilo 500 nových kompostérů, které rozdalo mezi majitele rodinných domů. Výsledek se brzy dostavil.
12: Množství směsného komunálního odpadu je tady vysoké ve městě Vítkov, proto je potřeba udělat jakýkoliv krok, aby se omezilo toto množství a tím, že se pořídili kompostéry, tak předpokládáme, že ubude v klasických popelnicích za rok asi 200 tun. Finančně to není jenom úspora, že nemusíme vozit odpad na skládku, ale je to o dopravě, takže ta úspora potom bude pravděpodobně i vyšší. Ten systém třídění zvlášť biologické složky z komunálních odpadů je strašně jednoduchý pro občany, protože pokud to má u vlastní nemovitosti, takže tam dává odpad ze zahrady a samozřejmě také z domácnosti, což je to zásadní.
13: Bioodpad nás trápí z toho důvodu, že v podstatě v komunálním odpadu končí zhruba 30% bioodpadu, což je samo o sobě velký problém, zvyšuje nám to náklady, takže jsme se rozhodli, že odpad, bioodpad, který zůstane na zahradě nebo tam u toho původce, tak je ideální.
11: Objem kompostéru je 1050 litrů, což by mělo být při správné údržbě pro jeden rodinný dům naprosto dostačující.
12: Jak stojíme tady konkrétně, tak to může být pozemek zhruba o ploše 1000 metrů čtverečních, takže mělo by to být dostačující, ale je potřeba se tomu kompostéru věnovat, takže musím sem tam ten materiál vevnitř prohodit a jednou za rok by ho měl vlastně vysypat a znovu vlastně jakoby založit. Tak a pak to zásadní ještě další je, že ten hotový kompost, ten produkt já využiju na vlastní zahradě, takže já ho nikam nedávám, já ho nepotřebuju odvést, ale použiju ho tady, jak se díváme na zahradu, pod stromy, do záhonu, pod keře, pod cokoliv.
11: Díky novým kompostérům se domácnostem ve Vítkově rapidně snížil objem směsného odpadu.
14: No určitě jsme rádi, že ji tady máme. Když se nám udělá z toho ten kompost, tak si s tím dáváme do skleníku, že? Na rostliny a takové, že různě pod rostliny a tak. No je to určitě prospěšné hodně, no.
11: Projekt byl realizován s podporou fondů Evropské unie v rámci operačního programu Životní prostředí.
13: Určitě bychom zvažovali, jestli bychom to realizovali i bez té dotace. Samozřejmě ta dotace je to zásadní, je to takový ten motivátor, proč vlastně do toho jdeme.
3: Ostrava se stává jedním z evropských center umělé inteligence. Slavnostně tam odstartoval projekt Czech AI Factory, který propojí superpočítačové technologie, expertní podporu i výzkum. Cílem je pomoci firmám, startupům i veřejné správě s využitím umělé inteligence v praxi.
15: V Ostravě slavnostně odstartoval projekt Czech AI Factory. Nové centrum má pomoci s rozvojem a využíváním umělé inteligence napříč veřejným sektorem, výzkumem i průmyslem.
16: Každá ta AI Factory v sobě zahrnuje dvě základní komponenty. Tou první komponentou je superpočítač, který bude optimalizovaný právě na ty úlohy umělé inteligence a jakési centrum, které vlastně bude poskytovat servisní služby.
15: Nový superpočítač naváže na současný systém Karolina, který už dnes v Ostravě funguje a nainstalován by měl být během příštího roku.
16: Mezi ty hlavní uživatele, na které cílíme, tak patří zejména startupy, malé střední podniky, podniky. No a neméně důležitou součástí je veřejný sektor, zejména státní správa.
17: Jsme nesmírně rádi, že náš region byl vybrán právě proto superpočítačové centrum, protože to pomůže celému regionu.
15: Součástí slavnostního zahájení bylo také představení jednoho z prvních praktických projektů. IT for Innovations společně s VUT v Brně vyvíjí hlasového AI asistenta pro tísněvou linku 112.
18: Dokáže odbavit velké množství hovorů v případě velkých katastrof, kdy spousta lidí volá, hlásí to samé.
15: Czech AI Factory má pomoci České republice držet krok s rychlým rozvojem umělé inteligence v Evropě. Ivona Fajtová, televize Polar, Ostrava.
3: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Hezký dobrý den, dnes to bude opravdu nezvyklé téma, protože budeme mluvit o tom, jak se žije na zámku a co všechno takový zámecký život přináší. Naším hostem je Pavel Šindelář, zámecký pán ze Štěnovic. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuju za pozvání.
0: Řekl jsem to správně, zámecký pán?
1: Hodně lidí to používá, toho zámeckého pána, ale já bych spíš řekl, že jsem zámecký otrok. Protože když se nastěhujete na zámek, kde vlastně jste na to sami dva, na tu údržbu, na všechno, na opravy, tak z toho zámeckého pána moc není, protože jenom makáte. Jo. Takže jsem měl takovou tu představu, jaký to bude hezký, a pak nás překvapilo, co vlastně všechno musíme dělat. Takže spíš je výstižnější ten zámecký otrok.
0: Hmm. Nicméně po zámku chodíte jako v robě, jako to vidíme ve filmech, kde chodí ty zámeční pánové, anebo v monterkách?
1: Ano, ve smokingu. Byli bychom rádi, ale slušně se oblíkáme jenom, když tam máme nějaký akce nebo návštěvy nebo prohlídky. Ale jinak samozřejmě monterky od rána do večera. Hmm. A musím říct, že si už na to člověk tak zvykne, že když jsem jel sem k vám a měl jsem se převlíkat, tak moc se mi nechtělo a nejradši bych přijel v těch teplákách.
0: A musíte být asi teple oblečený, protože ono vytopit zámek není sranda, nebylo ani ve středověku a určitě není ani dneska.
1: Musím říct, že dřív to bylo horší teda, jo. Tam bylo na tom zámku třeba kolem 15 stupňů přes zimu a to bylo opravdu jako luxus.
0: My, když zase pro červené víno ideální teplota, že jo?
1: To zase to dohnali tím. Ale my, když jsme se nastěhovali na zámek, tak se vytápěl vlastně dřevem, ten zámek, ale jelikož je to velmi náročný roztopit celý ten systém, tak jsme tam udělali tepelní čerpadla hned a vytápíme zámek tepelnými čerpadly, ne samozřejmě celý, protože 17 místností zas až tolik nepotřebujete najednou, tak vytápíme první patro na příjemných, pro nás příjemných 21 stupňů, pro vás by tam byla asi zima, ale už si všichni i psi si zvykli, že 21 stupňů prostě je naše teplota a to je i v létě, i v zimě.
0: Říkáte 17 místností, co všechno v těch místnostech je, protože kdo dneska se má hodně dobře, tak má třeba 3 plus KK a vy máte teda 17 plus.
1: Kolik a těm lidem já závidím,
0: že jo?
1: Co mají 3 plus KK, opravdu můžou přemýšlet nad tím, co budou třeba dělat druhý den, co budou dělat večer a my to máme jako jasný, jo, budeme makat. Takže v těch 17 místnostech je náš byt v tom prvním patře, vlastně celý patro obýváme a ve zbytku jsou někde depozitáře, ale ideál třeba pokoje pro hosty a vše vlastně zařízeno dobově stylovým nábytkem. Je tam velký depozitář kvůli prohlídkám.
0: Ten zámek, co jsem si tak načetl historii, byl postaven někdy v 17. století nebo zrenovován do současné podoby přelom 17. a 18. Pak šel tak nějak z ruky do ruky. Komunisti po 48. z toho udělali byty pro místní JZD.
1: Ano.
0: Později z toho byla knihovna a místní národní výbor. A po 90. roce taky to vystřídalo řadu majitelů.
1: Vy jste se připravil, ano,
0: tam jak dlouho?
1: Zámek, která se postavil v roce 1723, hraběnka Maria Rozina ze Šerningu ho nechala postavit, takže vlastně to byl hraběcí zámek. Pak, jak jste říkal, ta historie byla bohatá a my jsme tam teď 5 let, od roku 2021, kde jsme se tam přestěhovali a od té doby prostě makáme a musím říct, že jsme neměli jediný víkend volnej, protože když už si třeba sednete na tu zahradu, tak tamhle vidíte zase, hele, ten keř ještě prostě už zase z toho čumí klacky, tak se zvednete a jdete zase ohřezávat.
0: Takže no a abyste toho neměli málo, tak jste se rozhodli pořádat ještě Štěnovické kulturní léto, kdy pozvete docela známé a slavné umělce a pořádáte kulturní program pro širokou veřejnost nebo pro své přátele?
1: Ne, pro přátele to neděláme, protože to samozřejmě ten záběr musí být mnohem větší, ale když jsme měli výročí 300 let založení zámku, tak jsme řekli, tak uděláme nějakou akci na tohleto výročí. No, udělali jsme kulturní léto a to bylo v roce 23 a velmi se to jako osvědčilo. Lidi byli úplně nadšený, že po té době, co vlastně to sloužilo jako soukromá rezidence, nikdo se tam nedostal, tak že tam můžou přijít na tu zahradu, užít si to prostě ten park a viděli jsme, že by chtěli i dovnitř, že jo. Takže nejdřív jsme udělali to kulturní léto a tak se to chytlo, že vlastně už se z toho stala tradice, teď už děláme 4. ročník letos a je to vždycky vyprodaný, musím tak poděkovat našim fanouškům, kteří neustále chodí. A zároveň potom většinou děláme i nějaký prohlídkový dny, že se podívají i do zámku, do interiéru a i vlastně do našeho bytu.
0: Mm-hmm. Vždycky je to takhle uprostřed června, aby lidé už si mohli případně v kalendáři vyhradit čas.
1: Vždycky děláme takhle kolem toho 15-17. června, protože už ty lidi si na to zvykli a už počítají, že ten další rok už to bude. A už třeba v listopadu kupují dárky, že jo, vstupenky na festival, takže děláme to vždy tady v ten termín. Většinou děláme ještě koncerty třeba, ale to už je časově náročný, protože zase máme na zámku svatby, takže to už nám trošku narušuje, ale vždycky jeden třeba koncert děláme. Letos teda bohužel nebude kvůli rekonstrukcím.
0: Na co se máme těšit letos na kulturním létě?
1: Letos tam máme opět úžasný jména. Vždycky objednávám komedie, jo? Protože lidi se chtějí bavit. Jasně. My se rádi smějeme, rádi se bavíme a taky jsem rád, že u nás prostě je veselo. Takže v létě začínáme 15. června komedii s Taťánou Medveckou, Sabinou Laurinovou, Matěj Ruml, myslím, se jmenuje. Mm-hmm. Už si ty mladý si za stolik až tak nepamatuju. Ale je tam hodně, takže bude takováhle komedie, potom trošku jako něco vážnějšího, ale velmi vtipného, bude v úterý Lakomec od Moliéra. To bude s Pavlem Trávničkem, Janou Švandovou, Marikou Procházkovou. Viděl jsem to už a je to strašně vtipný představení teda. No a zakončovat bude letos Simona Stašová s panem Frejem a na Zlatém jezeře. Jo, takže myslím si, že ty jména tam máme opravdu jako veliký a že ta úroveň, co nám říkají lidi, jak organizace, tak i prostě celého toho festivalu obsazení je poměrně vysoká, tak se to snažíme udržet, aby lidi byli nadšení.
0: Tři dny po sobě tedy v Zámecké zahradě, je to venkovní, co jsem pochopil.
1: Parku.
0: Jak se mají lidé obléknout, když jdou na Zámeckou zahradu?
1: Já říkám, oblíkněte se tak, abyste se cítili dobře. Jo, takže samozřejmě, když jdou lidi na zámek, tak si oblíknou hezky, sako, košile, ale i když přijdou v kraťase, když je opravdu velký vedro, tak nám to nevadí, hlavně, aby se ty lidi tam cítili příjemně a ten večer si prostě tam s náma užili. No. Dej si tam v bufetu, si dají nějaký jídlo, pití a prostě pohoda.
0: Já měl pocit, že to je třeba jako na dostihy, že dámy by měly mít klobouky, ale pak zase ono by to vadilo těm, co sedí v další řadě za nima, že by viděli.
1: Tam by se hůř vidělo, ale je pravda, že třeba když tam někdo dělá svatby nebo nějaký narozeniny akce, tak třeba do pozvánek dají, že dámy jsou vítány v kloboucích, protože je to pro ně takový sváteční a i v tom parku s tím zámkem to krásně vypadá, že všechny ty dámy, co tam přijdou, vypadají jako hraběnky.
0: Vy jste říkal, že někteří lidé si kupují vstupenky už od listopadu. To znamená, když teď někdo vlastně na poslední chvíli ještě bude chtít si koupit vstupenku, má vůbec šanci?
1: Ještě tam jsou vstupenky, ještě jsou tam volný sice dozadu, ale budeme letos zvyšovat pódium, takže bude dobře vidět i slyšet, takže ještě jsou k mání teď vstupenky.
0: Kromě tedy těch tří představení, o kterých jste mluvil 15., 16. a 17. června, bude ještě letos něco, na co můžeme pozvat, anebo pak už se vrhnete do rekonstrukce parku a budete běhat se zahradnickýma nůžkama?
1: No, bohužel už teď z toho mám velký nervy, protože po vlastně tom festivalu tam máme několik svadeb a už potom v červenci začne rekonstrukce barokního parku, který teď vlastně je založený tak jako třeba pro rodinný bydlení, ale ne pro ty akce, když vám tam přijde třeba 500-600 lidí. Takže musíme to přizpůsobit té velikosti prostě těch akcí a myslím si, že budou návštěvníci nadšený, jak to paní architektky i trošku se mnou vymysleli.
0: Kdyby někdo chtěl vědět další informace, zaujal ho třeba váš zámek a třeba by tam chtěl mít svatbu, jak už jste několikrát zmiňoval, je možné najít někde bližší informace?
1: Můžete se podívat na zamekštěnovice.cz, tam najdete i na můj telefon a vždycky s těmi nevěstami to vždycky proberem všechno a když mají tam tu svatbu, tak odjíždějí a jsou úplně nadšený, že by nic neměnili. Ale já, jelikož jsem perfekcionista, tak já bych zase měnil strašně věcí tam, jo, pořád. Ale teď máme vlastně čeká festival, ty svatby, ale bohužel prohlídky už letos nestihneme, protože budeme rekonstruovat ten park, no. Až příští rok tam těch akcí bude víc, čekají nás velikonoční trhy s prohlídkami zámku, o který je teda velký zájem, protože se vlastně návštěvníci podívají do našeho bytu, do hraběcího apartmá dřívějšího. Provedeme takměř 3/4 zámkem, takže velikonoční trhy budou Food Fest, no a zase festival a potom možná i stihneme ještě koncert.
0: Moc děkuju za návštěvu, moc děkuju za tuhle pozvánku a držím palce, ať se vám na zámku líbí.
1: Díky. Já děkuju za pozvání a budu se těšit, že se nás třeba někdy navštívíte.
0: S vámi se těším na viděnou třeba na zámku, a nebo u dalších pořadů naší televize. Ať se vám daří.

0: Krásný den. Ani tento týden nechybí v našem vysílání pořad Putování v regionech. Každý kraj má svou atmosféru, své příběhy i místa, kolem kterých možná běžně projíždíme, aniž bychom tušili, co všechno skrývají. V tomto pořadu společně objevujeme krásu českých měst, památek, přírody i zajímavých lidí. Dnes vás čeká další cesta plná inspirace, historie a tipů na místa, která stojí za návštěvu. Tak pojďme na to. A začneme pozvánkou. Kadaň se totiž na konci května promění v město pohádek, fantazie a filmových příběhů. Od 25. do 29. května se tu koná pátý ročník Kadaňského pohádkového festivalu, který letos nese poetické téma Řeka plná pohádek. Kinohvězda nabídne animované filmy, rodinné pohádky i studentskou tvorbu a chybět nebudou ani workshopy, besedy nebo tvůrčí program pro děti. Festival navíc propojuje film s mediální výchovou a dává prostor mladým talentům, kteří se sami stanou festivalovými reportéry. Pokud chcete zažít několik dní plných fantazie a příběhů pro malé i velké, Kadaň bude tím pravým místem. Šumava není jen krajem hlubokých lesů a krásné přírody. Kolem Kašperských hor se po staletí psal také příběh zlata. Právě tady lidé zlato rýžovali i dolovali a dodnes tuto historii připomínají naučné stezky, které návštěvníky zavedou do míst bývalých štol, zlatonosných potoků i dávných nalezišť. Čeká nás putování krajinou, kde se příroda prolíná s dobrodružstvím a tajemstvím dávných zlatokopů.
1: Kašperské hory jsou nejen městem v nádherné šumavské přírodě s bohatou historií, ale také byly, jak uvádí zástavní listina Jana Lucemburského ze 14. století, jednou z nejvýznamnějších lokalit dolování zlata v Čechách. Proto tu dnes najdete mnoho štol a můžete se projít po naučných stezkách, které vás s průběhem těžby zlata na Šumavě seznámí.
2: V okolí Kašperských hor se nachází řada naučných stezek a vycházkových okruhů. Všechny vycházejí tady z náměstí a zase se zpátky do města vracejí. Asi nejoblíbenějším je okruh cestou zlatokopu, který vede Amáliným údolím. Provede vás jádrem zlatonosného revíru, kde se nachází památky dolování od 14. století až po století 20.
1: Můžete se tam vydat buď sami, nebo v létě využít komentovanou vycházku pro děti.
2: S průvodcem se projdete údolím Zlatého potoka a děti si budou moct vyzkoušet i rýžování zlata.
1: U bývalé zlatonosné štoly Kristýna najdete nově zrekonstruovanou budovu seismické observatoře a unikátní muzeum seismometrie. Naměřená digitální data se odtud předávají do mezinárodních center, shromažďujících údaje o zemětřeseních, stavbě země a procesech probíhajících na naší planetě.
3: Na naší seismické observatoři se věnujeme i veřejnosti, a to proto, aby jsme jí vysvětlili, proč vůbec tady ta observatoř stojí, k čemu ta seismická pozorování jsou dobrá, jakým způsobem je vůbec možné, že tak titěrné pohyby zemského povrchu způsobené zemětřeseními odněkud úplně z druhé strany zeměkoule my tady jsme schopni zaznamenat. A potom, co je tady taky velmi atraktivní, je štola Kristýna, kde jsou naše přístroje 100 metrů od vchodu do té štoly, čili to je také zážitek pro řadu lidí první, kdy vůbec vlastně vidí, jak to

0: a jak to v zemi vypadá. Máme tady k dispozici přednáškový sál, kde zpravidla ta exkurze začíná, kde můžeme vysvětlit, co to vůbec zemětřesení je, jakým způsobem ho měříme a také ukázat data, která vlastně tečou nepřetržitě ze štoly z těch našich přístrojů a jsou k dispozici dneska každému po celém světě kdykoliv, protože už ze štoly vede optický kabel, který ta data vlastně nekonečnou rychlostí rozvádí do celého světa. Čili my můžeme každému na obrazovce ukázat, co se vlastně dneska, včera, předevčírem na zeměkouli odehrálo, jaká zemětřesení, kde vznikla.
1: Díky nízké úrovni rušení patří Kašperskohorská seismická stanice k nejcitlivějším na světě. Ve zdejším muzeu seismometrie uvidíte, jak se přístrojová technika vyvíjela.
0: Ten princip je vlastně úplně jednoduchý. První na něj přišli hned ve 2. století našeho letopočtu v Číně, kde vlastně sestavili první aparaturu na nějaké monitorování zemětřesení. Byl to tento takzvaný seismoskop. Dochovaly se nějaké výkresy a kolegové nechali vybudovat tuto repliku.
1: Mnohem lépe ale uvidíte princip zaznamenávání pohybu na jednoduchém kyvadle.
0: V případě, že ty seismické vlny otřesou tím, na čem my stojíme, což si tady můžeme demonstrovat, tak to kyvadlo stojí stále vlastně na místě a není potom už problém nějakým způsobem zaznamenat ten vzájemný pohyb kyvadla a té pevné podložky.
1: Na tomto principu jsou dodnes všechny aparatury založeny, ale oproti starším robustním přístrojům, které zaznamenávaly zvlášť horizontální a zvlášť vertikální pohyb, vývoj o mnoho pokročil.
0: Dneska toto vše je uvnitř jednoho takového to malého přístroje, kde je navíc ještě velmi pevný kryt, který brání vlhkosti a všem rozruchům nějak komplikovat a měření. Záznam potom odchází optickým kabelem do celého světa, kde ho může využít kdokoliv, kdo ho potřebuje.
1: Práci současných přístrojů si můžete prohlédnout v už zmiňované štole Kristýna.
0: Jsou umístěny v takových velmi robustních, my tomu říkáme hrnce, jsou to takové obrovské nádoby ocelové, které jsou překryty ještě velmi těžkou masivní poklicí, takže my vlastně na ty přístroje neuvidíme, ale abychom na ně viděli, my a naši návštěvníci, tak u toho posledního, který už jsme teďko nepotřebovali využívat, tak jsme ten pevný litinový kryt nahradili plexiskovým krytem a je tam v něm umístěn jeden ten historický přístroj z toho roku 1960, takže každý vlastně vidí, jak to tam funguje.
1: Průchod štolou je zajímavý i tím, že není zapažená a jdete přímo v horninovém masivu.
0: Jsou tam vidět křemené žíly, různé trhliny, kterými vlastně kdysi před těmi 300 miliony let cirkulovaly horké roztoky někde hluboko v zemské kůře a z nich po miliony a miliony let se postupně nabohatila koncentrace zlata natolik, až ve středověku tedy naši předchůdci ho mohli v tom bohatém množství vytěžit.
1: Za podpory Plzeňského kraje vznikla další naučná stezka z Kašperku na Kašperk.
2: Využívá, myslím, nedostatečně frekventovanou cestu z Kašperských hor na hrad Kašperk přes osadu Kavrlík a cestou vzniklo celkem 6 naučných panelů, kde se příchozí turista, návštěvník dozví ani ne tak o samotném hradě, ale tedy o historii okolí, zejména Kašperských hor, nejenom od té nejstarší historie za doby panování Jana Lucemburského, kdy město byl bohatý zlatonosný revír, ale i co se týče hospodaření, ať to jsou městské lesy, městské statky, historie dobývání zlata na Šumavě.
1: Na hradě Kašperk, bez jehož známé siluety by Šumava nebyla Šumavou, se nezapomeňte zastavit. V rámci komentovaných prohlídek se dozvíte vše o jeho nejstarších dějinách.
2: Ale zároveň i co se týče osudů těch novějších v dobách, kdy hrad byl doslova znovu objevován a z takové zarůstající připomínky zašlých dob středověkých králů se z něj stalo vyhledávané místo. Součástí je teď nově i výstup zde pod nově postavenou střechu západní věže, která kryje od loňského roku původní torzo cihelné střechy, která pamatuje ještě Karla IV. Tuto střechu se nám podařilo loni postavit nově i díky pomoci Plzeňského kraje a podpory veřejnosti a teď tvoří takovou novou siluetu hradu Kašperk, na kterou si už myslím, že lidé zvykli a my díky tomu můžeme tady uchovat to celé kulturní dědictví v podobě vzácné střešní konstrukce, která je tady už přes 660 let.
3: Kašperk, nejvyšší hrad Karel IV., samozřejmě gotika, to všechno nám říká, že ten hrad je jedinečný nejenom samozřejmě v Plzeňském kraji, ale i vůbec v České republice. No a proto, ano, bo nejen proto, Plzeňský kraj je třeba dokázal to, že významně přispěl, nebo respektive skoro celé zaplatil za 1,9 milionů přestřešení té původní přilbice ještě z doby Karla IV., která zůstane tím pádem zachována. Je na co se dívat a máme být právě na co hrdí.
1: Nejdelším z okruhů v Kašperských horách je stezka strážců hranice.
4: Ta vás provede údolím Zlatého potoka po linii starých vojenských opevnění, takzvaných hřobíků. Dojdete po ní až do Řetenic a zpátky se potom můžete vracet přes Pustý Hrádek a přes hrad Kašper.
5: Na několika informačních cedulích jsou zajímavé informace o tom, jak probíhala obrana tohoto území od středověku až po novodobé dějiny. Úspěšní hledači mohou najít také některé hřopíky, které jsou vyznačené na mapě.
1: Velmi oblíbená je stezka netopírů.
5: Začíná na radnici a především v letních měsících je ten začátek velice příjemný, protože vede do radničního sklepení, kde i v těch horkých letních měsících je příjemně.
1: A také jen v letních měsících se sem můžete podívat, protože od podzimu až do začátku léta tu přezimují netopíři.
6: Teď se nacházíme ve sklepení a radnice v Kašperských horách. Je to vlastně sklepení, které je rozděleno jako vrchní sklepení a spodní. A v tom vrchním sklepení právě přezimovávají netopíři, tedy konkrétně vrápenec malý, jeden z nejmenších druhů netopíru na Šumavě. Návštěvníci vlastně mají možnost si sklepení pod radnicí prohlédnout v rámci prohlídek od června. A váš štáb má to štěstí, že jsme tady trošku dříve výjimečně, ale máme tady vlastně onoho zástupce vrápence malého, který tady teď spí. Možná, že večer třeba vylétne za potravou, ale zatím vypadá to, že spí. Tenhle druh vlastně je zajímavý tím, že on je třeba váží 6 gramů, takže je to opravdu velice malý tvor. Díky své echolokaci se dokáže perfektně orientovat. A my tu máme tu zvláštnost, že vlastně vrápenci, když sem přilétají, tak jim v zadní části radnice byl vytvořen vlastně takové okno, kudy vlétají sem do sklepení, prolétnou tím spodním a tady vlastně přezimovávají. My zde v rámci té prohlídky máme připomenutí vlastně i ostatních druhů, které žijí na Šumavě, těch nejvýznamnějších, netopíra dlouhouchého a netopíra ušatého.
5: Netopíří stezka částečně kopíruje trasu vycházkového okruhu kolem pranýře za výhledy. Když se vydáte na tento okruh, tak uvidíte nejenom krásné výhledy do okolí, ale na vrcholu Šebeničního vrchu stojí druhým rokem lavička Emila Kincla. To je takové příjemné odpočinkové místo. Emil Kincl žil dlouhá léta v Kašperských horách a je známý především díky svému pořadu a knihám Zmizelá Šumava.
3: Je velký zájem o Kašperské hory a o služebnu policie České republiky, která je nedílnou součástí dnesiž kultovního seriálu Modrava. Ale za parkem na náměstí vyfotíme se před služebnou policie České republiky, dáme si na záda baťoch a vyrazíme do míst, která nejsou objevena. A jsou stejně krásná, ať už to už zná údolí nebo zákoutí, nejenom ale v blízkosti Kašperských hor. Opravdu je co koukat.
5: Když za námi přijdete na infocentrum, tak nejenom, že si můžete koupit nějakou hezkou památku na Kašperské hory, ale také společně můžeme vymyslet ten nejlepší výlet, kterou ze stezek zvolit zrovna na ten den a zrovna třeba pro vás.
7: Zoologická zahrada v Hluboké nad Vltavou nebude v příštích dnech patřit jen zvířatům, ale také pohádkám a divadlu. Zdejší tradiční divadelní dny přinesou 2 týdny představení pro děti i dospělé v zastřešeném venkovním divadle přímo v areálu zoo. Návštěvníci se mohou těšit například na pohádky Prostě žába nebo Dášinka, které potěší hlavně malé diváky. Venku už je konečně počasí, které přímo láká vytáhnout kolo a vyrazit na výlet. A jeden takový nás právě teď čeká. Z kyjovského nádraží se vydáme směrem do malebného pohoří Chřiby, které patří k nejkrásnějším cyklistickým oblastem Jižní Moravy. Čekají nás lesní cesty, krásné výhledy i místa s jedinečnou atmosférou. Prostě ideální kombinace pro všechny, kteří mají rádi pohyb a objevování krajiny ze sedla kola.
8: Chřiby nabízí poměrně širokou škálu cyklistického vyžití, jak délkou, tak obtížností. Já si je dneska projedu celé, z jednoho konce až na druhý.
9: Jak bylo řečeno, Kyjov je ideální místo pro nástup na chřibský hřeben, který dneska projedu po dálkové červeně značené trase Klubu českých turistů. Dá se tak navštívit opravdu většina turisticky zajímavých míst tohoto malebného pohoří a navzdory pěšáckému charakteru této hřebenovky je většina trasy bez problémů sjízdná i na kole. Samozřejmě je záhodno kvůli terénu doporučit radši kolo horské, nejlíp nějakou celoodpruženou krosku, ale celé chřiby jsou protkané šotolinovými cyklostezkama, takže není problém celou trasu zdolat třeba treku. Z Kyjova vyrážím nikoli v nejkratší, za to nejpohodlnější cestou po žluté turistické značce směr Čeložnice. Myslím, že není potřeba se hned ze startu utavit výstupem z Bohuslaví na Lenivou horu. Sice výhledy jsou odsud možná o nějaké to procento hezčí, ale ten kopec se svým sklonem je přece jenom příjemnější směrem dolů, než jako startovní stoupání před 60-kilometrovou hřebenovkou. Uboží muky na Nové hoře nad Kostelcem je taky pěkný rozhled po okolí a nástup do hory tudy opravdu o dost příjemnější. A po výjezdu nad chatovou oblast v Čeložnicích máme už téměř vystaráno.
10: Jakmile se vyškrabeme nad Čeložnice, tak si můžeme na chvilku oddychnout, protože teď to pojede chvilku z kopce. Nicméně, oddych je to pouze zdánlivý, protože jak to tak chodí, když to jde ve stoupacím segmentu z kopce, tak to znamená, že ten následný dokopec bude o to hnusnější.
11: Nicméně před tím finálním stoupáním na hřeben se nachází pramen Čeložnického potoka kolem Maznice, kde se nabízí velice vítaná možnost nabrat tekutiny. Tuto možnost bych rozhodně nepodceňoval, protože další studánka je na Zavadilce a k té se musí sjíždět z kopce a ztratit tak drahocenně nastoupané metry.
9: Celé chříby se v podstatě dají projet jenom na vodu ze studánek, kterých je tu opravdu požehnaně a jsou i rozmístěné tak, aby tento koncept v reálu opravdu fungoval. Vzít si sebou 0,5 litru do flašky ovšem není na škodu. Od pramene Kolomaznice je to asi ještě kilometr po asfaltu do kopce, na čiž se ze silnice odbočuje doprava na červenou a začíná tak konečně trochu záživnější jízda s typickým hřebenovým charakterem. Z kopce do kopce, přesto stabilní nadmořská výška, kořeny kameny, přesto ušlapaná pěšina, kde se dá pohodlně najít sjízdná stopa. Po chvilce nás les vyplivne na mítinu nad Zavadilkou, kterou má na svědomí předloňská Lipřice. Odtud se dá svět ke studánce na Zavadilce, ale to si nechám ujít, protože si mi nechce ty ztracené výškové metry dupat znovu nahoru. Proto pokračuju po lesácké cestě ke Koryčanské kapli a odtud přes Moravanské lůchy nad Koryčany na parkoviště u Křížku. Toto místo funguje jako velmi oblíbený výchozí bod pro všeliké výlety po okolí. Je odsud kousek zřícení na hradu Cimburg, hradisko na Klimentku nebo další studánka u Mísy, ke které se musí opět kousek z kopce, takže si ji opět nechám ujít a pokračuju dál po cykloznačce ke Kazatelně, kde se napojím na červenou, po které to jde docela dlouho z kopce až pod Duklov. Abych ovšem nemusel odpily zase pracně dupat se stoupané metry do kopce, musím v půlce sjezdu odbočit doleva na zelenou značku, která vede po lukách nad Stupavou a nabízí nejen krásné výhledy na obě strany chřibského masivu, ale především kýžené konstantní klesání až k rychlostní silnici 1/50, která chřiby příčně krájí na dvě téměř totožné poloviny a odkud se musím vyšprabat ke hradu Buklo, který se nachází v samotném středu tohoto malebného pohoří a nabízí se tady tak vítaná možnost občerstvení a odpočinku.
7: Park na brněnském obelním trhu se v úterý 26. května promění v otevřenou knihovnu pod širým nebem. Den brněnských knihoven nabídne návštěvníkům pestrý program plný besed, workshopu, scénického čtení i kreativních dílen pro děti i dospělé. Akce ukáže, že dnešní knihovny nejsou jen místem pro půjčování knih, ale také prostorem pro vzdělávání, setkávání a nové zážitky. Chybět nebudou ani stánky jednotlivých knihoven, kde si lidé mohou vyzkoušet moderní technologie, komiksové dílny nebo třeba debatovat o médiích a kritickém myšlení. A to všechno zdarma a v pohodové atmosféře brněnského parku. Zámek Zbyrok zve návštěvníky na netradiční večerní prohlídky, které tentokrát nebudou jen o historii, ale hlavně o vášni, tajemstvích a příbězích, o kterých se kdysi mluvilo jen šeptem. V kulisách zámeckých salonů a komnat ožijí každou květnovou středu od 19 hodin osudy šlechticů, umělců i majitelů zámku, od Přemysla Otakara II. Až po Alfonse Muchu. Speciální prohlídky zavedou návštěvníky do míst spojených se zakázanými láskami, skandály i tajnými schůzkami. Chybět nebude Muchův sál, temná hradní studna ani romantické Strausbergovo jezírko. Pokud máte rádi historii s trochou tajemna a romantiky, tak Zbyroch v tomto směru nabídne opravdu nevšední zážitek. Dnešní putování je u konce, ale příběhy českých regionů rozhodně nekončí. Stačí se jen vydat na cestu, rozhlédnout se kolem a nechat se překvapit tím, co máme doslova na dosah ruky. Děkuji, že jste cestovali se námi a těším se na vás zase příště u pořadu Putování v regionech na viděnou.

0: 300 těžko přehlédnutelných kol rozmístily dopravní podniky na desítky míst po celé Plzni, a to na chodníky, náměstí nebo i nově vybetonovaná místa na sídlištích. Město si celý systém provozuje samo prostřednictvím plzeňských městských dopravních podniků.
1: Kola jsou v podstatě součástí služby zajišťování veřejné dopravy. Je to sice marginální, ale jedna prostě z odnoží dopravního podniku. Sám dopravní podnik se o tuhle službu přihlásil. My jsme se opakovaně snažili ji zadat externě. Neuspěli jsme běžně na trhu se zadáním a dopravní podnik o to projevil zájem. Já jsem za to rád. Myslím si, že si v tom povede velmi dobře, tak jako ve všech ostatních činnostech, které dopravní podnik zajišťuje.
0: Sdílená elektrokola jsou od prvních dnů hojně využívána, a tak se zájemcům o svezení často stane, že na stanovišti žádný bicykl nenajde, je vybitý nebo má technickou poruchu. Otázkou zůstává, zda je město tím správným subjektem, který se má v takových projektech angažovat. Provoz těchto kol si totiž žádá řádnou péči i časté opravy a nemusí se finančně vyplatit.
1: Mělo by podnikat. Především město musí být řádný hospodář a musí zajišťovat základní služby pro občany. A některé klíčové služby zajišťujeme podnikatelsky, máme vodárnu, máme dopravní podnik, máme teplárnu, to jsou všechno firmy, které generují zisk, ale zároveň se starají o tu klíčovou službu pro občany.
0: Část obyvatel Plzně je ze služby nadšená a často kola využívá, je ale i řada kritiků. Ti mimo jiné nesouhlasí s tím, že je provozovatelem právě město. Mělo by se podle Plzeňanů město pouštět do podnikání, nebo by měla podnikat jen soukromá firma?
2: Asi soukromá firma. Spíš soukromá firma, no.
3: No já si myslím, že asi město spíš, protože ty soukromníci to je takový nedohledatelný.
4: No já si myslím, že by měli podnikat spíš soukromníci než město.
0: Podle ankety na webu plzeň.cz je skoro polovina hlasujících proti tomu, aby město v doplňkových službách podnikalo. Přes 30% lidí si potom myslí, že by město mělo hlavně vytvářet podmínky pro soukromé podnikání. Doplním, že za systém sdílených elektrokol Plzeň zaplatila 25 milionů korun a 5 milionů přispěl plzeňský kraj. Pokud by se měly náklady vrátit, musí každé z 300 kol odjezdit během 3 let 1657 hodin, tedy bez přestávky 70 dnů a nocí. Z Plzně pro televizi ZAK Ondřej Smékal.
5: Dlouho stál v hlubokém stínu toho mužského. Teď ale boří mýty i rekordy návštěvnosti. Český ženský hokej zažívá nejlepší období své historie a z dříve opomíjeného sportu se stává fenomén. Přesto ale stále nejsou podmínky pro hokejistky zdaleka tak ideální.
6: My jako organizace For Glow jsme vznikli právě proto, aby jsme pomáhali děvčatám k tomu, aby mali lepší podmínky pro svoje športové fungování. Nechcem povedat, že to platí pro všechny športy, ale jsou športy a hokej jedním z tím případem, kedy prostě týmy například nemají děvčatské šatně, alebo ty děvčata mají šatně v tom zmiešanom týme v takých podmínkách, že se tam nemůžou jít ani na toaletu, nemají tam svoje zázemě, jednoducho nie je to dôstojné.
5: Významným krokem kupředu má být mimo jiné otevření specializovaného centra, které jako první v Česku nabízí kompletní sortiment pro hokejistky.
7: První část, kterou tady vidíte, komplexní vybavení pro hráče, hráčky od malých dětí až po dospěláky. Potom průchozí části jsou tam prostory pro maséra, fyzioterapeuta, nutriční specialistku a výživovou. Potom je tam prostor pro off-ice, to je suchá příprava, a potom vzadu je střelnice, čímž jsme jako ojedinělí, protože střelnice jako taková je buď jenom na zimních stadionech, anebo jenom v tréninkových centrech.
5: Nejúspěšnější éra začala před 4 lety. Od té doby hokejistky přivezly mimo jiné i 2 bronzy z mistrovství světa.
8: Myslím si, že hodně velký krok k tomu ženskému hokeji dopředu bylo ta, že jsme se dostali na tu olympiádu, a kdyby mi nikdo tenkrát 5-10 let zpátky řekl, že bude v Česku mistrovství světa top divize a budou vyprodaný, vůbec celý stadion vyprodaný, tak tomu nebudu věřit. To, že vlastně my dneska i bez toho, že máme profesionální ženskou ligu v Česku, dokážeme být v top 4, top 5 na světě, je neuvěřitelný.
5: Současné elitní české hokejistky si na startu kariéry ani nedovedly představit, že jednou budou mít možnost nakupovat speciální ženskou výstroj.
8: prostě jsem chodila do normálního hokejového obchodu, kde byly jenom jako klučičí věci, protože holčičí věci ani neexistovaly. A pak si pamatuju, že jednou, ani nevím, asi to byl systém, nejsem si jistá, ale tak vyrobil vlastně hokejovou jednu jako vestu a já jsem z toho byla úplně nadšená, já jsem byla překvapená, že to je holčičí prostě kolekce a takhle, takže jsem z toho hned jakoby koupila, ale byla to jedna v celém obchodě.
5: Testem pro nové centrum i celou Plzeň bude také třetí ročník mezinárodního turnaje Girls World Hockey League.
7: My se snažíme ten turnaj dělat, jak jsem říkala, tak aby to všechno fungovalo dobře, protože já mám spoustu dobrých, ale i ne úplně dobrých zkušeností z těch chlapeckých turnajů, kdy je to tak, že vlastně na ten turnaj přijedete, startovní není úplně nejlevnější, úplně se o vás nikdo nestará a proto jsme to chtěli úplně jinak. Nejvíc asi lpíme na těch kabinách, které mají připravený profesionálním způsobem, tak jak by to měli buď v národním týmu, anebo v jakýkoliv ligový soutěži.
5: Turnaj se uskuteční od 4. do 7. června v Hle na Košutce a zúčastní se ho více než 400 hráček ve věku od 9 do 17 let ze 14 zemí světa. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
9: Senioři z 3. plzeňského obvodu se opět setkali na oblíbeném jarním tanečním vínku. Zahájení akce v malém sále měšťanské besedy se tradičně ujalo vedení obvodu a nechyběla ani drobná pozornost pro přítomné dámy v podobě krásné růže.
10: Zkráceně se dá říct, že seniori si přichází zatancovat a my se přicházíme přiučit to, jak se tancovat má, protože přece jenom to jejich taneční umění už nikdo z naší generace tak neovládá. V každém případě jsem moc rád, že účast je před začátkem, že stále narůstá a myslím, že sál se naplní a věřím tomu, že si to seniori opět užijí.
11: Dvakrát do roka, tak se vždycky těším na tuto skvělou akci. Obdivuju právě seniory, jak tady dokážou skotačit a tancovat a my jsme právě před 3 hodinami měli setkání s mladýma atletama, tak teď budeme mít taky setkání zase s těma o trošku staršíma, protože tanec rozhodně není žádná jednoduchá fyzická aktivita.
9: Seniorům ale energie nechyběla a je pravda, že řada mladších ročníků by mohla závidět, s jakým nadšením se pustili do tancování i společenské konverzace. Ostatně toto není jediná akce, kterou obvod pro seniory pořádá.
12: Kromě tohoto jarního vínku, tak nás samozřejmě čeká podzimní taneční vínek. V pondělí jsme odstartovali Nordic Walking, což začíná být tradiční akce. Chodíme okolo plzeňských řek, do konce června budou 4 putování, v září nás čekají ještě 2. A samozřejmě pořádáme spoustu zájezdů, doporučuji sledovat naše stránky nebo se zajít podívat přímo na úřad na trojku.
9: A jak to vnímají sami účastníci tanečního vínku?
13: Líbí se mi, jsou to hezký písničky a líbí se mi to. I přes můj věk, který mám, takže jako jsem tady spokojená.
14: Právě to, že se setkáváme se širším okruhem seniorů a můžeme si tady v podstatě vyzkoušet to, co jsme, jak se říká, načerpali za celý život v tanci.
15: Já už jsem tady nějakých 20-30 let. A je to pořád hezký a je to pro radost, že mi mámy někam vylezem. Jinak koukají na televizi nebo nadávají a tady se zasmějou. Je to moc hezký.
9: K nadšené atmosféře dozajista přispěl i DM Band. Jehož rozsáhlý repertoár potěšil tanečníky i posluchače. Z Plzně pro televizi ZAK František Šimánek.
5: 8 medailí z republikových šampionátů. To je bilance, která ze Škody Plzeň dělá nejúspěšnější atletický klub v zemi. Nejen za zisk cenných kovů, ale také za skvělou prestiž poděkovalo klubu i atletům vedení 3. plzeňského obvodu.
10: Pro mě je to hlavně velký obdiv, protože já úplně sportovec nejsem a když se tady hovoří o maratonech, prostě o 7-10 bojích a těch dlouhých skocích prostě po atletice, tak prostě pro mě jsou to úžasné výkony a ty sportovci, ať to cinká nebo ne, tak mají můj velký obdiv jenom za to, že to dokážou.
5: Kromě slov uznání jde ze strany obvodu i o konkrétní podporu. Radnice pravidelně přispívá na celoroční provoz klubu i na výjezdy na mezinárodní soutěže.
16: Tím, že je stadion a klub u nás na obvodě, tak se snažíme ho finančně maximálně podporovat, ať už jejich celoroční činnost, tak i v případě, když cestují někde na mistrovství Evropy, mistrovství světa nebo na různé memoriály, tak se snažíme maximálně finančně tento klub a jejich atlety podpořit.
5: Škoda Plzeň má v současnosti více než 1200 členů, z toho je hned 900 mladších 18 let.
12: Tak já jsem moc rád, že už tady po několikáté můžu sedět s našimi úspěšnými atlety, kteří dají Plzni opravdu vynikající jméno. Máme v současnosti vlastně nejúspěšnější klub v republice, což je skvělé. A zároveň jsem velmi rád, že jsou známí svou skvělou prací s mládeží, s dětmi, protože ten oddíl navštěvují opravdu stovky dětí a máme jenom na to samou chválu, je to skvělé.
5: Pro plzeňské atlety je podpora obvodu velmi důležitá.
17: Ta je velmi významná, ta podpora, vážíme si toho, neboť UMOTRI s námi komunikuje nejenom tedy o sportovních úspěších, ale například i o možném rozvoji celého našeho sportu.
5: Jednou z hlavních tváří klubu je dvojnásobná účastnice olympijských her, vytrvalostní běžkyně Tereza Hrochová. Ta zahájila letošní sezónu ve velkém stylu.
18: Jsem na desítku zaběhla čas 31.05, což je český rekord, který jsem si vylepšila z loňského roku skoro půl minuty, nebo možná i víc než půl minuty. A zaběhla jsem tam i český rekord na 5 kilometrů, takže si myslím, že tenhle ten začátek sezóny byl opravdu úspěšný. V únoru jsem běžela maraton, kde jsem si zaběhla osobní rekord a zaběhla jsem druhý historický čas.
5: Plzeňskou atletiku teď čekají další klíčové měsíce. Právě domovský stadion Škody v Plzni na Skvrňanech bude už 25. a 26. července hostit českou elitu v rámci mistrovství republiky. Z Plzně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
19: Devadesát let historie, tisíce vzletů a především silný odkaz českého letectví. Pošumavský aeroklub i letiště Josefa Hubáčka slaví letos významné jubileum. Součástí těchto oslav bylo také slavnostní odhalení znovu vybudovaného památníku letců RAF.
20: Když někdo řekne, že Češi nikdy nebojovali, není to pravda. Památník je věnován 5 členům pošumavského aeroklubu, kteří zahynuli v řadách britského královského letectva a aktivně se účastnili bojů za naši svobodu.
21: My jsme se po dlouhých 35 letech rozhodli využít příležitosti, kdy letos si připomínáme 90 let založení aeroklubu a 90 let otevření letiště, dvě tedy devadesátky. A dlouho jsme to odkládali, ale spojit to v tento den do jedných oslav a odevřít a odhalit nový památník, vybudovat nový památník, nám přišlo už jakoby takový nejvyšší čas to udělat.
19: Monument připomínající křídlo legendárního letounu Spitfire, který vznikl pod rukama klatovského rodáka a akademického sochaře Václava Fialy, ocenili na místě také návštěvníci.
22: Opět se povedl pomník nebo památník letcům RAF a jsme za to moc rádi a jsme za to rádi, že ho vůbec máme v Klatovech.
23: Je to nádherný kus pomínky na ty lidi.
24: Konečně udělali pořádný k 90 letům toho. Udělali pomník nádherný. Zlomený křídlo, pěkný.
19: Kromě slavnostního odhalení památníku,

0: opravdu celá řada.
1: Oslavy výročí letiště Josefa Hubáčka tak nabídly nejen pohled do historie letectví, ale i důstojnou připomínku českých letců královského letectva a jejich odvahy. Sklatov pro televizi ZAK, Kateřina Brtníková.

0: Pěkný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Střední škola v Třemošnici na Pardubicku hostila čtvrtou zastávku letošního ročníku Technohrátek, projektu, který mladým lidem pomáhá udělat jasno o jejich budoucím povolání.
1: Třemošnická škola nabízí obory s výučním listem jako zámečník nebo truhlář, ale i maturitní zkouškou, například právo či obsluha CNC strojů. Od září přibude i horká novinka, operátor bezpilotních letounů.
2: Mají obrovitánské uplatnění v praxi, můžou zaměstnavatelé se po ně vyloženě poperou, mohou se v rámci svého studia přivydělávat a hlavně proto, že jsme malá škola v krásném prostředí a je to tady fajn.
3: Projekt Technohrádky je obrovskou reklamou na naše odborné školy. Je to snaha podpořit co nejvíce oborovou skladbu našich škol a nabídnout dětem v době, kdy se rozhodují, na jakou školu zamíří, tak trošku hravou formou jim ukázat, co škola dovede a umí.
4: Jo, líbí se mi tady to, jak si to můžeme zkoušet a jaký tady mají prostředí, že nám to všechno ukázali. Teď jsme vrtali do hliníku a zkoušeli jsme si vytvářet projekt na počítači.
5: Já jsem tady byl ještě na počítačích a zkoušel jsem tady tu fresku a to mě asi nejvíc zaujalo. Pomám třeba taťko, má takovýhle nějaký stroj a tak. Tak to mě celkem baví jako.
1: Technohrádky pomáhají i s tím, aby si žáci vybrali zaměření sami. V ideálním případě si vyzkoušeli něco z praxe a především zjistili, co jednotlivé obory obnáší. Podle výzkumu totiž často dají na radu okolí.
6: 70% žáků středních škol uvedlo jako rozhodovací moment maminku, ovlivněnost maminkou dalšího jejich vzdělávacího postupu, ale z tohoto počtu dalších skoro 50% uvedlo, že nejsou zcela spokojeni na škole, kterou si vybrali.
1: Technohrátek se za celou dobu fungování zúčastnilo přes 20 000 žáků. Vyzkoušeli si 71 oborů na 26 středních odborných školách a učilištích v Pardubickém kraji. David Záruba a Karolína Davidová, Televize V1.
0: Plesné na Chebsku vznikl v bývalé textilní továrně Tosta unikátní kulturní prostor. Vedle muzea s expozicemi o historii regionu tu funguje i galerie současného umění.
7: Bývalá továrna Tosta v Plesné už dávno není jen připomínkou průmyslové minulosti. V její části sídlí muzeum s trvalými expozicemi, které mapují česko-bavorské soužití, válečné i poválečné dějiny regionu a také historii samotné budovy. A právě tady v prostorách bývalé továrny už třetí sezónu funguje i galerie Tosta.
8: Jedná se o bývalou textilní továrnu, která byla díky podpoře Evropské unie zrekonstruována na muzeum a galerii.
7: Galerie vznikla jako nová platforma pro současné umění. Tři patra dolní věže dnes nabízejí prostor pro výstavy napříč médií i generacemi autorů.
9: Je to bývalá továrna, bývalá textilní továrna Tosta, která je ale zrekonstruovaná, přestavěna. Ty prostory jsou úžasně rozlehlé, čisté, je to prostě industriální typ galerie. A máme to štěstí, že tady jsou i skutečně velké zdi, takže si můžeme dovolit vystavovat větší díla.
7: Aktuálně tu probíhá výstava Velké jaro,
9: která združuje 6 umělců. Je to Lenka Glisníková, Klaudie Hlavatá, Matěj Hrbek, Marie Ladrová, Matouš Marek a Vojtěch Hrubant.
7: Každý z autorů má své médium, se kterým pracuje, zároveň ale přesahuje i do dalších médií.
9: Mně se například moc líbí reliefy Vojtěcha Hrubanta, na které se teď právě dívám. Tam si myslím, že to je taková opravdu nadčasová věc, která by obstála i v nějakém historickém kontextu a zároveň působí velmi současně.
10: Takže představíte, že máte ty polystyrenové kusy, takhle naskladat do toho hance, tak pak do toho ještě vlastně šel takhle jakoby tím gloubáním, že to jsem zdýznul ten negativ.
7: Expozice i galerie Tosta jsou pro veřejnost otevřené od pátku do neděle.

0: neděle vždy od 13 do 18 hodin. V areálu se navíc konají i další kulturní akce. Třeba v sobotu 11. července návštěvníky čeká 10. pivní fest, který nabídne bohatý výběr piv, jídla a doprovodný program. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
1: V Luži na Chrudimsku chtějí v Hamzově léčebně díky novému pavilonu vracet po těžkých neurologických onemocněních pacienty zpět do běžného života. Rekonstrukce historického objektu přinesla moderní rehabilitační technologie, specializované zázemí i komfortnější péči pro lidi po cévní mozkové příhodě.
2: Hamzova léčebna v Luži vstoupila do další etapy své historie. Symbolicky v roce, kdy si připomíná 125 let existence, slavnostně otevřela zrekonstruovaný pavilon M, který bude sloužit především pacientům po cévní mozkové příhodě.
3: Takže můžeme, děkujeme.
4: Skrze Krista našeho Pána.
5: Jsme vytvořili pavilon, který má konečně, řekl bych, evropské parametry, to lůžkové pokoje, každé s vlastním sociálním zařízením, které jsou bezbariérové, včetně toho zařízení, máme tam transportní systém ve všech patrech. Je to prostě nejmodernější pavilon, který tady nyní máme. Pavilon je určen právě pro takzvaný neurorehabilitační program a v tom hlavní část tvoří program, který se jmenuje kranioprogram. Je potřeba udělat maximum toho, aby se ti lidé vrátili nějak do pohybu, aby měli sebeobsluhu, mohli klidně žít dál.
6: Tak je to především spádová léčebna pro všechny okolní regiony a poskytuje péči tedy především z velké části, z hlediska procenta poskytované péče pacientům z Pardubického kraje, ale my ji opravdu vnímáme přesahově. Je obdivuhodné, že pan ředitel Volejník působí v rámci této léčebny prakticky 40 let se svými spolupracovníky. Ten tým se téměř nezměnil a přitom zvládá i tempo moderních trendů v rehabilitační péči.
7: Není přehnané říct, že pro Hamzovu léčebnu je to historický okamžik a ta modernizace pavilonu M a vlastně těch sousedících staveb, spojovacích chodeb, což je velmi důležité pro pacienty, pro personál a dalších míst, které tady jsou, tak prostě garantuje, že pacienti tady budou mít špičkovou péči.
2: Hamzova léčebna dnes disponuje celkem 505 lůžky a zaměřuje se zejména na pacienty s ortopedickými a neurologickými obtížemi.
5: Máme tady ale také centra specializovaná, jako je například spinální rehabilitační jednotka, ale vedle toho máme dosti kvalitní i ošetřovatelskou péči v samostatném pavilonu, která je velmi vyhledávaná.
2: Hamzova léčebna vznikla v roce 1901 jako dětský tuberkulózní léčebný ústav a svému účelu sloužila do začátku 60. let minulého století. Její zakladatel František Hamza zde vytvořil místo, které dodnes spojuje léčbu, rehabilitaci a klidné přírodní prostředí. Z původního sanatoria se postupně stalo moderní rehabilitační centrum, jehož charakteristickou součástí zůstává rozsáhlý park a arboretum. Léčebnu dlouhodobě podporuje také fotbalová Amfora, která jí od roku 1999 věnovala už více než 1 000 000 korun.
5: Máme velikou výhodu, protože naším jedním ze sponzorů, bych řekl, a přátel je například celá Amfora. Známá Amfora, kterou pan Petr Salava řídí a vede už mnoho desítek let, se taky dá říct. A ti nám pomáhají nejenže pro nás vybírají nějaké prostředky, ale například pan Salava teďka zajistil pro nás kulturní program.
8: Slaví 125 let Hamzovi léčebny. Tady na jevišti je připraven, doufám, že zajímavý program, ve kterém přivítám několik významných gratulantů, dojde i na řadu pěkných písniček a v samotném závěru, doufám, že počasí dovolí, dojde i na strhující show sestavy ABBA World Revival.
2: Pacienti i návštěvníci si užili také autogramiádu známých herců z oblíbeného českého seriálu z lékařského prostředí i vystoupení zpěvačky Terezy Mátlové, která zaspívala známé české písně. Pro program doplnila také vystoupení herců na pódiu. Během nichž popřáli lékařům a zdravotním sestrám mnoho úspěchů i spokojené pacienty, kteří budou nový pavilon využívat.
9: No je to skutečně krásný a myslím, že si toho všichni pacienti budou vážit, protože vytvořit prostředí, to je myslím základ, protože ta psychika toho pacienta, ta trpí vlastně nejvíc.
1: 500 nových kompostérů, které pořídilo město Vítkov na Opavsku a rozdalo je mezi majitele rodinných domů, změnilo přístup obyvatel ke třídění bioodpadu.
10: Zdánlivě malý projekt ve Vítkově na Opavsku zcela změnil přístup zdejších obyvatel k bioodpadům. Město pořídilo 500 nových kompostérů, které rozdalo mezi majitele rodinných domů. Výsledek se brzy dostavil.
11: Množství směsného komunálního odpadu je tady vysoké ve městě Vítkov, proto je potřeba udělat jakýkoliv krok, aby se omezilo toto množství, a tím, že se pořídili kompostéry, tak předpokládáme, že ubude v klasických popelnicích za rok asi 200 tun. Finančně to není jenom úspora, že nemusíme vozit odpad na skládku, ale je to o dopravě, takže ta úspora potom bude pravděpodobně i vyšší. Ten systém třídění zvlášť biologické složky z komunálních odpadů je strašně jednoduchý pro občany, protože pokud to má u vlastní nemovitosti, takže tam dává odpad ze zahrady a samozřejmě také z domácnosti, což je to zásadní.
12: Bioodpad nás trápí z toho důvodu, že v podstatě v komunálním odpadu končí zhruba 30% bioodpadu, což je samo o sobě velký problém, zvyšuje nám to náklady, takže jsme se rozhodli, že odpad, bioodpad, který zůstane na zahradě nebo tam u toho původce, tak je ideální.
10: Objem kompostéru je 1050 litrů, což by mělo být při správné údržbě pro jeden rodinný dům naprosto dostačující.
11: Jak stojíme tady konkrétně, tak to může být pozemek zhruba o ploše 1000 metrů čtverečních, takže mělo by to být dostačující, ale je potřeba se tomu kompostéru věnovat, takže musím sem tam ten materiál vevnitř prohodit a jednou za rok bych ho měl vlastně vysypat a znovu vlastně jakoby založit. Tak a pak to zásadní ještě další je, že ten hotový kompost, ten produkt já využiju na vlastní zahradě, takže já ho nikam nedávám, já ho nepotřebuju odvést, ale použiju ho tady, jak se díváme na zahradu, pod stromy, do záhonu, pod keře, pod cokoliv.
10: Díky novým kompostérům se domácnostem ve Vítkově rapidně snížil objem směsného odpadu.
13: No určitě jsme rádi, že ji tady máme. Když se nám udělá z toho ten kompost, tak si s tím dáváme do skleníku, že? Na rostliny a takové, že různě pod rostliny a tak. No je to určitě prospěšné hodně, no.
10: Projekt byl realizován s podporou fondů Evropské unie v rámci operačního programu Životní prostředí.
12: Určitě bychom zvažovali, jestli bychom to realizovali i bez té dotace. Samozřejmě ta dotace je to zásadní, je to takový ten motivátor, proč vlastně do toho jdeme.
1: Ostrava se stává jedním z evropských center umělé inteligence. Slavnostně tam odstartoval projekt Czech AI Factory, který propojí superpočítačové technologie, expertní podporu i výzkum. Cílem je pomoci firmám, startupům i veřejné správě s využitím umělé inteligence v praxi.
14: V Ostravě slavnostně odstartoval projekt Czech AI Factory. Nové centrum má pomoci s rozvojem a využíváním umělé inteligence napříč veřejným sektorem, výzkumem i průmyslem.
15: Každá ta AI Factory v sobě zahrnuje dvě základní komponenty. Tou první komponentou je superpočítač, který bude optimalizovaný právě na ty úlohy umělé inteligence, a jakési centrum, které vlastně bude poskytovat servisní služby.
14: Nový superpočítač naváže na současný systém Karolina, který už dnes v Ostravě funguje a nainstalován by měl být během příštího roku.
15: Mezi ty hlavní uživatele, na které cílíme, tak patří zejména startupy, malé střední podniky, no a neméně důležitou součástí je veřejný sektor, zejména státní správa.
16: Jsme nesmírně rádi, že náš region byl vybrán právě proto superpočítačové centrum, protože to pomůže celému regionu.
14: Součástí slavnostního zahájení bylo také představení jednoho z prvních praktických projektů. IT for Innovations společně s VUT v Brně vyvíjí hlasového AI asistenta pro tísněvou linku 112.
17: Dokáže odbavit velké množství hovorů v případě velkých katastrof, kdy spousta lidí volá, hlásí to samé.
14: Czech AI Factory má pomoci České republice držet krok s rychlým rozvojem umělé inteligence v Evropě. Ivona Fajtová, televize Polar, Ostrava.
1: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Hezký dobrý den. Dnes to bude opravdu nezvyklé téma, protože budeme mluvit o tom, jak se žije na zámku a co všechno takový zámecký život přináší. Naším hostem je Pavel Šindelář, zámecký pán ze Štěnovic. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuju za pozvání.
0: Řekl jsem to správně, zámecký pán?
1: Hodně lidí to používá, toho zámeckého pána, ale já bych spíš řekl, že jsem zámecký otrok. Protože když se nastěhujete na zámek, kde vlastně jste na to sami dva, na tu údržbu, na všechno, na opravy, tak z toho zámeckého pána moc není, protože jenom makáte. Jo. Takže jsem měl takovou tu představu, jaký to bude hezký, a pak nás překvapilo, co vlastně všechno musíme dělat. Takže spíš je výstižnější ten zámecký otrok. Hmm.
0: Nicméně po zámku chodíte jako v roubě, jako to vidíme ve filmech, kde ano. Chodí ty zámeční pánové, anebo v monterkách?
1: Ano, ve smokingu. Byli bychom rádi, ale slušně se oblíkáme jenom, když tam máme nějaký akce nebo návštěvy nebo prohlídky. Ale jinak samozřejmě monterky od rána do večera. Hmm. A musím říct, že si už na to člověk tak zvykne, že když jsem jel sem k vám a měl jsem se převlíkat, tak moc se mi nechtělo a nejradši bych přijel v těch teplákách.
0: A musíte být asi teple oblečený, protože ono vytopit zámek není sranda, nebylo ani ve středověku a určitě není ani dneska.
1: Musím říct, že dřív to bylo horší teda, jo. Tam bylo na tom zámku třeba kolem 15 stupňů přes zimu a to bylo opravdu jako luxus.
0: My, když jsme zase pro červené víno ideální teplota, že jo?
1: To zase to dohnali tím. Ale my, když jsme se nastěhovali na zámek, tak se vytápěl vlastně dřevem, ten zámek, ale jelikož je to velmi náročný roztopit celý ten systém, tak jsme tam udělali tepelní čerpadla hned a vytápíme zámek tepelnými čerpadly, ne samozřejmě celý, protože 17 místností zas až tolik nepotřebujete najednou, tak vytápíme první patro na příjemných, pro nás příjemných 21 stupňů, pro vás by tam byla asi zima, ale už si všichni i psi si zvykli, že 21 stupňů prostě je naše teplota a to je i v létě, i v zimě.
0: Říkáte 17 místností, co všechno v těch místnostech je, protože kdo dneska se má hodně dobře, tak má třeba 3 plus KK a vy máte teda 17 plus.
1: Kolik a těm lidem já závidím,
0: že jo?
1: Co mají 3 plus KK, opravdu můžou přemýšlet nad tím, co budou třeba dělat druhý den, co budou dělat večer a my to máme jako jasný, jo? Budeme makat. Takže v těch 17 místnostech je náš byt v tom prvním patře, vlastně celý patro obýváme a ve zbytku jsou někde depozitáře, ale ideál třeba pokoje pro hosty a vše vlastně zařízeno dobově stylovým nábytkem. Je tam velký depozitář kvůli prohlídkám.
0: Ten zámek, co jsem si tak načetl historii, byl postaven někdy v 17. století nebo zrenovován do současné podoby přelom 17. a 18. Pak šel tak nějak z ruky do ruky. Komunisti po 48. z toho udělali byty pro místní EZD.
1: Ano.
0: Později z toho byla knihovna a místní národní výbor. A po 90. roce taky to vystřídalo řadu majitelů.
1: Vy jste se připravil, ano,
0: jste tam jak dlouho?
1: Zámek, která se postavil v roce 1723, hraběnka Maria Rozina ze Šerningu ho nechala postavit, takže vlastně to byl hraběcí zámek. Pak, jak jste říkal, ta historie byla bohatá a my jsme tam teď 5 let, od roku 2021, kde jsme se tam přestěhovali a od té doby prostě makáme a musím říct, že jsme neměli jediný víkend volnej, protože když už si třeba sednete na tu zahradu, tak tamhle vidíte zase, hele, ten keř ještě prostě už zase z toho čumí klacky, tak se zvednete a jdete zase ohřezávat.
0: Takže no a abyste toho neměli málo, tak jste se rozhodli pořádat ještě štěnovické kulturní léto, kdy pozvete docela známé a slavné umělce a pořádáte kulturní program pro širokou veřejnost nebo pro své přátele?
1: Ne, pro přátele to neděláme, protože to samozřejmě ten záběr musí být mnohem větší, ale když jsme měli výročí 300 let založení zámku, tak jsme řekli, tak uděláme nějakou akci na tohleto výročí. No, udělali jsme kulturní léto a to bylo v roce 23 a velmi se to jako osvědčilo. Lidi byli úplně nadšený, že po té době, co vlastně to sloužilo jako soukromá rezidence, nikdo se tam nedostal, tak že tam můžou přijít na tu zahradu, užít si to prostě ten park a viděli jsme, že by chtěli i dovnitř, že jo. Takže nejdřív jsme udělali to kulturní léto a tak se to chytlo, že vlastně už se z toho stala tradice, teď už děláme 4. ročník letos a je to vždycky vyprodaný, musím tak poděkovat našim fanouškům, kteří neustále chodí. A zároveň potom většinou děláme i nějaký prohlídkový dny, že se podívají i do zámku, do interiéru a i vlastně do našeho bytu.
0: Mm-hmm. Vždycky je to takhle uprostřed června, aby lidé už si mohli případně v kalendáři vyhradit čas.
1: Vždycky děláme takhle kolem toho 15-17. června, protože už ty lidi si na to zvykli a už počítají, že ten další rok už to bude. A už třeba v listopadu kupují dárky, že jo, vstupenky na festival. Takže děláme to vždy tady v ten termín. Většinou děláme ještě koncerty třeba, ale to už je časově náročný, protože zase máme na zámku svatby, takže to už nám trošku narušuje, ale vždycky jeden třeba koncert děláme. Letos teda bohužel nebude kvůli rekonstrukcím.
0: Na co se máme těšit letos na kulturním létě?
1: Letos tam máme opět úžasný jména. Vždycky objednávám komedie, jo? Protože lidi se chtějí bavit.
0: Jasně.
1: My se rádi smějeme, rádi se bavíme a taky jsem rád, že u nás prostě je veselo. Takže v létě začínáme 15. června komedií s Taťánou Medveckou, Sabinou Laurinovou, Matěj Ruml, myslím, se jmenuje. Mm-hmm. Už si ty mladý si za stolik až tak nepamatuju. Ale je tam hodně, takže bude takováhle komedie, potom trošku jako něco vážnějšího, ale velmi vtipného, bude v úterý Lakomec od Moliéra. To bude s Pavlem Trávničkem, Janou Švandovou, Marikou Procházkovou. Viděl jsem to už a je to strašně vtipný představení teda. No a zakončovat bude letos Simona Stašová s panem Frejem a na Zlatém jezeře. Jo, takže myslím si, že ty jména tam máme opravdu jako veliký a že ta úroveň, co nám říkají lidi, jak organizace, tak i prostě celého toho festivalu obsazení je poměrně vysoká, tak se to snažíme udržet, aby lidi byli nadšení.
0: Tři dny po sobě tedy v zámecké zahradě, je to venkovní, co jsem pochopil.
1: Parku.
0: Jak se mají lidé obléknout, když jdou na zámeckou zahradu?
1: Já říkám, oblíkněte se tak, abyste se cítili dobře. Jo, takže samozřejmě, když jdou lidi na zámek, tak si oblíknou hezky, sako, košile, ale i když přijdou v kraťase, když je opravdu velký vedro, tak nám to nevadí, hlavně, aby se ty lidi tam cítili příjemně a ten večer si prostě tam s náma užili. No. Dej si tam v bufetu, si dají nějaký jídlo, pití a prostě pohoda.
0: Já měl pocit, že to je třeba jako na dostihy, že dámy by měly mít klobouk,
1: Ale
0: pak zase ono by to vadilo těm, co sedí v další řadě za nima, že by viděli.
1: Tam by se hůř vidělo, ale je pravda, že třeba když tam někdo dělá svatby nebo nějaký narozeniny akce, tak třeba do pozvánek dají, že dámy jsou vítány v kloboucích, protože je to pro ně takový sváteční a i v tom parku s tím zámkem to krásně vypadá, že všechny ty dámy, co tam přijdou, vypadají jako hraběnky.
0: Vy jste říkal, že někteří lidé si kupují vstupenky už od listopadu. To znamená, když teď někdo vlastně na poslední chvíli ještě bude chtít si koupit vstupenku, má vůbec šanci?
1: Ještě tam jsou vstupenky, ještě jsou tam volný sice dozadu, ale budeme letos zvyšovat pódium, takže bude dobře vidět i slyšet, takže ještě jsou k mání teď vstupenky.
0: Kromě tedy těch tří představení, o kterých jste mluvil 15., 16. a 17. června, bude ještě letos něco, na co můžeme pozvat, anebo pak už se vrhnete do rekonstrukce parku a budete běhat se zahradnickýma nůžkama?
1: No, bohužel už teď z toho mám velký nervy, protože po vlastně tom festivalu tam máme několik svadeb a už potom v červenci začne rekonstrukce barokního parku, který teď vlastně je založený tak jako třeba pro rodinný bydlení, ale ne pro ty akce, když vám tam přijde třeba 500-600 lidí. Takže musíme to přizpůsobit té velikosti prostě těch akcí a myslím si, že budou návštěvníci nadšený, jak to paní architektky i trošku se mnou vymysleli.
0: Mm-hmm. Kdyby někdo chtěl vědět další informace, zaujal ho třeba váš zámek a třeba by tam chtěl mít svatbu, jak už jste několikrát zmiňoval, je možné najít někde bližší informace?
1: Můžete se podívat na zámekštěnovice.cz, tam najdete i na můj telefon a vždycky s těmi nevěstami to vždycky proberem všechno a když mají tam tu svatbu, tak odjíždějí a jsou úplně nadšený, že by nic neměnili. Ale já, jelikož jsem perfekcionista, tak já bych zase měnil strašně věcí tam, jo, pořád. Ale teď máme vlastně čeká festival, ty svatby, ale bohužel prohlídky už letos nestihneme, protože budeme rekonstruovat ten park, no. Až příští rok tam těch akcí bude víc, čekají nás velikonoční trhy s prohlídkami zámku, o který je teda velký zájem, protože se vlastně návštěvníci podívají do našeho bytu, do hraběcího apartmá dřívějšího. Provedeme je takměř 3/4 zámkem, takže velikonoční trhy budou Food Fest, no a zase festival a potom možná i stihneme ještě koncert.
0: Moc děkuju za návštěvu, moc děkuju za tuhle pozvánku a držím palce, ať se vám na zámku líbí.
1: Díky. Já děkuju za pozvání a budu se těšit, že se nás třeba někdy navštívíte.
0: S vámi se těším na viděnou třeba na zámku, a nebo u dalších pořadů naší televize. Ať se vám daří.

0: Krásný den. Ani tento týden nechybí v našem vysílání pořad Putování v regionech. Každý kraj má svou atmosféru, své příběhy i místa, kolem kterých možná běžně projíždíme, aniž bychom tušili, co všechno skrývají. V tomto pořadu společně objevujeme krásu českých měst, památek, přírody i zajímavých lidí. Dnes vás čeká další cesta plná inspirace, historie a tipů na místa, která stojí za návštěvu. Tak pojďme na to. A začneme pozvánkou. Kadaň se totiž na konci května promění v město pohádek, fantazie a filmových příběhů. Od 25. do 29. května se tu koná pátý ročník Kadaňského pohádkového festivalu, který letos nese poetické téma Řeka plná pohádek. Kinohvězda nabídne animované filmy, rodinné pohádky i studentskou tvorbu a chybět nebudou ani workshopy, besedy nebo tvůrčí program pro děti. Festival navíc propojuje film s mediální výchovou a dává prostor mladým talentům, kteří se sami stanou festivalovými reportéry. Pokud chcete zažít několik dní plných fantazie a příběhů pro malé i velké, Kadaň bude tím pravým místem. Šumava není jen krajem hlubokých lesů a krásné přírody. Kolem Kašperských hor se po staletí psal také příběh zlata. Právě tady lidé zlato rýžovali i dolovali a dodnes tuto historii připomínají naučné stezky, které návštěvníky zavedou do míst bývalých štol, zlatonosných potoků i dávných nalezišť. Čeká nás putování krajinou, kde se příroda prolíná s dobrodružstvím a tajemstvím dávných zlatokopů.
1: Kašperské hory jsou nejen městem v nádherné šumavské přírodě s bohatou historií, ale také byly, jak uvádí zástavní listina Jana Lucemburského ze 14. století, jednou z nejvýznamnějších lokalit dolování zlata v Čechách. Proto tu dnes najdete mnoho štol a můžete se projít po naučných stezkách, které vás s průběhem těžby zlata na Šumavě seznámí.
2: V okolí Kašperských hor se nachází řada naučných stezek a vycházkových okruhů. Všechny vycházejí tady z náměstí a zase se zpátky do města vracejí. Asi nejoblíbenějším je okruh cestou zlatokopu, který vede Amáliným údolím. Provede vás jádrem zlatonosného revíru, kde se nachází památky dolování od 14. století až po století 20.
1: Můžete se tam vydat buď sami, nebo v létě využít komentovanou vycházku pro děti.
2: S průvodcem se projdete údolím Zlatého potoka a děti si budou moct vyzkoušet i rýžování zlata.
1: U bývalé zlatonosné štoly Kristýna najdete nově zrekonstruovanou budovu seismické observatoře a unikátní muzeum seismometrie. Naměřená digitální data se odtud předávají do mezinárodních center shromažďujících údaje o zemětřeseních, stavbě země a procesech probíhajících na naší planetě.
3: Na naší seismické observatoři se věnujeme i veřejnosti, a to proto, aby jsme jí vysvětlili, proč vůbec tady ta observatoř stojí, k čemu ta seismická pozorování jsou dobrá, jakým způsobem je vůbec možné, že tak titěrné pohyby zemského povrchu způsobené zemětřeseními odněkud úplně z druhé strany zeměkoule my tady jsme schopni zaznamenat. A potom, co je tady taky velmi atraktivní, je štola Kristýna, kde jsou naše přístroje 100 metrů od vchodu do té štoly, čili to je také zážitek pro řadu lidí první, kdy vůbec vlastně vidí, jak to v zemi vypadá. Máme tady k dispozici přednáškový sál, kde zpravidla ta exkurze začíná, kde můžeme vysvětlit, co to vůbec zemětřesení je, jakým způsobem ho měříme a také ukázat data, která vlastně tečou nepřetržitě ze štoly z těch našich přístrojů a jsou k dispozici dneska každému po celém světě kdykoliv, protože už ze štoly vede optický kabel, který ta data vlastně nekonečnou rychlostí rozvádí do celého světa. Čili my můžeme každému na obrazovce ukázat, co se vlastně dneska, včera, předevčírem na zeměkouli odehrálo, jaká zemětřesení, kde vznikla.
1: Díky nízké úrovni rušení patří Kašperskohorská seismická stanice k nejcitlivějším na světě. Ve zdejším muzeu seismometrie uvidíte, jak se přístrojová technika vyvíjela.
3: Ten princip je vlastně úplně jednoduchý. První na něj přišli hned ve 2. století našeho letopočtu v Číně, kde vlastně sestavili první aparaturu na nějaké monitorování zemětřesení. Byl to tento takzvaný seismoskop. Dochovaly se nějaké výkresy a kolegové nechali vybudovat tuto repliku.
1: Mnohem lépe ale uvidíte princip zaznamenávání pohybu na jednoduchém kyvadle.
3: V případě, že ty seismické vlny otřesou tím, na čem my stojíme, což si tady můžeme demonstrovat, tak to kyvadlo stojí stále vlastně na místě a není potom už problém nějakým způsobem zaznamenat ten vzájemný pohyb kyvadla a té pevné podložky.
1: Na tomto principu jsou dodnes všechny aparatury založeny, ale oproti starším robustním přístrojům, které zaznamenávaly zvlášť horizontální a zvlášť vertikální pohyb, vývoj o mnoho pokročil.
3: Dneska toto vše je uvnitř jednoho takového to malého přístroje, kde je navíc ještě velmi pevný kryt, který brání vlhkosti a všem rozruchům nějak komplikovat ta měření. Záznam potom odchází optickým kabelem do celého světa, kde ho může využít kdokoliv, kdo ho potřebuje.
1: Práci současných přístrojů si můžete prohlédnout v už zmiňované štole Kristýna.
3: Jsou umístěny v takových velmi robustních, my tomu říkáme hrnce, jsou to takové obrovské nádoby ocelové, které jsou překryty ještě velmi těžkou masivní poklicí, takže my vlastně na ty přístroje neuvidíme, ale abychom na ně viděli, my a naši návštěvníci, tak u toho posledního, který už jsme teďko nepotřebovali využívat, tak jsme ten pevný litinový kryt nahradili plexiskovým krytem a je tam v něm umístěn jeden ten historický přístroj z toho roku 1960, takže každý vlastně vidí, jak to tam funguje.
1: Průchod štolou je zajímavý i tím, že není zapažená a jdete přímo v horninovém masivu.
3: Jsou tam vidět křemené žíly, různé trhliny, kterými vlastně kdysi před těmi 300 miliony let cirkulovaly horké roztoky někde hluboko v zemské kůře a z nich po miliony a miliony let se postupně nabohatila koncentrace zlata natolik, až ve středověku tedy naši předchůdci ho mohli v tom bohatém množství vytěžit.
1: Za podpory Plzeňského kraje vznikla další naučná stezka z Kašperku na Kašperk.
4: Využívá, myslím, nedostatečně frekventovanou cestu z Kašperských hor na hrad Kašperk přes osadu Kavrlík a cestou vzniklo celkem 6 naučných panelů, kde se příchozí turista, návštěvník dozví ani ne tak o samotném hradě, ale tedy o historii okolí, zejména Kašperských hor, nejenom od té nejstarší historie za doby panování Jana Lucemburského, kdy město byl bohatý zlatonosný revír, ale i co se týče hospodaření, ať to jsou městské lesy, městské statky, historie dobývání zlata na Šumavě.
1: Na hradě Kašperk, bez jehož známé siluety by Šumava nebyla Šumavou, se nezapomeňte zastavit. V rámci komentovaných prohlídek se dozvíte vše o jeho nejstarších dějinách.
4: Ale zároveň i co se týče osudů těch novějších v dobách, kdy hrad byl doslova znovu objevován a z takové zarůstající připomínky zašlých dob středověkých králů se z něj stalo vyhledávané místo. Součástí je teď nově i výstup zde pod nově postavenou střechu západní věže, která kreje od loňského roku původní torzo cihelné střechy, která pamatuje ještě Karla IV. Tuto střechu se nám podařilo loni postavit nově i díky pomoci Plzeňského kraje a podpory veřejnosti a teď tvoří takovou novou siluetu hradu Kašperk, na kterou si už myslím, že lidé zvykli a my díky tomu můžeme tady uchovat to celé kulturní dědictví v podobě vzácné střešní konstrukce, která je tady už přes 660 let.
5: Kašperk, nejvyšší hrad Karla IV., samozřejmě gotika, to všechno nám říká, že ten hrad je jedinečný nejenom samozřejmě v Plzeňském kraji, ale i vůbec v České republice. No a proto, ano, bo nejen proto, Plzeňský kraj je třeba dokázal to, že významně přispěl, nebo respektive skoro celé zaplatil za 1,9 milionů přestřešení té původní přilbice ještě z doby Karla IV., která zůstane tím pádem zachována. Je na co se dívat a máme být právě na co hrdí.
1: Nejdelším z okruhů v Kašperských horách je stezka strážců hranice.
6: Ta vás provede údolím Zlatého potoka po linii starých vojenských opevnění, takzvaných hřobíků. Dojdete po ní až do Řetenic a zpátky se potom můžete vracet přes Pustý Hrádek a přes hrad Kašperk.
7: Na několika informačních cedulích jsou zajímavé informace o tom, jak probíhala obrana tohoto území od středověku až po novodobé dějiny. Úspěšní hledači mohou najít také některé řopíky, které jsou vyznačené na mapě.
1: Velmi oblíbená je stezka netopírů.
7: Začíná na radnici a především v letních měsících je ten začátek velice příjemný, protože vede do radničního sklepení, kde i v těch horkých letních měsících je příjemně.
1: A také jen v letních měsících se sem můžete podívat, protože od podzimu až do začátku léta tu přezimují netopíři.
8: Teď se nacházíme ve sklepení a radnice v Kašperských horách. Je to vlastně sklepení, které je rozděleno jako vrchní sklepení a spodní. A v tom vrchním sklepení právě přezimovávají netopíři, tedy konkrétně vrápenec malý, jeden z nejmenších druhů netopíru na Šumavě. Návštěvníci vlastně mají možnost si sklepení pod radnicí prohlédnout v rámci prohlídek od června. A váš štáb má to štěstí, že jsme tady trošku dříve výjimečně, ale máme tady vlastně onoho zástupce vrápence malého, který tady teď spí. Možná, že večer třeba vylétne za potravou, ale zatím vypadá to, že spí. Tenhle druh vlastně je zajímavý tím, že on je třeba váží 6 gramů, takže je to opravdu velice malý tvor. Díky své echolokaci se dokáže perfektně orientovat. A my tu máme tu zvláštnost, že vlastně vrápenci, když sem přilétají, tak jim v zadní části radnice byl vytvořen vlastně takové okno, kudy vlétají sem do sklepení, prolétnou tím spodním a tady vlastně přezimovávají. My zde v rámci té prohlídky máme připomenutí vlastně i ostatních druhů, které žijí na Šumavě, těch nejvýznamnějších, netopíra dlouhouchého a netopíra ušatého.
7: Netopíří stezka částečně kopíruje trasu vycházkového okruhu kolem pranýře za výhledy. Když se vydáte na tento okruh, tak uvidíte nejenom krásné výhledy do okolí, ale na vrcholu Šibeničního vrchu stojí druhým rokem lavička Emila Kincla. To je takové příjemné odpočinkové místo. Emil Kincl žil dlouhá léta v Kašperských horách a je známý především díky svému pořadu a knihám Zmizelá Šumava.
9: Je velký zájem o Kašperské hory a o služebnu policie České republiky, která je nedílnou součástí dnes kultovního seriálu Modrava, ale za parkem na náměstí vyfotíme se před služebnou policie České republiky, dáme si na záda baťoch a vyrazíme do míst, která nejsou objevena. A jsou stejně krásná, ať už to už na údolí nebo zákoutí, nejenom ale v blízkosti Kašperských hor. Opravdu je co koukat.
7: Když za námi přijdete na infocentrum, tak nejenom, že si můžete koupit nějakou hezkou památku na Kašperské hory, ale také společně můžeme vymyslet ten nejlepší výlet, kterou ze stezek zvolit zrovna na ten den a zrovna třeba pro vás.
0: Zoologická zahrada v Hluboké nad Vltavou nebude v příštích dnech patřit jen zvířatům, ale také pohádkám a divadlu. Zdejší tradiční divadelní dny přinesou 2 týdny představení pro děti i dospělé v zastřešeném venkovním divadle přímo v areálu zoo. Návštěvníci se mohou těšit například na pohádky Prostě žába nebo Dášinka, které potěší hlavně malé diváky. Venku už je konečně počasí, které přímo láká vytáhnout kolo a vyrazit na výlet. A jeden takový nás právě teď čeká. Z kyjovského nádraží se vydáme směrem do malebného pohoří Chřiby, které patří k nejkrásnějším cyklistickým oblastem Jižní Moravy. Čekají nás lesní cesty, krásné výhledy i místa s jedinečnou atmosférou. Prostě ideální kombinace pro všechny, kteří mají rádi pohyb a objevování krajiny ze sedla kola.
10: Chřiby nabízí poměrně širokou škálu cyklistického vyžití, jak délkou, tak obtížností. Já si je dneska projedu celé, z jednoho konce až na druhý.
11: Jak bylo řečeno, Kyjov je ideální místo pro nástup na Chřibský hřeben, který dneska projedu po dálkové červeně značené trase klubu českých turistů. Dá se tak navštívit opravdu většina turisticky zajímavých míst tohoto malebného pohoří a navzdory pěšáckému charakteru této hřebenovky je většina trasy bez problémů sjízdná i na kole. Samozřejmě je záhodno kvůli terénu doporučit radši kolo horské, nejlíp nějakou celoodpruženou krosku, ale celé chřiby jsou protkané šotolinovými cyklostezkama, takže není problém celou trasu zdolat třeba treku. Z Kyjova vyrážím nikoli v nejkratší, za to nejpohodlnější cestou po žluté turistické značce směr Čeložnice. Myslím, že není potřeba se hned ze startu utavit výstupem z Bohuslaví na Lenivou horu. Sice výhledy jsou odsud možná o nějaké to procento hezčí, ale ten kopec se svým sklonem je přece jenom příjemnější směrem dolů, než jako startovní stoupání před 60-kilometrovou hřebenovkou. U Boží muky na Nové hoře nad Kostelcem je taky pěkný rozhled po okolí a nástup do hory tudy opravdu o dost příjemnější. A po výjezdu nad chatovou oblast v Čeložnicích máme už téměř vystaráno.
12: Jakmile se vyškrabeme nad Čeložnice, tak si můžeme na chvilku oddychnout, protože teď to pojede chvilku z kopce. Nicméně, oddych je to pouze zdánlivý, protože jak to tak chodí, když to jde ve stoupacím segmentu z kopce, tak to znamená, že ten následný dokopec bude o to hnusnější. Nicméně před tím finálním stoupáním na hřeben se nachází pramen Čeložnického potoka Kolomaznice, kde se nabízí velice vítaná možnost nabrat tekutiny. Tuto možnost bych rozhodně nepodceňoval, protože další studánka je na Zavadilce a k té se musí sjíždět z kopce a ztratit tak drahocenně nastoupané metry.
11: Celé chříby se v podstatě dají projet jenom na vodu ze studánek, kterých je tu opravdu požehnaně a jsou i rozmístěné tak, aby tento koncept v reálu opravdu fungoval. Vzít si sebou půl litru do flašky ovšem není na škodu. Od pramene Kolomaznice je to asi ještě kilometr po asfaltu do kopce, na čež se ze silnice odbočuje doprava na červenou a začíná tak konečně trochu záživnější jízda s typickým hřebenovým charakterem. Z kopce do kopce, přesto stabilní nadmořská výška, kořeny kameny, přesto ušlapaná pěšina, kde se dá pohodlně najít sjízdná stopa. Po chvilce nás les vyplivne na mítinu nad Zavadilkou, kterou má na svědomí předloňská Vítřice. Odsud se dá sjet ke studánce na Zavadilce, ale to si nechám ujít, protože se mi nechce ty ztracené výškové metry dupat znovu nahoru. Proto pokračuju po lesácké cestě ke Koryčanské kapli a odtud přes moravanské lůchy nad Koryčany na parkoviště u Křížku. Toto místo funguje jako velmi oblíbený výchozí bod pro všeliké výlety po okolí. Je odsud kousek zřícení na hradu Cimburg, hradisko na Klimentku nebo další studánka u Mísy, ke které se musí opět kousek z kopce, takže si ji opět nechám ujít a pokračuju dál po cykloznačce ke Kazatelně, kde se napojím na červenou, po které to jde docela dlouho z kopce až pod Duchlov. Abych ovšem nemusel odtudy zase pracně dupat se stoupané metry do kopce, musím v půlce sjezdu odbočit doleva na zelenou značku, která vede po lukách nad Stupavou a nabízí nejen krásné výhledy na obě strany chřipského masivu, ale především kýžené konstantní klesání až k rychlostní silnici 1/50, která chřiby příčně krájí na dvě téměř totožné poloviny a odkud se musím vyškrabat k hradu Buklo, který se nachází v samotném středu tohoto malebného pohoří a nabízí se tady tak vítaná možnost občerstvení a odpočinku.
0: Park na brněnském obelním trhu se v úterý 26. května promění v otevřenou knihovnu pod širým nebem. Den brněnských knihoven nabídne návštěvníkům pestrý program plný besed, workshopu, scénického čtení i kreativních dílen pro děti i dospělé. Akce ukáže, že dnešní knihovny nejsou jen místem pro půjčování knih, ale také prostorem pro vzdělávání, setkávání a nové zážitky. Chybět nebudou ani stánky jednotlivých knihoven, kde si lidé mohou vyzkoušet moderní technologie, komiksové dílny nebo třeba debatovat o médiích a kritickém myšlení. A to všechno zdarma a v pohodové atmosféře brněnského parku. Zámek Zbyrok zve návštěvníky na netradiční večerní prohlídky, které tentokrát nebudou jen o historii, ale hlavně o vášni, tajemstvích a příbězích, o kterých se kdysi mluvilo jen šeptem. V kulisách zámeckých salonů a komnat ožijí každou květnovou středu od 19 hodin osudy šlechticů, umělců i majitelů zámku, od Přemysla Otakara II. Až po Alfonse Muchu. Speciální prohlídky zavedou návštěvníky do míst spojených se zakázanými láskami, skandály i tajnými schůzkami. Chybět nebude Muchův sál, temná hradní studna ani romantické Strausbergovo jezírko. Pokud máte rádi historii s trochou tajemna a romantiky, tak Zbyroch v tomto směru nabídne opravdu nevšední zážitek. Dnešní putování je u konce, ale příběhy českých regionů rozhodně nekončí. Stačí se jen vydat na cestu, rozhlédnout se kolem a nechat se překvapit tím, co máme doslova na dosah ruky. Děkuji, že jste cestovali se námi a těším se na vás zase příště u pořadu Putování v regionech na viděnou.

0: 300 těžko přehlédnutelných kol rozmístily dopravní podniky na desítky míst po celé Plzni, a to na chodníky, náměstí nebo i nově vybetonovaná místa na sídlištích. Město si celý systém provozuje samo prostřednictvím plzeňských městských dopravních podniků.
1: Kola jsou v podstatě součást té služby zajišťování veřejné dopravy. Je to sice marginální, ale jedna prostě z odnoží dopravního podniku. Sám dopravní podnik se o tuhle službu přihlásil. My jsme se opakovaně snažili ji zadat externě. Neuspěli jsme běžně na trhu se zadáním a dopravní podnik o to projevil zájem a já jsem za to rád. Myslím si, že si v tom povede velmi dobře, tak jako ve všech ostatních činnostech, které dopravní podnik zajišťuje.
0: Sdílená elektrokola jsou od prvních dnů hojně využívána, a tak se zájemcům o svezení často stane, že na stanovišti žádný bicykl nenajde, je vybitý nebo má technickou poruchu. Otázkou zůstává, zda je město tím správným subjektem, který se má v takových projektech angažovat. Provoz těchto kol si totiž žádá řádnou péči i časté opravy a nemusí se finančně vyplatit.
1: Mělo by podnikat. Především město musí být řádný hospodář a musí zajišťovat základní služby pro občany. A některé klíčové služby zajišťujeme podnikatelsky, máme vodárnu, máme dopravní podnik, máme teplárnu, to jsou všechno firmy, které generují zisk, ale zároveň se starají o tu klíčovou službu pro občany.
0: Část obyvatel Plzně je ze služby nadšená a často kola využívá, je ale i řada kritiků. Ti mimo jiné nesouhlasí s tím, že je provozovatelem právě město. Mělo by se podle Plzeňanů město pouštět do podnikání, nebo by měla podnikat jen soukromá firma?
2: Asi soukromá firma. Spíš soukromá firma, no.
3: No já si myslím, že asi město spíš, protože ty soukromníci to je takový nedohledatelný.
4: No já si myslím, že by měli podnikat spíš soukromníci než město.
0: Podle ankety na webu plzeň.cz je skoro polovina hlasujících proti tomu, aby město v doplňkových službách podnikalo. Přes 30% lidí si potom myslí, že by město mělo hlavně vytvářet podmínky pro soukromé podnikání. Doplním, že za systém sdílených elektrokol Plzeň zaplatila 25 milionů korun a 5 milionů přispěl Plzeňský kraj. Pokud by se měly náklady vrátit, musí každé z 300 kol odjezdit během 3 let 1657 hodin, tedy bez přestávky 70 dnů a nocí. Z Plzně pro televizi ZAK Ondřej Smékal.
5: Dlouho stál v hlubokém stínu toho mužského. Teď ale boří mýty i rekordy návštěvnosti. Český ženský hokej zažívá nejlepší období své historie a z dříve opomíjeného sportu se stává fenomén. Přesto ale stále nejsou podmínky pro hokejistky zdaleka tak ideální.
6: My jako organizace For Glow jsme vznikli právě proto, aby jsme pomáhali děvčatám k tomu, aby mali lepší podmínky pro svoje športové fungování. Nechcem povedat, že to platí pro všechny športy, ale jsou športy a hokej jedním z tým případem, kedy prostě týmy například nemají děvčatské šatně, alebo ty děvčata mají šatně v tom zmiešanom týme v takých podmínkách, že se tam nemůžou jít ani na toaletu, nemají tam svoje zázemí, jednoducho nie je to dôstojné.
5: Významným krokem kupředu má být mimo jiné otevření specializovaného centra, které jako první v Česku nabízí kompletní sortiment pro hokejistky.
7: První část, kterou tady vidíte, komplexní vybavení pro hráče, hráčky od malých dětí až po dospěláky. Potom průchozí části jsou tam prostory pro maséra, fyzioterapeuta, nutriční specialistku a výživovou. Potom je tam prostor pro off-ice, to je suchá příprava. A potom vzadu je střelnice, čím jsme jako ojedinělí, protože střelnice jako taková je buď jenom na zimních stadionech, anebo jenom v tréninkových centrech.
5: Nejúspěšnější éra začala před 4 lety. Od té doby hokejistky přivezly mimo jiné i 2 bronzy z mistrovství světa.
8: Myslím si, že hodně velký krok k tomu ženskému hokeji dopředu bylo to, že jsme se dostali na tu olympiádu, a kdyby mi nikdo tenkrát 5-10 let zpátky řekl, že bude v Česku mistrovství světa top divize a budou vyprodaný, bude celý stadion vyprodaný, tak tomu nebudu věřit. To, že vlastně my dneska i bez toho, že máme profesionální ženskou ligu v Česku, dokážeme být v top 4, top 5 na světě, je neuvěřitelný.
5: Současné elitní české hokejistky si na startu kariéry ani nedovedly představit, že jednou budou mít možnost nakupovat speciální ženskou výstroj.
8: prostě jsem chodila do normálního hokejového obchodu, kde byly jenom jako klučičí věci, protože holčičí věci ani neexistovaly. A pak si pamatuju, že jednou, ani nevím, asi to byl systém, nejsem si jistá, ale tak vyrobil vlastně hokejovou jednu jako vestu a já jsem z toho byla úplně nadšená, já jsem byla překvapená, že to je holčičí prostě kolekce a takhle, takže jsem z toho hned jakoby koupila, ale byla to jedna v celém obchodě.
5: Testem pro nové centrum i celou Plzeň bude také třetí ročník mezinárodního turnaje Girls World Hockey League.
7: My se snažíme ten turnaj dělat, jak jsem říkala, tak, aby to všechno fungovalo dobře, protože já mám spoustu dobrých, ale i ne úplně dobrých zkušeností z těch chlapeckých turnajů, kdy je to tak, že vlastně na ten turnaj přijedete, startovní není úplně nejlevnější, úplně se o vás nikdo nestará a proto jsme to chtěli úplně jinak. Nejvíc asi lpíme na těch kabinách, které mají připravený profesionálním způsobem, tak jak by to měli buď v národním týmu, anebo v jakýkoliv ligový soutěži.
5: Turnaj se uskuteční od 4. do 7. června v Hle na Košutce a zúčastní se ho více než 400 hráček ve věku od 9 do 17 let ze 14 zemí světa. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
9: Senioři z 3. plzeňského obvodu se opět setkali na oblíbeném jarním tanečním vínku. Zahájení akce v malém sále Měšťanské besedy se tradičně ujalo vedení obvodu a nechyběla ani drobná pozornost pro přítomné dámy v podobě krásné růže.
10: Zkráceně se dá říct, že seniori si přichází zatancovat a my se přicházíme přiučit to, jak se tancovat má, protože přece jenom to jejich taneční umění už nikdo z naší generace tak neovládá. V každém případě jsem moc rád, že účast je před začátkem, že stále narůstá. Myslím, že sál se naplní a věřím tomu, že se to seniori opět užijí.
11: Dvakrát do roka tak se vždycky těším na tuto skvělou akci. Obdivu právě seniory, jak tady dokážou skotačit a tancovat. A my jsme právě před 3 hodinami měli setkání s mladýma atletama, tak teď budeme mít taky setkání zase s těma o trošku staršíma, protože tanec rozhodně není žádná jednoduchá fyzická aktivita.

0: Seniorům ale energie nechyběla a je pravda, že řada mladších ročníků by mohla závidět, s jakým nadšením se pustili do tancování i společenské konverzace. Ostatně toto není jediná akce, kterou obvod pro seniory pořádá.
1: Kromě tohoto jarního vínku, tak nás samozřejmě čeká podzimní taneční vínek. V pondělí jsme odstartovali Nordic Walking, což začíná být tradiční akce. Chodíme okolo plzeňských řek, do konce června budou 4 putování, v září nás čekají ještě 2. A samozřejmě pořádáme spoustu zájezdů, doporučuji sledovat naše stránky nebo se zajít podívat přímo na úřad na Trojku.
0: A jak to vnímají sami účastníci tanečního vínku?
2: Líbí se mi, jsou to hezké písničky a líbí se mi to. I přes můj věk, který mám, takže jako jsem tady spokojená.
3: Právě to, že se setkáváme se širším okruhem seniorů a můžeme si tady v podstatě vyzkoušet to, co jsme, jak se říká, načerpali za celý život v tanci.
4: Já už se taním nějakých 20-30 let. A je to pořád hezký. A je to pro radost, že mi bábí někam vylezem. Jinak koukají na televizi, nebo nadávají a tady se zasmějou. Je to moc hezký.
0: K nadšené atmosféře dozajista přispěl i DM Band, jehož rozsáhlý repertoár potěšil tanečníky i posluchače. Z Plzně pro televizi ZAK František Šimánek.
5: 8 medailí z republikových šampionátů. To je bilance, která ze Škody Plzeň dělá nejúspěšnější atletický klub v zemi. Nejen za zisk cenných kovů, ale také za skvělou prestiž poděkovalo klubu i atletům vedení 3. plzeňského obvodu.
6: Pro mě je to hlavně velký obdiv, protože já úplně sportovec nejsem a když se tady hovoří o maratonech, prostě o 7-10 bojích a těch dlouhých skocích prostě po atletice, tak prostě pro mě jsou to úžasné výkony a ty sportovci, ať to cinká nebo ne, tak mají můj velký obdiv jenom za to, že to dokážou.
5: Kromě slov uznání jde ze strany obvodu i o konkrétní podporu. Radnice pravidelně přispívá na celoroční provoz klubu i na výjezdy na mezinárodní soutěže.
7: Tím, že je stadion a klub u nás na obvodě, tak se snažíme ho finančně maximálně podporovat, ať už jejich celoroční činnost, tak i v případě, když cestují někde na mistrovství Evropy, mistrovství světa nebo na různé memoriály, tak se snažíme maximálně finančně tento klub a jejich atlety podpořit.
5: Škoda Plzeň má v současnosti více než 1200 členů, z toho je hned 900 mladších 18 let.
8: Tak já jsem moc rád, že už tady po několikáté můžu sedět s našimi úspěšnými atlety, kteří dělají Plzni opravdu vynikající jméno. Máme v současnosti vlastně nejúspěšnější klub v republice, což je skvělé. A zároveň jsem velmi rád, že jsou známí svou skvělou prací s mládeží, s dětmi, protože ten oddíl navštěvují opravdu stovky dětí a máme jenom to samou chválu, je to skvělé.
5: Pro plzeňské atlety je podpora obvodu velmi důležitá.
9: Ta je velmi významná, ta podpora, vážíme si toho, neboť UMOTR s námi komunikuje nejenom tedy o sportovních úspěších, ale například i o možném rozvoji celého našeho sportu.
5: Jednou z hlavních tváří klubu je dvojnásobná účastnice olympijských her, vytrvalostní běžkyně Tereza Hrochová. Ta zahájila letošní sezónu ve velkém stylu.
10: Jsem na desítku zaběhla čas 31.05, což je český rekord, který jsem si vylepšila z loňského roku skoro půl minuty, nebo možná i víc než půl minuty. A zaběhla jsem tam i český rekord na 5 kilometrů, takže si myslím, že tenhle ten začátek sezóny byl opravdu úspěšný. V únoru jsem běžela maraton, kde jsem si zaběhla osobní rekord a zaběhla jsem 2. historický čas.
5: Plzeňskou atletiku teď čekají další klíčové měsíce. Právě domovský stadion Škody v Plzni na Skvrňanech bude už 25. a 26. července hostit českou elitu v rámci mistrovství republiky. Z Plzně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
11: Devadesát let historie, tisíce vzletů a především silný odkaz českého letectví. Pošumavský aeroklub i letiště Josefa Hubáčka slaví letos významné jubileum. Součástí těchto oslav bylo také slavnostní odhalení znovu vybudovaného památníku letců RAF.
12: Když někdo řekne, že Češi nikdy nebojovali, není to pravda. Památník je věnován 5 členům pošumavského aeroklubu, kteří zahynuli v řadách britského královského letectva a aktivně se účastnili bojů za naši svobodu.
13: My jsme se po dlouhých 35 letech rozhodli využít příležitosti, kdy letos si připomínáme 90 let založení aeroklubu a 90 let otevření letiště, dvě tedy devadesátky. A dlouho jsme to odkládali, ale spojit to v tento den do jedněch oslav a otevřít a odhalit nový památník, vybudovat nový památník, nám přišlo už jakoby takový nejvyšší čas to udělat.
11: Monument připomínající křídlo legendárního letounu Spitfire, který vznikl pod rukama klatovského rodáka a akademického sochaře Václava Fialy, ocenili na místě také návštěvníci.
14: Opět se povedl pomník nebo památník letcům RAF a jsme za to moc rádi a jsme za to rádi, že ho vůbec máme v Klatovech.
15: Je to nádherný kus pomínky na ty lidi.
16: Konečně udělali pořádný k 90 letům toho. Udělali pomník nádherný, zlomený křídlo.
11: Kromě slavnostního odhalení památníku si návštěvníci během dne mohli prohlédnout historická i vojenská letadla a užít si také letové ukázky strojů, které v minulosti sloužily mimo jiné k výcviku pilotů během druhé světové války v Anglii.
13: Jsou tady letadla z klubu historických letadel Classic Trainers z Plzně Líně, jsou tady letadla z leteckého muzea Točná, jsou zde letadla ze stanice Royal Air Force Podhořany a další, nerad bych na někoho zapomněl, je tady opravdu celá řada.
11: Oslavy výročí letiště Josefa Hubáčka tak nabídly nejen pohled do historie letectví, ale i důstojnou připomínku.

0: Pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Střední škola v Třemošnici na Pardubicku hostila čtvrtou zastávku letošního ročníku Technohrátek, projektu, který mladým lidem pomáhá udělat jasno o jejich budoucím povolání.
1: Třemošnická škola nabízí obory s výučním listem jako zámečník nebo truhlář, ale i maturitní zkouškou, například právo či obsluha CNC strojů. Od září přibude i horká novinka, operátor bezpilotních letounů.
2: Mají obrovitánské uplatnění v praxi, můžou zaměstnavatelé se po ně vyloženě poperou, mohou se v rámci svého studia přivydělávat a hlavně proto, že jsme malá škola v krásném prostředí a je to tady fajn.
3: Projekt Technohrádky je obrovskou reklamou na naše odborné školy. Je to snaha podpořit co nejvíce oborovou skladbu našich škol a nabídnout dětem v době, kdy se rozhodují, na jakou školu zamíří, tak trošku hravou formou jim ukázat, co škola dovede a umí.
4: Jo, líbí se mi tady to, jak si to můžeme zkoušet a jaký tady mají prostředí, že nám to všechno ukázali. Teď jsme vrtali do hliníku a zkoušeli jsme si vytvářet projekt na počítači.
5: Já jsem tady byl ještě na počítačích a zkoušel jsem tady tu fresku a to mě asi nejvíc zaujalo. Pomám třeba taťko, já mám takovýhle nějaký stroj a tak. Tak to mě celkem baví jako.
1: Technohrádky pomáhají i s tím, aby si žáci vybrali zaměření sami. V ideálním případě si vyzkoušeli něco z praxe a především zjistili, co jednotlivé obory obnáší. Podle výzkumu totiž často dají na radu okolí.
6: 70% žáků středních škol uvedlo jako rozhodovací moment maminku, ovlivněnost maminkou dalšího jejich vzdělávacího postupu, ale z tohoto počtu dalších skoro 50% uvedlo, že nejsou zcela spokojeni na škole, kterou si vybrali.
1: Technohrátek se za celou dobu fungování zúčastnilo přes 20 000 žáků. Vyzkoušeli si 71 oborů na 26 středních odborných školách a učilištích v Pardubickém kraji. David Záruba a Karolína Davidová, Televize V1.
0: V Plesné na Chebsku vznikl v bývalé textilní továrně Tosta unikátní kulturní prostor. Vedle muzea s expozicemi o historii regionu tu funguje i galerie současného umění.
7: Bývalá továrna Tosta v Plesné už dávno není jen připomínkou průmyslové minulosti. V její části sídlí muzeum s trvalými expozicemi, které mapují česko-bavorské soužití, válečné i poválečné dějiny regionu a také historii samotné budovy. A právě tady v prostorách bývalé továrny už třetí sezónu funguje i galerie Tosta.
8: Jedná se o bývalou textilní továrnu, která byla díky podpoře Evropské unie zrekonstruována na muzeum a galerii.
7: Galerie vznikla jako nová platforma pro současné umění. Tři patra dolní věže dnes nabízejí prostor pro výstavy napříč médii i generacemi autorů.
9: Je to bývalá továrna, bývalá textilní továrna Tosta, která je ale zrekonstruovaná, přestavěna. Ty prostory jsou úžasně rozlehlé, čisté, je to prostě industriální typ galerie. Máme to štěstí, že tady jsou i skutečně velké zdi, takže si můžeme dovolit vystavovat větší díla.
7: Aktuálně tu probíhá výstava Velké jaro,
9: která združuje 6 umělců. Je to Lenka Glisníková, Klaudie Hlavatá, Matěj Hrbek, Marie Ladrová, Matouš Marek a Vojtěch Hrubant.
7: Každý z autorů má své médium, se kterým pracuje, zároveň ale přesahuje i do dalších médií.
9: Mně se například moc líbí reliefy Vojtěcha Hrubanta, na které se teď právě dívám. Tam si myslím, že to je taková opravdu nadčasová věc, která by obstála i v nějakém historickém kontextu a zároveň působí velmi současně.
10: Takže představíte, že máte ty polystyrenový kusy, takhle naskladat do toho Hance, tak pak do toho ještě vlastně šel takhle jakoby tím globáním, že to jsem zdysnul ten negativ.
7: Expozice i galerie Tosta jsou pro veřejnost otevřené od pátku do neděle, vždy od 13 do 18 hodin. V areálu se navíc konají i další kulturní akce. Třeba v sobotu 11. července návštěvníky čeká 10. pivní fest, který nabídne bohatý výběr piv, jídla a doprovodný program. Pro Televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
0: V Luži na Chrudimsku chtějí v Hamzově léčebně díky novému pavilonu vracet po těžkých neurologických onemocněních pacienty zpět do běžného života. Rekonstrukce historického objektu přinesla

0: A moderní rehabilitační technologie, specializované zázemí i komfortnější péči pro lidi po cévní mozkové příhodě.
1: Hamzova léčebna v Lůži vstoupila do další etapy své historie. Symbolicky v roce, kdy si připomíná 125 let existence, slavnostně otevřela zrekonstruovaný pavilon M, který bude sloužit především pacientům po cévní mozkové příhodě.
2: Takže můžeme, děkujeme.
3: Skrze Krista našeho Pána.
4: Teďka symbolicky si dovolím.
5: Jsme vytvořili pavilon, který má konečně, řekl bych, evropské parametry, lůžkové pokoje, každé s vlastním sociálním zařízením, které jsou bezbariérové, včetně toho zařízení, máme tam transportní systém ve všech patrech. Je to prostě nejmodernější pavilon, který tady nyní máme. Pavilon je určen právě pro takzvaný neurorehabilitační program a v tom hlavní část tvoří program, který se jmenuje kranioprogram. Je potřeba udělat maximum toho, aby se ti lidé vrátili nějak do pohybu, aby měli sebeobsluhu, mohli klidně.
6: Tak je to především spádová léčebna pro všechny okolní regiony a poskytuje péči tedy především z velké části, z hlediska procenta poskytované péče pacientům z Pardubického kraje, ale my ji opravdu vnímáme přesahově. Je obdivuhodné, že pan ředitel Volejník působí v rámci této léčebny prakticky 40 let se svými spolupracovníky. Ten tým se téměř nezměnil a přitom zvládá i tempo moderních trendů v rehabilitační péči.
7: Není přehnané říct, že pro Hamzovu léčebnu je to historický okamžik a ta modernizace pavilonu M a vlastně těch sousedících staveb, spojovacích chodeb, což je velmi důležité pro pacienty, pro personál a dalších míst, které tady jsou, tak prostě garantuje, že pacienti tady budou mít špičkovou péči.
1: Hamzova léčebna dnes disponuje celkem 505 lůžky a zaměřuje se zejména na pacienty s ortopedickými a neurologickými obtížemi.
5: Máme tady ale také centra specializovaná, jako je například spinální rehabilitační jednotka, ale vedle toho máme dosti kvalitní i ošetřovatelskou péči v samostatném pavilonu, která je velmi vyhledávaná.
1: Hamzova léčebna vznikla v roce 1901 jako dětský tuberkulózní léčebný ústav a svému účelu sloužila do začátku 60. let minulého století. Její zakladatel František Hamza zde vytvořil místo, které dodnes spojuje léčbu, rehabilitaci a klidné přírodní prostředí. Z původního sanatoria se postupně stalo moderní rehabilitační centrum, jehož charakteristickou součástí zůstává rozsáhlý park a arboretum. Léčebnu dlouhodobě podporuje také fotbalová amfora, která jí od roku 1999 věnovala už více než 1 000 000 korun.
5: Máme velikou výhodu, protože naším jedním ze sponzorů, bych řekl, a přátel, je například celá amfora. Známá amfora, kterou pan Petr Salava řídí a vede už mnoho desítek let, se taky dá říct. A ti nám pomáhají, nejenže pro nás vybírají nějaké prostředky, ale například pan Salava teďka zajistil pro nás kulturní program.
8: Slaví 125 let Hamzovi léčebny. Tady na jevišti je připraven, doufám, že zajímavý program, ve kterém přivítám několik významných gratulantů, dojde i na řadu pěkných písniček a v samotném závěru, doufám, že počasí dovolí, dojde i na strhující show sestavy ABBA World Revival.
1: Pacienti i návštěvníci si užili také autogramiádu známých herců z oblíbeného českého seriálu Z lékařského prostředí i vystoupení zpěvačky Terezy Mátlové, která zaspívala známé české písně. Program doplnila také vystoupení herců na pódiu. Během nichž popřáli lékařům a zdravotním sestrám mnoho úspěchů i spokojené pacienty, kteří budou nový pavilon využívat.
9: No je to skutečně krásný a myslím, že si to všichni pacienti budou vážit, protože vytvořit prostředí, to je myslím základ, protože ta psychika toho pacienta, ta trpí vlastně nejvíc.
0: 500 nových kompostérů, které pořídilo město Vítkov na Opavsku a rozdalo je mezi majitele rodinných domů, změnilo přístup obyvatel ke třídění bioodpadu.
10: Zdánlivě malý projekt ve Vítkově na Opavsku zcela změnil přístup zdejších obyvatel k bioodpadům. Město pořídilo 500 nových kompostérů, které rozdalo mezi majitele rodinných domů. Výsledek se brzy dostavil.
11: Množství směsného komunálního odpadu je tady vysoké ve městě Vítkov, proto je potřeba udělat jakýkoliv krok, aby se omezilo toto množství, a tím, že se pořídili kompostéry, tak předpokládáme, že ubude v klasických popelnicích za rok asi 200 tun. Finančně to není jenom úspora, že nemusíme vozit odpad na skládku, ale je to o dopravě, takže ta úspora potom bude pravděpodobně i vyšší. Ten systém třídění zvlášť biologické složky z komunálních odpadů je strašně jednoduchý pro občany, protože pokud to má u vlastní nemovitosti, takže tam dává odpad ze zahrady a samozřejmě také z domácnosti, což je to zásadní.
12: Bioodpad nás trápí z toho důvodu, že v podstatě v komunálním odpadu končí zhruba 30% bioodpadu, což je samo o sobě velký problém, zvyšuje nám to náklady, takže jsme se rozhodli, že odpad, bioodpad, který zůstane na zahradě nebo tam u toho původce, tak je ideální.
10: Objem kompostéru je 1050 litrů, což by mělo být při správné údržbě pro jeden rodinný dům naprosto dostačující.
11: Jak stojíme tady konkrétně, tak to může být pozemek zhruba o ploše 1000 metrů čtverečních, takže mělo by to být dostačující, ale je potřeba se tomu kompostéru věnovat, takže musím sem tam ten materiál vevnitř prohodit a jednou za rok bych ho měl vlastně vysypat a znovu vlastně jakoby založit. Tak a pak to zásadní ještě další je, že ten hotový kompost, ten produkt já využiju na vlastní zahradě, takže já ho nikam nedávám, já ho nepotřebuji odvést, ale použiju ho tady, jak se díváme na zahradu, pod stromy, do záhonu, pod keře, pod cokoliv.
10: Díky novým kompostérům se domácnostem ve Vítkově rapidně snížil objem směsného odpadu.
13: No určitě jsme rádi, že ji tady máme. Když se nám udělá z toho ten kompost, tak si s tím dáváme do skleníku, že? Na rostliny a takové, že různě pod rostliny a tak. No je to určitě prospěšné hodně, no.
10: Projekt byl realizován s podporou fondů Evropské unie v rámci operačního programu Životní prostředí.
12: Určitě bychom zvažovali, jestli bychom to realizovali i bez té dotace. Samozřejmě ta dotace je to zásadní, je to takový ten motivátor, proč vlastně do toho jdeme.
0: Ostrava se stává jedním z evropských center umělé inteligence. Slavnostně tam odstartoval projekt Czech AI Factory, který propojí superpočítačové technologie, expertní podporu i výzkum. Cílem je pomoci firmám, startupům i veřejné správě s využitím umělé inteligence v praxi.
14: V Ostravě slavnostně odstartoval projekt Czech AI Factory. Nové centrum má pomoci s rozvojem a využíváním umělé inteligence napříč veřejným sektorem, výzkumem i průmyslem.
15: Každá ta AI Factory v sobě zahrnuje dvě základní komponenty. Tou první komponentou je superpočítač, který bude optimalizovaný právě na ty úlohy umělé inteligence, a jakési centrum, které vlastně bude poskytovat servisní služby.
14: Nový superpočítač naváže na současný systém Karolina, který už dnes v Ostravě funguje a nainstalován by měl být během příštího roku.
15: Mezi ty hlavní uživatele, na které cílíme, tak patří zejména startupy, malé střední podniky. No a neméně důležitou součástí je veřejný sektor, zejména státní správa.
16: Jsme nesmírně rádi, že náš region byl vybrán právě proto superpočítačové centrum, protože to pomůže celému regionu.
14: Součástí slavnostního zahájení bylo také představení jednoho z prvních praktických projektů. IT for Innovations společně s VUT v Brně vyvíjí hlasového AI asistenta pro tísněvou linku 112.
17: Dokáže odbavit velké množství hovorů v případě velkých katastrof, kdy spousta lidí volá, hlásí to samé.
14: Czech AI Factory má pomoci České republice držet krok s rychlým rozvojem umělé inteligence v Evropě. Ivona Fajtová, televize Polar, Ostrava.
0: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Hezký dobrý den, dnes to bude opravdu nezvyklé téma, protože budeme mluvit o tom, jak se žije na zámku a co všechno takový zámecký život přináší. Naším hostem je Pavel Šindelář, zámecký pán ze Štěnovic. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuju za pozvání.
0: Řekl jsem to správně, zámecký pán?
1: Hodně lidí to používá, toho zámeckého pána, ale já bych spíš řekl, že jsem zámecký otrok. Protože když se nastěhujete na zámek, kde vlastně jste na to sami dva, na tu údržbu, na všechno, na opravy, tak z toho zámeckého pána moc není, protože jenom makáte. Jo. Takže jsem měl takovou tu představu, jaký to bude hezký, a pak nás překvapilo, co vlastně všechno musíme dělat. Takže spíš je výstižnější ten zámecký otrok. Hmm.
0: Nicméně po zámku chodíte jako v roubě, jako to vidíme ve filmech, kde ano. Chodí ty zámečtí pánové, anebo v monterkách?
1: Ano, ve smokingu. Byli bychom rádi, ale slušně se oblíkáme jenom, když tam máme nějaký akce nebo návštěvy nebo prohlídky. Ale jinak samozřejmě monterky od rána do večera. Hmm. A musím říct, že si už na to člověk tak zvykne, že když jsem jel sem k vám a měl jsem se převlíkat, tak moc se mi nechtělo a nejradši bych přijel v těch teplákách.
0: A musíte být asi teple oblečený, protože ono vytopit zámek není sranda, nebylo ani ve středověku a určitě není ani dneska.
1: Musím říct, že dřív to bylo horší teda, jo. Tam bylo na tom zámku třeba kolem 15 stupňů přes zimu a to bylo opravdu jako luxus.
0: My, když jsme zase pro červené víno ideální teplota, že jo?
1: To zase to dohnali tím. Ale my, když jsme se nastěhovali na zámek, tak se vytápěl vlastně dřevem, ten zámek, ale jelikož je to velmi náročný roztopit celý ten systém, tak jsme tam udělali tepelní čerpadla hned a vytápíme zámek tepelnými čerpadly, ne samozřejmě celý, protože 17 místností zas až tolik nepotřebujete najednou, tak vytápíme první patro na příjemných, pro nás příjemných 21 stupňů, pro vás by tam byla asi zima, ale už si všichni i psi si zvykli, že 21 stupňů prostě je naše teplota a to je i v létě, i v zimě.
0: Říkáte 17 místností, co všechno v těch místnostech je, protože kdo dneska se má hodně dobře, tak má třeba 3 plus KK a vy máte teda 17 plus.
1: Kolik a těm lidem já závidím,
0: že jo?
1: Co mají 3 plus KK, opravdu můžou přemýšlet nad tím, co budou třeba dělat druhý den, co budou dělat večer a my to máme jako jasný, jo, budeme makat. Takže v těch 17 místnostech je náš byt v tom prvním patře, vlastně celý patro obýváme a ve zbytku jsou někde depozitáře, ale ideál třeba pokoje pro hosty a vše vlastně zařízeno dobově stylovým nábytkem. Je tam velký depozitář kvůli prohlídkám.
0: Ten zámek, co jsem si tak načetl historii, byl postaven někdy v 17. století nebo zrenovován do současné podoby přelom 17. a 18. Pak šel tak nějak z ruky do ruky. Komunisti po 48. z toho udělali byty pro místní EZD.
1: Ano.
0: Později z toho byla knihovna a místní národní výbor. A po 90. roce taky to vystřídalo řadu majitelů.
1: Vy jste připravil, ano,
0: tam jak dlouho?
1: Zámek, která se postavil v roce 1723, hraběnka Maria Rozina ze Schirningu ho nechala postavit, takže vlastně to byl hraběcí zámek. Pak, jak jste říkal, ta historie byla bohatá a my jsme tam teď 5 let od roku 2021, kde jsme se tam přestěhovali a od té doby prostě makáme a musím říct, že jsme neměli jediný víkend volnej, protože když už si třeba sednete na tu zahradu, tak tamhle vidíte zase, hele, ten keř ještě prostě už zase z toho čumí klacky, tak se zvednete a jdete zase ohřezávat.
0: Takže no a abyste toho neměli málo, tak jste se rozhodli pořádat ještě štěnovické kulturní léto, kdy pozvete docela známé a slavné umělce a pořádáte kulturní program pro širokou veřejnost nebo pro své přátele?
1: Ne, pro přátele to neděláme, protože to samozřejmě ten záběr musí být mnohem větší, ale když jsme měli výročí 300 let založení zámku, tak jsme řekli, tak uděláme nějakou akci na tohleto výročí. No, udělali jsme kulturní léto a to bylo v roce 23 a velmi se to jako osvědčilo. Lidi byli úplně nadšený, že po té době, co vlastně to sloužilo jako soukromá rezidence, nikdo se tam nedostal, tak že tam můžou přijít na tu zahradu, užít si to prostě ten park a viděli jsme, že by chtěli i dovnitř, že jo. Takže nejdřív jsme udělali to kulturní léto a tak se to chytlo, že vlastně už se z toho stala tradice, teď už děláme 4. ročník letos a je to vždycky vyprodaný, musím tak poděkovat našim fanouškům, kteří neustále chodí. A zároveň potom většinou děláme i nějaký prohlídkový dny, že se podívají i do zámku, do interiéru a i vlastně do našeho bytu.
0: Mm-hmm. Vždycky je to takhle uprostřed června, aby lidé už si mohli případně v kalendáři vyhradit čas?
1: Vždycky děláme takhle kolem toho 15-17. června, protože už ty lidi si na to zvykli a už počítají, že ten další rok už to bude. Hmm. A už třeba v listopadu kupují dárky, že jo, vstupenky na festival, takže děláme to vždy tady v ten termín. Většinou děláme ještě koncerty třeba, ale to už je časově náročný, protože zase máme na zámku svatby, takže to už nám trošku narušuje, ale vždycky jeden třeba koncert děláme. Letos teda bohužel nebude kvůli rekonstrukcím.
0: Na co se máme těšit letos na kulturním létě?
1: Letos tam máme opět úžasný jména. Vždycky objednávám komedie, jo? Protože lidi se chtějí bavit. My se rádi smějeme, rádi se bavíme a taky jsem rád, že u nás prostě je veselo. Takže v létě začínáme 15. června komedií s Taťánou Medveckou, Sabinou Laurinovou, Matěj Ruml, myslím, se jmenuje. Mm-hmm. Už si ty mladý si za stolik až tak nepamatuju. Ale je tam hodně, takže bude takováhle komedie, potom trošku jako něco vážnějšího, ale velmi vtipného, bude v úterý Lakomec od Moliéra. To bude s Pavlem Trávničkem, Janou Švandovou, Marikou Procházkovou. Viděl jsem to už a je to strašně vtipný představení teda. No a zakončovat bude letos Simona Stašová s panem Frejem a na Zlatém jezeře. Jo, takže myslím si, že ty jména tam máme opravdu jako veliký a že ta úroveň, co nám říkají lidi, jak organizace, tak i prostě celého toho festivalu obsazení je poměrně vysoká, tak se to snažíme udržet, aby lidi byli nadšení.
0: Hmm. 3 dny po sobě tedy v zámecké zahradě, je to venkovní, co jsem pochopil.
1: Parku.
0: Jak se mají lidé obléknout, když jdou na zámeckou zahradu?
1: Já říkám, oblíkněte se tak, abyste se cítili dobře. Jo, takže samozřejmě, když jdou lidi na zámek, tak si oblíknou hezky, sako, košile, ale i když přijdou v kraťase, když je opravdu velký vedro, tak nám to nevadí, hlavně, aby se ty lidi tam cítili příjemně a ten večer si prostě tam s náma užili. No. Dej si tam v bufetu, si dají nějaký jídlo, pití a prostě pohoda.
0: Já měl pocit, že to je třeba jako na dostihy, že dámy by měly mít klobouky. Ale pak zase ono by to vadilo těm, co sedí v další řadě za nima, že by viděli.
1: Tam by se hůř vidělo, ale je pravda, že třeba když tam někdo dělá svatby nebo nějaký narozeniny akce, tak třeba do pozvánek dají, že dámy jsou vítány v kloboucích. Mm. Protože je to pro ně takový sváteční a i v tom parku s tím zámkem to krásně vypadá, že všechny ty dámy, co tam přijdou, vypadají jako hraběnky.
0: Vy jste říkal, že někteří lidé si kupují vstupenky už od listopadu. To znamená, když teď někdo vlastně na poslední chvíli ještě bude chtít si koupit vstupenku, má vůbec šanci?
1: Ještě tam jsou vstupenky, ještě jsou tam volný sice dozadu, ale budeme letos zvyšovat pódium, takže bude dobře vidět i slyšet, takže ještě jsou k

0: Budete běhat se zahradnickýma nůžkama.
1: No, bohužel už teď z toho mám velký nervy, protože po vlastně tom festivalu tam máme několik svadeb a už potom v červenci začne rekonstrukce barokního parku, který teď vlastně je založený tak jako třeba pro rodinný bydlení, ale ne pro ty akce, když vám tam přijde třeba 500-600 lidí. Takže musíme to přizpůsobit té velikosti prostě těch akcí a myslím si, že budou návštěvníci nadšený, jak to paní architektky i trošku se mnou vymysleli. Mm-hmm.
0: Kdyby někdo chtěl vědět další informace, zaujal ho třeba váš zámek a třeba by tam chtěl mít svatbu, jak už jste několikrát zmiňoval, je možné najít někde bližší informace?
1: Můžete se podívat na zamekštěnovice.cz, tam najdete i na můj telefon a vždycky s těmi nevěstami to vždycky proberem všechno a když mají tam tu svatbu, tak odjíždějí a jsou úplně nadšený, že by nic neměnili. Ale já, jelikož jsem perfekcionista, tak já bych zase měnil strašně věcí tam, jo, pořád. Ale teď máme vlastně čeká festival, ty svatby, ale bohužel prohlídky už letos nestihneme, protože budeme rekonstruovat ten park, no. Až příští rok tam těch akcí bude víc, čekají nás velikonoční trhy s prohlídkami zámku, o který je teda velký zájem, protože se vlastně návštěvníci podívají do našeho bytu, do hraběcího apartmá dřívějšího. Provedeme je takměř tři čtvrtě zámkem, takže velikonoční trhy budou Food Fest, no a zase festival a potom možná i stihneme ještě koncert.
0: Moc děkuju za návštěvu, moc děkuju za tuhle pozvánku a držím palce, ať se vám na zámku líbí.
1: Díky. Já děkuju za pozvání a budu se těšit, že se nás třeba někdy navštívíte.
0: S vámi se těším na viděnou třeba na zámku, anebo u dalších pořadů naší televize. Ať se vám daří.

0: Krásný den. Ani tento týden nechybí v našem vysílání pořad Putování v regionech. Každý kraj má svou atmosféru, své příběhy i místa, kolem kterých možná běžně projíždíme, aniž bychom tušili, co všechno skrývají. V tomto pořadu společně objevujeme krásu českých měst, památek, přírody i zajímavých lidí. Dnes vás čeká další cesta plná inspirace, historie a tipů na místa, která stojí za návštěvu. Tak pojďme na to. A začneme pozvánkou. Kadaň se totiž na konci května promění v město pohádek, fantazie a filmových příběhů. Od 25. do 29. května se tu koná pátý ročník Kadaňského pohádkového festivalu, který letos nese poetické téma Řeka plná pohádek. Kinohvězda nabídne animované filmy, rodinné pohádky i studentskou tvorbu a chybět nebudou ani workshopy, besedy nebo tvůrčí program pro děti. Festival navíc propojuje film s mediální výchovou a dává prostor mladým talentům, kteří se sami stanou festivalovými reportéry. Pokud chcete zažít několik dní plných fantazie a příběhů pro malé i velké, Kadaň bude tím pravým místem. Šumava není jen krajem hlubokých lesů a krásné přírody. Kolem Kašperských hor se po staletí psal také příběh zlata. Právě tady lidé zlato rýžovali i dolovali a dodnes tuto historii připomínají naučné stezky, které návštěvníky zavedou do míst bývalých štol, zlatonosných potoků i dávných nalezišť. Čeká nás putování krajinou, kde se příroda prolíná s dobrodružstvím a tajemstvím dávných zlatokopů.
1: Kašperské hory jsou nejen městem v nádherné šumavské přírodě s bohatou historií, ale také byly, jak uvádí zástavní listina Jana Lucemburského ze 14. století, jednou z nejvýznamnějších lokalit dolování zlata v Čechách. Proto tu dnes najdete mnoho štol a můžete se projít po naučných stezkách, které vás s průběhem těžby zlata na Šumavě seznámí.
2: V okolí Kašperských hor se nachází řada naučných stezek a vycházkových okruhů. Všechny vycházejí tady z náměstí a zase se zpátky do města vracejí. Asi nejoblíbenějším je okruh cestou zlatokopu, který vede Amáliným údolím. Provede vás jádrem zlatonosného revíru, kde se nachází památky dolování od 14. století až po století 20.
1: Můžete se tam vydat buď sami, nebo v létě využít komentovanou vycházku pro děti.
2: S průvodcem se projdete údolím Zlatého potoka a děti si budou moct vyzkoušet i rýžování zlata.
1: U bývalé zlatonosné štoly Kristýna najdete nově zrekonstruovanou budovu seismické observatoře a unikátní muzeum.

0: Muzeum seismometrie. Naměřená digitální data se odtud předávají do mezinárodních center, shromažďujících údaje o zemětřeseních, stavbě země a procesech probíhajících na naší planetě.
1: Na naší seismické observatoři se věnujeme i veřejnosti, a to proto, aby jsme jí vysvětlili, proč vůbec tady ta observatoř stojí, k čemu ta seismická pozorování jsou dobrá, jakým způsobem je vůbec možné, že tak titěrné pohyby zemského povrchu způsobené zemětřeseními odněkud úplně z druhé strany země koule, my tady jsme schopni zaznamenat. A potom, co je tady taky velmi atraktivní, je štola Kristýna, kde jsou naše přístroje 100 metrů od vchodu do té štoly, čili to je také zážitek pro řadu lidí první, kdy vůbec vlastně vidí, jak to v zemi vypadá. Máme tady k dispozici přednáškový sál, kde zpravidla ta exkurze začíná, kde můžeme vysvětlit, co to vůbec zemětřesení je, jakým způsobem ho měříme a také ukázat data, která vlastně tečou nepřetržitě ze štoly z těch našich přístrojů a jsou k dispozici dneska každému po celém světě kdykoliv, protože už ze štoly vede optický kabel, který ta data vlastně nekonečnou rychlostí rozvádí do celého světa. Čili my můžeme každému na obrazovce ukázat, co se vlastně dneska, včera, předevčírem na země kouli odehrálo, jaká zemětřesení, kde vznikla.
0: Díky nízké úrovni rušení patří Kašperskohorská seismická stanice k nejcitlivějším na světě. Ve zdejším muzeu seismometrie uvidíte, jak se přístrojová technika vyvíjela.
1: Ten princip je vlastně úplně jednoduchý. První na něj přišli hned ve druhém století našeho letopočtu v Číně, kde vlastně sestavili první aparaturu na nějaké monitorování zemětřesení. Byl to tento takzvaný seismoskop. Dochovaly se nějaké výkresy a kolegové nechali vybudovat tuto repliku.
0: Mnohem lépe ale uvidíte princip zaznamenávání pohybu na jednoduchém kyvadle.
1: V případě, že ty seismické vlny otřesou tím, na čem my stojíme, což si tady můžeme demonstrovat, tak to kyvadlo stojí stále vlastně na místě a není potom už problém nějakým způsobem zaznamenat ten vzájemný pohyb kyvadla a té pevné podložky.
0: Na tomto principu jsou dodnes všechny aparatury založeny, ale oproti starším robustním přístrojům, které zaznamenávaly zvlášť horizontální a zvlášť vertikální pohyb, vývoj o mnoho pokročil.
1: Dneska toto vše je uvnitř jednoho takového to malého přístroje, kde je navíc ještě velmi pevný kryt, který brání vlhkosti a všem rozruchům nějak komplikovat a měření. Záznam potom odchází optickým kabelem do celého světa, kde ho může využít kdokoliv, kdo ho potřebuje.
0: Práci současných přístrojů si můžete prohlédnout v už zmiňované štole Kristýna.
1: Jsou umístěny v takových velmi robustních, my tomu říkáme hrnce, jsou to takové obrovské nádoby ocelové, které jsou překryty ještě velmi těžkou masivní poklicí, takže my vlastně na ty přístroje neuvidíme, ale abychom na ně viděli, my a naši návštěvníci, tak u toho posledního, který už jsme teďko nepotřebovali využívat, tak jsme ten pevný litinový kryt nahradili plexiskovým krytem a je tam v něm umístěn jeden ten historický přístroj z toho roku 1960, takže každý vlastně vidí, jak to tam funguje.
0: Průchod štolou je zajímavý i tím, že není zapažená a jdete přímo v horninovém masivu.
1: Jsou tam vidět křemené žíly, různé trhliny, kterými vlastně kdysi před těmi 300 miliony let cirkulovaly horké roztoky někde hluboko v zemské kůře a z nich po miliony a miliony let se postupně nabohatila koncentrace zlata natolik, až ve středověku tedy naši předchůdci ho mohli v tom bohatém množství vytěžit.
0: Za podpory Plzeňského kraje vznikla další naučná stezka z Kašperku na Kašperk.
2: Využívá, myslím, ne dostatečně frekventovanou cestu z Kašperských hor na hrad Kašperk přes osadu Kavrlík a cestou vzniklo celkem 6 naučných panelů, kde se příchozí turista, návštěvník dozví ani ne tak o samotném hradě, ale tedy o historii okolí, zejména Kašperských hor, nejenom od té nejstarší historie za doby panování Jana Lucemburského, kdy město byl bohatý zlatonosný revír, ale ale i co se týče hospodaření, ať to jsou městské lesy, městské statky, historie dobývání zlata na Šumavě.
0: Na hradě Kašperk, bez jehož známé siluety by Šumava nebyla Šumavou, se nezapomeňte zastavit. V rámci komentovaných prohlídek se dozvíte vše o jeho nejstarších dějinách.
2: Ale zároveň i co se týče osudů těch novějších, v dobách, kdy hrad byl doslova znovu objevován a z takové zarůstající připomínky zašlých dob středověkých králů se z něj stalo vyhledávané místo. Součástí je teď nově i výstup zde pod nově postavenou střechu západní věže, která kreje od loňského roku původní torzo cihelné střechy, která pamatuje ještě Karla IV. Tuto střechu se nám podařilo loni postavit nově i díky pomoci plzeňského kraje a podpory veřejnosti a teď tvoří takovou novou siluetu hradu Kašperk, na kterou si už myslím, že lidé zvykli a my díky tomu můžeme tady uchovat to celé kulturní dědictví v podobě vzácné střešní konstrukce, která je tady už přes 660 let.
3: Kašperk, nejvyšší hrad Karla IV., samozřejmě gotika, to všechno nám říká, že ten hrad je jedinečný nejenom samozřejmě v plzeňském kraji, ale i vůbec v České republice. No a proto, ano, bo nejen proto, plzeňský kraj je třeba dokázal to, že významně přispěl, nebo respektive skoro celé zaplatil za 1,9 milionů přestřešení té původní přilbice ještě z doby Karla IV., která zůstane tím pádem zachována. Je na co se dívat a máme být právě na co hrdí.
0: Nejdelším z okruhů v Kašperských horách je stezka strážců hranice.
4: Ta vás provede údolím Zlatého potoka po linii starých vojenských opevnění, takzvaných hřobíků. Dojdete po ní až do Řetenic a zpátky se potom můžete vracet přes Pustý Hrádek a přes hrad Kašperk.
5: Na několika informačních cedulích jsou zajímavé informace o tom, jak probíhala obrana tohoto území od středověku až po novodobé dějiny. Úspěšní hledači mohou najít také některé hřopíky, které jsou vyznačené na mapě.
0: Velmi oblíbená je stezka netopírů.
5: Začíná na radnici a především v letních měsících je ten začátek velice příjemný, protože vede do radničního sklepení, kde i v těch horkých letních měsících je příjemně.
0: A také jen v letních měsících se sem můžete podívat, protože od podzimu až do začátku léta tu přezimují netopíři.
6: Teď se nacházíme ve sklepení a radnice v Kašperských horách. Je to vlastně sklepení, které je rozděleno jako vrchní sklepení a spodní. A v tom vrchním sklepení právě přezimovávají netopíři, tedy konkrétně vrápenec malý, jeden z nejmenších druhů netopíru na Šumavě. Návštěvníci vlastně mají možnost si sklepení pod radnicí prohlédnout v rámci prohlídek od června. A váš štáb má to štěstí, že jsme tady trošku dříve výjimečně, ale máme tady vlastně onoho zástupce vrápence malého, který tady teď spí. Možná, že večer třeba vylétne za potravou, ale zatím vypadá to, že spí. Tenhle druh vlastně je zajímavý tím, že on je třeba váží 6 gramů, takže je to opravdu velice malý tvor. Díky své echolokaci se dokáže perfektně orientovat. A my tu máme tu zvláštnost, že vlastně vrápenci, když sem přilétají, tak jim v zadní části radnice byl vytvořen vlastně takové okno, kudy vlétají sem do sklepení, prolétnou tím spodním a tady vlastně přezimovávají. My zde v rámci té prohlídky máme připomenutí vlastně i ostatních druhů, které žijí na Šumavě, těch nejvýznamnějších, netopíra dlouhouchého a netopíra ušatého.
5: Netopíří stezka částečně kopíruje trasu vycházkového okruhu kolem pranýře za výhledy. Když se vydáte na tento okruh, tak uvidíte nejenom krásné výhledy do okolí, ale na vrcholu Šibeničního vrchu stojí druhým rokem lavička Emila Kincla. To je takové příjemné odpočinkové místo. Emil Kincl žil dlouhá léta v Kašperských horách a je známý především díky svému pořadu a knihám Zmizelá Šumava.
3: Je velký zájem o Kašperské hory a o služebnu policie České republiky, která je nedílnou součástí dnesiž kultovního seriálu Modrava. Ale za parkem na náměstí vyfotíme se před služebnou policie České republiky, dáme si na záda baťoch a vyrazíme do míst, která nejsou objevena.
7: a jsou stejně krásná, ať už to už zná údolí nebo zákoutí, nejenom ale v blízkosti Kašperských hor. Opravdu je co koukat.
5: Když za námi přijdete na infocentrum, tak nejenom, že si můžete koupit nějakou hezkou památku na Kašperské hory, ale také společně můžeme vymyslet ten nejlepší výlet, kterou ze stezek zvolit zrovna na ten den a zrovna třeba pro vás.
8: Zoologická zahrada v Hluboké nad Vltavou nebude v příštích dnech patřit jen zvířatům, ale také pohádkám a divadlu. Zdejší tradiční divadelní dny přinesou 2 týdny představení pro děti i dospělé v zastřešeném venkovním divadle přímo v areálu zoo. Návštěvníci se mohou těšit například na pohádky Prostě žába nebo Dášinka, které potěší hlavně malé diváky. Venku už je konečně počasí, které přímo láká vytáhnout kolo a vyrazit na výlet. A jeden takový nás právě teď čeká. Z kyjovského nádraží se vydáme směrem do malebného pohoří Chřiby, které patří k nejkrásnějším cyklistickým oblastem Jižní Moravy. Čekají nás lesní cesty, krásné výhledy i místa s jedinečnou atmosférou. Prostě ideální kombinace pro všechny, kteří mají rádi pohyb a objevování krajiny ze sedla kola.
9: Chřiby nabízí poměrně širokou škálu cyklistického vyžití, jak délkou, tak obtížností. Já si je dneska projedu celé, z jednoho konce až na druhý.
10: Jak bylo řečeno, Kyjov je ideální místo pro nástup na chřibský hřeben, který dneska projedu po dálkové červeně značené trase Klubu českých turistů. Dá se tak navštívit opravdu většina turisticky zajímavých míst tohoto malebného pohoří a navzdory pěšáckému charakteru této hřebenovky je většina trasy bez problémů sjízdná i na kole. Samozřejmě je záhodno kvůli terénu doporučit radši kolo horské, nejlíp nějakou celoodpruženou krosku, ale celé chřiby jsou protkané šotolinovými cyklostezkama, takže není problém celou trasu zdolat třeba treku. Z Kyjova vyrážím nikoli v nejkratší, za to nejpohodlnější cestou po žluté turistické značce směr Čeložnice. Myslím, že není potřeba se hned ze startu utavit výstupem z Bohuslaví na Lenivou horu. Sice výhledy jsou odsud možná o nějaké to procento hezčí, ale ten kopec se svým sklonem je přece jenom příjemnější směrem dolů, než jako startovní stoupání před 60-kilometrovou hřebenovkou. Uboží muky na Nové hoře nad Kostelcem je taky pěkný rozhled po okolí a nástup do hory tudy opravdu o dost příjemnější. A po výjezdu nad chatovou oblast v Čeložnicích máme už téměř vystaráno.
11: Jakmile se vyškrabeme nad Čeložnice, tak si můžeme na chvilku oddychnout, protože teď to pojede chvilku z kopce. Nicméně, oddych je to pouze zdánlivý, protože jak to tak chodí, když to jde ve stoupacím segmentu z kopce, tak to znamená, že ten následný dokopec bude o to hnusnější.
12: Nicméně před tím finálním stoupáním na hřeben se nachází pramen Čeložnického potoka kolem Maznice, kde se nabízí velice vítaná možnost nabrat tekutiny. Tuto možnost bych rozhodně nepodceňoval, protože další studánka je na Zavadilce a které se musí sjíždět z kopce a ztratit tak drahocenně nastoupané metry.
10: Celé chříby se v podstatě dají projet jenom na vodu ze studánek, kterých je tu opravdu požehnaně a jsou i rozmístěné tak, aby tento koncept v reálu opravdu fungoval. Vzít si sebou 0,5 litru do flašky ovšem není na škodu. Od pramene Kolomaznice je to asi ještě kilometr po asfaltu do kopce, na čiž se ze silnice odbočuje doprava na červenou a začíná tak konečně trochu záživnější jízda s typickým hřebenovým charakterem. Z kopce do kopce, přesto stabilní nadmořská výška, kořeny kameny, přesto ušlapaná pěšina, kde se dá pohodlně najít sjízdná stopa. Po chvilce nás les vyplivne na mítinu nad Zavadilkou, kterou má na svědomí předloňská Vítřice. Odtud se dá svět ke studánce na Zavadilce, ale to si nechám ujít, protože si mi nechce ty ztracené výškové metry dupat znovu nahoru. Proto pokračuju po lesácké cestě ke Koryčanské kapli a odtud přes Moravanské lůchy nad Koryčany na parkoviště u Křížku. Toto místo funguje jako velmi oblíbený výchozí bod pro všeliké výlety po okolí. Je odsud kousek zřícení na hradu Cimburg, hradisko na Klimentku nebo další studánka u Mísy, ke které se musí opět kousek z kopce, takže si ji opět nechám ujít a pokračuju dál po cykloznačce ke Kazatelně, kde se napojím na červenou, po které to jde docela dlouho z kopce až pod Duklov.
12: Abych ovšem nemusel odtudy zase pracně dupat se stoupané metry do kopce, musím v půlce sjezdu odbočit doleva na zelenou značku, která vede po lukách nad Stupavou a nabízí nejen krásné výhledy na obě strany Chřibského masivu, ale především kýžené konstantní klesání až k rychlostní silnici 1/50, která chyby příčně krájí na dvě téměř totožné poloviny a odkud se musím vyšprabat ke hradu Buklo, který se nachází v samotném středu tohoto malebného pohoří a nabízí se tady tak vítaná možnost občerstvení a odpočinku.
8: Park na brněnském obelním trhu se v úterý 26. května promění v otevřenou knihovnu pod širým nebem. Den brněnských knihoven nabídne návštěvníkům pestrý program plný besed, workshopu, scénického čtení i kreativních dílen pro děti i dospělé. Akce ukáže, že dnešní knihovny nejsou jen místem pro půjčování knih, ale také prostorem pro vzdělávání, setkávání a nové zážitky. Chybět nebudou ani stánky jednotlivých knihoven, kde si lidé mohou vyzkoušet moderní technologie, komiksové dílny nebo třeba debatovat o médiích a kritickém myšlení. A to všechno zdarma a v pohodové atmosféře brněnského parku. Zámek Zbyrok zve návštěvníky na netradiční večerní prohlídky, které tentokrát nebudou jen o historii, ale hlavně o vášni, tajemstvích a příbězích, o kterých se kdysi mluvilo jen šeptem. V kulisách zámeckých salonů a komnat ožijí každou květnovou středu od 19 hodin osudy šlechticů, umělců i majitelů zámku, od Přemysla Otakara II. Až po Alfonse Muchu. Speciální prohlídky zavedou návštěvníky do míst spojených se zakázanými láskami, skandály i tajnými schůzkami. Chybět nebude Muchův sál, temná hradní studna ani romantické Strausbergovo jezírko. Pokud máte rádi historii s trochou tajemna a romantiky, tak Zbyroch v tomto směru nabídne opravdu nevšední zážitek. Dnešní putování je u konce, ale příběhy českých regionů rozhodně nekončí. Stačí se jen vydat na cestu, rozhlédnout se kolem a nechat se překvapit tím, co máme doslova na dosah ruky. Děkuji, že jste cestovali se námi a těším se na vás zase příště u pořadu Putování v regionech na viděnou.

0: Dříve obecná škola, dnes nový úřad městského obvodu Plzeňské čtyřky. V sobotu 23. května se na Doubravce uskutečnilo její slavnostní otevření, které obohatily nejrůznější vystoupení i workshopy.
1: Já mám velkou radost, že se setkáme v podstatě na největších sousedských oslavách naší čtyřky. Zároveň otevíráme a předáváme veřejnosti nový úřad. No a dnešek si užíváme, máme tady dobré jídlo, dobré pití. Máme i nějaké povinnosti, a to je být s panem biskupem užehnání budovy, protože bychom byli rádi, aby nám požehnal, aby se nám tady všem dařilo. Samozřejmě jsou tady workshopy pro děti, takže děti si tady určitě užijí, můžou urazit mince. A je tady jídlo, pití, je tady divadlo, je tady zábava, večer nás čeká koncert, takže já čekám, že to bude skvělý den.
0: Návštěvníci mohli sami nahlédnout přímo do budovy, a to v rámci několika komentovaných prohlídek, o které se postaralo přímo vedení městského obvodu.
2: My dnes vlastně máme jakoby slavnostní předání té budovy veřejnosti, protože to veřejná budova a právě veřejnosti naši občanům ta budova patří. A proto velmi rádi jsme uspořádali komentované prohlídky, které jsme tedy vyvěsili na plzeňskou vstupenku a byly okamžitě vyprodány. Tak se už potom dáváme pořád další a další termíny během měsíce května a června. Zájem je o to obrovský. Já jdu na první tuhletu veřejnou prohlídku dneska ve 3 hodiny. Mám jich asi 8 a moc se na to těším.
0: Rekonstrukce novorenesanční budovy z roku 1902 započala v březnu 2024. Dokončena byla koncem února letošního roku.
3: Nejzajímavější místo nebo bod toho bylo prolnutí toho historické části s tím moderním. Vlastně ta historická fasáda, která dříve byla jako obvodová, nyní slouží jako vnitřní stěna a je to propojeno právě takým krásným prosvětleným atriem, kde sem jde spoustu denního světla a celé to prostředí je hrozně jako kvalitní.
4: Je to potvrzením toho, že zachraňujeme památky, zachraňujeme budovy, které si to zaslouží. Já bych popřál všem zastupitelům a panu starostovi, by tady rozhodovali ve prospěch našich plzeňáků, hlavně doubraveckých občanů, a těším se na to, že se tady s ním budou v sobě potkávat.
0: Kdo však slavnostní otevření budovy úřadu nestihl a měl by zájem útroby z rekonstruovaného objektu prozkoumat, může se ještě nyní zdarma zarezervovat na jednu z prohlídek, a to přímo na portálu Plzeňské vstupenky. Z Doubravky pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
5: Po dlouhých letech jednání se plzeňská část Valcha dočká vlastní mateřské školy. Vyroste v Leniáčkové ulici v místě, které je obklopeno novou zástavbou. Na její výstavbě se bude podílet centrální obvod i město Plzeň.
4: Chce se mi říct konečně, protože tady prostě infrastruktura v podobě školky chybí 10 až 12 let, takže my jsme byli rádi, když jsme se s panem starostou mohli dohodnout, že jdeme takzvaně na půl. Já jsem poskytl finanční prostředky z rozpočtu města, bylo to 50 milionů korun. Tady by měly vzniknout 3 třídy. Věřím, že tady děti dojdou dostatečně kvalitní zázemí pro předškolní výchovu, že tady najdou své kamarády a že se tady dílo podaří.
5: Moderní školka nabídne zázemí pro 72 dětí a stane se jednou z nejvýznamnějších investic třetího městského obvodu.
6: Valcha to skutečně potřebuje, nicméně jsou to 3 třídy. Ta školka přišla o trošičku později, než přijít měla, takže věřím tomu, že valšáci se teďka zasnaží trošičku zvýší porodnost, aby příští nebo přes příští rok, až ji budeme otvírat, tak aby skutečně všechny třídy byly plné a tady ten prostor byl opravdu naplněn dětmi, jejich radostí, aby tu vznikala nová kamarádství.
5: Valcha se v posledních letech dynamicky rozrůstá. Masivní bytová výstavba sem přivedla stovky mladých rodin. Klíčová infrastruktura ovšem chyběla a rodiny tak musely vozit své ratolesti až na Bory.
7: Je taky hrozně dobře, že potom, co se ta školka postaví, tak rodiče nebudou muset dovážet děti na Bory, ale že prostě budou moct dojít do té školky, která na té Valše bude. Zvlášť teďka, když se ta Valcha bude rozrůstat, budou se tady stavět nový bytový domy. Ta školka o momentálně kapacitě 72 dětí, tady bude sakramansky potřeba.
5: Jednopodlažní budova bude svým pojetím naprosto unikátní. Architektonicky je přitom navržena tak, aby dobře zapadla do okolní zástavby. Kruhové atrium se zelenou střechou zase pomůže udržet ve třídách příjemné klima.
8: Je to kruhová dřevostavba s atriem, bude postavena v difuzně otevřeném konstrukčním systému a bude mít dřevěnou fasádu a doufám, že se všem bude líbit.
5: Samotná výstavba za zhruba 95 milionů korun začne symbolicky 1. června na Den dětí a potrvá přibližně 18 měsíců. První děti by mohly do nových tříd nastoupit v září roku 2028. Z Plzně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
9: Letošní ročník nabídl ještě více zážitků než kdy dříve. Vedle legendárních restaurací, tematických gastronomických zón a cooking show přinesl i napínavý souboj o nejlepší burgerárnu a poprvé v historii festivalu si návštěvníci vyzkoušeli vaření po boku profesionálních kuchařů v rámci projektu Fabíny škola vaření.
10: 18 lidí najednou vždycky může vařit s nějakou známou osobností, takže určitě něco, co stojí za svoji pozornost. Potom asijská zóna, kterou jsme zase rozšířili, udělali ještě hezčí a s čím mám největší radost, tak je Heinz Grill Akademie, protože tam jsou ty obrovský americký smoukry, výborný maso a to musím říct, že lidi hodně baví.
9: Centrem festivalu byla legendární hostina, velký stolovací prostor, kde návštěvníci mohli jídlo sdílet společně u jednoho stolu.
11: My se chodíme každý rok, máme rádi dobré jídlo.
12: Kvůli dobrému jídlu vyzkoušet nové věci, které jsem nikdy ještě neskusil.
13: Je tady spoustu nových jídel, které jsem ještě nikdy neměl.
14: Atmosféra, nový jídla, který jsem ještě neskusila.
9: Kromě skvělé atmosféry a excelentní kuchyně, Elimon Fresh Festival nabídl možnost naživo sledovat umění výrazných osobností české gastroscény.
10: Musím říct, že letos je to celá řada hostů. Samozřejmě Zdeněk Polraj. Nesmí chybět, je vždycky na festivale, ale kromě něho Mirka Vangil, která má zrovna tady za náma akorát show, potom Roman Staša, Pavel Berky, Adam Rundus, Tví, Peťa Fonda, celá řada lidí.
15: Mně se tady strašně, mě tenhle ten festival hrozně překvapil. Já se přiznám, že jsem tady úplně poprvý, a líbí se mi tím, jak je to rozlehlý, že prostě tady není hlava na hlavě, že se tady dá prostě i normálně chodit, normálně se všechno prohlídnout a je to báječný, těším se, až si to celý projdu, protože jsem ještě nebyl úplně všude a viděl jsem, že jsou tady úplně nádherný stánky a show byla skvělá. Moderátor Petr je super, já jsem hrozně rád, že tam se mnou byl a tak mám pocit, že jsme si notovali a těším se na další akce, protože byl moc příjemný.
9: Kromě prémiových restaurací jako Long Story Short, Diane nebo Yamaya, návštěvníci mohli ochutnat výběr špičkových zahraničních i českých vín, pobavit se v Elimon zóně nebo si domů nakoupit různé delikatesy.
1: My jsme tady už asi po 8. rok a Plzeň je pro nás vždycky nejmilejší zastávka, takže my se sem strašně těšíme, protože tady máme několik stánků, s kterými se tady společně družíme, baví nás to, takže nás baví nejenom tady mezi náma, ale i mezi těma Plzeňákama, takže pro nás je to vždycky nejhezčí zastávka.
16: Hele, Fresh je skvělé, já ho strašně mám rád a Plzeň je jedna z nejlepších zastávek Lencí Tour, takže za mě pecka. Fakt si to užívám.
9: Z Plzně pro televizi ZAK František Šimánek.
0: Slunečné odpoledne si mohli nejen obyvatelé plzeňské jedničky užít v sobotu 23. května na druhém ročníku místního pivobraní. Akce nabídla nejen pestrou nabídku regionálních pivovarů, ale také doprovodný program.
17: Nám bylo trošku vyčítáno, že nemyslíme na milovníky piva a tvrdší muziky, tak jsme to chtěli napravit. A k tomu našemu celoročnímu programu, kde máme vinobraní, máme tady Martinské hody, jsme vymysleli tuhle akci, kam jsme sezvali malé pivovárky a pozvali jsme skvělou muziku. A myslím si, že právě milovníci dobrého piva a muziky, tvrdší muziky si dnešek užijou.
18: Máme tady 10 pivovarů, jsme v podstatě na půdě Ravenu, to je taková, myslím si, tady domácí scéna, ale jinak je tady Zhůřák, je tady pivovarů Lenocha, Radouš, Beer Factory a spousta dalších. Myslím si, že si tady všichni návštěvníci přijdou na své.
0: Celá akce ovšem nebyla jen o pivu jako takovém. Během dne se zde vystřídala také řada hudebních uskupení.
19: No, ta pivní kultura samozřejmě k sobě přitahuje i patřičnou hudbu, takže máme tady Anacondu Bandu, měli jsme tady Dark a teď tady máme Sifon, takže myslím si, že ten výběr je úplně jak dělaný tady na ty místní piva a všem doporučuju, aby se zúčastnil i příští rok.
20: Já mám jako pivo rád, mám rád rockovou muziku a já jsem strašně spokojený, že dorazilo tolik lidí a všem jim přeju, aby si to hodně užili.
0: Pivobraní se letos přestěhovalo z Bolevecké návsi na točnu tramvaje u místního pivovaru Raven, se kterým obvod spolupracoval.
21: Já jsem rád, že lidi přišli docela příznivě dneska a i zvědaví, jakože pro nás je skvělý, když mám někdo se zeptá, co máme a fakt chce vědět jako něco k tomu, ne jenom objednat a pít, ale jako pivo má být trošku zábavný a zajímavý.
0: Podle organizátorů se i druhý ročník pivobraní vydařil a díky tomu by se akce měla na plzeňskou jedničku vrátit také v příštím roce. Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
2: prostorách Mariánsko-Lázeňského hotelu Nové Lázně se minulý týden uskutečnilo výjimečné setkání, během kterého byla představena nová kniha věnovaná českému malíři Vlastimilu Košvancovi. K tomuto slavnostnímu aktu by nemohlo dojít nebýt italského znalce umění Giuseppa Franzoniho, který Košvancovu tvorbu objevil náhodou na počátku 90. let v Paříži a který svoji publikaci přijel do Mariánských Lázní osobně představit.
3: Co mě na něm nejvíc zaujalo, byl jeho eklektismus, jeho schopnost tedy přecházet z jednoho stylu k druhému, jeho složitost, jeho osobnosti a jeho díla. Je to umělec opravdu veliký.
2: V malebném Mariánsko-Lázeňském rezortu se tak skloubilo umění, historie a elegance a oslavilo česko-italské přátelství. Výjimečnost celé slavnostní události, jejíž motem se stalo Košvancovo krédo Život je radost, podtrhl hudební doprovod. Akce se zúčastnili významní italští kunsthistorici. Jejího moderování se ujal poradce pro národní bezpečnost Hynek Kmoníček.
22: Košvanec byl takovým znakem elity první republiky, ať už to byl prezident Beneš, nebo všichni významní průmyslníci si od něj objednávali v období první republiky významné a hezké portréty. A kdybyste ho hledali po válce, tak ho prostě nenajdete. Ten člověk byl vyzmizikovaný a vyškrtnutý z celého českého kulturního života, protože za války udělal, on říkal, že satirickou sketch o německé zimní pomoci po porážce u Stalingradu, která byla i hned po válce v té atmosféře interpretována jako kolaborace.
2: Nově vzniklá publikace nese symbolický název Vlastimil Košvanec, malíř pohřbený historií a představu je komplexní pohled na umělcův život, rovněž potvrzuje jeho význam v evropském kontextu.
3: Dnes je ten umělec stále aktuální a důležitý, protože to je velký kosmopolita, je to mezinárodní umělec, jeho dílo oslavuje radost života.
2: Košvancovu tvorbu zachytil v nedávné době časopis Prestiž. Jeho vedení rovněž v Mariánských Lázních přichystalo vůbec první ročník golfového turnaje, během kterého zástupci časopisu pokřtili jeho další vydání.
23: Dneska se tady sešlo kolem 50 hráčů ze světa kultury, ze světa biznisu, je to o potkávání a samozřejmě tahle akce by se neobešla bez partnerů, kterým tímto děkuji a bez kterých by se tahle akce vůbec nemohla konat. Prestiž má historii, tradici 25 let s tím, že nově ho vydáváme i v anglickém jazyce, právě kvůli tomu, že dodáváme hotel nebo distribuujeme i na letištích, v business jetech a podobně v business klubech. V časopise Prestiž se věnujeme kultuře, tradicím, business tématům i sportu, takže se všichni najdou.
2: Z Mariánských Lázní pro televizi Zaklenka Prokšová. 50 milionů půl litru piva na jednom místě. Právě takovou kapacitu má nový plně automatizovaný sklad, jehož výstavbu dokončil plzeňský Prastroj.
24: That's amazing moment. We were all waiting on this one because this investment started almost 5 years ago. And now
25: je to pro nás úžasný moment. Tahle investice začala před 5 lety a přispívá jak k bezpečnosti lidí, tak s efektivňování práce i k udržitelnosti.
24: Practically every dimension of our work, yeah? It contributes to the safety of our people, it contributes to effectiveness of our work.
2: Gigantická budova je velká jako 2 fotbalová hřiště, má 11 pater a pojme neuvěřitelných 42 tisíc palet. V jeden moment je tu uskladněno až 50 milionů piv. Celý proces od nalahvování až po uložení přitom řídí výhradně počítačový systém.
26: V momentě, kdy vyrobíme

0: přebírají řidiči, kteří je následně naloží do vozů pomocí elektrických vysokozdvižných vozíků. Jedno místo je ale speciální. Je vyhrazeno pro plně automatickou zadní nakládku, při níž paleta s pivem dojede sama až do kamionu. To vše za pouhé 2,5 minuty.
1: Na jedné směně tady mezi 6 až 8 lidma, to znamená dohromady nějakých 20 lidí. A ty dokážou za jeden den naložit až 120 kamionů. Co do řeči čísel, to znamená, že to je vlastně 80% všech kamionů, který odjedou z plzeňského Prazdroje, z pivovaru Plzeň, odjede tady z toho místa.
0: Část skladu obsadila nealkoholická piva. Právě ta u Čechů získávají na popularitě.
2: Češi obecně změnili své návyky, jak tráví volný čas, změnili vlastně spotřebitelské návyky, to znamená, že vlastně spousta lidí už nechodí tak často do hospody, nepije alkohol, snaží se být aktivní a tím pádem vlastně omezují jakýkoliv vlastně alkoholický nápoj ve svém životě. Vidíme, že vlastně na úkor například výčepních piv, takzvaných desítek, které klesají, ležáky si drží jakž tak ještě vlastně tu oblibu. A roste obliba nealkoholických piv. Především obliba ochucených nealkoholických piv v Češi milují například citrusové, pomelo, grep a tak dále.
0: Ještě před 20 lety tvořilo nealkoholické pivo zhruba 1% prodejů v Česku. Loni už se jednalo o 12%. Z Plzně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.

0: Krásný den. Někdo cestuje kvůli památkám, někdo kvůli přírodě a někdo prostě proto, že potřebuje na chvíli vypnout a být jinde. Já vás dnes vezmu na místa, která možná nejsou na titulních stránkách průvodců, ale mají něco, co se nedá koupit ani naplánovat. Totiž atmosféru. Vítejte u pořadu Putování v regionech. Dnes vyrážíme objevovat Česko trochu jinýma očima. Bazilika Navštívení Panny Marie ve Frýdku Místku je dominantou města už po staletí. Její elegantní věže, bohatě zdobený interiér i jedinečná atmosféra přitahují věřící, milovníky historie i běžné návštěvníky, kteří hledají klidné místo k zastavení během cest regionem Beskyd. Nyní po více než dvouleté rekonstrukci opět otevřela své brány návštěvníkům.
1: Jen málo která stavba ve Frýdku Místku dokáže na první pohled vzbudit takový respekt a obdiv jako Bazilika Navštívení Panny Marie. Monumentální kostel tyčící se nad historickým centrem je nejen významnou duchovní památkou Moravskoslezského kraje, ale také jedním z nejkrásnějších poutních míst severní Moravy.
2: Je to poutní místo, které je tak jako přezdíváno Slezské Lurdy. Je to proto, že tady počátky tohoto poutního místa sahají do 17. století, kdy nejstarší tady vlastně z toho kostela je soška Panny Marie s Ježíškem, která původně tady stála na tom návrší, jmenovala se to Na vápenkách, a ta soška tady stála na takovém podstavci. A legenda vypráví, že tu sošku tady našli nejdříve lidé, kteří tady těžili vápno. A oni ji odnesli do farního kostela, který je směrem k náměstí. No a druhý den ráno ta soška byla údajně zase tady. A tak se to opakovalo několikrát, takže tím pádem oni si řekli, že asi tady Panna Maria chce mít postavený kostel. Nejdříve ale tady, jak jsem říkala, stála ta soška na podstavci. To je spousta poutníků, kteří se tady modlili u té sochy. Jedna z nich právě byla i hraběnka Tovačovská. To je takové zázračné uzdravení. A ona ochrnula, je to taky legenda, jo. Údajně se jí zjevila Panna Maria ve snu, právě Panna Maria v podobě tady této sošky, a řekla, ať jde do Frýdku, že bude uzdravena. A skutečně uzdravena byla.
1: V roce 1706 zde byla postavena dřevěná kaple, která však náporu poutníků brzy nestačila.
2: No a v té době, zhruba kolem toho roku 1730-1740, vlastnili frýdecké panství Pražmové z Bílkova. No a právě hraběnka Karolina Pražmová, která byla vdova, tak ona měla dva syny a ona společně s těmi syny se zasloužili o to, že tento kostel byl postavený.
1: Ačkoliv byla pozdně barokní stavba přerušena válkami Marie Terezie s Bedřichem II., práce rychle pokračovaly díky podpoře Pražmů. Nejcennější je hlavní oltář z roku 1793. Nad svatostánkem je umístěna bajná socha Panny Marie.
2: Máme tady nádherný křišťálový lustr, je to z kamenického Šenova.

0: se ptá, jak se to čistí, ale je to opravdu zavěšené na rumpálu. Ten lustr váží 1200 kilo a je na něm 200 svíček. Dneska už samozřejmě elektrický. Je to taková chlouba tady našeho kostela. Dodnes je to živé poutní místo. Ještě takové důležité datum, rok 1999, kdy tento chrám byl pověšen papežem Janem Pavlem II. Na baziliku Minor a od roku 2018 je to i národní kulturní památka.
1: V posledních dvou letech prošla bazilika rozsáhlou rekonstrukcí, během níž se podařilo obnovit spoustu věcí.
2: Především takovým magnetem je krypta, do které se nedalo vstupovat a teď je nově zpřístupněná. Sice za poplatek, ale je zpřístupněná.
0: Tato krypta je docela rozsáhlá. Najdeme tady krásné barevné obrazy na stěně, které zde namaloval místní rodák pan Josef Lang. A jsou to výjevy historického frýdku. Takže máme tady třeba Hlubokou ulici, která dnes už vypadá úplně jinak, s takovým procesem poutníků, kteří jdou do baziliky. Tady máme výjev, kdy poutníci, kteří tady šli na pouť, byli to poutníci z Tovačova, tak šli přes most, přes řeku Ostravici a strhla se nějaká bouře a ten most spadl a oni se tam utopili. A právě asi 13 poutníků to byl a oni jsou pohřbeni tady taky v této kryptě. Jsou tady pohřbení Pražmové z Bílkova.
1: Velkou rekonstrukci završila slavnostní bohoslužba na začátku května.
3: Bazilika Minor je přirozenou dominantou města, jedinou bazilikou v kraji a nejenom ten obnovený interiér, který až lidé vstoupí do toho chrámu, uvidí, který je naprosto uchvatný a já věřím, že tato proměna přiláká do baziliky jak občany města, kteří tam třeba ještě nebyli, tak i návštěvníky.
4: Je to určitý zážitek dějiny.
5: Tady chodíme pravidelně a už se těšíme, jak bude vypadat, když je po tolika letech otevřena zase znovu.
1: Znovu otevřenou baziliku letos čeká mnoho akcí. Konec května bude patřit Noci kostelů s bohatým programem pro děti. Kromě toho se mohou lidé těšit na tři velké poutě spojené se svátky Navštívení, na Nanebevzetí a Narození Panny Marie.
6: Prvního června oslaví všechny děti svůj svátek. Zoo Praha proto připravila na Den dětí pořádnou dávku zábavy pro malé i velké návštěvníky. Areál v Pražské Troji se promění v jedno velké dětské hřiště plné soutěží, her a atrakcí, které vznikly ve spolupráci s městskou policií hlavního města Prahy. Děti se mohou těšit na opičí dráhu, skákací hrad, malování na obličej, fotokoutek nebo třeba dětské dopravní centrum. Chybět nebude ani hudba v podání Dixie Bandu. Vstupné pro děti do 15 let bude symbolická 1 koruna. Safari park ve Dvoře Králové zve na zážitek, který vás alespoň na chvíli přenese do Afriky. Večerní safari nabízí jedinečnou možnost projet se mezi stády zeber, žiraf, antilop nebo nosorožců v atmosféře afrického soumraku a zapadajícího slunce. 50-minutová komentovaná jízda safari busem vede přímo mezi stovkami afrických zvířat a připomíná opravdové výpravy do národních parků v Africe. Večerní safari je navíc unikátem, který nikde jinde v Evropě nezažijete. Na Plzeňsku najdeme městečko s neobvyklým názvem Úterý, které jakoby se zastavilo v čase. Malebné náměstí, historické domy a klidná atmosféra dávají tomuto místu jedinečné kouzlo. Úterý patří k nejmenším historickým městům v Česku, přesto ukrývá řadu zajímavostí a připomíná dobu, kdy tudy vedly důležité obchodní cesty. A právě do tohoto nenápadného, ale půvabného městečka se teď společně vydáme.
7: V nejzápadnější části okresu Plzeň-Sever najdete malebné městečko v údolí Zurčícího potoka s památkově chráněným náměstím, opředené zajímavými pověstmi i atmosférou. Zvláštní má i název – Úterý.
8: Když někde řeknu, že jsem z Úterý, tak se mě každý ptá, co to je, kde to je. A vlastně se tomu směje, jestli to vůbec existuje. A ten název vlastně vychází z historie, protože v Úterý se tady konaly trhy, jarmarky, tak proto se tomu město říká Úterý. Historicky se to město jmenovalo Neumarkt, Nový trh, protože vlastně jsme v oblasti Sudet, a takže velkou dobu dlouhou se tomu říkalo Nový trh.
9: První zmínka písemná o Úterý je z roku 1233, kdy Úterý získal teprve svý klášter od matky Václava I.
7: Najdete tu mnoho památkově chráněných barokních domů i dalších historických památek.
8: Ale jenom některé z nich jsou přístupné, a to jenom

0: příležitostně, například kostel svatého Jana Křtitele, nebo památkový dům Turbovna na náměstí, a nebo při některých příležitostech i historická radnice. Kostel svatého Jana Křtitele je asi největší památkou, kterou tady máme, a obsahuje historické barokní varhany, které se rozezní vždycky při mistrovských varhaních kurzech v létě, v srpnu, kdy přijíždí varhaní mistr a učí tady interpretaci barokní varhaní hudby studenty z celého světa.
1: Kostel projektoval Krištof Ringshofer, slavný barokní stavitel. Nad obcí u hřbitova je hřbitovní kaple svatého Václava, u které si myslí někteří lidé, že by mohla být od syna Krištofa Ringshofera, od Ignáce Kiliána. Není to potvrzený, takže nevíme, ale ta stavba je krásná, takže i by to mohlo být.
2: Ve středu náměstí, které bylo v roce 1992 vyhlášeno památkovou zónou, stojí morový sloup z počátku 18. století, postavený jako poděkování za to, že se morová rána nedostala do města.
1: Sochy svědců jsou od místního sochaře Šterna a socha Madony s Ježíškem je od bratří Stilpů z Chebu. Když se sem přistěhovali volinští Češi po válce, tak tady poblíž zasadili lípu, ale bohužel lípa začala ten morový sloup dost ničit, takže jsme ji museli skácet a nechat sloup zrestaurovat.
2: Kromě moru se ale jiné rány městečku nevyhnuly. Prolilo se tudy několik povodní a několikrát úterý se žehly plameny.
1: Zničující požár, kdy teda vyhořelo téměř celé úterý, asi 2/3 domů lehly popelem. Byl prostě 1694. Ten požár vznikl tady pod radnicí, tady chybí teda barák pod radnicí, který byl zbourán po válce. Takže někde v těch místech byla asi kovárna nebo něco a tam vznikl požár. A to úterý teda lehlo popelem. Radnice je teda původně renesanční, i tu dispozici si zachovala, ale je přestavěná po tom zničujícím požáru z roku 1694 do této podoby. Poslední velký požár, který to byl, vypukl tady na náměstí, v této frontě. Tady schouřely tady ty čtyři baráky, které vidíme před sebou. Bylo to teda roku 1998 a tady za přispění kraje a okresu a památkářů se ty baráky rychle opravily, aby úplně nespadly. Takže díky tady těm dotacím se spravily střechy a baráky stojí. No.
2: Dům číslo 69, dnešní Turbovna, dříve Mydlárna, byl vyhlášen kulturní památkou. Díky místním je z něj dnes komunitní centrum.
0: Turbovna je historický dům, který tvoří celou severní část náměstí a dlouhou dobu chátral. A nám jako místním obyvatelům to přišlo škoda, tak jsme se snažili nějakým způsobem iniciovat jeho záchranu. Nakonec jsme se rozhodli, že ho koupíme jako spolek, protože v tu dobu byl v exekuční dražbě a nám se podařilo v té dražbě ten dům získat díky soukromé půjčce a postupně ho od té doby zachraňujeme. Teď už je to vlastně 10 let, co ten dům máme, a od začátku jsme se pustili nejdřív do sklepů a do střechy, do krovu a vlastně zajistili ty hlavní statické poruchy a v posledních letech jsme se dostali i do úpravy interiéru a můžeme ten dům využívat pro různá setkávání, akce, kulturu a prostě už začal žít. Před 2 lety jsme na rohu otevřeli malý krámek, kde si návštěvníci můžou koupit řemeslné výrobky tady od místních řemeslníků a přes ten krámek mohou projít až do historických sklepů, které jsou tesané v kameni a ty se nám taky podařilo v posledních letech zabezpečit, takže je mohou obdivovat a podívat se do nich a v horkých letních dnech se tam schladit.
2: Během roku se v úterý konají akce nejrůznějšího druhu.
0: Takovou první největší je svátek sousedů, který bývá vždycky k konci května, a potom tou zatím poslední většinou je Be Art, což je rodinný festival, který je v celých ulicích, ve všech ulicích města a ukazuje různý řemeslní workshopy a dílny pro děti, ale i celou rodinu. Začátkem května je pochod úterského havrana Krištofa, který vyráží tady z úterý na několik tras po okolí, kratších i delších, a návštěvníci si můžou vybrat podle toho, kterou trasu zvládnou.
2: Havrana má městečko ve svém znaku. Pověst praví, že kdysi sledoval jeden z horníků havrana nesoucího v zobáku zlatý prsten. Na místě, kde ho pták upustil, pak horník našel zlatonosnou rudu. I když nebyla těžba zlata v úterý nikdy doložena, vyloučit ji nelze a díky ní vznikla tradice turistického pochodu s havranem.
1: Turistický pochod Krištofa Havrana vlastně vznikl nápadem mého kolegy v práci a já jsem se přidal, protože už jsem ten nápad kdysi dávno měl, že by bylo dobré udělat kolem úterý turistický pochod, aby lidé poznali jednak úterý a i to hezké okolí, které tu je. Chytilo se to a letos už byl 17. ročník tohoto pochodu.
2: Pochodem ale akce v městečku zdaleka nekončí.
0: V červnu je tu vždy svatojánská pouť, ale to je spíš taková církevní slavnost. V červenci bývá řemeslný jarmark tady na náměstí. Potom další významná akce je právě ten mistrovský varhaní kurz. Jeho součástí už tradičně je taky jazzový koncert u kostela. A v začátkem září je B-Art, to je rodinný festival pro vlastně všechny, kteří rádi tvoří.
2: Město i jeho okolí můžete poznávat díky naučné stezce s 12 zastaveními, dlouhé asi 2 kilometry.
1: Začíná tady na náměstí, tamhle je první panel, druhý panel je tady na Turbovně a pak se jde dál ke kostelu na malé náměstí hospodě.
0: Naučnou stezku vybudoval úterský spolek Bart před 20 lety. V loňském roce jsme ji obnovili díky dotaci Plzeňského kraje a vede vlastně po celém městečku, ale i do okolí, vlastně na takové tři strany. Vždycky jsou tam typy na výlet, kam se ještě může člověk dostat dál. Ten okruh v centru měří asi 1 kilometr, takže ho člověk zvládne do hodinky, včetně prostudování všech panelů, obejít. A provází jednotlivá stanoviště takové hravé úkoly s Havranem, kde si člověk může, a zejména děti, odpovědět nějaké otázky k tomu, o čem ta stezka vypráví, anebo tomu, co se dozvěděli.
2: Stezka vede i kouzelnou krajinou podél vodního toku s přírodou nezasaženou průmyslem.
1: Údolí Úterského potoka je krásné území. Jsou tam louky, po kterých se dá dobře chodit. Roste tam i chráněná rostlina pérovních pštrosí. Po okolních kopcích můžete vidět náprsníky. A z jara to třeba teď v květnu jsou na některých místech i chráněné stavače.
2: Dojdete až na okolní kopce, odkud jsou nádherné výhledy. Vidět je i Šumava. Jeden z koncových panelů stezky vás dovede ke hřbitovní kapli svatého Václava, zbudované v polovině 18. století. Před ní stojí památná lípa stará více než 200 let, ke které se váže další místní pověst.
1: Podstata je, že jí tady zasadila dívka, služka z nějakého statku, která byla nařčena z nějaké krádeže a ona řekla, že zasadila lípu kořeny nahoru a jestli se lípa chytne a poroste, takže je to důkaz, že byla nevinná. Ovšem od smrti to nezachránilo, protože napřed se lípa chytla a jí asi popravili.
2: Zastavení u kaple vás nasměruje také k minerálnímu prameni. Nad ním stojí altánek z roku 1931.
1: Pramen nese název Opata Reitenbergera, úterského rodáka, který je zakladatel Mariánských lázní, protože v době, kdy byl opatem v Teplického kláštera, tak se velmi zasadil o vznik lázeňského města Mariánské lázně.
2: Ať vám udělá úterská uhličitá kyselka dobře. A nejen ona, také zdejší půvabná krajina a atmosféra dávno zašlých časů.
3: Pokud hledáte místo, kde si děti opravdu vyhrají a dospělí si na chvíli připomenou vlastní dětství, park Miraculum v Milovicích je ideální volbou. Největší zábavně naučný park v České republice nabízí na 12 hektarech obří prolézačky, podzemní chodby, vodní svět, lesní hřiště i spoustu dalších atrakcí pro malé i velké návštěvníky. Miraculum je místem, kde se dá bez problémů strávit celý den a kde si každá věková kategorie najde své dobrodružství. Ať už sem vyrazíte za aktivním odpočinkem, rodinným výletem nebo jen za pořádnou dávkou zábavy, nudit se tu rozhodně nebudete. Jedna z nejvýraznějších dominant Pardubic znovu otevírá své brány návštěvníkům. Zelená brána, která prošla rozsáhlou rekonstrukcí, se po téměř 2 letech opět vrací do běžného provozu a od června nabídne návštěvníkům oblíbený výhled na historické centrum města. Součástí prohlídky je také výstava mapující proměny Pardubického náměstí republiky v průběhu 19. a 20. století. A během letních večerů si lidé budou moci z ochozu věže znovu vychutnat i romantické západy slunce nad Pardubicemi. Cestování není jen o kilometrech, někdy stačí pár kroků, jedno zastavení nebo obyčejný výhled, aby člověk objevil něco nového. A přesně o tom bylo i dnešní putování. Děkuji, že jste byli s námi a těším se zase příště na další společnou cestu.

0: více než 27 milionů korun. Práce trvaly 2 roky. V kostele najdete nová světla a opraveny byly také už nevyhovující plochy nad dveřmi. Největších změn ale doznala samotná budova.
1: Podařili se ty zdi kolem opravit a věž. A dokonce nahoře, ještě to budou pamatovat mnozí, tak ta věž jako pod tou špičkou byla taková černá, měla tam takový černý, jako bych řekl, prostor. A myslel se, že to vzniklo ještě za války, že to bylo očazené. No a když tam nahoru postavila firma Avers lešení, tak zjistili, že to nějak teda v těch 50. 60. letech, kdy to popravovali a zase nějak to zachraňovali tu statiku, takže to natřili nějakou zřejmě černou barvou, asi to očazený bylo, ale prostě když to objevili, tak to celé odstranili a tak tu věž dneska vidíme v té původní krásné bílé podobě.
0: Kostel Nanebevzetí Panny Marie je nejznámějším svatostánkem metropole Ústeckého kraje. Stojí přímo v centru Ústí nad Labem a přezdívá se mu Šikmý kostel. A to díky věži, která se po bombardování za druhé světové války začala naklánět. S revitalizací kostela farnosti pomohla dotace z Evropské unie ve výši 23 milionů korun.
1: Kdyby skutečně to nebylo, tak ten kostel by byl zase ve stávajícím stavu a pochybuju, že bychom v horizontu několika let nebo desítek let ho měli takhle krásný. Tak jsem za to rád, no, tak musíme si říct, bohu díky, se to podařilo.
0: Během revitalizace byl kostel veřejnosti přístupný a dokonce se v něm konaly i bohoslužby. Proběhla také tradiční vánoční výstava betlémů, kterou navštívilo zhruba 10 000 lidí.
1: My míváme vždycky ten kostel otevřený v zádveří nebo tu předsíňku, kde je velký krásný kříž a já to vírám vždycky brzy ráno a až do večera je otevřen a hořejí tam svíce a lidé přicházejí pořád. To jsou zástupy lidí, kteří sem přicházejí, takže kdybych to tak měl schrnout, no, tak zbožnost lidí nebo úcta ke Kristu tady je, i když jaksi je taková, že to je intimní záležitost lidí, ale vidím, jak je to frekventované.
2: Ve Starých Oldřůvkách na Opavsku slavnostně otevřeli novou síť naučných stezek. Nové altány, informační tabule i rozcestníky teď turistům připomínají bohatou hornickou historii Nízkého Jeseníku a lákají návštěvníky do unikátní krajiny bývalých Břidlicových dolů.
3: Budišovsko, Vítkovsko i okolí Starých Oldřůvek propojuje nově opravená síť Břidlicových naučních stezek. Projekt zahrnoval obnovu zhruba 100 kilometrů tras napříč 6 obcemi a 10 katastrálními územími.
4: V rámci těch stezek se vybudovali samozřejmě celý nový mobil. Já jsem původně už sešel časem. Ten největší tady altány ve Starých Oldřůvkách, pak jsou 3 menší v Těchanovicích, Budišově Podlesí a ve Svatoňovicích je hexagon. Plus 30 informačních panelů, 30 rozcestníků.
3: Vznikly také nové dálkové ukazatele, které upozorňují na vzdálenější atraktivity regionu. Celkové náklady dosáhly téměř 6 milionů korun, většinu pokryla dotace.
4: Ale město Budišov financovalo ten mobiliář i v těch jiných obcích. No, dokončujeme Budišově vesmírnou lavičku, která je tak před 80% hotová.
5: Všechny altánky, infopanely a rozcestníky přímo na instalovaných místech ručně pokrýval Břidlicí 79-letý místní řemeslník.
6: Do Břidlice. Břidlice má krásný krédo. Břidlice je vlastně zakleté slunce v kameni. Jo. Je to prostě materiál, který, když máte v ruce, musíte ho otěžkat, musíte ho zaklepat, zazvonit, jestli nemá nějakou žilu, jestli nemá nějaký kas.
3: Práce v náročném terénu mu zabrala téměř 3 měsíce.
6: Tady bylo nejhorší to, že jsem dostal mapu, kde bylo vyznačených 64 celkově těch rozcestníků a altán. Někdy jsem dělal jednu, někdy jsem dělal dvě, někdy jsem dělal tři, podle toho, jak to bylo velký, nebo jak to bylo daleko náročné jako na ten přístup. A bez elektriky, všecko ručně.
3: Na historii těžby Břidlice dlouhodobě upozorňuje také místní muzeum Břidlice.
7: A podařilo se mi postupem času s přáteli, s kamarády a s mnoha nadšenci zhromáždit neuvěřitelné množství nádherných věcí do muzea Břidlice a myslím si, že je to dneska velice zajímavá, významná instituce, co se týká té připomínky dobývání břidlice v Nízkém Jeseníku.
3: Staré Oldřůvky ale nejsou jen o hornictví. Lokalita leží v Národním geoparku Krajina Břidlice a nabízí také výjimečnou

0: přírodu.
1: Odřůvky vypadají, že jsou na konci světa, ale je to fantastické místo z duší. Jsou tady náhorní plošiny nízkého jeseníku, velké travnaté louky, krásné lesy.
0: Revitalizované stezky tak turistům nově přibližují nejen hornickou historii, ale i jedinečný charakter celé krajiny nízkého jeseníku.
2: Jízda králů, která byla v roce 2011 zapsána na seznam světového nehmotného kulturního dědictví UNESCO, se jela za krásného počasí v Kunovicích na Uhersko-Hradišťsku. Do tohoto města se od svého znovu obnovení přesně před 30 lety vrací každé 2 roky.
3: Vyvrcholení kunovické jízdy králů nastává v neděli dopoledne, kdy skupina jezdců na koních ozdobených různobarevnými věnci z růží vyráží do ulic, aby přivedla svého krále. Této pocty se v letošním roce dostalo 10letému Cyrilu Hlaváčkovi, jehož rodiče museli nejdříve dát svůj souhlas.
4: My jsme se moc dlouho nerozhodovali, když tahle nabídka přišla od tady organizátorů jízdy králů a od zastupitelů města, tak jsme skoro i hned řekli a souhlasili, že to Cyrdovi umožníme tady tu slávu, aby si to užil a my s ním samozřejmě.
3: Nový král Cyril Hlaváček je žákem 4. třídy základní školy a folklor je jeho velkou láskou. Učí se hrát na housle, zpívá, tancuje verbuňk a hraje ve 2 cymbálových muzikách. Přípravy na roli krále i přesto nebyly jednoduché.
5: No, přípravy byly dlouhé, už od září, od října, zkoušky a spravování baráku. Mm-hmm.
6: Říká se, že nejtěžší pro tebe bude asi to mlčení, protože nejsi zvyklý mlčet.
5: No, to říká tady každý úplně. Ano, bude to těžká.
3: Král je podle tradice oděn do dívčího kroje a v ústech má růži, aby po celou dobu jízdy zůstal němý. Královská družina od domu krále následně zamířila před radnici, kde požádala starostu města o povolení k jízdě.
7: To král bez statků a dvorů, bez královských pokladů. Proto jsme vás dojeli, pane starosto, požádat, abyste nám dovolil po dědině vybírat hýlom, hýlom.
8: Já vám vybírání pomoci povoluju, ale toto vám nařizuju, abyste si králo krás nedali a kunovinou tak hazbu neudělali.
9: Jsme velmi rádi, že tento zájem neutuchá a trvá, protože letos nám jede 28 jezdců, což je úžasné číslo a jsme velmi rádi, že tomu tak je a věříme, že tomu bude tak i v budoucnu.
3: Po povolení jízdy králů od starosty na náměstí Svobody následovalo tradiční vyvolávání jezdců, kteří vtipně a někdy i štiplavě zhodnotili dění v Kunovicích a okolí.
10: To, co za to dneska je zřejmé, nejsou žádné pohádky a vyslovené.
3: Družina s králem se následně vydala na objížďku ulicemi města, aby pozdravila všechny obyvatele i návštěvníky.
2: Hanácká zemědělská v Dolanech na Olomoucku má inovativní kurník, který hlídá klima a jezdí po poli. Zemědělci ho objednali z Kanady a patří tak mezi první v celém Česku, kteří moderní systém používají. Slepice mají díky tomu neustálý přístup k čerstvé trávě a navíc jsou chráněny před predátory.
11: Seznamte se, tohle jsou slepice, přesněji šťastné slepice. Je to díky tomu, že jsou na vzduchu, mají neustálý přísun trávy a hmyzu, ale hlavně jsou chráněny před liškami či jinými predátory. Hanácká zemědělská v Dolanech vsadila na regenerativní zemědělství. Z Kanady si pořídila tento mobilní kurník. O jeho pohon se stará malá solární elektrárna. Energii dodává také napáječkám a dávkovačům krmiva. Poté, co slepice vyzobou veškerou trávu, se kurník přesouvá o pár metrů dál.
12: Posouváme 2x denně, protože ten porost, to množství dostává víc zabrat, tak aby jsme se ho hned nezničili. a mají vlastně svoji vlastní směs, ale k tomu mají trávu, broučky a tak vlastně, co v té přírodě ta slepice běžně má, ale furt je chráněná tou halou.
11: Navíc trus slepic se postará také o přísun živin do půdy. Kanadský, teď už vlastně hanácký kurník je na kolech, takže manipulace s ním je jednoduchá. V budoucnu by zemědělci chtěli pořídit ještě jeden.
13: Jak to vlastně funguje? To musíte posouvat vy nějaké, jak to funguje vlastně to ovládání toho přesunu?
12: Tím, aby to bylo kontrolované, aby se slepičkám nic nestalo, tak vlastně to ovladačem přesouváme sami.
11: Zaměstnanci mají také mobilní aplikaci, v té najdou řadu informací třeba o tom, jaké jsou v kurníku podmínky.
12: Jak jsou otevřený, zavřený rolety a stav baterie a vlastně proudění vzduchu venku.
13: Jak můžete vidět, kurník je dost velký, vejde se sem až 500 slepic, no a taky několik lidí.
11: Slepice snášejí do těchto snáškových hnízd s dopravníkem na vejce, k těm se pak zemědělci dostanou zvenku.
13: Je tam. A další tam je, tam jsou vzadu další, je jich víc, aha. Je zajímavé, že ty slepice vlastně se vůbec nebojí lidí,
12: no.
13: A zároveň vlastně mi okusují tkaničky, oni si asi myslí, že to je žížala nebo něco.
12: Jsou takové asi hodně rychle socializované, v tomhle kurníku nemají problém vlastně s lidma.
13: Místní zemědělci teď dokonce plánují další novinku, konkrétně prodejní automat na vajíčka.
12: První automat na vajíčka bude umístěn vedle našeho areálu. Měl by být zprovozněn co nejdřív, naše slepičky se teprve roznášejí, takže ještě není tolik patřičných a vlastně gramážově daných vajec.
11: Další automat by pak mohl být i v Olomouci. Zatím hanácká zemědělská hledá vhodné místo. Marek Vrlák, TV Morava.
2: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Dobrý den, dnes zavítáme do Království jedu. Je to stále víceméně ještě nová expozice, vznikla v roce 2015 v části tropického pavilonu a v rámci České republiky je velice unikátní. Přináší průřez jedovatými hady napříč světadíly, biotopy, velikostmi a barvami a naši chovatelé zde už slaví velké úspěchy. Vlastně 2/3 druhů už rozmnožili, některé z nich opakovaně. U mnoha z nich je to vlastně výsledek mravenčí práce a vlastně měnění podmínek během roku v souladu s tou přírodou. Jsou tam vlastně ve spojení někdy i přes mobil a přes internet. Konec konců, pojďme se na to podívat, pojďte dál.
1: Nacházíme se v Království jedů, což je expozice, která se vytvářela v roce 2015, začala stavět a máme tady nejzajímavější a nejvýraznější druhy jedovatých hadů. Je tady 13 expozic od nejbizárnějších druhů, jako je typ královská kobra, zmije mančanská nebo třeba křovinář němý, či jako jediný chovatele na světě tady máme zmije pavoučí. Království jedu není jenom o jedovatých hadech, ale máme tady i různé expozice s pralesničkami, což jsou takové drobné jedovaté žáby, nebo tady máme malé expozice s jedovatými strašilkami nebo pavouky. Naše kolekce v Království jedu se skládá z nejzajímavějších a netypicky chovaných druhů jedovatých hadů. Máme tady představitele typu královská kobra, která má třeba takový nej, že je nejdelší jedovatý had na světě. Zároveň tady ale máme třeba křestýšovce mančanského, což je had, který se vyskytuje jenom v pohoří Mang v jižní Číně a je extrémně vzácný v přírodě, ale i v chovech a v zajetích. My tady, jak jsem taky říkal, chováme dva druhy, křovináře němý a křovináře černohlavý. Křovináři němý se vyskytují v Jižní Americe, za to, co křovinář černohlavý se vyskytuje pouze a jenom na poloostrově Osa v Kostarice, v Národním parku Corcovado, kde je extrémně vzácný. Jeho opravdu těžké najít a proto jsme se rozhodli, že ho budeme chovat, protože je o něm málo známo a rádi bychom ho taky do budoucna rozmnožili, což se nám doposud ještě nepodařilo.
0: Dnešní pokračování vám představilo unikátní království jedu, velké i malé, barevné i nenápadné obyvatele, naše chovatelské úspěchy. No a příště zamíříme jinam a je kam, docela jiný svět plzeňské zoo. Nabízí vlastně 1200 různých druhů a 40 velkých expozic, takže na viděnou a naslyšenou někdy příště, někde jinde.

0: Dříve obecná škola, dnes nový úřad městského obvodu Plzeňské čtyřky. V sobotu 23. května se na Doubravce uskutečnilo její slavnostní otevření, které obohatily nejrůznější vystoupení i workshopy.
1: Já mám velkou radost, že se setkáme v podstatě na největších sousedských oslavách naší čtyřky. Zároveň otevíráme a předáváme veřejnosti nový úřad. No a dnešek si užíváme, máme tady dobré jídlo, dobré pití. Máme i nějaké povinnosti, a to je být s panem biskupem užehnání budovy, protože bychom byli rádi, aby nám požehnal, aby se nám tady všem dařilo. Samozřejmě jsou tady workshopy pro děti, takže děti si tady určitě užijí, můžou razit mince. A je tady jídlo, pití, je tady divadlo, je tady zábava, večer nás čeká koncert, takže já čekám, že to bude skvělý den.
0: Návštěvníci mohli sami nahlédnout přímo do budovy, a to v rámci několika komentovaných prohlídek, o které se postaralo přímo vedení městského obvodu.
2: My dnes vlastně máme jakoby slavnostní předání té budovy veřejnosti, protože je to veřejná budova a právě veřejnosti naši občanům ta budova patří. A proto velmi rádi jsme uspořádali komentované prohlídky, které jsme tedy vyvěsili na plzeňskou vstupenku a byly okamžitě vyprodány. Tak jsme už potom dáváme pořád další a další termíny během měsíce května a června. Zájem je o to obrovský. Já jdu na první tuhletu veřejnou prohlídku dneska ve 3 hodiny. Mám jich asi 8 a moc se na to těším.
0: Rekonstrukce novorenesanční budovy z roku 1902 započala v březnu 2024. Dokončena byla koncem února letošního roku.
3: Nejzajímavější místo nebo bod toho bylo prolnutí tohle historické části s tím moderním. Vlastně ta historická fasáda, která dříve byla jako obvodová, nyní slouží jako vnitřní stěna a je to propojeno právě takým krásným prosvětleným atriem, kde sem jde spoustu denního světla a celé to prostředí je hrozně jako kvalitní.
4: Je to potvrzení toho, že zachraňujeme památky, zachraňujeme budovy, které si to zaslouží. Já bych popřál všem zastupitelům a panu starostovi, aby tady rozhodovali ve prospěch našich plzeňáků, hlavně doubraveckých občanů, a těším se na to, že se tady s ním budou v sobě potkávat.
0: Kdo však slavnostní otevření budovy úřadu nestihl a měl by zájem útroby z rekonstruovaného objektu prozkoumat, může se ještě nyní zdarma zarezervovat

0: na jednu z prohlídek, a to přímo na portálu Plzeňské vstupenky. Z Doubravky pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
1: Po dlouhých letech jednání se plzeňská část Valcha dočká vlastní mateřské školy. Vyroste v Leniáčkové ulici v místě, které je obklopeno novou zástavbou. Na její výstavbě se bude podílet centrální obvod i město Plzeň.
2: Chce se mi říct konečně, protože tady prostě infrastruktura v podobě školky chybí 10 až 12 let, takže my jsme byli rádi, když jsme se s panem starostou mohli dohodnout, že jdeme takzvaně na půl. Já jsem poskytl finanční prostředky z rozpočtu města, bylo to 50 milionů korun. Tady by měly vzniknout 3 třídy. Věřím, že tady děti najdou dostatečně kvalitní zázemí pro předškolní výchovu, že tady najdou své kamarády a že se tady dílo podaří.
1: Moderní školka nabídne zázemí pro 72 dětí a stane se jednou z nejvýznamnějších investic třetího městského obvodu.
3: Valcha to skutečně potřebuje, nicméně jsou to 3 třídy, ta školka přišla o trošičku později, než přijít měla, takže věřím tomu, že Valšáci se teďka zasnaží trošičku zvýší porodnost, aby příští nebo přes příští rok, až ji budeme otvírat, tak aby skutečně všechny třídy byly plné a tady ten prostor byl opravdu naplněn dětmi, jejich radostí, aby tu vznikala nová kamarádství.
1: Valcha se v posledních letech dynamicky rozrůstá. Masivní bytová výstavba sem přivedla stovky mladých rodin. Klíčová infrastruktura ovšem chyběla a rodiny tak musely vozit své ratolesti až na Bory.
4: Je taky hrozně dobře, že po tom, co se ta školka postaví, tak rodiče nebudou muset dovážet děti na Bory, ale že prostě budou moct dojít do té školky, která na té Valše bude. Zvlášť teďka, když se ta Valcha bude rozrůstat, budou se tady stavět nový bytový domy. Ta školka o momentálně kapacitě 72 dětí, tady bude setca kramansky potřeba.
1: Jednopodlažní budova bude svým pojetím naprosto unikátní. Architektonicky je přitom navržena tak, aby dobře zapadla do okolní zástavby. Kruhové atrium se zelenou střechou zase pomůže udržet ve třídách příjemné klima.
5: Je to kruhová dřevostavba s atriem, bude postavena v difuzně otevřeném konstrukčním systému a bude mít dřevěnou fasádu a doufám, že se všem bude líbit.
1: Samotná výstavba za zhruba 95 milionů korun začne symbolicky 1. června na Den dětí a potrvá přibližně 18 měsíců. První děti by mohly do nových tříd nastoupit v září roku 2028. Z Plzně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
6: Letošní ročník nabídl ještě více zážitků než kdy dříve. Vedle legendárních restaurací, tematických gastronomických zón a cooking show přinesl i napínavý souboj o nejlepší burgerárnu a poprvé v historii festivalu si návštěvníci vyzkoušeli vaření po boku profesionálních kuchařů v rámci projektu Fabíny škola vaření.
7: 18 lidí najednou vždycky může vařit s nějakou známou osobností, takže určitě něco, co stojí za svoji pozornost. Potom asijská zóna, kterou jsme zase rozšířili, udělali ještě hezčí a s čím mám největší radost, tak je Heinz Grill Akademie. Protože tam jsou ty obrovský americký smoukry, výborný maso a to musím říct, že lidi hodně baví.
6: Centrem festivalu byla legendární hostina, velký stolovací prostor, kde návštěvníci mohli jídlo sdílet společně u jednoho stolu.
8: My se chodíme každý rok, máme rádi dobré jídlo.
9: Kvůli dobrému jídlu vyzkoušet nové věci, které jsem nikdy ještě neskusil.
10: Je tady spoustu nových jídel, které jsem ještě nikdy neměl.
11: Atmosféra. Nový jídla, který jsem ještě neskusila.
6: Kromě skvělé atmosféry a excelentní kuchyně, Elimon Fresh Festival nabídl možnost naživo sledovat umění výrazných osobností české gastroscény.
7: Musím říct, že letos je to celá řada hostů. Samozřejmě Zdeněk Polraj. Nesmí chybět, je vždycky na festivale. Ale kromě něho, Mirka Vangil, která má zrovna tady za náma akorát show, potom Roman Staša, Pavel Berky, Adam Rundus, Tví, Peťa Fonda, celá řada lidí.
12: Mně se tady mě ten festival hrozně překvapil. Já se přiznám, že jsem tady úplně poprvý. A líbí se mi tím, jak je to rozlehlý, že prostě tady není hlava na hlavě, že se tady dá prostě i normálně chodit, normálně se všechno prohlídnout. A je to báječný, těším se, až si to celý projdu, protože jsem ještě nebyl úplně všude. A viděl jsem, že jsou tady úplně nádherný stánky a show byla skvělá. Moderátor Petr je super. Já jsem hrozně rád, že tam se mnou byl. A tak mám pocit, že jsme si notovali a těším se na další akce, protože byl moc příjemný.
6: Kromě prémiových restaurací jako Long Story Short, Diane nebo Yamaya, návštěvníci mohli ochutnat výběr špičkových zahraničních i českých vín, pobavit se v Elimon zóně nebo si domů nakoupit různé delikatesy.
13: My jsme tady už asi po 8. rok a Plzeň je pro nás vždycky nejmilejší zastávka, takže my se sem strašně těšíme, protože tady máme několik stánků, s kterými se tady společně družíme, baví nás to, takže nás baví nejenom tady mezi náma, ale i mezi těma Plzeňákama, takže pro nás je to vždycky nejhezčí zastávka.
14: Hele, Fresh je skvělé, já ho strašně mám rád a Plzeň je jedna z nejlepších zastávek tohýhlencí tour, takže za mě pecka. Fakt si to užívám.
6: Z Plzně pro televizi ZAK František Šimánek.
0: Slunečné odpoledne si mohli nejen obyvatelé plzeňské jedničky užít v sobotu 23. května na druhém ročníku místního pivobraní. Akce nabídla nejen pestrou nabídku regionálních pivovarů, ale také doprovodný program.
15: Nám bylo trošku vyčítáno, že nemyslíme na milovníky piva a tvrdší muziky, tak jsme to chtěli napravit. A k tomu našemu celoročnímu programu, kde máme vinobraní, máme tady Martinské hody, jsme vymysleli tuhle akci, kam jsme sezvali malé pivovárky a pozvali jsme skvělou muziku. A myslím si, že právě milovníci dobrého piva a muziky, tvrdší muziky si dnešek užijou.
16: Máme tady 10 pivovarů, jsme v podstatě na půdě Ravenu, to je taková, myslím si, tady domácí scéna, ale jinak je tady Zhůřák, je tady pivovarů Lenocha, Radouš, Beer Factory a spousta dalších. Myslím si, že si tady všichni návštěvníci přijdou na své.
0: Celá akce ovšem nebyla jen o pivu jako takovém. Během dne se zde vystřídala také řada hudebních uskupení.
17: No, ta pivní kultura samozřejmě k sobě přitahuje i patřičnou hudbu, takže máme tady Anacondu bandu, měli jsme tady Dark a teď tady máme Sifon, takže myslím si, že ten výběr je úplně jak dělaný tady na ty místní piva a všem doporučuju, aby se zúčastnili i příští rok.
18: Já mám jako pivo rád, mám rád rockovou muziku a já jsem strašně spokojený, že dorazilo tolik lidí a všem jim přeju, aby si to hodně užili.
0: Pivobraní se letos přestěhovalo z Bolevecké návsi na točnu tramvaje u místního pivovaru Raven, se kterým obvod spolupracoval.
19: Já jsem rád, že lidi přišli docela příznivě dneska a i zvědaví, jakože pro nás je skvělý, když mám někdo se zeptá, co máme a fakt chce vědět jako něco k tomu, ne jenom objednat a pít, ale jako pivo má být trošku zábavný a zajímavý.
0: Podle organizátorů se i druhý ročník pivobraní vydařil a díky tomu by se akce měla na plzeňskou jedničku vrátit také v příštím roce. Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
20: V prostorách Mariánsko-lázeňského hotelu Nové Lázně se minulý týden uskutečnilo výjimečné setkání, během kterého byla představena nová kniha věnovaná českému malíři Vlastimilu Košvancovi. K tomuto slavnostnímu aktu by nemohlo dojít nebýt italského znalce umění Giuseppa Franzoniho, který Košvancovu tvorbu objevil náhodou na počátku 90. let v Paříži a který svoji publikaci přijel do Mariánských Lázní osobně představit.
21: Co mě na něm nejvíc zaujalo, byl jeho eklektismus, jeho schopnost tedy přecházet z jednoho stylu k druhému, jeho složitost, jeho osobnosti a jeho díla. Je to umělec opravdu veliký.
20: V malebném Mariánsko-lázeňském rezortu se tak skloubilo umění, historie a elegance a oslavilo česko-italské přátelství. Výjimečnost celé slavnostní události, jejíž motem se stalo Košvancovo krédo Život je radost, podtrhl hudební doprovod. Akce se zúčastnili významní italští kunsthistorici. Jejího moderování se ujal poradce pro národní bezpečnost Hynek Kmoníček.
22: Košvanec byl takovým znakem elity první republiky. Ať už to byl prezident Beneš, nebo všichni významní průmyslníci si od něj objednávali v období první republiky významné a hezké portréty. A kdybyste ho hledali po válce, tak ho prostě nenajdete. Ten člověk byl vyzmizikovaný a vyškrtnutý z celého českého kulturního života, protože za války udělal, on říkal, že satirickou sketch o německé zimní pomoci po porážce u Stalingradu, která byla i hned po válce v té atmosféře interpretována jako kolaborace.
20: Nově vzniklá publikace nese symbolický název Vlastimil Košvanec, malíř pohřbený historií a představuje komplexní pohled na umělců v život. Rovněž potvrzuje jeho význam v evropském kontextu.
21: Dnes je ten umělec stále aktuální a důležitý, protože to je velký kosmopolita, je to mezinárodní umělec, jeho dílo oslavuje radost života.
20: Košvancovu tvorbu zachytil v nedávné době časopis Prestiž. Jeho vedení rovněž v Mariánských Lázních přichystalo vůbec první ročník golfového turnaje, během kterého zástupci časopisu pokřtili jeho další vydání.
2: Dneska se tady sešlo kolem 50 hráčů ze světa kultury, ze světa biznisu, je to o potkávání a samozřejmě tahle akce by se neobešla bez partnerů, kterým tímto děkuji a bez kterých by se tahle akce vůbec nemohla konat. Prestiž má historii, tradici 25 let s tím, že nově ho vydáváme i v anglickém jazyce právě kvůli tomu, že dodáváme hotel nebo distribuujeme i na letištích, v business jetech a podobně v business klubech. V časopise Prestiž se věnujeme kultuře, tradicím, business tématům i sportu, takže se všichni najdou.
20: Z Mariánských Lázní pro televizi Zaklenka Prokšová. 50 milionů půl litru piva na jednom místě. Právě takovou kapacitu má nový plně automatizovaný sklad, jehož výstavbu dokončil plzeňský Prazdroj.
3: That's amazing moment. We were all waiting on this one because this investment started almost 5 years ago. And now
4: je to pro nás úžasný moment. Tahle investice začala před 5 lety a přispívá jak k bezpečnosti lidí, tak s efektivňování práce i k udržitelnosti.
3: Practically every dimension of our work, yeah? It contributes to the safety of our people, it contributes to effectiveness of our work.
20: Gigantická budova je velká jako 2 fotbalová hřiště, má 11 pater a pojme neuvěřitelných 42 tisíc palet. V jeden moment je tu uskladněno až 50 milionů piv. Celý proces od nalahvování až po uložení přitom řídí výhradně počítačový systém.
23: V momentě, kdy vyrobíme paletu plnou našeho piva, tak my využíváme prostoru takzvaného mezaninu. Je to 1300 metrů ocelové konstrukce, je na ní 0,5 kilometru dopravníků. Z mezaninu se paleta pomocí vláčkové dráhy dostane do plně autonomního skladu, automatického skladu. A to je 600 metrů, 30 gondol, který dopravují palety přímo do sila. Tam máme 10 jeřábů, který zaskladní zboží až do výšky 30 metrů.
20: Většinu palet si přebírají řidiči, kteří je následně naloží do vozů pomocí elektrických vysokozdvižných vozíků. Jedno místo je ale speciální. Je vyhrazeno pro plně automatickou zadní nakládku, při níž paleta s pivem dojede sama až do kamionu. To vše za pouhé 2,5 minuty.
24: Na jedné směně tady mezi 6 až 8 lidma, to znamená dohromady nějakých 20 lidí. A ty dokážou za jeden den naložit až 120 kamionů. Co do řeči čísel, to znamená, že to je vlastně 80% všech kamionů, který odjedou z plzeňského Prazdroje, z pivovaru Plzeň, odjede tady z toho místa.
20: Část skladu obsadila nealkoholická piva. Právě ta u Čechů získávají na popularitě.
25: Češi obecně změnili své návyky, jak tráví volný čas, změnili vlastně spotřebitelské návyky, to znamená, že vlastně spousta lidí už nechodí tak často do hospody, nepije alkohol, snaží se být aktivní a tím pádem vlastně omezují jakýkoliv vlastně alkoholický nápoj ve svém životě. Vidíme, že vlastně na úkor například výčepních piv, takzvaných desítek, které klesají, ležáky si drží jakž tak ještě vlastně tu oblibu a roste obliba nealkoholických piv. Především obliba ochucených nealkoholických piv v Češi milují například citrusové, pomelo, grep a tak dále.
20: Ještě před 20 lety tvořilo nealkoholické pivo zhruba 1% prodejů v Česku. Loni už se jednalo o 12%. Z Plzně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.

0: Krásný den. Někdo cestuje kvůli památkám, někdo kvůli přírodě a někdo prostě proto, že potřebuje na chvíli vypnout a být jinde. Já vás dnes vezmu na místa, která možná nejsou na titulních stránkách průvodců, ale mají něco, co se nedá koupit ani naplánovat. Totiž atmosféru. Vítejte u pořadu Putování v regionech. Dnes vyrážíme objevovat Česko trochu jinýma očima. Bazilika Navštívení Panny Marie ve Frýdku-Místku je dominantou města už po staletí. Její elegantní věže, bohatě zdobený interiér i jedinečná atmosféra přitahují věřící, milovníky historie i běžné návštěvníky, kteří hledají klidné místo k zastavení během cest regionem Beskyd. Nyní po více než dvouleté rekonstrukci opět otevřela své brány návštěvníkům.
1: Jen málo která stavba ve Frýdku-Místku dokáže na první pohled vzbudit takový respekt a obdiv jako Bazilika Navštívení Panny Marie. Monumentální kostel tyčící se nad historickým centrem je nejen významnou duchovní památkou Moravskoslezského kraje, ale také jedním z nejkrásnějších poutních míst severní Moravy.
2: Je to poutní místo, které je tak jako přezdíváno Slezské Lurdy. Je to proto, že tady počátky tohoto poutního místa sahají do 17. století, kdy nejstarší tady vlastně z toho kostela je soška Panny Marie s Ježíškem, která původně tady stála na tom návrší, jmenovala se to Na vápenkách, a ta soška tady stála na takovém podstavci. A legenda vypráví, že tu sošku tady našli nejdříve lidé, kteří tady těžili vápno. A oni ji odnesli do farního kostela, který je směrem k náměstí. No a druhý den ráno ta soška byla údajně zase tady. A tak se to opakovalo několikrát, takže tím pádem oni si řekli, že asi tady Panna Maria chce mít postavený kostel. Nejdříve ale tady, jak jsem říkala, stála ta soška na podstavci. Byly to spousta poutníků, kteří se tady modlili u té sochy. Jedna z nich právě byla i hraběnka Tovačovská. To je takové zázračné uzdravení. A ona ochrnula, je to taky legenda, jo. Údajně se jí zjevila Panna Maria ve snu, právě Panna Maria v podobě tady této sošky, a řekla, ať jde do Frýdku, že bude uzdravena. A skutečně uzdravena byla.
1: V roce 1706 zde byla postavena dřevěná kaple, která však náporu poutníků brzy nestačila.
2: No a v té době, zhruba kolem toho roku 1730-1740, vlastnili frýdecké panství Pražmové z Bílkova. No a právě hraběnka Karolina Pražmová, která byla vdova, tak ona měla dva syny a ona společně s těmi syny se zasloužili o to, že tento kostel byl postavený.
1: Ačkoliv byla pozdně barokní stavba přerušena válkami Marie Terezie s Bedřichem II., práce rychle pokračovaly díky podpoře Pražmů. Nejcennější je hlavní oltář z roku 1793. Nad svatostánkem je umístěna bajná socha Panny Marie.
2: Máme tady nádherný křišťálový lustr, je to z kamenického šenova. Každý se ptá, jak se to čistí, ale je to opravdu zavěšené na rumpálu. Ten lustr váží 1200 kilo a je na něm 200 svíček. Dneska už samozřejmě elektrický. Je to taková chlouba tady našeho kostela. Dodnes je to živé poutní místo. Ještě takové důležité datum, rok 1999, kdy tento chrám byl povýšen papežem Janem Pavlem II. Na baziliku minor, a od roku 2018 je to i národní kulturní památka.
1: V posledních dvou letech prošla bazilika rozsáhlou rekonstrukcí, během níž se podařilo obnovit spoustu věcí.
3: Především takovým magnetem je krypta, do které se nedalo vstupovat, a teď je nově zpřístupněná. Sice za poplatek, ale je zpřístupněná.
2: Tato krypta je docela rozsáhlá. Najdeme tady krásné barevné obrazy na stěně, které zde namaloval místní rodák pan Josef Lang. A jsou to výjevy historického Frýdku. Takže máme tady třeba Hlubokou ulici, která dnes už vypadá úplně jinak, s takovým procesem poutníků, kteří jdou do baziliky. Tady máme výjev, kdy poutníci, kteří tady šli na pouť, byli to poutníci z Tovačova, tak šli přes most, přes řeku Ostravici, a strhla se nějaká bouře a ten most spadl a oni se tam utopili. A právě asi 13 poutníků to bylo a oni jsou pohřbeni tady taky v této kryptě. Jsou tady pohřbeni Pražmové z Bílkova.
1: Velkou rekonstrukci završila slavnostní bohoslužba na začátku května.
4: Bazilika Minor je přirozenou dominantou města, jedinou bazilikou v kraji, a nejenom ten obnovený interiér, který až lidé vstoupí do toho chrámu, uvidí, který je naprosto uchvatný a já věřím, že tato proměna přiláká do baziliky jak občany města, kteří tam třeba ještě nebyli, tak i návštěvníky.
5: Je to určitý zážitek dějiny.
6: Tady chodíme pravidelně a už se těšíme, jak bude vypadat, když je po tolika letech otevřena zase znovu.
1: Znovu otevřenou baziliku letos čeká mnoho akcí. Konec května bude patřit Noci kostelů s bohatým programem pro děti. Kromě toho se mohou lidé těšit na tři velké poutě spojené se svátky Navštívení, na Nanebevzetí a Narození Panny Marie.
0: Prvního června oslaví všechny děti svůj svátek. Zoo Praha proto připravila na Den dětí pořádnou dávku zábavy pro malé i velké návštěvníky. Areál v Pražské Troji se promění v jedno velké dětské hřiště plné soutěží, her a atrakcí, které vznikly ve spolupráci s městskou policií hlavního města Prahy. Děti se mohou těšit na opičí dráhu, skákací hrad, malování na obličej, fotokoutek nebo třeba dětské dopravní centrum. Chybět nebude ani hudba v podání Dixie Bandu. Vstupné pro děti do 15 let bude symbolická 1 koruna. Safari park ve Dvoře Králové zve na zážitek, který vás alespoň na chvíli přenese do Afriky. Večerní safari nabízí jedinečnou možnost projet se mezi stády zeber, žiraf, antilop nebo nosorožců v atmosféře afrického soumraku a zapadajícího slunce. 50-minutová komentovaná jízda safari busem vede přímo mezi stovkami afrických zvířat a připomíná opravdové výpravy do národních parků v Africe. Večerní safari je navíc unikátem, který nikde jinde v Evropě nezažijete. Na Plzeňsku najdeme městečko s neobvyklým názvem Úterý, které jakoby se zastavilo v čase. Malebné náměstí, historické domy a klidná atmosféra dávají tomuto místu jedinečné kouzlo. Úterý patří k nejmenším historickým městům v Česku, přesto ukrývá řadu zajímavostí a připomíná dobu, kdy tudy vedly důležité obchodní cesty. A právě do tohoto nenápadného, ale půvabného městečka se teď společně vydáme.
7: V nejzápadnější části okresu Plzeň-Sever najdete malebné městečko v údolí Zurčícího potoka s památkově chráněným náměstím, opředené zajímavými pověstmi i atmosférou. Zvláštní má i název – Úterý.
8: Když někdy řeknou, že jsem z Úterý, tak se mě každý ptá, co to je, kde to je. A vlastně se tomu směje, jestli to vůbec existuje. A ten název vlastně vychází z historie, protože v Úterý se tady konaly trhy, jarmarky, tak proto se tomu město říká Úterý. Historicky se to město jmenovalo Neumarkt, Nový trh, protože vlastně jsme v oblasti Sudet, a takže velkou dobu dlouhou se tomu říkalo Nový trh.
9: První zmínka písemná o Úterý je z roku 1233, kdy Úterý získal teplý klášter od matky Václava I.
7: Najdete tu mnoho památkově chráněných barokních domů i dalších historických památek.
8: Ale jenom některé z nich jsou přístupné, a to jenom příležitostně, například kostel svatého Jana Křtitele nebo památkový dům Turbovna na náměstí a nebo při některých příležitostech i historická radnice. Kostel svatého Jana Křtitele je asi největší památkou, kterou tady máme a obsahuje historické barokní varhany, které se rozezní vždycky při mistrovských varhaních kurzech v létě, v srpnu, kdy přijíždí varhaní mistr a učí tady interpretaci barokní varhaní hudby studenty z celého světa.
9: Kostel projektoval Krištof Ringshofer, slavný barokní stavitel. Nad obcí u hřbitova je hřbitovní kaple svatého Václava, u které si myslí někteří lidé, že by mohla být od syna Krištofa Ringshofera, od Ignáce Kiliána. Není to potvrzený, takže nevíme, ale ta stavba je krásná, takže i by to mohlo být.
7: Ve středu náměstí, které bylo v roce 1992 vyhlášeno památkovou zónou, stojí morový sloup z počátku 18. století, postavený jako poděkování za to, že se morová rána nedostala do města.
9: Sochy svědců jsou od místního sochaře Šterna a socha Madony s Ježíškem je od bratří Stilpů z Chebu. Když se sem přistěhovali volinští Češi po válce, tak tady poblíž zasadili lípu, ale bohužel lípa začala ten morový sloup dost ničit, takže jsme ji museli skácet a nechat sloup zrestaurovat.
7: Kromě moru se ale jiné rány městečku nevyhnuly. Prolilo se tudy několik povodní a několikrát Úterý se žehly plameny.
9: Zničující požár, kdy teda vyhořelo téměř celé Úterý, asi 2/3 domů lehly popelem. byl prostě 1694, ten požár vznikl tady pod radnicí, tady chybí teda barák pod radnicí, který byl zbourán po válce, takže někde v těch místech byla asi kovárna nebo něco a tam vznikl požár a to úterý teda lehlo popelem. Radnice je teda původně renesanční, i tu dispozici si zachovala, ale je přestavěná po tom vznikajícím požáru z roku 1694 do této podoby. Poslední velký požár, který tu byl, vypukl tady na náměstí, v této frontě. Tady shořely tady ty čtyři baráky, které vidíme před sebou. Bylo to teda roku 1998 a tady za přispění kraje a okresu a památkářů se ty baráky rychle opravily, aby úplně nespadly. Takže díky tady těm dotacím se spravily střechy a baráky stojí. No.
7: Dům číslo 69, dnešní turbovna, dříve mydlárna, byl vyhlášen kulturní památkou. Díky místním je z něj dnes komunitní centrum.
5: Turbovna je historický dům, který tvoří celou severní část náměstí a dlouhou dobu chátral. A nám jako místním obyvatelům to přišlo škoda, tak jsme se snažili nějakým způsobem iniciovat jeho záchranu. Nakonec jsme se rozhodli, že ho koupíme jako spolek, protože v tu dobu byl v exekuční dražbě a nám se podařilo v té dražbě ten dům získat díky soukromé půjčce a postupně ho od té doby zachraňujeme. Teď už je to vlastně 10 let, co ten dům máme a od začátku jsme se pustili nejdřív do sklepů a do střechy, do krovu a vlastně zajistili ty hlavní statické poruchy a v posledních letech jsme se dostali i do úpravy interiéru a můžeme ten dům využívat pro různá setkávání, akce, kulturu a prostě už začal žít. Před dvěma lety jsme na rohu otevřeli malý krámek, kde si návštěvníci můžou koupit řemeslné výrobky tady od místních řemeslníků a přes ten krámek mohou projít až do historických sklepů, které jsou tesané v kameni a ty se nám taky podařilo v posledních letech zabezpečit, takže je mohou obdivovat a podívat se do nich a v horkých letních dnech se tam schladit.
7: Během roku se v úterý konají akce nejrůznějšího druhu.
5: Takovou první největší je svátek sousedů, který bývá vždycky k konci května a potom tou zatím poslední většinou je Be Art, což je rodinný festival, který je v celých ulicích, ve všech ulicích města a ukazuje různý řemeslní workshopy a dílny pro děti, ale i celou rodinu. Začátkem května je pochod úterského Havrana Krištofa, který vyráží tady z úterý na několik tras po okolí, kratších i delších a návštěvníci si můžou vybrat podle toho, kterou trasu zvládnou.
7: Havrana má městečko ve svém znaku. Pověst praví, že kdysi sledoval jeden z horníků Havrana nesoucího v zobáku zlatý prsten. Na místě, kde ho pták upustil, pak horník našel zlatonosnou rudu. I když nebyla těžba zlata v úterý nikdy doložena, vyloučit ji nelze a díky ní vznikla tradice turistického pochodu s Havranem.
9: Turistický pochod Krištofa Havrana vlastně vznikl nápadem mého kolegy v práci a já jsem se přidal, protože už jsem ten nápad kdysi dávno měl, že by bylo dobré udělat kolem úterý turistický pochod, aby lidé poznali jednak úterý a i to hezké okolí, které tu je. Chytilo se to a letos už byl 17. ročník tohoto pochodu.
7: Pochodem ale akce v městečku zdaleka nekončí.
5: V červnu je tu vždy svatojanská pouť, ale to je spíš taková církevní slavnost. V červenci bývá řemeslný jarmark tady na náměstí. Potom další významná akce je právě ten mistrovský varhaní kurz. Jeho součástí už tradičně je taky jazzový koncert u kostela. A v začátkem září je Be Art, to je rodinný festival pro vlastně všechny, kteří rádi tvoří.
7: Město i jeho okolí můžete poznávat díky naučné stezce s 12 zastaveními, dlouhé asi 2 kilometry.
9: Začíná tady na náměstí, tamhle je první panel, druhý panel je tady na turbovně a pak se jde dál ke kostelu na malé náměstí k hospodě.
5: Naučnou stezku vybudoval úterský spolek Bart před 20 lety. V loňském roce jsme ji obnovili díky dotaci Plzeňského kraje a vede vlastně po celém městečku, ale i do okolí, vlastně na takové tři strany. Vždycky jsou tam typy na výlet, kam se ještě může člověk dostat dál. Ten okruh v centru měří asi 1 kilometr, takže ho člověk zvládne do hodinky, včetně prostudování všech panelů obejít a provází jednotlivá stanoviště takové hravé úkoly s Havranem, kde se člověk může, a zejména děti, odpovědět nějaké otázky k tomu, o čem ta stezka vypráví, anebo tomu, co se dozvěděli.
7: Stezka vede i kouzelnou krajinou podél vodního toku s přírodou nezasaženou průmyslem.
9: Údolí Uterského potoka je krásné území. Jsou tam louky, po kterých se dá dobře chodit. Roste tam i chráněná rostlina pérovních pštrosí. Po okolních kopcích můžete vidět náprsníky. A z jara to třeba teď v květnu jsou na některých místech i chráněné stavače.
7: Dojdete až na okolní kopce, odkud jsou nádherné výhledy. Vidět je i Šumava. Jeden z koncových panelů stezky vás dovede ke hřbitovní kapli svatého Václava, zbudované v polovině 18. století. Před ní stojí památná lípa, stará více než 200 let, ke které se váže další místní pověst.
9: Podstata je, že ji tady zasadila dívka, služka z nějakého statku, která byla nařčena z nějaké krádeže, a ona řekla, že zasadila lípu kořeny nahoru a jestli se lípa chytne a poroste, takže je to důkaz, že byla nevinná. Ovšem od smrti to nezachránilo, protože napřed se lípa chytla a ji asi popravili.
7: Zastavení u kaple vás nasměruje také k minerálnímu prameni. Nad ním stojí altánek z roku 1931.
9: Pramen nese název Opata Reitenbergera, uterského rodáka, který je zakladatel Mariánských lázní, protože v době, kdy byl opatem v Teplického kláštera, tak se velmi zasadil o vznik lázeňského města Mariánské lázně.
7: Ať vám udělá úterská uhličitá kyselka dobře. A nejen ona, také zdejší půvabná krajina a atmosféra dávno zašlých časů.
0: Pokud hledáte místo, kde si děti opravdu vyhrají a dospělí si na chvíli připomenou vlastní dětství, park Miraculum v Milovicích je ideální volbou. Největší zábavně naučný park v České republice nabízí na 12 hektarech obří prolézačky, podzemní chodby, vodní svět, lesní hřiště i spoustu dalších atrakcí pro malé i velké návštěvníky. Miraculum je místem, kde se dá bez problémů strávit celý den a kde si každá věková kategorie najde své dobrodružství. Ať už sem vyrazíte za aktivním odpočinkem, rodinným výletem nebo jen za pořádnou dávkou zábavy, nudit se tu rozhodně nebudete. Jedna z nejvýraznějších dominant Pardubic znovu otevírá své brány návštěvníkům. Zelená brána, která prošla rozsáhlou rekonstrukcí, se po téměř 2 letech opět vrací do běžného provozu a od června nabídne návštěvníkům oblíbený výhled na historické centrum města. Součástí prohlídky je také výstava mapující proměny Pardubického náměstí republiky v průběhu 19. a 20. století. A během letních večerů si lidé budou moci z ochozu věže znovu vychutnat i romantické západy slunce nad Pardubicemi. Cestování není jen o kilometrech. Někdy stačí pár kroků, jedno zastavení nebo obyčejný výhled, aby člověk objevil něco nového. A přesně o tom bylo i dnešní putování. Děkuji, že jste byli s námi a těším se zase příště na další společnou cestu v pořadu Putování v regionech. Do té doby se mějte krásně. Na viděnou.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Mariánské Lázně ožily velkolepou kulturní událostí. Město s jedinečnou atmosférou navštívil známý italský sběratel umění Giuseppe Franzoni, který je zároveň autorem publikace o zapomenutém českém malíři.
1: V prostorách Mariánsko-lázeňského hotelu Nové Lázně se minulý týden uskutečnilo výjimečné setkání, během kterého byla představena nová kniha věnovaná českému malíři Vlastimilu Košvancovi. K tomuto slavnostnímu aktu by nemohlo dojít nebýt italského znalce umění Giuseppa Franzoniho, který Košvancovu tvorbu objevil náhodou na počátku 90. let v Paříži a který svoji publikaci přijel do Mariánských Lázní osobně představit.
2: Co mě na něm nejvíc zaujalo, byl jeho eklektismus, jeho schopnost tedy přecházet z jednoho stylu k druhému, jeho složitost, jeho osobnosti a jeho díla. Je to umělec opravdu veliký.
1: V malebném Mariánsko-lázeňském rezortu se tak skloubilo umění, historie a elegance a oslavilo česko-italské přátelství. Výjimečnost celé slavnostní události, jejíž motem se stalo Košvancovo krédo Život je radost, podtrhl hudební doprovod. Akce se zúčastnili významní italští kunsthistorici. Jejího moderování se ujal poradce pro národní bezpečnost Hynek Kmoníček.
3: Košvanec byl takovým znakem elity první republiky. Ať už to byl prezident Beneš, nebo všichni významní průmyslníci si od něj objednávali v období první republiky významné a hezké portréty. A kdybyste ho hledali po válce, tak ho prostě nenajdete. Ten člověk byl vyzmizikovaný a vyškrtnutý z celého českého kulturního života, protože za války udělal, on říkal, že satirickou sketch o německé zimní pomoci po porážce u Stalingradu, která byla i hned po válce v té atmosféře interpretována jako kolaborace.
1: Nově vzniklá publikace nese symbolický název Vlastimil Košvanec, malíř pohřbený historií a představuje komplexní pohled na umělcův život, rovněž potvrzuje jeho význam v evropském kontextu.
2: Dnes je ten umělec stále aktuální a důležitý, protože to je velký kosmopolita, je to mezinárodní umělec, jeho dílo oslavuje radost života.
1: Košvancovu tvorbu zachytil v nedávné době časopis Prestiž. Jeho vedení rovněž v Mariánských Lázních přichystalo vůbec první ročník golfového turnaje, během kterého zástupci časopisu pokřtili jeho další vydání.
4: Dneska se tady sešlo kolem 50 hráčů ze světa kultury, ze světa biznisu, je to o potkávání a samozřejmě tahle akce by se neobešla bez partnerů, kterým tímto děkuji a bez kterých by se tahle akce vůbec nemohla konat. Prestiž má historii, tradici 25 let s tím, že nově ho vydáváme i v anglickém jazyce, právě kvůli tomu, že dodáváme hotel nebo distribuujeme i na letištích, v business jetech a podobně v business klubech. V časopise Prestiž se věnujeme kultuře, tradicím, business tématům i sportu, takže se všichni najdou.
1: Z Mariánských Lázní pro televizi Zaklenka Prokšová.
0: Po více než 10 letech obnovili ve Vyšším Brodě na Českokrumlovsku činnost spolku přátel Vyšebrodského kláštera. Nový spolek chce podpořit opravu historického areálu, vznik muzea i navázání na tradiční klášterní pivovar.
5: V historických prostorách Vyšebrodského kláštera se v pátek 22. května po více jak 10 letech obnovila činnost spolku Přátel Vyšebrodského kláštera. Organizace, která v minulosti pomáhala podporovat chod cisterciáckého opatství, tak znovu navazuje na svou někdejší tradici.
6: Ten spolek vlastně navazuje na ten původně hornorakouský spolek pro podporu kláštera v Linci, který inicioval zemský hejtman bývalý Piringer. A ty vlastně jejich zásluhou, ten spolek fungoval 15 let a jejich zásluhou, pač tam byly různé osobnosti z rakouského hospodářského života a pan doktor Cerps to organizoval také, nám pomohli obnovit třeba tady tu lékárnu, i kostel, že jo, i tady dole návštěvnický centrum, takže se významně zasloužili o obnovu kláštera.
5: Celé jednání se konalo za přítomnosti právníka, který dohlížel na jeho průběh. Předsedkyní spolku byla zvolena profesorka a lékařka Věra Adámková.
7: A určitě se chci zasadit o to, abychom přispěli jednak k dalšímu povědomí kláštera, protože opravdu je to centrum vzdělanosti nejenom v jižních Čechách, ale když vezmete tu příhraniční oblast, tak oni měli přesah vlastně dneska, bychom řekli, přes hranice. A ne to jenom tedy kulturní památka, ale může to prospět i tomu regionálnímu ekonomickému růstu.
5: Nově zvolení členové a pozvaní hosté si následně prohlédli některé vzácně dochované artefakty, zakládající listinu kláštera nebo filozofický a teologický sál.
8: Klášter je vlastně naše perla tady v celém regionu, jak historická, tak duchovní, a myslím, že spolek obnoví tu svoji cestu, kterou před 20 nebo 30 lety započal, a bude pomáhat vlastně nést dobré jméno kláštera napříč republikou.
9: Vyšší Brod a klášter, to je jeden živý celek, který patří k sobě. My samozřejmě vždycky jako město budeme podporovat Vyšebrodský klášter a víme, že i klášter podporuje nás. Takže jsem moc rád za tuhletu symbiózu a doufám, že i do budoucna to takhle vydrží.
5: Připravovaný projekt už má konkrétní obrysy. V plánu je vznik menšího pivovaru navazujícího na historickou tradici. Hlavní část objektu by měla sloužit jako nové muzeum věnované cisterciákům a historii Vyšebrodského kláštera. Problémem zatím zůstává financování. Budovy jsou po dlouhých letech v neutěšeném stavu a čeká je rozsáhlá rekonstrukce. Obnovený spolek by tak mohl sehrát důležitou roli nejen při podpoře kulturních aktivit kláštera, ale i při hledání partnerů a prostředků pro záchranu další části historického areálu.
0: Po dvou letech byla dokončena revitalizace kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem. Opravy fasády a interiéru za 27 milionů korun byly z velké části financovány z evropských dotací.
1: Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem září novotou. Prošel totiž revitalizací za více než 27 milionů korun. Práce trvaly 2 roky. V kostele najdete nová světla

0: kterou popravovali a zase nějak to zachraňovali tu statiku, takže to natřeli nějakou zřejmě černou barvou, asi to očazený bylo, ale prostě když to objevili, tak to celé odstranili a tak tu věž dneska vidíme v té původní krásné bílé podobě.
1: Kostel Nanebevzetí Panny Marie je nejznámějším svatostánkem metropole Ústeckého kraje. Stojí přímo v centru Ústí nad Labem a přezdívá se mu Šikmý kostel. A to díky věži, která se po bombardování za druhé světové války začala naklánět. S revitalizací kostela farnosti pomohla dotace z Evropské unie ve výši 23 milionů korun.
0: Kdyby skutečně to nebylo, tak ten kostel by byl zase ve stávajícím stavu a pochybuju, že bychom v horizontu několika let nebo desítek let ho měli takhle krásný. Tak jsem za to rád, no, tak musíme si říct Bohu díky, se to podařilo.
1: Během revitalizace byl kostel veřejnosti přístupný a dokonce se v něm konaly i bohoslužby. Proběhla také tradiční vánoční výstava betlémů, kterou navštívilo zhruba 10 000 lidí.
0: My míváme vždycky ten kostel otevřený zádveří nebo tu předsíňku, kde je velký krásný kříž a já otevírám vždycky brzy ráno a až do večera je otevřen a hoří tam svíce a lidé přicházejí pořád, to jsou zástupy lidí, kteří sem přicházejí, takže kdybych to tak měl shrnout, tak zbožnost lidí nebo úcta ke Kristu tady je, i když jaksi je taková, že to je intimní záležitost lidí, ale vidím, jak je to frekventované.
2: Ve Starých Oldřůvkách na Opavsku slavnostně otevřeli novou síť naučných stezek. Nové altány, informační tabule i rozcestníky teď turistům připomínají bohatou hornickou historii Nízkého Jeseníku a lákají návštěvníky do unikátní krajiny bývalých Břidlicových dolů.
3: Budišovsko, Vítkovsko i okolí Starých Oldřůvek propojuje nově opravená síť Břidlicových naučních stezek. Projekt zahrnoval obnovu zhruba 100 kilometrů tras napříč 6 obcemi a 10 katastrálními územími.
4: V rámci těch stezek se vybudovali samozřejmě celý nový mobiliář, jsem původní už sešel časem. Ten největší tady altány ve Starých Oldřůvkách, pak jsou tři menší v Těchanovicích, Budišově Podlesí, ve Svatoňovicích je hexa plus 30 informačních panelů, 30 rozcestníků.
3: Vznikly také nové dálkové ukazatele, které upozorňují na vzdálenější atraktivity regionu. Celkové náklady dosáhly téměř 6 milionů korun, většinu pokryla dotace.
4: Ale město Budišov financovalo ten mobiliář i v těch jiných obcích. No, dokončujeme v Budišově vesmírnou lavičku, která je tak před 80% hotová.
5: Všechny altánky, infopanely a rozcestníky přímo na instalovaných místech ručně pokrýval Břidlicí 79-letý místní řemeslník.
6: To Břidlice. Břidlice má krásný kredo. Břidlice je vlastně zakleté slunce v kameni. Jo? Je to prostě materiál, který, když máte v ruce, musíte ho otěžkat, musíte ho zaklepat, zazvonit, jestli nemá nějakou žilu, jestli nemá nějaký kaz.
3: Práce v náročném terénu mu zabrala téměř 3 měsíce.
6: Tady bylo nejhorší to, že jsem dostal mapu, kde bylo vyznačené 64 celkově těch rozcestníků a altánů. Někdy jsem udělal jednu, někdy jsem udělal dvě, někdy jsem udělal tři, podle toho, jak to bylo velký, nebo jak to bylo daleko náročné jako na ten přístup. A bez elektriky, všechno ručně.
3: Na historii těžby Břidlice dlouhodobě upozorňuje také místní muzeum Břidlice.
7: A podařilo se mi postupem času s přáteli, s kamarády a s mnoha nadšenci zhromáždit neuvěřitelné množství nádherných věcí do muzea Břidlice a myslím si, že je to dneska velice zajímavá, významná instituce, co se týká té připomínky dobývání Břidlice v Nízkém Jeseníku.
3: Staré Oldřůvky ale nejsou jen o hornictví. Lokalita leží v Národním geoparku krajina Břidlice a nabízí také výjimečnou přírodu.
8: Oldřůvky vypadají, že jsou na konci světa, ale je to fantastické místo s duší. Jsou tady náhorní plošiny Nízkého Jeseníku, velké travnaté louky, krásné lesy.
3: Revitalizované stezky tak turistům nově přibližují nejen hornickou historii, ale i jedinečný charakter celé krajiny Nízkého Jeseníku.
2: Jízda králů, která byla v roce 2011 zapsána na seznam světového nehmotného kulturního dědictví UNESCO, se jela za krásného počasí v Kunovicích na Uhersko-Hradišťsku. Do tohoto města se od svého znovu obnovení přesně před

0: 30 lety vrací každé 2 roky.
1: Vyvrcholení kunovické jízdy králů nastává v neděli dopoledne, kdy skupina jezdců na koních ozdobených různobarevnými věnci z růží vyráží do ulic, aby přivedla svého krále. Této pocty se v letošním roce dostalo 10letému Cyrilu Hlaváčkovi, jehož rodiče museli nejdříve dát svůj souhlas.
2: My jsme se moc dlouho nerozhodovali, když tahle nabídka přišla od tady organizátorů jízdy králů a od zastupitelů města, tak jsme skoro i hned řekli a souhlasili, že to Cyrdovi umožníme tady tu slávu, aby si to užil a my s ním samozřejmě.
1: Nový král Cyril Hlaváček je žákem 4. třídy základní školy a folklor je jeho velkou láskou. Učí se hrát na housle, zpívá, tancuje verbuňk a hraje ve 2 cymbálových muzikách. Přípravy na roli krále i přesto nebyly jednoduché.
3: No, přípravy byly dlouhé, už od září, od října, zkoušky a zpravování baráku. Mm-hmm.
4: Říká se, že nejtěžší pro tebe bude asi to mlčení, protože nejsi zvyklý mlčet.
3: No, to říká tady každý úplně. Ano, bude to těžká.
1: Král je podle tradice oděn do dívčího kroje a v ústech má růži, aby po celou dobu jízdy zůstal němý. Královská družina od domu krále následně zamířila před radnici, kde požádala starostu města o povolení k jízdě.
5: To král bez statků a dvorů, bez královských pokladů. Proto jsme vás dojeli, pane starosto, požádat, abyste nám dovolil po dědině vybírat. Hýlom, hýlom!
6: Já vám k vybírání pomoci povoluju, ale toto vám nařizuju, abyste si královou krásně dali a kunovinou tam hlasbu neudělali.
7: Jsme velmi rádi, že tento zájem neutuchá a trvá, protože letos nám jede 28 jezdců, což je úžasné číslo a jsme velmi rádi, že tomu tak je a věříme, že tomu bude tak i v budoucnu.
1: Po povolení jízdy králů od starosty na náměstí Svobody následovalo tradiční vyvolávání jezdců, kteří vtipně a někdy i štiplavě zhodnotili dění v Kunovicích a okolí.
8: To, co za to dneska jde, nejsou žádné pohádky a vyslovené věty. Kdyby se nám náhodou povedlo pravděpodobně zobrazit, tak se hlavně nezapomeňte, nechte si pěkně urazit. Hýlo, hýlo!
9: Místo kluků leží u holící strojky na lince. Ženské si ale stěžují, že prý tam furt ještě cítí u myšince. Dělat na takové místě musí být celé jistě sen. Když tam přijdeš, obsluha těch papoušek popřeje dobrý den. Hýlo, hýlo!
1: A družina s králem se následně vydala na objížďku ulicemi města, aby pozdravila všechny obyvatele i návštěvníky.
0: Hanácká zemědělská v Dolanech na Olomoucku má inovativní kurník, který hlídá klima a jezdí po poli. Zemědělci ho objednali z Kanady a patří tak mezi první v celém Česku, kteří moderní systém používají. Slepice mají díky tomu neustálý přístup k čerstvé trávě a navíc jsou chráněny před predátory.
10: Seznamte se, tohle jsou slepice, přesně jí šťastné slepice. Je to díky tomu, že jsou na vzduchu, mají neustálý přísun trávy a hmyzu, ale hlavně jsou chráněny před liškami či jinými predátory. Hanácká zemědělská v Dolanech vsadila na regenerativní zemědělství. Z Kanady si pořídila tento mobilní kurník. O jeho pohon se stará malá solární elektrárna. Energii dodává také napáječkám a dávkovačům krmiva. Poté, co slepice vyzobou veškerou trávu, se kurník přesouvá o pár metrů dál.
11: Posouváme 2x denně, protože ten porost, to množství dostává víc zabrat, tak aby jsme se ho hned nezničili. A mají vlastně svoji vlastní směs, ale k tomu mají trávu, broučky a tak vlastně, co v té přírodě ta slepice běžně má, ale furt je chráněná tou halou.
10: Navíc trus slepic se postará také o přísun živin do půdy. Kanadský, teď už vlastně hanácký kurník je na kolech, takže manipulace s ním je jednoduchá. V budoucnu by zemědělci chtěli pořídit ještě jeden.
12: Jak to vlastně funguje? To musíte posouvat vy nějaké, jak to funguje vlastně to ovládání toho přesunu?
11: Tím, aby to bylo kontrolované, aby se slepičkám nic nestalo, tak vlastně to ovladačem přesouváme sami.
10: Zaměstnanci mají také mobilní aplikaci, v té najdou řadu informací třeba o tom, jaké jsou v kurníku podmínky.
11: jak jsou otevřený, zavřený rolety a stav baterie a vlastně proudění vzduchu venku.
13: Jak můžete vidět, kurník je dost velký, vejde se sem až 500 slepic, no a taky několik lidí.
10: Slepice snášejí do těchto snáškových hnízd s dopravníkem na vejce, k těm se pak zemědělci dostanou zvenku.
12: Je tam. A další tam je, tam jsou vzadu další, je jich víc, aha.
14: Je zajímavé, že ty slepice vlastně se vůbec nebojí, lidí a zároveň vlastně mi okusujou tkaničky, oni si asi myslí, že to je žížala nebo něco.
11: Jsou takové asi hodně rychle socializované, v tomhle kurníku nemají problém vlastně s lidma.
14: Místní zemědělci teď dokonce plánují další novinku, konkrétně prodejní automat na vajíčka.
11: První automat na vajíčka bude umístěn vedle našeho areálu. Měl by být zprovozněn co nejdřív, naše slepičky se teprve roznášejí, takže ještě není tolik patřičných a vlastně gramážově daných vajec.
10: Další automat by pak mohl být i v Olomouci. Zatím Hanácká zemědělská hledá vhodné místo. Marek Vrlák, TV Morava.
0: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Dobrý den, dnes zavítáme do Království jedu. Je to stále víceméně ještě nová expozice, vznikla v roce 2015 v části tropického pavilonu a v rámci České republiky je velice unikátní. Přináší průřez jedovatými hady napříč světadíly, biotopy, velikostmi a barvami a naši chovatelé zde už slaví velké úspěchy. Vlastně 2/3 druhů už rozmnožili, některé z nich opakovaně. U mnoha z nich je to vlastně výsledek mravenčí práce a vlastně měnění podmínek během roku v souladu s tou přírodou. Jsou tam vlastně ve spojení někdy i přes mobil a přes internet. Konec konců, pojďme se na to podívat, pojďte dál.
1: Nacházíme se v Království jedů, což je expozice, která se vytvářela v roce 2015, začala stavět a máme tady nejzajímavější a nejvýraznější druhy jedovatých hadů. Je tady 13 expozic od nejbizárnějších druhů, jako je typ královská kobra, zmije mančanská nebo třeba křovinář němý, či jako jediný chovatele na světě tady máme zmije pavoučí. Království jedu není jenom o jedovatých hadech, ale máme tady i různé expozice s pralesničkami, což jsou takové drobné jedovaté žáby, nebo tady máme malé expozice s jedovatými strašilkami nebo pavouky. Naše kolekce v Království jedu se skládá z nejzajímavějších a netypicky chovaných druhů jedovatých hadů. Máme tady představitele typu královská kobra, která má třeba takový nej, že je nejdelší jedovatý had na světě. Zároveň tady ale máme třeba křestýšovce mančanského, což je had, který se vyskytuje jenom v pohoří Mang v jižní Číně a je extrémně vzácný v přírodě, ale i v chovech a v zajetích. My tady, jak jsem taky říkal, chováme dva druhy, křovináře němý a křovináře černohlavý. Křovináři němý se vyskytují v Jižní Americe, za to, co křovinář černohlavý se vyskytuje pouze a jenom na poloostrově Osa v Kostarice, v Národním parku Corcovado, kde je extrémně vzácný. Jeho opravdu těžké najít a proto jsme se rozhodli, že ho budeme chovat, protože je o něm málo známo a rádi bychom ho taky do budoucna rozmnožili, což se nám doposud ještě nepodařilo.
0: Dnešní pokračování vám představilo unikátní království jedu, velké i malé, barevné i nenápadné obyvatele, naše chovatelské úspěchy. No a příště zamíříme jinam a je kam, docela jiný svět. Plzeňské zoo nabízí vlastně 1200 různých druhů a 40 velkých expozic. Takže na viděnou a naslyšenou někdy příště, někde jinde.

0: Dříve obecná škola, dnes nový úřad městského obvodu Plzeňské čtyřky. V sobotu 23. května se na Doubravce uskutečnilo její slavnostní otevření, které obohatily nejrůznější vystoupení i workshopy.
1: Já mám velkou radost, že se setkáme v podstatě na největších sousedských oslavách naší čtyřky. Zároveň otevíráme a předáváme veřejnosti nový úřad. No a dnešek si užíváme, máme tady dobré jídlo, dobré pití. Máme i nějaké povinnosti, a to je mít s panem biskupem žehnání budovy, protože bychom byli rádi, aby nám požehnal, aby se nám tady všem dařilo. Samozřejmě jsou tady workshopy pro děti, takže děti si tady určitě užijí, můžou razit mince. A je tady jídlo, pití, je tady divadlo, je tady zábava, večer nás čeká koncert, takže já čekám, že to bude skvělý den.
0: Návštěvníci mohli sami nahlédnout přímo do budovy, a to v rámci několika komentovaných prohlídek, o které se postaralo přímo vedení městského obvodu.
2: My dnes vlastně máme jakoby slavnostní předání té budovy veřejnosti, protože je to veřejná budova a právě veřejnosti naši občanům ta budova patří. A proto velmi rádi jsme uspořádali komentované prohlídky, které jsme tedy vyvěsili na plzeňskou vstupenku a byly okamžitě vyprodány. Tak se už potom dáváme pořád další a další termíny během měsíce května a června. Zájem je o to obrovský. Já jdu na první tuhle veřejnou prohlídku dneska ve 3 hodiny. Mám jich asi 8 a moc se na to těším.
0: Rekonstrukce novorenesanční budovy z roku 1902 započala v březnu 2024. Dokončena byla koncem února letošního roku.
3: Nejzajímavější místo nebo bod toho bylo prolnutí toho historické části s tím moderním. Vlastně ta historická fasáda, která dříve byla jako obvodová, nyní slouží jako vnitřní stěna a je to propojeno právě takým krásným prosvětleným atriem, kde sem jde spoustu denního světla a celé to prostředí je hrozně jako kvalitní.
4: Je to potvrzením toho, že zachraňujeme památky, zachraňujeme budovy, které si to zaslouží. Já bych popřál všem zastupitelům a panu starostovi, aby tady rozhodovali ve prospěch našich plzeňáků, hlavně doubraveckých občanů, a těším se na to, že se tady s ním budou v sobě potkávat.
0: Kdo však slavnostní otevření budovy úřadu nestihl a měl by zájem útroby z rekonstruovaného objektu prozkoumat, může se ještě nyní zdarma zarezervovat na jednu z prohlídek, a to přímo na portálu Plzeňské vstupenky. Z Doubravky pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
5: Po dlouhých letech jednání se plzeňská část Valcha dočká vlastní mateřské školy. Vyroste v Leniáčkové ulici v místě, které je obklopeno novou zástavbou. Na její výstavbě se bude podílet centrální obvod i město Plzeň.
4: Chce se mi říct konečně, protože tady prostě infrastruktura v podobě školky chybí 10 až 12 let, takže my jsme byli rádi, když jsme se s panem starostou mohli dohodnout, že jdeme takzvaně na půl. Já jsem poskytl finanční prostředky z rozpočtu města, bylo to 50 milionů korun. Tady by měly vzniknout 3 třídy. Věřím, že tady děti dojdou dostatečně kvalitní zázemí pro předškolní výchovu, že tady najdou své kamarády a že se tady dílo podaří.
5: Moderní školka nabídne zázemí pro 72 dětí a stane se jednou z nejvýznamnějších investic třetího městského obvodu.
6: Valcha to skutečně potřebuje, nicméně jsou to 3 třídy. Ta školka přišla o trošičku později, než přijít měla, takže věřím tomu, že valšáci se teďka zasnaží trošičku zvýší porodnost, aby příští nebo přes příští rok, až ji budeme otvírat, tak aby skutečně všechny třídy byly plné a tady ten prostor byl opravdu naplněn dětmi, jejich radostí, aby tu vznikala nová kamarádství.
5: Valcha se v posledních letech dynamicky rozrůstá. Masivní bytová výstavba sem přivedla stovky mladých rodin. Klíčová infrastruktura ovšem chyběla a rodiny tak musely vozit své ratolesti až na Bory.
7: Je taky hrozně dobře, že potom, co se ta školka postaví, tak rodiče nebudou muset dovážet děti na Bory, ale že prostě budou moct dojít do té školky, která na té Valše bude. Zvlášť teďka, když se ta Valcha bude rozrůstat, budou se tady stavět nový bytový domy. Ta školka o momentálně kapacitě 72 dětí, tady bude sakramansky potřeba.
5: Jednopodlažní budova bude svým pojetím naprosto unikátní. Architektonicky je přitom navržena tak, aby dobře zapadla do okolní zástavby. Kruhové atrium se zelenou střechou zase pomůže udržet ve třídách příjemné klima.
8: Je to kruhová dřevostavba s atriem, bude postavena v difuzně otevřeném konstrukčním systému a bude mít dřevěnou fasádu a doufám, že se všem bude líbit.
5: Samotná výstavba za zhruba 95 milionů korun začne symbolicky 1. června na Den dětí a potrvá přibližně 18 měsíců. První děti by mohly do nových tříd nastoupit v září roku 2028. Z Plzně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
9: Letošní ročník nabídl ještě více zážitků než kdy dříve. Vedle legendárních restaurací, tematických gastronomických zón a cooking show přinesl i napínavý souboj o nejlepší burgerárnu a poprvé v historii festivalu si návštěvníci vyzkoušeli vaření po boku profesionálních kuchařů v rámci projektu Fabíny škola vaření.
10: 18 lidí najednou vždycky může vařit s nějakou známou osobností, takže určitě něco, co stojí za svoji pozornost. Potom asijská zóna, kterou jsme zase rozšířili, udělali ještě hezčí a s čím mám největší radost, tak je Heinz Grill Akademie, protože tam jsou ty obrovský americký smokery, výborný maso a to myslím, že lidi hodně baví.
9: Centrem festivalu byla legendární hostina, velký stolovací prostor, kde návštěvníci mohli jídlo sdílet společně u jednoho stolu.
11: My se chodíme každý rok, máme rádi dobré jídlo.
12: Kvůli dobrému jídlu vyzkoušet nové věci, které jsem nikdy ještě neskusil.
13: Je tady spoustu nových jídel, které jsem ještě nikdy neměl.
14: Atmosféra, nový jídla, který jsem ještě neskusila.
9: Kromě skvělé atmosféry a excelentní kuchyně, Elimon Fresh Festival nabídl možnost naživo sledovat umění výrazných osobností české gastroscény.
10: Musím říct, že letos je to celá řada hostů. Musím říct, Zdeněk Polraj. Nesmí chybět, je vždycky na festivale, ale kromě něho Mirka Vangil, která má zrovna tady za náma akorát show, potom Roman Staša, Pavel Berky, Adam Rundus, Tví, Peťa Fonda, celá řada lidí.
15: Mně se tady strašně, mě ten festival hrozně překvapil. Já se přiznám, že jsem tady úplně poprvý. A líbí se mi tím, jak je to rozlehlý, že prostě tady není hlava na hlavě, že se tady dá prostě i normálně chodit, normálně se všechno prohlídnout a je to báječný, těším se, až si to celý projdu, protože jsem ještě nebyl úplně všude. A viděl jsem, že jsou tady úplně nádherný stánky a show byla skvělá. Moderátor Petr je super. Já jsem hrozně rád, že tam se mnou byl. A tak mám pocit, že jsme si notovali a těším se na další akce, protože byl moc příjemný.
9: Kromě prémiových restaurací jako Long Story Short, Diane nebo Yamaya, návštěvníci mohli ochutnat výběr špičkových zahraničních i českých vín, pobavit se v Elimon zóně nebo si domů nakoupit různé delikatesy.
1: My jsme tady už asi po 8. rok a Plzeň je pro nás vždycky nejmilejší zastávka, takže my se sem strašně těšíme, protože tady máme několik stánků, s kterými se tady společně družíme, baví nás to, takže nás baví nejenom tady mezi náma, ale i mezi těma Plzeňákama, takže pro nás je to vždycky nejhezčí zastávka.
16: Hele, Fresh je skvělé, já ho strašně mám rád a Plzeň je jedna z nejlepších zastávek tohle tour, takže za mě pecka. Fakt si to užívám.
9: Z Plzně pro televizi ZAK František Šimánek.
0: Slunečné odpoledne si mohli nejen obyvatelé plzeňské jedničky užít v sobotu 23. května na druhém ročníku místního pivobraní. Akce nabídla nejen pestrou nabídku regionálních pivovarů, ale také doprovodný program.
17: Nám bylo trošku vyčítáno, že nemyslíme na milovníky piva a tvrdší muziky, tak jsme to chtěli napravit. A k tomu našemu celoročnímu programu, kde máme vinobraní, máme tady Martinské hody, jsme vymysleli tuhle akci, kam jsme sezvali malé pivovárky a pozvali jsme skvělou muziku a myslím si, že právě milovníci dobrého piva a muziky, tvrdší muziky si dnešek užijou.
18: Máme tady 10 pivovarů, jsme v podstatě na půdě Ravenu, to je taková, myslím si, tady domácí scéna, ale jinak je tady Zhůřák, je tady pivovarů Lenocha, Radouš, Beer Factory a spousta dalších. Myslím si, že si tady všichni návštěvníci přijdou na své.
0: Celá akce ovšem nebyla jen o pivu jako takovém. Během dne se zde vystřídala také řada hudebních uskupení.
19: No, ta pivní kultura samozřejmě k sobě přitahuje i patřičnou hudbu, takže máme tady Anacondu Bandu, měli jsme tady Dark a teď tady máme Sifon, takže myslím si, že ten výběr je úplně jak dělaný tady na ty místní piva a všem doporučuju, aby se zúčastnili i příští rok.
20: Já mám jako pivo rád, mám rád rockovou muziku a já jsem strašně spokojený, že dorazilo tolik lidí a všem jim přeju, aby si to hodně užili.
0: Pivobraní se letos přestěhovalo z Bolevecké návsi na točnu tramvaje u místního pivovaru Raven, se kterým obvod spolupracoval.
21: Já jsem rád, že lidi přišli docela příznivě dneska a i zvědaví, jakože pro nás je skvělý, když mám někdo se zeptá, co máme a pak chce vidět jako něco k tomu, ne jenom objednat a pít, ale jako pivo má být trošku zábavný a zajímavý.
0: Podle organizátorů se i druhý ročník pivobraní vydařil a díky tomu by se akce měla na plzeňskou jedničku vrátit také v příštím roce. Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
2: prostorách Mariánsko-Lázeňského hotelu Nové Lázně se minulý týden uskutečnilo výjimečné setkání, během kterého byla představena nová kniha věnovaná českému malíři Vlastimilu Košvancovi. K tomuto slavnostnímu aktu by nemohlo dojít nebýt italského znalce umění Giuseppa Franzoniho, který Košvancovu tvorbu objevil náhodou na počátku 90. let v Paříži a který svoji publikaci přijel do Mariánských Lázní osobně představit.
3: Co mě na něm nejvíc zaujalo, byl jeho eklektismus, jeho schopnost tedy přecházet z jednoho stylu k druhému, jeho složitost, jeho osobnosti a jeho díla. Je to umělec opravdu veliký.
2: V malebném Mariánsko-Lázeňském rezortu se tak skloubilo umění, historie a elegance a oslavilo česko-italské přátelství. Výjimečnost celé slavnostní události, jejíž motem se stalo Košvancovo krédo Život je radost, podtrhl hudební doprovod. Akce se zúčastnili významní italští kunsthistorici. Jejího moderování se ujal poradce pro národní bezpečnost Hynek Kmoníček.
22: Košvanec byl takovým znakem elity první republiky, ať už to byl prezident Beneš nebo všichni významní průmyslníci si od něj objednávali v období první republiky významné a hezké portréty. A kdybyste ho hledali po válce, tak ho prostě nenajdete. Ten člověk byl vyzmizikovaný a vyškrtnutý z celého českého kulturního života, protože za války udělal, on říkal, že satirickou sketch o německé zimní pomoci po porážce u Stalingradu, která byla i hned po válce v té atmosféře interpretována jako kolaborace.
2: Nově vzniklá publikace nese symbolický název Vlastimil Košvanec, malíř pohřbený historií a představuje komplexní pohled na umělců v život. Rovněž potvrzuje jeho význam v evropském kontextu.
3: Dnes je ten umělec stále aktuální a důležitý, protože to je velký kosmopolita, je to mezinárodní umělec, jeho dílo oslavuje radost života.
2: Košvancovu tvorbu zachytil v nedávné době časopis Prestiž. Jeho vedení rovněž v Mariánských Lázních přichystalo vůbec první ročník golfového turnaje, během kterého zástupci časopisu pokřtili jeho další vydání.
23: Dneska se tady sešlo kolem 50 hráčů ze světa kultury, ze světa biznisu, je to o potkávání a samozřejmě tahle akce by se neobešla bez partnerů, kterým tímto děkuji a bez kterých by se tahle akce vůbec nemohla konat. Prestiž má historii, tradici 25 let s tím, že nově ho vydáváme i v anglickém jazyce, právě kvůli tomu, že dodáváme hotel nebo distribuujeme i na letištích, v business jetech a podobně v business klubech. V časopise Prestiž se věnujeme kultuře, tradicím, business tématům i sportu, takže se všichni najdou.
2: Z Mariánských Lázní pro televizi Zaklenka Prokšová. 50 milionů půl litru piva na jednom místě. Právě takovou kapacitu má nový plně automatizovaný sklad, jehož výstavbu dokončil plzeňský Prazdroj.
24: That's amazing moment. We were all waiting on this one because this investment started almost 5 years ago. And now
25: je to pro nás úžasný moment. Tahle investice začala před 5 lety a přispívá jak k bezpečnosti lidí, tak k zefektivňování práce i k udržitelnosti.
24: Practically every dimension of our work, yeah? It contributes to the safety of our people, it contributes to effectiveness of our work.
2: Gigantická budova je velká jako 2 fotbalová hřiště, má 11 pater a pojme neuvěřitelných 42 tisíc palet. V jeden moment je tu uskladněno až 50 milionů piv. Celý proces od nalahvování až po uložení přitom řídí výhradně počítačový systém.
26: V momentě, kdy vyrobíme paletu plnou našeho piva, tak my využíváme prostoru takzvaného mezaninu. Je to 1300 metrů ocelové konstrukce, je na ní 0,5 kilometru dopravníků. Z mezaninu se paleta pomocí vláčkové dráhy dostane do plně autonomního skladu, automatického skladu. A to je 600 metrů, 30 gondol, který dopravují palety přímo do sila. Tam máme 10 jeřábů, který zaskladní zboží až do výšky 30 metrů.
2: Většinu palet si přebírají řidiči, kteří je následně naloží do vozů pomocí elektrických vysokozdvižných vozíků. Jedno místo je ale speciální. Je vyhrazeno pro plně automatickou zadní nakládku, při níž paleta s pivem dojede sama až do kamionu. To vše za pouhé 2,5 minuty.
4: Na jedné směně tady mezi 6 až 8 lidma, to znamená dohromady nějakých 20 lidí. A ty dokážou za jeden den naložit až 120 kamionů. Co do řeči čísel, to znamená, že to je vlastně 80% všech kamionů, který odjedou z plzeňského Prazdroje, z pivovaru Plzeň, odjede tady z toho místa.
2: Část skladu obsadila nealkoholická piva. Právě ta u Čechů získávají na popularitě.
5: Češi obecně změnili své návyky, jak tráví volný čas, změnili vlastně spotřebitelské návyky, to znamená, že vlastně spousta lidí už nechodí tak často do hospody, nepije alkohol, snaží se být aktivní a tím pádem vlastně omezují jakýkoliv vlastně alkoholický nápoj ve svém životě. Vidíme, že vlastně na úkor například výčepních piv, takzvaných desítek, které klesají, ležáky si drží jakž tak ještě vlastně tu oblibu a roste obliba nealkoholických piv. Především obliba ochucených nealkoholických piv v Češi milují například citrusové, pomelo, grep a tak dále.
2: Ještě před 20 lety tvořilo nealkoholické pivo zhruba procento prodejů v Česku. Loni už se jednalo o 12%. Z Plzně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.

0: Krásný den. Někdo cestuje kvůli památkám, někdo kvůli přírodě a někdo prostě proto, že potřebuje na chvíli vypnout a být jinde. Já vás dnes vezmu na místa, která možná nejsou na titulních stránkách průvodců, ale mají něco, co se nedá koupit ani naplánovat. Totiž atmosféru. Vítejte u pořadu Putování v regionech. Dnes vyrážíme objevovat Česko trochu jinýma očima. Bazilika navštívení Panny Marie ve Frýdku-Místku je dominantou města už po staletí. Její elegantní věže, bohatě zdobený interiér i jedinečná atmosféra přitahují věřící, milovníky historie i běžné návštěvníky, kteří hledají klidné místo k zastavení během cest regionem Beskyd. Nyní po více než dvouleté rekonstrukci opět otevřela své brány návštěvníkům.
1: Jen málo která stavba ve Frýdku-Místku dokáže na první pohled vzbudit takový respekt a obdiv jako bazilika navštívení Panny Marie. Monumentální kostel tyčící se nad historickým centrem je nejen významnou duchovní památkou Moravskoslezského kraje, ale také jedním z nejkrásnějších poutních míst severní Moravy.
2: Je to poutní místo, které je tak jako přezdíváno Slezské Lurdy. Je to proto, že tady počátky tohoto poutního místa sahají do 17. století, kdy nejstarší tady vlastně z toho kostela je soška Panny Marie s Ježíškem, která původně tady stála na tom návrší, jmenovala se to Na Vápenkách, a ta soška tady stála na takovém podstavci. A legenda vypráví, že tu sošku tady našli nejdříve lidé, kteří tady těžili vápno. A oni ji odnesli do farního kostela, který je směrem k náměstí. No a druhý den ráno ta soška byla údajně zase tady. A tak se to opakovalo několikrát, takže tím pádem oni si řekli, že asi tady Panna Maria chce mít postavený kostel. Nejdříve ale tady, jak jsem říkala, stála ta soška na podstavci. To je spousta poutníků, kteří se tady modlili u té sochy. Jedna z nich právě byla i hraběnka Tovačovská. To je takové zázračné uzdravení. A ona ochrnula, je to taky legenda, jo. Údajně se jí zjevila Panna Maria ve snu, právě Panna Maria v podobě tady této sošky, a řekla, ať jde do Frýdku, že bude uzdravena. A skutečně uzdravena byla.
1: V roce 1706 zde byla postavena dřevěná kaple, která však náporu poutníků brzy nestačila.
2: No a v té době, zhruba kolem toho roku 1730-1740, vlastnili frýdecké panství Pražmové z Bílkova. No a právě hraběnka Karolina Pražmová, která byla vdova, tak ona měla dva syny a ona společně s těmi syny se zasloužili o to, že tento kostel byl postavený.
1: Ačkoliv byla pozdně barokní stavba přerušena válkami Marie Terezie s Bedřichem II., práce rychle pokračovaly díky podpoře Pražmů. Nejcennější je hlavní oltář z roku 1793. Nad svatostánkem je umístěna bajná socha Panny Marie.
2: Máme tady nádherný křišťálový lustr, je to z kamenického šenova. Každý se ptá, jak se to čistí, ale je to opravdu zavěšené na rumpálu. Ten lustr váží 1200 kilo a je na něm 200 svíček. Dneska už samozřejmě elektrických. Je to taková chlouba tady našeho kostela. Dodnes je to živé poutní místo. Ještě takové důležité datum, rok 1999, kdy tento chrám byl povýšen papežem Janem Pavlem II. Na baziliku minor, a od roku 2018 je to i národní kulturní památka.
1: V posledních dvou letech prošla bazilika rozsáhlou rekonstrukcí, během níž se podařilo obnovit spoustu věcí.
3: Především takovým magnetem je krypta, do které se nedalo vstupovat, a teď je nově zpřístupněná. Sice za poplatek, ale je zpřístupněná.
2: Tato krypta je docela rozsáhlá. Najdeme tady krásné barevné obrazy na stěně, které zde namaloval místní rodák pan Josef Lang. A jsou to výjevy historického Frýdku. Takže máme tady třeba Hlubokou ulici, která dnes už vypadá úplně jinak, s takovým procesem poutníků, kteří jdou do baziliky. Tady máme výjev, kdy poutníci, kteří tady šli na pouť, byli to poutníci z Tovačova, tak šli přes most, přes řeku Ostravici, a strhla se nějaká bouře a ten most spadl a oni se tam utopili. A právě asi 13 poutníků to byl a oni jsou pohřbeni tady taky v této kryptě. Jsou tady pohřbení Pražmové z Bílkova.
1: Velkou rekonstrukci završila slavnostní bohoslužba na začátku května.
4: Bazilika Minor je přirozenou dominantou města, jedinou bazilikou v kraji, a nejenom ten obnovený interiér, který až lidé vstoupí do toho chrámu, uvidí, který je naprosto uchvatný a já věřím, že tato proměna přiláká do baziliky jak občany města, kteří tam třeba ještě nebyli, tak i návštěvníky.
5: Je to určitý zážitek dějiny.
6: Tady chodíme pravidelně a už se těšíme, jak bude vypadat, když je po tolika letech otevřena zase znovu.
1: Znovu otevřenou baziliku letos čeká mnoho akcí. Konec května bude patřit Noci kostelů s bohatým programem pro děti. Kromě toho se mohou lidé těšit na tři velké poutě spojené se svátky Navštívení, na Nanebevzetí a Narození Panny Marie.
0: Prvního června oslaví všechny děti svůj svátek. Zoo Praha proto připravila na Den dětí pořádnou dávku zábavy pro malé i velké návštěvníky. Areál v Pražské Troji se promění v jedno velké dětské hřiště plné soutěží, her a atrakcí, které vznikly ve spolupráci s městskou policií hlavního města Prahy. Děti se mohou těšit na opičí dráhu, skákací hrad, malování na obličej, fotokoutek nebo třeba dětské dopravní centrum. Chybět nebude ani hudba v podání Dixie Bandu. Vstupné pro děti do 15 let bude symbolická 1 koruna. Safari park ve Dvoře Králové zve na zážitek, který vás alespoň na chvíli přenese do Afriky. Večerní safari nabízí jedinečnou možnost projet se mezi stády zeber, žiraf, antilop nebo nosorožců v atmosféře afrického soumraku a zapadajícího slunce. 50-minutová komentovaná jízda safari busem vede přímo mezi stovkami afrických zvířat a připomíná opravdové výpravy do národních parků v Africe. Večerní safari je navíc unikátem, který nikde jinde v Evropě nezažijete. Na Plzeňsku najdeme městečko s neobvyklým názvem Úterý, které jakoby se zastavilo v čase. Malebné náměstí, historické domy a klidná atmosféra dávají tomuto místu jedinečné kouzlo. Úterý patří k nejmenším historickým městům v Česku, přesto ukrývá řadu zajímavostí a připomíná dobu, kdy tudy vedly důležité obchodní cesty. A právě do tohoto nenápadného, ale půvabného městečka se teď společně vydáme.
7: V nejzápadnější části okresu Plzeň-Sever najdete malebné městečko v údolí Zurčícího potoka s památkově chráněným náměstím, opředené zajímavými pověstmi i atmosférou. Zvláštní má i název – Úterý.
8: Když někde řeknou, že jsem z Úterý, tak se mě každý ptá, co to je, kde to je. A vlastně se tomu směje, jestli to vůbec existuje. A ten název vlastně vychází z historie, protože v Úterý se tady konaly trhy, jarmarky, tak proto se to město říká Úterý. Historicky se to město jmenovalo Neumarkt, Nový trh, protože vlastně jsme v oblasti Sudet, a takže velkou dobu dlouhou se tomu říkalo Nový trh.
9: První zmínka písemná o Úterý je z roku 1233, kdy Úterý získal teprve svůj klášter od matky Václava I.
7: Najdete tu mnoho památkově chráněných barokních domů i dalších historických památek.
8: Ale jenom některé z nich jsou přístupné, a to jenom příležitostně. Například kostel svatého Jana Křtitele, nebo památkový dům Turbovna na náměstí, a nebo při některých příležitostech i historická radnice. Kostel svatého Jana Křtitele je asi největší památkou, kterou tady máme, a obsahuje historické barokní varhany, které se rozezní vždycky při mistrovských varhaních kurzech v létě, v srpnu, kdy přijíždí varhaní mistr a učí tady interpretaci barokní varhaní hudby studenty z celého světa.
9: Kostel projektoval Krištof Ringsenhofer, slavný barokní stavitel. Nad obcí u hřbitova je hřbitovní kaple svatého Václava, u které si myslí někteří lidé, že by mohla být od syna Krištofa Ringsenhofera, od Ignáce Kiliána. Není to potvrzený, takže nevíme, ale ta stavba je krásná, takže i by to mohlo být.
7: Ve středu náměstí, které bylo v roce 1992 vyhlášeno památkovou zónou, stojí morový sloup z počátku 18. století, postavený jako poděkování za to, že se morová rána nedostala do města.
9: Sochy svědců jsou od místního sochaře Šterna a socha Madony s Ježíškem je od bratří Stilpů z Chebu. Když se sem přistěhovali volinští Češi po válce, tak tady poblíž zasadili lípu. Ale bohužel lípa začala ten morový sloup dost ničit, takže jsme ji museli skácet a nechat sloup zrestaurovat.
7: Kromě moru se ale jiné rány městečku nevyhnuly. Prolilo se tudy několik povodní a několikrát Úterý se žehly plameny.
9: Zničující požár, kdy teda vyhořelo téměř celé Úterý, asi 2/3 domů lehly popelem. byl prostě 1694, ten požár vznikl tady pod radnicí, tady chybí teda barák pod radnicí, který byl zbourán po válce, takže někde v těch místech byla asi kovárna nebo něco a tam vznikl požár a to úterý teda lehlo popelem. Radnice je teda původně renesanční, i tu dispozici si zachovala, ale je přestavěná po tom vznikajícím požáru z roku 1694 do této podoby. Poslední velký požár, který to byl, vypukl tady na náměstí, v této frontě. Tady souzely tady ty čtyři baráky, které vidíme před sebou. Bylo to teda roku 1998 a tady za přispění kraje a okresu a památkářů se ty baráky rychle opravily, aby úplně nespadly. Takže díky tady těm dotacím se spravily střechy a baráky stojí. No.
7: Dům číslo 69, dnešní turbovna, dříve mydlárna, byl vyhlášen kulturní památkou. Díky místním je z něj dnes komunitní centrum.
5: Turbovna je historický dům, který tvoří celou severní část náměstí a dlouhou dobu chátral. A nám jako místním obyvatelům to přišlo škoda, tak jsme se snažili nějakým způsobem iniciovat jeho záchranu. Nakonec jsme se rozhodli, že ho koupíme jako spolek, protože v tu dobu byl v exekuční dražbě a nám se podařilo v té dražbě ten dům získat díky soukromé půjčce a postupně ho od té doby zachraňujeme. Teď už je to vlastně 10 let, co ten dům máme a od začátku jsme se pustili nejdřív do sklepů a do střechy, do krovu a vlastně zajistili ty hlavní statické poruchy a v posledních letech jsme se dostali i do úpravy interiéru a můžeme ten dům využívat pro různá setkávání, akce, kulturu a prostě už začal žít. Před dvěma lety jsme na rohu otevřeli malý krámek, kde si návštěvníci můžou koupit řemeslné výrobky tady od místních řemeslníků a přes ten krámek mohou projít až do historických sklepů, které jsou tesané v kameni a ty se nám taky podařilo v posledních letech zabezpečit, takže je mohou obdivovat a podívat se do nich a v horkých letních dnech se tam schladit.
7: Během roku se v úterý konají akce nejrůznějšího druhu.
5: Takovou první největší je svátek sousedů, který bývá vždycky k konci května a potom zatím poslední většinou je Be Art, což je rodinný festival, který je v celých ulicích, ve všech ulicích města a ukazuje různý řemeslní workshopy a dílny pro děti, ale i celou rodinu. Začátkem května je pochod úterského Havrana Krištofa, který vyráží tady z úterý na několik tras po okolí, kratších i dalších a návštěvníci si můžou vybrat podle toho, kterou trasu zvládnou.
7: Havrana má městečko ve svém znaku. Pověst praví, že kdysi sledoval jeden z horníků Havrana nesoucího v zobáku zlatý prsten. Na místě, kde ho pták upustil, pak horník našel zlatonosnou rudu. I když nebyla těžba zlata v úterý nikdy doložena, vyloučit ji nelze a díky ní vznikla tradice turistického pochodu s Havranem.
9: Turistický pochod Krištofa Havrana vlastně vznikl nápadem mého kolegy v práci a já jsem se přidal, protože už jsem ten nápad kdysi dávno měl, že by bylo dobré udělat kolem úterý turistický pochod, aby lidé poznali jednak úterý a i to hezké okolí, které tu je. Chytilo se to a letos už byl 17. ročník tohoto pochodu.
7: Pochodem ale akce v městečku zdaleka nekončí.
5: V červnu je tu vždy svatojánská pouť, ale to je spíš taková církevní slavnost. V červenci bývá řemeslný jarmark tady na náměstí. Potom další významná akce je právě ten mistrovský varhaní kurz. Jeho součástí už tradičně je taky jazzový koncert u kostela. A v začátkem září je Be Art, to je rodinný festival pro vlastně všechny, kteří rádi tvoří.
7: Město i jeho okolí můžete poznávat díky naučné stezce s 12 zastaveními, dlouhé asi 2 kilometry.
9: Začíná tady na náměstí, tamhle je první panel, druhý panel je tady na turbovně a pak se jde dál ke kostelu na malé náměstí k hospodě.
5: Naučnou stezku vybudoval úterský spolek Bart před 20 lety. V loňském roce jsme ji obnovili díky dotaci Plzeňského kraje a vede vlastně po celém městečku, ale i do okolí, vlastně na takové tři strany. Vždycky jsou tam typy na výlet, kam se ještě může člověk dostat dál. Ten okruh v centru měří asi 1 kilometr, takže ho člověk zvládne do hodinky, včetně prostudování všech panelů obejít a provází jednotlivá stanoviště takové hravé úkoly s Havranem, kde se člověk může, a zejména děti, odpovědět nějaké otázky k tomu, o čem ta stezka vypráví, anebo tomu, co se dozvěděli.
7: Stezka vede i kouzelnou krajinou podél vodního toku s přírodou nezasaženou průmyslem.
9: Údolí Uterského potoka je krásné území. Jsou tam louky, po kterých se dá dobře chodit. Roste tam i chráněná rostlina perovník pštrosí. Po okolních kopcích můžete vidět náprsníky. A z jara to třeba teď v květnu jsou na některých místech i chráněné stavače.
7: Dojdete až na okolní kopce, odkud jsou nádherné výhledy. Vidět je i Šumava. Jeden z koncových panelů stezky vás dovede ke hřbitovní kapli svatého Václava, zbudované v polovině 18. století. Před ní stojí památná lípa stará více než 200 let, ke které se váže další místní pověst.
9: Podstata je, že ji tady zasadila dívka, služka z nějakého statku, která byla nařčena z nějaké krádeže. A ona řekla, že zasadila lípu kořeny nahoru a jestli se lípa chytne a poroste, takže je to důkaz, že byla nevinná. Ovšem od smrti to nezachránilo, protože napřed se lípa chytla a ji asi popravili.
7: Zastavení u kaple vás nasměruje také k minerálnímu prameni. Nad ním stojí altánek z roku 1931.
9: Pramen nese název opata Reitenbergera, uterského rodáka, který je zakladatel Mariánských lázní, protože v době, kdy byl opatem v Teplického kláštera, tak se velmi zasadil o vznik lázeňského města Mariánské lázně.
7: Ať vám udělá úterská uhličitá kyselka dobře. A nejen ona, také zdejší půvabná krajina a atmosféra dávno zašlých časů.
0: Pokud hledáte místo, kde si děti opravdu vyhrají a dospělí si na chvíli připomenou vlastní dětství, park Miraculum v Milovicích je ideální volbou. Největší zábavně naučný park v České republice nabízí na 12 hektarech obří prolézačky, podzemní chodby, vodní svět, lesní hřiště i spoustu dalších atrakcí pro malé i velké návštěvníky. Miraculum je místem, kde se dá bez problémů strávit celý den a kde si každá věková kategorie najde své dobrodružství. Ať už sem vyrazíte za aktivním odpočinkem, rodinným výletem nebo jen za pořádnou dávkou zábavy, nudit se tu rozhodně nebudete. Jedna z nejvýraznějších dominant Pardubic znovu otevírá své brány návštěvníkům. Zelená brána, která prošla rozsáhlou rekonstrukcí, se po téměř 2 letech opět vrací do běžného provozu a od června nabídne návštěvníkům oblíbený výhled na historické centrum města. Součástí prohlídky je také výstava mapující proměny Pardubického náměstí republiky v průběhu 19. a 20. století. A během letních večerů si lidé budou moci z ochozu věže znovu vychutnat i romantické západy slunce nad Pardubicemi. Cestování není jen o kilometrech. Někdy stačí pár kroků, jedno zastavení nebo obyčejný výhled, aby člověk objevil něco nového. A přesně o tom bylo i dnešní putování. Děkuji, že jste byli s námi a těším se zase příště na další společnou cestu v pořadu Putování v regionech. Do té doby se mějte krásně. Na viděnou.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Mariánské Lázně ožily velkolepou kulturní událostí. Město s jedinečnou atmosférou navštívil známý italský sběratel umění Giuseppe Franzoni, který je zároveň autorem publikace o zapomenutém českém malíři.
1: V prostorách Mariánsko-lázeňského hotelu Nové Lázně se minulý týden uskutečnilo výjimečné setkání, během kterého byla představena nová kniha věnovaná českému malíři Vlastimilu Košvancovi. K tomuto slavnostnímu aktu by nemohlo dojít nebýt italského znalce umění Giuseppa Franzoniho, který Košvancovu tvorbu objevil náhodou na počátku 90. let v Paříži a který svoji publikaci přijel do Mariánských Lázní osobně představit.
2: Co mě na něm nejvíc zaujalo, byl jeho eklektismus, jeho schopnost tedy přecházet z jednoho stylu k druhému, jeho složitost, jeho osobnosti a jeho díla. Je to umělec opravdu veliký.
1: V malebném Mariánsko-lázeňském rezortu se tak skloubilo umění, historie a elegance a oslavilo česko-italské přátelství. Výjimečnost celé slavnostní události, jejíž motem se stalo Košvancovo krédo Život je radost, podtrhl hudební doprovod. Akce se zúčastnili významní italští kunsthistorici. Jejího moderování se ujal poradce pro národní bezpečnost Hynek Kmoníček.
3: Košvanec byl takovým znakem elity první republiky. Ať už to byl prezident Beneš, nebo všichni významní průmyslníci si od něj objednávali v období první republiky významné a hezké portréty. A kdybyste ho hledali po válce, tak ho prostě nenajdete. Ten člověk byl vyzmizikovaný a vyškrtnutý z celého českého kulturního života, protože za války udělal, on říkal, že satirickou skeč o německé zimní pomoci po porážce u Stalingradu, která byla i hned po válce v té atmosféře interpretována jako kolaborace.
1: Nově vzniklá publikace nese symbolický název Vlastimil Košvanec, malíř pohřbený historií a představuje komplexní pohled na umělcův život, rovněž potvrzuje jeho význam v evropském kontextu.
2: Dnes je ten umělec stále aktuální a důležitý, protože to je velký kosmopolita, je to mezinárodní umělec, jeho dílo oslavuje radost života.
1: Košvancovu tvorbu zachytil v nedávné době časopis Prestiž. Jeho vedení rovněž v Mariánských Lázních přichystalo vůbec první ročník golfového turnaje, během kterého zástupci časopisu pokřtili jeho další vydání.
4: Dneska se tady sešlo kolem 50 hráčů ze světa kultury, ze světa biznisu, je to o potkávání a samozřejmě tahle akce by se neobešla bez partnerů, kterým tímto děkuji a bez kterých by se tahle akce vůbec nemohla konat. Prestiž má historii, tradici 25 let s tím, že nově ho vydáváme i v anglickém jazyce právě kvůli tomu, že dodáváme hotel nebo distribuujeme i na letištích, v business jetech a podobně v business klubech. V časopise Prestiž se věnujeme kultuře, tradicím, business tématům i sportu, takže se všichni najdou.
1: Z Mariánských Lázní pro televizi Zaklenka Prokšová.
0: Po více než 10 letech obnovili ve Vyšším Brodě na Českokrumlovsku činnost spolku přátel Vyšebrodského kláštera. Nový spolek chce podpořit opravu historického areálu, vznik muzea i navázání na tradiční klášterní pivovar.
5: V historických prostorách Vyšebrodského kláštera se v pátek 22. května po více jak 10 letech obnovila činnost spolku Přátel Vyšebrodského kláštera. Organizace, která v minulosti pomáhala podporovat chod cisterciáckého opatství, tak znovu navazuje na svou někdejší tradici.
6: Ten spolek vlastně navazuje na ten původně hornorakouský spolek pro podporu kláštera v Linci, který inicioval zemský hejtman bývalý Piringer. A ty vlastně jejich zásluhou, ten spolek fungoval 15 let a jejich zásluhou, pač tam byly různé osobnosti z rakouského hospodářského života a pan doktor Cerps to organizoval také, nám pomohli obnovit třeba tady tu lékárnu, i kostel, že jo, i tady dole návštěvnický centrum, takže se významně zasloužili o obnovu kláštera.
5: Celé jednání se konalo za přítomnosti právníka, který dohlížel na jeho průběh. Předsedkyní spolku byla zvolena profesorka a lékařka Věra Adámková.
4: A určitě se chci zasadit o to, abychom přispěli jednak k dalšímu povědomí kláštera, protože opravdu je to centrum vzdělanosti nejenom v jižních Čechách, ale když máme tu příhraniční oblast, tak oni měli přesah vlastně dneska, bychom řekli, přes hranice. A ne to jenom tedy kulturní památka, ale může to prospět i tomu regionálnímu ekonomickému růstu.
5: Nově zvolení členové a pozvaní hosté si následně prohlédli některé vzácně dochované artefakty, zakládající listinu kláštera nebo filozofický a teologický sál.
7: Klášter je vlastně naše perla tady v celém regionu, jak historická, tak duchovní, a myslím, že spolek obnoví tu svoji cestu, kterou před 20 nebo 30 lety započal, a bude pomáhat vlastně nést dobré jméno kláštera napříč republikou.
8: Vyšší Brod a klášter, to je jeden živý celek, který patří k sobě. My samozřejmě vždycky jako město budeme podporovat Vyšebrodský klášter a víme, že i klášter podporuje nás. Takže jsem moc rád za tuhletu symbiózu a doufám, že i do budoucna to takhle vydrží.
5: Připravovaný projekt už má konkrétní obrysy. V plánu je vznik menšího pivovaru navazujícího na historickou tradici. Hlavní část objektu by měla sloužit jako nové muzeum věnované cisterciákům a historii Vyšebrodského kláštera. Problémem zatím zůstává financování. Budovy jsou po dlouhých letech v neutěšeném stavu a čeká je rozsáhlá rekonstrukce. Obnovený spolek by tak mohl sehrát důležitou roli nejen při podpoře kulturních aktivit kláštera, ale i při hledání partnerů a prostředků pro záchranu další části historického areálu.
0: Po dvou letech byla dokončena revitalizace kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem. Opravy fasády a interiéru za 27 milionů korun byly z velké části financovány z evropských dotací.
9: Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem září novotou. Prošel totiž revitalizací za více než 27 milionů korun. Práce trvaly 2 roky. V kostele najdete nová světla a opraveny byly také už nevyhovující plochy nad dveřmi. Největších změn ale doznala samotná budova.
10: Podařili se ty zdi kolem opravit a věž. A dokonce nahoře, ještě to budou pamatovat mnozí, tak ta věž jako pod tou špičkou byla taková černá, měla tam takový černý, jako bych řekl, prostor. A my myslelo se, že to vzniklo ještě za války, že to bylo očazené. No a když tam nahoru postavila firma Avers lešení, tak zjistili, že to nějak teda v těch 50. 60. letech, kdy to popravovali a zase nějak to zachraňovali tu statiku, takže to natřeli nějakou zřejmě černou barvou, asi to očazený.

0: kdyby skutečně to nebylo, tak ten kostel by byl zase ve stávajícím stavu a pochybuju, že bychom v horizontu několika let nebo desítek let ho měli takhle krásný. Tak jsem za to rád, no, tak musíme si říct Bohu díky, se to podařilo.
1: Během revitalizace byl kostel veřejnosti přístupný a dokonce se v něm konaly i bohoslužby. Proběhla také tradiční vánoční výstava betlémů, kterou navštívilo zhruba 10 000 lidí.
0: My míváme vždycky ten kostel otevřený zádveří nebo tu předsíňku, kde je velký krásný kříž a já otevírám vždycky brzy ráno a až do večera je otevřen a hořejí tam svíce a lidé přicházejí pořád, to jsou zástupy lidí, kteří sem přicházejí, takže kdybych to tak měl shrnout, tak zbožnost lidí nebo úcta ke Kristu tady je, i když jaksi je taková, že to je intimní záležitost lidí, ale vidím, jak je to frekventované.
2: Ve Starých Oldřůvkách na Opavsku slavnostně otevřeli novou síť naučných stezek. Nové altány, informační tabule i rozcestníky teď turistům připomínají bohatou hornickou historii Nízkého Jeseníku a lákají návštěvníky do unikátní krajiny bývalých Břidlicových dolů.
3: Budišovsko, Vítkovsko i okolí Starých Oldřůvek propojuje nově opravená síť Břidlicových naučních stezek. Projekt zahrnoval obnovu zhruba 100 kilometrů tras napříč 6 obcemi a 10 katastrálními územími.
4: V rámci těch stezek se vybudovali samozřejmě celý nový mobiliář, jsem původní už sešel časem. Ten největší tady altány ve Starých Oldřůvkách, pak jsou tři menší v Těchanovicích, Budišově Podlesí, ve Svatoňovicích je hexagon, plus 30 informačních panelů, 30 rozcestníků.
3: Vznikly také nové dálkové ukazatele, které upozorňují na vzdálenější atraktivity regionu. Celkové náklady dosáhly téměř 6 milionů korun. Většinu pokryla dotace.
4: Ale město Budišov financovalo ten mobiliář i v těch jiných obcích. No, dokončujeme Budišově vesmírnou lavičku, která je tak před 80% hotová.
5: Všechny altánky, infopanely a rozcestníky přímo na instalovaných místech ručně pokrýval Břidlicí 79-letý místní řemeslník.
6: To Břidlice. Břidlice má krásný kréd. Břidlice je vlastně zakleté slunce v kameni. Jo? Je to prostě materiál, který, když máte v ruce, musíte ho otěžkat, musíte ho zaklepat, zazvonit, jestli nemá nějakou žilu, jestli nemá nějaký kaz.
3: Práce v náročném terénu mu zabrala téměř 3 měsíce.
6: Tady bylo nejhorší to, že jsem dostal mapu, kde bylo vyznačené 64 celkově těch rozcestníků a altánů. Prvně bych jsem udělal jednu, někdy jsem udělal dvě, někdy jsem udělal tři, podle toho, jak to bylo velký, nebo jak to bylo daleko náročné jako na ten přístup. A bez elektriky, všechno ručně.
3: Na historii těžby Břidlice dlouhodobě upozorňuje také místní muzeum Břidlice.
7: A podařilo se mi postupem času s přáteli, s kamarády a s mnoha nadšenci zhromáždit neuvěřitelné množství nádherných věcí do muzea Břidlice a myslím si, že je to dneska velice zajímavá, významná instituce, co se týká té připomínky dobývání Břidlice v Nízkém Jeseníku.
3: Staré Oldřůvky ale nejsou jen o hornictví. Lokalita leží v Národním geoparku krajina Břidlice a nabízí také výjimečnou přírodu.
8: Oldřůvky vypadají, že jsou na konci světa, ale je to fantastické místo s duší. Jsou tady náhorní plošiny Nízkého Jeseníku, velké travnaté louky, krásné lesy.
3: Revitalizované stezky tak turistům nově přibližují nejen hornickou historii, ale i jedinečný charakter celé krajiny Nízkého Jeseníku.
2: Jízda králů, která byla v roce 2011 zapsána na seznam světového nehmotného kulturního dědictví UNESCO, se jela za krásného počasí v Kunovicích na Uherskohradišťsku. Do tohoto města se od svého znovu obnovení přesně před 30 lety vrací každé 2 roky.
9: Vyvrcholení kunovické jízdy králů nastává v neděli dopoledne, kdy skupina jezdců na koních ozdobených různobarevnými věnci z růží vyráží do ulic, aby přivedla svého krále. Této pocty se v letošním roce dostalo 10letému Cyrilu Hlaváčkovi, jehož rodiče museli nejdříve dát svůj souhlas.
10: My jsme se moc dlouho nerozhodovali, když tahle nabídka přišla od tady organizátorů Jízdy králů a od zastupitelů města, tak jsme skoro i hned řekli a souhlasili, že to Cirdovi umožníme tady tu slávu, aby si to užil a my s ním.

0: Samozřejmě.
1: Nový král Cyril Hlaváček je žákem 4. třídy základní školy a folklor je jeho velkou láskou. Učí se hrát na housle, zpívá, tancuje verbuňk a hraje ve dvou cymbálových muzikách. Přípravy na roli krále i přesto nebyly jednoduché.
2: No, přípravy byly dlouhé, už od září, od října, zkoušky a spravování baráku. Mm-hmm.
3: Říká se, že nejtěžší pro tebe bude asi to mlčení, protože nejsi zvyklý mlčet.
2: No, to říká tady každý úplně. Ano, bude to těžká.
1: Král je podle tradice oděn do dívčího kroje a v ústech má růži, aby po celou dobu jízdy zůstal němý. Královská družina od domu krále následně zamířila před radnici, kde požádala starostu města o povolení k jízdě.
4: To král bez statku a dvoru, bez královských pokladů. Proto jsme vás dojeli, pane starosto, požádat, abyste nám dovolil po dědině vybírat hýlom hýlom.
5: Já vám k vybírání pomoci povoluju, ale toto vám nařizuju, abyste si královou krásně dali a kunovinou tam hazbu neudělali.
6: Jsme velmi rádi, že tento zájem neutuchá a trvá, protože letos nám jede 28 jezdců, což je úžasné číslo a jsme velmi rádi, že tomu tak je a věříme, že tomu bude tak i v budoucnu.
1: Po povolení jízdy králů od starosty na náměstí Svobody následovalo tradiční vyvolávání jezdců, kteří vtipně a někdy i štiplavě zhodnotili dění v Kunovicích a okolí.
7: To, co za to dneska i zeměné, nejsou žádné pohádky a vyslovené. Kdyby se nám náhodou povedlo pravděpodobně zobrazit, tak se hlavně nezapomeňte, nechte si pěkně urazit. Hýlo, hýlo.
8: Místo klubů leží u holicí strojky na lince. Ženské si ale stěžují, že prý tam furt ještě cítí u myšince. Dělat na takové místě musí být celé jistě sen. Když tam přijdeš, obsluha tě jak papoušek popřeje dobrý den. Hýlo, hýlo.
1: A družina s králem se následně vydala na objížďku ulicemi města, aby pozdravila všechny obyvatele i návštěvníky.
9: Hanácká zemědělská v Dolanech na Olomoucku má inovativní kurník, který hlídá klima a jezdí po poli. Zemědělci ho objednali z Kanady a patří tak mezi první v celém Česku, kteří moderní systém používají. Slepice mají díky tomu neustálý přístup k čerstvé trávě a navíc jsou chráněny před predátory.
10: Seznamte se, tohle jsou slepice, přesně jí šťastné slepice. Je to díky tomu, že jsou na vzduchu, mají neustálý přísun trávy a hmyzu, ale hlavně jsou chráněny před liškami či jinými predátory. Hanácká zemědělská v Dolanech vsadila na regenerativní zemědělství. Z Kanady si pořídila tento mobilní kurník. O jeho pohon se stará malá solární elektrárna. Energii dodává také napáječkám a dávkovačům krmiva. Poté, co slepice vyzobou veškerou trávu, se kurník přesouvá o pár metrů dál.
11: Posouváme dvakrát denně, protože ten porost, to množství dostává víc zabrat, tak aby jsme se ho hned nezničili. A mají vlastně svoji vlastní směs, ale k tomu mají trávu, broučky a tak vlastně, co v té přírodě ta slepice běžně má, ale furt je chráněná tou halou.
10: Navíc trus slepic se postará také o přísun živin do půdy. Kanadský, teď už vlastně hanácký kurník je na kolech, takže manipulace s ním je jednoduchá. V budoucnu by zemědělci chtěli pořídit ještě jeden.
12: Jak to vlastně funguje? To musíte posouvat vy nějaké, jak to funguje vlastně to ovládání toho přesunu?
11: Tím, aby to bylo kontrolované, aby se slepička nic nestalo, tak vlastně to ovladačem přesouváme sami.
10: Zaměstnanci mají také mobilní aplikaci, v té najdou řadu informací třeba o tom, jaké jsou v kurníku podmínky.
11: Jak jsou otevřený, zavřený rolety a stav baterie a vlastně proudění vzduchu venku.
12: Jak můžete vidět, kurník je dost velký, vejde se sem až 500 slepic, no a taky několik lidí.
10: Slepice snášejí do těchto snáškových hnízd s dopravníkem na vejce, k těm se pak zemědělci dostanou zvenku.
12: Je tam. A další tam je, tam jsou vzadu další, je jich víc, aha. je zajímavé, že ty slepice vlastně se vůbec nebojí, lidí a zároveň vlastně mi okusujou tkaničko, oni si asi myslí, že to je žížala nebo něco.
11: Jsou takové asi hodně rychle socializované, v tomhle kurníku nemají problém vlastně s lidma.
12: Místní zemědělci teď dokonce plánují další novinku, konkrétně prodejní automat na vajíčka.
11: První automat na vajíčka bude umístěn vedle našeho areálu. Měl by být zprovozněn co nejdřív, naše slepičky se teprve roznášejí, takže ještě není tolik patřičných a vlastně gramážově daných vajec.
10: Další automat by pak mohl být i v Olomouci. Zatím Hanácká zemědělská hledá vhodné místo. Marek Vrlák, TV Morava.
9: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Dobrý den, dnes zavítáme do Království jedu. Je to stále víceméně ještě nová expozice, vznikla v roce 2015 v části tropického pavilonu a v rámci České republiky je velice unikátní. Přináší průřez jedovatými hady napříč světa díly, biotopy, velikostmi a barvami a naši chovatelé zde už slaví velké úspěchy. Vlastně 2/3 druhů už rozmnožili, některé z nich opakovaně. U mnoha z nich je to vlastně výsledek mravenčí práce a vlastně měnění podmínek během roku v souladu s tou přírodou. Jsou tam vlastně ve spojení, někdy i přes mobil a přes internet. Konec konců, pojďme se na to podívat, pojďte dál.
1: Nacházíme se v Království jedů, což je expozice, která se vytvářela v roce 2015, začala stavět a máme tady nejzajímavější a nejvýraznější druhy jedovatých hadů. Je tady 13 expozic od nejbizárnějších druhů, jako je typ královská kobra, zmije mančanská nebo třeba křovinář němíči. Jako jediný chovatele na světě tady máme zmije pavoučí. Království jedu není jenom o jedovatých hadech, ale máme tady i různé expozice s pralesničkami, což jsou takové drobné jedovaté žáby, nebo tady máme malé expozice s jedovatými strašilkami nebo pavouky. Naše kolekce v Království jedu se skládá z nejzajímavějších a netypicky chovaných druhů jedovatých hadů. Máme tady představitele typu královská kobra, která má třeba takový nej, že je nejdelší jedovatý had na světě. Zároveň tady ale máme třeba křestýšovce mančanského, což je had, který se vyskytuje jenom v pohoří Mang v jižní Číně a je extrémně vzácný v přírodě, ale i v chovech a v zajetích. My tady, jak jsem taky říkal, chováme dva druhy, křovináře němí a křovináře černohlavý. Křovináři němí se vyskytují v Jižní Americe, za to, co křovinář černohlavý se vyskytuje pouze a jenom na poloostrově Osa v Kostarice, v Národním parku Corcovado, kde je extrémně vzácný. Je ho opravdu těžké najít a proto jsme se rozhodli, že ho budeme chovat, protože je o něm málo známo a rádi bychom ho taky do budoucna rozmnožili, což se nám doposud ještě nepodařilo.
0: Dnešní pokračování vám představilo unikátní království jedu, velké i malé, barevné i nenápadné obyvatele, naše chovatelské úspěchy. No a příště zamíříme jinam a je kam, docela jiný svět plzeňské zoo. Nabízí vlastně 1200 různých druhů a 40 velkých expozic, takže na viděnou a naslyšenou někdy příště, někde jinde.

0: Dříve obecná škola, dnes nový úřad městského obvodu Plzeňské čtyřky. V sobotu 23. května se na Doubravce uskutečnilo její slavnostní otevření, které obohatily nejrůznější vystoupení i workshopy.
1: Já mám velkou radost, že se setkáme v podstatě na největších sousedských oslavách naší čtyřky. Zároveň otevíráme a předáváme veřejnosti nový úřad. No a dnešek si užíváme, máme tady dobré jídlo, dobré pití. Máme i nějaké povinnosti, a to je mít s panem biskupem žehnání budovy, protože bychom byli rádi, aby nám požehnal, aby se nám tady všem dařilo. Samozřejmě jsou tady workshopy pro děti, takže děti si tady určitě užijí, můžou razit mince. A je tady jídlo, pití, je tady divadlo, je tady zábava, večer nás čeká koncert, takže já čekám, že to bude skvělý den.
0: Návštěvníci mohli sami nahlédnout přímo do budovy, a to v rámci několika komentovaných prohlídek, o které se postaralo přímo vedení městského obvodu.
2: My dnes vlastně máme jakoby slavnostní předání té budovy veřejnosti, protože je to veřejná budova a právě veřejnosti naší občanů ta budova patří. A proto velmi rádi jsme uspořádali komentované prohlídky, které jsme tedy vyvěsili na plzeňskou vstupenku a byly okamžitě vyprodány. Tak jsme už potom dáváme pořád další a další termíny během měsíce května a června. Zájem je o to obrovský. Já jdu na první tuhletu veřejnou prohlídku dneska ve 3 hodiny. Mám jich asi 8 a moc se na to těším.
0: Rekonstrukce novorenesanční budovy z roku 1902 započala v březnu 2024. Dokončena byla koncem února letošního roku.
3: Nejzajímavější místo nebo bod toho bylo prolnutí tohle historické části s tím moderním. Vlastně ta historická fasáda, která dříve byla jako obvodová, nyní slouží jako vnitřní stěna a je to propojeno právě takým krásným prosvětleným atriem, kde sem jde spoustu denního světla a celé to prostředí je hrozně jako kvalitní.
4: Je to potvrzením toho, že zachraňujeme památky, zachraňujeme budovy, které si to zaslouží. Já bych popřál všem zastupitelům a panu starostovi, aby tady rozhodovali ve prospěch našich plzeňáků, hlavně doubraveckých občanů, a těším se na to, že se tady s ním budou v sobě potkávat.
0: Kdo však slavnostní otevření budovy úřadu nestihl a měl by zájem útroby z rekonstruovaného objektu prozkoumat, může se ještě nyní zdarma zarezervovat na jednu z prohlídek, a to přímo na portálu Plzeňské vstupenky. Z Doubravky pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
5: Po dlouhých letech jednání se plzeňská část Valcha dočká vlastní mateřské školy. Vyroste v Leniáčkové ulici v místě, které je obklopeno novou zástavbou. Na její výstavbě se bude podílet centrální obvod i město Plzeň.
4: Chce se mi říct konečně, protože tady prostě infrastruktura v podobě školky chybí 10 až 12 let, takže my jsme byli rádi, když jsme se s panem starostou mohli dohodnout, že jdeme takzvaně na půl. Já jsem poskytl finanční prostředky z rozpočtu města, bylo to 50 milionů korun. Tady by měly vzniknout 3 třídy. Věřím, že tady děti najdou dostatečně kvalitní zázemí pro předškolní výchovu, že tady najdou své kamarády a že se tady dílo podaří.
5: Moderní školka nabídne zázemí pro 72 dětí a stane se jednou z nejvýznamnějších investic třetího městského obvodu.
6: Valcha to skutečně potřebuje, nicméně jsou to 3 třídy, ta školka přišla o trošičku později, než přijít měla, takže věřím tomu, že Valšáci se teďka zasnaží trošičku zvýší porodnost, aby příští nebo přes příští rok, až ji budeme otvírat, tak aby skutečně všechny třídy byly plné a tady ten prostor byl opravdu naplněn dětmi, jejich radostí, aby tu vznikala nová kamarádství.
5: Valcha se v posledních letech dynamicky rozrůstá. Masivní bytová výstavba sem přivedla stovky mladých rodin. Klíčová infrastruktura ovšem chyběla a rodiny tak musely vozit své ratolesti až na Bory.
7: Je taky hrozně dobře, že potom, co se ta školka postaví, tak rodiče nebudou muset dovážet děti na Bory, ale že prostě budou moct dojít do té školky, která na té Valše bude. Zvlášť teďka, když se ta Valcha bude rozrůstat, budou se tady stavět nový bytový domy. Ta školka o momentálně kapacitě 72 dětí, tady bude setsakramansky potřeba.
5: Jednopodlažní budova bude svým pojetím naprosto unikátní. Architektonicky je přitom navržena tak, aby dobře zapadla do okolní zástavby. Kruhové atrium se zelenou střechou zase pomůže udržet ve třídách příjemné klima.
8: Je to kruhová dřevostavba s atriem, bude postavena v difuzně otevřeném konstrukčním systému a bude mít dřevěnou fasádu a doufám, že se všem bude líbit.
5: Samotná výstavba za zhruba 95 milionů korun začne symbolicky 1. června na Den dětí a potrvá přibližně 18 měsíců. První děti by mohly do nových tříd nastoupit v září roku 2028. Z Plzně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
9: Letošní ročník nabídl ještě více zážitků než kdy dříve. Vedle legendárních restaurací, tematických gastronomických zón a cooking show přinesl i napínavý souboj o nejlepší burgerárnu a poprvé v historii festivalu si návštěvníci vyzkoušeli vaření po boku profesionálních kuchařů v rámci projektu Fabíny škola vaření.
10: 18 lidí najednou vždycky může vařit s nějakou známou osobností, takže určitě něco, co stojí za svoji pozornost. Potom asijská zóna, kterou jsme zase rozšířili, udělali ještě hezčí a s čím mám největší radost, tak je Heinz Grill Akademie, protože tam jsou ty obrovský americký smokery, výborný maso a to myslím, že lidi hodně baví.
9: Centrem festivalu byla legendární hostina, velký stolovací prostor, kde návštěvníci mohli jídlo sdílet společně u jednoho stolu.
11: My se chodíme každý rok, máme rádi dobrý jídlo.
12: Kvůli dobrýmu jídlu vyzkoušet nové věci, které jsem nikdy ještě neskusil.
13: Je tady spoustu nových jídel, které jsem ještě nikdy neměl.
14: Atmosféra. Nový jídla, který jsem ještě neskusila.
9: Kromě skvělé atmosféry a excelentní kuchyně, Elimon Fresh Festival nabídl možnost naživo sledovat umění výrazných osobností české gastroscény.
10: Musím říct, že letos je to celá řada hostů. Musím říct, Zdeněk Poloraj. Nesmí chybět, je vždycky na festivale, ale kromě něho Mirka Vangil, která má zrovna tady za náma akorát show, potom Roman Staša, Pavel Berky, Adam Rundus, Tví, Peťa Fonda, celá řada lidí.
15: Mně se tady strašně, mě tenhle ten festival hrozně překvapil. Já se přiznám, že jsem tady úplně poprvý a líbí se mi tím, jak je to rozlehlý, že prostě tady není hlava na hlavě, že se tady dá prostě i normálně chodit, normálně se všechno prohlídnout a je to báječný, těším se, až si to celý projdu, protože jsem ještě nebyl úplně všude a viděl jsem, že jsou tady úplně nádherný stánky a show byla skvělá. Moderátor Petr je super, já jsem hrozně rád, že tam se mnou byl a tak mám pocit, že jsme si notovali a těším se na další akce, protože byl moc příjemný.
9: Kromě prémiových restaurací jako Long Story Short, Diane nebo Yamaya, návštěvníci mohli ochutnat výběr špičkových zahraničních i českých vín, pobavit se v Elimon zóně nebo si domů nakoupit různé delikatesy.
1: My jsme tady už asi po 8. rok a Plzeň je pro nás vždycky nejmilejší zastávka, takže my se sem strašně těšíme, protože tady máme několik stánků, s kterými se tady společně družíme, baví nás to, takže nás baví nejenom tady mezi náma, ale i mezi těma Plzeňákama, takže pro nás je to vždycky nejhezčí zastávka.
16: Hele, Fresh je skvělé, já ho strašně mám rád a Plzeň je jedna z nejlepších zastávek tohle tour, takže za mě pecka. Fakt si to užívám.
9: Z Plzně pro televizi ZAK František Šimánek.
0: Slunečné odpoledne si mohli nejen obyvatelé plzeňské jedničky užít v sobotu 23. května na druhém ročníku místního pivobraní. Akce nabídla nejen pestrou nabídku regionálních pivovarů, ale také doprovodný program.
17: Nám bylo trošku vyčítáno, že nemyslíme na milovníky piva a tvrdší muziky, tak jsme to chtěli napravit. A k tomu našemu celoročnímu programu, kde máme vinobraní, máme tady Martinské hody, jsme vymysleli tuhle akci, kam jsme sezvali malé pivovárky a pozvali jsme skvělou muziku. A myslím si, že právě milovníci dobrého piva a muziky, tvrdší muziky si dnešek užijou.
18: Máme tady 10 pivovarů, jsme v podstatě na půdě Ravenu, to je taková, myslím si, tady domácí scéna, ale jinak je tady Zhůřák, je tady pivovarů Lenocha, Radouš, Beer Factory a spousta dalších. Myslím si, že si tady všichni návštěvníci přijdou na své.
0: Celá akce ovšem nebyla jen o pivu jako takovém. Během dne se zde vystřídala také řada hudebních uskupení.

0: pivní kultura samozřejmě k sobě přitahuje i patřičnou hudbu, takže máme tady Anakondu bandu, máme tady, měli jsme tady Dark a teď tady máme Sifon, takže myslím si, že ten výběr je úplně jak dělaný tady na to, na ty místní piva a všem doporučuju, aby se zúčastnil i příští rok.
1: Já mám jako pivo rád, mám rád rockovou muziku a já jsem strašně spokojený, že dorazilo tolik lidí a všem jim přeju, aby si to hodně užili.
2: Pivobraní se letos přestěhovalo z Bolevecké návsi na točnu tramvaje u místního pivovaru Raven, se kterým obvod spolupracoval.
3: Já jsem rád, že lidi přišli docela příznivě dneska a i zvědaví, jakože pro nás je skvělý, když mám někdo se zeptá, co máme a fakt chce vědět jako něco k tomu, ne jenom objednat a pít, ale jako pivo má být trošku zábavný a zajímavý.
2: Podle organizátorů se i druhý ročník pivobraní vydařil a díky tomu by se akce měla na plzeňskou jedničku vrátit také v příštím roce. Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
4: V prostorách Mariánsko-lázeňského hotelu Nové Lázně se minulý týden uskutečnilo výjimečné setkání, během kterého byla představena nová kniha věnovaná českému malíři Vlastimilu Košvancovi. K tomuto slavnostnímu aktu by nemohlo dojít nebýt italského znalce umění Giuseppa Franzoniho, který Košvancovu tvorbu objevil náhodou na počátku 90. let v Paříži a který svoji publikaci přijel do Mariánských Lázní osobně představit.
5: Co mě na něm nejvíc zaujalo, byl jeho eklektismus, jeho schopnost tedy přecházet z jednoho stylu k druhému, jeho složitost, jeho osobnosti a jeho díla. Je to umělec opravdu veliký.
4: V malebném Mariánsko-lázeňském rezortu se tak skloubilo umění, historie a elegance a oslavilo česko-italské přátelství. Výjimečnost celé slavnostní události, jejíž motem se stalo Košvancovo krédo Život je radost, podtrhl hudební doprovod. Akce se zúčastnili významní italští kunsthistorici. Jejího moderování se ujal poradce pro národní bezpečnost Hynek Kmoníček.
6: Košvanec byl takovým znakem elity první republiky. Ať už to byl prezident Beneš, nebo všichni významní průmyslníci si od něj objednávali v období první republiky významné a hezké portréty. A kdybyste ho hledali po válce, tak ho prostě nenajdete. Ten člověk byl vyzmizikovaný a vyškrtnutý z celého českého kulturního života, protože za války udělal, on říkal, že satirickou sketch o německé zimní pomoci po porážce u Stalingradu, která byla i hned po válce v té atmosféře interpretována jako kolaborace.
4: Nově vzniklá publikace nese symbolický název Vlastimil Košvanec, malíř pohřbený historií a představuje komplexní pohled na umělcův život, rovněž potvrzuje jeho význam v evropském kontextu.
5: Dnes je ten umělec stále aktuální a důležitý, protože to je velký kosmopolita, je to mezinárodní umělec, jeho dílo oslavuje radost života.
4: Košvancovu tvorbu zachytil v nedávné době časopis Prestiž. Jeho vedení rovněž v Mariánských Lázních přichystalo vůbec první ročník golfového turnaje, během kterého zástupci časopisu pokřtili jeho další vydání.
7: Dneska se tady sešlo kolem 50 hráčů ze světa kultury, ze světa biznisu, je to o potkávání a samozřejmě tahle akce by se neobešla bez partnerů, kterým tímto děkuji a bez kterých by se tahle akce vůbec nemohla konat. Prestiž má historii, tradici 25 let s tím, že nově ho vydáváme i v anglickém jazyce právě kvůli tomu, že dodáváme hotel nebo distribuujeme i na letištích, v business jetech a podobně v business klubech. V časopise Prestiž se věnujeme kultuře, tradicím, business tématům i sportu, takže se všichni najdou.
4: Z Mariánských Lázní pro televizi ZAK Lenka Prokšová. 50 milionů půl litru piva na jednom místě. Právě takovou kapacitu má nový plně automatizovaný sklad, jehož výstavbu dokončil plzeňský Prazdroj.
8: That's amazing moment. We were all waiting on this one because this investment started almost 5 years ago. And now
9: Je to pro nás úžasný moment. Tahle investice začala před 5 lety a přispívá jak k bezpečnosti lidí, tak k zefektivňování práce i k udržitelnosti.
8: Practically every dimension of our work, yeah? It contributes to the safety of our people, it contributes to effectiveness of our work.
4: Gigantická budova je velká jako 2 fotbalová hřiště, má 11 pater a pojme neuvěřitelných 42 tisíc palet. V jeden moment je tu uskladněno až 50 milionů piv. Celý proces od nalahvování až po uložení přitom řídí výhradně počítačový systém.
10: V momentě, kdy vyrobíme paletu plnou našeho piva, tak my využíváme prostoru takzvaného mezaninu. Je to 1300 metrů ocelové konstrukce, je na ní 0,5 kilometru dopravníků. Z mezaninu se paleta pomocí vláčkové dráhy dostane do plně autonomního skladu, automatického skladu. A to je 600 metrů, 30 gondol, který dopravují palety přímo do sila. Tam máme 10 jeřábů, který zaskladní zboží až do výšky 30 metrů.
4: Většinu palet si přebírají řidiči, kteří je následně naloží do vozů pomocí elektrických vysokozdvižných vozíků. Jedno místo je ale speciální. Je vyhrazeno pro plně automatickou zadní nakládku, při níž paleta s pivem dojede sama až do kamionu. To vše za pouhé 2,5 minuty.
11: Na jedné směně tady mezi 6 až 8 lidma, to znamená dohromady nějakých 20 lidí. A ty dokážou za jeden den naložit až 120 kamionů. Co do řeči čísel, to znamená, že to je vlastně 80% všech kamionů, který odjedou z plzeňského Prazdroje z pivovaru Plzeň, odjede tady z toho místa.
4: Část skladu obsadila nealkoholická piva. Právě ta u Čechů získávají na popularitě.
12: Češi obecně změnili své návyky, jak tráví volný čas, změnili vlastně spotřebitelské návyky, to znamená, že vlastně spousta lidí už nechodí tak často do hospody, nepije alkohol, snaží se být aktivní a tím pádem vlastně omezují jakýkoliv vlastně alkoholický nápoj ve svém životě. Vidíme, že vlastně na úkor například výčepních piv, takzvaných desítek, které klesají, ležáky si drží jakž tak ještě vlastně tu oblibu. A roste obliba nealkoholických piv. Především obliba ochucených nealkoholických piv v Češi milují například citrusové, pomelo, grep a tak dále.
4: Ještě před 20 lety tvořilo nealkoholické pivo zhruba 1% prodejů v Česku. Loni už se jednalo o 12%. Z Plzně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.

0: Krásný den. Někdo cestuje kvůli památkám, někdo kvůli přírodě a někdo prostě proto, že potřebuje na chvíli vypnout a být jinde. Já vás dnes vezmu na místa, která možná nejsou na titulních stránkách průvodců, ale mají něco, co se nedá koupit ani naplánovat. Totiž atmosféru. Vítejte u pořadu Putování v regionech. Dnes vyrážíme objevovat Česko trochu jinýma očima. Bazilika Navštívení Panny Marie ve Frýdku Místku je dominantou města už po staletí. Její elegantní věže, bohatě zdobený interiér i jedinečná atmosféra přitahují věřící, milovníky historie i běžné návštěvníky, kteří hledají klidné místo k zastavení během cest regionem Beskyd. Nyní po více než dvouleté rekonstrukci opět otevřela své brány návštěvníkům.
1: Jen málo která stavba ve Frýdku Místku dokáže na první pohled vzbudit takový respekt a obdiv jako Bazilika Navštívení Panny Marie. Monumentální kostel tyčící se nad historickým centrem je nejen významnou duchovní památkou Moravskoslezského kraje, ale také jedním z nejkrásnějších poutních míst severní Moravy.
2: Je to poutní místo, které je tak jako přezdíváno Slezské Lurdy. Je to proto, že tady počátky tohoto poutního místa sahají do 17. století, kdy nejstarší tady vlastně z toho kostela je soška Panny Marie s Ježíškem, která původně tady stála na tom návrší, jmenovala se to Na vápenkách, a ta soška tady stála na takovém podstavci. A legenda vypráví, že tu sošku tady našli nejdříve lidé, kteří tady těžili vápno. A oni ji odnesli do farního kostela, který je směrem k náměstí. No a druhý den ráno ta soška byla údajně zase tady. A tak se to opakovalo několikrát, takže tím pádem oni si řekli, že asi tady Panna Maria chce mít postavený kostel. Nejdříve ale tady, jak jsem říkala, stála ta soška na podstavci. Byly tady spousta poutníků, kteří se tady modlili u té sochy. Jedna z nich právě byla i hraběnka Tovačovská. To je takové zázračné uzdravení a ona ochrnula, je to taky legenda, jo. Údajně se jí zjevila Panna Maria ve snu, právě Panna Maria v podobě tady této sošky, a řekla, ať jde do Frýdku, že bude uzdravena, a skutečně uzdravena byla.
1: V roce 1706 zde byla postavena dřevěná kaple, která však náporu poutníků brzy nestačila.
2: No a v té době, zhruba kolem toho roku 1730-1740, vlastnili frýdecké panství Pražmové z Bílkova. No a právě hraběnka Karolina Pražmová, která byla vdova, tak ona měla dva syny a ona společně s těmi syny se zasloužili o to, že tento kostel byl postavený.
1: Ačkoliv byla pozdně barokní stavba přerušena válkami Marie Terezie s Bedřichem II., práce rychle pokračovaly díky podpoře Pražmů. Nejcennější je hlavní oltář z roku 1793. Nad svatostánkem je umístěna bajná socha Panny Marie.
2: Máme tady nádherný křišťálový lustr, je to z kamenického šenova. Každý se ptá, jak se to čistí, ale je to opravdu zavěšené na rumpálu. Ten lustr váží 1200 kilo a je na něm 200 svíček. Dneska už samozřejmě elektrických. Je to taková chlouba tady našeho kostela. Dodnes je to živé poutní místo. Ještě takové důležité datum, rok 1999, kdy tento chrám byl pověšený papežem Janem Pavlem II. Na baziliku Minor, a od roku 2018 je to i národní kulturní památka.
1: V posledních dvou letech prošla bazilika rozsáhlou rekonstrukcí, během níž se podařilo obnovit spoustu věcí.
3: Především takovým magnetem je krypta, do které se nedalo vstupovat, a teď je nově zpřístupněná. Sice za poplatek, ale je zpřístupněná.
2: Tato krypta je docela rozsáhlá. Najdeme tady krásné barevné obrazy na stěně, které zde namaloval místní rodák pan Josef Lang. A jsou to výjevy historického Frýdku. Takže máme tady třeba Hlubokou ulici, která dnes už vypadá úplně jinak, s takovým procesem poutníků, kteří jdou do baziliky. Tady máme výjev, kdy poutníci, kteří tady šli na pouť, byli to poutníci z Tovačova, tak šli přes most, přes řeku Ostravici, a strhla se nějaká bouře a ten most spadl a oni se tam utopili. A právě asi 13 poutníků to bylo a oni jsou pohřbeni tady taky v této kryptě. Jsou tady pohřbeni Pražmové z Bílkova.
1: Velkou rekonstrukci završila slavnostní bohoslužba na začátku května.
4: Bazilika Minor je přirozenou dominantou města, jedinou bazilikou v kraji, a nejenom ten obnovený interiér, který až lidé vstoupí do toho chrámu, uvidí, který je naprosto úchvatný a já věřím, že tato proměna přiláká do baziliky jak občany města, kteří tam třeba ještě nebyli, tak i návštěvníky.
5: Je to určitý zážitek dějiny.
6: Tady chodíme pravidelně a už se těšíme, jak bude vypadat, když je po tolika letech otevřena zase znovu.
1: Znovu otevřenou baziliku letos čeká mnoho akcí. Konec května bude patřit Noci kostelů s bohatým programem pro děti. Kromě toho se mohou lidé těšit na tři velké poutě spojené se svátky Navštívení, na Nanebevzetí a Narození Panny Marie.
0: Prvního června oslaví všechny děti svůj svátek. Zoo Praha proto připravila na Den dětí pořádnou dávku zábavy pro malé i velké návštěvníky. Areál v Pražské Troji se promění v jedno velké dětské hřiště plné soutěží, her a atrakcí, které vznikly ve spolupráci s městskou policií hlavního města Prahy. Děti se mohou těšit na opičí dráhu, skákací hrad, malování na obličej, fotokoutek nebo třeba dětské dopravní centrum. Chybět nebude ani hudba v podání Dixie Bandu. Vstupné pro děti do 15 let bude symbolická 1 koruna. Safari park ve Dvoře Králové zve na zážitek, který vás alespoň na chvíli přenese do Afriky. Večerní safari nabízí jedinečnou možnost projet se mezi stády zeber, žiraf, antilop nebo nosorožců v atmosféře afrického soumraku a zapadajícího slunce. 50-minutová komentovaná jízda safari busem vede přímo mezi stovkami afrických zvířat a připomíná opravdové výpravy do národních parků v Africe. Večerní safari je navíc unikátem, který nikde jinde v Evropě nezažijete. Na Plzeňsku najdeme městečko s neobvyklým názvem Úterý, které jakoby se zastavilo v čase. Malebné náměstí, historické domy a klidná atmosféra dávají tomuto místu jedinečné kouzlo. Úterý patří k nejmenším historickým městům v Česku, přesto ukrývá řadu zajímavostí a připomíná dobu, kdy tudy vedly důležité obchodní cesty. A právě do tohoto nenápadného, ale půvabného městečka se teď společně vydáme.
7: V nejzápadnější části okresu Plzeň-Sever najdete malebné městečko v údolí Zurčícího potoka s památkově chráněným náměstím, opředené zajímavými pověstmi i atmosférou. Zvláštní má i název – Úterý.
8: Když někdy řeknu, že jsem z Úterý, tak se mě každý ptá, co to je, kde to je. A vlastně se tomu směje, jestli to vůbec existuje. A ten název vlastně vychází z historie, protože v Úterý se tady konaly trhy, jarmarky, tak proto se tomu město říká Úterý. Historicky se to město jmenovalo Neumarkt, Nový trh, protože vlastně jsme v oblasti Sudet, a takže velkou dobu dlouhou se tomu říkalo Nový trh.
9: První zmínka písemná o Úterý je z roku 1233, kdy Úterý získal teplský klášter od matky Václava I.
7: Najdete tu mnoho památkově chráněných barokních domů i dalších historických památek.
8: Ale jenom některé z nich jsou přístupné, a to jenom příležitostně. Například kostel svatého Nakřtitele, nebo památkový dům Turbovna na náměstí, a nebo při některých příležitostech i historická radnice. Kostel svatého Nakřtitele je asi největší památkou, kterou tady máme, a obsahuje historické barokní varhany, které se rozezní vždycky při mistrovských varhaních kurzech v létě, v srpnu, kdy přijíždí varhaní mistr a učí tady interpretaci barokní varhaní hudby studenty z celého světa.
9: Kostel projektoval Krištof Ringshofer, slavný barokní stavitel. Nad obcí u hřbitova je hřbitovní kaple svatého Václava, u které si myslí někteří lidé, že by mohla být od syna Krištofa Dizernhofera, od Ignáce Kiliána. Není to potvrzený, takže nevíme, ale ta stavba je krásná, takže i by to mohlo být.
7: Ve středu náměstí, které bylo v roce 1992 vyhlášeno památkovou zónou, stojí morový sloup z počátku 18. století, postavený jako poděkování za to, že se morová rána nedostala do města.
9: Sochy svědců jsou od místního sochaře Šterna a socha Madony s Ježíškem je od bratří Stilpů z Chebu. Když se sem přistěhovali volinští Češi po válce, tak tady poblíž zasadili lípu. Ale bohužel lípa začala ten morový sloup dost ničit, takže jsme ji museli skácet a nechat sloup zrestaurovat.
7: Kromě moru se ale jiné rány městečku nevyhnuly. Prolilo se tudy několik povodní a několikrát Úterý se žehly plameny.
9: Zničující požár, kdy teda vyhořelo téměř celé Úterý, asi 2/3 domů lehly popelem. byl prostě 1694, ten požár vznikl tady pod radnicí, tady chybí teda barák pod radnicí, který byl zbourán po válce, takže někde v těch místech byla asi kovárna nebo něco a tam vznikl požár a to úterý teda lehlo popelem. Radnice je teda původně renesanční, i tu dispozici si zachovala, ale je přestavěná po tom zničujícím požáru z roku 1694 do této poruby. Poslední velký požár, který tu byl, vypukl tady na náměstí, v této frontě. Tady shořely tady ty čtyři baráky, které vidíme před sebou. Bylo to teda z roku 1998 a tady za přispění kraje a okresu a památkářů se ty baráky rychle opravily, aby úplně nespadly. Takže díky tady těm dotacím se spravily střechy a baráky stojí. No.
7: Dům číslo 69, dnešní turbovna, dříve mydlárna, byl vyhlášen kulturní památkou. Díky místním je z něj dnes komunitní centrum.
5: Turbovna je historický dům, který tvoří celou severní část náměstí a dlouhou dobu chátral. A nám jako místním obyvatelům to přišlo škoda, tak jsme se snažili nějakým způsobem iniciovat jeho záchranu. Nakonec jsme se rozhodli, že ho koupíme jako spolek, protože v tu dobu byl v exekuční dražbě a nám se podařilo v té dražbě ten dům získat díky soukromé půjčce a postupně ho od té doby zachraňujeme. Teď už je to vlastně 10 let, co ten dům máme a od začátku jsme se pustili nejdřív do sklepů a do střechy, do krovu a vlastně zajistili ty hlavní statické poruchy a v posledních letech jsme se dostali i do úpravy interiéru a můžeme ten dům využívat pro různá setkávání, akce, kulturu a prostě už začal žít. Před 2 lety jsme na rohu otevřeli malý krámek, kde si návštěvníci můžou koupit řemeslné výrobky tady od místních řemeslníků a přes ten krámek mohou projít až do historických sklepů, které jsou tesané v kameni a ty se nám taky podařilo v posledních letech zabezpečit, takže je mohou obdivovat a podívat se do nich a v horkých letních dnech se tam schladit.
7: Během roku se v úterý konají akce nejrůznějšího druhu.
5: Takovou první největší je svátek sousedů, který bývá vždycky k konci května a potom zatím poslední většinou je B-Art, což je rodinný festival, který je v celých ulicích, ve všech ulicích města a ukazuje různý řemeslný workshopy a dílny pro děti, ale i celou rodinu. Začátkem května je pochod úterského havrana Krištofa, který vyráží tady z úterý na několik tras po okolí, kratších i delších a návštěvníci si můžou vybrat podle toho, kterou trasu zvládnou.
7: Havrana má městečko ve svém znaku. Pověst praví, že kdysi sledoval jeden z horníků havrana nesoucího v zobáku zlatý prsten. Na místě, kde ho pták upustil, pak horník našel zlatonosnou rudu. I když nebyla těžba zlata v úterý nikdy doložena, vyloučit ji nelze a díky ní vznikla tradice turistického pochodu s havranem.
9: Turistický pochod Krištofa Havrana vlastně vznikl nápadem mého kolegy v práci a já jsem se přidal, protože už jsem ten nápad kdysi dávno měl, že by bylo dobré udělat kolem úterý turistický pochod, aby lidé poznali jednak úterý a i to hezké okolí, které tu je. Chytilo se to a letos už byl 17. ročník tohoto pochodu.
7: Pochodem ale akce v městečku zdaleka nekončí.
5: V červnu je tu vždy svatojanská pouť, ale to je spíš taková církevní slavnost. V červenci bývá řemeslný jarmark tady na náměstí. Potom další významná akce je právě ten mistrovský varhaní kurz. Jeho součástí už tradičně je taky jazzový koncert u kostela. A v začátkem září je B-Art, to je rodinný festival pro vlastně všechny, kteří rádi tvoří.
7: Město i jeho okolí můžete poznávat díky naučné stezce s 12 zastaveními, dlouhé asi 2 kilometry.
9: Začíná tady na náměstí, tamhle je první panel, druhý panel je tady na turbovně a pak se jde dál ke kostelu na malé náměstí k hospodě.
5: Naučnou stezku vybudoval úterský spolek Bart před 20 lety. V loňském roce jsme ji obnovili díky dotaci Plzeňského kraje a vede vlastně po celém městečku, ale i do okolí, vlastně na takové tři strany. Vždycky jsou tam typy na výlet, kam se ještě může člověk dostat dál. Ten okruh v centru měří asi 1 kilometr, takže ho člověk zvládne do hodinky, včetně prostudování všech panelů obejít a provází jednotlivá stanoviště takové hravé úkoly s havranem kde se člověk může, a zejména děti, zodpovědět nějaké otázky k tomu, o čem ta stezka vypráví, anebo tomu, co se dozvěděli.
7: Stezka vede i kouzelnou krajinou podél vodního toku s přírodou nezasaženou průmyslem.
9: Údolí Uterského potoka je krásné území. Jsou tam louky, po kterých se dá dobře chodit. Roste tam i chráněná rostlina perovník pštrosí. Po okolních kopcích můžete vidět náprsníky. A z jara to třeba teď v květnu jsou na některých místech i chráněné stavače.
7: Dojdete až na okolní kopce, odkud jsou nádherné výhledy. Vidět je i Šumava. Jeden z koncových panelů stezky vás dovede ke hřbitovní kapli svatého Václava, zbudované v polovině 18. století. Před ní stojí památná lípa, stará více než 200 let, ke které se váže další místní pověst.
9: Podstata je, že ji tady zasadila dívka, služka z nějakého statku, která byla nařčena z nějaké krádeže. A ona řekla, že zasadila lípu kořeny nahoru a jestli se lípa chytne a poroste, takže je to důkaz, že byla nevinná. Ovšem od smrti to nezachránilo, protože napřed se lípa chytla a ji asi popravili.
7: Zastavení u kaple vás nasměruje také k minerálnímu prameni. Nad ním stojí altánek z roku 1931.
9: Pramen nese název Opata Reitenbergera, uterského rodáka, který je zakladatel Mariánských lázní, protože v době, kdy byl opatem v Teplického kláštera, tak se velmi zasadil o vznik lázeňského města Mariánské lázně.
7: Ať vám udělá úterská uhličitá kyselka dobře. A nejen ona, také zdejší půvabná krajina a atmosféra dávno zašlých časů.
0: Pokud hledáte místo, kde si děti opravdu vyhrají a dospělí si na chvíli připomenou vlastní dětství, park Miraculum v Milovicích je ideální volbou. Největší zábavně naučný park v České republice nabízí na 12 hektarech obří prolézačky, podzemní chodby, vodní svět, lesní hřiště i spoustu dalších atrakcí pro malé i velké návštěvníky. Miraculum je místem, kde se dá bez problémů strávit celý den a kde si každá věková kategorie najde své dobrodružství. Ať už sem vyrazíte za aktivním odpočinkem, rodinným výletem nebo jen za pořádnou dávkou zábavy, nudit se tu rozhodně nebudete. Jedna z nejvýraznějších dominant Pardubic znovu otevírá své brány návštěvníkům. Zelená brána, která prošla rozsáhlou rekonstrukcí, se po téměř 2 letech opět vrací do běžného provozu a od června nabídne návštěvníkům oblíbený výhled na historické centrum města. Součástí prohlídky je také výstava mapující proměny Pardubického náměstí republiky v průběhu 19. a 20. století. A během letních večerů si lidé budou moci z ochozu věže znovu vychutnat i romantické západy slunce nad Pardubicemi. Cestování není jen o kilometrech, někdy stačí pár kroků, jedno zastavení nebo obyčejný výhled, aby člověk objevil něco nového. A přesně o tom bylo i dnešní putování. Děkuji, že jste byli s námi a těším se zase příště na další společnou cestu v pořadu Putování v regionech. Do té doby se mějte krásně. Na viděnou.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Mariánské Lázně ožily velkolepou kulturní událostí. Město s jedinečnou atmosférou navštívil známý italský sběratel umění Giuseppe Franzoni, který je zároveň autorem publikace o zapomenutém českém malíři.
1: V prostorách Mariánsko-lázeňského hotelu Nové Lázně se minulý týden uskutečnilo výjimečné setkání, během kterého byla představena nová kniha věnovaná českému malíři Vlastimilu Košvancovi. K tomuto slavnostnímu aktu by nemohlo dojít nebýt italského znalce umění Giuseppa Franzoniho, který Košvancovu tvorbu objevil náhodou na počátku 90. let v Paříži a který svoji publikaci přijel do Mariánských Lázní osobně představit.
2: Co mě na něm nejvíc zaujalo, byl jeho eklektismus, jeho schopnost tedy přecházet z jednoho stylu k druhému, jeho složitost, jeho osobnosti a jeho díla. Je to umělec opravdu veliký.
1: V malebném Mariánsko-lázeňském rezortu se tak skloubilo umění, historie a elegance a oslavilo česko-italské přátelství. Výjimečnost celé slavnostní události, jejíž motem se stalo Košvancovo krédo Život je radost, podtrhl hudební doprovod. Akce se zúčastnili významní italští kunsthistorici. Jejího moderování se ujal poradce pro národní bezpečnost Hynek Kmoníček.
3: Košvanec byl takovým znakem elity první republiky. Ať už to byl prezident Beneš, nebo všichni významní průmyslníci si od něj objednávali v období první republiky významné a hezké portréty. A kdybyste ho hledali po válce, tak ho prostě nenajdete. Ten člověk byl vyzmizikovaný a vyškrtnutý z celého českého kulturního života, protože za války udělal, on říkal, že satirickou sketch o německé zimní pomoci po porážce u Stalingradu, která byla i hned po válce v té atmosféře interpretována jako kolaborace.
1: Nově vzniklá publikace nese symbolický název Vlastimil Košvanec, malíř pohřbený historií a představuje komplexní pohled na umělcův život. Rovněž potvrzuje jeho význam v evropském kontextu.
2: Dnes je ten umělec stále aktuální a důležitý, protože to je velký kosmopolita, je to mezinárodní umělec, jeho dílo oslavuje radost života.
1: Košvancovu tvorbu zachytil v nedávné době časopis Prestiž. Jeho vedení rovněž v Mariánských Lázních přichystalo vůbec první ročník golfového turnaje, během kterého zástupci časopisu pokřtili jeho další vydání.
4: Dneska se tady sešlo kolem 50 hráčů ze světa kultury, ze světa biznisu, je to o potkávání a samozřejmě tahle akce by se neobešla bez partnerů, kterým tímto děkuji a bez kterých by se tahle akce vůbec nemohla konat. Prestiž má historii, tradici 25 let s tím, že nově ho vydáváme i v anglickém jazyce, právě kvůli tomu, že dodáváme hotel nebo distribuujeme i na letištích, v business jetech a podobně v business klubech. V časopise Prestiž se věnujeme kultuře, tradicím, business tématům i sportu, takže se všichni najdou.
1: Z Mariánských Lázní pro televizi Zaklenka Prokšová.
0: Po více než 10 letech obnovili ve Vyšším Brodě na Českokrumlovsku činnost spolku přátel Vyšebrodského kláštera. Nový spolek chce podpořit opravu historického areálu, vznik muzea i navázání na tradiční klášterní pivovar.
5: V historických prostorách Vyšebrodského kláštera se v pátek 22. května po více jak 10 letech obnovila činnost spolku Přátel Vyšebrodského kláštera. Organizace, která v minulosti pomáhala podporovat chod cisterciáckého opatství, tak znovu navazuje na svou někdejší tradici.
6: Ten spolek vlastně navazuje na ten původně hornorakouský spolek pro podporu kláštera v Linci, který inicioval zemský hejtman bývalý Püringer. A ty vlastně jejich zásluhou, ten spolek fungoval 15 let a jejich zásluhou, pač tam byly různé osobnosti z rakouského hospodářského života a pan doktor Cerps to organizoval také, nám pomohli obnovit třeba tady tu lékárnu, i kostel, že jo, i tady dole návštěvnický centrum, takže se významně zasloužili o obnovu kláštera.
5: Celé jednání se konalo za přítomnosti právníka, který dohlížel na jeho průběh. Předsedkyní spolku byla zvolena profesorka a lékařka Věra Adámková.
7: A určitě se chci zasadit o to, abychom přispěli jednak k dalšímu povědomí kláštera, protože opravdu je to centrum vzdělanosti nejenom v jižních Čechách, ale když vezmete tu příhraniční oblast, tak oni měli přesah vlastně dneska, bychom řekli, přes hranice. A ne to jenom tedy kulturní památka, ale může to prospět i tomu regionálnímu ekonomickému růstu.
5: Nově zvolení členové a pozvaní hosté si následně prohlédli některé vzácně dochované artefakty, zakládající listinu kláštera nebo filozofický a teologický sál.
8: Klášter je vlastně naše perla tady v celém regionu, jak historická, tak duchovní, a myslím, že spolek obnoví tu svoji cestu, kterou před 20 nebo 30 lety započal, a bude pomáhat vlastně nést dobré jméno kláštera napříč republikou.
9: Vyšší Brod a klášter, to je jeden živej celek, který patří k sobě. My samozřejmě vždycky jako město budeme podporovat Vyšebrodský klášter a víme, že i klášter podporuje nás. Takže jsem moc rád za tuhletu symbiózu a doufám, že i do budoucna to takhle vydrží.
5: Připravovaný projekt už má konkrétní obrysy. V plánu je vznik menšího pivovaru navazujícího na historickou tradici. Hlavní část objektu by měla sloužit jako nové muzeum věnované cisterciákům a historii Vyšebrodského kláštera. Problémem zatím zůstává financování. Budovy jsou po dlouhých letech v neutěšeném stavu a čeká je rozsáhlá rekonstrukce. Obnovený spolek by tak mohl sehrát důležitou roli nejen při podpoře kulturních aktivit kláštera, ale i při hledání partnerů a prostředků pro záchranu další části historického areálu.
0: Po dvou letech byla dokončena revitalizace kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem. Opravy fasády a interiéru za 27 milionů korun byly z velké části financovány z evropských dotací.
1: Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem září novotou. Prošel totiž revitalizací za více než 27 milionů korun. Práce trvaly 2 roky. V kostele najdete nová světla a opraveny byly také už nevyhovující plochy nad dveřmi. Největších změn ale doznala samotná budova.
10: Podařili se ty zdi kolem opravit a věž. A dokonce nahoře, ještě to budou pamatovat mnozí, tak ta věž jako pod tou špičkou byla taková černá, měla tam takový černý, jako bych řekl, prostor. A myslel se, že to vzniklo ještě za války, že to bylo očazené. No a když tam nahoru postavila firma Avers lešení, tak zjistili, že to nějak teda v těch 50. 60. letech, kdy to opravovali a nějak to zachraňovali tu statiku, takže to natřeli nějakou zřejmě černou barvou, asi to očazený bylo, ale prostě když to objevili, tak to celé odstranili a tak tu věž dneska vidíme v té původní krásné bílé podobě.
1: Kostel Nanebevzetí Panny Marie je nejznámějším svatostánkem metropole Ústeckého kraje. Stojí přímo v centru Ústí nad Labem a přezdívá se mu šikmý kostel. A to díky věži, která se po bombardování za druhé světové války začala naklánět. S revitalizací kostela farnosti pomohla dotace z Evropské unie ve výši 23 milionů korun.
10: Kdyby skutečně to nebylo, tak ten kostel by byl zase ve stávajícím stavu a pochybuju, že bychom v horizontu několik

0: a hořejí tam svíce a lidé přicházejí pořád, to jsou zástupy lidí, kteří sem přicházejí, takže kdybych to tak měl shrnout, tak zbožnost lidí nebo úcta ke Kristu tady je, i když jaksi je taková, že to je intimní záležitost lidí, ale vidím, jak je to frekventované.
1: Ve starých Oldřůvkách na Opavsku slavnostně otevřeli novou síť naučných stezek. Nové altány, informační tabule i rozcestníky teď turistům připomínají bohatou hornickou historii Nízkého Jeseníku a lákají návštěvníky do unikátní krajiny bývalých Břidlicových dolů.
2: Budišovsko, Vítkovsko i okolí starých Oldřůvek propojuje nově opravená síť Břidlicových naučních stezek. Projekt zahrnoval obnovu zhruba 100 kilometrů tras napříč 6 obcemi a 10 katastrálními územími.
3: V rámci těch stezek se vybudovali samozřejmě celý nový mobiliář, ten původní už sešel časem. Ten největší tady altány ve starých Oldřůvkách, pak jsou tři menší v Těchanovicích, Budišov je Podlesí, ve Svatoňovicích je Hexagon, plus 30 informačních panelů, 30 rozcestníků.
2: Vznikly také nové dálkové ukazatele, které upozorňují na vzdálenější atraktivity regionu. Celkové náklady dosáhly téměř 6 milionů korun, většinu pokryla dotace.
3: Ale město Budišov financovalo ten mobiliář i v těch jiných obcích. No, dokončujeme v Budišově vesmírnou lavičku, která je tak před 80% hotová.
4: Všechny altánky, infopanely a rozcestníky přímo na instalovaných místech ručně pokrýval Břidlicí 79-letý místní řemeslník.
5: Do Břidlice. Břidlice má krásný krajobraz. Břidlice je vlastně zakleté slunce v kameni. Jo? Je to prostě materiál, který, když máte v ruce, musíte ho otěžkat, musíte ho zaklepat, zazvonit, jestli nemá nějakou žilu, jestli nemá nějaký kas.
2: Práce v náročném terénu mu zabrala téměř 3 měsíce.
5: Tady bylo nejhorší to, že jsem dostal mapu, kde bylo vyznačených 64 celkově těch rozcestníků a altán. Prvně jsem dělal jednu, někdy jsem dělal dvě, někdy jsem dělal tři, podle toho, jak to bylo velký, nebo jak to bylo daleko náročné jako na ten přístup. Bez elektriky, všechno ručně.
2: Na historii těžby Břidlice dlouhodobě upozorňuje také místní muzeum Břidlice.
6: A podařilo se mi postupem času s přáteli, s kamarády a s mnoha nadšenci zhromáždit neuvěřitelné množství nádherných věcí do muzea Břidlice a myslím si, že je to dneska velice zajímavá, významná instituce, co se týká té připomínky dobývání Břidlice v Nízkém Jeseníku.
2: Staré Oldřůvky ale nejsou jen o hornictví. Lokalita leží v Národním geoparku krajina Břidlice a nabízí také výjimečnou přírodu.
7: Oldřůvky vypadají, že jsou na konci světa, ale je to fantastické místo s duší. Jsou tady náhorní plošiny Nízkého Jeseníku, velké travnaté louky, krásné lesy.
2: Revitalizované stezky tak turistům nově přibližují nejen hornickou historii, ale i jedinečný charakter celé krajiny Nízkého Jeseníku.
1: Jízda králů, která byla v roce 2011 zapsána na seznam světového nehmotného kulturního dědictví UNESCO, se jela za krásného počasí v Kunovicích na Uhersko-Hradišťsku. Do tohoto města se od svého znovu obnovení přesně před 30 lety vrací každé 2 roky.
8: Vyvrcholení kunovické jízdy králů nastává v neděli dopoledne, kdy skupina jezdců na koních ozdobených různobarevnými věnci z růží vyráží do ulic, aby přivedla svého krále. Této pocty se v letošním roce dostalo 10-letému Cyrilu Hlaváčkovi, jehož rodiče museli nejdříve dát svůj souhlas.
9: My jsme se moc dlouho nerozhodovali, když tahle nabídka přišla od tady organizátorů jízdy králů a od zastupitelů města, tak jsme skoro i hned řekli a souhlasili, že to Cyrdovi umožníme tady tu slávu, aby si to užil a my s ním samozřejmě.
8: Nový král Cyril Hlaváček je žákem 4. třídy základní školy a folklor je jeho velkou láskou. Učí se hrát na housle, zpívá, tancuje verbuňk a hraje ve 2 cymbálových muzikách. Přípravy na roli krále i přesto nebyly jednoduché.
10: No, přípravy byly dlouhé, už od září, od října, zkoušky a spravování baráku. Mm-hmm.
11: Říká se, že nejtěžší pro tebe bude asi to mlčení, protože nejsi zvyklý mlčet.
10: No to říká tady každý úplně. Ano, bude to těžká.
8: Král je podle tradice oděn do dívčího kroje.

0: a v ústech má růži, aby po celou dobu jízdy zůstal němý. Královská družina od domu krále následně zamířila před radnici, kde požádala starostu města o povolení k jízdě.
1: To král bez statku a dvoru, bez královských pokladů. Proto jsme vás dojeli, pane starosto, požádat, abyste nám dovolil po dědině vybírat. Hýlom, hýlom!
2: Já vám vybírání pomoci povoluju, ale toto vám nevíšu, abyste si královka zvedali a kunovědom tam hazbu neudělali.
3: Jsme velmi rádi, že tento zájem neutuchá a trvá, protože letos nám jede 28 jezdců, což je úžasné číslo a jsme velmi rádi, že tomu tak je a věříme, že tomu bude tak i v budoucnu.
0: Po povolení jízdy králů od starosty na náměstí Svobody následovalo tradiční vyvolávání jezdců, kteří vtipně a někdy i štiplavě zhodnotili dění v Kunovicích a okolí.
1: To, co za to dneska jdeme, nejsou žádné pohádky a vyslovené. Kdyby se nám náhodou povedlo pravoměrně zobrazit, tak se hlavně nezapomeňte, nechte si pěkně urazit. Hýlo, hýlo!
4: Místo chlupů leží u horící strojky na líce. Ženské si ale stěžují, že prý tam furt ještě cítí u myšince. Dělat na takové místě musí být celé jistě sen. Když tam přijdeš, obsluha tě jak papoušek popřeje dobrý den. Hýlo, hýlo!
0: A družina s králem se následně vydala na objížďku ulicemi města, aby pozdravila všechny obyvatele i návštěvníky.
5: Hanácká zemědělská v Dolanech na Olomoucku má inovativní kurník, který hlídá klima a jezdí po poli. Zemědělci ho objednali z Kanady a patří tak mezi první v celém Česku, kteří moderní systém používají. Slepice mají díky tomu neustálý přístup k čerstvé trávě a navíc jsou chráněny před predátory.
6: Seznamte se, tohle jsou slepice, přesně jí šťastné slepice. Je to díky tomu, že jsou na vzduchu, mají neustálý přísun trávy a hmyzu, ale hlavně jsou chráněny před liškami či jinými predátory. Hanácká zemědělská v Dolanech vsadila na regenerativní zemědělství. Z Kanady si pořídila tento mobilní kurník. O jeho pohon se stará malá solární elektrárna. Energii dodává také napáječkám a dávkovačům krmiva. Poté, co slepice vyzobou veškerou trávu, se kurník přesouvá o pár metrů dál.
7: Posouváme dvakrát denně, protože ten porost to množství dostává víc zabrat, tak aby jsme se ho hned nezničili. A mají vlastně svoji vlastní směs, ale k tomu mají trávu, broučky a tak vlastně, co v té přírodě ta slepice běžně má, ale furt je chráněná tou halou.
6: Navíc trus slepic se postará také o přísun živin do půdy. Kanadský, teď už vlastně hanácký kurník je na kolech, takže manipulace s ním je jednoduchá. V budoucnu by zemědělci chtěli pořídit ještě jeden.
8: Jak to vlastně funguje? To musíte posouvat vy nějaké, jak to funguje vlastně to ovládání toho přesunu?
7: Tím, aby to bylo kontrolované, aby se slepičkám nic nestalo, tak vlastně to ovladačem přesouváme sami.
6: Zaměstnanci mají také mobilní aplikaci, v té najdou řadu informací třeba o tom, jaké jsou v kurníku podmínky.
7: Jak jsou otevřený, zavřený rolety a stav baterie a vlastně proudění vzduchu venku.
8: Jak můžete vidět, kurník je dost velký, vejde se sem až 500 slepic, no a taky několik lidí.
6: Slepice snášejí do těchto snáškových hnízd s dopravníkem na vejce, k těm se pak zemědělci dostanou zvenku.
8: Je tam. A další tam je, tam jsou vzadu další, je jich víc, aha.
9: Je zajímavé, že ty slepice vlastně se vůbec nebojí lidí a zároveň vlastně mi okusují tkaničky, oni si asi myslí, že to je žížala nebo něco.
7: Jsou takové asi hodně rychle socializované, v tomhle kurníku nemají problém vlastně s lidma.
9: Místní zemědělci teď dokonce plánují další novinku, konkrétně prodejní automat na vajíčka.
7: První automat na vajíčka bude umístěn vedle našeho areálu. Měl by být zprovozněn co nejdřív, naše slepičky se teprve roznášejí, takže ještě není tolik patřičných a vlastně gramážově daných vajec.
6: Další automat by pak mohl být i v Olomouci. Zatím hanácká zemědělská hledá vhodné místo. Marek Vrlák, TV Morava.
5: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Dobrý den, dnes zavítáme do Království jedu. Je to stále víceméně ještě nová expozice, vznikla v roce 2015 v části tropického pavilonu a v rámci České republiky je velice unikátní. Přináší průřez jedovatými hady napříč světadíly, biotopy, velikostmi a barvami a naši chovatelé zde už slaví velké úspěchy. Vlastně 2/3 druhů už rozmnožili, některé z nich opakovaně. U mnoha z nich je to vlastně výsledek mravenčí práce a vlastně měnění podmínek během roku v souladu s tou přírodou. Jsou tam vlastně ve spojení někdy i přes mobil a přes internet. Konec konců, pojďme se na to podívat, pojďte dál.
1: Nacházíme se v Království jedů, což je expozice, která se vytvářela v roce 2015, se začala stavět a máme tady nejzajímavější a nejvýraznější druhy jedovatých hadů. Je tady 13 expozic od nejbizárnějších druhů, jako je typ královská kobra, zmije mančanská nebo třeba křovinář němý, či jako jediný chovatele na světě tady máme zmije pavoučí. Království jedu není jenom o jedovatých hadech, ale máme tady i různé expozice s pralesničkami, což jsou takové drobné jedovaté žáby, nebo tady máme malé expozice s jedovatými strašilkami nebo pavouky. Naše kolekce v Království jedu se skládá z nejzajímavějších a netypicky chovaných druhů jedovatých hadů. Máme tady představitele typu královská kobra, která má třeba takový nej, že je nejdelší jedovatý had na světě. Zároveň tady ale máme třeba křestýšovce mančanského, což je had, který se vyskytuje jenom v pohoří Mang v jižní Číně a je extrémně vzácný v přírodě, ale i v chovech a v zajetích. My tady, jak jsem taky říkal, chováme dva druhy, křovináře němý a křovináře černohlavý. Křovináři němý se vyskytují v Jižní Americe, za to, co křovinář černohlavý se vyskytuje pouze a jenom na poloostrově Osa v Kostarice, v Národním parku Corcovado, kde je extrémně vzácný. Jo, je ho opravdu těžké najít a proto jsme se rozhodli, že ho budeme chovat, protože je o něm málo známo a rádi bychom ho taky do budoucna rozmnožili, což se nám doposud ještě nepodařilo.
0: Dnešní pokračování vám představilo unikátní království jedu, velké i malé, barevné i nenápadné obyvatele, naše chovatelské úspěchy. No a příště zamíříme jinam a je kam, docela jiný svět. Plzeňské zoo nabízí vlastně 1200 různých druhů a 40 velkých expozic, takže na viděnou a naslyšenou někdy příště, někde jinde.

0: Dříve obecná škola, dnes nový úřad městského obvodu Plzeňské čtyřky. V sobotu 23. května se na Doubravce uskutečnilo její slavnostní otevření, které obohatily nejrůznější vystoupení i workshopy.
1: Já mám velkou radost, že se setkáme v podstatě na největších sousedských oslavách naší čtyřky. Zároveň otevíráme a předáváme veřejnosti nový úřad. No a dnešek si užíváme, máme tady dobré pití. Máme i nějaké povinnosti, a to je mít s panem biskupem žehnání budovy, protože bychom byli rádi, aby nám požehnal, aby se nám tady všem dařilo. Samozřejmě jsou tady workshopy pro děti, takže děti si tady určitě užijí, můžou vrazit mince. A je tady jídlo, pití, je tady divadlo, je tady zábava, večer nás čeká koncert, takže já čekám, že to bude skvělý den.
0: Návštěvníci mohli sami nahlédnout přímo do budovy, a to v rámci několika komentovaných prohlídek, o které se postaralo přímo vedení městského obvodu.
2: My dnes vlastně máme jakoby slavnostní předání té budovy veřejnosti, protože je to veřejná budova a právě veřejnosti naši občanům ta budova patří. A proto velmi rádi jsme uspořádali komentované prohlídky, které jsme tedy vyvěsili na plzeňskou vstupenku a byly okamžitě vyprodány. Tak se už potom dáváme pořád další a další termíny během měsíce května a června. Zájem je o to obrovský. Já jdu na první tuhletu veřejnou prohlídku dneska ve 3 hodiny. Mám jich asi 8 a moc se na to těším.
0: Rekonstrukce novorenesanční budovy z roku 1902 započala v březnu 2024. Dokončena byla koncem února letošního roku.
3: Nejzajímavější místo nebo bod toho bylo prolnutí toho historické části s tím moderním. Vlastně ta historická fasáda, která dříve byla jako obvodová, nyní slouží jako vnitřní stěna a je to propojeno právě takým krásným prosvětleným atriem, kde sem jde spoustu denního světla a celé to prostředí je hrozně jako kvalitní.
4: Je to potvrzením toho, že zachraňujeme památky, zachraňujeme budovy, které si to zaslouží. Já bych popřál všem zastupitelům a panu starostovi, aby tady rozhodovali ve prospěch našich plzeňáků, hlavně doubraveckých občanů, a těším se na to, že se tady s ním budou v sobě potkávat.
0: Kdo však slavnostní otevření budovy úřadu nestihl a měl by zájem útroby z rekonstruovaného objektu prozkoumat, může se ještě nyní zdarma zarezervovat na jednu z prohlídek, a to přímo na portálu Plzeňské vstupenky. Z Doubravky pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
5: Po dlouhých letech jednání se plzeňská část Valcha dočká vlastní mateřské školy. Vyroste v Leniáčkové ulici v místě, které je obklopeno novou zástavbou. Na její výstavbě se bude podílet centrální obvod i město Plzeň.
4: Chce se mi říct konečně, protože tady prostě infrastruktura v podobě školky chybí 10 až 12 let, takže my jsme byli rádi, když jsme se s panem starostou mohli dohodnout, že jdeme takzvaně na půl. Já jsem poskytl finanční prostředky z rozpočtu města, bylo to 50 milionů korun. Tady by měly vzniknout 3 třídy. Věřím, že tady děti najdou dostatečně kvalitní zázemí pro předškolní výchovu, že tady najdou své kamarády a že se tady dílo podaří.
5: Moderní školka nabídne zázemí pro 72 dětí a stane se jednou z nejvýznamnějších investic třetího městského obvodu.
6: Valcha to skutečně potřebuje, nicméně jsou to 3 třídy, ta školka přišla o trošičku později, než přijít měla, takže věřím tomu, že Valšáci se teďka zasnaží trošičku zvýší porodnost, aby příští nebo přes příští rok, až ji budeme otvírat, tak aby skutečně všechny třídy byly plné a tady ten prostor byl opravdu naplněn dětmi, jejich radostí, aby tu vznikala nová kamarádství.
5: Valcha se v posledních letech dynamicky rozrůstá. Masivní bytová výstavba sem přivedla stovky mladých rodin. Klíčová infrastruktura ovšem chyběla a rodiny tak musely vozit své ratolesti až na Bory.
7: Je taky hrozně dobře, že po tom, co se ta školka postaví, tak rodiče nebudou muset dovážet děti na Bory, ale že prostě budou moct dojít do té školky, která na té Valše bude. Zvlášť teďka, když se ta Valcha bude rozrůstat, budou se tady stavět nový bytový domy. Ta školka o momentálně kapacitě 72 dětí, tady bude setca kramansky potřeba.
5: Jednopodlažní budova bude svým pojetím naprosto unikátní. Architektonicky je přitom navržena tak, aby dobře zapadla do okolní zástavby. Kruhové atrium se zelenou střechou zase pomůže udržet ve třídách příjemné klima.
8: Je to kruhová dřevostavba s atriem, bude postavena v difuzně otevřeném konstrukčním systému a bude mít dřevěnou fasádu a doufám, že se všem bude líbit.
5: Samotná výstavba za zhruba 95 milionů korun začne symbolicky 1. června na Den dětí a potrvá přibližně 18 měsíců. První děti by mohly do nových tříd nastoupit v září roku 2028. Z Plzně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
9: Letošní ročník nabídl ještě více zážitků než kdy dříve. Vedle legendárních restaurací, tematických gastronomických zón a cooking show přinesl i napínavý souboj o nejlepší burgerárnu a poprvé v historii festivalu si návštěvníci vyzkoušeli vaření po boku profesionálních kuchařů v rámci projektu Fabíny škola vaření.
10: 18 lidí najednou vždycky může vařit s nějakou známou osobností, takže určitě něco, co stojí za svoji pozornost. Potom asijská zóna, kterou jsme zase rozšířili, udělali ještě hezčí. A s čím mám největší radost, tak je Heinz Grill Akademie, protože tam jsou ty obrovský americký smoukry, výborný maso a to myslím, že lidi hodně baví.
9: Centrem festivalu byla legendární hostina, velký stolovací prostor, kde návštěvníci mohli jídlo sdílet společně u jednoho stolu.
11: My se chodíme každý rok, máme rádi dobrý jídlo.
12: Kvůli dobrýmu jídlu vyzkoušet nové věci, které jsem nikdy ještě neskusil.
13: Je tady spoustu nových jídel, které jsem ještě nikdy neměl.
14: Atmosféra, nový jídla, který jsem ještě neskusila.
9: Kromě skvělé atmosféry a excelentní kuchyně, Elimon Fresh Festival nabídl možnost naživo sledovat umění výrazných osobností české gastroscény.
10: Musím říct, že letos je to celá řada hostů. Samozřejmě Zdeněk Polraj. Nesmí chybět, je vždycky na festivale, ale kromě něho Mirka Vangil, která má zrovna tady za náma akorát show, potom Roman Staša, Pavel Berky, Adam Rundus, Tví, Peťa Fonda, celá řada lidí.
15: Mně se tady strašně, mě ten festival hrozně překvapil. Já se přiznám, že jsem tady úplně poprvý, ale líbí se mi tím, jak je to rozlehlý, že prostě tady není hlava na hlavě, že se tady dá prostě i normálně chodit, normálně se všechno prohlídnout a je to báječný, těším se, až se to celý projdu, protože jsem ještě nebyl úplně všude a viděl jsem, že jsou tady úplně nádherný stánky a show byla skvělá. Moderátor Petr je super, já jsem hrozně rád, že tam se mnou byl a tak mám pocit, že jsme si notovali a těším se na další akce, protože byl moc příjemný.
9: Kromě prémiových restaurací jako Long Story Short, Diane nebo Yamaya, návštěvníci mohli ochutnat výběr špičkových zahraničních i českých vín, pobavit se v Elimon zóně nebo si domů nakoupit různé delikatesy.
1: My jsme tady už asi po 8. rok a Plzeň je pro nás vždycky nejmilejší zastávka, takže my se sem strašně těšíme, protože tady máme několik stánků, s kterými se tady společně družíme, baví nás to, takže nás baví nejenom tady mezi náma, ale i mezi těma Plzeňákama, takže pro nás je to vždycky nejhezčí zastávka.
16: Hele, Fresh je skvělé, já ho strašně mám rád a Plzeň je jedna z nejlepších zastávek Lencí Tour, takže za mě pecka. Fakt si to užívám.
9: Z Plzně pro televizi ZAK František Šimánek.
0: Slunečné odpoledne si mohli nejen obyvatelé plzeňské jedničky užít v sobotu 23. května na druhém ročníku místního pivobraní. Akce nabídla nejen pestrou nabídku regionálních pivovarů, ale také doprovodný program.
17: Nám bylo trošku vyčítáno, že nemyslíme na milovníky piva a tvrdší muziky, tak jsme to chtěli napravit. A k tomu našemu celoročnímu programu, kde máme vinobraní, máme tady Martinské hody, jsme vymysleli tuhle akci, kam jsme sezvali malé pivovárky a pozvali jsme skvělou muziku. A myslím si, že právě milovníci dobrého piva a muziky, tvrdší muziky si dnešek užijou.
18: Máme tady 10 pivovarů, jsme v podstatě na půdě Ravenu, to je taková, myslím si, tady domácí scéna, ale jinak je tady Zhůřák, je tady pivovarů Lenocha, Radouš, Beer Factory a spousta dalších. Myslím si, že si tady všichni návštěvníci přijdou na své.
0: Celá akce ovšem nebyla jen o pivu jako takovém. Během dne se zde vystřídala také řada hudebních uskupení.
19: No, ta pivní kultura samozřejmě k sobě přitahuje i patřičnou hudbu, takže máme tady Anakondu bandu, měli jsme tady Dark a teď tady máme Sifon, takže myslím si, že ten výběr je úplně jak dělaný tady na ty místní piva a všem doporučuju, aby se zúčastnili i příští rok.
20: Já mám jako pivo rád, mám rád rockovou muziku a já jsem strašně spokojený, že dorazilo tolik lidí a všem jim přeju, aby si to hodně užili.
0: Pivobraní se letos přestěhovalo z Bolevecké návsi na točnu tramvaje u místního pivovaru Raven, se kterým obvod spolupracoval.
21: Já jsem rád, že lidi přišli docela příznivě dneska a i zvědaví, jakože pro nás je skvělý, když mám někdo se zeptá, co máme a fakt chce vědět jako něco k tomu, ne jenom objednat a pít, ale jako pivo má být trošku zábavný a zajímavý.
0: Podle organizátorů se i druhý ročník pivobraní vydařil a díky tomu by se akce měla na plzeňskou jedničku vrátit také v příštím roce. Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
5: prostorách Mariánsko-Lázeňského hotelu Nové Lázně se minulý týden uskutečnilo výjimečné setkání, během kterého byla představena nová kniha věnovaná českému malíři Vlastimilu Košvancovi. K tomuto slavnostnímu aktu by nemohlo dojít nebýt italského znalce umění Giuseppa Franzoniho, který Košvancovu tvorbu objevil náhodou na počátku 90. let v Paříži a který svoji publikaci přijel do Mariánských Lázní osobně představit.
2: Co mě na něm nejvíc zaujalo, byl jeho eklektismus, jeho schopnost tedy přecházet z jednoho stylu k druhému, jeho složitost, jeho osobnosti a jeho díla. Je to umělec opravdu veliký.
5: V malebném Mariánsko-Lázeňském rezortu se tak skloubilo umění, historie a elegance a oslavilo česko-italské přátelství. Výjimečnost celé slavnostní události, jejíž motem se stalo Košvancovo krédo Život je radost, podtrhl hudební doprovod. Akce se zúčastnili významní italští kunsthistorici. Jejího moderování se ujal poradce pro národní bezpečnost Hynek Kmoníček.
3: Košvanec byl takovým znakem elity první republiky. Ať už to byl prezident Beneš, nebo všichni významní průmyslníci si od něj objednávali v období první republiky významné a hezké portréty. A kdybyste ho hledali po válce, tak ho prostě nenajdete. Ten člověk byl vyzmizikovaný a vyškrtnutý z celého českého kulturního života, protože za války udělal, on říkal, že satirickou sketch o německé zimní pomoci po porážce u Stalingradu, která byla i hned po válce v té atmosféře interpretována jako kolaborace.
5: Nově vzniklá publikace nese symbolický název Vlastimil Košvanec, malíř pohřbený historií a představuje komplexní pohled na umělcův život. Rovněž potvrzuje jeho význam v evropském kontextu.
2: Dnes je ten umělec stále aktuální a důležitý, protože to je velký kosmopolita, je to mezinárodní umělec, jeho dílo oslavuje radost života.
5: Košvancovu tvorbu zachytil v nedávné době časopis Prestiž. Jeho vedení rovněž v Mariánských Lázních přichystalo vůbec první ročník golfového turnaje, během kterého zástupci časopisu pokřtili jeho další vydání.
22: Dneska se tady sešlo kolem 50 hráčů ze světa kultury, ze světa biznisu, je to o potkávání a samozřejmě tahle akce by se neobešla bez partnerů, kterým tímto děkuji a bez kterých by se tahle akce vůbec nemohla konat. Prestiž má historii, tradici 25 let s tím, že nově ho vydáváme i v anglickém jazyce právě kvůli tomu, že dodáváme hotel nebo distribuujeme i na letištích, v business jetech a podobně v business klubech. V časopise Prestiž se věnujeme kultuře, tradicím, business tématům i sportu, takže se všichni najdou.
5: Z Mariánských Lázní pro televizi Zaklenka Prokšová. 50 milionů půl litru piva na jednom místě. Právě takovou kapacitu má nový plně automatizovaný sklad, jehož výstavbu dokončil plzeňský Prazdroj.
23: That's amazing moment. We were all waiting on this one because this investment started almost 5 years ago. And now
24: je to pro nás úžasný moment. Tahle investice začala před 5 lety a přispívá jak k bezpečnosti lidí, tak k zefektivňování práce i k udržitelnosti.
23: Practically every dimension of our work, yeah? It contributes to the safety of our people, it contributes to effectiveness of our work.
5: Gigantická budova je velká jako 2 fotbalová hřiště, má 11 pater a pojme neuvěřitelných 42 tisíc palet. V jeden moment je tu uskladněno až 50 milionů piv. Celý proces od nalahvování až po uložení přitom řídí výhradně počítačový systém.
25: V momentě, kdy vyrobíme paletu plnou našeho piva, tak my využíváme prostoru takzvaného mezaninu. Je to 1300 metrů ocelové konstrukce, je na ní 0,5 kilometru dopravníků. Z mezaninu se paleta pomocí vláčkové dráhy dostane do plně autonomního skladu, automatického skladu. A to je 600 metrů, 30 gondol, který dopravují palety přímo do sila. Tam máme 10 jeřábů, který zaskladní zboží až do výšky 30 metrů.
5: Většinu palet si přebírají řidiči, kteří je následně naloží do vozů pomocí elektrických vysokozdvižných vozíků. Jedno místo je ale speciální. Je vyhrazeno pro plně automatickou zadní nakládku, při níž paleta s pivem dojede sama až do kamionu. To vše za pouhé 2,5 minuty.
4: Na jedné směně tady mezi 6 až 8 lidma, to znamená dohromady nějakých 20 lidí. A ty dokážou za jeden den naložit až 120 kamionů. Co do řeči čísel, to znamená, že to je vlastně 80% všech kamionů, který odjedou z plzeňského Prazdroje, z pivovaru Plzeň, odjede tady z toho místa.
6: Část skladu obsadila nealkoholická piva. Právě ta u Čechů získávají na popularitě.
7: Češi obecně změnili své návyky, jak tráví volný čas, změnili vlastně spotřebitelské návyky, to znamená, že vlastně spousta lidí už nechodí tak často do hospody, nepije alkohol, snaží se být aktivní a tím pádem vlastně omezují jakýkoliv vlastně alkoholický nápoj ve svém životě. Vidíme, že vlastně na úkor například výčepních piv, takzvaných desítek, které klesají, ležáky si drží jakž tak ještě vlastně tu oblibu. A roste obliba nealkoholických piv. Především obliba ochucených nealkoholických piv v Češi milují například citrusové, pomelo, grep a tak dále.
6: Ještě před 20 lety tvořilo nealkoholické pivo zhruba procento prodejů v Česku. Loni už se jednalo o 12%. Z Plzně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.

0: Krásný den. Někdo cestuje kvůli památkám, někdo kvůli přírodě a někdo prostě proto, že potřebuje na chvíli vypnout a být jinde. Já vás dnes vezmu na místa, která možná nejsou na titulních stránkách průvodců, ale mají něco, co se nedá koupit ani naplánovat. Totiž atmosféru. Vítejte u pořadu Putování v regionech. Dnes vyrážíme objevovat Česko trochu jinýma očima. Bazilika Navštívení Panny Marie ve Frýdku Místku je dominantou města už po staletí. Její elegantní věže, bohatě zdobený interiér i jedinečná atmosféra přitahují věřící, milovníky historie i běžné návštěvníky, kteří hledají klidné místo k zastavení během cest regionem Beskyd. Nyní po více než dvouleté rekonstrukci opět otevřela své brány návštěvníkům.
1: Jen málo která stavba ve Frýdku Místku dokáže na první pohled vzbudit takový respekt a obdiv jako Bazilika Navštívení Panny Marie. Monumentální kostel tyčící se nad historickým centrem je nejen významnou duchovní památkou Moravskoslezského kraje, ale také jedním z nejkrásnějších poutních míst severní Moravy.
2: Je to poutní místo, které je tak jako přezdíváno Slezské Lurdy. Je to proto, že tady počátky tohoto poutního místa sahají do 17. století, kdy nejstarší tady vlastně z toho kostela je soška Panny Marie s Ježíškem, která původně tady stála na tom návrší, jmenovala se to Na Vápenkách, a ta soška tady stála na takovém podstavci. A legenda vypráví, že tu sošku tady našli nejdříve lidé, kteří tady těžili vápno. A oni ji odnesli do farního kostela, který je směrem k náměstí. No a druhý den ráno ta soška byla údajně zase tady. A tak se to opakovalo několikrát, takže tím pádem oni si řekli, že asi tady Panna Maria chce mít postavený kostel. Nejdříve ale tady, jak jsem říkala, stála ta soška na podstavci. Byly tady spousta poutníků, kteří se tady modlili u té sochy. Jedna z nich právě byla i hraběnka Tovačovská. To je takové zázračné uzdravení a ona ochrnula, je to taky legenda, jo. Údajně se jí zjevila Panna Maria ve snu, právě Panna Maria v podobě tady této sošky, a řekla, ať jde do Frýdku, že bude uzdravena, a skutečně uzdravena byla.
1: V roce 1706 zde byla postavena dřevěná kaple, která však náporu poutníků brzy nestačila.
2: No a v té době, zhruba kolem toho roku 1730-1740, vlastnili frýdecké panství Pražmové z Bílkova. No a právě hraběnka Karolina Pražmová, která byla vdova, tak ona měla dva syny a ona společně s těmi syny se zasloužili o to, že tento kostel byl postavený.
1: Ačkoliv byla pozdně barokní stavba přerušena válkami Marie Terezie s Bedřichem II., práce rychle pokračovaly díky podpoře Pražmů. Nejcennější je hlavní oltář z roku 1793. Nad svatostánkem je umístěna bajná socha Panny Marie.
2: Máme tady nádherný křišťálový lustr, je to z kamenického šenova. Každý se ptá, jak se to čistí, ale je to opravdu zavěšené na rumpálu. Ten lustr váží 1200 kilo a je na něm 200 svíček. Dneska už samozřejmě elektrických. Je to taková chlouba tady našeho kostela. Dodnes je to živé poutní místo. Ještě takové důležité datum, rok 1999, kdy tento chrám byl povýšený papežem Janem Pavlem II. Na baziliku minor, a od roku 2018 je to i národní kulturní památka.
1: V posledních dvou letech prošla bazilika rozsáhlou rekonstrukcí, během níž se podařilo obnovit spoustu věcí.
3: Především takovým magnetem je krypta, do které se nedalo vstupovat, a teď je nově zpřístupněná. Sice za poplatek, ale je zpřístupněná.
2: Tato krypta je docela rozsáhlá. Najdeme tady krásné barevné obrazy na stěně, které zde namaloval místní rodák pan Josef Lang. A jsou to výjevy historického Frýdku. Takže máme tady třeba Hlubokou ulici, která dnes už vypadá úplně jinak, s takovým procesem poutníků, kteří jdou do baziliky. Tady máme výjev, kdy poutníci, kteří tady šli na pouť, byli to poutníci z Tovačova, tak šli přes most, přes řeku Ostravici, a strhla se nějaká bouře a ten most spadl a oni se tam utopili. A právě asi 13 poutníků to bylo a oni jsou pohřbeni tady taky v této kryptě. Jsou tady pohřbení Pražmové z Bílkova.
1: Velkou rekonstrukci završila slavnostní bohoslužba na začátku května.
4: Bazilika Minor je přirozenou dominantou města, jedinou bazilikou v kraji, a nejenom ten obnovený interiér, který až lidé vstoupí do toho chrámu, uvidí, který je naprosto uchvatný a já věřím, že tato proměna přiláká do baziliky jak občany města, kteří tam třeba ještě nebyli, tak i návštěvníky.
5: Je to určitý zážitek dějiny.
6: Tady chodíme pravidelně a už se těšíme, jak bude vypadat, když je po tolika letech otevřena zase znovu.
1: Znovu otevřenou baziliku letos čeká mnoho akcí. Konec května bude patřit Noci kostelů s bohatým programem pro děti. Kromě toho se mohou lidé těšit na tři velké poutě spojené se svátky Navštívení, na Nanebevzetí a Narození Panny Marie.
0: Prvního června oslaví všechny děti svůj svátek. Zoo Praha proto připravila na Den dětí pořádnou dávku zábavy pro malé i velké návštěvníky. Areál v Pražské Troji se promění v jedno velké dětské hřiště plné soutěží, her a atrakcí, které vznikly ve spolupráci s městskou policií hlavního města Prahy. Děti se mohou těšit na opičí dráhu, skákací hrad, malování na obličej, fotokoutek nebo třeba dětské dopravní centrum. Chybět nebude ani hudba v podání Dixie Bandu. Vstupné pro děti do 15 let bude symbolická 1 koruna. Safari Park ve Dvoře Králové zve na zážitek, který vás alespoň na chvíli přenese do Afriky. Večerní safari nabízí jedinečnou možnost projet se mezi stády zeber, žiraf, antilop nebo nosorožců v atmosféře afrického soumraku a zapadajícího slunce. 50-minutová komentovaná jízda safari busem vede přímo mezi stovkami afrických zvířat a připomíná opravdové výpravy do národních parků v Africe. Večerní safari je navíc unikátem, který nikde jinde v Evropě nezažijete. Na Plzeňsku najdeme městečko s neobvyklým názvem Úterý, které jakoby se zastavilo v čase. Malebné náměstí, historické domy a klidná atmosféra dávají tomuto místu jedinečné kouzlo. Úterý patří k nejmenším historickým městům v Česku, přesto ukrývá řadu zajímavostí a připomíná dobu, kdy tudy vedly důležité obchodní cesty. A právě do tohoto nenápadného, ale půvabného městečka se teď společně vydáme.
7: V nejzápadnější části okresu Plzeň-Sever najdete malebné městečko v údolí Zurčícího potoka s památkově chráněným náměstím, opředené zajímavými pověstmi i atmosférou. Zvláštní má i název – Úterý.
8: Když někde řeknu, že jsem z Úterý, tak se mě každý ptá, co to je, kde to je. A vlastně se tomu směje, jestli to vůbec existuje. A ten název vlastně vychází z historie, protože v Úterý se tady konaly trhy, jarmarky, tak proto se tomu město říká Úterý. Historicky se to město jmenovalo Neumarkt, Nový trh, protože vlastně jsme v oblasti Sudet, a takže velkou dobu dlouhou se tomu říkalo Nový trh.
9: První zmínka písemná o Úterý je z roku 1233, kdy Úterý získal teprve svý klášter od matky Václava I.
7: Najdete tu mnoho památkově chráněných barokních domů i dalších historických památek.
8: Ale jenom některé z nich jsou přístupné, a to jenom příležitostně. Například kostel svatého Jana Křtitele, nebo památkový dům Turbovna na náměstí, a nebo při některých příležitostech i historická radnice. Kostel svatého Jana Křtitele je asi největší památkou, kterou tady máme, a obsahuje historické barokní varhany, které se rozezní vždycky při mistrovských varhaních kurzech v létě, v srpnu, kdy přijíždí varhaní mistr a učí tady interpretaci barokní varhaní hudby studenty z celého světa.
9: Kostel projektoval Krištof Wixenhofer, slavný barokní stavitel. Nad obcí u hřbitova je hřbitovní kaple svatého Václava, u které si myslí někteří lidé, že by mohla být od syna Krištofa Wixenhofera, od Ignáce Kiliána. Není to potvrzený, takže nevíme, ale ta stavba je krásná, takže i by to mohlo být.
7: Ve středu náměstí, které bylo v roce 1992 vyhlášeno památkovou zónou, stojí morový sloup z počátku 18. století, postavený jako poděkování za to, že se morová rána nedostala do města.
9: Sochy svědců jsou od místního sochaře Šterna a socha Madony s Ježíškem je od bratří Stilpů z Chebu. Když se sem přistěhovali volinští Češi po válce, tak tady poblíž zasadili lípu. Ale bohužel lípa začala ten morový sloup dost ničit, takže jsme ji museli skácet a nechat sloup zrestaurovat.
7: Kromě moru se ale jiné rány městečku nevyhnuly. Prolilo se tudy několik povodní a několikrát Úterý se žehly plameny.
9: Zničující požár, kdy teda vyhořelo téměř celé Úterý, asi 2/3 domů lehly popelem. byl prostě 1694, ten požár vznikl tady pod radnicí, tady chybí teda barák pod radnicí, který byl zbourán po válce, takže někde v těch místech byla asi kovárna nebo něco a tam vznikl požár a to úterý teda lehlo popele. Radnice je teda původně renesanční, i tu dispozici si zachovala, ale je přestavěná po tom vznikajícím požáru z roku 1694 do této poruby. Poslední velký požár, který to byl, vypukl tady na náměstí, v této frontě. Tady shořely tady ty čtyři baráky, které vidíme před sebou. Bylo to teda roku 1998 a tady za přispění kraje a okresu a památkářů se ty baráky rychle opravily, aby úplně nespadly. Takže díky tady těm dotacím se spravily střechy a baráky stojí. No.
7: Dům číslo 69, dnešní turbovna, dříve mydlárna, byl vyhlášen kulturní památkou. Díky místním je z něj dnes komunitní centrum.
10: Turbovna je historický dům, který tvoří celou severní část náměstí a dlouhou dobu chátral. A nám jako místním obyvatelům to přišlo škoda, tak jsme se snažili nějakým způsobem iniciovat jeho záchranu. Nakonec jsme se rozhodli, že ho koupíme jako spolek, protože v tu dobu byl v exekuční dražbě a nám se podařilo v té dražbě ten dům získat díky soukromé půjčce a postupně ho od té doby zachraňujeme. Teď už je to vlastně 10 let, co ten dům máme a od začátku jsme se pustili nejdřív do sklepů a do střechy, do krovu a vlastně zajistili ty hlavní statické poruchy a v posledních letech jsme se dostali i do úpravy interiéru a můžeme ten dům využívat pro různá setkávání, akce, kulturu a prostě už začal žít. Před dvěma lety jsme na rohu otevřeli malý krámek, kde si návštěvníci můžou koupit řemeslné výrobky tady od místních řemeslníků a přes ten krámek mohou projít až do historických sklepů, které jsou tesané v kameni a ty se nám taky podařilo v posledních letech zabezpečit, takže je mohou obdivovat a podívat se do nich a v horkých letních dnech se tam schladit.
7: Během roku se v úterý konají akce nejrůznějšího druhu.
10: Takovou první největší je svátek sousedů, který bývá vždycky k konci května a potom zatím poslední většinou je Be Art, což je rodinný festival, který je v celých ulicích, ve všech ulicích města a ukazuje různý řemeslní workshopy a dílny pro děti, ale i celou rodinu. Začátkem května je pochod úterského havrana Krištofa, který vyráží tady z úterý na několik tras po okolí, kratších i delších a návštěvníci si můžou vybrat podle toho, kterou trasu zvládnou.
7: Havrana má městečko ve svém znaku. Pověst praví, že kdysi sledoval jeden z horníků havrana nesoucího v zobáku zlatý prsten. Na místě, kde ho pták upustil, pak horník našel zlatonosnou rudu. I když nebyla těžba zlata v úterý nikdy doložena, vyloučit ji nelze a díky ní vznikla tradice turistického pochodu s havranem.
9: Turistický pochod Krištofa Havrana vlastně vznikl nápadem mého kolegy v práci a já jsem se přidal, protože už jsem ten nápad kdysi dávno měl, že by bylo dobré udělat kolem úterý turistický pochod, aby lidé poznali jednak úterý a i to hezké okolí, které tu je. Chytilo se to a letos už byl 17. ročník tohoto pochodu.
7: Pochodem ale akce v městečku zdaleka nekončí.
10: V červnu je tu vždy svatojánská pouť, ale to je spíš taková církevní slavnost. V červenci bývá řemeslný jarmark tady na náměstí. Potom další významná akce je právě ten mistrovský varhaní kurz. Jeho součástí už tradičně je taky jazzový koncert u kostela. A v začátkem září je Be Art, to je rodinný festival pro vlastně všechny, kteří rádi tvoří.
7: Město i jeho okolí můžete poznávat díky naučné stezce s 12 zastaveními, dlouhé asi 2 kilometry.
9: Začíná tady na náměstí, tamhle je první panel, druhý panel je tady na Turbovně a pak se jde dál ke kostelu na malé náměstí k hospodě.
10: Naučnou stezku vybudoval úterský spolek Bart před 20 lety. V loňském roce jsme ji obnovili díky dotaci Plzeňského kraje a vede vlastně po celém městečku, ale i do okolí, vlastně na takové tři strany. Vždycky jsou tam typy na výlet, kam se ještě může člověk dostat dál. Ten okruh v centru měří asi 1 kilometr, takže ho člověk zvládne do hodinky, včetně prostudování všech panelů obejít a provází jednotlivá stanoviště takové hravé úkoly s havranem kde se člověk může, a zejména děti, odpovědět nějaké otázky k tomu, o čem ta stezka vypráví, anebo tomu, co se dozvěděli.
7: Stezka vede i kouzelnou krajinou podél vodního toku s přírodou nezasaženou průmyslem.
9: Údolí Uterského potoka je krásné území. Jsou tam louky, po kterých se dá dobře chodit. Roste tam i chráněná rostlina perovník štrosí. Po okolních kopcích můžete vidět náprsníky. A z jara, to třeba teď v květnu, jsou na některých místech i chráněné stavače.
7: Dojdete až na okolní kopce, odkud jsou nádherné výhledy. Vidět je i Šumava. Jeden z koncových panelů stezky vás dovede ke hřbitovní kapli svatého Václava, zbudované v polovině 18. století. Před ní stojí památná lípa, stará více než 200 let, ke které se váže další místní pověst.
9: Podstata je, že jí tady zasadila dívka, služka z nějakého statku, která byla nařčena z nějaké krádeže. A ona řekla, že zasadila lípu kořeny nahoru a jestli se lípa chytne a poroste, takže je to důkaz, že byla nevinná. Ovšem od smrti to nezachránilo, protože napřed se lípa chytla a ji asi popravili.
7: Zastavení u kaple vás nasměruje také k minerálnímu prameni. Nad ním stojí altánek z roku 1931.
9: Pramen nese název Opata Reitenbergera, uterského rodáka, který je zakladatel Mariánských lázní, protože v době, kdy byl opatem v Teplického kláštera, tak se velmi zasadil o vznik lázeňského města Mariánské lázně.
7: Ať vám udělá úterská uhličitá kyselka dobře. A nejen ona, také zdejší půvabná krajina a atmosféra dávno zašlých časů.
0: Pokud hledáte místo, kde si děti opravdu vyhrají a dospělí si na chvíli připomenou vlastní dětství, park Miraculum v Milovicích je ideální volbou. Největší zábavně naučný park v České republice nabízí na 12 hektarech obří prolézačky, podzemní chodby, vodní svět, lesní hřiště i spoustu dalších atrakcí pro malé i velké návštěvníky. Miraculum je místem, kde se dá bez problémů strávit celý den a kde si každá věková kategorie najde své dobrodružství. Ať už sem vyrazíte za aktivním odpočinkem, rodinným výletem nebo jen za pořádnou dávkou zábavy, nudit se tu rozhodně nebudete. Jedna z nejvýraznějších dominant Pardubic znovu otevírá své brány návštěvníkům. Zelená brána, která prošla rozsáhlou rekonstrukcí, se po téměř 2 letech opět vrací do běžného provozu a od června nabídne návštěvníkům oblíbený výhled na historické centrum města. Součástí prohlídky je také výstava mapující proměny Pardubického náměstí republiky v průběhu 19. a 20. století. A během letních večerů si lidé budou moci z ochozu věže znovu vychutnat i romantické západy slunce nad Pardubicemi. Cestování není jen o kilometrech. Někdy stačí pár kroků, jedno zastavení nebo obyčejný výhled, aby člověk objevil něco nového. A přesně o tom bylo i dnešní putování. Děkuji, že jste byli s námi a těším se zase příště na další společnou cestu v pořadu Putování v regionech. Do té doby se mějte krásně. Na viděnou.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Mariánské Lázně ožily velkolepou kulturní událostí. Město s jedinečnou atmosférou navštívil známý italský sběratel umění Giuseppe Franzoni, který je zároveň autorem publikace o zapomenutém českém malíři.
1: V prostorách Mariánsko-lázeňského hotelu Nové Lázně se minulý týden uskutečnilo výjimečné setkání, během kterého byla představena nová kniha věnovaná českému malíři Vlastimilu Košvancovi. K tomuto slavnostnímu aktu by nemohlo dojít nebýt italského znalce umění Giuseppa Franzoniho, který Košvancovu tvorbu objevil náhodou na počátku 90. let v Paříži a který svoji publikaci přijel do Mariánských Lázní osobně představit.
2: Co mě na něm nejvíc zaujalo, byl jeho eklektismus, jeho schopnost tedy přecházet z jednoho stylu k druhému, jeho složitost, jeho osobnosti a jeho díla. Je to umělec opravdu veliký.
1: V malebném Mariánsko-lázeňském rezortu se tak skloubilo umění, historie a elegance a oslavilo česko-italské přátelství. Výjimečnost celé slavnostní události, jejíž motem se stalo Košvancovo krédo Život je radost, podtrhl hudební doprovod. Akce se zúčastnili významní italští kunsthistorici. Jejího moderování se ujal poradce pro národní bezpečnost Hynek Kmoníček.
3: Košvanec byl takovým znakem elity první republiky. Ať už to byl prezident Beneš, nebo všichni významní průmyslníci si od něj objednávali v období první republiky významné a hezké portréty. A kdybyste ho hledali po válce, tak ho prostě nenajdete. Ten člověk byl vyzmizikovaný a vyškrtnutý z celého českého kulturního života, protože za války udělal, on říkal, že satirickou sketch o německé zimní pomoci po porážce u Stalingradu, která byla i hned po válce v té atmosféře interpretována jako kolaborace.
1: Nově vzniklá publikace nese symbolický název Vlastimil Košvanec, malíř pohřbený historií a představuje komplexní pohled na umělcův život, rovněž potvrzuje jeho význam v evropském kontextu.
2: Dnes je ten umělec stále aktuální a důležitý, protože to je velký kosmopolita, je to mezinárodní umělec, jeho dílo oslavuje radost života.
1: Košvancovu tvorbu zachytil v nedávné době časopis Prestiž. Jeho vedení rovněž v Mariánských Lázních přichystalo vůbec první ročník golfového turnaje, během kterého zástupci časopisu pokřtili jeho další vydání.
4: Dneska se tady sešlo kolem 50 hráčů ze světa kultury, ze světa biznisu, je to o potkávání a samozřejmě tahle akce by se neobešla bez partnerů, kterým tímto děkuji a bez kterých by se tahle akce vůbec nemohla konat. Prestiž má historii, tradici 25 let s tím, že nově ho vydáváme i v anglickém jazyce právě kvůli tomu, že dodáváme hotel nebo distribuujeme i na letištích, v business jetech a podobně v business klubech. V časopise Prestiž se věnujeme kultuře, tradicím, business tématům i sportu, takže se všichni najdou.
1: Z Mariánských Lázní pro televizi Zaklenka Prokšová.
0: Po více než 10 letech obnovili ve Vyšším Brodě na Českokrumlovsku činnost spolku přátel Vyšebrodského kláštera. Nový spolek chce podpořit opravu historického areálu, vznik muzea i navázání na tradiční klášterní pivovar.
5: V historických prostorách Vyšebrodského kláštera se v pátek 22. května po více jak 10 letech obnovila činnost spolku Přátel Vyšebrodského kláštera. Organizace, která v minulosti pomáhala podporovat chod cisterciáckého opatství, tak znovu navazuje na svou někdejší tradici.
6: Ten spolek vlastně navazuje na ten původně hornorakouský spolek pro podporu kláštera v Linci, který inicioval zemský hejtman bývalý Piringer. A ty vlastně jejich zásluhou, ten spolek fungoval 15 let a jejich zásluhou, pač tam byly různé osobnosti z rakouského hospodářského života a pan doktor Cerps to organizoval také, nám pomohli obnovit třeba tady tu lékárnu, i kostel, že jo, i tady dole návštěvnický centrum, takže se významně zasloužili o obnovu kláštera.
5: Celé jednání se konalo za přítomnosti právníka, který dohlížel na jeho průběh. Předsedkyní spolku byla zvolena profesorka a lékařka Věra Adámková.
7: A určitě se chci zasadit o to, abychom přispěli jednak k dalšímu povědomí kláštera, protože opravdu je to centrum vzdělanosti nejenom v jižních Čechách, ale když máme tu příhraniční oblast, tak oni měli přesah vlastně dneska, bychom řekli, přes hranice. A ne to jenom tedy kulturní památka, ale může to prospět i tomu regionálnímu ekonomickému růstu.
5: Nově zvolení členové a pozvaní hosté si následně prohlédli některé vzácně dochované artefakty, zakládající listinu kláštera nebo filozofický a teologický sál.
8: Klášter je vlastně naše perla tady v celém regionu, tak historická, tak duchovní, a myslím, že spolek obnoví tu svoji cestu, kterou před 20 nebo 30 lety započal, a bude pomáhat vlastně nést dobré jméno kláštera napříč republikou.
9: Vyšší Brod a klášter, to je jeden živý celek, který patří k sobě. My samozřejmě vždycky jako město budeme podporovat Vyšebrodský klášter a víme, že i klášter podporuje nás. Takže jsem moc rád za tuhletu symbiózu a doufám, že i do budoucna to takhle vydrží.
5: Připravovaný projekt už má konkrétní obrysy. V plánu je vznik menšího pivovaru navazujícího na historickou tradici. Hlavní část objektu by měla sloužit jako nové muzeum věnované cisterciákům a historii Vyšebrodského kláštera. Problémem zatím zůstává financování. Budovy jsou po dlouhých letech v neutěšeném stavu a čeká je rozsáhlá rekonstrukce. Obnovený spolek by tak mohl sehrát důležitou roli nejen při podpoře kulturních aktivit kláštera, ale i při hledání partnerů a prostředků pro záchranu další části historického areálu.
0: Po dvou letech byla dokončena revitalizace kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem. Opravy fasády a interiéru za 27 milionů korun byly z velké části financovány z evropských dotací.
10: Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem září novotou. Prošel totiž revitalizací za více než 27 milionů korun. Práce trvaly 2 roky. V kostele najdete nová světla a opraveny byly také už nevyhovující plochy nad dveřmi. Největších změn ale doznala samotná budova.
11: Podařili se ty zdi kolem opravit a věž. A dokonce nahoře, ještě to budou pamatovat mnozí, tak ta věž jako pod tou špičkou byla taková černá, měla tam takový černý, jako bych řekl, prostor. A my myslel se, že to vzniklo ještě za války, že to bylo očazené. No a když tam nahoru postavila firma Avers lešení, tak zjistili, že to nějak teda v těch 50. 60. letech, kdy to popravovali a zase nějak to zachraňovali tu statiku, takže to natřeli nějakou zřejmě černou barvou. Asi to očazený bylo, ale prostě když to objevili, tak to celé odstranili a tak tu věž dneska vidíme v té původní krásné bílé podobě.
10: Kostel Nanebevzetí Panny Marie je nejznámějším svatostánkem metropole Ústeckého kraje. Stojí přímo v centru Ústí nad Labem a přezdívá se mu Šikmý kostel. A to díky věži, která se po bombardování za druhé světové války začala naklánět. S revitalizací kostela farnosti pomohla dotace z Evropské unie ve výši 23 milionů korun.
11: Kdyby skutečně to nebylo, tak ten kostel by byl zase ve stávajícím stavu a pochybuju, že bychom v horizontu několika let nebo desítek let ho měli takhle krásný. Tak jsem za to rád, no, tak musíme si říct Bohu díky, se to podařilo.
10: Během revitalizace byl kostel veřejnosti přístupný a dokonce se v něm konaly i bohoslužby. Proběhla také tradiční vánoční výstava betlémů, kterou navštívilo zhruba 10 000 lidí.
11: My míváme vždycky ten kostel otevřený v zádveří nebo tu předsíňku, kde je velký krásný kříž, a já otevírám vždycky brzy ráno a až do večera je otevřen a hořejí tam svíce a lidé přicházejí pořád. To jsou zástupy lidí, kteří sem přicházejí, takže

0: Republiky do unikátní krajiny bývalých Břidlicových dolů.
1: Budišovsko, Vítkovsko i okolí Starých Oldřůvek propojuje nově opravená síť Břidlicových naučních stezek. Projekt zahrnoval obnovu zhruba 100 kilometrů tras napříč 6 obcemi a 10 katastrálními územími.
2: V rámci těch stezek se vybudovali samozřejmě celý nový mobiliář, ten původní už sešel časem. Ten největší tady altány ve Starých Oldřůvkách, pak jsou tři menší v Těchanovicích, Budišově Podlesí, ve Svatoňovicích je hexagon, plus 30 informačních panelů, 30 rozcestníků.
1: Vznikly také nové dálkové ukazatele, které upozorňují na vzdálenější atraktivity regionu. Celkové náklady dosáhly téměř 6 milionů korun. Většinu pokryla dotace.
2: Ale město Budišov financovalo ten mobiliář i v těch jiných obcích. No, dokončujeme v Budišově vesmírnou lavičku, která je tak před 80% hotová.
3: Všechny altánky, infopanely a rozcestníky přímo na instalovaných místech ručně pokrýval Břidlicí 79-letý místní řemeslník.
4: To Břidlice. Břidlice má krásný krédo. Břidlice je vlastně zakleté slunce v kameni. Jo? Je to prostě materiál, který, když máte v ruce, musíte ho otěžkat, musíte ho zaklepat, zazvonit, jestli nemá nějakou žilu, jestli nemá nějaký kaz.
1: Práce v náročném terénu mu zabrala téměř 3 měsíce.
4: Tady bylo nejhorší to, že jsem dostal mapu, kde bylo vyznačených 64 celkově těch rozcestníků a altánů. Někdy jsem udělal jednu, někdy jsem udělal dvě, někdy jsem udělal tři, podle toho, jak to bylo velký, nebo jak to bylo daleko náročné jako na ten přístup. A bez elektriky, všecko ručně.
1: Na historii těžby Břidlice dlouhodobě upozorňuje také místní muzeum Břidlice.
5: A podařilo se mi postupem času s přáteli, s kamarády a s mnoha nadšenci zhromáždit neuvěřitelné množství nádherných věcí do muzea Břidlice a myslím si, že je to dneska velice zajímavá, významná instituce, co se týká té připomínky dobývání Břidlice v Nízkém Jeseníku.
1: Staré Oldřůvky ale nejsou jen o hornictví. Lokalita leží v Národním geoparku Krajina Břidlice a nabízí také výjimečnou přírodu.
6: Oldřůvky vypadají, že jsou na konci světa, ale je to fantastické místo z duší. Jsou tady náhorní plošiny Nízkého Jeseníku, velké travnaté louky, krásné lesy.
1: Revitalizované stezky tak turistům nově přibližují nejen hornickou historii, ale i jedinečný charakter celé krajiny Nízkého Jeseníku.
0: Jízda králů, která byla v roce 2011 zapsána na seznam světového nehmotného kulturního dědictví UNESCO, se jela za krásného počasí v Kunovicích na Uherskohradišťsku. Do tohoto města se od svého znovu obnovení přesně před 30 lety vrací každé 2 roky.
7: Vyvrcholení kunovické jízdy králů nastává v neděli dopoledne, kdy skupina jezdců na koních ozdobených různobarevnými věnci z růží vyráží do ulic, aby přivedla svého krále. Této pocty se v letošním roce dostalo 10letému Cyrilu Hlaváčkovi, jehož rodiče museli nejdříve dát svůj souhlas.
8: My jsme se moc dlouho nerozhodovali, když tahle nabídka přišla od tady organizátorů jízdy králů a od zastupitelů města, tak jsme skoro i hned řekli a souhlasili, že to Cyrdovi umožníme tady tu slávu, aby si to užil a my s ním samozřejmě.
7: Nový král Cyril Hlaváček je žákem 4. třídy základní školy a folklor je jeho velkou láskou. Učí se hrát na housle, zpívá, tancuje verbuňk a hraje ve 2 cymbálových muzikách. Přípravy na roli krále i přesto nebyly jednoduché.
9: No, přípravy byly dlouhé, už od září, od října, zkoušky a zpravování baráku. Mm-hmm.
10: Říká se, že nejtěžší pro tebe bude asi to mlčení, protože nejsi zvyklý mlčet.
9: No, to říká tady každý úplně. Ano, bude to těžká.
7: Král je podle tradice oděn do dívčího kroje a v ústech má růži, aby po celou dobu jízdy zůstal němý. Královská družina od domu krále následně zamířila před radnici, kde požádala starostu města o povolení k jízdě.
11: To král bez statku a dvoru, bez královských pokladů. Proto jsme vás dojeli, pane starosto, požádat, abyste nám dovolil po dědině vybírat. Hýlom, hýlom!
12: Já vám vybírání moci povoluju, ale toto vám nařizuju, abyste si královkrát nedali a kunovědou tak hlavu neudělali.
13: Velmi velmi rádi, že tento zájem neutuchl.

0: bouchá a trvá, protože letos nám jede 28 jezdců, což je úžasné číslo a jsme velmi rádi, že tomu tak je a věříme, že tomu bude tak i v budoucnu.
1: Po povolení jízdy králů od starosty na náměstí Svobody následovalo tradiční vyvolávání jezdců, kteří vtipně a někdy i štiplavě zhodnotili dění v Kunovicích a okolí.
2: To, co za to dneska jde, nejsou žádné pohádky a vyslovené věty, kde půjdu vzít na zpátky. A kdyby se nám náhodou povedlo pravděpodobně zobrazit, tak se hlavně nezapomeňte, nechte si pěkně urazit. Dílo, dílo.
3: Místo kluků leží u horící strojky na lince. Ženské si ale stěžují, že prý tam furt ještě cítí u myšince. Dělat na takové místě musí být celé jistě sen. Když tam přijdeš, obsluha tě jak papoušek popřeje dobrý den, hýlo, hýlo!
1: A družina s králem se následně vydala na objížďku ulicemi města, aby pozdravila všechny obyvatele i návštěvníky.
4: Hanácká zemědělská v Dolanech na Olomoucku má inovativní kurník, který hlídá klima a jezdí po poli. Zemědělci ho objednali z Kanady a patří tak mezi první v celém Česku, kteří moderní systém používají. Slepice mají díky tomu neustálý přístup k čerstvé trávě a navíc jsou chráněny před predátory.
5: Seznamte se, tohle jsou slepice, přesně jí šťastné slepice. Je to díky tomu, že jsou na vzduchu, mají neustálý přísun trávy a hmyzu, ale hlavně jsou chráněny před liškami či jinými predátory. Hanácká zemědělská v Dolanech vsadila na regenerativní zemědělství. Z Kanady si pořídila tento mobilní kurník. O jeho pohon se stará malá solární elektrárna. Energii dodává také napáječkám a dávkovačům krmiva. Poté, co slepice vyzobou veškerou trávu, se kurník přesouvá o pár metrů dál.
6: Posouváme dvakrát denně, protože ten porost, to množství dostává víc zabrat, tak aby jsme se ho hned nezničili. A mají vlastně svoji vlastní směs, ale k tomu mají trávu, broučky a tak vlastně, co v té přírodě ta slepice běžně má, ale furt je chráněná tou halou.
5: Navíc trus slepic se postará také o přísun živin do půdy. Kanadský, teď už vlastně hanácký kurník je na kolech, takže manipulace s ním je jednoduchá. V budoucnu by zemědělci chtěli pořídit ještě jeden.
7: Jak to vlastně funguje? To musíte posouvat vy nějak, jak to funguje vlastně to ovládání toho přesunu?
6: Tím, aby to bylo kontrolované, aby se slepičkám nic nestalo, tak vlastně to ovladačem přesouváme sami.
5: Zaměstnanci mají také mobilní aplikaci, v té najdou řadu informací třeba o tom, jaké jsou v kurníku podmínky.
6: Jak jsou otevřený, zavřený rolety a stav baterie a vlastně proudění vzduchu venku.
7: Jak můžete vidět, kurník je dost velký, vejde se sem až 500 slepic, no a taky několik lidí.
5: Slepice snášejí do těchto snáškových hnízd s dopravníkem na vejce, k těm se pak zemědělci dostanou zvenku.
7: Je tam. A další tam je, tam jsou vzadu další, je jich víc, aha.
8: Je zajímavé, že ty slepice vlastně se vůbec nebojí, lidí a zároveň vlastně mi okusují tkaničky, oni si asi myslí, že to je žížala nebo něco.
6: Jsou takové asi hodně rychle socializované, v tomhle kurníku nemají problém vlastně s lidma.
8: Místní zemědělci teď dokonce plánují další novinku, konkrétně prodejní automat na vajíčka.
6: První automat na vajíčka bude umístěn vedle našeho areálu. Měl by být zprovozněn co nejdřív, naše slepičky se teprve roznášejí, takže ještě není tolik patřičných a vlastně gramážově daných vajec.
5: Další automat by pak mohl být i v Olomouci. Zatím hanácká zemědělská hledá vhodné místo. Marek Vrlák, TV Morava.
4: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu

0: Dobrý den, dnes zavítáme do Království jedu. Je to stále víceméně ještě nová expozice, vznikla v roce 2015 v části tropického pavilonu a v rámci České republiky je velice unikátní. Přináší průřez jedovatými hady napříč světadíly, biotopy, velikostmi a barvami a naši chovatelé zde už slaví velké úspěchy. Vlastně 2/3 druhů už rozmnožili, některé z nich opakovaně. U mnoha z nich je to vlastně výsledek mravenčí práce a vlastně měnění podmínek během roku v souladu s tou přírodou. Jsou tam vlastně ve spojení, někdy i přes mobil a přes internet. Konec konců, pojďme se na to podívat, pojďte dál.
1: Nacházíme se v Království jedů, což je expozice, která se vytvářela v roce 2015, začala stavět a máme tady nejzajímavější a nejvýraznější druhy jedovatých hadů. Je tady 13 expozic od nejbizárnějších druhů, jako je typ královská kobra, změje mančanská nebo třeba křovinář němý, či jako jediný chovatele na světě tady máme změje pavoučí. Království jedu není jenom o jedovatých hadech, ale máme tady i různé expozice s pralesničkami, což jsou takové drobné jedovaté žáby, nebo tady máme malé expozice s jedovatými strašilkami nebo pavouky. Naše kolekce v Království jedu se skládá z nejzajímavějších a netypicky chovaných druhů jedovatých hadů. Máme tady představitele typu královská kobra, která má třeba takový nej, že je nejdelší jedovatý had na světě. Zároveň tady ale máme třeba křestýšovce mančanského, což je had, který se vyskytuje jenom v pohoří Mang v jižní Číně a je extrémně vzácný v přírodě, ale i v chovech a v zajetí. My tady, jak jsem taky říkal, chováme dva druhy, křovináře němý a křovináře černohlavý. Křovináři němý se vyskytují v Jižní Americe, za to, co křovinář černohlavý se vyskytuje pouze a jenom na poloostrově Osa v Kostarice, v Národním parku Corcovado, kde je extrémně vzácný. Jo, je ho opravdu těžké najít a proto jsme se rozhodli, že ho budeme chovat, protože je o něm málo známo a rádi bychom ho taky do budoucna rozmnožili, což se nám doposud ještě nepodařilo.
0: Dnešní pokračování vám představilo unikátní království jedu, velké i malé, barevné i nenápadné obyvatele, naše chovatelské úspěchy. No a příště zamíříme jinam a je kam, docela jiný svět plzeňské zoo. Nabízí vlastně 1200 různých druhů a 40 velkých expozic, takže na viděnou a naslyšenou někdy příště, někde jinde.

0: Dříve obecná škola, dnes nový úřad městského obvodu Plzeňské čtyřky. V sobotu 23. května se na Doubravce uskutečnilo její slavnostní otevření, které obohatily nejrůznější vystoupení i workshopy.
1: Já mám velkou radost, že se setkáme v podstatě na největších sousedských oslavách naší čtyřky. Zároveň otevíráme a předáváme veřejnosti nový úřad. No a dnešek si užíváme, máme tady dobré jídlo, dobré pití. Máme i nějaké povinnosti, a to je mít s panem biskupem užehnání budovy, protože bychom byli rádi, aby nám požehnal, aby se nám tady všem dařilo. Samozřejmě jsou tady workshopy pro děti, takže děti si tady určitě užijí, můžou urazit mince. A je tady jídlo, pití, je tady divadlo, je tady zábava, večer nás čeká koncert, takže já čekám, že to bude skvělý den.
0: Návštěvníci mohli sami nahlédnout přímo do budovy, a to v rámci několika komentovaných prohlídek, o které se postaralo přímo vedení městského obvodu.
2: My dnes vlastně máme jakoby slavnostní předání té budovy veřejnosti, protože je to veřejná budova a právě veřejnosti naší občanů ta budova patří. A proto velmi rádi jsme uspořádali komentované prohlídky, které jsme tedy vyvěsili na plzeňskou vstupenku a byly okamžitě vyprodány. Tak jsme už potom dáváme pořád další a další termíny během měsíce května a června. Zájem je o to obrovský. Já jdu na první tuhletu veřejnou prohlídku dneska ve 3 hodiny. Mám jich asi 8 a moc se na to těším.
0: Rekonstrukce novorenesanční budovy z roku 1902 započala v březnu 2024. Dokončena byla koncem února letošního roku.
3: Nejzajímavější místo nebo bod toho bylo prolnutí tohle historické části s tím moderním. Vlastně ta historická fasáda, která dříve byla jako obvodová, nyní slouží jako vnitřní stěna a je to propojeno právě takým krásným prosvětleným atriem, kde sem jde spoustu denního světla a celé to prostředí je hrozně jako kvalitní.
4: Je to potvrzením toho, že zachraňujeme památky, zachraňujeme budovy, které si to zaslouží. Já bych popřál všem zastupitelům a panu starostovi, aby tady rozhodovali ve prospěch našich plzeňáků, hlavně doubraveckých občanů, a těším se na to, že se tady s ním budou postupně potkávat.
0: Kdo však slavnostní otevření budovy úřadu nestihl a měl by zájem útroby z rekonstruovaného objektu prozkoumat, může se ještě nyní zdarma zarezervovat na jednu z prohlídek, a to přímo na portálu Plzeňské vstupenky. Z Doubravky pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
5: Po dlouhých letech jednání se plzeňská část Valcha dočká vlastní mateřské školy. Vyroste v Leniáčkové ulici v místě, které je obklopeno novou zástavbou. Na její výstavbě se bude podílet centrální obvod i město Plzeň.
4: Chce se mi říct konečně, protože tady prostě infrastruktura v podobě školky chybí 10 až 12 let, takže my jsme byli rádi, když jsme se s panem starostou mohli dohodnout, že jdeme takzvaně na půl. Já jsem poskytl finanční prostředky z rozpočtu města, bylo to 50 milionů korun. Tady by měly vzniknout 3 třídy. Věřím, že tady děti najdou dostatečně kvalitní zázemí pro předškolní výchovu, že tady najdou své kamarády a že se tady dílo podaří.
5: Moderní školka nabídne zázemí pro 72 dětí a stane se jednou z nejvýznamnějších investic třetího městského obvodu.
6: Valcha to skutečně potřebuje, nicméně jsou to 3 třídy, ta školka přišla o trošičku později, než přijít měla, takže věřím tomu, že Valšáci se teďka zasnaží trošičku zvýší porodnost, aby příští nebo přes příští rok, až ji budeme otvírat, tak aby skutečně všechny třídy byly plné a tady ten prostor byl opravdu naplněn dětmi, jejich radostí, aby tu vznikala nová kamarádství.
5: Valcha se v posledních letech dynamicky rozrůstá. Masivní bytová výstavba sem přivedla stovky mladých rodin. Klíčová infrastruktura ovšem chyběla a rodiny tak musely vozit své ratolesti až na Bory.
7: Je taky hrozně dobře, že potom, co se ta školka postaví, tak rodiče nebudou muset dovážet děti na Bory, ale že prostě budou moct dojít do té školky, která na té Valše bude. Zvlášť teďka, když se ta Valcha bude rozrůstat, budou se tady stavět nový bytový domy. Ta školka o momentálně kapacitě 72 dětí, tady bude setca kramansky potřeba.
5: Jednopodlažní budova bude svým pojetím naprosto unikátní. Architektonicky je přitom navržena tak, aby dobře zapadla do okolní zástavby. Kruhové atrium se zelenou střechou zase pomůže udržet ve třídách příjemné klima.
8: Je to kruhová dřevostavba s atriem, bude postavena v difuzně otevřeném konstrukčním systému a bude mít dřevěnou fasádu a doufám, že se všem bude líbit.
5: Samotná výstavba za zhruba 95 milionů korun začne symbolicky 1. června na Den dětí a potrvá přibližně 18 měsíců. První děti by mohly do nových tříd nastoupit v září roku 2028. Z Plzně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
9: Letošní ročník nabídl ještě více zážitků než kdy dříve. Vedle legendárních restaurací, tematických gastronomických zón a cooking show přinesl i napínavý souboj o nejlepší burgerárnu a poprvé v historii festivalu si návštěvníci vyzkoušeli vaření po boku profesionálních kuchařů v rámci projektu Fabíny škola vaření.
10: 18 lidí najednou vždycky může vařit s nějakou známou osobností, takže určitě něco, co stojí za svoji pozornost. Potom asijská zóna, kterou jsme zase rozšířili, udělali ještě hezčí a s čím mám největší radost, tak je Heinz Grill Akademie. Protože tam jsou ty obrovský americký smoukry, výborný maso a to musím říct, že lidi hodně baví.
9: Centrem festivalu byla legendární hostina, velký stolovací prostor, kde návštěvníci mohli jídlo sdílet společně u jednoho stolu.
11: My se chodíme každý rok, máme rádi dobré jídlo.
12: Kvůli dobrému jídlu vyzkoušet nové věci, které jsem nikdy ještě neskusil.
13: Je tady spoustu nových jídel, které jsem ještě nikdy neměl.
14: Atmosféra. Nový jídla, který jsem ještě neskusila.
9: Kromě skvělé atmosféry a excelentní kuchyně, Elimon Fresh Festival nabídl možnost naživo sledovat umění výrazných osobností české gastroscény.
10: Musím říct, že letos je to celá řada hostů. Samozřejmě Zdeněk Poloraj. Nesmí chybět, je vždycky na festivale, ale kromě něho Mirka Vangil, která má zrovna tady za náma akorát show, potom Roman Staša, Pavel Berky, Adam Rundus, Tví, Peťa Fonda, celá řada lidí.
15: Mně se tady strašně, mě ten festival hrozně překvapil. Já se přiznám, že jsem tady úplně poprvý a líbí se mi tím, jak je to rozlehlý, že prostě tady není hlava na hlavě, že se tady dá prostě i normálně chodit, normálně všechno prohlídnout a je to báječný, těším se, až si to celý projdu, protože jsem ještě nebyl úplně všude a viděl jsem, že jsou tady úplně nádherný stánky a show byla skvělá. Moderátor Petr je super, já jsem hrozně rád, že tam se mnou byl a tak mám pocit, že jsme si notovali a těším se na další akce, protože byl moc příjemný.
9: Kromě prémiových restaurací jako Long Story Short, Diane nebo Yamaya, návštěvníci mohli ochutnat výběr špičkových zahraničních i českých vín, pobavit se v Elimon zóně nebo si domů nakoupit různé delikatesy.
1: My jsme tady už asi po 8. rok a Plzeň je pro nás vždycky nejmilejší zastávka, takže my se sem strašně těšíme, protože tady máme několik stánků, s kterými se tady společně družíme, baví nás to, takže nás baví nejenom tady mezi náma, ale i mezi těma Plzeňákama, takže pro nás je to vždycky nejhezčí zastávka.
16: Hele, Fresh je skvělé, já ho strašně mám rád a Plzeň je jedna z nejlepších zastávek tohle tour, takže za mě pecka. Fakt si to užívám.
9: Z Plzně pro televizi ZAK František Šimánek.
0: Slunečné odpoledne si mohli nejen obyvatelé plzeňské jedničky užít v sobotu 23. května na druhém ročníku místního pivobraní. Akce nabídla nejen pestrou nabídku regionálních pivovarů, ale také doprovodný program.
17: Nám bylo trošku vyčítáno, že nemyslíme na milovníky piva a tvrdší muziky, tak jsme to chtěli napravit a k tomu našemu celoročnímu programu, kde máme vinobraní, máme tady Martinské hody, jsme vymysleli tuhle akci, kam jsme sezvali malé pivovárky a pozvali jsme skvělou muziku a myslím si, že právě milovníci dobrého piva a muziky, tvrdší muziky si dnešek užijou.
18: Máme tady 10 pivovarů, jsme v podstatě na půdě Ravenu, to je taková, myslím si, tady domácí scéna, ale jinak je tady Zhůřák, je tady pivovarů Lenocha, Radouš, Beer Factory a spousta dalších. Myslím si, že si tady všichni návštěvníci přijdou na své.
0: Celá akce ovšem nebyla jen o pivu jako takovém. Během dne se zde vystřídala také řada hudebních uskupení.
19: No, ta pivní kultura samozřejmě k sobě přitahuje i patřičnou hudbu, takže máme tady Anacondu Bandu, měli jsme tady Dark a teď tady máme Sifon, takže myslím si, že ten výběr je úplně jak dělaný tady na ty místní piva a všem doporučuju, aby se zúčastnili i příští rok.
20: Já mám jako pivo rád, mám rád rockovou muziku a já jsem strašně spokojený, že dorazilo tolik lidí a všem jim přeju, aby si to hodně užili.
0: Pivobraní se letos přestěhovalo z Bolevecké návsi na točnu tramvaje u místního pivovaru Raven, se kterým obvod spolupracoval.
21: Já jsem rád, že lidi přišli docela příznivě dneska a i zvědaví, jakože pro nás je skvělý, když mám někdo se zeptá, co máme a fakt chce vědět jako něco k tomu, ne jenom objednat a pít, ale jako pivo má být trošku zábavný a zajímavý.
0: Podle organizátorů se i druhý ročník pivobraní vydařil a díky tomu by se akce měla na plzeňskou jedničku vrátit také v příštím roce. Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
2: prostorách Mariánsko-Lázeňského hotelu Nové Lázně se minulý týden uskutečnilo výjimečné setkání, během kterého byla představena nová kniha věnovaná českému malíři Vlastimilu Košvancovi. K tomuto slavnostnímu aktu by nemohlo dojít nebýt italského znalce umění Giuseppa Franzoniho, který Košvancovu tvorbu objevil náhodou na počátku 90. let v Paříži a který svoji publikaci přijel do Mariánských Lázní osobně představit.
3: Co mě na něm nejvíc zaujalo, byl jeho eklektismus, jeho schopnost tedy přecházet z jednoho stylu k druhému, jeho složitost, jeho osobnosti a jeho díla. Je to umělec opravdu veliký.
2: V malebném Mariánsko-Lázeňském rezortu se tak skloubilo umění, historie a elegance a oslavilo česko-italské přátelství. Výjimečnost celé slavnostní události, jejíž motem se stalo Košvancovo krédo Život je radost, podtrhl hudební doprovod. Akce se zúčastnili významní italští kunsthistorici. Jejího moderování se ujal poradce pro národní bezpečnost Hynek Kmoníček.
22: Košvanec byl takovým znakem elity první republiky. Ať už to byl prezident Beneš, nebo všichni významní průmyslníci si od něj objednávali v období první republiky významné a hezké portréty. A kdybyste ho hledali po válce, tak ho prostě nenajdete. Ten člověk byl vyzmizikovaný a vyškrtnutý z celého českého kulturního života, protože za války udělal, on říkal, že satirickou skeč o německé zimní pomoci po porážce u Stalingradu, která byla i hned po válce v té atmosféře interpretována jako kolaborace.
2: Nově vzniklá publikace nese symbolický název Vlastimil Košvanec, malíř pohřbený historií a představuje komplexní pohled na umělcův život. Rovněž potvrzuje jeho význam v evropském kontextu.
3: Dnes je ten umělec stále aktuální a důležitý, protože to je velký kosmopolita, je to mezinárodní umělec, jeho dílo oslavuje radost života.
2: Košvancovu tvorbu zachytil v nedávné době časopis Prestiž. Jeho vedení rovněž v Mariánských Lázních přichystalo vůbec první ročník golfového turnaje, během kterého zástupci časopisu pokřtili jeho další vydání.
23: Dneska se tady sešlo kolem 50 hráčů ze světa kultury, ze světa biznisu, je to o potkávání a samozřejmě tahle akce by se neobešla bez partnerů, kterým tímto děkuji a bez kterých by se tahle akce vůbec nemohla konat. Prestiž má historii, tradici 25 let s tím, že nově ho vydáváme i v anglickém jazyce právě kvůli tomu, že dodáváme hotel nebo distribuujeme i na letištích, v business jetech a podobně v business klubech. V časopise Prestiž se věnujeme kultuře, tradicím, business tématům i sportu, takže se všichni najdou.
2: Z Mariánských Lázní pro televizi Zaklenka Prokšová. 50 milionů půl litru piva na jednom místě. Právě takovou kapacitu má nový plně automatizovaný sklad, jehož výstavbu dokončil plzeňský Prazdroj.
24: That's amazing moment. We were all waiting on this one because this investment started almost 5 years ago. And now
25: je to pro nás úžasný moment. Tahle investice začala před 5 lety a přispívá jak k bezpečnosti lidí, tak k efektivňování práce i k udržitelnosti.
24: Practically every dimension of our work, yeah? It contributes to the safety of our people, it contributes to effectiveness of our work.
2: Gigantická budova je velká jako dvě fotbalová hřiště, má 11 pater a pojme neuvěřitelných 42 tisíc palet. V jeden moment je tu uskladněno až 50 milionů piv. Celý proces od nalahvování až po uložení přitom řídí výhradně počítačový systém.
26: V momentě, kdy vyrobíme paletu plnou našeho piva, tak my využíváme prostoru takzvaného mezaninu. Je to 1300 metrů ocelové konstrukce, je na ní půl kilometru dopravníků. Z mezaninu se paleta pomocí vláčkové dráhy dostane do plně autonomního skladu, automatického skladu. A to je 600 metrů, 30 gondol, který dopravují palety přímo do sila. Tam máme 10 jeřábů, který zaskladní zboží až do výšky 30 metrů.
2: Většinu palet si přebírají řidiči, kteří je následně naloží do vozů pomocí elektrických vysokozdvižných vozíků. Jedno místo je ale speciální. Je vyhrazeno pro plně automatickou zadní nakládku, při níž paleta s pivem dojede

0: Je sama až do kamionu. To vše za pouhé 2,5 minuty.
1: Na jedné směně tady mezi 6 až 8 lidma, to znamená dohromady nějakých 20 lidí. A ty dokážou za jeden den naložit až 120 kamionů. Co do řeči čísel, to znamená, že to je vlastně 80% všech kamionů, který odjedou z plzeňského Prazdoře, z pivovaru Plzeň, odjede tady z toho místa.
0: Část skladu obsadila nealkoholická piva. Právě ta u Čechů získávají na popularitě.
2: Češi obecně změnili své návyky, jak tráví volný čas, změnili vlastně spotřebitelské návyky, to znamená, že vlastně spousta lidí už nechodí tak často do hospody, nepije alkohol, snaží se být aktivní a tím pádem vlastně omezují jakýkoliv vlastně alkoholický nápoj ve svém životě. Vidíme, že vlastně na úkor například výčepních piv, takzvaných desítek, které klesají, ležáky si drží jakž tak ještě vlastně tu oblibu a roste obliba nealkoholických piv. Především obliba ochucených nealkoholických piv v Češi milují například citrusové, pomelo, grep a tak dále.
0: Ještě před 20 lety tvořilo nealkoholické pivo zhruba procento prodejů v Česku. Loni už se jednalo o 12%. Z Plzně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.

0: Krásný den. Někdo cestuje kvůli památkám, někdo kvůli přírodě a někdo prostě proto, že potřebuje na chvíli vypnout a být jinde. Já vás dnes vezmu na místa, která možná nejsou na titulních stránkách průvodců, ale mají něco, co se nedá koupit ani naplánovat, totiž atmosféru. Vítejte u pořadu Putování v regionech. Dnes vyrážíme objevovat Česko trochu jinýma očima. Bazilika Navštívení Panny Marie ve Frýdku Místku je dominantou města už po staletí. Její elegantní věže, bohatě zdobený interiér i jedinečná atmosféra přitahují věřící, milovníky historie i běžné návštěvníky, kteří hledají klidné místo k zastavení během cest regionem Beskyd. Nyní po více než dvouleté rekonstrukci opět otevřela své brány návštěvníkům.
1: Jen málo která stavba ve Frýdku Místku dokáže na první pohled vzbudit takový respekt a obdiv jako Bazilika Navštívení Panny Marie. Monumentální kostel tyčící se nad historickým centrem je nejen významnou duchovní památkou Moravskoslezského kraje, ale také jedním z nejkrásnějších poutních míst severní Moravy.
2: Je to poutní místo, které je tak jako přezdíváno Slezské Lurdy. Je to proto, že tady počátky tohoto poutního místa sahají do 17. století, kdy nejstarší tady vlastně z toho kostela je soška Panny Marie s Ježíškem, která původně tady stála na tom návrší, jmenovalo se to Na Vápenkách, a ta soška tady stála na takovém podstavci. A legenda vypráví, že tu sošku tady našli nejdříve lidé, kteří tady těžili vápno. A oni ji odnesli do farního kostela, který je směrem k náměstí. No a druhý den ráno ta soška byla údajně zase tady. A tak se to opakovalo několikrát, takže tím pádem oni si řekli, že asi tady Panna Maria chce mít postavený kostel. Nejdříve ale tady, jak jsem říkala, stála ta soška na podstavci. Byly to spousta poutníků, kteří se tady modlili u té sochy. Jedna z nich právě byla i hraběnka Tovačov. To je takové zázračné uzdravení. A ona ochrnula, je to taky legenda, jo. Údajně se jí zjevila Panna Maria ve snu, právě Panna Maria v podobě tady této sošky, a řekla, ať jde do Frýdku, že bude uzdravena. A skutečně uzdravena byla.
1: V roce 1706 zde byla postavena dřevěná kaple, která však náporu poutníků brzy nestačila.
2: No a v té době, zhruba kolem toho roku 1730-1740, vlastnili frýdecké panství Pražmové z Bílkova. No a právě hraběnka Karolina Pražmová, která byla vdova, tak ona měla dva syny a ona společně s těmi syny se zasloužili o to, že tento kostel byl postavený.
1: Ačkoliv byla pozdně barokní stavba přerušena válkami Marie Terezie s Bedřichem II., práce rychle pokračovaly díky podpoře Pražmů. Nejcennější je hlavní oltář z roku 1793. Nad svatostánkem je umístěna bajná socha Panny Marie.
2: Máme tady nádherný křišťálový lustr, je to z kamenického šenova. Každý se ptá, jak se to čistí, ale je to opravdu zavěšené na rumpálu. Ten lustr váží 1200 kilo a je na něm 200 svíček. Dneska už samozřejmě elektrických. Je to taková chlouba tady našeho kostela. Dodnes je to živé poutní místo. Ještě takové důležité datum, rok 1999, kdy tento chrám byl povýšený papežem Janem Pavlem II. Na baziliku minor, a od roku 2018 je to i národní kulturní památka.
1: V posledních dvou letech prošla bazilika rozsáhlou rekonstrukcí, během níž se podařilo obnovit spoustu věcí.
3: Především takovým magnetem je krypta, do které se nedalo vstupovat a teď je nově zpřístupněná. Sice za poplatek, ale je zpřístupněná.
2: Tato krypta je docela rozsáhlá. Najdeme tady krásné barevné obrazy na stěně, které zde namaloval místní rodák pan Josef Lang. A jsou to výjevy historického Frýdku. Takže máme tady třeba hlubokou ulici, která dnes už vypadá úplně jinak, s takovým procesem poutníků, kteří jdou do baziliky. Tady máme výjev, kdy poutníci, kteří tady šli na pouť, byli to poutníci z Tovačova, tak šli přes most, přes řeku Ostravici a strhla se nějaká bouře a ten most spadl a oni se tam utopili. A právě asi 13 poutníků to bylo a oni jsou pohřbeni tady taky v této kryptě. Jsou tady pohřbeni Pražmové z Bílkova.
1: Velkou rekonstrukci završila slavnostní bohoslužba na začátku května.
4: Bazilika Minor je přirozenou dominantou města, jedinou bazilikou v kraji, a nejenom ten obnovený interiér, který až lidé vstoupí do toho chrámu, uvidí, který je naprosto uchvatný a já věřím, že tato proměna přiláká do baziliky jak občany města, kteří tam třeba ještě nebyli, tak i návštěvníky.
5: Je to určitý zážitek dějiny.
6: Tady chodíme pravidelně a už se těšíme, jak bude vypadat, když je po tolika letech otevřena zase znovu.
1: Znovu otevřenou baziliku letos čeká mnoho akcí. Konec května bude patřit Noci kostelů s bohatým programem pro děti. Kromě toho se mohou lidé těšit na tři velké poutě spojené se svátky Navštívení, na Nanebevzetí a Narození Panny Marie.
0: Prvního června oslaví všechny děti svůj svátek. Zoo Praha proto připravila na Den dětí pořádnou dávku zábavy pro malé i velké návštěvníky. Areál v Pražské Troji se promění v jedno velké dětské hřiště plné soutěží, her a atrakcí, které vznikly ve spolupráci s městskou policií hlavního města Prahy. Děti se mohou těšit na opičí dráhu, skákací hrad, malování na obličej, fotokoutek nebo třeba dětské dopravní centrum. Chybět nebude ani hudba v podání Dixie Bandu. Vstupné pro děti do 15 let bude symbolická 1 koruna. Safari park ve Dvoře Králové zve na zážitek, který vás alespoň na chvíli přenese do Afriky. Večerní safari nabízí jedinečnou možnost projet se mezi stády zeber, žiraf, antilop nebo nosorožců v atmosféře afrického soumraku a zapadajícího slunce. 50-minutová komentovaná jízda safari busem vede přímo mezi stovkami afrických zvířat a připomíná opravdové výpravy do národních parků v Africe. Večerní safari je navíc unikátem, který nikde jinde v Evropě nezažijete. Na Plzeňsku najdeme městečko s neobvyklým názvem Úterý, které jakoby se zastavilo v čase. Malebné náměstí, historické domy a klidná atmosféra dávají tomuto místu jedinečné kouzlo. Úterý patří k nejmenším historickým městům v Česku, přesto ukrývá řadu zajímavostí a připomíná dobu, kdy tudy vedly důležité obchodní cesty. A právě do tohoto nenápadného, ale půvabného městečka se teď společně vydáme.
7: V nejzápadnější části okresu Plzeň-Sever najdete malebné městečko v údolí Zurčícího potoka s památkově chráněným náměstím, opředené zajímavými pověstmi i atmosférou. Zvláštní má i název – Úterý.
8: Když někde řeknou, že jsem z Úterý, tak se mě každý ptá, co to je, kde to je. A vlastně se tomu směje, jestli to vůbec existuje. A ten název vlastně vychází z historie, protože v Úterý se tady konaly trhy, jarmarky, tak proto se to město říká Úterý. Historicky se to město jmenovalo Neumarkt, Nový trh, protože vlastně jsme v oblasti Sudet, a takže velkou dobu dlouhou se tomu říkalo Nový trh.
9: První zmínka písemná o Úterý je z roku 1233, kdy Úterý získal teplský klášter od matky Václava I.
7: Najdete tu mnoho památkově chráněných barokních domů i dalších historických památek.
8: Ale jenom některé z nich jsou přístupné, a to jenom příležitostně. Například kostel svatého Jana Křtitele, nebo památkový dům Turbovna na náměstí, a nebo při některých příležitostech i historická radnice. Kostel svatého Jana Křtitele je asi největší památkou, kterou tady máme, a obsahuje historické barokní varhany, které se rozezní vždycky při mistrovských varhanních kurzech v létě, v srpnu, kdy přijíždí varhaní mistr a učí tady interpretaci barokní varhanní hudby studenty z celého světa.
9: Kostel projektoval Krištof Ringshofer, slavný barokní stavitel. Nad obcí u hřbitova je hřbitovní kaple svatého Václava, u které si myslí někteří lidé, že by mohla být od syna Krištofa Ringshofera, od Ignáce Kiliána. Není to potvrzený, takže nevíme, ale ta stavba je krásná, takže i by to mohlo být.
7: Ve středu náměstí, které bylo v roce 1992 vyhlášeno památkovou zónou, stojí morový sloup z počátku 18. století, postavený jako poděkování za to, že se morová rána nedostala do města.
9: Sochy svědců jsou od místního sochaře Šterna a socha Madony s Ježíškem je od bratří Stilpů z Chebu. Když se sem přistěhovali volinští Češi po válce, tak tady poblíž zasadili lípu, ale bohužel lípa začala ten morový sloup dost ničit, takže jsme ji museli skácet a nechat sloup zrestaurovat.
7: Kromě moru se ale jiné rány městečku nevyhnuly. Prolilo se tudy několik povodní a několikrát Úterý sežehly plameny.
9: Zničující požár, kdy teda vyhořelo téměř celé Úterý, asi 2/3 domů lehly popelem, byl v roce 1694. Ten požár vznikl tady pod radnicí, tady chybí teda barák pod radnicí, který byl zbourán po válce. Takže někde v těch místech byla asi kovárna nebo něco a tam vznikl požár a to úterý teda lehlo popelem. Radnice je teda původně renesanční, i tu dispozici si zachovala, ale je přestavěná po tom zničujícím požáru z roku 1694 do této podoby. Poslední velký požár, který to byl, vypukl tady na náměstí, v této frontě. Tady shořely tady ty čtyři baráky, které vidíme před sebou. Bylo to teda v roku 1998 a tady za přispění kraje a okresu a památkářů se ty baráky rychle opravily, aby úplně nespadly. Takže díky tady těm dotacím se spravily střechy a baráky stojí. No.
7: Dům číslo 69, dnešní turbovna, dříve mydlárna, byl vyhlášen kulturní památkou. Díky místním je z něj dnes komunitní centrum.
10: Turbovna je historický dům, který tvoří celou severní část náměstí a dlouhou dobu chátral. A nám jako místním obyvatelům to přišlo škoda, tak jsme se snažili nějakým způsobem iniciovat jeho záchranu. Nakonec jsme se rozhodli, že ho koupíme jako spolek, protože v tu dobu byl v exekuční dražbě a nám se podařilo v té dražbě ten dům získat díky soukromé půjčce a postupně ho od té doby zachraňujeme. Teď už je to vlastně 10 let, co ten dům máme a od začátku jsme se pustili nejdřív do sklepů a do střechy, do krovu a vlastně zajistili ty hlavní statické poruchy a v posledních letech jsme se dostali i do úpravy interiéru a můžeme ten dům využívat pro různá setkávání, akce, kulturu a prostě už začal žít. Před 2 lety jsme na rohu otevřeli malý krámek, kde si návštěvníci můžou koupit řemeslné výrobky tady od místních řemeslníků a přes ten krámek mohou projít až do historických sklepů, které jsou tesané v kameni a ty se nám taky podařilo v posledních letech zabezpečit, takže je mohou obdivovat a podívat se do nich a v horkých letních dnech se tam schladit.
7: Během roku se v úterý konají akce nejrůznějšího druhu.
10: Takovou první největší je svátek sousedů, který bývá vždycky k konci května a potom zatím poslední většinou je B-Art, což je rodinný festival, který je v celých ulicích, ve všech ulicích města a ukazuje různý řemeslní workshopy a dílny pro děti, ale i celou rodinu. Začátkem května je pochod úterského havrana Krištofa, který vyráží tady z úterý na několik tras po okolí, kratších i delších a návštěvníci si můžou vybrat podle toho, kterou trasu zvládnou.
7: Havrana má městečko ve svém znaku. Pověst praví, že kdysi sledoval jeden z horníků havrana nesoucího v zobáku zlatý prsten. Na místě, kde ho pták upustil, pak horník našel zlatonosnou rudu. I když nebyla těžba zlata v úterý nikdy doložena, vyloučit ji nelze a díky ní vznikla tradice turistického pochodu s havranem.
9: Turistický pochod Krištofa Havrana vlastně vznikl nápadem mého kolegy v práci a já jsem se přidal, protože už jsem ten nápad kdysi dávno měl, že by bylo dobrý udělat kolem úterý turistický pochod.

0: kód, aby lidé poznali jednak úterý a i to hezké okolí, které tu je. Chytilo se to a letos už byl 17. ročník tohoto pochodu.
1: Pochodem ale akce v městečku zdaleka nekončí.
2: V červnu je tu vždy svatojánská pouť, ale to je spíš taková církevní slavnost. V červenci bývá řemeslný jarmark tady na náměstí. Potom další významná akce je právě ten mistrovský varhaní kurz. Jeho součástí už tradičně je taky jazzový koncert u kostela. A v začátkem září je B-Art, to je rodinný festival pro vlastně všechny, kteří rádi tvoří.
1: Město i jeho okolí můžete poznávat díky naučné stezce s 12 zastaveními, dlouhé asi 2 kilometry.
0: Začíná tady na náměstí, tamhle je první panel, druhý panel je tady na Turbovně a pak se jde dál ke kostelu na malé náměstí hospodě.
2: Naučnou stezku vybudoval úterský spolek Bart před 20 lety. V loňském roce jsme ji obnovili díky dotaci Plzeňského kraje a vede vlastně po celém městečku, ale i do okolí, vlastně na takové tři strany. Vždycky jsou tam typy na výlet, kam se ještě může člověk dostat dál. Ten okruh v centru měří asi 1 kilometr, takže ho člověk zvládne do hodinky, včetně prostudování všech panelů, obejít. A provází jednotlivá stanoviště takové hravé úkoly s Havranem, kde si člověk může, a zejména děti, odpovědět nějaké otázky k tomu, o čem ta stezka vypráví, anebo tomu, co se dozvěděli.
1: Stezka vede i kouzelnou krajinou podél vodního toku s přírodou nezasaženou průmyslem.
0: Údolí Úterského potoka je krásné území. Jsou tam louky, po kterých se dá dobře chodit. Roste tam i chráněná rostlina pérovních pštrosí. Po okolních kopcích můžete vidět náprsníky. A z jara to třeba teď v květnu jsou na některých místech i chráněné stavače.
1: Dojdete až na okolní kopce, odkud jsou nádherné výhledy. Vidět je i Šumava. Jeden z koncových panelů stezky vás dovede ke hřbitovní kapli svatého Václava, zbudované v polovině 18. století. Před ní stojí památná lípa stará více než 200 let, ke které se váže další místní pověst.
0: Podstata je, že jí tady zasadila dívka, služka z nějakého statku, která byla nařčena z nějaké krádeže, a ona řekla, že zasadila lípu kořeny nahoru a jestli se lípa chytne a poroste, takže je to důkaz, že byla nevinná. Ovšem od smrti to nezachránilo, protože napřed se lípa chytla a jí asi popravili.
1: Zastavení u kaple vás nasměruje také k minerálnímu prameni. Nad ním stojí altánek z roku 1931.
0: Pramen nese název Opata Reitenbergera, úterského rodáka, který je zakladatel Mariánských lázní, protože v době, kdy byl opatem v Teplického kláštera, tak se velmi zasadil o vznik lázeňského města Mariánské lázně.
1: Ať vám udělá úterská uhličitá kyselka dobře. A nejen ona, také zdejší půvabná krajina a atmosféra dávno zašlých časů.
3: Pokud hledáte místo, kde si děti opravdu vyhrají a dospělí si na chvíli připomenou vlastní dětství, park Miraculum v Milovicích je ideální volbou. Největší zábavně naučný park v České republice nabízí na 12 hektarech obří prolézačky, podzemní chodby, vodní svět, lesní hřiště i spoustu dalších atrakcí pro malé i velké návštěvníky. Miraculum je místem, kde se dá bez problémů strávit celý den a kde si každá věková kategorie najde své dobrodružství. Ať už sem vyrazíte za aktivním odpočinkem, rodinným výletem nebo jen za pořádnou dávkou zábavy, nudit se tu rozhodně nebudete. Jedna z nejvýraznějších dominant Pardubic znovu otevírá své brány návštěvníkům. Zelená brána, která prošla rozsáhlou rekonstrukcí, se po téměř 2 letech opět vrací do běžného provozu a od června nabídne návštěvníkům oblíbený výhled na historické centrum města. Součástí prohlídky je také výstava mapující proměny Pardubického náměstí republiky v průběhu 19. a 20. století. A během letních večerů si lidé budou moci z ochozu věže znovu vychutnat i romantické západy slunce nad Pardubicemi. Cestování není jen o kilometrech. Někdy stačí pár kroků, jedno zastavení nebo obyčejný výhled, aby člověk objevil něco nového. A přesně o tom bylo i dnešní putování. Děkuji, že jste byli s námi a těším se zase příště na další společnou cestu v pořadu Putování v regionech. Do té doby se mějte krásně. Na viděnou.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Mariánské Lázně ožily velkolepou kulturní událostí. Město s jedinečnou atmosférou navštívil známý italský sběratel umění Giuseppe Franzoni, který je zároveň autorem publikace o zapomenutém českém malíři.
1: V prostorách Mariánsko-lázeňského hotelu Nové Lázně se minulý týden uskutečnilo výjimečné setkání, během kterého byla představena nová kniha věnovaná českému malíři Vlastimilu Košvancovi. K tomuto slavnostnímu aktu by nemohlo dojít nebýt italského znalce umění Giuseppa Franzoniho, který Košvancovu tvorbu objevil náhodou na počátku 90. let v Paříži a který svoji publikaci přijel do Mariánských Lázní osobně představit.
2: Co mě na něm nejvíc zaujalo, byl jeho eklektismus, jeho schopnost tedy přecházet z jednoho stylu k druhému, jeho složitost, jeho osobnosti a jeho díla. Je to umělec opravdu veliký.
1: V malebném Mariánsko-lázeňském rezortu se tak skloubilo umění, historie a elegance a oslavilo česko-italské přátelství. Výjimečnost celé slavnostní události, jejíž motem se stalo Košvancovo krédo Život je radost, podtrhl hudební doprovod. Akce se zúčastnili významní italští kunsthistorici. Jejího moderování se ujal poradce pro národní bezpečnost Hynek Kmoníček.
3: Košvanec byl takovým znakem elity první republiky. Ať už to byl prezident Beneš, nebo všichni významní průmyslníci si od něj objednávali v období první republiky významné a hezké portréty. A kdybyste ho hledali po válce, tak ho prostě nenajdete. Ten člověk byl vyzmizikovaný a vyškrtnutý z celého českého kulturního života, protože za války udělal, on říkal, že satirickou skeč o německé zimní pomoci po porážce u Stalingradu, která byla i hned po válce v té atmosféře interpretována jako kolaborace.
1: Nově vzniklá publikace nese symbolický název Vlastimil Košvanec, malíř pohřbený historií a představuje komplexní pohled na umělcův život, rovněž potvrzuje jeho význam v evropském kontextu.
2: Dnes je ten umělec stále aktuální a důležitý, protože to je velký kosmopolita, je to mezinárodní umělec, jeho dílo oslavuje radost života.
1: Košvancovu tvorbu zachytil v nedávné době časopis Prestiž. Jeho vedení rovněž v Mariánských Lázních přichystalo vůbec první ročník golfového turnaje, během kterého zástupci časopisu pokřtili jeho další vydání.
4: Dneska se tady sešlo kolem 50 hráčů ze světa kultury, ze světa biznisu, je to o potkávání a samozřejmě tahle akce by se neobešla bez partnerů, kterým tímto děkuji a bez kterých by se tahle akce vůbec nemohla konat. Prestiž má historii, tradici 25 let s tím, že nově ho vydáváme i v anglickém jazyce, právě kvůli tomu, že dodáváme hotel nebo distribuujeme i na letištích, v business jetech a podobně v business klubech. V časopise Prestiž se věnujeme kultuře, tradicím, business tématům i sportu, takže se všichni najdou.
1: Z Mariánských Lázní pro televizi Zaklenka Prokšová.
0: Po více než 10 letech obnovili ve Vyšším Brodě na Českokrumlovsku činnost spolku přátel Vyšebrodského kláštera. Nový spolek chce podpořit opravu historického areálu, vznik muzea i navázání na tradiční klášterní pivovar.
5: V historických prostorách Vyšebrodského kláštera se v pátek 22. května po více jak 10 letech obnovila činnost spolku Přátel Vyšebrodského kláštera. Organizace, která v minulosti pomáhala podporovat chod cisterciáckého opatství, tak znovu navazuje na svou někdejší tradici.
6: Ten spolek vlastně navazuje na ten původně hornorakouský spolek pro podporu kláštera v Linci, který inicioval zemský hejtman bývalý Piringer. A ty vlastně jejich zásluhou, ten spolek fungoval 15 let a jejich zásluhou, pač tam byly různé osobnosti z rakouského hospodářského života a pan doktor Cerps to organizoval také, nám pomohli obnovit třeba tady tu lékárnu, i kostel, že jo, i tady dole návštěvnický centrum, takže se významně zasloužili o obnovu kláštera.
5: Celé jednání se konalo za přítomnosti právníka, který dohlížel na jeho průběh. Předsedkyní spolku byla zvolena profesorka a lékařka Věra Adámková.
4: A určitě se chci zasadit o to, abychom přispěli jednak k dalšímu povědomí kláštera, protože opravdu je to centrum vzdělanosti nejenom v jižních Čechách, ale když máme tu příhraniční oblast, tak oni měli přesah vlastně dneska bychom řekli přes hranice. A ne to jenom tedy kulturní památka, ale může to prospět i tomu regionálnímu ekonomickému růstu.
5: Nově zvolení členové a pozvaní hosté si následně prohlédli některé vzácně dochované artefakty, zakládající listinu kláštera nebo filozofický a teologický sál.
7: Klášter je vlastně naše perla tady v celém regionu, jak historická, tak duchovní, a myslím, že spolek obnoví tu svoji cestu, kterou před 20 nebo 30 lety započal, a bude pomáhat vlastně nést dobré jméno kláštera napříč republikou.
8: Vyšší Brod a klášter, to je jeden živej celek, který patří k sobě. My samozřejmě vždycky jako město budeme podporovat Vyšebrodský klášter a víme, že i klášter podporuje nás. Takže jsem moc rád za tuhletu symbiózu a doufám, že i do budoucna to takhle vydrží.
5: Připravovaný projekt už má konkrétní obrysy. V plánu je vznik menšího pivovaru navazujícího na historickou tradici. Hlavní část objektu by měla sloužit jako nové muzeum věnované cisterciákům a historii Vyšebrodského kláštera. Problémem zatím zůstává financování. Budovy jsou po dlouhých letech v neutěšeném stavu a čeká je rozsáhlá rekonstrukce. Obnovený spolek by tak mohl sehrát důležitou roli nejen při podpoře kulturních aktivit kláštera, ale i při hledání partnerů a prostředků pro záchranu další části historického areálu.
0: Po dvou letech byla dokončena revitalizace kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem. Opravy fasády a interiéru za 27 milionů korun byly z velké části financovány z evropských dotací.
9: Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem září novotou. Prošel totiž revitalizací za více než 27 milionů korun. Práce trvaly 2 roky. V kostele najdete nová světla a opraveny byly také už nevyhovující plochy nad dveřmi. Největších změn ale doznala samotná budova.
10: Podařili se ty zdi kolem opravit a věž. A dokonce nahoře, ještě to budou pamatovat mnozí, tak ta věž jako pod tou špičkou byla taková černá, měla tam takový černý, jako bych řekl, prostor. A my myslelo se, že to vzniklo ještě za války, že to bylo očazené. No a když tam nahoru postavila firma Avers lešení, tak zjistili, že to nějak teda v těch 50. 60. letech, kdy to popravovali a nějak to zachraňovali tu statiku, takže to natřeli nějakou zřejmě černou barvou. Asi to očazený bylo, ale prostě když to objevili, tak to celé odstranili a tak tu věž dneska vidíme v té původní krásné bílé podobě.
9: Kostel Nanebevzetí Panny Marie je nejznámějším svatostánkem metropole Ústeckého kraje. Stojí přímo v centru Ústí nad Labem a přezdívá se mu šikmý kostel. A to díky věži, která se po bombardování za druhé světové války začala naklánět. S revitalizací kostela farnosti pomohla dotace z Evropské unie ve výši 23 milionů korun.
10: Kdyby skutečně to nebylo, tak ten kostel by byl zase ve stávajícím stavu a pochybuju, že bychom v horizontu několika let nebo desítek let ho měli takhle krásný. Tak jsem za to rád, no, tak musíme si říct Bohu díky, se to podařilo.
9: Během revitalizace byl kostel veřejnosti přístupný a dokonce se v něm konaly i bohoslužby. Proběhla také tradiční vánoční výstava Betlémů, kterou navštívilo zhruba 10 000 lidí.
10: My míváme vždycky ten kostel otevřený zádveří nebo tu předsíňku, kde je velký krásný kříž, a já otevírám vždycky brzy ráno a až do večera je otevřen a hořejí tam svíce a lidé přicházejí pořád. To jsou zástupy lidí, kteří sem přicházejí. Takže kdybych to tak měl shrnout, tak zbožnost lidí nebo úcta ke Kristu tady je, i když jaksi je taková, že to je intimní záležitost lidí, ale vidím, jak je to frekventované.
0: Ve Starých Oldřůvkách na Opavsku slavnostně otevřeli novou síť naučných stezek. Nové altány, informační tabule i rozcestníky teď turistům připomínají bohatou hornickou historii Nízkého Jeseníku a lákají návštěvníky do unikátní krajiny bývalých břidlicových dolů.
11: Budišovsko, Vítkovsko i okolí Starých Oldřůvek propojuje

0: Vznikly také nové dálkové ukazatele, které upozorňují na vzdálenější atraktivity regionu. Celkové náklady dosáhly téměř 6 milionů korun. Většinu pokryla dotace.
1: Ale město Budišov financovalo ten mobiliář i v těch jiných obcích. No, dokončujeme v Budišově vesmírnou lavičku, která je tak před 80% hotová.
2: Všechny altánky, infopanely a rozcestníky přímo na instalovaných místech ručně pokrýval břidlicí 79-letý místní řemeslník.
3: To břidlice. Břidlice má krásný krédo. Břidlice je vlastně zakleté slunce v kameni. Jo. Je to prostě materiál, který, když máte v ruce, musíte ho otěžka, musíte ho zaklepat, zazvonit, jestli nemá nějakou žilu, jestli nemá nějaký kas.
0: Práce v náročném terénu mu zabrala téměř 3 měsíce.
3: Tady bylo nejhorší to, že jsem dostal mapu, kde bylo vyznačených 64 celkově těch rozcestníků a altán. Někdy jsem udělal jednu, někdy jsem udělal dvě, někdy jsem udělal tři, podle toho, jak to bylo velký, nebo jak to bylo daleko náročné jako na ten přístup. A bez elektriky, všecko ručně.
0: Na historii těžby břidlice dlouhodobě upozorňuje také místní muzeum břidlice.
4: A podařilo se mi postupem času s přáteli, s kamarády a s mnoha nadšenci zhromáždit neuvěřitelné množství nádherných věcí do muzea břidlice a myslím si, že je to dneska velice zajímavá, významná instituce, co se týká té připomínky dobývání břidlice v Nízkém Jeseníku.
0: Staré Oldřůvky ale nejsou jen o hornictví. Lokalita leží v Národním geoparku Krajina Břidlice a nabízí také výjimečnou přírodu.
5: Oldřůvky vypadají, že jsou na konci světa, ale je to fantastické místo s duší. Jsou tady náhorní plošiny Nízkého Jeseníku, velké travnaté louky, krásné lesy.
0: Revitalizované stezky tak turistům nově přibližují nejen hornickou historii, ale i jedinečný charakter celé krajiny Nízkého Jeseníku.
6: Jízda králů, která byla v roce 2011 zapsána na seznam světového nehmotného kulturního dědictví UNESCO, se jela za krásného počasí v Kunovicích na Uhersko-Hradišťsku. Do tohoto města se od svého znovu obnovení přesně před 30 lety vrací každé 2 roky.
7: Vyvrcholení kunovické jízdy králů nastává v neděli dopoledne, kdy skupina jezdců na koních ozdobených různobarevnými věnci z růží vyráží do ulic, aby přivedla svého krále. Této pocty se v letošním roce dostalo 10letému Cyrilu Hlaváčkovi, jehož rodiče museli nejdříve dát svůj souhlas.
8: My jsme se moc dlouho nerozhodovali, když tahle nabídka přišla od tady organizátorů jízdy králů a od zastupitelů města, tak jsme skoro i hned řekli a souhlasili, že to Cyrdovi umožníme tady tu slávu, aby si to užil a my s ním samozřejmě.
7: Nový král Cyril Hlaváček je žákem 4. třídy základní školy a folklor je jeho velkou láskou. Učí se hrát na housle, zpívá, tancuje verbuňk a hraje ve 2 cymbálových muzikách. Přípravy na roli krále i přesto nebyly jednoduché.
9: No, přípravy byly dlouhé, už od září, od října, zkoušky a spravování baráku. Mm-hmm.
10: Říká se, že nejtěžší pro tebe bude asi to mlčení, protože nejsi zvyklý mlčet.
9: No, to říká tady každý úplně. Ano, bude to těžká.
7: Král je podle tradice oděn do dívčího kroje a v ústech má růži, aby po celou dobu jízdy zůstal němý. Královská družina od domu krále následně zamířila před radnici, kde požádala starostu města o povolení k jízdě.
11: To král bez statků a dvorů, bez královských pokladů. Proto jsme vás dojeli, pane starosto, požádat, abyste nám dovolil po dědině vybírat hýlom hýlom.
12: Já vám vybírání pomoci povoluju, ale toto vám nařizuju, abyste si králo krásně dali a Kunovinou tak hazbu neudělali.
13: Jsme velmi rádi, že tento zájem neutuchá a trvá, protože letos nám jede 28 jezdců, což je úžasné číslo a jsme velmi rádi, že tomu tak je a věříme, že tomu bude tak i v budoucnu.
7: Po povolení jízdy králů od starosty na náměstí Svobody následovalo tradiční vyvolávání jezdců, kteří vtipně a někdy i štiplavě zhodnotili dění v Kunovicích a okolí.
11: To, co za to dneska jde,

0: a družina s králem se následně vydala na objížďku ulicemi města, aby pozdravila všechny obyvatele i návštěvníky.
1: Hanácká zemědělská v Dolanech na Olomoucku má inovativní kurník, který hlídá klima a jezdí po poli. Zemědělci ho objednali z Kanady a patří tak mezi první v celém Česku, kteří moderní systém používají. Slepice mají díky tomu neustálý přístup k čerstvé trávě a navíc jsou chráněny před predátory.
2: Seznamte se, tohle jsou slepice, přesněji šťastné slepice. Je to díky tomu, že jsou na vzduchu, mají neustálý přísun trávy a hmyzu, ale hlavně jsou chráněny před liškami či jinými predátory. Hanácká zemědělská v Dolanech vsadila na regenerativní zemědělství. Z Kanady si pořídila tento mobilní kurník. O jeho pohon se stará malá solární elektrárna. Energii dodává také napáječkám a dávkovačům krmiva. Poté, co slepice vyzobou veškerou trávu, se kurník přesouvá o pár metrů dál.
3: Posouváme dvakrát denně, protože ten porost, to množství dostává víc zabrat, tak aby jsme se ho hned nezničili. A mají vlastně svoji vlastní směs, ale k tomu mají trávu, broučky a tak vlastně, co v té přírodě ta slepice běžně má, ale furt je chráněná tou halou.
2: Navíc trus slepic se postará také o přísun živin do půdy. Kanadský, teď už vlastně hanácký kurník je na kolech, takže manipulace s ním je jednoduchá. V budoucnu by zemědělci chtěli pořídit ještě jeden.
4: Jak to vlastně funguje? To musíte posouvat vy nějaké, jak to funguje vlastně to ovládání toho přesunu?
3: Tím, aby to bylo kontrolované, aby se slepičkám nic nestalo, tak vlastně to ovladačem přesouváme sami.
2: Zaměstnanci mají také mobilní aplikaci, v té najdou řadu informací třeba o tom, jaké jsou v kurníku podmínky.
3: Jak jsou otevřený, zavřený rolety a stav baterie a vlastně proudění vzduchu venku.
4: Jak můžete vidět, kurník je dost velký, vejde se sem až 500 slepic, no a taky několik lidí.
2: Slepice snášejí do těchto snáškových hnízd s dopravníkem na vejce, k těm se pak zemědělci dostanou zvenku.
4: Je tam. A další tam je, tam jsou vzadu další, je jich víc, aha. Je zajímavé, že ty slepice vlastně se vůbec nebojí lidí,
3: no.
4: A zároveň vlastně mi okusují tkaničky, oni si asi myslí, že to je žížala nebo něco.
3: Jsou takové asi hodně rychle socializované, v tomhle kurníku nemají problém vlastně s lidma.
4: Místní zemědělci teď dokonce plánují další novinku, konkrétně prodejní automat na vajíčka.
3: První automat na vajíčka bude umístěn vedle našeho areálu. Měl by být zprovozněn co nejdřív, naše slepičky se teprve roznášejí, takže ještě není tolik patřičných a vlastně gramážově daných vajec.
2: Další automat by pak mohl být i v Olomouci. Zatím hanácká zemědělská hledá vhodné místo. Marek Vrlák, TV Morava.
1: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Dobrý den, dnes zavítáme do Království jedu. Je to stále víceméně ještě nová expozice, vznikla v roce 2015 v části tropického pavilonu a v rámci České republiky je velice unikátní. Přináší průřez jedovatými hady napříč světadíly, biotopy, velikostmi a barvami a naši chovatelé zde už slaví velké úspěchy. Vlastně 2/3 druhů už rozmnožili, některé z nich opakovaně. U mnoha z nich je to vlastně výsledek mravenčí práce a vlastně měnění podmínek během roku v souladu s tou přírodou. Jsou tam vlastně ve spojení někdy i přes mobil a přes internet. Konec konců, pojďme se na to podívat, pojďte dál.
1: Nacházíme se v Království jedů, což je expozice, která se vytvářela v roce 2015, začala stavět

0: prvý. A líbí se mi tím, jak je to rozlehlý, že prostě tady není hlava na hlavě, že se tady dá prostě i normálně chodit, normálně se všechno prohlídnout a je to báječný, těším se, až si to celý projdu, protože jsem ještě nebyl úplně všude a viděl jsem, že jsou tady úplně nádherný stánky a show byla skvělá, moderátor Petr je super, já jsem hrozně rád, že tam se mnou byl a tak mám pocit, že jsme si notovali a těším se na další akce, protože byl moc příjemný.
1: Kromě prémiových restaurací jako Long Story Short, Diane nebo Yamaya, návštěvníci mohli ochutnat výběr špičkových zahraničních i českých vín, pobavit se v Elimonzóně nebo si domů nakoupit různé delikatesy.
2: My jsme tady už asi po 8. rok a Plzeň je pro nás vždycky nejmilejší zastávka, takže my se sem strašně těšíme, protože tady máme několik stánků, s kterými se tady společně družíme, baví nás to, takže nás baví nejenom tady mezi náma, ale i mezi těma Plzeňákama, takže pro nás je to vždycky nejhezčí zastávka.
3: Hele, Fresh je skvělé, já ho strašně mám rád a Plzeň je jedna z nejlepších zastávek tohle tour, takže za mě pecka. Fakt si to užívám.
1: Z Plzně pro televizi ZAK František Šimánek.
4: Slunečné odpoledne si mohli nejen obyvatelé plzeňské jedničky užít v sobotu 23. května na druhém ročníku místního pivobraní. Akce nabídla nejen pestrou nabídku regionálních pivovarů, ale také doprovodný program.
5: Nám bylo trošku vyčítáno, že nemyslíme na milovníky piva a tvrdší muziky, tak jsme to chtěli napravit. A k tomu našemu celoročnímu programu, kde máme vinobraní, máme tady Martinské hody, jsme vymysleli tuhle akci, kam jsme sezvali malé pivovárky a pozvali jsme skvělou muziku. A myslím si, že právě milovníci dobrého piva a muziky, tvrdší muziky si dnešek užijou.
6: Máme tady 10 pivovarů, jsme v podstatě na půdě Ravenu, to je taková, myslím si, tady domácí scéna, ale jinak je tady Zhůřák, je tady pivovarů Lenocha, Radouš, Beer Factory a spousta dalších. Myslím si, že si tady všichni návštěvníci přijdou na své.
4: Celá akce ovšem nebyla jen o pivu jako takovém. Během dne se zde vystřídala také řada hudebních uskupení.
7: No, ta pivní kultura samozřejmě k sobě přitahuje i patřičnou hudbu, takže máme tady Anakondu bandu, měli jsme tady Dark a teď tady máme Sifon, takže myslím si, že ten výběr je úplně jak dělaný tady na ty místní piva a všem doporučuju, aby se zúčastnili i příští rok.
8: Já mám jako pivo rád, mám rád rockovou muziku a já jsem strašně spokojený, že dorazilo tolik lidí a všem jim přeju, aby si to hodně užili.
4: Pivobraní se letos přestěhovalo z Bolevecké návsi na točnu tramvaje u místního pivovaru Raven, se kterým obvod spolupracoval.
9: Já jsem rád, že lidi přišli docela příznivě dneska a i zvědaví, jakože pro nás je skvělý, když mám někdo se zeptá, co máme a fakt chce vědět jako něco k tomu, ne jenom objednat a pít, ale jako pivo má být trošku zábavný a zajímavý.
4: Podle organizátorů se i druhý ročník pivobraní vydařil a díky tomu by se akce měla na plzeňskou jedničku vrátit také v příštím roce. Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
10: V prostorách Mariánsko-lázeňského hotelu Nové Lázně se minulý týden uskutečnilo výjimečné setkání, během kterého byla představena nová kniha věnovaná českému malíři Vlastimilu Košvancovi. K tomuto slavnostnímu aktu by nemohlo dojít nebýt italského znalce umění Giuseppa Franzoniho, který Košvancovu tvorbu objevil náhodou na počátku 90. let v Paříži a který svoji publikaci přijel do Mariánských Lázní osobně představit.
11: Co mě na něm nejvíc zaujalo, byl jeho eklektismus, jeho schopnost tedy přecházet z jednoho stylu k druhému, jeho složitost, jeho osobnosti a jeho díla. Je to umělec opravdu veliký.
10: V malebném Mariánsko-lázeňském rezortu se tak skloubilo umění, historie a elegance a oslavilo česko-italské přátelství. Výjimečnost celé slavnostní události, jejíž motem se stalo Košvancovo krédo Život je radost, podtrhl hudební doprovod. Akce se zúčastnili významní italští kunsthistorici. Jejího moderování se ujal poradce pro národní bezpečnost Hynek Kmoníček.
12: Košvanec byl takovým znakem elity první republiky. Ať už to byl prezident Beneš nebo všichni významní průmyslníci si od něj objednávali v období první republiky

0: významné a hezké portréty, a kdybyste ho hledali po válce, tak ho prostě nenajdete. Ten člověk byl vyzmizikovaný a vyškrtnutý z celého českého kulturního života, protože za války udělal, on říkal, že satirickou skeč o německé zimní pomoci po porážce u Stalingradu, která byla i hned po válce v té atmosféře interpretována jako kolaborace.
1: Nově vzniklá publikace nese symbolický název Vlastimil Košvanec, malíř pohřbený historií, a představuje komplexní pohled na umělcův život. Rovněž potvrzuje jeho význam v evropském kontextu.
2: Dnes je ten umělec stále aktuální a důležitý, protože to je velký kosmopolita, je to mezinárodní umělec, jeho dílo oslavuje radost života.
1: Košvancovu tvorbu zachytil v nedávné době časopis Prestiž. Jeho vedení rovněž v Mariánských Lázních přichystalo vůbec první ročník golfového turnaje, během kterého zástupci časopisu pokřtili jeho další vydání.
3: Dneska se tady sešlo kolem 50 hráčů ze světa kultury, ze světa biznisu, je to o potkávání, a samozřejmě tahle akce by se neobešla bez partnerů, kterým tímto děkuji a bez kterých by se tahle akce vůbec nemohla konat. Prestiž má historii, tradici 25 let, s tím, že nově ho vydáváme i v anglickém jazyce, právě kvůli tomu, že dodáváme hotel nebo distribuujeme i na letištích, v business jetech a podobně v business klubech. V časopise Prestiž se věnujeme kultuře, tradicím, business tématům i sportu, takže se všichni najdou.
1: Z Mariánských Lázní pro televizi Zaklenka Prokšová. 50 milionů půl litru piva na jednom místě. Právě takovou kapacitu má nový plně automatizovaný sklad, jehož výstavbu dokončil plzeňský Prazdroj.
4: That's amazing moment. We were all waiting on this one because this investment started almost 5 years ago. And now
5: je to pro nás úžasný moment. Tahle investice začala před 5 lety a přispívá jak k bezpečnosti lidí, tak k efektivňování práce i k udržitelnosti.
4: Practically every dimension of our work, yeah? It contributes to the safety of our people, it contributes to effectiveness of our work.
1: Gigantická budova je velká jako 2 fotbalová hřiště. Má 11 pater a pojme neuvěřitelných 42 tisíc palet. V jeden moment je tu uskladněno až 50 milionů piv. Celý proces od nalahvování až po uložení přitom řídí výhradně počítačový systém.
6: V momentě, kdy vyrobíme paletu plnou našeho piva, tak my využíváme prostoru takzvaného mezaninu. Je to 1300 metrů ocelové konstrukce, je na ní půl kilometru dopravníků. Z mezaninu se paleta pomocí vláčkové dráhy dostane do plně autonomního skladu, automatického skladu. A to je 600 metrů, 30 gondol, který dopravují palety přímo do sila. Tam máme 10 jeřábů, který zaskladní zboží až do výšky 30 metrů.
1: Většinu palet si přebírají řidiči, kteří je následně naloží do vozů pomocí elektrických vysokozdvižných vozíků. Jedno místo je ale speciální. Je vyhrazeno pro plně automatickou zadní nakládku, při níž paleta s pivem dojede sama až do kamionu. To vše za pouhé 2,5 minuty.
7: Na jedné směně tady mezi 6 až 8 lidma, to znamená dohromady nějakých 20 lidí, a ty dokážou za jeden den naložit až 120 kamionů. Co do řeči čísel, to znamená, že to je vlastně 80% všech kamionů, který odjedou z plzeňského Prazdroje, z pivovaru Plzeň, odjede tady z toho místa.
1: Část skladu obsadila nealkoholická piva. Právě ta u Čechů získávají na popularitě.
8: Češi obecně změnili své návyky, jak tráví volný čas, změnili vlastně spotřebitelské návyky, to znamená, že vlastně spousta lidí už nechodí tak často do hospody, nepije alkohol, snaží se být aktivní a tím pádem vlastně omezují jakýkoliv vlastně alkoholický nápoj ve svém životě. Vidíme, že vlastně na úkor například výčepních piv, takzvaných desítek, které klesají, ležáky si drží jakž tak ještě vlastně tu oblibu, a roste obliba nealkoholických piv. Především obliba ochucených nealkoholických piv v Češi milují například citrusové, pomelo, grep a tak dále.
1: Ještě před 20 lety tvořilo nealkoholické pivo zhruba 1% prodejů v Česku. Loni už se jednalo o 12%. Z Plzně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.

0: Krásný den. Někdo cestuje kvůli památkám, někdo kvůli přírodě a někdo prostě proto, že potřebuje na chvíli vypnout a být jinde. Já vás dnes vezmu na místa, která možná nejsou na titulních stránkách průvodců, ale mají něco, co se nedá koupit ani naplánovat, totiž atmosféru. Vítejte u pořadu Putování v regionech. Dnes vyrážíme objevovat Česko trochu jinýma očima. Bazilika Navštívení Panny Marie ve Frýdku Místku je dominantou města už po staletí. Její elegantní věže, bohatě zdobený interiér i jedinečná atmosféra přitahují věřící, milovníky historie i běžné návštěvníky, kteří hledají klidné místo k zastavení během cest regionem Beskyd. Nyní po více než dvouleté rekonstrukci opět otevřela své brány návštěvníkům.
1: Jen málo která stavba ve Frýdku Místku dokáže na první pohled vzbudit takový respekt a obdiv jako Bazilika Navštívení Panny Marie. Monumentální kostel tyčící se nad historickým centrem je nejen významnou duchovní památkou Moravskoslezského kraje, ale také jedním z nejkrásnějších poutních míst severní Moravy.
2: Je to poutní místo, které je tak jako přezdíváno Slezské Lurdy. Je to proto, že tady počátky tohoto poutního místa sahají do 17. století, kdy nejstarší tady vlastně z toho kostela je soška Panny Marie s Ježíškem, která původně tady stála na tom návrší, jmenovala se to Na Vápenkách, a ta soška tady stála na takovém podstavci. Legenda vypráví, že tu sošku tady našli nejdříve lidé, kteří tady těžili vápno, a oni ji odnesli do farního kostela, který je směrem k náměstí. No a druhý den ráno ta soška byla údajně zase tady. A tak se to opakovalo několikrát, takže tím pádem oni si řekli, že asi tady Panna Maria chce mít postavený kostel. Nejdříve ale tady, jak jsem říkala, stála ta soška na podstavci. Byly to spousta poutníků, kteří se tady modlili u té sochy. Jedna z nich právě byla i hraběnka Tovačov. To je takové zázračné uzdravení. A ona ochrnula, je to taky legenda, jo. Údajně se jí zjevila Panna Maria ve snu, právě Panna Maria v podobě tady této sošky, a řekla, ať jde do Frýdku, že bude uzdravena. A skutečně uzdravena byla.
1: V roce 1706 zde byla postavena dřevěná kaple, která však náporu poutníků brzy nestačila.
2: No a v té době, zhruba kolem toho roku 1730-1740, vlastnili frýdecké panství Pražmové z Bílkova. No a právě hraběnka Karolina Pražmová, která byla vdova, tak ona měla dva syny a ona společně s těmi syny se zasloužili o to, že tento kostel byl postavený.
1: Ačkoliv byla pozdně barokní stavba přerušena válkami Marie Terezie s Bedřichem II., práce rychle pokračovaly díky podpoře Pražmů. Nejcennější je hlavní oltář z roku 1793. Nad svatostánkem je umístěna bajná socha Panny Marie.
2: Máme tady nádherný křišťálový lustr, je to z kamenického šenova. Každý se ptá, jak se to čistí, ale je to opravdu zavěšené na rumpálu. Ten lustr váží 1200 kilo a je na něm 200 svíček. Dneska už samozřejmě elektrický. Je to taková chlouba tady našeho kostela. Dodnes je to živé poutní místo. Ještě takové důležité datum, rok 1999, kdy tento chrám byl povýšený papežem Janem Pavlem II. Na baziliku minor, a od roku 2018 je to i národní kulturní památka.
1: V posledních dvou letech prošla bazilika rozsáhlou rekonstrukcí, během níž se podařilo obnovit spoustu věcí.
3: Především takovým magnetem je krypta, do které se nedalo vstupovat, a teď je nově zpřístupněná. Sice za poplatek, ale je zpřístupněná.
2: Tato krypta je docela rozsáhlá. Najdeme tady krásné barevné obrazy na stěně, které zde namaloval místní rodák pan Josef Lang. A jsou to výjevy historického Frýdku. Takže máme tady třeba Hlubokou ulici, která dnes už vypadá úplně jinak, s takovým procesem poutníků, kteří jdou do baziliky. Tady máme výjev, kdy poutníci, kteří tady šli na pouť, byli to poutníci z Tovačova, tak šli přes most, přes řeku Ostravici, a strhla se nějaká bouře a ten most spadl a oni se tam utopili. A právě asi 13 poutníků to bylo a oni jsou pohřbeni tady taky v této kryptě. Jsou tady pohřbeni Pražmové z Bílkova.
1: Velkou rekonstrukci završila slavnostní bohoslužba na začátku května.
4: Bazilika Minor je přirozenou dominantou města, jedinou bazilikou v kraji, a nejenom ten obnovený interiér, který až lidé vstoupí do toho chrámu, uvidí, který je naprosto uchvatný, A já věřím, že tato proměna přiláká do baziliky jak občany města, kteří tam třeba ještě nebyli, tak i návštěvníky.
5: Je to určitý zážitek dějiny.
6: Tady chodíme pravidelně a už se těšíme, jak bude vypadat, když je po tolika letech otevřena zase znovu.
1: Znovu otevřenou baziliku letos čeká mnoho akcí. Konec května bude patřit Noci kostelů s bohatým programem pro děti. Kromě toho se mohou lidé těšit na tři velké poutě spojené se svátky Navštívení, na Nanebevzetí a Narození Panny Marie.
0: Prvního června oslaví všechny děti svůj svátek. Zoo Praha proto připravila na Den dětí pořádnou dávku zábavy pro malé i velké návštěvníky. Areál v Pražské Troji se promění v jedno velké dětské hřiště plné soutěží, her a atrakcí, které vznikly ve spolupráci s městskou policií hlavního města Prahy. Děti se mohou těšit na opičí dráhu, skákací hrad, malování na obličej, fotokoutek nebo třeba dětské dopravní centrum. Chybět nebude ani hudba v podání Dixie Bandu. Vstupné pro děti do 15 let bude symbolická 1 koruna. Safari park ve Dvoře Králové zve na zážitek, který vás alespoň na chvíli přenese do Afriky. Večerní safari nabízí jedinečnou možnost projet se mezi stády zeber, žiraf, antilop nebo nosorožců v atmosféře afrického soumraku a zapadajícího slunce. 50-minutová komentovaná jízda safari busem vede přímo mezi stovkami afrických zvířat a připomíná opravdové výpravy do národních parků v Africe. Večerní safari je navíc unikátem, který nikde jinde v Evropě nezažijete. Na Plzeňsku najdeme městečko s neobvyklým názvem Úterý, které jakoby se zastavilo v čase. Malebné náměstí, historické domy a klidná atmosféra dávají tomuto místu jedinečné kouzlo. Úterý patří k nejmenším historickým městům v Česku, přesto ukrývá řadu zajímavostí a připomíná dobu, kdy tudy vedly důležité obchodní cesty. A právě do tohoto nenápadného, ale půvabného městečka se teď společně vydáme.
7: V nejzápadnější části okresu Plzeň-Sever najdete malebné městečko v údolí Zurčícího potoka s památkově chráněným náměstím, opředené zajímavými pověstmi i atmosférou. Zvláštní má i název – Úterý.
8: Když někde řeknou, že jsem z Úterý, tak se mě každý ptá, co to je, kde to je. A vlastně se tomu směje, jestli to vůbec existuje. A ten název vlastně vychází z historie, protože v Úterý se tady konaly trhy, jarmarky, tak proto se tomu město říká Úterý. Historicky se to město jmenovalo Neumarkt, Nový trh, protože vlastně jsme v oblasti Sudet, a takže velkou dobu dlouhou se tomu říkalo Nový trh.
9: První zmínka písemná o Úterý je z roku 1233, kdy Úterý získal teprve svý klášter od matky Václava I.
7: Najdete tu mnoho památkově chráněných barokních domů i dalších historických památek.
8: Ale jenom některé z nich jsou přístupné, a to jenom příležitostně. Například kostel svatého Jana Křtitele, nebo památkový dům Turbovna na náměstí, a nebo při některých příležitostech i historická radnice. Kostel svatého Jana Křtitele je asi největší památkou, kterou tady máme, a obsahuje historické barokní varhany, které se rozezní vždycky při mistrovských varhaních kurzech v létě, v srpnu, kdy přijíždí varhaní mistr a učí tady interpretaci barokní varhaní hudby studenty z celého světa.
9: Kostel projektoval Krištof Ringsenhofer, slavný barokní stavitel. Nad obcí u hřbitova je hřbitovní kaple svatého Václava, u které si myslí někteří lidé, že by mohla být od syna Krištofa Ringsenhofera, od Ignáce Kiliána. Není to potvrzený, takže nevíme, ale ta stavba je krásná, takže i by to mohlo být.
7: Ve středu náměstí, které bylo v roce 1992 vyhlášeno památkovou zónou, stojí morový sloup z počátku 18. století, postavený jako poděkování za to, že se morová rána nedostala do města.
9: Sochy svědců jsou od místního sochaře Šterna a socha Madony s Ježíškem je od bratří Stilpů z Chebu. Když se sem přistěhovali volinští Češi po válce, tak tady poblíž zasadili lípu, ale bohužel lípa začala ten morový sloup dost ničit, takže jsme ji museli skácet a nechat sloup zrestaurovat.
7: Kromě moru se ale jiné rány městečku nevyhnuly. Prolilo se tudy několik povodní a několikrát Úterý se žehly plameny.
9: Zničující požár, kdy teda vyhořelo téměř celé Úterý, asi 2/3 domů lehly popelem, byl prostě 1694. Ten požár vznikl tady pod radnicí, tady chybí teda barák pod radnicí, který byl zbourán po válce, takže někde v těch místech byla asi kovárna nebo něco a tam vznikl požár a to úterý teda lehlo popelem. Radnice je teda původně renesanční, i tu dispozici si zachovala, ale je přestavěná po tom vznikajícím požáru z roku 1694 do této podoby. Poslední velký požár, který tu byl, vypukl tady na náměstí, v této frontě. Tady shořely tady ty čtyři baráky, které vidíme před sebou. Bylo to teda z roku 1998 a tady za přispění kraje a okresu a památkářů se ty baráky rychle opravily, aby úplně nespadly. Takže díky tady těm dotacím se spravily střechy a baráky stojí. No.
7: Dům číslo 69, dnešní turbovna, dříve mydlárna, byl vyhlášen kulturní památkou. Díky místním je z něj dnes komunitní centrum.
10: Turbovna je historický dům, který tvoří celou severní část náměstí a dlouhou dobu chátral. A nám jako místním obyvatelům to přišlo škoda, tak jsme se snažili nějakým způsobem iniciovat jeho záchranu. Nakonec jsme se rozhodli, že ho koupíme jako spolek, protože v tu dobu byl v exekuční dražbě a nám se podařilo v té dražbě ten dům získat díky soukromé půjčce a postupně ho od té doby zachraňujeme. Teď už je to vlastně 10 let, co ten dům máme a od začátku jsme se pustili nejdřív do sklepů a do střechy, do krovu a vlastně zajistili ty hlavní statické poruchy a v posledních letech jsme se dostali i do úpravy interiéru a můžeme ten dům využívat pro různá setkávání, akce, kulturu a prostě už začal žít. Před 2 lety jsme na rohu otevřeli malý krámek, kde si návštěvníci můžou koupit řemeslné výrobky tady od místních řemeslníků a přes ten krámek mohou projít až do historických sklepů, které jsou tesané v kameni a ty se nám taky podařilo v posledních letech zabezpečit, takže je mohou obdivovat a podívat se do nich a v horkých letních dnech se tam schladit.
7: Během roku se v úterý konají akce nejrůznějšího druhu.
10: Takovou první největší je svátek sousedů, který bývá vždycky k konci května a potom tou zatím poslední většinou je B-Art, což je rodinný festival, který je v celých ulicích, ve všech ulicích města a ukazuje různý řemeslní workshopy a dílny pro děti, ale i celou rodinu. Začátkem května je pochod úterského Havrana Krištofa, který vyráží tady z úterý na několik tras po okolí, kratších i delších a návštěvníci si můžou vybrat podle toho, kterou trasu zvládnou.
7: Havrana má městečko ve svém znaku. Pověst praví, že kdysi sledoval jeden z horníků Havrana nesoucího v zobáku zlatý prsten. Na místě, kde ho pták upustil, pak horník našel zlatonosnou rudu. I když nebyla těžba zlata v úterý nikdy doložena, vyloučit ji nelze a díky ní vznikla tradice turistického pochodu s Havranem.
9: Turistický pochod Krištofa Havrana vlastně vznikl nápadem mého kolegy v práci a já jsem se přidal, protože už jsem ten nápad kdysi dávno měl, že by bylo dobré udělat kolem úterý turistický pochod, aby lidé poznali jednak úterý a i to hezké okolí, které tu je. Chytilo se to a letos už byl 17. ročník tohoto pochodu.
7: Pochodem ale akce v městečku zdaleka nekončí.
10: V červnu je tu vždy svatojánská pouť, ale to je spíš taková církevní slavnost. V červenci bývá řemeslný jarmark tady na náměstí. Potom další významná akce je právě ten mistrovský varhaní kurz. Jeho součástí už tradičně je taky jazzový koncert u kostela. A v začátkem září je B-Art, to je rodinný festival pro vlastně všechny, kteří rádi tvoří.
7: Město i jeho okolí můžete poznávat díky naučné stezce s 12 zastaveními, dlouhé asi 2 kilometry.
9: Začíná tady na náměstí, tamhle je první panel, druhý panel je tady na turbovně a pak se jde dál ke kostelu na malé náměstí k hospodě.
10: Naučnou stezku vybudoval úterský spolek Bart před 20 lety. V loňském roce jsme ji obnovili díky dotaci Plzeňského kraje a vede vlastně po celém městečku, ale i do okolí, vlastně na takové tři strany. Vždycky jsou tam typy na výlet, kam se ještě může člověk dostat dál. Ten okruh v centru měří asi 1 kilometr, takže ho člověk zvládne do hodinky, včetně prostudování všech panelů obejít a provází jednotlivá stanoviště takové hravé úkoly s Havranem kde se člověk může, a zejména děti, zodpovědět nějaké otázky k tomu, o čem ta stezka vypráví, anebo tomu, co se dozvěděli.
7: Stezka vede i kouzelnou krajinou podél vodního toku s přírodou nezasaženou průmyslem.
9: Údolí Uterského potoka je krásné území. Jsou tam louky, po kterých se dá dobře chodit. Roste tam i chráněná rostlina perovník v štrosí. Po okolních kopcích můžete vidět náprsníky. A z jara to třeba teď v květnu jsou na některých místech i chráněné stavače.
7: Dojdete až na okolní kopce, odkud jsou nádherné výhledy. Vidět je i Šumava. Jeden z koncových panelů stezky vás dovede ke hřbitovní kapli svatého Václava, zbudované v polovině 18. století. Před ní stojí památná lípa, stará více než 200 let, ke které se váže další místní pověst.
9: Podstata je, že ji tady zasadila dívka, služka z nějakého statku, která byla nařčena z nějaké krádeže, a ona řekla, že zasadila lípu kořeny nahoru a jestli se lípa chytne a poroste, takže je to důkaz, že byla nevinná. Ovšem od smrti to nezachránilo, protože napřed se lípa chytla a ji asi popravili.
7: Zastavení u kaple vás roku 1931.
9: Pramen nese název opata Reitenbergera, uterského rodáka, který je zakladatel Mariánských lázní, protože v době, kdy byl opatem v Teplického kláštera, tak se velmi zasadil o vznik lázeňského města Mariánské lázně.
7: Ať vám udělá úterská uhličitá kyselka dobře. A nejen ona, také zdejší půvabná krajina a atmosféra dávno zašlých časů.
0: Pokud hledáte místo, kde si děti opravdu vyhrají a dospělí si na chvíli připomenou vlastní dětství, park Miraculum v Milovicích je ideální volbou. Největší zábavně naučný park v České republice nabízí na 12 hektarech obří prolézačky, podzemní chodby, vodní svět, lesní hřiště i spoustu dalších atrakcí pro malé i velké návštěvníky. Miraculum je místem, kde se dá bez problémů strávit celý den a kde si každá věková kategorie najde své dobrodružství. Ať už sem vyrazíte za aktivním odpočinkem, rodinným výletem nebo jen za pořádnou dávkou zábavy, nudit se tu rozhodně nebudete. Jedna z nejvýraznějších dominant Pardubic znovu otevírá své brány návštěvníkům. Zelená brána, která prošla rozsáhlou rekonstrukcí, se po téměř 2 letech opět vrací do běžného provozu a od června nabídne návštěvníkům oblíbený výhled na historické centrum města. Součástí prohlídky je také výstava mapující proměny Pardubického náměstí republiky v průběhu 19. a 20. století. A během letních večerů si lidé budou moci z ochozu věže znovu vychutnat i romantické západy slunce nad Pardubicemi. Cestování není jen o kilometrech, někdy stačí pár kroků, jedno zastavení nebo obyčejný výhled, aby člověk objevil něco nového. A přesně o tom bylo i dnešní putování. Děkuji, že jste byli s námi a těším se zase příště na další společnou cestu v pořadu Putování v regionech. Do té doby se mějte krásně. Na viděnou.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Mariánské Lázně ožily velkolepou kulturní událostí. Město s jedinečnou atmosférou navštívil známý italský sběratel umění Giuseppe Franzoni, který je zároveň autorem publikace o zapomenutém českém malíři.
1: V prostorách Mariánsko-lázeňského hotelu Nové Lázně se minulý týden uskutečnilo výjimečné setkání, během kterého byla představena nová kniha věnovaná českému malíři Vlastimilu Košvancovi. K tomuto slavnostnímu aktu by nemohlo dojít nebýt italského znalce umění Giuseppa Franzoniho, který Košvancovu tvorbu objevil náhodou na počátku 90. let v Paříži a který svoji publikaci přijel do Mariánských Lázní osobně představit.
2: Co mě na něm nejvíc zaujalo, byl jeho eklektismus, jeho schopnost tedy přecházet z jednoho stylu k druhému, jeho složitost, jeho osobnosti a jeho díla. Je to umělec opravdu veliký.
1: V malebném Mariánsko-lázeňském rezortu se tak skloubilo umění, historie a elegance a oslavilo česko-italské přátelství. Výjimečnost celé slavnostní události, jejíž motem se stalo Košvancovo krédo Život je radost, podtrhl hudební doprovod.

0: akce se zúčastnili významní italští kunsthistorici. Jejího moderování se ujal poradce pro národní bezpečnost Hynek Kmoníček.
1: Košvanec byl takovým znakem elity první republiky. Ať už to byl prezident Beneš nebo všichni významní průmyslníci si od něj objednávali v období první republiky významné a hezké portréty. A kdybyste ho hledali po válce, tak ho prostě nenajdete. Ten člověk byl vyzmizikovaný a vyškrtnutý z celého českého kulturního života, protože za války udělal, on říkal, že satirickou sketch o německé zimní pomoci po porážce u Stalingradu, která byla i hned po válce v té atmosféře interpretována jako kolaborace.
0: Nově vzniklá publikace nese symbolický název Vlastimil Košvanec, malíř pohřbený historií a představuje komplexní pohled na umělcův život. Rovněž potvrzuje jeho význam v evropském kontextu.
2: Dnes je ten umělec stále aktuální a důležitý, protože to je velký kosmopolita, je to mezinárodní umělec, jeho dílo oslavuje radost života.
0: Košvancovu tvorbu zachytil v nedávné době časopis Prestiž. Jeho vedení rovněž v Mariánských Lázních přichystalo vůbec první ročník golfového turnaje, během kterého zástupci časopisu pokřtili jeho další vydání.
3: Dneska se tady sešlo kolem 50 hráčů ze světa kultury, ze světa biznisu, je to o potkávání a samozřejmě tahle akce by se neobešla bez partnerů, kterým tímto děkuji a bez kterých by se tahle akce vůbec nemohla konat. Prestiž má historii, tradici 25 let s tím, že nově ho vydáváme i v anglickém jazyce právě kvůli tomu, že dodáváme hotel nebo distribuujeme i na letištích, v business jetech a podobně v business klubech. V časopise Prestiž se věnujeme kultuře, tradicím, business tématům i sportu, takže se všichni najdou.
0: Z Mariánských Lázní pro televizi Zaklenka Prokšová. Po více než 10 letech obnovili ve Vyšším Brodě na Českokrumlovsku činnost spolku přátel Vyšebrodského kláštera. Nový spolek chce podpořit opravu historického areálu, vznik muzea i navázání na tradiční klášterní pivovar.
4: V historických prostorách Vyšebrodského kláštera se v pátek 22. května po více jak 10 letech obnovila činnost spolku Přátel Vyšebrodského kláštera. Organizace, která v minulosti pomáhala podporovat chod cisterciáckého opatství, tak znovu navazuje na svou někdejší tradici.
5: Ten spolek vlastně navazuje na ten původně hornorakouský spolek pro podporu kláštera v Linci, který inicioval zemský hejtman bývalý Piringer. A ty vlastně jejich zásluhou, ten spolek fungoval 15 let a jejich zásluhou, pač tam byly různé osobnosti z rakouského hospodářského života a pan doktor Cerps to organizoval také, nám pomohli obnovit třeba tady tu lékárnu, i kostel, že jo, i tady dole návštěvnický centrum, takže se významně zasloužili o obnovu kláštera.
4: Celé jednání se konalo za přítomnosti právníka, který dohlížel na jeho průběh. Předsedkyní spolku byla zvolena profesorka a lékařka Věra Adámková.
6: A určitě se chci zasadit o to, abychom přispěli jednak k dalšímu povědomí kláštera, protože opravdu je to centrum vzdělanosti nejenom v jižních Čechách, ale když máme tu příhraniční oblast, tak oni měli přesah vlastně dneska bychom řekli přes hranice. A ne to jenom tedy kulturní památka, ale může to prospět i tomu regionálnímu ekonomickému růstu.
4: Nově zvolení členové a pozvaní hosté si následně prohlédli některé vzácně dochované artefakty, zakládající listinu kláštera nebo filozofický a teologický sál.
7: Klášter je vlastně naše perla tady v celém regionu, jak historická, tak duchovní, a myslím, že spolek obnoví tu svoji cestu, kterou před 20 nebo 30 lety započal, a bude pomáhat vlastně nést dobré jméno kláštera napříč republikou.
8: Vyšší Brod a klášter, to je jeden živý celek, který patří k sobě. My samozřejmě vždycky jako město budeme podporovat Vyšebrodský klášter a víme, že i klášter podporuje nás. Takže jsem moc rád za tuhle tu symbiózu a doufám, že i do budoucna to takhle vydrží.
4: Připravovaný projekt už má konkrétní obrysy. V plánu je vznik menšího pivovaru navazujícího na historickou tradici. Hlavní část objektu by měla sloužit jako nové muzeum věnované cisterciákům a historii Vyšebrodského kláštera. Problémem zatím zůstává financování. Budovy jsou po dlouhých letech v neutěšeném stavu a čeká je rozsáhlá rekonstrukce. Obnovený spolek by tak mohl sehrát důležitou roli nejen při podpoře kulturních aktivit kláštera, ale i při hledání partnerů a prostředků pro záchranu další části historického areálu.
0: Po dvou letech byla dokončena revitalizace kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem. Opravy fasády a interiéru za 27 milionů korun byly z velké části financovány z evropských dotací.
9: Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem září novotou. Prošel totiž revitalizací za více než 27 milionů korun. Práce trvaly 2 roky. V kostele najdete nová světla a opraveny byly také už nevyhovující plochy nad dveřmi. Největších změn ale doznala samotná budova.
10: Podařili se ty zdi kolem opravit a věž. A dokonce nahoře, ještě to budou pamatovat mnozí, tak ta věž jako pod tou špičkou byla taková černá, měla tam takový černý, jako bych řekl, prostor. A my myslel se, že to vzniklo ještě za války, že to bylo očazené. No a když tam nahoru postavila firma Avers lešení, tak zjistili, že to nějak teda v těch 50. 60. letech, kdy to popravovali a zase nějak to zachraňovali tu statiku, takže to natřeli nějakou zřejmě černou barvou, asi to očazený bylo, ale prostě když to objevili, tak to celé odstranili a tak tu věž dneska vidíme v té původní krásné bílé podobě.
9: Kostel Nanebevzetí Panny Marie je nejznámějším svatostánkem metropole Ústeckého kraje. Stojí přímo v centru Ústí nad Labem a přezdívá se mu Šikmý kostel. A to díky věži, která se po bombardování za druhé světové války začala naklánět. S revitalizací kostela farnosti pomohla dotace z Evropské unie ve výši 23 milionů korun.
10: Kdyby skutečně to nebylo, tak ten kostel by byl zase ve stávajícím stavu a pochybuju, že bychom v horizontu několika let nebo desítek let ho měli takhle krásný, tak jsem za to rád, no, tak musíme si říct Bohu díky, se to podařilo.
9: Během revitalizace byl kostel veřejnosti přístupný a dokonce se v něm konaly i bohoslužby. Proběhla také tradiční vánoční výstava betlémů, kterou navštívilo zhruba 10 000 lidí.
10: My míváme vždycky ten kostel otevřený v zádveří nebo tu předsíňku, kde je velký krásný kříž a já to vírám vždycky brzy ráno a až do večera je otevřen a hořejí tam svíce a lidé přicházejí pořád. To jsou zástupy lidí, kteří sem přicházejí. Takže kdybych to tak měl skrnout, no, tak zbožnost lidí nebo úcta ke Kristu tady je, i když jaksi je taková, že to je intimní záležitost lidí, ale vidím, jak je to frekventované.
0: Ve Starých Oldřůvkách na Opavsku slavnostně otevřeli novou síť naučných stezek. Nové altány, informační tabule i rozcestníky teď turistům připomínají bohatou hornickou historii Nízkého Jeseníku a lákají návštěvníky do unikátní krajiny bývalých Břidlicových dolů.
11: Budišovsko, Vítkovsko i okolí Starých Oldřůvek propojuje nově opravená síť Břidlicových naučních stezek. Projekt zahrnoval obnovu zhruba 100 kilometrů tras napříč 6 obcemi a 10 katastrálními územími.
12: V rámci těch stezek se vybudovali samozřejmě celý nový mobiliář, ten původní už sešel časem. Ten největší tady altány ve Starých Oldřůvkách, pak jsou 3 menší v Těchanovicích, Budišově Podlesí a ve Svatoňovicích je hexagon. Plus 30 informačních panelů, 30 rozcestníků.
11: Vznikly také nové dálkové ukazatele, které upozorňují na vzdálenější atraktivity regionu. Celkové náklady dosáhly téměř 6 milionů korun. Většinu pokryla dotace.
12: Ale město Budišov financovalo ten mobiliář i v těch jiných obcích. No, dokončujeme Budišově vesmírnou lavičku, která je tak před 80% hotová.
13: Všechny altánky, infopanely a rozcestníky přímo na instalovaných místech ručně pokrýval Břidlicí 79-letý místní řemeslník.
14: To Břidlice. Břidlice má krásný krajinou. Břidice je vlastně zakleté slunce v kameni. Jo. Je to prostě materiál, který, když máte v ruce, musíte ho otěžkat, musíte ho zaklepat, zazvonit, jestli nemá nějakou žilu, jestli nemá nějaký kaz.
11: Práce v náročném terénu mu zabrala téměř 3 měsíce.
14: Tady bylo nejhorší to, že jsem dostal mapu, kde bylo vyznačených 64 celkově těch rozcestníků a alpánů. Někdy jsem udělal jednu, někdy jsem udělal dvě, někdy jsem udělal tři, podle toho, jak to bylo velký, nebo jak to bylo daleko náročné jako na ten přístup. A bez elektriky, všecko ručně.
11: Na historii těžby Břidlice dlouhodobě upozorňuje také místní muzeum Břidlice.
15: A podařilo se mi postupem času s přáteli, s kamarády a s mnoha nadšenci zhromáždit neuvěřitelné množství nádherných věcí do muzea Břidlice a myslím si, že je to dneska velice zajímavá, významná instituce, co se týká té připomínky dobývání Břidlice v Nízkém Jeseníku.
11: Staré Oldřůvky ale nejsou jen o hornictví. Lokalita leží v Národním geoparku Krajina Břidlice a nabízí také výjimečnou přírodu.
16: Oldřůvky vypadají, že jsou na konci světa, ale je to fantastické místo s duší. Jsou tady náhorní plošiny Nízkého Jeseníku, velké travnaté louky, krásné lesy.
11: Revitalizované stezky tak turistům nově přibližují nejen hornickou historii, ale i jedinečný charakter celé krajiny Nízkého Jeseníku.
0: Jízda králů, která byla v roce 2011 zapsána na seznam světového nehmotného kulturního dědictví UNESCO, se jela za krásného počasí v Kunovicích na Uherskohradišťsku. Do tohoto města se od svého znovu obnovení přesně před 30 lety vrací každé 2 roky.
17: Vyvrcholení kunovické jízdy králů nastává v neděli dopoledne, kdy skupina jezdců na koních ozdobených různobarevnými věnci z růží vyráží do ulic, aby přivedla svého krále. Této pocty se v letošním roce dostalo 10letému Cyrilu Hlaváčkovi, jehož rodiče museli nejdříve dát svůj souhlas.
18: My jsme se moc dlouho nerozhodovali, když tahle nabídka přišla od tady organizátorů jízdy králů a od zastupitelů města, tak jsme skoro i hned řekli a souhlasili, že to Cyrdovi umožníme tady tu slávu, aby si to užil a my s ním samozřejmě.
17: Nový král Cyril Hlaváček je žákem 4. třídy základní školy a folklor je jeho velkou láskou. Učí se hrát na housle, zpívá, tancuje verbuňk a hraje ve 2 cymbálových muzikách. Přípravy na roli krále i přesto nebyly jednoduché.
19: No, přípravy byly dlouhé, už od září, od října, zkoušky a zpravování baráku. Mm-hmm.
20: Říká se, že nejtěžší pro tebe bude asi to mlčení, protože nejsi zvyklý mlčet.
19: No, to říká tady každý úplně. Ano, bude to těžká.
17: Král je podle tradice oděn do dívčího kroje a v ústech má růži, aby po celou dobu jízdy zůstal němý. Královská družina od domu krále následně zamířila před radnici, kde požádala starostu města o povolení k jízdě.
21: To král bez statku a dvorů, bez královských pokladů. Proto jsme vás dojeli, pane starosto, požádat, abyste nám dovolil po dědině vybírat. Hýlom, hýlom!
22: Já vám vybírání pomoci povoluju, ale do toho vám nařizuju, abyste si králov krás nedali a kunovědom tak hazbu neudělali.
23: Jsme velmi rádi, že tento zájem neutuchá a trvá, protože letos nám jede 28 jezdců, což je úžasné číslo a jsme velmi rádi, že tomu tak je a věříme, že tomu bude tak i v budoucnu.
17: Po povolení jízdy králů od starosty na náměstí Svobody následovalo tradiční vyvolávání jezdců, kteří vtipně a někdy i štiplavě zhodnotili dění v Kunovicích a okolí.
24: To, co za to dneska je zeměné, nejsou žádné pohádky a vyslovené.
17: A družina s králem se následně vydala na objížďku ulicemi města, aby pozdravila všechny obyvatele i návštěvníky.
0: Hanácká zemědělská v Dolanech na Olomoucku má inovativní kurník, který hlídá klima a jezdí po poli. Zemědělci ho objednali z Kanady a patří tak mezi první v celém Česku, kteří moderní systém používají. Slepice mají díky tomu neustálý přístup k čerstvé trávě a navíc jsou chráněny před predátory.
1: Seznamte se, tohle jsou slepice, přesněji šťastné slepice. Je to díky tomu, že jsou na vzduchu, mají neustálý přísun trávy a hmyzu, ale hlavně jsou chráněny před liškami či jinými predátory. Hanácká zemědělská v Dolanech vsadila na regenerativní zemědělství. Z Kanady si pořídila tento mobilní kurník. O jeho pohon se stará malá solární elektrárna. Energii dodává také napáječkám a dávkovačům krmiva. Poté, co slepice vyzobou veškerou trávu, se kurník přesouvá o pár metrů dál.
2: Posouváme dvakrát denně, protože ten porost, to množství dostává víc zabrat, tak aby jsme se ho hned nezničili. A mají vlastně svůj vlastní směs, ale k tomu mají trávu, broučky a tak vlastně, co v té přírodě ta slepice běžně má, ale furt je chráněná tou halou.
1: Navíc trus slepic se postará také o přísun živin do půdy. Kanadský, teď už vlastně hanácký kurník je na kolech, takže manipulace s ním je jednoduchá. V budoucnu by zemědělci chtěli pořídit ještě jeden.
3: Jak to vlastně funguje? To musíte posouvat vy nějaké, jak to funguje vlastně to ovládání toho přesunu?
2: Tím, aby to bylo kontrolované, aby se slepičkám nic nestalo, tak vlastně to ovladačem přesouváme sami.
1: Zaměstnanci mají také mobilní aplikaci, v té najdou řadu informací třeba o tom, jaké jsou v kurníku podmínky.
2: Jak jsou otevřený, zavřený rolety a stav baterie a vlastně proudění vzduchu venku.
3: Jak můžete vidět, kurník je dost velký, vejde se sem až 500 slepic, no a taky několik lidí.
1: Slepice snášejí do těchto snáškových hnízd s dopravníkem na vejce, k těm se pak zemědělci dostanou zvenku.
3: Je tam. A další tam je, tam jsou vzadu další, je jich víc, aha. Je zajímavé, že ty slepice vlastně se vůbec nebojí lidí a zároveň vlastně mi okusují tkaničky, oni si asi myslí, že to je žížala nebo něco.
2: Jsou takové asi hodně rychle socializované, v tomhle kurníku nemají problém vlastně s lidma.
3: Místní zemědělci teď dokonce plánují další novinku, konkrétně prodejní automat na vajíčka.
2: První automat na vajíčka bude umístěn vedle našeho areálu. Měl by být zprovozněn co nejdřív, naše slepičky se teprve roznášejí, takže ještě není tolik patřičných a vlastně gramážově daných vajec.
1: Další automat by pak mohl být i v Olomouci. Zatím hanácká zemědělská hledá vhodné místo. Marek Vrlák, TV Morava.
0: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Dobrý den, dnes zavítáme do Království jedu. Je to stále víceméně ještě nová expozice, vznikla v roce 2015 v části tropického pavilonu a v rámci České republiky je velice unikátní. Přináší průřez jedovatými hady napříč světa díly, biotopy, velikostmi a barvami a naši chovatelé zde už slaví velké úspěchy. Vlastně 2/3 druhů už rozmnožili, některé z nich opakovaně. U mnoha z nich je to vlastně výsledek mravenčí práce a vlastně měnění podmínek během roku v souladu s tou přírodou. Jsou tam vlastně ve spojení, někdy i přes mobil a přes internet. Konec konců, pojďme se na to podívat, pojďte dál.
1: Nacházíme se v Království jedů, což je expozice, která se vytvářela v roce 2015, se začala stavět a máme tady nejzajímavější a nejvýraznější druhy jedovatých hadů. Je tady 13 expozic od nejbizárnějších druhů, jako je typ královská kobra, zmije mančanská nebo třeba křovinář němíči. Jako jediný chovatele na světě tady máme zmije pavoučí. Království jedu není jenom o jedovatých hadech, ale máme tady i různé expozice s pralesničkami, což jsou takové drobné jedovaté žáby, nebo tady máme malé expozice s jedovatými strašilkami nebo pavouky. Naše kolekce v Království jedu se skládá z nejzajímavějších a netypicky chovaných druhů jedovatých hadů. Máme tady představitele typu královská kobra, která má třeba takový nej, že je nejdelší jedovatý had na světě.

0: Zároveň tady ale máme třeba křestýšovce mančanského, což je had, který se vyskytuje jenom v pohoří Mang v jižní Číně a je extrémně vzácný v přírodě, ale i v chovech a v zajetích. My tady, jak jsem taky říkal, chováme dva druhy, křovináře němý a křovináře černohlavý. Křovináři němí se vyskytují v Jižní Americe, zatímco křovinář černohlavý se vyskytuje pouze a jenom na poloostrově Osa v Kostarice, v Národním parku Corcovado, kde je extrémně vzácný. Jo, je ho opravdu těžké najít a proto jsme se rozhodli, že ho budeme chovat, protože je o něm málo známo a rádi bychom ho taky do budoucna rozmnožili, což se nám doposud ještě nepodařilo.
1: Dnešní pokračování vám představilo unikátní království jedu, velké i malé, barevné i nenápadné obyvatele, naše chovatelské úspěchy. No a příště zamíříme jinam a je kam, docela jiný svět plzeňské zoo. Nabízí vlastně 1200 různých druhů a 40 velkých expozic, takže na viděnou a naslyšenou někdy příště, někde jinde.

0: Dříve obecná škola, dnes nový úřad městského obvodu Plzeňské čtyřky. V sobotu 23. května se na Doubravce uskutečnilo její slavnostní otevření, které obohatily nejrůznější vystoupení i workshopy.
1: Já mám velkou radost, že se setkáme v podstatě na největších sousedských oslavách naší čtyřky. Zároveň otevíráme a předáváme veřejnosti nový úřad. No a dnešek si užíváme, máme tady dobré jídlo, dobré pití. Máme i nějaké povinnosti, a to je mít s panem biskupem užehnání budovy, protože bychom byli rádi, aby nám požehnal, aby se nám tady všem dařilo. Samozřejmě jsou tady workshopy pro děti, takže děti si tady určitě užijí, můžou razit mince. A je tady jídlo, pití, je tady divadlo, je tady zábava, večer nás čeká koncert, takže já čekám, že to bude skvělý den.
0: Návštěvníci mohli sami nahlédnout přímo do budovy, a to v rámci několika komentovaných prohlídek, o které se postaralo přímo vedení městského obvodu.
2: My dnes vlastně máme jakoby slavnostní předání té budovy veřejnosti, protože to veřejná budova a právě veřejnosti naši občanům ta budova patří. A proto velmi rádi jsme uspořádali komentované prohlídky, které jsme tedy vyvěsili na plzeňskou vstupenku a byly okamžitě vyprodány. Tak jsme už potom dáváme pořád další a další termíny během měsíce května a června. Zájem je o to obrovský. Já jdu na první tuhletu veřejnou prohlídku dneska ve 3 hodiny. Mám jich asi 8 a moc se na to těším.
0: Rekonstrukce novorenesanční budovy z roku 1902 započala v březnu 2024. Dokončena byla koncem února letošního roku.
3: Nejzajímavější místo nebo bod toho bylo prolnutí tohle historické části s tím moderním. Vlastně ta historická fasáda, která dříve byla jako obvodová, nyní slouží jako vnitřní stěna a je to propojeno právě takým krásným prostředným atriem, kde sem jde spoustu denního světla a celé to prostředí je hrozně jako kvalitní.
4: Je to potvrzení toho, že zachraňujeme památky, zachraňujeme budovy, které si to zaslouží. Já bych popřál všem zastupitelům a panu starostovi, aby tady rozhodovali ve prospěch našich plzeňáků, hlavně doubravických občanů, a těším se na to, že se tady s ním budou v sobě potkávat.
0: Kdo však slavnostní otevření budovy úřadu nestihl a měl by zájem útroby z rekonstruovaného objektu prozkoumat, může se ještě nyní zdarma zarezervovat na jednu z prohlídek, a to přímo na portálu Plzeňské vstupenky. Z Doubravky pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
5: Po dlouhých letech jednání se plzeňská část Valcha dočká vlastní mateřské školy. Vyroste v Leniáčkové ulici v místě, které je obklopeno novou zástavbou. Na její výstavbě se bude podílet centrální obvod i město Plzeň.
6: Chce se mi říct konečně, protože tady prostě infrastruktura v podobě školky chybí 10 až 12 let, takže my jsme byli rádi, když jsme se s panem starostou mohli dohodnout, že jdeme takzvaně na půl. Já jsem poskytl finanční prostředky z rozpočtu města, bylo to 50 milionů korun. Tady by měly vzniknout 3 třídy. Věřím, že tady děti jdou dostatečně kvalitní zázemí pro předškolní výchovu, že tady najdou své kamarády a že se tady dílo podaří.
5: Moderní školka nabídne zázemí pro 72 dětí a stane se jednou z nejvýznamnějších investic třetího městského obvodu.
7: Valcha to skutečně potřebuje. Nicméně jsou to 3 třídy, ta školka přišla o trošičku později, než přijít měla, takže věřím tomu, že Valšáci se teďka zasnaží trošičku zvýší porodnost, aby příští nebo přes příští rok, až ji budeme otvírat, tak aby skutečně všechny třídy byly plné a tady ten prostor byl opravdu naplněn dětmi, jejich radostí, aby tu vznikala nová kamarádství.
5: Valcha se v posledních letech dynamicky rozrůstá. Masivní bytová výstavba sem přivedla stovky mladých rodin. Klíčová infrastruktura ovšem chyběla a rodiny tak musely vozit své ratolesti až na Bory.
8: Je taky hrozně dobře, že po tom, co se ta školka postaví, tak rodiče nebudou muset dovážet děti na Bory, ale že prostě budou moct dojít do té školky, která na té Valše bude. Zvlášť teďka, když se ta Valcha bude rozrůstat, budou se tady stavět nový bytový domy. Ta školka o momentálně kapacitě 72 dětí, tady bude setsakramansky potřeba.
5: Jednopodlažní budova bude svým pojetím naprosto unikátní. Architektonicky je přitom navržena tak, aby dobře zapadla do okolní zástavby. Kruhové atrium se zelenou střechou zase pomůže udržet ve třídách příjemné klima.
9: Je to kruhová dřevostavba s atriem, bude postavena v difuzně otevřeném konstrukčním systému a bude mít dřevěnou fasádu a doufám, že se všem bude líbit.
5: Samotná výstavba za zhruba 95 milionů korun začne symbolicky 1. června na Den dětí a potrvá přibližně 18 měsíců. První děti by mohly do nových tříd nastoupit v září roku 2028. Z Plzně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
10: Letošní ročník nabídl ještě více zážitků než kdy dříve. Vedle legendárních restaurací, tematických gastronomických zón a cooking show přinesl i napínavý souboj o nejlepší burgerárnu a poprvé v historii festivalu si návštěvníci vyzkoušeli vaření po boku profesionálních kuchařů v rámci projektu Fabíny škola vaření.
11: 18 lidí najednou vždycky může vařit s nějakou známou osobností, takže určitě něco, co stojí za svoji pozornost. Potom asijská zóna, kterou jsme zase rozšířili, udělali ještě hezčí a s čím mám největší radost, tak je Heinz Grill Akademie, protože tam jsou ty obrovský americký smoukry, výborný maso a to musím říct, že lidi hodně baví.
10: Centrem festivalu byla legendární hostina, velký stolovací prostor, kde návštěvníci mohli jídlo sdílet společně u jednoho stolu.
12: My se chodíme každý rok, máme rádi dobré jídlo.
13: Kvůli dobrému jídlu vyzkoušet nové věci, které jsem nikdy ještě neskusil.
14: Je tady spoustu nových jídel, které jsem ještě nikdy neměl.
15: Atmosféra, nový jídla, který jsem ještě neskusila.
10: Kromě skvělé atmosféry a excelentní kuchyně, Elimon Fresh Festival nabídl možnost naživo sledovat umění výrazných osobností české gastroscény.
11: Musím říct, že letos je to celá řada hostů. Musím říct, Zdeněk Polraj. Nesmí chybět, je vždycky na festivale, ale kromě něho Mirka Vangil, která má zrovna tady za náma akorát show, potom Roman Staša, Pavel Berky, Adam Rundus, Tví, Peťa Fonda, celá řada lidí.
16: Mně se tady strašně, mě ten festival hrozně překvapil. Já se přiznám, že jsem tady úplně poprvý a líbí se mi tím, jak je to rozlehlý, že prostě tady není hlava na hlavě, že se tady dá prostě i normálně chodit, normálně se všechno prohlídnout. A

0: Asi po 8. rok a Plzeň je pro nás vždycky nejmilejší zastávka, takže my se sem strašně těšíme, protože tady máme několik stánků, s kterými se tady společně družíme, baví nás to, takže nás baví nejenom tady mezi náma, ale i mezi těma Plzeňákama, takže pro nás je to vždycky nejhezčí zastávka.
1: Hele, Fresh je skvělý, já ho strašně mám rád a Plzeň je jedna z nejlepších zastávek týhlencí tour, takže za mě pecka, fakt si to užívám.
2: Z Plzně pro televizi ZAK František Šimánek.
3: Slunečné odpoledne si mohli nejen obyvatelé plzeňské jedničky užít v sobotu 23. května na druhém ročníku místního pivobraní. Akce nabídla nejen pestrou nabídku regionálních pivovarů, ale také doprovodný program.
4: Nám bylo trošku vyčítáno, že nemyslíme na milovníky piva a tvrdší muziky, tak jsme to chtěli napravit. A k tomu našemu celoročnímu programu, kde máme vinobraní, máme tady Martinské hody, jsme vymysleli tuhle akci, kam jsme sezvali malé pivovárky a pozvali jsme skvělou muziku. A myslím si, že právě milovníci dobrého piva a muziky, tvrdší muziky si dnešek užijou.
5: Máme tady 10 pivovarů, jsme v podstatě na půdě Ravenu, to je taková, myslím si, tady domácí scéna, ale jinak je tady Zhůřák, je tady pivovarů Lenocha, Radouš, Beer Factory a spousta dalších. Myslím si, že si tady všichni návštěvníci přijdou na své.
3: Celá akce ovšem nebyla jen o pivu jako takovém. Během dne se zde vystřídala také řada hudebních uskupení.
6: No, ta pivní kultura samozřejmě k sobě přitahuje i patřičnou hudbu, takže máme tady Anakondu Bandu, měli jsme tady Dark a teď tady máme Sifon, takže myslím si, že ten výběr je úplně jak dělaný tady na ty místní piva a všem doporučuju, aby se zúčastnili i příští rok.
7: Já mám jako pivo rád, mám rád rockovou muziku a já jsem strašně spokojený, že dorazilo tolik lidí a všem jim přeju, aby si to hodně užili.
3: Pivobraní se letos přestěhovalo z Bolevecké návsi na točnu tramvaje u místního pivovaru Raven, se kterým obvod spolupracoval.
8: Já jsem rád, že lidi přišli docela příznivě dneska a i zvědaví, jakože pro nás je skvělý, když mám někdo se zeptá, co máme a pak chce vědět jako něco k tomu, ne jenom objednat a pít, ale jako pivo má být trošku zábavný a zajímavý.
3: Podle organizátorů se i druhý ročník pivobraní vydařil a díky tomu by se akce měla na plzeňskou jedničku vrátit také v příštím roce. Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
9: V prostorách Mariánsko-lázeňského hotelu Nové Lázně se minulý týden uskutečnilo výjimečné setkání, během kterého byla představena nová kniha věnovaná českému malíři Vlastimilu Košvancovi. K tomuto slavnostnímu aktu by nemohlo dojít nebýt italského znalce umění Giuseppa Franzoniho, který Košvancovu tvorbu objevil náhodou na počátku 90. let v Paříži a který svoji publikaci přijel do Mariánských Lázní osobně představit.
10: Co mě na něm nejvíc zaujalo, byl jeho eklektismus, jeho schopnost tedy přecházet z jednoho stylu k druhému, jeho složitost, jeho osobnosti a jeho díla. Je to umělec opravdu veliký.
9: V malebném Mariánsko-lázeňském rezortu se tak skloubilo umění, historie a elegance a oslavilo česko-italské přátelství. Výjimečnost celé slavnostní události, jejíž motem se stalo Košvancovo krédo Život je radost, podtrhl hudební doprovod. Akce se zúčastnili významní italští kunsthistorici. Jejího moderování se ujal poradce pro národní bezpečnost Hynek Kmoníček.
11: Košvanec byl takovým znakem elity první republiky, ať už to byl prezident Beneš, nebo všichni významní průmyslníci si od něj objednávali v období první republiky významné a hezké portréty. A kdybyste ho hledali po válce, tak ho prostě nenajdete. ten člověk byl vyzmizikovaný a vyškrtnutý z celého českého kulturního života, protože za války udělal, on říkal, že satirickou sketch o německé zimní pomoci po porážce u Stalingradu, která byla i hned po válce v té atmosféře interpretována jako kolaborace.
9: Nově vzniklá publikace nese symbolický název Vlastimil Košvanec, malíř pohřbený historií.

0: I a představuje komplexní pohled na umělcův život. Rovněž potvrzuje jeho význam v evropském kontextu.
1: Dnes je ten umělec stále aktuální a důležitý, protože to je velký kosmopolita, je to mezinárodní umělec, jeho dílo oslavuje radost života.
0: Košvancovu tvorbu zachytil v nedávné době časopis Prestiž. Jeho vedení rovněž v Mariánských Lázních přichystalo vůbec první ročník golfového turnaje, během kterého zástupci časopisu pokřtili jeho další vydání.
2: Dneska se tady sešlo kolem 50 hráčů ze světa kultury, ze světa biznisu, je to o potkávání a samozřejmě tahle akce by se neobešla bez partnerů, kterým tímto děkuji a bez kterých by se tahle akce vůbec nemohla konat. Prestiž má historii, tradici 25 let s tím, že nově ho vydáváme i v anglickém jazyce, právě kvůli tomu, že dodáváme hotel nebo distribuujeme i na letištích, v business jetech a podobně v business klubech. V časopise Prestiž se věnujeme kultuře, tradicím, business tématům i sportu, takže se všichni najdou.
0: Z Mariánských Lázní pro televizi Zaklenka Prokšová. 50 milionů půl litru piva na jednom místě. Právě takovou kapacitu má nový plně automatizovaný sklad, jehož výstavbu dokončil plzeňský Prazdroj.
3: That's amazing moment. We were all waiting on this one because this investment started almost 5 years ago. And now
4: je to pro nás úžasný moment. Tahle investice začala před 5 lety a přispívá jak k bezpečnosti lidí, tak s efektivňováním práce i k udržitelnosti.
3: Practically every dimension of our work, yeah? It contributes to the safety of our people, it contributes to effectiveness of our work.
0: Gigantická budova je velká jako 2 fotbalová hřiště. Má 11 pater a pojme neuvěřitelných 42 tisíc palet. V jeden moment je tu uskladněno až 50 milionů piv. Celý proces od nalahvování až po uložení přitom řídí výhradně počítačový systém.
5: V momentě, kdy vyrobíme paletu plnou našeho piva, tak my využíváme prostoru takzvaného mezaninu. Je to 1300 metrů ocelové konstrukce, je na ní 0,5 kilometru dopravníků. Z mezaninu se paleta pomocí vláčkové dráhy dostane do plně autonomního skladu, automatického skladu. A to je 600 metrů, 30 gondol, který dopravují palety přímo do sila. Tam máme 10 jeřábů, který zaskladní zboží až do výšky 30 metrů.
0: Většinu palet si přebírají řidiči, kteří je následně naloží do vozů pomocí elektrických vysokozdvižných vozíků. Jedno místo je ale speciální. Je vyhrazeno pro plně automatickou zadní nakládku, při níž paleta s pivem dojede sama až do kamionu. To vše za pouhé 2,5 minuty.
6: Na jedné směně tady mezi 6 až 8 lidma, to znamená dohromady nějakých 20 lidí. A ty dokážou za jeden den naložit až 120 kamionů. Co do řeči čísel, to znamená, že to je vlastně 80% všech kamionů, který odjedou z plzeňského Prazdroje, z pivovaru Plzeň, odjede tady z toho místa.
0: Část skladu obsadila nealkoholická piva. Právě ta u Čechů získávají na popularitě.
7: Češi obecně změnili své návyky, jak tráví volný čas, změnili vlastně spotřebitelské návyky, to znamená, že vlastně spousta lidí už nechodí tak často do hospody, nepije alkohol, snaží se být aktivní a tím pádem vlastně omezují jakýkoliv vlastně alkoholický nápoj ve svém životě. Vidíme, že vlastně na úkor například výčepních piv, takzvaných desítek, které klesají, ležáky si drží jakž tak ještě vlastně tu oblibu a roste obliba nealkoholických piv. Především obliba ochucených nealkoholických piv v Češi milují například citrusové, pomelo, grep a tak dále.
0: Ještě před 20 lety tvořilo nealkoholické pivo zhruba procento prodejů v Česku. Loni už se jednalo o 12%. Z Plzně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.

0: Krásný den. Někdo cestuje kvůli památkám, někdo kvůli přírodě a někdo prostě proto, že potřebuje na chvíli vypnout a být jinde. Já vás dnes vezmu na místa, která možná nejsou na titulních stránkách průvodců, ale mají něco, co se nedá koupit ani naplánovat, totiž atmosféru. Vítejte u pořadu Putování v regionech. Dnes vyrážíme objevovat Česko trochu jinýma očima. Bazilika Navštívení Panny Marie ve Frýdku-Místku je dominantou města už po staletí. Její elegantní věže, bohatě zdobený interiér i jedinečná atmosféra přitahují věřící, milovníky historie i běžné návštěvníky, kteří hledají klidné místo k zastavení během cest regionem Beskyd. Nyní po více než dvouleté rekonstrukci opět otevřela své brány návštěvníkům.
1: Jen málo která stavba ve Frýdku-Místku dokáže na první pohled vzbudit takový respekt a obdiv jako Bazilika Navštívení Panny Marie. Monumentální kostel tyčící se nad historickým centrem je nejen významnou duchovní památkou Moravskoslezského kraje, ale také jedním z nejkrásnějších poutních míst severní Moravy.
2: Je to poutní místo, které je tak jako přezdíváno Slezské Lurdy. Je to proto, že tady počátky tohoto poutního místa sahají do 17. století, kdy nejstarší tady vlastně z toho kostela je soška Panny Marie s Ježíškem, která původně tady stála na tom návrší, jmenovala se to Na vápenkách, a ta soška tady stála na takovém podstavci. A legenda vypráví, že tu sošku tady našli nejdříve lidé, kteří tady těžili vápno. A oni ji odnesli do farního kostela, který je směrem k náměstí. No a druhý den ráno ta soška byla údajně zase tady. A tak se to opakovalo několikrát, takže tím pádem oni si řekli, že asi tady Panna Maria chce mít postavený kostel. Nejdříve ale tady, jak jsem říkala, stála ta soška na podstavci. Byly tady spousta poutníků, kteří se tady modlili u té sochy. Jedna z nich právě byla i hraběnka Tovačovská. To je takové zázračné uzdravení. A ona ochrnula, je to taky legenda, jo. Údajně se jí zjevila Panna Maria ve snu, právě Panna Maria v podobě tady této sošky, a řekla, ať jde do Frýdku, že bude uzdravena. A skutečně uzdravena byla.
1: V roce 1706 zde byla postavena dřevěná kaple, která však náporu poutníků brzy nestačila.
2: No a v té době, zhruba kolem toho roku 1730-1740, vlastnili frýdecké panství Pražmové z Bílkova. No a právě hraběnka Karolina Pražmová, která byla vdova, tak ona měla dva syny a ona společně s těmi syny se zasloužili o to, že tento kostel byl postavený.
1: Ačkoliv byla pozdně barokní stavba přerušena válkami Marie Terezie s Bedřichem II., práce rychle pokračovaly díky podpoře Pražmů. Nejcennější je hlavní oltář z roku 1793. Nad svatostánkem je umístěna bajná socha Panny Marie.
2: Máme tady nádherný křišťálový lustr, je to z kamenického šenova. Každý se ptá, jak se to čistí, ale je to opravdu zavěšené na rumpálu. Ten lustr váží 1200 kilo a je na něm 200 svíček. Dneska už samozřejmě elektrických. Je to taková chlouba tady našeho kostela. Dodnes je to živé poutní místo. Ještě takové důležité datum, rok 1999, kdy tento chrám byl povýšen papežem Janem Pavlem II. Na baziliku minor, a od roku 2018 je to i národní kulturní památka.
1: V posledních dvou letech prošla bazilika rozsáhlou rekonstrukcí, během níž se podařilo obnovit spoustu věcí.
3: Především takovým magnetem je krypta, do které se nedalo vstupovat, a teď je nově zpřístupněná. Sice za poplatek, ale je zpřístupněná.
2: Tato krypta je docela rozsáhlá. Najdeme tady krásné barevné obrazy na stěně, které zde namaloval místní rodák pan Josef Lang. A jsou to výjevy historického Frýdku. Takže máme tady třeba Hlubokou ulici, která dnes už vypadá úplně jinak, s takovým procesem poutníků, kteří jdou do baziliky. Tady máme výjev, kdy poutníci, kteří tady šli na pouť, byli to poutníci z Tovačova, tak šli přes most, přes řeku Ostravici, a strhla se nějaká bouře a ten most spadl a oni se tam utopili. A právě asi 13 poutníků to bylo a oni jsou pohřbeni tady taky v této kryptě. Jsou tady pohřbeni Pražmové z Bílkova.
1: Velkou rekonstrukci završila slavnostní bohoslužba na začátku května.
4: Bazilika Minor je přirozenou dominantou města, jedinou bazilikou v kraji, a nejenom ten obnovený interiér, který až lidé vstoupí do toho chrámu, uvidí, který je naprosto uchvatný a já věřím, že tato proměna přiláká do baziliky jak občany města, kteří tam třeba ještě nebyli, tak i návštěvníky.
5: Je to určitý zážitek dějiny.
6: Tady chodíme pravidelně a už se těšíme, jak bude vypadat, když je po tolika letech otevřena zase znovu.
1: Znovu otevřenou baziliku letos čeká mnoho akcí. Konec května bude patřit Noci kostelů s bohatým programem pro děti. Kromě toho se mohou lidé těšit na tři velké poutě spojené se svátky Navštívení, na Nanebevzetí a Narození Panny Marie.
0: Prvního června oslaví všechny děti svůj svátek. Zoo Praha proto připravila na Den dětí pořádnou dávku zábavy pro malé i velké návštěvníky. Areál v Pražské Troji se promění v jedno velké dětské hřiště plné soutěží, her a atrakcí, které vznikly ve spolupráci s městskou policií hlavního města Prahy. Děti se mohou těšit na opičí dráhu, skákací hrad, malování na obličej, fotokoutek nebo třeba dětské dopravní centrum. Chybět nebude ani hudba v podání Dixie Bandu. Vstupné pro děti do 15 let bude symbolická 1 koruna. Safari park ve Dvoře Králové zve na zážitek, který vás alespoň na chvíli přenese do Afriky. Večerní safari nabízí jedinečnou možnost projet se mezi stády zeber, žiraf, antilop nebo nosorožců v atmosféře afrického soumraku a zapadajícího slunce. 50-minutová komentovaná jízda safari busem vede přímo mezi stovkami afrických zvířat a připomíná opravdové výpravy do národních parků v Africe. Večerní safari je navíc unikátem, který nikde jinde v Evropě nezažijete. Na Plzeňsku najdeme městečko s neobvyklým názvem Úterý, které jakoby se zastavilo v čase. Malebné náměstí, historické domy a klidná atmosféra dávají tomuto místu jedinečné kouzlo. Úterý patří k nejmenším historickým městům v Česku, přesto ukrývá řadu zajímavostí a připomíná dobu, kdy tudy vedly důležité obchodní cesty. A právě do tohoto nenápadného, ale půvabného městečka se teď společně vydáme.
7: V nejzápadnější části okresu Plzeň-Sever najdete malebné městečko v údolí Zurčícího potoka s památkově chráněným náměstím, opředené zajímavými pověstmi i atmosférou. Zvláštní má i název – Úterý.
8: Když někde řeknou, že jsem z Úterý, tak se mě každý ptá, co to je, kde to je. A vlastně se tomu směje, jestli to vůbec existuje. A ten název vlastně vychází z historie, protože v Úterý se tady konaly trhy, jarmarky, tak proto se tomu město říká Úterý. Historicky se to město jmenovalo Neumarkt, Nový trh, protože vlastně jsme v oblasti Sudet, a takže velkou dobu dlouhou se tomu říkalo Nový trh.
9: První zmínka písemná o Úterý je z roku 1233, kdy Úterý získal teprve svý klášter od matky Václava I.
7: Najdete tu mnoho památkově chráněných barokních domů i dalších historických památek.
8: Ale jenom některé z nich jsou přístupné, a to jenom příležitostně, například kostel svatého Nakřtitele nebo památkový dům Turbovna na náměstí, a nebo při některých příležitostech i historická radnice. Kostel svatého Nakřtitele je asi největší památkou, kterou tady máme, a obsahuje historické barokní varhany, které se rozezní vždycky při mistrovských varhaních kurzech v létě, v srpnu, kdy přijíždí varhaní mistr a učí tady interpretaci barokní varhaní hudby studenty z celého světa.
9: Kostel projektoval Krištof Ringshofer, slavný barokní stavitel. Nad obcí u hřbitova je hřbitovní kaple svatého Václava, u které si myslí někteří lidé, že by mohla být od syna Krištofa Ringshofera, od Ignáce Kiliána. Není to potvrzený, takže nevíme, ale ta stavba je krásná, takže i by to mohlo být.
7: Ve středu náměstí, které bylo v roce 1992 vyhlášeno památkovou zónou, stojí morový sloup z počátku 18. století, postavený jako poděkování za to, že se morová rána nedostala do města.
9: Sochy svědců jsou od místního sochaře Šterna a socha Madony s Ježíškem je od bratří Stilpů z Chebu. Když se sem přistěhovali volinští Češi po válce, tak tady poblíž zasadili lípu. Ale bohužel lípa začala ten morový sloup dost ničit, takže jsme ji museli skácet a nechat sloup zrestaurovat.
7: Kromě moru se ale jiné rány městečku nevyhnuly. Prolilo se tudy několik povodní a několikrát Úterý se žehly plameny.
9: Zničující požár, kdy teda vyhořelo téměř celé Úterý, asi 2/3 domů lehly popelem. Byl prostě 1694, ten požár vznikl tady pod radnicí, tady chybí teda barák pod radnicí, který byl zbourán po válce, takže někde v těch místech byla asi kovárna nebo něco a tam vznikl požár a to úterý teda lehlo popelem. Radnice je teda původně renesanční, i tu dispozici si zachovala, ale je přestavěná po tom vznikajícím požáru z roku 1694 do této podoby. Poslední velký požár, který tu byl, vypukl tady na náměstí, v této frontě. Tady schouřily tady ty čtyři baráky, které vidíme před sebou. Bylo to teda roku 1998 a tady za přispění kraje a okresu a památkářů se ty baráky rychle opravily, aby úplně nespadly. Takže díky tady těm dotacím se spravily střechy a baráky stojí. No.
7: Dům číslo 69, dnešní turbovna, dříve mydlárna, byl vyhlášen kulturní památkou. Díky místním je z něj dnes komunitní centrum.
5: Turbovna je historický dům, který tvoří celou severní část náměstí a dlouhou dobu chátral. A nám jako místním obyvatelům to přišlo škoda, tak jsme se snažili nějakým způsobem iniciovat jeho záchranu. Nakonec jsme se rozhodli, že ho koupíme jako spolek, protože v tu dobu byl v exekuční dražbě a nám se podařilo v té dražbě ten dům získat díky soukromé půjčce a postupně ho od té doby zachraňujeme. Teď už je to vlastně 10 let, co ten dům máme a od začátku jsme se pustili nejdřív do sklepů a do střechy, do krovu a vlastně zajistili ty hlavní statické poruchy a v posledních letech jsme se dostali i do úpravy interiéru a můžeme ten dům využívat pro různá setkávání, akce, kulturu a prostě už začal žít. Před dvěma lety jsme na rohu otevřeli malý krámek, kde si návštěvníci můžou koupit řemeslné výrobky tady od místních řemeslníků a přes ten krámek mohou projít až do historických sklepů, které jsou tesané v kameni a ty se nám taky podařilo v posledních letech zabezpečit, takže je mohou obdivovat a podívat se do nich a v horkých letních dnech se tam schladit.
7: Během roku se v úterý konají akce nejrůznějšího druhu.
5: Takovou první největší je svátek sousedů, který bývá vždycky k konci května a potom tou zatím poslední většinou je Be Art, což je rodinný festival, který je v celých ulicích, ve všech ulicích města a ukazuje různý řemeslní workshopy a dílny pro děti, ale i celou rodinu. Začátkem května je pochod úterského havrana Krištofa, který vyráží tady z úterý na několik tras po okolí, kratších i delších a návštěvníci si můžou vybrat podle toho, kterou trasu zvládnou.
7: Havrana má městečko ve svém znaku. Pověst praví, že kdysi sledoval jeden z horníků havrana nesoucího v zobáku zlatý prsten. Na místě, kde ho pták upustil, pak horník našel zlatonosnou rudu. I když nebyla těžba zlata v úterý nikdy doložena, vyloučit ji nelze a díky ní vznikla tradice turistického pochodu s havranem.
9: Turistický pochod Krištofa Havrana vlastně vznikl nápadem mého kolegy v práci a já jsem se přidal, protože už jsem ten nápad kdysi dávno měl, že by bylo dobré udělat kolem úterý turistický pochod, aby lidé poznali jednak úterý a i to hezké okolí, které tu je. Chytilo se to a letos už byl 17. ročník tohoto pochodu.
7: Pochodem ale akce v městečku zdaleka nekončí.
5: V červnu je tu vždy svatojánská pouť, ale to je spíš taková církevní slavnost. V červenci bývá řemeslný jarmark tady na náměstí. Potom další významná akce je právě ten mistrovský varhaní kurz. Jeho součástí už tradičně je taky jazzový koncert u kostela. A v začátkem září je Be Art, to je rodinný festival pro vlastně všechny, kteří rádi tvoří.
7: Město i jeho okolí můžete poznávat díky naučné stezce s 12 zastaveními, dlouhé asi 2 kilometry.
9: Začíná tady na náměstí, tamhle je první panel, druhý panel je tady na turbovně a pak se jde dál ke kostelu na malé náměstí k hospodě.
5: Naučnou stezku vybudoval úterský spolek Bart před 20 lety. V loňském roce jsme ji obnovili díky dotaci Plzeňského kraje a vede vlastně po celém městečku, ale i do okolí, vlastně na takové tři strany. Vždycky jsou tam typy na výlet, kam se ještě může člověk dostat dál. Ten okruh v centru měří asi 1 kilometr, takže ho člověk zvládne do hodinky, včetně prostudování všech panelů obejít a provází jednotlivá stanoviště takové hravé úkoly s havranem, kde se člověk může, a zejména děti, odpovědět nějaké otázky k tomu, o čem ta stezka vypráví, anebo tomu, co se dozvěděli.
7: Stezka vede i kouzelnou krajinou podél vodního toku s přírodou nezasaženou průmyslem.
9: Údolí Uterského potoka je krásné území. Jsou tam louky, po kterých se dá dobře chodit. Roste tam i chráněná rostlina pérovních pštrosí. Po okolních kopcích můžete vidět náprsníky. A z jara to třeba teď v květnu jsou na některých místech i chráněné stavače.
7: Dojdete až na okolní kopce, odkud jsou nádherné výhledy. Vidět je i Šumava. Jeden z koncových panelů stezky vás dovede ke hřbitovní kapli svatého Václava, zbudované v polovině 18. století. Před ní stojí památná lípa, stará více než 200 let, ke které se váže další místní pověst.
9: Podstata je, že ji tady zasadila dívka, služka z nějakého statku, která byla nařčena z nějaké krádeže, a ona řekla, že zasadila lípu kořeny nahoru a jestli se lípa chytne a poroste, takže je to důkaz, že byla nevinná. Ovšem od smrti to nezachránilo, protože napřed se lípa chytla a ji asi popravili.
7: Zastavení u kaple vás nasměruje také k minerálnímu prameni. Nad ním stojí altánek z roku 1931.
9: Pramen nese název opata Reitenbergera, uterského rodáka, který je zakladatel Mariánských lázní, protože v době, kdy byl opatem v Teplického kláštera, tak se velmi zasadil o vznik lázeňského města Mariánské lázně.
7: Ať vám udělá úterská uhličitá kyselka dobře. A nejen ona, také zdejší půvabná krajina a atmosféra dávno zašlých časů.
0: Pokud hledáte místo, kde si děti opravdu vyhrají a dospělí si na chvíli připomenou vlastní dětství, park Miraculum v Milovicích je ideální volbou. Největší zábavně naučný park v České republice nabízí na 12 hektarech obří prolézačky, podzemní chodby, vodní svět, lesní hřiště i spoustu dalších atrakcí pro malé i velké návštěvníky. Miraculum je místem, kde se dá bez problémů strávit celý den a kde si každá věková kategorie najde své dobrodružství. Ať už sem vyrazíte za aktivním odpočinkem, rodinným výletem nebo jen za pořádnou dávkou zábavy, nudit se tu rozhodně nebudete. Jedna z nejvýraznějších dominant Pardubic znovu otevírá své brány návštěvníkům. Zelená brána, která prošla rozsáhlou rekonstrukcí, se po téměř 2 letech opět vrací do běžného provozu a od června nabídne návštěvníkům oblíbený výhled na historické centrum města. Součástí prohlídky je také výstava mapující proměny Pardubického náměstí republiky v průběhu 19. a 20. století. A během letních večerů si lidé budou moci z ochozu věže znovu vychutnat i romantické západy slunce nad Pardubicemi. Cestování není jen o kilometrech, někdy stačí pár kroků, jedno zastavení nebo obyčejný výhled, aby člověk objevil něco nového. A přesně o tom bylo i dnešní putování. Děkuji, že jste byli s námi a těším se zase příště na další společnou cestu v pořadu Putování v regionech. Do té doby se mějte krásně. Na viděnou.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Mariánské Lázně ožily velkolepou kulturní událostí. Město s jedinečnou atmosférou navštívil známý italský sběratel umění Giuseppe Franzoni, který je zároveň autorem publikace o zapomenutém českém malíři.
1: V prostorách Mariánsko-lázeňského hotelu Nové Lázně se minulý týden uskutečnilo výjimečné setkání, během kterého byla představena nová kniha věnovaná českému malíři Vlastimilu Košvancovi. K tomuto slavnostnímu aktu by nemohlo dojít nebýt italského znalce umění Giuseppa Franzoniho, který Košvancovu tvorbu objevil náhodou na počátku 90. let v Paříži a který svoji publikaci přijel do Mariánských Lázní osobně představit.
2: Co mě na něm nejvíc zaujalo, byl jeho eklektismus, jeho schopnost tedy přecházet z jednoho stylu k druhému, jeho složitost, jeho osobnosti a jeho díla. Je to umělec opravdu veliký.
1: V malebném Mariánsko-lázeňském rezortu se tak skloubilo umění, historie a elegance a oslavilo česko-italské přátelství. Výjimečnost celé slavnostní události, jejíž motem se stalo Košvancovo krédo Život je radost, podtrhl hudební doprovod. Akce se zúčastnili významní italští kunsthistorici. Jejího moderování se ujal poradce pro národní bezpečnost Hynek Kmoníček.
3: Košvanec byl takovým znakem elity první republiky. Ať už to byl prezident Beneš, nebo všichni významní průmyslníci si od něj objednávali v období první republiky významné a hezké portréty. A kdybyste ho hledali po válce, tak ho prostě nenajdete. Ten člověk byl vyzmizikovaný a vyškrtnutý z celého českého kulturního života, protože za války udělal, on říkal, že satirickou sketch o německé zimní pomoci po porážce u Stalingradu, která byla i hned po válce v té atmosféře interpretována jako kolaborace.
1: Nově vzniklá publikace nese symbolický název Vlastimil Košvanec, malíř pohřbený historií a představuje komplexní pohled na umělcův život, rovněž potvrzuje jeho význam v evropském kontextu.
2: Dnes je ten umělec stále aktuální a důležitý, protože to je velký kosmopolita, je to mezinárodní umělec, jeho dílo oslavuje radost života.
1: Košvancovu tvorbu zachytil v nedávné době časopis Prestiž. Jeho vedení rovněž v Mariánských Lázních přichystalo vůbec první ročník golfového turnaje, během kterého zástupci časopisu pokřtili jeho další vydání.
4: Dneska se tady sešlo kolem 50 hráčů ze světa kultury, ze světa biznisu, je to o potkávání a samozřejmě tahle akce by se neobešla bez partnerů, kterým tímto děkuji a bez kterých by se tahle akce vůbec nemohla konat. Prestiž má historii, tradici 25 let s tím, že nově ho vydáváme i v anglickém jazyce právě kvůli tomu, že dodáváme hotel nebo distribuujeme i na letištích, v business jetech a podobně v business klubech. V časopise Prestiž se věnujeme kultuře, tradicím, business tématům i sportu, takže se všichni najdou.
1: Z Mariánských Lázní pro televizi Zaklenka Prokšová.
0: Po více než 10 letech obnovili ve Vyšším Brodě na Českokrumlovsku činnost spolku přátel Vyšebrodského kláštera. Nový spolek chce podpořit opravu historického areálu, vznik muzea i navázání na tradiční klášterní pivovar.
5: V historických prostorách Vyšebrodského kláštera se v pátek 22. května po více jak 10 letech obnovila činnost spolku Přátel Vyšebrodského kláštera. Organizace, která v minulosti pomáhala podporovat chod cisterciáckého opatství, tak znovu navazuje na svou někdejší tradici.
6: Ten spolek vlastně navazuje na ten původně hornorakouský spolek pro podporu kláštera v Linci, který inicioval zemský hejtman bývalý Piringer. A ty vlastně jejich zásluhou, ten spolek fungoval 15 let a jejich zásluhou, pač tam byly různé osobnosti z rakouského hospodářského života a pan doktor Cerps to organizoval také, nám pomohli obnovit třeba tady tu lékárnu, i kostel, že jo, i tady dole návštěvnický centrum, takže se významně zasloužili o obnovu kláštera.
5: Celé jednání se konalo za přítomnosti právníka, který dohlížel na jeho průběh. Předsedkyní spolku byla zvolena profesorka a lékařka Věra Adámková.
7: A určitě se chci zasadit o to, abychom přispěli jednak k dalšímu povědomí kláštera, protože opravdu je to centrum vzdělanosti nejenom v jižních Čechách, ale když máme tu příhraniční oblast, tak oni měli přesah vlastně dneska, bychom řekli, přes hranice. A ne to jenom tedy kulturní památka, ale může to prospět i tomu regionálnímu ekonomickému růstu.
5: Nově zvolení členové a pozvaní hosté si následně prohlédli některé vzácně dochované artefakty, zakládající listinu kláštera nebo filozofický a teologický sál.
8: Klášter je vlastně naše perla tady v celém regionu, jak historická, tak duchovní, a myslím, že spolek obnoví tu svoji cestu, kterou před 20 nebo 30 lety započal, a bude pomáhat vlastně nést dobré jméno kláštera napříč republikou.
9: Vyšší Brod a klášter, to je jeden živý celek, který patří k sobě. My samozřejmě vždycky jako město budeme podporovat Vyšebrodský klášter a víme, že i klášter podporuje nás. Takže jsem moc rád za tuhletu symbiózu a doufám, že i do budoucna to takhle vydrží.
5: Připravovaný projekt už má konkrétní obrysy. V plánu je vznik menšího pivovaru navazujícího na historickou tradici. Hlavní část objektu by měla sloužit jako nové muzeum věnované cisterciákům a historii Vyšebrodského kláštera. Problémem zatím zůstává financování. Budovy jsou po dlouhých letech v neutěšeném stavu a čeká je rozsáhlá rekonstrukce. Obnovený spolek by tak mohl sehrát důležitou roli nejen při podpoře kulturních aktivit kláštera, ale i při hledání partnerů a prostředků pro záchranu další části historického areálu.
0: Po dvou letech byla dokončena revitalizace kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem. Opravy fasády a interiéru za 27 milionů korun byly z velké části financovány z evropských dotací.
10: Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem září novotou. Prošel totiž revitalizací za více než 27 milionů korun. Práce trvaly 2 roky. V kostele najdete nová světla a opraveny byly také už nevyhovující plochy nad dveřmi. Největších změn ale doznala samotná budova.
11: Podařili se ty zdi kolem opravit a věž. A dokonce nahoře, ještě to budou pamatovat mnozí, tak ta věž jako pod tou špičkou byla taková černá, měla tam takový černý, jako bych řekl, prostor. A my myslel se, že to vzniklo ještě za války, že to bylo očazené. No a když tam nahoru postavila firma Avers lešení, tak zjistili, že to nějak teda v těch 50. 60. letech, kdy to popravovali a zase nějak to zachraňovali, tu statiku, takže to natřeli nějakou zřejmě černou barvou. Asi to očazený bylo, ale prostě když to objevili, tak to celé odstranili a tak tu věž dneska vidíme v té původní krásné bílé podobě.
10: Kostel Nanebevzetí Panny Marie je nejznámějším svatostánkem metropole Ústeckého kraje. Stojí přímo v centru Ústí nad Labem a přezdívá se mu šikmý kostel. A to díky věži, která se po bombardování za druhé světové války začala naklánět. S revitalizací kostela farnosti pomohla dotace z Evropské unie ve výši 23 milionů korun.
11: Kdyby skutečně to nebylo, tak ten kostel by byl zase ve stávajícím stavu a pochybuju, že bychom v horizontu několika let nebo desítek let ho měli takhle krásný, tak jsem za to rád, no, tak musíme si říct Bohu díky, se to podařilo.
10: Během revitalizace byl kostel veřejnosti přístupný a dokonce se v něm konaly i bohoslužby. Proběhla také tradiční vánoční výstava betlémů, kterou navštívilo zhruba 10 000 lidí.
11: My míváme vždycky ten kostel otevřený v zádveří nebo tu předsíňku, kde je velký krásný kříž, a já otevírám vždycky brzy ráno a až do večera je otevřen a hořejí tam svíce a lidé přicházejí pořád. To jsou zástupy lidí, kteří sem přicházejí. Takže kdybych to tak měl skrnout, no, tak zbožnost lidí nebo úcta ke Kristu tady je, i když jaksi je taková, že to je intimní záležitost lidí, ale vidím, jak je to frekventované.
0: Ve Starých Oldřůvkách na Opavsku slavnostně otevřeli novou síť naučných stezek. Nové altány, informační tabule i rozcestníky teď turistům připomínají bohatou hornickou historii Nízkého Jeseníku a lákají návštěvníky do unikátní krajiny bývalých Břidlicových dolů.
12: Budišovsko, Vítkovsko i okolí Starých Oldřůvek propojuje nově opravená síť Břidlicových naučních stezek. Projekt zahrnoval obnovu zhruba 100 kilometrů tras napříč 6 obcemi a 10 katastrálními územími.
13: V rámci těch stezek se vybudovali samozřejmě celý nový mobiliář, ten původní už sešel časem. Ten největší tady altány ve Starých Oldřůvkách, pak jsou tři menší v Těchanovicích, Budišově Podlesí a ve Svatoňovicích je hexagon. Plus 30 informačních panelů, 30 rozcestníků.
12: Vznikly také nové dálkové ukazatele, které upozorňují na vzdálenější atraktivity regionu. Celkové náklady dosáhly téměř 6 milionů korun. Většinu pokryla dotace.
13: Ale město Budišov financovalo ten mobiliář i v těch jiných obcích. No, dokončujeme Budišově vesmírnou lavičku, která je tak před 80% hotová.
14: Všechny altánky, infopanely a rozcestníky přímo na instalovaných místech ručně pokrýval Břidlicí 79-letý místní řemeslník.
15: Do Břidlice. Břidlice má krásný kraj. Břidlice je vlastně zakleté slunce v kameni. Jo? Je to prostě materiál, který, když máte v ruce, musíte ho otěžkat, musíte ho zaklepat, zazvonit, jestli nemá nějakou žilu, jestli nemá nějaký kas.
12: Práce v náročném terénu mu zabrala téměř 3 měsíce.
15: Tady bylo nejhorší to, že jsem dostal mapu, kde bylo vyznačené 64 celkově těch rozcestníků a altánů. Někdy jsem dělal jednu, někdy jsem dělal dvě, někdy jsem dělal tři, podle toho, jak to bylo velký, nebo jak to bylo daleko náročné jako na ten přístup. A bez elektriky, všechno ručně.
12: Na historii těžby Břidlice dlouhodobě upozorňuje také místní muzeum Břidlice.
16: A podařilo se mi postupem času s přáteli, s kamarády a s mnoha nadšenci zhromáždit neuvěřitelné množství nádherných věcí do muzea Břidlice a myslím si, že je to dneska velice zajímavá, významná instituce, co se týká té připomínky dobývání Břidlice v Nízkém Jeseníku.
12: Staré Oldřůvky ale nejsou jen o hornictví. Lokalita leží v Národním geoparku krajina Břidlice a nabízí také výjimečnou přírodu.
17: Oldřůvky vypadají, že jsou na konci světa, ale je to fantastické místo z duší. Jsou tady náhorní plošiny Nízkého Jeseníku, velké travnaté louky, krásné lesy.
12: Revitalizované stezky tak turistům nově přibližují nejen hornickou historii, ale i jedinečný charakter celé krajiny Nízkého Jeseníku.
0: Jízda králů, která byla v roce 2011 zapsána na seznam světového nehmotného kulturního dědictví UNESCO, se jela za krásného počasí v Kunovicích na Uherskohradišťsku. Do tohoto města se od svého znovu obnovení přesně před 30 lety vrací každé 2 roky.
18: Vyvrcholení kunovické jízdy králů nastává v neděli dopoledne, kdy skupina jezdců na koních ozdobených různobarevnými věnci z růží vyráží do ulic, aby přivedla svého krále. Této pocty se v letošním roce dostalo 10letému Cyrilu Hlaváčkovi, jehož rodiče museli nejdříve dát svůj souhlas.
19: My jsme se moc dlouho nerozhodovali, když tahle nabídka přišla od tady organizátorů jízdy králů a od zastupitelů města, tak jsme skoro i hned řekli a souhlasili, že to Cyrdovi umožníme tady tu slávu, aby si to užil a my s ním samozřejmě.
18: Nový král Cyril Hlaváček je žákem 4. třídy základní školy a folklor je jeho velkou láskou. Učí se hrát na housle, zpívá, tancuje verbuňk a hraje ve 2 cymbálových muzikách. Přípravy na roli krále i přesto nebyly jednoduché.
20: No, přípravy byly dlouhé, už od září, od října, zkoušky a zpravování baráku. Mm-hmm.
21: Říká se, že nejtěžší pro tebe bude asi to mlčení, protože nejsi zvyklý mlčet.
20: No, to říká tady každý úplně. Ano, bude to těžká.
18: Král je podle tradice oděn do dívčího kroje a v ústech má růži, aby po celou dobu jízdy zůstal němý. Královská družina od domu krále následně zamířila před radnici, kde požádala starostu města o povolení k jízdě.
22: To král bez statku a dvorů, bez královských pokladů. Proto jsme vás dojeli, pane starosto, požádat, abyste nám dovolil pod jedině vybírat. Hýlom, hýlom!
2: Já vám vybírání pomoci povoluju, ale toto vám nařizuju, abyste si královka zvedali a kunovědolům tak hazbu neudělali.
3: Jsme velmi rádi, že tento zájem neutuchá a trvá, protože letos nám jede 28 jezdců, což je úžasné číslo a jsme velmi rádi, že tomu tak je a věříme, že tomu bude tak i v budoucnu.
18: Po povolení jízdy králů od starosty na náměstí Svobody následovalo tradiční vyvolávání jezdců, kteří vtipně a někdy i štiplavě zhodnotili dění v Kunovicích a okolí.
22: To, co za to dneska jde, nejsou žádné pohádky a vyslovené.
18: A družina s králem se následně vydala na objížďku ulicemi města, aby pozdravila všechny obyvatele i návštěvníky.
0: Hanácká zemědělská v Dolanech na Olomoucku má inovativní kurník, který hlídá klima a jezdí po poli. Zemědělci ho objednali z Kanady a patří tak mezi první v celém Česku, kteří moderní systém používají. Slepice mají díky tomu neustálý přístup k čerstvé trávě a navíc jsou chráněny před predátory.
4: Seznamte se, tohle jsou slepice, přesněji šťastné slepice. Je to díky tomu, že jsou na vzduchu, mají neustálý přísun trávy a hmyzu, ale hlavně jsou chráněny před liškami či jinými predátory. Hanácká zemědělská v Dolanech vsadila na regenerativní zemědělství. Z Kanady si pořídila tento mobilní kurník. O jeho pohon se stará malá solární elektrárna. Energii dodává také napáječkám a dávkovačům krmiva. Poté, co slepice vyzobou veškerou trávu, se kurník přesouvá o pár metrů dál.
23: Posouváme dvakrát denně, protože ten porost, to množství dostává.

0: dává víc zabrat, tak aby jsme si ho hned nezničili. A mají vlastně svoji vlastní směs, ale k tomu mají trávu, broučky a tak vlastně, co v té přírodě ta slepice běžně má, ale furt je chráněná tou halou.
1: Navíc trus slepic se postará také o přísun živin do půdy. Kanadský, teď už vlastně hanácký kurník je na kolech, takže manipulace s ním je jednoduchá. V budoucnu by zemědělci chtěli pořídit ještě jeden.
2: Jak to vlastně funguje? To musíte posouvat vy nějaké, jak to funguje vlastně to ovládání toho přesunu?
0: Tím, aby to bylo kontrolované, aby se slepičkám nic nestalo, tak vlastně to ovladačem přesouváme sami.
1: Zaměstnanci mají také mobilní aplikaci, v té najdou řadu informací třeba o tom, jaké jsou v kurníku podmínky.
0: Jak jsou otevřený, zavřený rolety a stav baterie a vlastně proudění vzduchu venku.
2: Jak můžete vidět, kurník je dost velký, vejde se sem až 500 slepic, no a taky několik lidí.
1: Slepice snášejí do těchto snáškových hnízd s dopravníkem na vejce, k těm se pak zemědělci dostanou zvenku.
2: Je tam. A další tam je, tam jsou vzadu další, je jich víc, aha. Je zajímavé, že ty slepice vlastně se vůbec nebojí lidí a zároveň vlastně mi okusují tkaničky, oni si asi myslí, že to je žížala nebo něco.
0: Jsou takové asi hodně rychle socializované, v tomhle kurníku nemají problém vlastně s lidma.
2: Místní zemědělci teď dokonce plánují další novinku, konkrétně prodejní automat na vajíčka.
0: První automat na vajíčka bude umístěn vedle našeho areálu. Měl by být zprovozněn co nejdřív, naše slepičky se teprve roznášejí, takže ještě není tolik patřičných a vlastně gramážově daných vajec.
1: Další automat by pak mohl být i v Olomouci. Zatím hanácká zemědělská hledá vhodné místo. Marek Vrlák, TV Morava.
3: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Dobrý den, dnes zavítáme do Království jedu. Je to stále víceméně ještě nová expozice, vznikla v roce 2015 v části tropického pavilonu a v rámci České republiky je velice unikátní. Přináší průřez jedovatými hady napříč světadíly, biotopy, velikostmi a barvami a naši chovatelé zde už slaví velké úspěchy. Vlastně 2/3 druhů už rozmnožili, některé z nich opakovaně. U mnoha z nich je to vlastně výsledek mravenčí práce a vlastně měnění podmínek během roku v souladu s tou přírodou. Jsou tam vlastně ve spojení někdy i přes mobil a přes internet. Konec konců, pojďme se na to podívat, pojďte dál.
1: Nacházíme se v Království jedů, což je expozice, která se vytvářela v roce 2015, začala stavět a máme tady nejzajímavější a nejvýraznější druhy jedovatých hadů. Je tady 13 expozic od nejbizárnějších druhů, jako je typ královská kobra, zmije mančanská nebo třeba křovinář němý, či jako jediný chovatele na světě tady máme zmije pavoučí. Království jedu není jenom o jedovatých hadech, ale máme tady i různé expozice s pralesničkami, což jsou takové drobné jedovaté žáby, nebo tady máme malé expozice s jedovatými strašilkami nebo pavouky. Naše kolekce v Království jedu se skládá z nejzajímavějších a netypicky chovaných druhů jedovatých hadů. Máme tady představitele typu královská kobra, která má třeba takový nej, že je nejdelší jedovatý had na světě. Zároveň tady ale máme třeba křestýšovce mančanského, což je had, který se vyskytuje jenom v pohoří Mang v jižní Číně a je extrémně vzácný v přírodě, ale i v chovech a v zajetích. My tady, jak jsem taky říkal, chováme dva druhy, křovináře němý a křovináře černohlavý. Křovináři němý se vyskytují v Jižní Americe, za to, co křovinář černohlavý se vyskytuje pouze a jenom na poloostrově Osa v Kostarice, v Národním parku Corcovado, kde je extrémně vzácný. Jeho opravdu těžké najít a proto jsme se rozhodli, že ho budeme chovat, protože je o něm málo známo a rádi bychom ho taky do budoucna rozmnožili, což se nám doposud ještě nepodařilo.
0: Dnešní pokračování vám představilo unikátní království jedu, velké i malé, barevné i nenápadné obyvatele, naše chovatelské úspěchy. No a příště zamíříme jinam a je kam, docela jiný svět plzeňské zoo. Nabízí vlastně 1200 různých druhů a 40 velkých expozic, takže na viděnou a naslyšenou někdy příště, někde jinde.

0: Dříve obecná škola, dnes nový úřad městského obvodu Plzeňské čtyřky. V sobotu 23. května se na Doubravce uskutečnilo její slavnostní otevření, které obohatily nejrůznější vystoupení i workshopy.
1: Já mám velkou radost, že se setkáme v podstatě na největších sousedských oslavách naší čtyřky. Zároveň otevíráme a předáváme veřejnosti nový úřad. No a dnešek si užíváme, máme tady dobré jídlo, dobré pití. Máme i nějaké povinnosti, a to je být s panem biskupem žehnání budovy, protože bychom byli rádi, aby nám požehnal, aby se nám tady všem dařilo. Samozřejmě jsou tady workshopy pro děti, takže děti si tady určitě užijí, můžou vrazit mince. A je tady jídlo, pití, je tady divadlo, je tady zábava, večer nás čeká koncert, takže já čekám, že to bude skvělý den.
0: Návštěvníci mohli sami nahlédnout přímo do budovy, a to v rámci několika komentovaných prohlídek, o které se postaralo přímo vedení městského obvodu.
2: My dnes vlastně máme jakoby slavnostní předání té budovy veřejnosti, protože je to veřejná budova a právě veřejnosti naši občanům ta budova patří. A proto velmi rádi jsme uspořádali komentované prohlídky, které jsme tedy vyvěsili na plzeňskou vstupenku a byly okamžitě vyprodány. Tak se už potom dáváme pořád další a další termíny během měsíce května a června. Zájem je o to obrovský. Já jdu na první tuhletu veřejnou prohlídku dneska ve 3 hodiny. Mám jich asi 8 a moc se na to těším.
0: Rekonstrukce novorenesanční budovy z roku 1902 započala v březnu 2024. Dokončena byla koncem února letošního roku.
3: Nejzajímavější místo nebo bod toho bylo prolnutí toho historické části s tím moderním. Vlastně ta historická fasáda, která dříve byla jako obvodová, nyní slouží jako vnitřní stěna a je to propojeno právě takým krásným prosvětleným atriem, kde sem jde spoustu denního světla a celé to prostředí je hrozně jako kvalitní.
4: Je to potvrzením toho, že zachraňujeme památky, zachraňujeme budovy, které si to zaslouží. Já bych popřál všem zastupitelům a panu starostovi, aby tady rozhodovali ve prospěch našich plzeňáků, hlavně doubravických občanů, a těším se na to, že se tady s ním budou vstupně potkávat.
0: Kdo však slavnostní otevření budovy úřadu nestihl a měl by zájem útroby z rekonstruovaného objektu prozkoumat, může se ještě nyní zdarma zarezervovat na jednu z prohlídek, a to přímo na portálu Plzeňské vstupenky. Z Doubravky pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
5: Po dlouhých letech jednání se plzeňská část Valcha dočká vlastní mateřské školy. Vyroste v Leniáčkové ulici v místě, které je obklopeno novou zástavbou. Na její výstavbě se bude podílet centrální obvod i město Plzeň.
4: Chce se mi říct konečně, protože tady prostě infrastruktura v podobě školky chybí 10 až 12 let, takže my jsme byli rádi, když jsme se s panem starostou mohli dohodnout, že jdeme takzvaně na půl. Já jsem poskytl finanční prostředky z rozpočtu města, bylo to 50 milionů korun. Tady by měly vzniknout 3 třídy. Věřím, že tady děti dojdou dostatečně kvalitní zázemí pro předškolní výchovu, že tady najdou své kamarády a že se tady dílo podaří.
5: Moderní školka nabídne zázemí pro 72 dětí a stane se jednou z nejvýznamnějších investic třetího městského obvodu.
6: Valcha to skutečně potřebuje, nicméně jsou to 3 třídy. Ta školka přišla o trošičku později, než přijít měla, takže věřím tomu, že Valšáci se teďka zasnaží trošičku zvýší porodnost, aby příští nebo přes příští rok, až ji budeme otvírat, tak aby skutečně všechny třídy byly plné a tady ten prostor byl opravdu naplněn dětmi, jejich radostí, aby tu vznikala nová kamarádství.
5: Valcha se v posledních letech dynamicky rozrůstá. Masivní bytová výstavba sem přivedla stovky mladých rodin. Klíčová infrastruktura ovšem chyběla a rodiny tak musely vozit své ratolesti až na Bory.
7: Je taky hrozně dobře, že po tom, co se ta školka postaví, tak rodiče nebudou muset dovážet děti na Bory, ale že prostě budou moct dojít do té školky, která na té Valše bude. Zvlášť teďka, když se ta Valcha bude rozrůstat, budou se tady stavět nový bytový domy. Ta školka o momentálně kapacitě 72 dětí, tady bude sakramansky potřeba.
5: Jednopodlažní budova bude svým pojetím naprosto unikátní. Architektonicky je přitom navržena tak, aby dobře zapadla do okolní zástavby. Kruhové atrium se zelenou střechou zase pomůže udržet ve třídách příjemné klima.
8: Je to kruhová dřevostavba s atriem, bude postavena v difuzně otevřeném konstrukčním systému a bude mít dřevěnou fasádu a doufám, že se všem bude líbit.
5: Samotná výstavba za zhruba 95 milionů korun začne symbolicky 1. června na Den dětí a potrvá přibližně 18 měsíců. První děti by mohly do nových tříd nastoupit v září roku 2028. Z Plzně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
9: Letošní ročník nabídl ještě více zážitků než kdy dříve. Vedle legendárních restaurací, tematických gastronomických zón a cooking show přinesl i napínavý souboj o nejlepší burgerárnu a poprvé v historii festivalu si návštěvníci vyzkoušeli vaření po boku profesionálních kuchařů v rámci projektu Fabíny škola vaření.
10: 18 lidí najednou vždycky může vařit s nějakou známou osobností, takže určitě něco, co stojí za svoji pozornost. Potom asijská zóna, kterou jsme zase rozšířili, udělali ještě hezčí. A s čím mám největší radost, tak je Heinz Grill Akademie, protože tam jsou ty obrovský americký smoukry, výborný maso a to musím říct, že lidi hodně baví.
9: Centrem festivalu byla legendární hostina, velký stolovací prostor, kde návštěvníci mohli jídlo sdílet společně u jednoho stolu.
11: My se obchodíme každý rok, máme rádi dobré jídlo.
12: Kvůli dobrému jídlu vyzkoušet nové věci, které jsem nikdy ještě neskusil.
13: Je tady spoustu nových jídel, které jsem ještě nikdy neměla.
14: Atmosféra, nový jídla, který jsem ještě neskusila.
9: Kromě skvělé atmosféry a excelentní kuchyně, Elimon Fresh Festival nabídl možnost naživo sledovat umění výrazných osobností české gastroscény.
10: Musím říct, že letos je to celá řada hostů. Musím říct, Zdeněk Ploraj. Nesmí chybět, je vždycky na festivale, ale kromě něho Mirka Vangil, která má zrovna tady za náma akorát show, potom Roman Staša, Pavel Berky, Adam Rundus, Tví, Peťa Fonda, celá řada lidí.
15: Mně se tady strašně, mě ten festival hrozně překvapil. Já se přiznám, že jsem tady úplně poprvý a líbí se mi tím, jak je to rozlehlý, že prostě tady není hlava na hlavě, že se tady dá prostě i normálně chodit, normálně se všechno prohlídnout a je to báječný, těším se, až si to celý projdu, protože jsem ještě nebyl úplně všude a viděl jsem, že jsou tady úplně nádherný stánky a show byla skvělá. Moderátor Petr je super, já jsem hrozně rád, že tam se mnou byl a tak mám pocit, že jsme si notovali a těším se na další akce, protože byl moc příjemný.
9: Kromě prémiových restaurací jako Long Story Short, Diane nebo Yamaya, návštěvníci mohli ochutnat výběr špičkových zahraničních i českých vín, pobavit se v Elimon zóně nebo si domů nakoupit různé delikatesy.
1: My jsme tady už asi po

0: ale také doprovodný program.
1: Nám bylo trošku vyčítáno, že nemyslíme na milovníky piva a tvrdší muziky, tak jsme to chtěli napravit. A k tomu našemu celoročnímu programu, kde máme vinobraní, máme tady Martinské hody, jsme vymysleli tuhle akci, kam jsme sezvali malé pivovárky a pozvali jsme skvělou muziku. A myslím si, že právě milovníci dobrého piva a muziky, tvrdší muziky si dnešek užijou.
2: Máme tady 10 pivovarů, jsme v podstatě na půdě Ravenu, to je taková, myslím si, tady domácí scéna, ale jinak je tady Zhůřák, je tady pivovarů Lenocha, Radouš, Beer Factory a spousta dalších. Myslím si, že si tady všichni návštěvníci přijdou na své.
0: Celá akce ovšem nebyla jen o pivu jako takovém. Během dne se zde vystřídala také řada hudebních uskupení.
3: No, ta pivní kultura samozřejmě k sobě přitahuje i patřičnou hudbu, takže máme tady Anakondu bandu, měli jsme tady Dark a teď tady máme Sifon, takže myslím si, že ten výběr je úplně jak dělaný tady na ty místní piva a všem doporučuju, aby se zúčastnili příští rok.
4: Já mám jako pivo rád, mám rád rockovou muziku a já jsem strašně spokojený, že dorazilo tolik lidí a všem jim přeju, aby si to hodně užili.
0: Pivobraní se letos přestěhovalo z Bolevecké návsi na točnu tramvaje u místního pivovaru Raven, se kterým obvod spolupracoval.
5: Já jsem rád, že lidi přišli docela příznivě dneska a i zvědaví, jakože pro nás je skvělý, když mám někdo se zeptá, co máme a fakt chce vědět jako něco k tomu, ne jenom objednat a pít, ale jako pivo má být trošku zábavný a zajímavý.
0: Podle organizátorů se i druhý ročník pivobraní vydařil a díky tomu by se akce měla na plzeňskou jedničku vrátit také v příštím roce. Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
6: V prostorách Mariánsko-lázeňského hotelu Nové Lázně se minulý týden uskutečnilo výjimečné setkání, během kterého byla představena nová kniha věnovaná českému malíři Vlastimilu Košvancovi. K tomuto slavnostnímu aktu by nemohlo dojít nebýt italského znalce umění Giuseppa Franzoniho, který Košvancovu tvorbu objevil náhodou na počátku 90. let v Paříži a který svoji publikaci přijel do Mariánských Lázní osobně představit.
7: Co mě na něm nejvíc zaujalo, byl jeho eklektismus, jeho schopnost tedy přecházet z jednoho stylu k druhému, jeho složitost, jeho osobnosti a jeho díla. Je to umělec opravdu veliký.
6: V malebném Mariánsko-lázeňském rezortu se tak skloubilo umění, historie a elegance a oslavilo česko-italské přátelství. Výjimečnost celé slavnostní události, jejíž motem se stalo Košvancovo krédo Život je radost, podtrhl hudební doprovod. Akce se zúčastnili významní italští kunsthistorici. Jejího moderování se ujal poradce pro národní bezpečnost Hynek Kmoníček.
8: Košvanec byl takovým znakem elity první republiky, ať už to byl prezident Beneš nebo všichni významní průmyslníci si od něj objednávali v období první republiky významné a hezké portréty. A kdybyste ho hledali po válce, tak ho prostě nenajdete. Ten člověk byl vyzmizikovaný a vyškrtnutý z celého českého kulturního života, protože za války udělal, on říkal, že satirickou sketch o německé zimní pomoci po porážce u Stalingradu, která byla i hned po válce v té atmosféře interpretována jako kolaborace.
6: Nově vzniklá publikace nese symbolický název Vlastimil Košvanec, malíř pohřbený historií a představuje komplexní pohled na umělcův život. Rovněž potvrzuje jeho význam v evropském kontextu.
7: Dnes je ten umělec stále aktuální a důležitý, protože to je velký kosmopolita, je to mezinárodní umělec, jeho dílo oslavuje radost života.
6: Košvancovu tvorbu zachytil v nedávné době časopis Prestiž. Jeho vedení rovněž v Mariánských Lázních přichystalo vůbec první ročník golfového turnaje, během kterého zástupci časopisu pokřtili jeho další vydání.
0: Dneska se tady sešlo kolem 50 hráčů ze světa kultury, ze světa biznesu, je to o potkávání.

0: setkání. A samozřejmě tahle akce by se neobešla bez partnerů, kterým tímto děkuji a bez kterých by se tahle akce vůbec nemohla konat. Prestiž má historii, tradici 25 let s tím, že nově ho vydáváme i v anglickém jazyce, právě kvůli tomu, že dodáváme hotel nebo distribuujeme i na letištích, v business jetech a podobně v business klubech. V časopise Prestiž se věnujeme kultuře, tradicím, business tématům i sportu, takže se všichni najdou.
1: Z Mariánských Lázní pro televizi Zaklenka Prokšová. 50 milionů půl litru piva na jednom místě. Právě takovou kapacitu má nový plně automatizovaný sklad, jehož výstavbu dokončil plzeňský Prazdroj.
2: That's amazing moment. We were all waiting on this one because this investment started almost 5 years ago. And now
3: je to pro nás úžasný moment. Tahle investice začala před 5 lety a přispívá jak k bezpečnosti lidí, tak k efektivňování práce i k udržitelnosti.
2: Practically every dimension of our work. Yeah? It contributes to the safety of our people. It contributes to effectiveness of our work.
1: Gigantická budova je velká jako dvě fotbalová hřiště. Má 11 pater a pojme neuvěřitelných 42 tisíc palet. V jeden moment je tu uskladněno až 50 milionů piv. Celý proces od nalahvování až po uložení přitom řídí výhradně počítačový systém.
4: V momentě, kdy vyrobíme paletu plnou našeho piva, tak my využíváme prostoru takzvaného mezaninu. Je to 1300 metrů ocelové konstrukce, je na ní půl kilometru dopravníků. Z mezaninu se paleta pomocí vláčkové dráhy dostane do plně autonomního skladu, automatického skladu. A to je 600 metrů, 30 gondol, který dopravují palety přímo do sila. Tam máme 10 jeřábů, který zaskladní zboží až do výšky 30 metrů.
1: Většinu palet si přebírají řidiči, kteří je následně naloží do vozů pomocí elektrických vysokozdvižných vozíků. Jedno místo je ale speciální. Je vyhrazeno pro plně automatickou zadní nakládku, při níž paleta s pivem dojede sama až do kamionu. To vše za pouhé 2,5 minuty.
5: Na jedné směně tady mezi 6 až 8 lidma, to znamená dohromady nějakých 20 lidí. A ty dokážou za jeden den naložit až 120 kamionů. Co do řeči čísel, to znamená, že to je vlastně 80% všech kamionů, který odjedou z plzeňského Prazdroje, z pivovaru Plzeň, odjede tady z toho místa.
1: Část skladu obsadila nealkoholická piva. Právě ta u Čechů získávají na popularitě.
6: Češi obecně změnili své návyky, jak tráví volný čas, změnili vlastně spotřebitelské návyky, to znamená, že vlastně spousta lidí už nechodí tak často do hospody, nepije alkohol, snaží se být aktivní a tím pádem vlastně omezují jakýkoliv vlastně alkoholický nápoj ve svém životě. Vidíme, že vlastně na úkor například výčepních piv, takzvaných desítek, které klesají, ležáky si drží jakž tak ještě vlastně tu oblibu a roste obliba nealkoholických piv. Především obliba ochucených nealkoholických piv v Češi milují například citrusové, pomelo, grep a tak dále.
1: Ještě před 20 lety tvořilo nealkoholické pivo zhruba procento prodejů v Česku. Loni už se jednalo o 12%. Z Plzně pro televizi Zak Marie Osvaldová.

0: Krásný den. Někdo cestuje kvůli památkám, někdo kvůli přírodě a někdo prostě proto, že potřebuje na chvíli vypnout a být jinde. Já vás dnes vezmu na místa, která možná nejsou na titulních stránkách průvodců, ale mají něco, co se nedá koupit ani naplánovat. Totiž atmosféru. Vítejte u pořadu Putování v regionech. Dnes vyrážíme objevovat Česko trochu jinýma očima. Bazilika navštívení Panny Marie ve Frýdku-Místku je dominantou města už po staletí. Její elegantní věže, bohatě zdobený interiér i jedinečná atmosféra přitahují věřící, milovníky historie i běžné návštěvníky, kteří hledají klidné místo k zastavení během cest regionem Beskyd. Nyní po více než dvouleté rekonstrukci opět otevřela své brány návštěvníkům.
1: Jen málo která stavba ve Frýdku-Místku dokáže na první pohled vzbudit takový respekt a obdiv jako bazilika navštívení Panny Marie. Monumentální kostel tyčící se nad historickým centrem je nejen významnou duchovní památkou Moravskoslezského kraje, ale také jedním z nejkrásnějších poutních míst severní Moravy.
2: Je to poutní místo, které je tak jako přezdíváno Slezské Lurdy. Je to proto, že tady počátky tohoto poutního místa sahají do 17. století, kdy nejstarší tady vlastně z toho kostela je soška Panny Marie s Ježíškem, která původně tady stála na tom návrší, jmenovala se to Na Vápenkách, a ta soška tady stála na takovém podstavci. A legenda vypráví, že tu sošku tady našli nejdříve lidé, kteří tady těžili vápno. A oni ji odnesli do farního kostela, který je směrem k náměstí. No a druhý den ráno ta soška byla údajně zase tady. A tak se to opakovalo několikrát, takže tím pádem oni si řekli, že asi tady Panna Maria chce mít postavený kostel. Nejdříve ale tady, jak jsem říkala, stála ta soška na podstavci. To je spousta poutníků, kteří se tady modlili u té sochy. Jedna z nich právě byla i hraběnka Tovačovská. To je takové zázračné uzdravení. A ona ochrnula, je to taky legenda, jo. Údajně se jí zjevila Panna Maria ve snu, právě Panna Maria v podobě tady této sošky, a řekla, ať jde do Frýdku, že bude uzdravena. A skutečně uzdravena byla.
1: V roce 1706 zde byla postavena dřevěná kaple, která však náporu poutníků brzy nestačila.
2: No a v té době, zhruba kolem toho roku 1730-1740, vlastnili frýdecké panství Pražmové z Bílkova. No a právě hraběnka Karolina Pražmová, která byla vdova, tak ona měla dva syny a ona společně s těmi syny se zasloužili o to, že tento kostel byl postavený.
1: Ačkoliv byla pozdně barokní stavba přerušena válkami Marie Terezie s Bedřichem II., práce rychle pokračovaly díky podpoře Pražmů. Nejcennější je hlavní oltář z roku 1793. Nad svatostánkem je umístěna bajná socha Panny Marie.
2: Máme tady nádherný křišťálový lustr, je to z kamenického šenova. Každý se ptá, jak se to čistí, ale je to opravdu zavěšené na rumpálu. Ten lustr váží 1200 kilo a je na něm 200 svíček. Dneska už samozřejmě elektrických. Je to taková chlouba tady našeho kostela. Dodnes je to živé poutní místo. Ještě takové důležité datum, rok 1999, kdy tento chrám byl povýšen papežem Janem Pavlem II. Na baziliku minor, a od roku 2018 je to i národní kulturní památka.
1: V posledních dvou letech prošla bazilika rozsáhlou rekonstrukcí, během níž se podařilo obnovit spoustu věcí.
3: Především takovým magnetem je krypta, do které se nedalo vstupovat, a teď je nově zpřístupněná. Sice za poplatek, ale je zpřístupněná.
2: Tato krypta je docela rozsáhlá. Najdeme tady krásné barevné obrazy na stěně, které zde namaloval místní rodák pan Josef Lang. A jsou to výjevy historického Frýdku. Takže máme tady třeba Hlubokou ulici, která dnes už vypadá úplně jinak, s takovým procesem poutníků, kteří jdou do baziliky. Tady máme výjev, kdy poutníci, kteří tady šli na pouť, byli to poutníci z Tovačova, tak šli přes most, přes řeku Ostravici, a strhla se nějaká bouře a ten most spadl a oni se tam utopili. A právě asi 13 poutníků to bylo a oni jsou pohřbeni tady taky v této kryptě. Jsou tady pohřbeni Pražmové z Bílkova.
1: Velkou rekonstrukci završila slavnostní bohoslužba na začátku května.
4: Bazilika Minor je přirozenou dominantou města, jedinou bazilikou v kraji, a nejenom ten obnovený interiér, který až lidé vstoupí do toho chrámu, uvidí, který je naprosto uchvatný a já věřím, že tato proměna přiláká do baziliky jak občany města, kteří tam třeba ještě nebyli, tak i návštěvníky.
5: Je to určitý zážitek dějiny.
6: Tady chodíme pravidelně a už se těšíme, jak bude vypadat, když je po tolika letech otevřena zase znovu.
1: Znovu otevřenou baziliku letos čeká mnoho akcí. Konec května bude patřit Noci kostelů s bohatým programem pro děti. Kromě toho se mohou lidé těšit na tři velké poutě spojené se svátky Navštívení, na Nanebevzetí a Narození Panny Marie.
0: Prvního června oslaví všechny děti svůj svátek. Zoo Praha proto připravila na Den dětí pořádnou dávku zábavy pro malé i velké návštěvníky. Areál v Pražské Troji se promění v jedno velké dětské hřiště plné soutěží, her a atrakcí, které vznikly ve spolupráci s městskou policií hlavního města Prahy. Děti se mohou těšit na opičí dráhu, skákací hrad, malování na obličej, fotokoutek nebo třeba dětské dopravní centrum. Chybět nebude ani hudba v podání Dixie Bandu. Vstupné pro děti do 15 let bude symbolická 1 koruna. Safari park ve Dvoře Králové zve na zážitek, který vás alespoň na chvíli přenese do Afriky. Večerní safari nabízí jedinečnou možnost projet se mezi stády zeber, žiraf, antilop nebo nosorožců v atmosféře afrického soumraku a zapadajícího slunce. 50-minutová komentovaná jízda safari busem vede přímo mezi stovkami afrických zvířat a připomíná opravdové výpravy do národních parků v Africe. Večerní safari je navíc unikátem, který nikde jinde v Evropě nezažijete. Na Plzeňsku najdeme městečko s neobvyklým názvem Úterý, které jakoby se zastavilo v čase. Malebné náměstí, historické domy a klidná atmosféra dávají tomuto místu jedinečné kouzlo. Úterý patří k nejmenším historickým městům v Česku, přesto ukrývá řadu zajímavostí a připomíná dobu, kdy tudy vedly důležité obchodní cesty. A právě do tohoto nenápadného, ale půvabného městečka se teď společně vydáme.
7: V nejzápadnější části okresu Plzeň-Sever najdete malebné městečko v údolí Zurčícího potoka s památkově chráněným náměstím, opředené zajímavými pověstmi i atmosférou. Zvláštní má i název – Úterý.
8: Když někde řeknou, že jsem z Úterý, tak se mě každý ptá, co to je, kde to je. A vlastně se tomu směje, jestli to vůbec existuje. A ten název vlastně vychází z historie, protože v Úterý se tady konaly trhy, jarmarky, tak proto se tomu město říká Úterý. Historicky se to město jmenovalo Neumarkt, Nový trh, protože vlastně jsme v oblasti Sudet, a takže velkou dobu dlouhou se tomu říkalo Nový trh.
9: První zmínka písemná o Úterý je z roku 1233, kdy Úterý získal teprve svý klášter od matky Václava I.
7: Najdete tu mnoho památkově chráněných barokních domů i dalších historických památek.
8: Ale jenom některé z nich jsou přístupné, a to jenom příležitostně, například kostel svatého Jana Křtitele, nebo památkový dům Turbovna na náměstí, a nebo při některých příležitostech i historická radnice. Kostel svatého Jana Křtitele je asi největší památkou, kterou tady máme, a obsahuje historické barokní varhany, které se rozezní vždycky při mistrovských varhaních kurzech v létě, v srpnu, kdy přijíždí varhaní mistr a učí tady interpretaci barokní varhaní hudby studenty z celého světa.
9: Kostel projektoval Krištof Ringshofer, slavný barokní stavitel. Nad obcí u hřbitova je hřbitovní kaple svatého Václava, u které si myslí někteří lidé, že by mohla být od syna Krištofa Ringshofera, od Ignáce Kiliána. Není to potvrzený, takže nevíme, ale ta stavba je krásná, takže i by to mohlo být.
7: Ve středu náměstí, které bylo v roce 1992 vyhlášeno památkovou zónou, stojí morový sloup z počátku 18. století, postavený jako poděkování za to, že se morová rána nedostala do města.
9: Sochy svědců jsou od místního sochaře Šterna a socha Madony s Ježíškem je od bratří Stilpů z Chebu. Když se sem přistěhovali volinští Češi po válce, tak tady poblíž zasadili lípu. Ale bohužel lípa začala ten morový sloup dost ničit, takže jsme ji museli skácet a nechat sloup zrestaurovat.
7: Kromě moru se ale jiné rány městečku nevyhnuly. Prolilo se tudy několik povodní a několikrát Úterý se žehly plameny.
9: Zničující požár, kdy teda vyhořelo téměř celé Úterý, asi 2/3 domů lehly popelem, byl prostě 1694, ten požár vznikl tady pod radnicí, tady chybí teda barák pod radnicí, který byl zbourán po válce, takže někde v těch místech byla asi kovárna nebo něco a tam vznikl požár a to úterý teda lehlo popelem. Radnice je teda původně renesanční, i tu dispozici si zachovala, ale je přestavěná po tom vznikajícím požáru z roku 1694 do této podoby. Poslední velký požár, který to byl, vypukl tady na náměstí, v této frontě. Tady shořely tady ty čtyři baráky, které vidíme před sebou. Bylo to teda roku 1998 a tady za přispění kraje a okresu a památkářů se ty baráky rychle opravily, aby úplně nespadly. Takže díky tady těm dotacím se spravily střechy a baráky stojí. No.
7: Dům číslo 69, dnešní turbovna, dříve mydlárna, byl vyhlášen kulturní památkou. Díky místním je z něj dnes komunitní centrum.
5: Turbovna je historický dům, který tvoří celou severní část náměstí a dlouhou dobu chátral. A nám jako místním obyvatelům to přišlo škoda, tak jsme se snažili nějakým způsobem iniciovat jeho záchranu. Nakonec jsme se rozhodli, že ho koupíme jako spolek, protože v tu dobu byl v exekuci.

0: dražbě a nám se podařilo v té dražbě ten dům získat díky soukromé půjčce a postupně ho od té doby zachraňujeme. Teď už je to vlastně 10 let, co ten dům máme a od začátku jsme se pustili nejdřív do sklepů a do střechy, do krovu a vlastně zajistili ty hlavní statické poruchy a v posledních letech jsme se dostali i do úpravy interiéru a můžeme ten dům využívat pro různá setkávání, akce, kulturu a prostě už začal žít. Před 2 lety jsme na rohu otevřeli malý krámek, kde si návštěvníci můžou koupit řemeslné výrobky tady od místních řemeslníků a přes ten krámek mohou projít až do historických sklepů, které jsou tesané v kameni a ty se nám taky podařilo v posledních letech zabezpečit, takže je mohou obdivovat a podívat se do nich a v horkých letních dnech se tam schladit.
1: Během roku se v úterý konají akce nejrůznějšího druhu.
0: Takovou první největší je svátek sousedů, který bývá vždycky k konci května a potom tou zatím poslední většinou je Be Art, což je rodinný festival, který je v celých ulicích, ve všech ulicích města a ukazuje různý řemeslný workshopy a dílny pro děti, ale i celou rodinu. Začátkem května je pochod úterského Havrana Krištofa, který vyráží tady z úterý na několik tras po okolí, kratších i delších a návštěvníci si můžou vybrat podle toho, kterou trasu zvládnou.
1: Havrana má městečko ve svém znaku. Pověst praví, že kdysi sledoval jeden z horníků Havrana nesoucího v zobáku zlatý prsten. Na místě, kde ho pták upustil, pak horník našel zlatonosnou rudu. I když nebyla těžba zlata v úterý nikdy doložena, vyloučit ji nelze a díky ní vznikla tradice turistického pochodu s Havranem.
2: Turistický pochod Krištofa Havrana vlastně vznikl nápadem mého kolegy v práci a já jsem se přidal, protože už jsem ten nápad kdysi dávno měl, že by bylo dobré udělat kolem úterý turistický pochod, aby lidé poznali jednak úterý a i to hezké okolí, které tu je. Chytilo se to a letos už byl 17. ročník tohoto pochodu.
1: Pochodem ale akce v městečku zdaleka nekončí.
0: V červnu je tu vždy svatojánská pouť, ale to je spíš taková církevní slavnost. V červenci bývá řemeslný jarmark tady na náměstí. Potom další významná akce je právě ten mistrovský varhaní kurz. Jeho součástí už tradičně je taky jazzový koncert u kostela. A v začátkem září je Be Art, to je rodinný festival pro vlastně všechny, kteří rádi tvoří.
1: Město i jeho okolí můžete poznávat díky naučné stezce s 12 zastaveními, dlouhé asi 2 kilometry.
2: Začíná tady na náměstí, tamhle je první panel, druhý panel je tady na Turbovně a pak se jde dál ke kostelu na malé náměstí hospodě.
0: Naučnou stezku vybudoval úterský spolek Bart před 20 lety. V loňském roce jsme ji obnovili díky dotaci Plzeňského kraje a vede vlastně po celém městečku, ale i do okolí, vlastně na takové tři strany. Vždycky jsou tam typy na výlet, kam se ještě může člověk dostat dál. Ten okruh v centru měří asi 1 kilometr, takže ho člověk zvládne do hodinky, včetně prostudování všech panelů obejít a provází jednotlivá stanoviště takové hravé úkoly s Havranem, kde se člověk může, a zejména děti, stopovědět nějaké otázky k tomu, o čem ta stezka vypráví, anebo tomu, co se dozvěděli.
1: Stezka vede i kouzelnou krajinou podél vodního toku s přírodou nezasaženou průmyslem.
2: Údolí Úterského potoka je krásné území. Jsou tam louky, po kterých se dá dobře chodit. Roste tam i chráněná rostlina perovník pštrosí. Po okolních kopcích můžete vidět náprsníky. A z jara to třeba teď v květnu jsou na některých místech i chráněné stavače.
1: Dojdete až na okolní kopce, odkud jsou nádherné výhledy. Vidět je i Šumava. Jeden z koncových panelů stezky vás dovede ke hřbitovní kapli svatého Václava, zbudované v polovině 18. století. Před ní stojí památná lípa stará více než 200 let, ke které se váže další místní pověst.
2: Podstata je, že jí tady zasadila dívka, služka z nějakého statku, která byla nařčena z nějaké krádeže a ona řekla, že zasadila lípu kořeny nahoru a jestli se lípa chytne a poroste, takže je to důkaz, že byla nevinná. Ovšem od smrti to nezachránilo, protože napřed se lípa chytla a jí asi popravili.
1: Zastavení u kaple vás nasměruje také k minerálnímu prameni. Nad ním stojí altánek z roku 1931.
2: Pramen nese název opata Reitenbergera, uterského rodáka, který je zakladatel Mariánských lázní, protože v době, kdy byl opatem v Teplického kláštera, tak se velmi zasadil o vznik lázeňského města Mariánské lázně.
1: Ať vám udělá úterská uhličitá kyselka dobře. A nejen ona, také zdejší půvabná krajina a atmosféra dávno zašlých časů.
3: Pokud hledáte místo, kde si děti opravdu vyhrají a dospělí si na chvíli připomenou vlastní dětství, park Miraculum v Milovicích je ideální volbou. Největší zábavně naučný park v České republice nabízí na 12 hektarech obří prolézačky, podzemní chodby, vodní svět, lesní hřiště i spoustu dalších atrakcí pro malé i velké návštěvníky. Miraculum je místem, kde se dá bez problémů strávit celý den a kde si každá věková kategorie najde své dobrodružství. Ať už sem vyrazíte za aktivním odpočinkem, rodinným výletem nebo jen za pořádnou dávkou zábavy, nudit se tu rozhodně nebudete. Jedna z nejvýraznějších dominant Pardubic znovu otevírá své brány návštěvníkům. Zelená brána, která prošla rozsáhlou rekonstrukcí, se po téměř 2 letech opět vrací do běžného provozu a od června nabídne návštěvníkům oblíbený výhled na historické centrum města. Součástí prohlídky je také výstava mapující proměny Pardubického náměstí republiky v průběhu 19. a 20. století. A během letních večerů si lidé budou moci z ochozu věže znovu vychutnat i romantické západy slunce nad Pardubicemi. Cestování není jen o kilometrech, někdy stačí pár kroků, jedno zastavení nebo obyčejný výhled, aby člověk objevil něco nového. A přesně o tom bylo i dnešní putování. Děkuji, že jste byli s námi a těším se zase příště na další společnou cestu v pořadu Putování v regionech. Do té doby se mějte krásně. Na viděnou.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Mariánské Lázně ožily velkolepou kulturní událostí. Město s jedinečnou atmosférou navštívil známý italský sběratel umění Giuseppe Franzoni, který je zároveň autorem publikace o zapomenutém českém malíři.
1: V prostorách Mariánsko-lázeňského hotelu Nové Lázně se minulý týden uskutečnilo výjimečné setkání, během kterého byla představena nová kniha věnovaná českému malíři Vlastimilu Košvancovi. K tomuto slavnostnímu aktu by nemohlo dojít nebýt italského znalce umění Giuseppa Franzoniho, který Košvancovu tvorbu objevil náhodou na počátku 90. let v Paříži a který svoji publikaci přijel do Mariánských Lázní osobně představit.
2: Co mě na něm nejvíc zaujalo, byl jeho eklektismus, jeho schopnost tedy přecházet z jednoho stylu k druhému, jeho složitost, jeho osobnosti a jeho díla. Je to umělec opravdu veliký.
1: V malebném Mariánsko-lázeňském rezortu se tak skloubilo umění, historie a elegance a oslavilo česko-italské přátelství. Výjimečnost celé slavnostní události, jejíž motem se stalo Košvancovo krédo Život je radost, podtrhl hudební doprovod. Akce se zúčastnili významní italští kunsthistorici. Jejího moderování se ujal poradce pro národní bezpečnost Hynek Kmoníček.
3: Košvanec byl takovým znakem elity první republiky. Ať už to byl prezident Beneš, nebo všichni významní průmyslníci si od něj objednávali v období první republiky významné a hezké portréty. A kdybyste ho hledali po válce, tak ho prostě nenajdete. Ten člověk byl vyzmizikovaný a vyškrtnutý z celého českého kulturního života, protože za války udělal, on říkal, že satirickou sketch o německé zimní pomoci po porážce u Stalingradu, která byla i hned po válce v té atmosféře interpretována jako kolaborace.
1: Nově vzniklá publikace nese symbolický název Vlastimil Košvanec, malíř pohřbený historií a představuje komplexní pohled na umělcův život, rovněž potvrzuje jeho význam v evropském kontextu.
2: Dnes je ten umělec stále aktuální a důležitý, protože to je velký kosmopolita, je to mezinárodní umělec, jeho dílo oslavuje radost života.
1: Košvancovu tvorbu zachytil v nedávné době časopis Prestiž. Jeho vedení rovněž v Mariánských Lázních přichystalo vůbec první ročník golfového turnaje, během kterého zástupci časopisu pokřtili jeho další vydání.
4: Dneska se tady sešlo kolem 50 hráčů ze světa kultury, ze světa biznisu, je to o potkávání a samozřejmě tahle akce by se neobešla bez partnerů, kterým tímto děkuji a bez kterých by se tahle akce vůbec nemohla konat. Prestiž má historii, tradici 25 let s tím, že nově ho vydáváme i v anglickém jazyce, právě kvůli tomu, že dodáváme hotel nebo distribuujeme i na letištích, v business jetech a podobně v business klubech. V časopise Prestiž se věnujeme kultuře, tradicím, business tématům i sportu, takže se všichni najdou.
1: Z Mariánských Lázní pro televizi Zaklenka Prokšová.
0: Po více než 10 letech obnovili ve Vyšším Brodě na Českokrumlovsku činnost spolku přátel Vyšebrodského kláštera. Nový spolek chce podpořit opravu historického areálu, vznik muzea i navázání na tradiční klášterní pivovar.
5: V historických prostorách Vyšebrodského kláštera se v pátek 22. května po více jak 10 letech obnovila činnost spolku Přátel Vyšebrodského kláštera. Organizace, která v minulosti pomáhala podporovat chod cisterciáckého opatství, tak znovu navazuje na svou někdejší tradici.
6: Ten spolek vlastně navazuje na ten původně hornorakouský spolek pro podporu kláštera v Linci, který inicioval zemský hejtman bývalý Piringer. A ty vlastně jejich zásluhou, ten spolek fungoval 15 let a jejich zásluhou, pač tam byly různé osobnosti z rakouského hospodářského života a pan doktor Cerps to organizoval také, nám pomohli obnovit třeba tady tu lékárnu, i kostel, že jo, i tady dole návštěvnický centrum, takže se významně zasloužili o obnovu kláštera.
5: Celé jednání se konalo za přítomnosti právníka, který dohlížel na jeho průběh. Předsedkyní spolku byla zvolena profesorka a lékařka Věra Adámková.
7: A určitě se chci zasadit o to, abychom přispěli jednak k dalšímu povědomí kláštera, protože opravdu je to centrum vzdělanosti nejenom v jižních Čechách, ale když máme tu příhraniční oblast, tak oni měli přesah vlastně dneska, bychom řekli, přes hranice. A ne to jenom tedy kulturní památka, ale může to prospět i tomu regionálnímu ekonomickému růstu.
5: Nově zvolení členové a pozvaní hosté si následně prohlédli některé vzácně dochované artefakty, zakládající listinu kláštera nebo filozofický a teologický sál.
8: Klášter je vlastně naše perla tady v celém regionu, tak historická, tak duchovní, a myslím, že spolek obnoví tu svoji cestu, kterou před 20 nebo 30 lety započal, a bude pomáhat vlastně nést dobré jméno kláštera napříč republikou.
9: Vyšší Brod a klášter, to je jeden živej celek, který patří k sobě. My samozřejmě vždycky jako město budeme podporovat Vyšebrodský klášter a víme, že i klášter podporuje nás. Takže jsem moc rád za tuto symbiózu a doufám, že i do budoucna to takhle vydrží.
5: Připravovaný projekt už má konkrétní obrysy. V plánu je vznik menšího pivovaru navazujícího na historickou tradici. Hlavní část objektu by měla sloužit jako nové muzeum věnované cisterciákům a historii Vyšebrodského kláštera. Problémem zatím zůstává financování. Budovy jsou po dlouhých letech v neutěšeném stavu a čeká je rozsáhlá rekonstrukce. Obnovený spolek by tak mohl sehrát důležitou roli nejen při podpoře kulturních aktivit kláštera, ale i při hledání partnerů a prostředků pro záchranu další části historického areálu.
0: Po dvou letech byla dokončena revitalizace kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem. Opravy fasády a interiéru za 27 milionů korun byly z velké části financovány z evropských dotací.
1: Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem září novotou. Prošel totiž revitalizací za více než 27 milionů korun. Práce trvaly 2 roky. V kostele najdete nová světla a opraveny byly také už nevyhovující plochy nad dveřmi. Největších změn ale doznala samotná budova.
10: Podařili se ty zdi kolem opravit a věž. A dokonce nahoře, ještě to budou pamatovat mnozí, tak ta věž jako pod tou špičkou byla taková černá, měla tam takový černý, jako bych řekl, prostor. A my myslelo se, že to vzniklo ještě za války, že to bylo očazené. No a když tam nahoru postavila firma Avers lešení, tak zjistili, že to nějak teda v těch 50. 60. letech, kdy to popravovali a zase nějak to zachraňovali tu statiku, takže to natřeli nějakou zřejmě černou barvou. Asi to očazený bylo, ale prostě když to objevili, tak to celé odstranili a tak tu věž dneska vidíme v té původní krásné bílé podobě.
1: Kostel Nanebevzetí Panny Marie je nejznámějším svatostánkem metropole Ústeckého kraje. Stojí přímo v centru Ústí nad Labem a přezdívá se mu Šikmý kostel. A to díky věži, která se po bombardování za druhé světové války začala naklánět. S revitalizací kostela farnosti pomohla dotace z Evropské unie ve výši 23 milionů korun.
10: Kdyby skutečně to nebylo, tak ten kostel by byl zase ve stávajícím stavu a pochybuju, že bychom v horizontu několika let nebo desítek let ho měli takhle krásný. Tak jsem za to rád, no, tak musíme si říct Bohu díky, se to podařilo.
1: Během revitalizace byl kostel veřejnosti přístupný a dokonce se v něm konaly i bohoslužby. Proběhla také tradiční vánoční výstava Betlémů, kterou navštívilo zhruba 10 000 lidí.
10: My míváme vždycky ten kostel otevřený v zádveří nebo tu předsíňku, kde je velký krásný kříž, a já otevírám vždycky brzy ráno a až do večera je otevřen a hoří tam svíce a lidé přicházejí pořád, to jsou zástupy lidí, kteří sem přicházejí, takže kdybych to tak měl shrnout, tak zbožnost lidí nebo úcta ke Kristu tady je, i když jaksi je taková, že to je intimní záležitost lidí, ale vidím, jak je to frekventované.
0: Ve Starých Oldřůvkách na Opavsku slavnostně otevřeli novou síť naučných stezek. Nové altány, informační tabule i rozcestníky teď turistům připomínají bohatou hornickou historii Nízkého Jeseníku a lákají návštěvníky do unikátní krajiny bývalých břidlicových dolů.
11: Budišovsko, Vítkovsko i okolí Starých Oldřůvek propojuje nově opravená síť břidlicových naučních stezek. Projekt zahrnoval obnovu zhruba 100 kilometrů tras napříč 6 obcemi a 10 katastrálními územími.
12: V rámci těch stezek se vybudovali samozřejmě celý nový mobiliář, ten původní už sešel časem. Ten největší tady altány ve Starých Oldřůvkách, pak jsou 3 menší v Těchanovicích, Budišově Podlesí a ve Svatoňovicích je Hexa plus 30 informačních panelů, 30 rozcestníků.
11: Vznikly také nové dálkové ukazatele, které upozorňují na vzdálenější atraktivity regionu. Celkové náklady dosáhly téměř 6 milionů korun, většinu pokryla dotace.
12: Ale město Budišov financovalo ten mobiliář i v těch jiných obcích. No, dokončujeme v Budišově vesmírnou lavičku, která je tak před 80% hotová.
13: Všechny altánky, infopanely a rozcestníky přímo na instalovaných místech ručně pokrýval břidlicí 79-letý místní řemeslník.
14: To břidlice. Břidlice má krásný krédo. Břidlice je vlastně zakleté slunce v kameni. Jo? Je to prostě materiál, který, když máte v ruce, musíte ho otěžkat, musíte ho zaklepat, zazvonit, jestli nemá nějakou žilu, jestli nemá nějaký kaz.
11: Práce v náročném terénu mu zabrala téměř 3 měsíce.
14: Tady bylo nejhorší to, že jsem dostal mapu, kde bylo vyznačených 64 celkově těch rozcestníků a altán. Někdy jsem dělal jednu, někdy jsem dělal dvě, někdy jsem dělal tři, podle toho, jak to bylo velký, nebo jak to bylo daleko náročné jako na ten přístup. Bez elektriky, všechno ručně.
11: Na historii těžby břidlice dlouhodobě upozorňuje také místní muzeum břidlice.
15: A podařilo se mi postupem času s přáteli, s kamarády a s mnoha nadšenci zhromáždit neuvěřitelné množství nádherných věcí do muzea břidlice a myslím si, že je to dneska velice zajímavá, významná instituce, co se týká té připomínky dobývání břidlice v Nízkém Jeseníku.
11: Staré Oldřůvky ale nejsou jen o hornictví. Lokalita leží v Národním geoparku Krajina Břidlice a nabízí také výjimečnou přírodu.
16: Oldřůvky vypadají, že jsou na konci světa, ale je to fantastické místo s duší. Jsou tady náhorní plošiny Nízkého Jeseníku, velké travnaté louky, krásné lesy.
11: Revitalizované stezky tak turistům nově přibližují nejen hornickou historii, ale i jedinečný charakter celé krajiny Nízkého Jeseníku.
0: Jízda králů, která byla v roce 2011 zapsána na seznam světového nehmotného kulturního dědictví UNESCO, se jela za krásného počasí v Kunovicích na Uherskohradišťsku. Do tohoto města se od svého znovu obnovení přesně před 30 lety vrací každé 2 roky.
17: Vyvrcholení kunovické jízdy králů nastává v neděli dopoledne, kdy skupina jezdců na koních ozdobených různobarevnými věnci z růží vyráží do ulic, aby přivedla svého krále. Této pocty se v letošním roce dostalo 10letému Cyrilu Hlaváčkovi, jehož rodiče museli nejdříve dát svůj souhlas.
18: My jsme se moc dlouho nerozhodovali, když tahle nabídka přišla od tady organizátorů jízdy králů a od zastupitelů města, tak jsme skoro i hned řekli a souhlasili, že to Cyrdovi umožníme tady tu slávu, aby si to užil a my s ním samozřejmě.
17: Nový král Cyril Hlaváček je žákem 4. třídy základní školy a folklor je jeho velkou láskou. Učí se hrát na housle, zpívá, tancuje verbuňk a hraje ve 2 cymbálových muzikách. Přípravy na roli krále i přesto nebyly jednoduché.
19: No, přípravy byly dlouhé, už od září, od října, zkoušky a spravování baráku. Mm-hmm.
20: Říká se, že nejtěžší pro tebe bude asi to mlčení, protože nejsi zvyklý mlčet.
19: No, to říká tady každý úplně. Ano, bude to těžká.
17: Král je podle tradice oděn do dívčího kroje a v ústech má růži, aby po celou dobu jízdy zůstal němý. Královská družina od domu krále následně zamířila před radnici, kde požádala starostu města o povolení k jízdě.
21: To král bez statků a dvorů, bez královských pokladů. Proto jsme vás dojeli, pane starosto, požádat, abyste nám dovolil. Pojďte mě vybírat. Hýlom, hýlom.
2: Já vám k vybírání pomoci povoluju, ale toto vám nařizuju. Abyste si králo krásně dali a kunovědom tak hazbu neudělali.
3: Jsme velmi rádi, že tento zájem neutuchá a trvá, protože letos nám jede 28 jezdců, což je úžasné číslo a jsme velmi rádi, že tomu tak je a věříme, že tomu bude tak i v budoucnu.
17: Po povolení jízdy králů od starosty na náměstí Svobody následovalo tradiční vyvolávání jezdců, kteří vtipně a někdy i štiplavě zhodnotili dění v Kunovicích a okolí.
21: To, co za to dneska jde, nejsou žádné pohádky a vyslovené věty. Kdyby se nám náhodou povedlo pravděpodobně zobrazit, tak se hlavně nezapomeňte, nechte si pěkně urazit. Hýlo, hýlo! Místo kluků leží u horící strojky na lince. Ženské si ale stěžují, že prý tam furt ještě cítí u myšince. Dělat na takové místě musí být celé jistě sen. Když tam přijdeš, obsluha těch papoušek popřeje dobrý den. Hýlo, hýlo!
17: A družina s králem se následně vydala na objížďku ulicemi města, aby pozdravila všechny obyvatele i návštěvníky.
0: Hanácká zemědělská v Dolanech na Olomoucku má inovativní kurník, který hlídá klima a jezdí po poli. Zemědělci ho objednali z Kanady a patří tak mezi první v celém Česku, kteří moderní systém používají. Slepice mají díky tomu neustálý přístup k čerstvé trávě a navíc jsou chráněny před predátory.
22: Seznamte se, tohle jsou slepice, přesně jí šťastné slepice. Je to díky tomu, že jsou na vzduchu, mají neustálý přísun trávy a hmyzu, ale hlavně jsou chráněny před liškami či jinými predátory. Hanácká zemědělská v Dolanech vsadila na regenerativní zemědělství. Z Kanady si pořídila tento mobilní kurník. O jeho pohon se stará malá solární elektrárna. Energii dodává také napáječkám a dávkovačům krmiva. Poté, co slepice vyzobou veškerou trávu, se kurník přesouvá o pár metrů dál.
23: Posouváme dvakrát denně, protože ten porost, to množství dostává víc zabrat, tak aby jsme se ho hned nezničili. A mají vlastně svoji vlastní směs, ale k tomu mají trávu, broučky a tak vlastně, co v té přírodě ta slepice běžně má, ale furt je chráněná tou halou.
22: Navíc trus slepic se postará také o přísun živin do půdy. Kanadský, teď už vlastně hanácký kurník je na kolech, takže manipulace s ním je jednoduchá. V budoucnu by zemědělci chtěli pořídit ještě jeden.
24: Jak to vlastně funguje? To musíte posouvat vy nějak, jak to funguje vlastně to ovládání toho přesunu?
23: Tím, aby to bylo kontrolované, aby se slepičkám nic nestalo, tak vlastně to ovladačem přesouváme sami.
22: Zaměstnanci mají také mobilní aplikaci, v té najdou řadu informací třeba o tom, jaké jsou v kurníku podmínky.
23: Jak jsou otevřený, zavřený rolety a stav baterie a vlastně proudění vzduchu venku.
24: Jak můžete vidět, kurník je dost velký, vejde se sem až 500 slepic, no a taky několik lidí.
22: Slepice snášejí do těchto snáškových hnízd s dopravníkem na vejce, k těm se pak zemědělci dostanou zvenku.
24: Je tam. A další tam je, tam jsou vzadu další, je jich víc, aha.
25: Je zajímavé, že ty slepice vlastně se vůbec nebojí lidí a zároveň vlastně mi okusují tkaničko, oni si asi myslí, že to je žížala nebo něco.
23: Jsou takové asi hodně rychle socializované, v tomhle kurníku nemají problém vlastně s lidma.
25: Místní zemědělci teď dokonce plánují další novinku, konkrétně prodejní automat na vajíčka.
23: První automat na vajíčka bude umístěn vedle našeho areálu. Měl by být zprovozněn co nejdřív, naše slepičky se teprve roznášejí, takže ještě není tolik patřičných a vlastně gramážově daných vajec.
22: Další automat by pak mohl být i v Olomouci. Zatím hanácká zemědělská hledá vhodné místo. Marek Vrlák, TV Morava.
0: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu

0: Dobrý den, dnes zavítáme do Království jedu. Je to stále víceméně ještě nová expozice, vznikla v roce 2015 v části tropického pavilonu a v rámci České republiky je velice unikátní. Přináší průřez jedovatými hady napříč světa díly, biotopy, velikostmi a barvami a naši chovatelé zde už slaví velké úspěchy. Vlastně 2/3 druhů už rozmnožili, některé z nich opakovaně. U mnoha z nich je to vlastně výsledek mravenčí práce a vlastně měnění podmínek během roku v souladu s tou přírodou. Jsou tam vlastně ve spojení, někdy i přes mobil a přes internet. Konec konců, pojďme se na to podívat, pojďte dál.
1: Nacházíme se v Království jedů, což je expozice, která se vytvářela v roce 2015, začala stavět a máme tady nejzajímavější a nejvýraznější druhy jedovatých hadů. Je tady 13 expozic od nejbizárnějších druhů, jako je typ královská kobra, zmije mančanská nebo třeba křovinář němíči. Jako jediný chovatele na světě tady máme zmije pavoučí. Království jedu není jenom o jedovatých hadech, ale máme tady i různé expozice s pralesničkami, což jsou takové drobné jedovaté žáby, nebo tady máme malé expozice s jedovatými strašilkami nebo pavouky. Naše kolekce v Království jedu se skládá z nejzajímavějších a netypicky chovaných druhů jedovatých hadů. Máme tady představitele typu královská kobra, která má třeba takový nej, že je nejdelší jedovatý had na světě. Zároveň tady ale máme třeba křestýšovce mančanského, což je had, který se vyskytuje jenom v pohoří Mang v jižní Číně a je extrémně vzácný v přírodě, ale i v chovech a v zajetích. My tady, jak jsem taky říkal, chováme dva druhy, křovináře němí a křovináře černohlavý. Křovináři němí se vyskytují v Jižní Americe, za to, co křovinář černohlavý se vyskytuje pouze a jenom na poloostrově Osa v Kostarice, v Národním parku Corcovado, kde je extrémně vzácný. Jeho opravdu těžké najít a proto jsme se rozhodli, že ho budeme chovat, protože je o něm málo známo a rádi bychom ho taky do budoucna rozmnožili, což se nám doposud ještě nepodařilo.
0: Dnešní pokračování vám představilo unikátní království jedu, velké i malé, barevné i nenápadné obyvatele, naše chovatelské úspěchy. No a příště zamíříme jinam a je kam, docela jiný svět plzeňské zoo. Nabízí vlastně 1200 různých druhů a 40 velkých expozic, takže na viděnou a naslyšenou někdy příště, někde jinde.

0: Dříve obecná škola, dnes nový úřad městského obvodu Plzeňské čtyřky. V sobotu 23. května se na Doubravce uskutečnilo její slavnostní otevření, které obohatily nejrůznější vystoupení i workshopy.
1: Já mám velkou radost, že se setkáme v podstatě na největších sousedských oslavách naší čtyřky. Zároveň otevíráme a předáváme veřejnosti nový úřad. No a dnešek si užíváme, máme tady dobré jídlo, dobré pití. Máme i nějaké povinnosti, a to je být s panem biskupem užehnání budovy, protože bychom byli rádi, aby nám požehnal, aby se nám tady všem dařilo. Samozřejmě jsou tady workshopy pro děti, takže děti si tady určitě užijí, můžou urazit mince. A je tady jídlo, pití, je tady divadlo, je tady zábava, večer nás čeká koncert, takže já čekám, že to bude skvělý den.
0: Návštěvníci mohli sami nahlédnout přímo do budovy, a to v rámci několika komentovaných prohlídek, o které se postaralo přímo vedení městského obvodu.
2: My dnes vlastně máme jakoby slavnostní předání té budovy veřejnosti, protože je to veřejná budova a právě veřejnosti naši občanů ta budova patří. A proto velmi rádi jsme uspořádali komentované prohlídky, které jsme tedy vyvěsili na plzeňskou vstupenku a byly okamžitě vyprodány. Tak jsme už potom dáváme pořád další a další termíny během měsíce května a června. Zájem je o to obrovský. Já jdu na první tuhletu veřejnou prohlídku dneska ve 3 hodiny. Mám jich asi 8 a moc se na to těším.
0: Rekonstrukce novorenesanční budovy z roku 1902 započala v březnu 2024. Dokončena byla koncem února letošního roku.
3: Nejzajímavější místo nebo bod toho bylo prolnutí tohle historické části s tím moderním. Vlastně ta historická fasáda, která dříve byla jako obvodová, nyní slouží jako vnitřní stěna a je to propojeno právě takým krásným prosvětleným atriem, kde sem jde spoustu denního světla a celé to prostředí je hrozně jako kvalitní.
4: Je to potvrzení toho, že zachraňujeme památky, zachraňujeme budovy, které si to zaslouží. Já bych popřál všem zastupitelům a panu starostovi, aby tady rozhodovali ve prospěch našich plzeňáků, hlavně doubraveckých občanů, a těším se na to, že se tady s ním budou v sobě potkávat.
0: Kdo však slavnostní otevření budovy úřadu nestihl a měl by zájem útroby z rekonstruovaného objektu prozkoumat, může se ještě nyní zdarma zarezervovat na jednu z prohlídek, a to přímo na portálu Plzeňské vstupenky. Z Doubravky pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
5: Po dlouhých letech jednání se plzeňská část Valcha dočká vlastní mateřské školy. Vyroste v Leniáčkové ulici v místě, které je obklopeno novou zástavbou. Na její výstavbě se bude podílet centrální

0: obvod i město Plzeň.
1: Chce se mi říct konečně, protože tady prostě infrastruktura v podobě školky chybí 10 až 12 let, takže my jsme byli rádi, když jsme se s panem starostou mohli dohodnout, že jdeme takzvaně na půl. Já jsem poskytl finanční prostředky z rozpočtu města, bylo to 50 milionů korun. Tady by měly vzniknout 3 třídy. Věřím, že tady děti dojdou dostatečně kvalitní zázemí pro předškolní výchovu, že tady najdou své kamarády a že se tady dílo podaří.
0: Moderní školka nabídne zázemí pro 72 dětí a stane se jednou z nejvýznamnějších investic třetího městského obvodu.
2: Valcha to skutečně potřebuje, nicméně jsou to 3 třídy. Ta školka přišla o trošičku později, než přijít měla, takže věřím tomu, že Valšáci se teďka zasnaží trošičku zvýší porodnost, aby příští nebo přes příští rok, až ji budeme otvírat, tak aby skutečně všechny třídy byly plné a tady ten prostor byl opravdu naplněn dětmi, jejich radostí, aby tu vznikala nová kamarádství.
0: Valcha se v posledních letech dynamicky rozrůstá. Masivní bytová výstavba sem přivedla stovky mladých rodin. Klíčová infrastruktura ovšem chyběla a rodiny tak musely vozit své ratolesti až na Bory.
3: Je taky hrozně dobře, že po tom, co se ta školka postaví, tak rodiče nebudou muset dovážet děti na Bory, ale že prostě budou moct dojít do té školky, která na té Valše bude. Zvlášť teďka, když se ta Valcha bude rozrůstat, budou se tady stavět nový bytový domy. Ta školka o momentálně kapacitě 72 dětí, tady bude sakramansky potřeba.
0: Jednopodlažní budova bude svým pojetím naprosto unikátní. Architektonicky je přitom navržena tak, aby dobře zapadla do okolní zástavby. Kruhové atrium se zelenou střechou zase pomůže udržet ve třídách příjemné klima.
4: Je to kruhová dřevostavba s atriem, bude postavena v difuzně otevřeném konstrukčním systému a bude mít dřevěnou fasádu a doufám, že se všem bude líbit.
0: Samotná výstavba za zhruba 95 milionů korun začne symbolicky 1. června na Den dětí a potrvá přibližně 18 měsíců. První děti by mohly do nových tříd nastoupit v září roku 2028. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
5: Letošní ročník nabídl ještě více zážitků než kdy dříve. Vedle legendárních restaurací, tematických gastronomických zón a cooking show přinesl i napínavý souboj o nejlepší burgerárnu a poprvé v historii festivalu si návštěvníci vyzkoušeli vaření po boku profesionálních kuchařů v rámci projektu Fabíny škola vaření.
6: 18 lidí najednou vždycky může vařit s nějakou známou osobností, takže určitě něco, co stojí za svoji pozornost. Potom asijská zóna, kterou jsme zase rozšířili, udělali ještě hezčí a s čím mám největší radost, tak je Heinz Grill Akademie. Protože tam jsou ty obrovský americký smokery, výborný maso a to myslím, že lidi hodně baví.
5: Centrem festivalu byla legendární hostina, velký stolovací prostor, kde návštěvníci mohli jídlo sdílet společně u jednoho stolu.
7: My se obchodíme každý rok, máme rádi dobrý jídlo.
8: Kvůli dobrýmu jídlu vyzkoušet nové věci, které jsem nikdy ještě neskusil.
9: Je tady spoustu nových jídel, které jsem ještě nikdy neměl.
10: Atmosféra. Nový jídla, který jsem ještě neskusila.
5: Kromě skvělé atmosféry a excelentní kuchyně, Elimon Fresh Festival nabídl možnost naživo sledovat umění výrazných osobností české gastroscény.
6: Musím říct, že letos je to celá řada hostů. Musím říct, Zdeněk Polraj. Nesmí chybět, je vždycky na festivale, ale kromě něho Mirka Vangil, která má zrovna tady za náma akorát show, potom Roman Staša, Pavel Berky, Adam Rundus, Tví, Peťa Fonda, celá řada lidí.
11: Mně se tady strašně, mě ten festival hrozně překvapil. Já se přiznám, že jsem tady úplně poprvý. A líbí se mi tím, jak je to rozlehlý, že prostě tady není hlava na hlavě, že se tady dá prostě i normálně chodit, normálně se všechno prohlídnout a je to báječný, těším se, až si to celý projdu, protože jsem ještě nebyl úplně všude. A viděl jsem, že jsou tady úplně nádherný stánky a show byla skvělá. Moderátor Petr je super. Já jsem hrozně rád, že tam se mnou byl. A tak mám pocit, že jsme si notovali a těším se na další akce, protože byl moc příjemný.
5: Kromě prémiových restaurací jako Long Story Short, Diane nebo Yamaya, návštěvníci mohli ochutnat výběr špičkových zahraničních i českých vín, pobavit se v Elimon zóně nebo si domů nakoupit různé delikatesy.
12: My jsme tady už asi po 8. rok a Plzeň je pro nás vždycky nejmilejší zastávka, takže my se sem strašně těšíme, protože tady máme několik stánků, s kterými se tady společně družíme, baví nás to, takže nás baví nejenom tady mezi náma, ale i mezi těma Plzeňákama, takže pro nás je to vždycky nejhezčí zastávka.
13: Hele, Fresh je skvělé, já ho strašně mám rád a Plzeň je jedna z nejlepších zastávek Lencí Tour, takže za mě pecka. Fakt si to užívám.
5: Z Plzně pro televizi ZAK František Šimánek.
14: slunečné odpoledne si mohli nejen obyvatelé plzeňské jedničky užít v sobotu 23. května na druhém ročníku místního pivobraní. Akce nabídla nejen pestrou nabídku regionálních pivovarů, ale také doprovodný program.
15: Nám bylo trošku vyčítáno, že nemyslíme na milovníky piva,

0: Domácí scéna, ale jinak je tady Zhůřák, je tady pivovar Ulenocha, Radouš, Beer Factory a spousta dalších. Myslím si, že si tady všichni návštěvníci přijdou na své.
1: Celá akce ovšem nebyla jen o pivu jako takovém. Během dne se zde vystřídala také řada hudebních uskupení.
2: No, ta pivní kultura samozřejmě k sobě přitahuje i patřičnou hudbu, takže máme tady Anacondu Bandu, měli jsme tady Dark a teď tady máme Sifon, takže myslím si, že ten výběr je úplně jak dělanej tady na ty místní piva a všem doporučuju, aby se zúčastnil i příští rok.
3: Já mám jako pivo rád, mám rád rockovou muziku a já jsem strašně spokojený, že dorazilo tolik lidí a všem jim přeju, aby si to hodně užili.
1: Pivobraní se letos přestěhovalo z Bolevecké návsi na točnu tramvaje u místního pivovaru Raven, se kterým obvod spolupracoval.
4: Já jsem rád, že lidi přišli docela příznivě dneska a i zvědaví, jakože pro nás je skvělý, když mám někdo se zeptá, co máme a fakt chce vědět jako něco k tomu, nejenom objednat a pít, ale jako pivo má být trošku zábavný a zajímavý.
1: Podle organizátorů se i druhý ročník pivobraní vydařil a díky tomu by se akce měla na plzeňskou jedničku vrátit také v příštím roce. Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
5: V prostorách Mariánsko-lázeňského hotelu Nové Lázně se minulý týden uskutečnilo výjimečné setkání, během kterého byla představena nová kniha věnovaná českému malíři Vlastimilu Košvancovi. K tomuto slavnostnímu aktu by nemohlo dojít nebýt italského znalce umění Giuseppa Franzoniho, který Košvancovu tvorbu objevil náhodou na počátku 90. let v Paříži a který svoji publikaci přijel do Mariánských Lázní osobně představit.
6: Co mě na něm nejvíc zaujalo, byl jeho eklektismus, jeho schopnost tedy přecházet z jednoho stylu k druhému, jeho složitost, jeho osobnosti a jeho díla. Je to umělec opravdu veliký.
5: V malebném Mariánsko-lázeňském rezortu se tak skloubilo umění, historie a elegance a oslavilo česko-italské přátelství. Výjimečnost celé slavnostní události, jejíž motem se stalo Košvancovo krédo Život je radost, podtrhl hudební doprovod. Akce se zúčastnili významní italští kunsthistorici. Jejího moderování se ujal poradce pro národní bezpečnost Hynek Kmoníček.
7: Košvanec byl takovým znakem elity první republiky, ať už to byl prezident Beneš nebo všichni významní průmyslníci si od něj objednávali v období první republiky významné a hezké portréty. A kdybyste ho hledali po válce, tak ho prostě nenajdete. Ten člověk byl vyzmizikovaný a vyškrtnutý z celého českého kulturního života, protože za války udělal, on říkal, že satirickou sketch o německé zimní pomoci po porážce u Stalingradu, která byla i hned po válce v té atmosféře interpretována jako kolaborace.
5: Nově vzniklá publikace nese symbolický název Vlastimil Košvanec, malíř pohřbený historií a představuje komplexní pohled na umělcův život, rovněž potvrzuje jeho význam v evropském kontextu.
6: Dnes je ten umělec stále aktuální a důležitý, protože to je velký kosmopolita, je to mezinárodní umělec, jeho dílo oslavuje radost života.
5: Košvancovu tvorbu zachytil v nedávné době časopis Prestiž. Jeho vedení rovněž v Mariánských Lázních přichystalo vůbec první ročník golfového turnaje, během kterého zástupci časopisu pokřtili jeho další vydání.
8: Dneska se tady sešlo kolem 50 hráčů ze světa kultury, ze světa biznisu, je to o potkávání a samozřejmě tahle akce by se neobešla bez partnerů, kterým tímto děkuji a bez kterých by se tahle akce vůbec nemohla konat. Prestiž má historii, tradici 25 let s tím, že nově ho vydáváme i v anglickém jazyce právě kvůli tomu, že dodáváme hotel nebo distribuujeme i na letištích, v business jetech a podobně v business klubech. V časopise Prestiž se věnujeme kultuře, tradicím, business tématům i sportu, takže se všichni najdou.
5: Z Mariánských Lázní pro televizi ZAK Lenka Prokšová. 50 milionů půl litru

0: piva na jednom místě. Právě takovou kapacitu má nový plně automatizovaný sklad, jehož výstavbu dokončil plzeňský Prazdroj.
1: That's amazing moment. We were all waiting on this one because this investment started almost 5 years ago. And now
2: je to pro nás úžasný moment. Tahle investice začala před 5 lety a přispívá jak k bezpečnosti lidí, tak s efektivňováním práce i k udržitelnosti.
1: Practically every dimension of our work, yeah? It contributes to the safety of our people, it contributes to effectiveness of our work.
0: Gigantická budova je velká jako 2 fotbalová hřiště, má 11 pater a pojme neuvěřitelných 42 tisíc palet. V jeden moment je tu uskladněno až 50 milionů piv. Celý proces od nalahvování až po uložení přitom řídí výhradně počítačový systém.
3: V momentě, kdy vyrobíme paletu plnou našeho piva, tak my využíváme prostoru takzvaného mezaninu. Je to 1300 metrů ocelové konstrukce, je na ní 0,5 kilometru dopravníků. Z mezaninu se paleta pomocí vláčkové dráhy dostane do plně autonomního skladu, automatického skladu. A to je 600 metrů, 30 gondol, který dopravují palety přímo do sila. Tam máme 10 jeřábů, který zaskladní zboží až do výšky 30 metrů.
0: Většinu palet si přebírají řidiči, kteří je následně naloží do vozů pomocí elektrických vysokozdvižných vozíků. Jedno místo je ale speciální. Je vyhrazeno pro plně automatickou zadní nakládku, při níž paleta s pivem dojede sama až do kamionu. To vše za pouhé 2,5 minuty.
4: Na jedné směně tady mezi 6 až 8 lidma, to znamená dohromady nějakých 20 lidí. A ty dokážou za jeden den naložit až 120 kamionů. Co do řeči čísel, to znamená, že to je vlastně 80% všech kamionů, který odjedou z plzeňského Prazdroje, z pivovaru Plzeň, odjede tady z toho místa.
0: Část skladu obsadila nealkoholická piva. Právě ta u Čechů získávají na popularitě.
5: Češi obecně změnili své návyky, jak tráví volný čas, změnili vlastně spotřebitelské návyky, to znamená, že vlastně spousta lidí už nechodí tak často do hospody, nepije alkohol, snaží se být aktivní a tím pádem vlastně omezují jakýkoliv vlastně alkoholický nápoj ve svém životě. Vidíme, že vlastně na úkor například výčepních piv, takzvaných desítek, které klesají, ležáky si drží jakž tak ještě vlastně tu oblibu a roste obliba nealkoholických piv. Především obliba ochucených nealkoholických piv v Češi milují například citrusové, pomelo, grep a tak dále.
0: Ještě před 20 lety tvořilo nealkoholické pivo zhruba procento prodejů v Česku. Loni už se jednalo o 12%. Z Plzně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.

0: Krásný den. Někdo cestuje kvůli památkám, někdo kvůli přírodě a někdo prostě proto, že potřebuje na chvíli vypnout a být jinde. Já vás dnes vezmu na místa, která možná nejsou na titulních stránkách průvodců, ale mají něco, co se nedá koupit ani naplánovat. Totiž atmosféru. Vítejte u pořadu Putování v regionech. Dnes vyrážíme objevovat Česko trochu jinýma očima. Bazilika Navštívení Panny Marie ve Frýdku Místku je dominantou města už po staletí. Její elegantní věže, bohatě zdobený interiér i jedinečná atmosféra přitahují věřící, milovníky historie i běžné návštěvníky, kteří hledají klidné místo k zastavení během cest regionem Beskyd. Nyní po více než dvouleté rekonstrukci opět otevřela své brány návštěvníkům.
1: Jen málo která stavba ve Frýdku Místku dokáže na první pohled vzbudit takový respekt a obdiv jako Bazilika Navštívení Panny Marie. Monumentální kostel tyčící se nad historickým centrem je nejen významnou duchovní památkou Moravskoslezského kraje, ale také jedním z nejkrásnějších poutních míst severní Moravy.
2: Je to poutní místo, které je tak jako přezdíváno Slezské Lurdy. Je to proto, že tady počátky tohoto poutního místa sahají do 17. století, kdy nejstarší tady vlastně z toho kostela je soška Panny Marie s Ježíškem, která původně tady stála na tom návrší, jmenovala se to Na vápenkách, a ta soška tady stála na takovém podstavci. A legenda vypráví, že tu sošku tady našli nejdříve lidé, kteří tady těžili vápno. A oni ji odnesli do farního kostela, který je směrem k náměstí. No a druhý den ráno ta soška byla údajně zase tady. A tak se to opakovalo několikrát, takže tím pádem oni si řekli, že asi tady Panna Maria chce mít postavený kostel. Nejdříve ale tady, jak jsem říkala, stála ta soška na podstavci. Byly tady spousta poutníků, kteří se tady modlili u té sochy. Jedna z nich právě byla i hraběnka Tovačovská. To je takové zázračné uzdravení a ona ochrnula, je to taky legenda, jo. Údajně se jí zjevila Panna Maria ve snu, právě Panna Maria v podobě tady této sošky, a řekla, ať jde do Frýdku, že bude uzdravena, a skutečně uzdravena byla.
1: V roce 1706 zde byla postavena dřevěná kaple, která však náporu poutníků brzy nestačila.
2: No a v té době, zhruba kolem toho roku 1730-1740, vlastnili frýdecké panství Pražmové z Bílkova. No a právě hraběnka Karolina Pražmová, která byla vdova, tak ona měla dva syny a ona společně s těmi syny se zasloužili o to, že tento kostel byl postavený.
1: Ačkoliv byla pozdně barokní stavba přerušena válkami Marie Terezie s Bedřichem II., práce rychle pokračovaly díky podpoře Pražmů. Nejcennější je hlavní oltář z roku 1793. Nad svatostánkem je umístěna bajná socha Panny Marie.
2: Máme tady nádherný křišťálový lustr, je to z kamenického šenova. Každý se ptá, jak se to čistí, ale je to opravdu zavěšené na rumpálu. Ten lustr váží 1200 kilo a je na něm 200 svíček. Dneska už samozřejmě elektrických. Je to taková chlouba tady našeho kostela. Dodnes je to živé poutní místo. Ještě takové důležité datum, rok 1999, kdy tento chrám byl povýšen papežem Janem Pavlem II. Na baziliku minor, a od roku 2018 je to i národní kulturní památka.
1: V posledních dvou letech prošla bazilika rozsáhlou rekonstrukcí, během níž se podařilo obnovit spoustu věcí.
3: Především takovým magnetem je krypta, do které se nedalo vstupovat, a teď je nově zpřístupněná. Sice za poplatek, ale je zpřístupněná.
2: Tato krypta je docela rozsáhlá. Najdeme tady krásné barevné obrazy na stěně, které zde namaloval místní rodák pan Josef Lang. A jsou to výjevy historického Frýdku. Takže máme tady třeba Hlubokou ulici, která dnes už vypadá úplně jinak, s takovým procesem poutníků, kteří jdou do baziliky. Tady máme výjev, kdy poutníci, kteří tady šli na pouť, byli to poutníci z Tovačova, tak šli přes most, přes řeku Ostravici, a strhla se nějaká bouře a ten most spadl a oni se tam utopili. A právě asi 13 poutníků to bylo a oni jsou pohřbeni tady taky v této kryptě. Jsou tady pohřbeni Pražmové z Bílkova.
1: Velkou rekonstrukci završila slavnostní bohoslužba na začátku května.
4: Bazilika Minor je přirozenou dominantou města, jedinou bazilikou v kraji, a nejenom ten obnovený interiér, který až lidé vstoupí do toho chrámu, uvidí, který je naprosto uchvatný a já věřím, že tato proměna přiláká do baziliky jak občany města, kteří tam třeba ještě nebyli, tak i návštěvníky.
5: Je to určitý zážitek dějiny.
6: Tady chodíme pravidelně a už se těšíme, jak bude vypadat, když je po tolika letech otevřena zase znovu.
1: Znovu otevřenou baziliku letos čeká mnoho akcí. Konec května bude patřit Noci kostelů s bohatým programem pro děti. Kromě toho se mohou lidé těšit na tři velké poutě spojené se svátky Navštívení, na Nanebevzetí a Narození Panny Marie.
0: Prvního června oslaví všechny děti svůj svátek. Zoo Praha proto připravila na Den dětí pořádnou dávku zábavy pro malé i velké návštěvníky. Areál v Pražské Troji se promění v jedno velké dětské hřiště plné soutěží, her a atrakcí, které vznikly ve spolupráci s městskou policií hlavního města Prahy. Děti se mohou těšit na opičí dráhu, skákací hrad, malování na obličej, fotokoutek nebo třeba dětské dopravní centrum. Chybět nebude ani hudba v podání Dixie Bandu. Vstupné pro děti do 15 let bude symbolická 1 koruna. Safari park ve Dvoře Králové zve na zážitek, který vás alespoň na chvíli přenese do Afriky. Večerní safari nabízí jedinečnou možnost projet se mezi stády zeber, žiraf, antilop nebo nosorožců v atmosféře afrického soumraku a zapadajícího slunce. 50-minutová komentovaná jízda safari busem vede přímo mezi stovkami afrických zvířat a připomíná opravdové výpravy do národních parků v Africe. Večerní safari je navíc unikátem, který nikde jinde v Evropě nezažijete. Na Plzeňsku najdeme městečko s neobvyklým názvem Úterý, které jakoby

0: se zastavilo v čase. Malebné náměstí, historické domy a klidná atmosféra dávají tomuto místu jedinečné kouzlo. Úterý patří k nejmenším historickým městům v Česku. Přesto ukrývá řadu zajímavostí a připomíná dobu, kdy tudy vedly důležité obchodní cesty. A právě do tohoto nenápadného, ale půvabného městečka se teď společně vydáme.
1: V nejzápadnější části okresu Plzeň-Sever najdete malebné městečko v údolí Zurčícího potoka s památkově chráněným náměstím, opředené zajímavými pověstmi i atmosférou. Zvláštní má i název – Úterý.
2: Když někde řeknou, že jsem z Úterý, tak se mě každý ptá, co to je, kde to je. A vlastně se tomu směje, jestli to vůbec existuje. A ten název vlastně vychází z historie, protože v Úterý se tady konaly trhy, jarmarky, tak proto se tomu město říká Úterý. Historicky se to město jmenovalo Neumarkt, Nový trh, protože vlastně jsme v oblasti Sudet, a takže velkou dobu dlouhou se tomu říkalo Nový trh.
3: První zmínka písemná o Úterý je z roku 1233, kdy Úterý získal teplský klášter od matky Václava I.
1: Najdete tu mnoho památkově chráněných barokních domů i dalších historických památek.
2: Ale jenom některé z nich jsou přístupné, a to jenom příležitostně. Například kostel svatého Jana Křtitele, nebo památkový dům Turbovna na náměstí, a nebo při některých příležitostech i historická radnice. Kostel svatého Jana Křtitele je asi největší památkou, kterou tady máme, a obsahuje historické barokní varhany, které se rozezní vždycky při mistrovských varhaních kurzech v létě, v srpnu, kdy přijíždí varhaní mistr a učí tady interpretaci barokní varhaní hudby studenty z celého světa.
3: Kostel projektoval Krištof Ringshofer, slavný barokní stavitel. Nad obcí u hřbitova je hřbitovní kaple svatého Václava, u které si myslí někteří lidé, že by mohla být od syna Krištofa Ringshofera, od Ignáce Kiliána. Není to potvrzený, takže nevíme, ale ta stavba je krásná, takže i by to mohlo být.
1: Ve středu náměstí, které bylo v roce 1992 vyhlášeno památkovou zónou, stojí morový sloup z počátku 18. století, postavený jako poděkování za to, že se morová rána nedostala do města.
3: Sochy svědců jsou od místního sochaře Šterna a socha Madony s Ježíškem je od bratří Stilpů z Chebu. Když se sem přistěhovali volinští Češi po válce, tak tady poblíž zasadili lípu. Ale bohužel lípa začala ten morový sloup dost ničit, takže jsme ji museli skácet a nechat sloup zrestaurovat.
1: Kromě moru se ale jiné rány městečku nevyhnuly. Prolilo se tudy několik povodní a několikrát Úterý se žehly plameny.
3: Zničující požár, kdy teda vyhořelo téměř celé Úterý, asi 2/3 domů lehly popelem. Byl prostě 1694. Ten požár vznikl tady pod radnicí, tady chybí teda barák pod radnicí, který byl zbourán po válce. Takže někde v těch místech byla asi kovárna nebo něco a tam vznikl požár a to Úterý teda lehlo popelem. Radnice je teda původně renesanční, i tu dispozici si zachovala, ale je přestavěná po tom zničujícím požáru z roku 1694 do této podoby. Poslední velký požár, který to byl, vypukl tady na náměstí, v této frontě. Tady shořely tady ty čtyři baráky, které vidíme před sebou. Bylo to teda roku 1998 a tady za přispění kraje a okresu a památkářů se ty baráky rychle opravily, aby úplně nespadly. Takže Díky tady těm dotacím se spravily střechy a baráky stojí. No.
1: Dům číslo 69, dnešní Turbovna, dříve Mydlárna, byl vyhlášen kulturní památkou. Díky místním je z něj dnes komunitní centrum.
2: Turbovna je historický dům, který tvoří celou severní část náměstí a dlouhou dobu chátral. A nám jako místním obyvatelům to přišlo škoda, tak jsme se snažili nějakým způsobem iniciovat jeho záchranu. Nakonec jsme se rozhodli, že ho koupíme jako spolek, protože v tu dobu byl v exekuční dražbě a nám se podařilo v té dražbě ten dům získat díky soukromé půjčce a postupně ho od té doby zachraňujeme. Teď už je to vlastně 10 let, co ten dům máme a od začátku jsme se pustili nejdřív do sklepů a do střechy, do krovu a vlastně zajistili ty hlavní statické poruchy a v posledních letech jsme se dostali i do úpravy interiéru a můžeme ten dům využívat pro různá setkávání, akce, kulturu a prostě už začal žít. Před 2 lety jsme na rohu otevřeli malý krámek, kde si návštěvníci můžou koupit řemeslné výrobky tady od místních řemeslníků a přes ten krámek mohou projít až do historických sklepů, které jsou tesané v kameni a ty se nám taky podařilo v posledních letech zabezpečit, takže je mohou obdivovat a podívat se do nich a v horkých letních dnech se tam schladit.
1: Během roku se v úterý konají akce nejrůznějšího druhu.
2: Takovou první největší je svátek sousedů, který bývá vždycky k konci května a potom tou zatím poslední většinou je B-Art, což je rodinný festival, který je v celých ulicích, ve všech ulicích města a ukazuje různý řemeslní workshopy a dílny pro děti, ale i celou rodinu. Začátkem května je pochod úterského Havrana Krištofa, který vyráží tady z úterý na několik tras po okolí, kratších i delších a návštěvníci si můžou vybrat podle toho, kterou trasu zvládnou.
1: Havrana má městečko ve svém znaku. Pověst praví, že kdysi sledoval jeden z horníků Havrana nesoucího v zobáku zlatý prsten. Na místě, kde ho pták upustil, pak horník našel zlatonosnou rudu. I když nebyla těžba zlata v úterý nikdy doložena, vyloučit ji nelze a díky ní vznikla tradice turistického pochodu s Havranem.
3: Turistický pochod Krištofa Havrana vlastně vznikl nápadem mého kolegy v práci a já jsem se přidal, protože už jsem ten nápad kdysi dávno měl, že by bylo dobré udělat kolem úterý turistický pochod, aby lidé poznali jednak úterý a i to hezké okolí, které tu je. Chytilo se to a letos už byl 17. ročník tohoto pochodu.
1: Pochodem ale akce v městečku zdaleka nekončí.
2: V červnu je tu vždy svatojánská pouť, ale to je spíš taková církevní slavnost. V červenci bývá řemeslný jarmark tady na náměstí. Potom další významná akce je právě ten mistrovský varhaní kurz. Jeho součástí už tradičně je taky jazzový koncert u kostela. A v začátkem září je B-Art, to je rodinný festival pro vlastně všechny, kteří rádi tvoří.
1: Město i jeho okolí můžete poznávat díky naučné stezce s 12 zastaveními, dlouhé asi 2 kilometry.
3: Začíná tady na náměstí, tamhle je první panel, druhý panel je tady na Turbovně a pak se jde dál ke kostelu na malé náměstí k hospodě.
2: Naučnou stezku vybudoval úterský spolek Bart před 20 lety. V loňském roce jsme ji obnovili díky dotaci Plzeňského kraje a vede vlastně po celém městečku, ale i do okolí, vlastně na takové tři strany. Vždycky jsou tam typy na výlet, kam se ještě může člověk dostat dál. Ten okruh v centru měří asi 1 kilometr, takže ho člověk zvládne do hodinky, včetně prostudování všech panelů obejít a provází jednotlivá stanoviště takové hravé úkoly s Havranem, kde si člověk může, a zejména děti, odpovědět nějaké otázky k tomu, o čem ta stezka vypráví, anebo tomu, co se dozvěděli.
1: Stezka vede i kouzelnou krajinou podél vodního toku s přírodou nezasaženou průmyslem.
3: Údolí Úterského potoka je krásné území. Jsou tam louky, po kterých se dá dobře chodit. Roste tam i chráněná rostlina pérovník pštrosí. Po okolních kopcích můžete vidět náprsníky. A z jara to třeba teď v květnu jsou na některých místech i chráněné stavače.
1: Dojdete až na okolní kopce, odkud jsou nádherné výhledy. Vidět je i Šumava. Jeden z koncových panelů stezky vás dovede ke hřbitovní kapli svatého Václava, zbudované v polovině 18. století. Před ní stojí památná lípa stará více než 200 let, ke které se váže další místní pověst.
3: Podstata je, že jí tady zasadila dívka, služka z nějakého statku, která byla nařčena z nějaké krádeže a ona řekla, že zasadila lípu kořeny nahoru a jestli se lípa chytne a poroste, takže je to důkaz, že byla nevinná. Ovšem od smrti to nezachránilo, protože napřed se lípa chytla a jí asi popravili.
1: Zastavení u kaple vás nasměruje také k minerálnímu prameni. Nad ním stojí altánek z roku 1931.
3: Pramen nese název Opata Reitenbergera, úterského rodáka, který je zakladatel Mariánských lázní, protože v době, kdy byl opatem v Teplického kláštera, tak se velmi zasadil o vznik lázeňského města Mariánské lázně.
1: Ať vám udělá úterská uhličitá kyselka dobře. A nejen ona, také zdejší půvabná krajina a atmosféra dávno zašlých časů.
0: Pokud hledáte místo, kde si děti opravdu vyhrají a dospělí si na chvíli připomenou vlastní dětství, park Miraculum v Milovicích je ideální volbou. Největší zábavně naučný park v České republice nabízí na 12 hektarech obří prolézačky, podzemní chodby, vodní svět, lesní hřiště i spoustu dalších atrakcí pro malé i velké návštěvníky. Miraculum je místem, kde se dá bez problémů strávit celý den a kde si každá věková kategorie najde své dobrodružství. Ať už sem vyrazíte za aktivním odpočinkem, rodinným výletem nebo jen za pořádnou dávkou zábavy, nudit se tu rozhodně nebudete. Jedna z nejvýraznějších dominant Pardubic znovu otevírá své brány návštěvníkům. Zelená brána, která prošla rozsáhlou rekonstrukcí, se po téměř 2 letech opět vrací do běžného provozu a od června nabídne návštěvníkům oblíbený výhled na historické centrum města. Součástí prohlídky je také výstava mapující proměny Pardubického náměstí republiky v průběhu 19. a 20. století. A během letních večerů si lidé budou moci z ochozu věže znovu vychutnat i romantické západy slunce nad Pardubicemi. Cestování není jen o kilometrech, někdy stačí pár kroků, jedno zastavení nebo obyčejný výhled, aby člověk objevil něco nového. A přesně o tom bylo i dnešní putování. Děkuji, že jste byli s námi a těším se zase příště na další společnou cestu v pořadu Putování v regionech. Do té doby se mějte krásně. Na viděnou.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Mariánské Lázně ožily velkolepou kulturní událostí. Město s jedinečnou atmosférou navštívil známý italský sběratel umění Giuseppe Franzoni, který je zároveň autorem publikace o zapomenutém českém malíři.
1: V prostorách Mariánsko-lázeňského hotelu Nové Lázně se minulý týden uskutečnilo výjimečné setkání, během kterého byla představena nová kniha věnovaná českému malíři Vlastimilu Košvancovi. K tomuto slavnostnímu aktu by nemohlo dojít nebýt italského znalce umění Giuseppa Franzoniho, který Košvancovu tvorbu objevil náhodou na počátku 90. let v Paříži a který svoji publikaci přijel do Mariánských Lázní osobně představit.
2: Co mě na něm nejvíc zaujalo, byl jeho eklektismus, jeho schopnost tedy přecházet z jednoho stylu k druhému, jeho složitost, jeho osobnosti a jeho díla. Je to umělec opravdu veliký.
1: V malebném Mariánsko-lázeňském rezortu se tak skloubilo umění, historie a elegance a oslavilo česko-italské přátelství. Výjimečnost celé slavnostní události, jejíž motem se stalo Košvancovo krédo Život je radost, podtrhl hudební doprovod. Akce se zúčastnili významní italští kunsthistorici. Jejího moderování se ujal poradce pro národní bezpečnost Hynek Kmoníček.
3: Košvanec byl takovým znakem elity první republiky. Ať už to byl prezident Beneš, nebo všichni významní průmyslníci si od něj objednávali v období první republiky významné a hezké portréty. A kdybyste ho hledali po válce, tak ho prostě nenajdete. Ten člověk byl vyzmizikovaný a vyškrtnutý z celého českého kulturního života, protože za války udělal, on říkal, že satirickou sketch o německé zimní pomoci po porážce u Stalingradu, která byla i hned po válce v té atmosféře interpretována jako kolaborace.
1: Nově vzniklá publikace nese symbolický název Vlastimil Košvanec, malíř pohřbený historií a představuje komplexní pohled na umělcův život. Rovněž potvrzuje jeho význam v evropském kontextu.
2: Dnes je ten umělec stále aktuální a důležitý, protože to je velký kosmopolita, je to mezinárodní umělec, jeho dílo oslavuje radost života.
1: Košvancovu tvorbu zachytil v nedávné době časopis Prestiž. Jeho vedení rovněž v Mariánských Lázních přichystalo vůbec první ročník golfového turnaje, během kterého zástupci časopisu pokřtili jeho další vydání.
4: Dneska se tady sešlo kolem 50 hráčů ze světa kultury, ze světa biznisu, je to o potkávání a samozřejmě tahle akce by se neobešla bez partnerů, kterým tímto děkuji a bez kterých by se tahle akce vůbec nemohla konat. Prestiž má historii, tradici 25 let s tím, že nově ho vydáváme i v anglickém jazyce, právě kvůli tomu, že dodáváme hotel nebo distribuujeme i na letištích, v business jetech a podobně v business klubech. V časopise Prestiž se věnujeme kultuře, tradicím, business tématům i sportu, takže se všichni najdou.
1: Z Mariánských Lázní pro televizi Zaklenka Prokšová.
0: Po více než 10 letech obnovili ve Vyšším Brodě na Českokrumlovsku činnost spolku přátel Vyšebrodského kláštera. Nový spolek chce podpořit opravu historického areálu, vznik muzea i navázání na tradiční klášterní pivovar.
5: V historických prostorách Vyšebrodského kláštera se v pátek 22. května po více jak 10 letech obnovila činnost spolku Přátel Vyšebrodského kláštera. Organizace, která v minulosti pomáhala podporovat chod cisterciáckého opatství, tak znovu navazuje na svou někdejší tradici.
6: Ten spolek vlastně navazuje na ten původně hornorakouský spolek pro podporu kláštera v Linci, který inicioval zemský hejtman bývalý Piringer. A ty vlastně jejich zásluhou, ten spolek fungoval 15 let a jejich zásluhou, pač tam byly různé osobnosti z rakouského hospodářského života a pan doktor Cerps to organizoval také, nám pomohli obnovit třeba tady tu lékárnu, i kostel, že jo, i tady dole návštěvnický centrum, takže se významně zasloužili o obnovu kláštera.
5: Celé jednání se konalo za přítomnosti právníka, který dohlížel na jeho průběh. Předsedkyní spolku byla zvolena profesorka a lékařka Věra Adámková.
7: A určitě se chci zasadit o to, abychom přispěli jednak k dalšímu povědomí kláštera, protože opravdu je to centrum vzdělanosti nejenom v jižních Čechách, ale když vezmete tu příhraniční oblast, tak oni měli přesah vlastně dneska, bychom řekli, přes hranice. A ne to jenom tedy kulturní památka, ale může to prospět i tomu regionálnímu ekonomickému růstu.
5: Nově zvolení členové a pozvaní hosté si následně prohlédli některé vzácně dochované artefakty, zakládající listinu kláštera nebo filozofický a teologický sál.
8: Klášter je vlastně naše perla tady v celém regionu, jak historická, tak duchovní, a myslím, že spolek obnoví tu svoji cestu, kterou před 20 nebo 30 lety započal, a bude pomáhat vlastně nést dobré jméno kláštera napříč republikou.
9: Vyšší Brod a klášter, to je jeden živej celek, který patří k sobě. My samozřejmě vždycky jako město budeme podporovat Vyšebrodský klášter a víme, že i klášter podporuje nás. Takže jsem moc rád za tuhletu symbiózu a doufám, že i do budoucna to takhle vydrží.
5: Připravovaný projekt už má konkrétní obrysy. V plánu je vznik menšího pivovaru navazujícího na historickou tradici. Hlavní část objektu by měla sloužit jako nové muzeum věnované cisterciákům a historii Vyšebrodského kláštera. Problémem zatím zůstává financování. Budovy jsou po dlouhých letech v neutěšeném stavu a čeká je rozsáhlá rekonstrukce. Obnovený spolek by tak mohl sehrát důležitou roli nejen při podpoře kulturních aktivit kláštera, ale i při hledání partnerů a prostředků pro záchranu další části historického areálu.
0: Po dvou letech byla dokončena revitalizace kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem. Opravy fasády a interiéru za 27 milionů korun byly z velké části financovány z evropských dotací.
1: Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem září novotou. Prošel totiž revitalizací za více než 27 milionů korun. Práce trvaly 2 roky. V kostele najdete nová světla a opraveny byly také už nevyhovující plochy nad dveřmi. Největších změn ale doznala samotná budova.
10: Podařili se ty zdi kolem opravit a věž. A dokonce nahoře, ještě to budu pamatovat mnozí, tak ta věž jako pod tou špičkou byla taková černá, měla tam takový černý, jako bych řekl, prostor. A myslel se, že to vzniklo ještě za války, že to bylo očazené. No a když tam nahoru postavila firma Avers lešení, tak zjistili, že to nějak teda v těch 50. 60. letech, kdy to opravovali a nějak to zachraňovali tu statiku, takže to natřeli nějakou zřejmě černou barvou, asi to očazený bylo, ale prostě když to objevili, tak to celé odstranili a tak tu věž dneska vidíme v té původní krásné bílé podobě.
1: Kostel Nanebevzetí Panny Marie je nejznámějším svatostánkem metropole Ústeckého kraje. Stojí přímo v centru Ústí nad Labem a přezdívá se mu šikmý kostel. A to díky věži, která se po bombardování za druhé světové války začala naklánět. S revitalizací kostela farnosti pomohla dotace z Evropské unie ve výši 23 milionů korun.
10: Kdyby skutečně to nebylo, tak ten kostel by byl zase ve stávajícím stavu a pochybuju, že bychom v horizontu několika let nebo desítek let ho měli takhle krásný. Tak jsem za to rád, no, tak musíme si říct Bohu díky, se to podařilo.
1: Během revitalizace byl kostel veřejnosti přístupný a dokonce se v něm konaly i bohoslužby. Proběhla také tradiční vánoční výstava betlémů, kterou navštívilo zhruba 10 000 lidí.
10: My míváme vždycky ten kostel otevřený v zádveří nebo tu předsíňku, kde je velký krásný kříž, a já to vírám vždycky brzy ráno a až do večera je otevřen a hořejí tam svíce a lidé přicházejí pořád. To jsou zástupy lidí, kteří sem přicházejí. Takže kdybych to tak měl shrnout, tak zbožnost lidí nebo úcta ke Kristu tady je, i když jaksi je taková, že to je intimní záležitost lidí, ale vidím, jak je to frekventované.
0: V Ve Starých Oldřůvkách na Opavsku slavnostně otevřeli novou síť naučných stezek. Nové altány, informační tabule i rozcestníky teď turistům připomínají bohatou hornickou historii Nízkého Jeseníku a lákají návštěvníky do unikátní krajiny bývalých Břidlicových dolů.
11: Budišovsko, Vítkovsko i okolí Starých Oldřůvek propojuje nově opravená síť Břidlicových naučních stezek. Projekt zahrnoval obnovu zhruba 100 kilometrů tras napříč 6 obcemi a 10 katastrálními územími.
12: V rámci těch stezek se vybudovaly samozřejmě celý nový mobiliář, ten původní už sešel časem. Ten největší tady altány ve Starých Oldřůvkách, pak jsou tři menší v Těchanovicích, Budišov je Podlesí a ve Svatoňovicích je Hexagon. Plus 30 informačních panelů, 30 rozcestníků.
11: Vznikly také nové dálkové ukazatele, které upozorňují na vzdálenější atraktivity regionu. Celkové náklady dosáhly téměř 6 milionů korun. Většinu pokryla dotace.
12: Ale město Budišov financovalo ten mobiliář i v těch jiných obcích. No, dokončujeme Budišově vesmírnou lavičku, která je tak před 80% hotová.
13: Všechny altánky, infopanely a rozcestníky přímo na instalovaných místech ručně pokrýval Břidlicí 79-letý místní řemeslník.
14: To Břidlice. Břidlice má krásný krédo. Břidlice je vlastně zakleté slunce v kameni. Jo? Je to prostě materiál, který, když máte v ruce, musíte ho otěžkat, musíte ho zaklepat, zazvonit, jestli nemá nějakou žilu, jestli nemá nějaký kaz.
11: Práce v náročném terénu mu zabrala téměř 3 měsíce.
14: Tady bylo nejhorší to, že jsem dostal mapu, kde bylo vyznačené 64 celkově těch rozcestníků a altán. Někdy jsem udělal jednu, někdy jsem udělal dvě, někdy jsem udělal tři, podle toho, jak to bylo velký, nebo jak to bylo daleko náročné jako na ten přístup. Bez elektriky, všecko ručně.
11: Na historii těžby Břidlice dlouhodobě upozorňuje také místní muzeum Břidlice.
15: A podařilo se mi postupem času s přáteli, s kamarády a s mnoha nadšenci zhromáždit neuvěřitelné množství nádherných věcí do muzea Břidlice a myslím si, že je to dneska velice zajímavá, významná instituce, co se týká té připomínky dobývání Břidlice v Nízkém Jeseníku.
11: Staré Oldřůvky ale nejsou jen o hornictví. Lokalita leží v Národním geoparku krajina Břidlice a nabízí také výjimečnou přírodu.
16: Oldřůvky vypadají, že jsou na konci světa, ale je to fantastické místo s duší. Jsou tady náhorní plošiny Nízkého Jeseníku, velké travnaté louky, krásné lesy.
11: Revitalizované stezky tak turistům nově přibližují nejen hornickou historii, ale i jedinečný charakter celé krajiny Nízkého Jeseníku.
0: Jízda králů, která byla v roce 2011 zapsána na seznam světového nehmotného kulturního dědictví UNESCO, se jela za krásného počasí v Kunovicích na Uhersko-Hradišťsku. Do tohoto města se od svého znovu obnovení přesně před 30 lety vrací každé 2 roky.
17: Vyvrcholení kunovické jízdy králů nastává v neděli dopoledne, kdy skupina jezdců na koních ozdobených různobarevnými věnci z růží vyráží do ulic, aby přivedla svého krále. Této pocty se v letošním roce dostalo 10-letému Cyrilu Hlaváčkovi, jehož rodiče museli nejdříve dát svůj souhlas.
18: My jsme se moc dlouho nerozhodovali, když tahle nabídka přišla od tady organizátorů jízdy králů a od zastupitelů města, tak jsme skoro i hned řekli a souhlasili, že to Cyrdovi umožníme tady tu slávu, aby si to užil a my s ním samozřejmě.
17: Nový král Cyril Hlaváček je žákem 4. třídy základní školy a folklor je jeho velkou láskou. Učí se hrát na housle, zpívá, tancuje verbuňk a hraje ve 2 cymbálových muzikách. Přípravy na roli krále i přesto nebyly jednoduché.
19: No, přípravy byly dlouhé, už od září, od října, zkoušky a spravování baráku. Mm-hmm.
20: Říká se, že nejtěžší pro tebe bude asi to mlčení, protože nejsi zvyklý mlčet.
19: No, to říká tady každý úplně. Ano, bude to těžká.
17: Král je podle tradice oděn do dívčího kroje a v ústech má růži, aby po celou dobu jízdy zůstal němý. Královská družina od domu krále následně zamířila před radnici, kde požádala starostu města o povolení k jízdě.
21: To král bez statků a dvorů, bez královských pokladů. Proto jsme vás dojeli, pane starosto, požádat, abyste nám dovolil. Pojďte mě vybírat. Hýlom, hýlom.
2: Já vám vybírání pomoci povoluju, ale toto vám nařizuju, abyste si králo krásně dali a kunovědou tam hlavu neudělali.
3: Jsme velmi rádi, že tento zájem neutuchá a trvá, protože letos nám jede 28 jezdců, což je úžasné číslo a jsme velmi rádi, že tomu tak je a věříme, že tomu bude tak i v budoucnu.
17: Po povolení jízdy králů od starosty na náměstí Svobody následovalo tradiční vyvolávání jezdců, kteří vtipně a někdy i štiplavě zhodnotili dění v Kunovicích a okolí.
21: To, co za to dneska i řekne, nejsou žádné pohádky a vyslovené. Kdyby se nám náhodou povedlo pravdoměrně zobrazit, tak se hodně nezapomeňte, nechte si pěkně urazit. Hýlo, hýlo!
22: Místo chlupů leží u horící strojky na líce. Ženské si ale stěžují, že prý tam furt ještě cítí u myšince. Dělat na takovém místě musí být celé jistě sen. Když tam přijdeš, obsluhat jak papoušek popřeje dobrý den. Hýlo, hýlo!
17: A družina s králem se následně vydala na objížďku ulicemi města, aby pozdravila všechny obyvatele i návštěvníky.
0: Hanácká zemědělská v Dolanech na Olomoucku má inovativní kurník, který hlídá klima a jezdí po poli. Zemědělci ho objednali z Kanady a patří tak mezi první v celém Česku, kteří moderní systém používají. Slepice mají díky tomu neustálý přístup k čerstvé trávě a navíc jsou chráněny před predátory.
23: Seznamte se, tohle jsou slepice, přesně jí šťastné slepice. Je to díky tomu, že jsou na vzduchu, mají neustálý přísun trávy a hmyzu, ale hlavně jsou chráněny před liškami či jinými predátory. Hanácká zemědělská v Dolanech vsadila na regenerativní zemědělství. Z Kanady si pořídila tento mobilní kurník. O jeho pohon se stará malá solární elektrárna. Energii dodává také napáječkám a dávkovačům krmiva. Poté, co slepice vyzobou veškerou trávu, se kurník přesouvá o pár metrů dál.
24: Posouváme dvakrát denně, protože ten porost, to množství dostává víc zabrat, tak aby jsme se ho hned nezničili. A mají vlastně svoji vlastní směs, ale k tomu mají trávu, broučky a tak vlastně, co v té přírodě ta slepice běžně má, ale furt je chráněná tou halou.
23: Navíc trus slepic se postará také o přísun živin do půdy. Kanadský, teď už vlastně hanácký kurník je na kolech, takže manipulace s ním je jednoduchá. V budoucnu by zemědělci chtěli pořídit ještě jeden.
25: Jak to vlastně funguje? To musíte posouvat vy nějaké, jak to funguje vlastně to ovládání toho přesunu?
24: Tím, aby to bylo kontrolované, aby se slepičkám nic nestalo, tak vlastně to ovladačem přesouváme sami.
23: Zaměstnanci mají také mobilní aplikaci, v té najdou řadu informací třeba o tom, jaké jsou v kurníku podmínky.
24: Jak jsou otevřený, zavřený rolety a stav baterie a vlastně proudění vzduchu venku.
25: Jak můžete vidět, kurník je dost velký, vejde se sem až 500 slepic, no a taky několik lidí.
23: Slepice snášejí do těchto snáškových hnízd s dopravníkem na vejce, k těm se pak zemědělci dostanou zvenku.
25: Je tam. A další tam je, tam jsou vzadu další, je jich víc, aha.
26: Je zajímavé, že ty slepice vlastně se vůbec nebojí lidí a zároveň vlastně mi okusují tkaničku, oni si asi myslí, že to je žížala nebo něco.
24: Jsou takové asi hodně rychle socializované, v tomhle kurníku nemají problém vlastně s lidma.
25: Místní zemědělci teď dokonce plánují další novinku, konkrétně prodejní automat na vajíčka.
24: První automat na vajíčka bude umístěn vedle našeho areálu. Měl by být zprovozněn co nejdřív, naše slepičky se teprve roznášejí, takže ještě není tolik patřičných a vlastně gramážově daných vajec.
23: Další automat by pak mohl být i v Olomouci. Zatím hanácká zemědělská hledá vhodné místo. Marek Vrlák, TV Morava.
0: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Dobrý den, dnes zavítáme do Království jedu. Je to stále víceméně ještě nová expozice, vznikla v roce 2015 v části tropického pavilonu a v rámci České republiky je velice unikátní. Přináší průřez jedovatými hady napříč světa díly, biotopy, velikostmi a barvami a naši chovatelé zde už slaví velké úspěchy. Vlastně 2/3 druhů už rozmnožili, některé z nich opakovaně. U mnoha z nich je to vlastně výsledek mravenčí práce a vlastně měnění podmínek během roku v souladu s tou přírodou. Jsou tam vlastně ve spojení, někdy i přes mobil a přes internet. Konec konců, pojďme se na to podívat, pojďte dál.
1: Nacházíme se v Království jedů, což je expozice, která se vytvářela v roce 2015, se začala stavět a máme tady nejzajímavější a nejvýraznější druhy jedovatých hadů. Je tady 13 expozic od nejbizárnějších druhů, jako je typ královská kobra, zmije mančanská nebo třeba křovinář němíči. Jako jediný chovatele na světě tady máme zmije pavoučí. Království jedu není jenom o jedovatých hadech, ale máme tady i různé expozice s pralesničkami, což jsou takové drobné jedovaté žáby, nebo tady máme malé expozice s jedovatými strašilkami nebo pavouky. Naše kolekce v Království jedu se skládá z nejzajímavějších a netypicky chovaných druhů jedovatých hadů. Máme tady představitele typu královská kobra, která má třeba takový nej, že je nejdelší jedovatý had na světě. Zároveň tady ale máme třeba křestýšovce mančanského, což je had, který se vyskytuje jenom v pohoří Mang v jižní Číně a je extrémně vzácný v přírodě, ale i v chovech a v zajetích. My tady, jak jsem taky říkal, chováme dva druhy, křovináře němí a křovináře černohlavý. Křovináři němí se vyskytují v Jižní Americe, zatímco křovinář černohlavý se vyskytuje pouze a jenom na poloostrově Osa v Kostarice, v Národním parku Corcovado, kde je extrémně vzácný. Jo, jeho opravdu těžké najít a proto jsme se rozhodli, že ho budeme chovat, protože je o něm málo známo a rádi bychom ho taky do budoucna rozmnožili, což se nám doposud ještě nepodařilo.
0: Dnešní pokračování vám představilo unikátní království jedu, velké i malé, barevné i nenápadné obyvatele, naše chovatelské úspěchy. No a příště zamíříme jinam a je kam, docela jiný svět plzeňské zoo. Nabízí vlastně 1200 různých druhů a 40 velkých expozic, takže na viděnou a naslyšenou někdy příště, někde jinde.

0: Dříve obecná škola, dnes nový úřad městského obvodu Plzeňské čtyřky. V sobotu 23. května se na Doubravce uskutečnilo její slavnostní otevření, které obohatily nejrůznější vystoupení i workshopy.
1: Já mám velkou radost, že se setkáme v podstatě na největších sousedských oslavách naší čtyřky. Zároveň otevíráme a předáváme veřejnosti nový úřad. No a dnešek si užíváme, máme tady dobré jídlo, dobré pití. Máme i nějaké povinnosti, a to je mít s panem biskupem žehnání budovy, protože bychom byli rádi, aby nám požehnal, aby se nám tady všem dařilo. Samozřejmě jsou tady workshopy pro děti, takže děti si tady určitě užijí, můžou vrazit mince. A je tady jídlo, pití, je tady divadlo, je tady zábava, večer nás čeká koncert, takže já čekám, že to bude skvělý den.
0: Návštěvníci mohli sami nahlédnout přímo do budovy, a to v rámci několika komentovaných prohlídek, o které se postaralo přímo vedení městského obvodu.
2: My dnes vlastně máme jakoby slavnostní předání té budovy veřejnosti, protože je to veřejná budova a právě veřejnosti naší občanům ta budova patří. A proto velmi rádi jsme uspořádali komentované prohlídky, které jsme tedy vyvěsili na plzeňskou vstupenku a byly okamžitě vyprodány. Tak se už potom dáváme pořád další a další termíny během měsíce května a června. Zájem je o to obrovský. Já jdu na první tuhletu veřejnou prohlídku dneska ve 3 hodiny. Mám jich asi 8 a moc se na to těším.
0: Rekonstrukce novorenesanční budovy z roku 1902 započala v březnu 2024. Dokončena byla koncem února letošního roku.
3: Nejzajímavější místo nebo bod toho bylo prolnutí toho historické části s tím moderním. Vlastně ta historická fasáda, která dříve byla jako obvodová, nyní slouží jako vnitřní stěna a je to propojeno právě takým krásným prosvětleným atriem, kde sem jde spoustu denního světla a celé to prostředí je hrozně jako kvalitní.
4: Je to potvrzením toho, že zachraňujeme památky, zachraňujeme budovy, které si to zaslouží. Já bych popřál všem zastupitelům a panu starostovi, aby tady rozhodovali ve prospěch našich plzeňáků, hlavně doubraveckých občanů, a těším se na to, že se tady s ním budou v sobě potkávat.
0: Kdo však slavnostní otevření budovy úřadu nestihl a měl by zájem útroby z rekonstruovaného objektu prozkoumat, může se ještě nyní zdarma zarezervovat na jednu z prohlídek, a to přímo na portálu Plzeňské vstupenky. Z Doubravky pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
5: Po dlouhých letech jednání se plzeňská část Valcha dočká vlastní mateřské školy. Vyroste v Leniáčkové ulici v místě, které je obklopeno novou zástavbou. Na její výstavbě se bude podílet centrální obvod i město Plzeň.
4: Chce se mi říct konečně, protože tady prostě infrastruktura v podobě školky chybí 10 až 12 let, takže my jsme byli rádi, když jsme se s panem starostou mohli dohodnout, že jdeme takzvaně na půl. Já jsem poskytl finanční prostředky z rozpočtu města, bylo to 50 milionů korun. Tady by měly vzniknout 3 třídy. Věřím, že tady děti dojdou dostatečně kvalitní zázemí pro předškolní výchovu, že tady najdou své kamarády a že se tady dílo podaří.
5: Moderní školka nabídne zázemí pro 72 dětí a stane se jednou z nejvýznamnějších investic třetího městského obvodu.
6: Valcha to skutečně potřebuje, nicméně jsou to 3 třídy, ta školka přišla o trošičku později, než přijít měla, takže věřím tomu, že Valšáci se teďka zasnaží trošičku zvýší porodnost, aby příští nebo přes příští rok, až ji budeme otvírat, tak aby skutečně všechny třídy byly plné a tady ten prostor byl opravdu naplněn dětmi, jejich radostí, aby tu vznikala nová kamarádství.
5: Valcha se v posledních letech dynamicky rozrůstá. Masivní bytová výstavba sem přivedla stovky mladých rodin. Klíčová infrastruktura ovšem chyběla a rodiny tak musely vozit své ratolesti až na Bory.
7: Je taky hrozně dobře, že po tom, co se ta školka postaví, tak rodiče nebudou muset dovážet děti na Bory, ale že prostě budou moct dojít do té školky, která na té Valše bude. Zvlášť teďka, když se ta Valcha bude rozrůstat, budou se tady stavět nový bytový domy. Ta školka o momentálně kapacitě 72 dětí, tady bude setca kramansky potřeba.
5: Jednopodlažní budova bude svým pojetím naprosto unikátní. Architektonicky je přitom navržena tak, aby dobře zapadla do okolní zástavby. Kruhové atrium se zelenou střechou zase pomůže udržet ve třídách příjemné klima.
8: Je to kruhová dřevostavba s atriem, bude postavena v difuzně otevřeném konstrukčním systému a bude mít dřevěnou fasádu a doufám, že se všem bude líbit.
5: Samotná výstavba za zhruba 95 milionů korun začne symbolicky 1. června na Den dětí a potrvá přibližně 18 měsíců. První děti by mohly do nových tříd nastoupit v září roku 2028. Z Plzně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
9: Letošní ročník nabídl ještě více zážitků než kdy dříve. Vedle legendárních restaurací, tematických gastronomických zón a cooking show přinesl i napínavý souboj o nejlepší burgerárnu a poprvé v historii festivalu si návštěvníci vyzkoušeli vaření po boku profesionálních kuchařů v rámci projektu Fabíny škola vaření.
10: 18 lidí najednou vždycky může vařit s nějakou známou osobností, takže určitě něco, co stojí za svoji pozornost. Potom asijská zóna, kterou jsme zase rozšířili, udělali ještě hezčí. A s čím mám největší radost, tak je Heinz Grill Akademie, protože tam jsou ty obrovský americký smoukry, výborný maso a to myslím, že lidi hodně baví.
9: Centrem festivalu byla legendární hostina, velký stolovací prostor, kde návštěvníci mohli jídlo sdílet společně u jednoho stolu.
11: My se chodíme každý rok, máme rádi dobrý jídlo.
12: Kvůli dobrýmu jídlu vyzkoušet nové věci, které jsem nikdy ještě neskusil.
13: Je tady spoustu nových jídel, které jsem ještě nikdy neměl.
14: Atmosféra, nový jídla, který jsem ještě neskusila.
9: Kromě skvělé atmosféry a excelentní kuchyně, Elimon Fresh Festival nabídl možnost naživo sledovat umění výrazných osobností české gastroscény.
10: Musím říct, že letos je to celá řada hostů. Samozřejmě Zdeněk Polraj. Nesmí chybět, je vždycky na festivale, ale kromě něho Mirka Vangil, která má zrovna tady za náma akorát show, potom Roman Staša, Pavel Berky, Adam Rundus, Tví, Peťa Fonda, celá řada lidí.
15: Mně se tady mě ten festival hrozně překvapil. Já se přiznám, že jsem tady úplně poprvý. A líbí se mi tím, jak je to rozlehlý, že prostě tady není hlava na hlavě, že se tady dá prostě i normálně chodit, normálně se všechno prohlídnout. A je to báječný, těším se, až si to celý projdu, protože jsem ještě nebyl úplně všude. A viděl jsem, že jsou tady úplně nádherný stánky a show byla skvělá. Moderátor Petr je super. Já jsem hrozně rád, že tam se mnou byl. A tak mám pocit, že jsme si notovali a těším se na další akce, protože byl moc příjemný.
9: Kromě prémiových restaurací jako Long Story Short, Diane nebo Yamaya, návštěvníci mohli ochutnat výběr špičkových zahraničních i českých vín, pobavit se v Elimon zóně nebo si domů nakoupit různé delikatesy.
1: My jsme tady už asi po 8. rok a Plzeň je pro nás vždycky nejmilejší zastávka, takže my se sem strašně těšíme, protože tady máme několik stánků, s kterými se tady společně družíme, baví nás to, takže nás baví nejenom tady mezi náma, ale i mezi těma Plzeňákama, takže pro nás je to vždycky nejhezčí zastávka.
16: Hele, Fresh je skvělé, já ho strašně mám rád a Plzeň je jedna z nejlepších zastávek Lencí tour, takže za mě pecka. Fakt si to užívám.
9: Z Plzně pro televizi ZAK František Šimánek.
0: Slunečné odpoledne si mohli nejen obyvatelé plzeňské jedničky užít v sobotu 23. května na druhém ročníku místního pivobraní. Akce nabídla nejen pestrou nabídku regionálních pivovarů, ale také doprovodný program.
17: Nám bylo trošku vyčítáno, že nemyslíme na milovníky piva a tvrdší muziky, tak jsme to chtěli napravit. A k tomu našemu celoročnímu programu, kde máme vinobraní, máme tady Martinské hody, jsme vymysleli tuhle akci, kam jsme sezvali malé pivovárky a pozvali jsme skvělou muziku. A myslím si, že právě milovníci dobrého piva a muziky, tvrdší muziky si dnešek užijou.
18: Máme tady 10 pivovarů, jsme v podstatě na půdě Ravenu, to je taková, myslím si, tady domácí scéna, ale jinak je tady Zhůřák, je tady pivovarů Lenocha, Radou, Beer Factory a spousta dalších. Myslím si, že si tady všichni

0: a všem doporučuju, aby se zúčastnili příští rok.
1: Já mám jako pivo rád, mám rád rockovou muziku a já jsem strašně spokojený, že dorazilo tolik lidí a všem jim přeju, aby si to hodně užili.
2: Pivobraní se letos přestěhovalo z Bolevecké návsi na točnu tramvaje u místního pivovaru Raven, se kterým obvod spolupracoval.
3: Já jsem rád, že lidi přišli docela příznivě dneska a i zvědaví. Jakože pro nás je skvělý, když mám někdo se zeptá, co máme a fakt chce vědět jako něco k tomu, ne jenom objednat a pít, ale jako pivo má být trošku zábavný a zajímavý.
2: Podle organizátorů se i druhý ročník pivobraní vydařil a díky tomu by se akce měla na plzeňskou jedničku vrátit také v příštím roce. Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
4: V prostorách Mariánsko-lázeňského hotelu Nové Lázně se minulý týden uskutečnilo výjimečné setkání, během kterého byla představena nová kniha věnovaná českému malíři Vlastimilu Košvancovi. K tomuto slavnostnímu aktu by nemohlo dojít nebýt italského znalce umění Giuseppa Franzoniho, který Košvancovu tvorbu objevil náhodou na počátku 90. let v Paříži a který svoji publikaci přijel do Mariánských Lázní osobně představit.
5: Co mě na něm nejvíc zaujalo, byl jeho eklektismus, jeho schopnost tedy přecházet z jednoho stylu k druhému, jeho složitost, jeho osobnosti a jeho díla. Je to umělec opravdu veliký.
4: V malebném Mariánsko-lázeňském rezortu se tak skloubilo umění, historie a elegance a oslavilo česko-italské přátelství. Výjimečnost celé slavnostní události, jejíž motem se stalo Košvancovo krédo Život je radost, podtrhl hudební doprovod. Akce se zúčastnili významní italští kunsthistorici. Jejího moderování se ujal poradce pro národní bezpečnost Hynek Kmoníček.
6: Košvanec byl takovým znakem elity první republiky. Ať už to byl prezident Beneš, nebo všichni významní průmyslníci si od něj objednávali v období první republiky významné a hezké portréty. A kdybyste ho hledali po válce, tak ho prostě nenajdete. Ten člověk byl vyzmizikovaný a vyškrtnutý z celého českého kulturního života, protože za války udělal, on říkal, že satirickou sketch o německé zimní pomoci po porážce u Stalingradu, která byla i hned po válce v té atmosféře interpretována jako kolaborace.
4: Nově vzniklá publikace nese symbolický název Vlastimil Košvanec, malíř pohřbený historií a představuje komplexní pohled na umělcův život, rovněž potvrzuje jeho význam v evropském kontextu.
5: Dnes je ten umělec stále aktuální a důležitý, protože to je velký kosmopolita, je to mezinárodní umělec, jeho dílo oslavuje radost života.
4: Košvancovu tvorbu zachytil v nedávné době časopis Prestiž. Jeho vedení rovněž v Mariánských Lázních přichystalo vůbec první ročník golfového turnaje, během kterého zástupci časopisu pokřtili jeho další vydání.
7: Dneska se tady sešlo kolem 50 hráčů ze světa kultury, ze světa biznisu, je to o potkávání a samozřejmě tahle akce by se neobešla bez partnerů, kterým tímto děkuji a bez kterých by se tahle akce vůbec nemohla konat. Prestiž má historii, tradici 25 let s tím, že nově ho vydáváme i v anglickém jazyce, právě kvůli tomu, že dodáváme hotel nebo distribuujeme i na letištích, v business jetech a podobně v business klubech. V časopise Prestiž se věnujeme kultuře, tradicím, business tématům i sportu, takže se všichni najdou.
4: Z Mariánských Lázní pro televizi ZAK Lenka Prokšová. 50 milionů půl litru piva na jednom místě. Právě takovou kapacitu má nový plně automatizovaný sklad, jehož výstavbu dokončil plzeňský Prazdroj.
8: That's amazing moment. We were all waiting on this one because this investment started almost 5 years ago. And now
9: je to pro nás úžasný moment. Tahle investice začala před 5 lety a přispívá jak k bezpečnosti lidí, tak s efektivňování práce i k udržitelnosti.
8: practically every dimension of our work. Yeah? It contributes to the safety of our people. It contributes to effectiveness of our work.
4: Gigantická budova je velká jako dvě fotbalová hřiště. Má 11 patr.

0: Per a pojme neuvěřitelných 42 tisíc palet. V jeden moment je tu uskladněno až 50 milionů piv. Celý proces od nalahvování až po uložení přitom řídí výhradně počítačový systém.
1: V momentě, kdy vyrobíme paletu plnou našeho piva, tak my využíváme prostoru takzvaného mezaninu. Je to 1300 metrů ocelové konstrukce, je na ní půl kilometru dopravníků. Z mezaninu se paleta pomocí vláčkové dráhy dostane do plně autonomního skladu, automatického skladu. To je 600 metrů, 30 gondol, který dopravují palety přímo do sila. Tam máme 10 jeřábů, který zaskladní zboží až do výšky 30 metrů.
0: Většinu palet si přebírají řidiči, kteří je následně naloží do vozů pomocí elektrických vysokozdvižných vozíků. Jedno místo je ale speciální. Je vyhrazeno pro plně automatickou zadní nakládku, při níž paleta s pivem dojede sama až do kamionu. To vše za pouhé 2,5 minuty.
2: Na jedné směně tady mezi 6 až 8 lidma, to znamená dohromady nějakých 20 lidí. A ty dokážou za jeden den naložit až 120 kamionů. Co do řeči čísel, to znamená, že to je vlastně 80% všech kamionů, který odjedou z plzeňského Prazdroje, z pivovaru Plzeň, odjede tady z toho místa.
0: Část skladu obsadila nealkoholická piva. Právě ta u Čechů získávají na popularitě.
3: Češi obecně změnili své návyky, jak tráví volný čas, změnili vlastně spotřebitelské návyky, to znamená, že vlastně spousta lidí už nechodí tak často do hospody, nepije alkohol, snaží se být aktivní a tím pádem vlastně omezují jakýkoliv vlastně alkoholický nápoj ve svém životě. Vidíme, že vlastně na úkor například výčepních piv, takzvaných desítek, které klesají, ležáky si drží jakž tak ještě vlastně tu oblibu a roste obliba nealkoholických piv. Především obliba ochucených nealkoholických piv v Češi milují například citrusové, pomelo, grep a tak dále.
0: Ještě před 20 lety tvořilo nealkoholické pivo zhruba procento prodejů v Česku. Loni už se jednalo o 12%. Z Plzně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.

0: Krásný den. Někdo cestuje kvůli památkám, někdo kvůli přírodě a někdo prostě proto, že potřebuje na chvíli vypnout a být jinde. Já vás dnes vezmu na místa, která možná nejsou na titulních stránkách průvodců, ale mají něco, co se nedá koupit ani naplánovat. Totiž atmosféru. Vítejte u pořadu Putování v regionech. Dnes vyrážíme objevovat Česko trochu jinýma očima. Bazilika navštívení Panny Marie ve Frýdku Místku je dominantou města už po staletí. Její elegantní věže, bohatě zdobený interiér i jedinečná atmosféra přitahují věřící, milovníky historie i běžné návštěvníky, kteří hledají klidné místo k zastavení během cest regionem Beskyd. Nyní po více než dvouleté rekonstrukci opět otevřela své brány návštěvníkům.
1: Jen málo která stavba ve Frýdku Místku dokáže na první pohled vzbudit takový respekt a obdiv jako bazilika navštívení Panny Marie. Monumentální kostel tyčící se nad historickým centrem je nejen významnou duchovní památkou Moravskoslezského kraje, ale také jedním z nejkrásnějších poutních míst severní Moravy.
2: Je to poutní místo, které je tak jako přezdíváno Slezské Lurdy. Je to proto, že tady počátky tohoto poutního místa sahají do 17. století, kdy nejstarší tady vlastně z toho kostela je soška Panny Marie s Ježíškem, která původně tady stála na tom návrší, jmenovala se to Na Vápenkách, a ta soška tady stála na takovém podstavci. A legenda vypráví, že tu sošku tady našli nejdříve lidé, kteří tady těžili vápno. A oni ji odnesli do farního kostela, který je směrem k náměstí. A druhý den ráno ta soška byla údajně zase tady. A tak se to opakovalo několikrát, takže tím pádem oni si řekli, že asi tady Panna Maria chce mít postavený kostel. Nejdříve ale tady, jak jsem říkala, stála ta soška na podstavci. To je spousta poutníků, kteří se tady modlili u té sochy. Jedna z nich právě byla i hraběnka Tovačov. To je takové zázračné uzdravení a ona ochrnula, je to taky legenda, jo. Údajně se jí zjevila Panna Maria ve snu, právě Panna Maria v podobě tady této sošky, a řekla, ať jde do Frýdku, že bude uzdravena, a skutečně uzdravena byla.
1: V roce 1706 zde byla postavena dřevěná kaple, která však náporu poutníků brzy nestačila.
2: No a v té době, zhruba kolem toho roku 1730-1740, vlastnili frýdecké panství Pražmové z Bílkova. No a právě hraběnka Karolina Pražmová, která byla vdova, tak ona měla dva syny a ona společně s těmi syny se zasloužili o to, že tento kostel byl postavený.
1: Ačkoliv byla pozdně barokní stavba přerušena válkami Marie Terezie s Bedřichem II., práce rychle pokračovaly díky podpoře Pražmů. Nejcennější je hlavní oltář z roku 1793. Nad svatostánkem je umístěna bajná socha Panny Marie.
2: Máme tady nádherný křišťálový lustr, je to z kamenického šenova. Každý se ptá, jak se to čistí, ale je to opravdu zavěšené na rumpálu. Ten lustr váží 1200 kilo a je na něm 200 svíček. Dneska už samozřejmě elektrických. Je to taková chlouba tady našeho kostela. Dodnes je to živé poutní místo. Ještě takové důležité datum, rok 1999, kdy tento chrám byl pověšen papežem Janem Pavlem II. Na baziliku Minor, a od roku 2018 je to i národní kulturní památka.
1: V posledních dvou letech prošla bazilika rozsáhlou rekonstrukcí, během níž se podařilo obnovit spoustu věcí.
3: Především takovým magnetem je krypta, do které se nedalo vstupovat, a teď je nově zpřístupněná. Sice za poplatek, ale je zpřístupněná.
2: Tato krypta je docela rozsáhlá. Najdeme tady krásné barevné obrazy na stěně, které zde namaloval místní rodák pan Josef Lang, a jsou to výjevy historického Frýdku. Takže máme tady třeba Hlubokou ulici, která dnes už vypadá úplně jinak, s takovým procesem poutníků, kteří jdou do baziliky. Tady máme výjev, kdy poutníci, kteří tady šli na pouť, byli to poutníci z Tovačova, tak šli přes most, přes řeku Ostravici, a strhla se nějaká bouře a ten most spadl a oni se tam utopili. A právě asi 13 poutníků to byl a oni jsou pohřbeni tady taky v této kryptě. Jsou tady pohřbení Pražmové z Bílkova.
1: Velkou rekonstrukci završila slavnostní bohoslužba na začátku května.
4: Bazilika Minor je přirozenou dominantou města, jedinou bazilikou v kraji, a nejenom ten obnovený interiér, který až lidé vstoupí do toho chrámu, uvidí, který je naprosto uchvatný, A já věřím, že tato proměna přiláká do baziliky jak občany města, kteří tam třeba ještě nebyli, tak i návštěvníky.
5: Je to určitý zážitek dějiny.
6: Tady chodíme pravidelně a už se těšíme, jak bude vypadat, když je po tolika letech otevřena zase znovu.
1: Znovu otevřenou baziliku letos čeká mnoho akcí. Konec května bude patřit Noci kostelů s bohatým programem pro děti. Kromě toho se mohou lidé těšit na tři velké poutě spojené se svátky Navštívení, na Nanebevzetí a Narození Panny Marie.
0: Prvního června oslaví všechny děti svůj svátek. Zoo Praha proto připravila na Den dětí pořádnou dávku zábavy pro malé i velké návštěvníky. Areál v Pražské Troji se promění v jedno velké dětské hřiště plné soutěží, her a atrakcí, které vznikly ve spolupráci s městskou policií hlavního města Prahy. Děti se mohou těšit na opičí dráhu, skákací hrad, malování na obličej, fotokoutek nebo třeba dětské dopravní centrum. Chybět nebude ani hudba v podání Dixie Bandu. Vstupné pro děti do 15 let bude symbolická 1 koruna. Safari park ve Dvoře Králové zve na zážitek, který vás alespoň na chvíli přenese do Afriky. Večerní safari nabízí jedinečnou možnost projet se mezi stády zeber, žiraf, antilop nebo nosorožců v atmosféře afrického soumraku a zapadajícího slunce. 50-minutová komentovaná jízda safari busem vede přímo mezi stovkami afrických zvířat a připomíná opravdové výpravy do národních parků v Africe. Večerní safari je navíc unikátem, který nikde jinde v Evropě nezažijete. Na Plzeňsku najdeme městečko s neobvyklým názvem Úterý, které jakoby se zastavilo v čase. Malebné náměstí, historické domy a klidná atmosféra dávají tomuto místu jedinečné kouzlo. Úterý patří k nejmenším historickým městům v Česku, přesto ukrývá řadu zajímavostí a připomíná dobu, kdy tudy vedly důležité obchodní cesty. A právě do tohoto nenápadného, ale půvabného městečka se teď společně vydáme.
7: V nejzápadnější části okresu Plzeň-Sever najdete malebné městečko v údolí Zurčícího potoka s památkově chráněným náměstím, opředené zajímavými pověstmi i atmosférou. Zvláštní má i název – Úterý.
8: Když někde řeknu, že jsem z Úterý, tak se mě každý ptá, co to je, kde to je. A vlastně se tomu směje, jestli to vůbec existuje. A ten název vlastně vychází z historie, protože v Úterý se tady konaly trhy, jarmarky, tak proto se tomu město říká Úterý. Historicky se to město jmenovalo Neumarkt, Nový trh, protože vlastně jsme v oblasti Sudet, a takže velkou dobu dlouhou se tomu říkalo Nový trh.
9: První zmínka písemná o Úterý je z roku 1233, kdy Úterý získal teprve svý klášter od matky Václava I.
7: Najdete tu mnoho památkově chráněných barokních domů i dalších historických památek.
8: Ale jenom některé z nich jsou přístupné, a to jenom příležitostně. Například kostel svatého Jana Křtitele, nebo památkový dům Turbovna na náměstí, a nebo při některých příležitostech i historická radnice. Kostel svatého Jana Křtitele je asi největší památkou, kterou tady máme, a obsahuje historické barokní varhany, které se rozezní vždycky při mistrovských varhaních kurzech v létě, v srpnu, kdy přijíždí varhaní mistr a učí tady interpretaci barokní varhaní hudby studenty z celého světa.
9: Kostel projektoval Krištof Ringsenhofer, slavný barokní stavitel. Nad obcí u hřbitova je hřbitovní kaple svatého Václava, u které si myslí někteří lidé, že by mohla být od syna Krištofa Ringsenhofera, od Ignáce Kiliána. Není to potvrzený, takže nevíme, ale ta stavba je krásná, takže i by to mohlo být.
7: Ve středu náměstí, které bylo v roce 1992 vyhlášeno památkovou zónou, stojí morový sloup z počátku 18. století, postavený jako poděkování za to, že se morová rána nedostala do města.
9: Sochy svědců jsou od místního sochaře Šterna a socha Madony s Ježíškem je od bratří Stilpů z Chebu. Když se sem přistěhovali volinští Češi po válce, tak tady poblíž zasadili lípu. Ale bohužel lípa začala ten morový sloup dost ničit, takže jsme ji museli skácet a nechat sloup zrestaurovat.
7: Kromě moru se ale jiné rány městečku nevyhnuly. Prolilo se tudy několik povodní a několikrát Úterý se žehly plameny.
9: Zničující požár, kdy teda vyhořelo téměř celé Úterý, asi 2/3 domů lehly popelem. Byl prostě 1694. Ten požár vznikl tady pod radnicí, tady chybí teda barák pod radnicí, který byl zbourán po válce, takže někde v těch místech byla asi kovárna nebo něco a tam vznikl požár a to úterý teda lehlo popelem. Radnice je teda původně renesanční, i tu dispozici si zachovala, ale je přestavěná po tom vznikajícím požáru z roku 1694 do této poruby. Poslední velký požár, který to byl, vypukl tady na náměstí, v této frontě. Tady shořely tady ty čtyři baráky, které vidíme před sebou. Bylo to teda roku 1998 a tady za přispění kraje a okresu a památkářů se ty baráky rychle opravily, aby úplně nespadly. Takže díky tady těm dotacím se spravily střechy a baráky stojí. No.
7: Dům číslo 69, dnešní turbovna, dříve mydlárna, byl vyhlášen kulturní památkou. Díky místním je z něj dnes komunitní centrum.
5: Turbovna je historický dům, který tvoří celou severní část náměstí a dlouhou dobu chátral. A nám jako místním obyvatelům to přišlo škoda, tak jsme se snažili nějakým způsobem iniciovat jeho záchranu. Nakonec jsme se rozhodli, že ho koupíme jako spolek, protože v tu dobu byl v exekuční dražbě a nám se podařilo v té dražbě ten dům získat díky soukromé půjčce a postupně ho od té doby zachraňujeme. Teď už je to vlastně 10 let, co ten dům máme a od začátku jsme se pustili nejdřív do sklepů a do střechy, do krovu a vlastně zajistili ty hlavní statické poruchy a v posledních letech jsme se dostali i do úpravy interiérů a můžeme ten dům využívat pro různá setkávání, akce, kulturu a prostě už začal žít. Před dvěma lety jsme na rohu otevřeli malý krámek, kde si návštěvníci můžou koupit řemeslné výrobky tady od místních řemeslníků a přes ten krámek mohou projít až do historických sklepů, které jsou tesané v kameni a ty se nám taky podařilo v posledních letech zabezpečit, takže je mohou obdivovat a podívat se do nich a v horkých letních dnech se tam schladit.
7: Během roku se v úterý konají akce nejrůznějšího druhu.
5: Takovou první největší je svátek sousedů, který bývá vždycky k konci května a potom tou zatím poslední většinou je Be Art, což je rodinný festival, který je v celých ulicích, ve všech ulicích města a ukazuje různý řemeslní workshopy a dílny pro děti, ale i celou rodinu. Začátkem května je pochod úterského havrana Krištofa, který vyráží tady z úterý na několik tras po okolí, kratších i dalších a návštěvníci si můžou vybrat podle toho, kterou trasu zvládnou.
7: Havrana má městečko ve svém znaku. Pověst praví, že kdysi sledoval jeden z horníků havrana nesoucího v zobáku zlatý prsten. Na místě, kde ho pták upustil, pak horník našel zlatonosnou rudu. I když nebyla těžba zlata v úterý nikdy doložena, vyloučit ji nelze a díky ní vznikla tradice turistického pochodu s havranem.
9: Turistický pochod Krištofa Havrana vlastně vznikl nápadem mého kolegy v práci a já jsem se přidal, protože už jsem ten nápad kdysi dávno měl, že by bylo dobré udělat kolem úterý turistický pochod, aby lidé poznali jednak úterý a i to hezké okolí, které tu je. Chytilo se to a letos už byl 17. ročník tohoto pochodu.
7: Pochodem ale akce v městečku zdaleka nekončí.
5: V červnu je tu vždy svatojánská pouť, ale to je spíš taková církevní slavnost. V červenci bývá řemeslný jarmark tady na náměstí. Potom další významná akce je právě ten mistrovský varhaní kurz. Jeho součástí už tradičně je taky jazzový koncert u kostela. A v začátkem září je Be Art, to je rodinný festival pro vlastně všechny, kteří rádi tvoří.
7: Město i jeho okolí můžete poznávat díky naučné stezce s 12 zastaveními, dlouhé asi 2 kilometry.
9: Začíná tady na náměstí, tamhle je první panel, druhý panel je tady na turbovně a pak se jde dál ke kostelu na malé náměstí k hospodě.
5: Naučnou stezku vybudoval úterský spolek Bart před 20 lety. V loňském roce jsme ji obnovili díky dotaci Plzeňského kraje a vede vlastně po celém městečku, ale i do okolí, vlastně na takové tři strany. Vždycky jsou tam typy na výlet, kam se ještě může člověk dostat dál. Ten okruh v centru měří asi 1 kilometr, takže ho člověk zvládne do hodinky, včetně prostudování všech panelů obejít a provází jednotlivá stanoviště takové hravé úkoly s havranem, kde se člověk může, a zejména děti, odpovědět nějaké otázky k tomu, o čem ta stezka vypráví, anebo tomu, co se dozvěděli.
7: Stezka vede i kouzelnou krajinou podél vodního toku s přírodou nezasaženou průmyslem.
9: Údolí Uterského potoka je krásné území. Jsou tam louky, po kterých se dá dobře chodit. Roste tam i chráněná rostlina pérovník pštrosí. Po okolních kopcích můžete vidět náprsníky. A z jara, to třeba teď v květnu, jsou na některých místech i chráněné stavače.
7: Dojdete až na okolní kopce, odkud jsou nádherné výhledy. Vidět je i Šumava. Jeden z koncových panelů stezky vás dovede ke hřbitovní kapli svatého Václava, zbudované v polovině 18. století. Před ní stojí památná lípa, stará více než 200 let, ke které se váže další místní pověst.
9: Podstata je, že jí tady zasadila dívka, služka z nějakého statku, která byla nařčena z nějaké krádeže, a ona řekla, že zasadila lípu kořeny nahoru a jestli se lípa chytne a poroste, takže je to důkaz, že byla nevinná. Ovšem od smrti to nezachránilo, protože napřed se lípa chytla a ji asi popravili.
7: Zastavení u kaple vás nasměruje také k minerálnímu prameni. Nad ním stojí altánek z roku 1931.
9: Pramen nese název Opata Reitenbergera, uterského rodáka, který je zakladatel Mariánských lázní, protože v době, kdy byl opatem v Teplického kláštera, tak se velmi zasadil o vznik lázeňského města Mariánské lázně.
7: Ať vám udělá úterská uhličitá kyselka dobře. A nejen ona, také zdejší půvabná krajina a atmosféra dávno zašlých časů.
0: Pokud hledáte místo, kde si děti opravdu vyhrají a dospělí si na chvíli připomenou vlastní dětství, park Miraculum v Milovicích je ideální volbou. Největší zábavně naučný park v České republice nabízí na 12 hektarech obří prolézačky, podzemní chodby, vodní svět, lesní hřiště i spoustu dalších atrakcí pro malé i velké návštěvníky. Miraculum je místem, kde se dá bez problémů strávit celý den a kde si každá věková kategorie najde své dobrodružství. Ať už sem vyrazíte za aktivním odpočinkem, rodinným výletem nebo jen za pořádnou dávkou zábavy, nudit se tu rozhodně nebudete. Jedna z nejvýraznějších dominant Pardubic znovu otevírá své brány návštěvníkům. Zelená brána, která prošla rozsáhlou rekonstrukcí, se po téměř 2 letech opět vrací do běžného provozu a od června nabídne návštěvníkům oblíbený výhled na historické centrum města. Součástí prohlídky je také výstava mapující proměny Pardubického náměstí republiky v průběhu 19. a 20. století. A během letních večerů si lidé budou moci z ochozu věže znovu vychutnat i romantické západy slunce nad Pardubicemi. Cestování není jen o kilometrech. Někdy stačí pár kroků, jedno zastavení nebo obyčejný výhled, aby člověk objevil něco nového. A přesně o tom bylo i dnešní putování. Děkuji, že jste byli s námi a těším se zase příště na další společnou cestu v pořadu Putování v regionech. Do té doby se mějte krásně. Na viděnou.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Mariánské Lázně ožily velkolepou kulturní událostí. Město s jedinečnou atmosférou navštívil známý italský sběratel umění Giuseppe Franzoni, který je zároveň autorem publikace o zapomenutém českém malíři.
1: V prostorách Mariánsko-lázeňského hotelu Nové Lázně se minulý týden uskutečnilo výjimečné setkání, během kterého byla představena nová kniha věnovaná českému malíři Vlastimilu Košvancovi. K tomuto slavnostnímu aktu by nemohlo dojít nebýt italského znalce umění Giuseppa Franzoniho, který Košvancovu tvorbu objevil náhodou na počátku 90. let v Paříži a který svoji publikaci přijel do Mariánských Lázní osobně představit.
2: Co mě na něm nejvíc zaujalo, byl jeho eklektismus, jeho schopnost tedy přecházet z jednoho stylu k druhému, jeho složitost, jeho osobnosti a jeho díla. Je to umělec opravdu veliký.
1: V malebném mariánsko-lázeňském rezortu se tak skloubilo umění, historie a elegance a oslavilo česko-italské přátelství. Výjimečnost celé slavnostní události, jejíž motem se stalo Košvancovo krédo Život je radost, podtrhl hudební doprovod. Akce se zúčastnili významní italští kunsthistorici. Jejího moderování se ujal poradce pro národní bezpečnost Hynek Kmoníček.
3: Košvanec byl takovým znakem elity první republiky, ať už to byl prezident Beneš, nebo všichni významní průmyslníci si od něj objednávali v období první republiky významné a hezké portréty. A kdybyste ho hledali po válce, tak ho prostě nenajdete. Ten člověk byl vyzmizikovaný a vyškrtnutý z celého českého kulturního života, protože za války udělal, on říkal, že satirickou sketch o německé zimní pomoci po porážce u Stalingradu, která byla i hned po válce v té atmosféře interpretována jako kolaborace.
1: Nově vzniklá publikace nese symbolický název Vlastimil Košvanec, malíř pohřbený historií a představu je komplexní pohled na umělcův život. Rovněž potvrzuje jeho význam v evropském kontextu.
2: Dnes je ten umělec stále aktuální a důležitý, protože to je velký kosmopolita, je to mezinárodní umělec, jeho dílo oslavuje radost života.
1: Košvancovu tvorbu zachytil v nedávné době časopis Prestiž. Jeho vedení rovněž v Mariánských Lázních přichystalo vůbec první ročník golfového turnaje, během kterého zástupci časopisu pokřtili jeho další vydání.
4: Dneska se tady sešlo kolem 50 hráčů ze světa kultury, ze světa biznisu, je to o potkávání a samozřejmě tahle akce by se neobešla bez partnerů, kterým tímto děkuji a bez kterých by se tahle akce vůbec nemohla konat. Prestiž má historii, tradici 25 let s tím, že nově ho vydáváme i v anglickém jazyce, právě kvůli tomu, že dodáváme hotel nebo distribuujeme i na letištích, v business jetech a podobně v business klubech. V časopise Prestiž se věnujeme kultuře, tradicím, business tématům i sportu, takže se všichni najdou.
1: Z Mariánských Lázní pro televizi Zaklenka Prokšová.
0: Po více než 10 letech obnovili ve Vyšším Brodě na Českokrumlovsku činnost spolku přátel Vyšebrodského kláštera. Nový spolek chce podpořit opravu historického areálu, vznik muzea i navázání na tradiční klášterní pivovar.
5: V historických prostorách Vyšebrodského kláštera se v pátek 22. května po více jak 10 letech obnovila činnost spolku Přátel Vyšebrodského kláštera. Organizace, která v minulosti pomáhala podporovat chod cisterciáckého opatství, tak znovu navazuje na svou někdejší tradici.
6: Ten spolek vlastně navazuje na ten původně hornorakouský spolek pro podporu kláštera v Linci, který inicioval zemský hejtman bývalý Piringer. A ty vlastně jejich zásluhou, ten spolek fungoval 15 let a jejich zásluhou, pač tam byly různé osobnosti z rakouského hospodářského života a pan doktor Cerps to organizoval také, nám pomohli obnovit třeba tady tu lékárnu, i kostel, že jo, i tady dole návštěvnický centrum, takže se významně zasloužili o obnovu kláštera.
5: Celé jednání se konalo za přítomnosti právníka, který dohlížel na jeho průběh. Předsedkyní spolku byla zvolena profesorka a lékařka Věra Adámková.
7: A určitě se chci zasadit o to, abychom přispěli jednak k dalšímu povědomí kláštera, protože opravdu je to centrum vzdělanosti nejenom v jižních Čechách, ale když máme tu příhraniční oblast, tak oni měli přesah vlastně dneska, bychom řekli, přes hranice. A ne to jenom tedy kulturní památka, ale může to prospět i tomu regionálnímu ekonomickému růstu.
5: Nově zvolení členové a pozvaní hosté si následně prohlédli některé vzácně dochované artefakty, zakládající listinu kláštera nebo filozofický a teologický sál.
8: Klášter je vlastně naše perla tady v celém regionu, jak historická, tak duchovní, a věřím, že spolek obnoví tu svoji cestu, kterou před 20 nebo 30 lety započal, a bude pomáhat vlastně nést dobré jméno kláštera napříč republikou.
9: Vyšší Brod a klášter, to je jeden živý celek, který patří k sobě. My samozřejmě vždycky jako město budeme podporovat Vyšebrodský klášter a víme, že i klášter podporuje nás. Takže jsem moc rád za tuhletu symbiózu a doufám, že i do budoucna to takhle vydrží.
5: Připravovaný projekt už má konkrétní obrysy. V plánu je vznik menšího pivovaru navazujícího na historickou tradici. Hlavní část objektu by měla sloužit jako nové muzeum věnované cisterciákům a historii Vyšebrodského kláštera. Problémem zatím zůstává financování. Budovy jsou po dlouhých letech v neutěšeném stavu a čeká je rozsáhlá rekonstrukce. Obnovený spolek by tak mohl sehrát důležitou roli nejen při podpoře kulturních aktivit kláštera, ale i při hledání partnerů a prostředků pro záchranu další části historického areálu.
0: Po dvou letech byla dokončena revitalizace kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem. Opravy fasády a interiéru za 27 milionů korun byly z velké části financovány z evropských dotací.
1: Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem září novotou. Prošel totiž revitalizací za více než 27 milionů korun. Práce trvaly 2 roky. V kostele najdete nová světla a opraveny byly také už nevyhovující plochy nad dveřmi. Největších změn ale doznala samotná budova.
10: Podařili se ty zdi kolem opravit a věž. A dokonce nahoře, ještě to budou pamatovat mnozí, tak ta věž jako pod tou špičkou byla taková černá, měla tam takový černý, jako bych řekl, prostor. A myslel se, že to vzniklo ještě za války, že to bylo očazené. No a když tam nahoru postavila firma Avers lešení, tak zjistili, že to nějak teda v těch 50. 60. letech, kdy to opravovali a nějak to zachraňovali tu statiku, takže to natřeli nějakou zřejmě černou barvou, asi to očazený bylo, ale prostě když to objevili, tak to celé odstranili a tak tu věž dneska vidíme v té původní krásné bílé podobě.
1: Kostel Nanebevzetí Panny Marie je nejznámějším svatostánkem metropole Ústeckého kraje. Stojí přímo v centru Ústí nad Labem a přezdívá se mu šikmý kostel. A to díky věži, která se po bombardování za druhé světové války začala naklánět. S revitalizací kostela farnosti pomohla dotace z Evropské unie ve výši 23 milionů korun.
10: Kdyby skutečně to nebylo, tak ten kostel by byl zase ve stávajícím stavu a pochybuju, že bychom v horizontu několika let nebo desítek let ho měli takhle krásný. Tak jsem za to rád, no, tak musíme si říct Bohu díky, se to podařilo.
1: Během revitalizace byl kostel veřejnosti přístupný a dokonce se v něm konaly i bohoslužby. Proběhla také tradiční vánoční výstava Betlémů, kterou navštívilo zhruba 10 000 lidí.
10: My míváme vždycky ten kostel otevřený v zádveří nebo tu předsíňku, kde je velký krásný kříž, a já to vírám vždycky brzy ráno a až do večera je otevřen a hořejí tam svíce a lidé přicházejí pořád. To jsou zástupy lidí, kteří sem přicházejí. Takže kdybych to tak měl shrnout, tak zbožnost lidí nebo úcta ke Kristu tady je, i když jaksi je taková, že to je intimní záležitost lidí, ale vidím, jak je to frekventované.
0: Ve Starých Oldřůvkách na Opavsku slavnostně otevřeli novou síť naučných stezek. Nové altány, informační tabule i rozcestníky teď turistům připomínají bohatou hornickou historii Nízkého Jeseníku a lákají návštěvníky do unikátní krajiny bývalých Břidlicových dolů.
11: Budišovsko, Vítkovsko i okolí Starých Oldřůvek propojuje nově opravená síť Břidlicových naučních stezek. Projekt zahrnoval obnovu zhruba 100 kilometrů tras napříč 6 obcemi a 10 katastrálními územími.
12: V rámci těch stezek se vybudovaly samozřejmě celý nový mobily. Já jsem původní už sešel časem. Ten největší tady altány ve Starých Oldřůvkách, pak jsou tři menší v Těchanovicích, Budišově Podlesí a ve Svatoňovicích je Hexa plus 30 informačních panelů, 30 rozcestníků.
11: Vznikly také nové dálkové ukazatele, které upozorňují na vzdálenější atraktivity regionu. Celkové náklady dosáhly téměř 6 milionů korun. Většinu pokryla dotace.
12: Ale město Budišov financovalo ten mobiliář i v těch jiných obcích. No, dokončujeme v Budišově vesmírnou lavičku, která je tak před 80% hotová.
13: Všechny altánky, infopanely a rozcestníky přímo na instalovaných místech ručně pokrýval Břidlicí 79-letý místní řemeslník.
14: To Břidlice. Břidlice má krásný krédo. Břidlice je vlastně zakleté slunce v kameni. Jo? Je to prostě materiál, který, když máte v ruce, musíte ho otěžkat, musíte ho zaklepat, zazvonit, jestli nemá nějakou žilu, jestli nemá nějaký kas.
11: Práce v náročném terénu mu zabrala téměř 3 měsíce.
14: Tady bylo nejhorší to, že jsem dostal mapu, kde bylo vyznačených 64 celkově těch rozcestníků a altán. Prvně jsem dělal jednu, někdy jsem dělal dvě, někdy jsem dělal tři, podle toho, jak to bylo velký, nebo jak to bylo daleko náročné jako na ten přístup. Bez elektriky, všecko ručně.
11: Na historii těžby Břidlice dlouhodobě upozorňuje také místní muzeum Břidlice.
15: A podařilo se mi postupem času s přáteli, s kamarády a s mnoha nadšenci zhromáždit neuvěřitelné množství nádherných věcí do muzea Břidlice a myslím si, že je to dneska velice zajímavá, významná instituce, co se týká té připomínky dobývání Břidlice v Nízkém Jeseníku.
11: Staré Oldřůvky ale nejsou jen o hornictví. Lokalita leží v Národním geoparku krajina Břidlice a nabízí také výjimečnou přírodu.
16: Oldřůvky vypadají, že jsou na konci světa, ale je to fantastické místo s duší. Jsou tady náhorní plošiny Nízkého Jeseníku, velké travnaté louky, krásné lesy.
11: Revitalizované stezky tak turistům nově přibližují nejen hornickou historii, ale i jedinečný charakter celé krajiny Nízkého Jeseníku.
0: Jízda králů, která byla v roce 2011 zapsána na seznam světového nehmotného kulturního dědictví UNESCO, se jela za krásného počasí v Kunovicích na Uhersko-Hradišťsku. Do tohoto města se od svého znovu obnovení přesně před 30 lety vrací každé 2 roky.
17: Vyvrcholení kunovické jízdy králů nastává v neděli dopoledne, kdy skupina jezdců na koních ozdobených různobarevnými věnci z růží vyráží do ulic, aby přivedla svého krále. Této pocty se v letošním roce dostalo 10-letému Cyrilu Hlaváčkovi, jehož rodiče museli nejdříve dát svůj souhlas.
18: My jsme se moc dlouho nerozhodovali, když tahle nabídka přišla od tady organizátorů jízdy králů a od zastupitelů města, tak jsme skoro i hned řekli a souhlasili, že to Cyrdovi umožníme tady tu slávu, aby si to užil a my s ním samozřejmě.
17: Nový král Cyril Hlaváček je žákem 4. třídy základní školy a folklor je jeho velkou láskou. Učí se hrát na housle, zpívá, tancuje verbuňk a hraje ve 2 cymbálových muzikách. Přípravy na roli krále i přesto nebyly jednoduché.
19: No, přípravy byly dlouhé, už od září, od října, zkoušky a spravování baráku. Mm-hmm.
20: Říká se, že nejtěžší pro tebe bude asi to mlčení, protože nejsi zvyklý mlčet.
19: No, to říká tady každý úplně. Ano, bude to těžká.
17: Král je podle tradice oděn do dívčího kroje a v ústech má růži, aby po celou dobu jízdy zůstal němý. Královská družina od domu krále následně zamířila před radnici, kde požádala starostu města o povolení k jízdě.
21: To král bez statků a dvorů, bez královských pokladů. Proto jsme vás dojeli, pane starosto, požádat, abyste nám dovolil. Pojďte ty mě vybírat. Hýlom, hýlom.
2: Já vám vybírání pomoci povoluju, ale toto vám nařizuju, abyste si králo krásně dali a kunovědou tak hlasbu neudělali.
3: Jsme velmi rádi, že tento zájem neutuchá a trvá, protože letos nám jede 28 jezdců, což je úžasné číslo a jsme velmi rádi, že tomu tak je a věříme, že tomu bude tak i v budoucnu.
17: Po povolení jízdy králů od starosty na náměstí Svobody následovalo tradiční vyvolávání jezdců, kteří vtipně a někdy i štiplavě zhodnotili dění v Kunovicích a okolí.
21: To, co za to dneska i zeměle, nejsou žádné pohádky a vyslovené. Kdyby se nám náhodou povedlo pravoměrně zobrazit, tak se hlavně nezapomeňte, nechte si pěkně urazit. Hýlo, hýlo! Místo chlupů leží u horící strojky na lince. Ženské si ale stěžují, že prý tam furt ještě cítí u myšince. Dělat na takovém místě musí být zcela jistě sen. Když tam přijdeš, obsluhat jak papoušek popřeje dobrý den. Hýlo, hýlo!
17: A družina s králem se následně vydala na objížďku ulicemi města, aby pozdravila všechny obyvatele i návštěvníky.
0: Hanácká zemědělská v Dolanech na Olomoucku má inovativní kurník, který hlídá klima a jezdí po poli. Zemědělci ho objednali z Kanady a patří tak mezi první v celém Česku, kteří moderní systém používají. Slepice mají díky tomu neustálý přístup k čerstvé trávě a navíc jsou chráněny před predátory.
22: Seznamte se, tohle jsou slepice, přesně jí šťastné slepice. Je to díky tomu, že jsou na vzduchu, mají neustálý přísun trávy a hmyzu, ale hlavně jsou chráněny před liškami či jinými predátory. Hanácká zemědělská v Dolanech vsadila na regenerativní zemědělství. Z Kanady si pořídila tento mobilní kurník. O jeho pohon se stará malá solární elektrárna. Energii dodává také napáječkám a dávkovačům krmiva. Poté, co slepice vyzobou veškerou trávu, se kurník přesouvá o pár metrů dál.
23: Posouváme dvakrát denně, protože ten porost, to množství dostává víc zabrat, tak aby jsme se ho hned nezničili. A mají vlastně svoji vlastní směs, ale k tomu mají trávu, broučky a tak vlastně, co v té přírodě ta slepice běžně má, ale furt je chráněná tou halou.
22: Navíc trus slepic se postará také o přísun živin do půdy. Kanadský, teď už vlastně hanácký kurník je na kolech, takže manipulace s ním je jednoduchá. V budoucnu by zemědělci chtěli pořídit ještě jeden.
24: Jak to vlastně funguje? To musíte posouvat vy nějaké, jak to funguje vlastně to ovládání toho přesunu?
23: Tím, aby to bylo kontrolované, aby se slepičkám nic nestalo, tak vlastně to ovladačem přesouváme sami.
22: Zaměstnanci mají také mobilní aplikaci, v té najdou řadu informací třeba o tom, jaké jsou v kurníku podmínky.
23: Jak jsou otevřený, zavřený rolety a stav baterie a vlastně proudění vzduchu venku.
24: Jak můžete vidět, kurník je dost velký, vejde se sem až 500 slepic, no a taky několik lidí.
22: Slepice snášejí do těchto snáškových hnízd s dopravníkem na vejce, k těm se pak zemědělci dostanou zvenku.
24: Je tam. A další tam je, tam jsou vzadu další, je jich víc, aha.
25: Je zajímavé, že ty slepice vlastně se vůbec nebojí lidí a zároveň vlastně mi okusují tkaničku, oni si asi myslí, že to je žížala nebo něco.
23: Jsou takové asi hodně rychle socializované, v tomhle kurníku nemají problém vlastně s lidma.
24: Místní zemědělci teď dokonce plánují další novinku, konkrétně prodejní automat na vajíčka.
23: První automat na vajíčka bude umístěn vedle našeho areálu. Měl by být zprovozněn co nejdřív, naše slepičky se teprve roznášejí, takže ještě není tolik patřičných a vlastně gramážově daných vajec.
22: Další automat by pak mohl být i v Olomouci. Zatím hanácká zemědělská hledá vhodné místo. Marek Vrlák, TV Morava.
0: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu

0: Dobrý den, dnes zavítáme do Království jedu. Je to stále víceméně ještě nová expozice, vznikla v roce 2015 v části tropického pavilonu a v rámci České republiky je velice unikátní. Přináší průřez jedovatými hady napříč světa díly, biotopy, velikostmi a barvami a naši chovatelé zde už slaví velké úspěchy. Vlastně 2/3 druhů už rozmnožili, některé z nich opakovaně. U mnoha z nich je to vlastně výsledek mravenčí práce a vlastně měnění podmínek během roku v souladu s tou přírodou. Jsou tam vlastně ve spojení, někdy i přes mobil a přes internet. Konec konců, pojďme se na to podívat, pojďte dál.
1: Nacházíme se v Království jedů, což je expozice, která se vytvářela v roce 2015, se začala stavět a máme tady nejzajímavější a nejvýraznější druhy jedovatých hadů. Je tady 13 expozic od nejbizárnějších druhů, jako je typ královská kobra, zmije mančanská nebo třeba křovinář němíči. Jako jediný chovatele na světě tady máme zmije pavoučí. Království jedu není jenom o jedovatých hadech, ale máme tady i různé expozice s pralesničkami, což jsou takové drobné jedovaté žáby, nebo tady máme malé expozice s jedovatými strašilkami nebo pavouky. Naše kolekce v Království jedu se skládá z nejzajímavějších a netypicky chovaných druhů jedovatých hadů. Máme tady představitele typu královská kobra, která má třeba takový nej, že je nejdelší jedovatý had na světě. Zároveň tady ale máme třeba křestýšovce mančanského, což je had, který se vyskytuje jenom v pohoří Mang v jižní Číně a je extrémně vzácný v přírodě, ale i v chovech a v zajetích. My tady, jak jsem taky říkal, chováme dva druhy, křovináře němí a křovináře černohlavý. Křovináři němí se vyskytují v Jižní Americe, za to, co křovinář černohlavý se vyskytuje pouze a jenom na poloostrově Osa v Kostarice, v Národním parku Corcovado, kde je extrémně vzácný. Jo, jeho opravdu těžké najít a proto jsme se rozhodli, že ho budeme chovat, protože je o něm málo známo a rádi bychom ho taky do budoucna rozmnožili, což se nám doposud ještě nepodařilo.
0: Dnešní pokračování vám představilo unikátní království jedu, velké i malé, barevné i nenápadné obyvatele, naše chovatelské úspěchy. No a příště zamíříme jinam a je kam, docela jiný svět plzeňské zoo. Nabízí vlastně 1200 různých druhů a 40 velkých expozic, takže na viděnou a naslyšenou někdy příště, někde jinde.

0: Dříve obecná škola, dnes nový úřad městského obvodu Plzeňské čtyřky. V sobotu 23. května se na Doubravce uskutečnilo její slavnostní otevření, které obohatily nejrůznější vystoupení i workshopy.
1: Já mám velkou radost, že se setkáme v podstatě na největších sousedských oslavách naší čtyřky. Zároveň otevíráme a předáváme veřejnosti nový úřad. No a dnešek si užíváme, máme tady dobré jídlo, dobré pití. Máme i nějaké povinnosti, a to je mít s panem biskupem žehnání budovy, protože bychom byli rádi, aby nám požehnal, aby se nám tady všem dařilo. Samozřejmě jsou tady workshopy pro děti, takže děti si tady určitě užijí, můžou vrazit mince. A je tady jídlo, pití, je tady divadlo, je tady zábava, večer nás čeká koncert, takže já čekám, že to bude skvělý den.
0: Návštěvníci mohli sami nahlédnout přímo do budovy, a to v rámci několika komentovaných prohlídek, o které se postaralo přímo vedení městského obvodu.
2: My dnes vlastně máme jakoby slavnostní předání té budovy veřejnosti, protože je to veřejná budova a právě veřejnosti naši občanům ta budova patří. A proto velmi rádi jsme uspořádali komentované prohlídky, které jsme tedy vyvěsili na plzeňskou vstupenku a byly okamžitě vyprodány. Tak se už potom dáváme pořád další a další termíny během měsíce května a června. Zájem je o to obrovský. Já jdu na první tuhletu veřejnou prohlídku dneska ve 3 hodiny. Mám jich asi 8 a moc se na to těším.
0: Rekonstrukce novorenesanční budovy z roku 1902 započala v březnu 2024. Dokončena byla koncem února letošního roku.
3: Nejzajímavější místo nebo bod toho bylo prolnutí toho historické části s tím moderním. Vlastně ta historická fasáda, která dříve byla jako obvodová, nyní slouží jako vnitřní stěna a je to propojeno právě takým krásným prosvětleným atriem, kde sem jde spoustu denního světla a celé to prostředí je hrozně jako kvalitní.
4: Je to potvrzením toho, že zachraňujeme památky, zachraňujeme budovy, které si to zaslouží. Já bych popřál všem zastupitelům a panu starostovi, aby tady rozhodovali ve prospěch našich plzeňáků, hlavně doubraveckých občanů, a těším se na to, že se tady s ním budou v sobě potkávat.
0: Kdo však slavnostní otevření budovy úřadu nestihl a měl by zájem útroby z rekonstruovaného objektu prozkoumat, může se ještě nyní zdarma zarezervovat na jednu z prohlídek, a to přímo na portálu Plzeňské vstupenky. Z Doubravky pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
5: Po dlouhých letech jednání se plzeňská část Valcha dočká vlastní mateřské školy. Vyroste v Leniáčkové ulici v místě, které je obklopeno novou zástavbou. Na její výstavbě se bude podílet centrální obvod i město Plzeň.
4: Chce se mi říct konečně, protože tady prostě infrastruktura v podobě školky chybí 10 až 12 let, takže my jsme byli rádi, když jsme se s panem starostou mohli dohodnout, že jdeme takzvaně na půl. Já jsem poskytl finanční prostředky z rozpočtu města, bylo to 50 milionů korun. Tady by měly vzniknout 3 třídy. Věřím, že tady děti dojdou dostatečně kvalitní zázemí pro předškolní výchovu, že tady najdou své kamarády a že se tady dílo podaří.
5: Moderní školka nabídne zázemí pro 72 dětí a stane se jednou z nejvýznamnějších investic třetího městského obvodu.
6: Valcha to skutečně potřebuje, nicméně jsou to 3 třídy, ta školka přišla o trošičku později, než přijít měla, takže věřím tomu, že Valšáci se teďka zasnaží trošičku zvýší porodnost, aby příští nebo přes příští rok, až ji budeme otvírat, tak aby skutečně všechny třídy byly plné a tady ten prostor byl opravdu naplněn dětmi, jejich radostí, aby tu vznikala nová kamarádství.
5: Valcha se v posledních letech dynamicky rozrůstá. Masivní bytová výstavba sem přivedla stovky mladých rodin. Klíčová infrastruktura ovšem chyběla a rodiny tak musely vozit své ratolesti až na Bory.
7: Je taky hrozně dobře, že po tom, co se ta školka postaví, tak rodiče nebudou muset dovážet děti na Bory, ale že prostě budou moct dojít do té školky, která na té Valše bude. Zvlášť teďka, když se ta Valcha bude rozrůstat, budou se tady stavět nový bytový domy. Ta školka o momentálně kapacitě 72 dětí, tady bude setca kramansky potřeba.
5: Jednopodlažní budova bude svým pojetím naprosto unikátní. Architektonicky je přitom navržena tak, aby dobře zapadla do okolní zástavby. Kruhové atrium se zelenou střechou zase pomůže udržet ve třídách příjemné klima.
8: Je to kruhová dřevostavba s atriem, bude postavena v difuzně otevřeném konstrukčním systému a bude mít dřevěnou fasádu a doufám, že se všem bude líbit.
5: Samotná výstavba za zhruba 95 milionů korun začne symbolicky 1. června na Den dětí a potrvá přibližně 18 měsíců. První děti by mohly do nových tříd nastoupit v září roku 2028. Z Plzně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
9: Letošní ročník nabídl ještě více zážitků než kdy dříve. Vedle legendárních restaurací, tematických gastronomických zón a cooking show přinesl i napínavý souboj o nejlepší burgerárnu a poprvé v historii festivalu si návštěvníci vyzkoušeli vaření po boku profesionálních kuchařů v rámci projektu Fabíny škola vaření.
10: 18 lidí najednou vždycky může vařit s nějakou známou osobností, takže určitě něco, co stojí za svoji pozornost. Potom asijská zóna, kterou jsme zase rozšířili, udělali ještě hezčí. A s čím mám největší radost, tak je Heinz Grill Akademie, protože tam jsou ty obrovský americký smoukry, výborný maso a to myslím, že lidi hodně baví.
9: Centrem festivalu byla legendární hostina, velký stolovací prostor, kde návštěvníci mohli jídlo sdílet společně u jednoho stolu.
11: My se chodíme každý rok, máme rádi dobrý jídlo.
12: Kvůli dobrýmu jídlu vyzkoušet nové věci, které jsem nikdy ještě neskusil.
13: Je tady spoustu nových jídel, které jsem ještě nikdy neměl.
14: Atmosféra, nový jídla, který jsem ještě neskusila.
9: Kromě skvělé atmosféry a excelentní kuchyně, Elimon Fresh Festival nabídl možnost naživo sledovat umění výrazných osobností české gastroscény.
10: Musím říct, že letos je to celá řada hostů. Musím říct, Zdeněk Polraj. Nesmí chybět, je vždycky na festivale, ale kromě něho Mirka Vangil, která má zrovna tady za náma akorát show, potom Roman Staša, Pavel Berky, Adam Rundus, Tví, Peťa Fonda, celá řada lidí.
15: Mně se tady strašně, mě ten festival hrozně překvapil. Já se přiznám, že jsem tady úplně poprvý. A líbí se mi tím, jak je to rozlehlý, že prostě tady není hlava na hlavě, že se tady dá prostě i normálně chodit, normálně se všechno prohlídnout a je to báječný, těším se, až si to celý projdu, protože jsem ještě nebyl úplně všude a viděl jsem, že jsou tady úplně nádherný stánky a show byla skvělá. Moderátor Petr je super, já jsem hrozně rád, že tam se mnou byl. A tak mám pocit, že jsme si notovali a těším se na další akce, protože byl moc příjemný.
9: Kromě prémiových restaurací jako Long Story Short, Diane nebo Yamaya, návštěvníci mohli ochutnat výběr špičkových zahraničních i českých vín, pobavit se v Elimon zóně nebo si domů nakoupit různé delikatesy.
1: My jsme tady už asi po 8. rok a Plzeň je pro nás vždycky nejmilejší zastávka, takže my se sem strašně těšíme, protože tady máme několik stánků, s kterými se tady společně družíme, baví nás to, takže nás baví nejenom tady mezi náma, ale i mezi těma Plzeňákama, takže pro nás je to vždycky nejhezčí zastávka.
16: Hele, Fresh je skvělé, já ho strašně mám rád a Plzeň je jedna z nejlepších zastávek tohlencí tour, takže za mě pecka, fakt si to užívám.
9: Z Plzně pro televizi ZAK, František Šimánek.
0: Slunečné odpoledne si mohli nejen obyvatelé plzeňské jedničky užít v sobotu 23. května na druhém ročníku místního pivobraní. Akce nabídla nejen pestrou nabídku regionálních pivovarů, ale také doprovodný program.
17: Nám bylo trošku vyčítáno, že nemyslíme na milovníky piva a tvrdší muziky, tak jsme to chtěli napravit. A k tomu našemu celoročnímu programu, kde máme vinobraní, máme tady Martinské hody, jsme vymysleli tuhle akci, kam jsme sezvali malé pivovárky a pozvali jsme skvělou muziku. A myslím si, že právě milovníci dobrého piva a muziky, tvrdší muziky si dnešek užijou.
18: Máme tady 10 pivovarů, jsme v podstatě na půdě Ravenu, to je taková, myslím si, tady domácí scéna, ale jinak je tady Zhůřák, je tady pivovarů Lenocha, Radouš, Beer Factory a spousta dalších. Myslím si, že si tady všichni návštěvníci přijdou na své.
0: Celá akce ovšem nebyla jen o pivu jako takovém. Během dne se zde vystřídala také řada hudebních uskupení.
19: No, ta pivní kultura samozřejmě k sobě přitahuje i patřičnou hudbu, takže máme tady Anacondu Bandu, měli jsme tady Dark a teď tady máme Sifon, takže myslím si, že ten výběr je úplně jak dělaný tady na ty místní piva a všem doporučuju, aby se zúčastnili příští rok.
20: Já mám jako pivo rád, mám rád rockovou muziku a já jsem strašně

0: a díky tomu by se akce měla na plzeňskou jedničku vrátit také v příštím roce. Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
1: V prostorách Mariánsko-lázeňského hotelu Nové Lázně se minulý týden uskutečnilo výjimečné setkání, během kterého byla představena nová kniha věnovaná českému malíři Vlastimilu Košvancovi. K tomuto slavnostnímu aktu by nemohlo dojít nebýt italského znalce umění Giuseppa Franzoniho, který Košvancovu tvorbu objevil náhodou na počátku 90. let v Paříži a který svoji publikaci přijel do Mariánských Lázní osobně představit.
2: Co mě na něm nejvíc zaujalo, byl jeho eklektismus, jeho schopnost tedy přecházet z jednoho stylu k druhému, jeho složitost, jeho osobnosti a jeho díla. Je to umělec opravdu veliký.
1: V malebném Mariánsko-lázeňském rezortu se tak skloubilo umění, historie a elegance a oslavilo česko-italské přátelství. Výjimečnost celé slavnostní události, jejíž motem se stalo Košvancovo krédo Život je radost, podtrhl hudební doprovod. Akce se zúčastnili významní italští kunsthistorici. Jejího moderování se ujal poradce pro národní bezpečnost Hynek Kmoníček.
3: Košvanec byl takovým znakem elity první republiky. Ať už to byl prezident Beneš, nebo všichni významní průmyslníci si od něj objednávali v období první republiky významné a hezké portréty. A kdybyste ho hledali po válce, tak ho prostě nenajdete. Ten člověk byl vyzmizikovaný a vyškrtnutý z celého českého kulturního života, protože za války udělal, on říkal, že satirickou skeč o německé zimní pomoci po porážce u Stalingradu, která byla i hned po válce v té atmosféře interpretována jako kolaborace.
1: Nově vzniklá publikace nese symbolický název Vlastimil Košvanec, malíř pohřbený historií a představuje komplexní pohled na umělcův život. Rovněž potvrzuje jeho význam v evropském kontextu.
2: Dnes je ten umělec stále aktuální a důležitý, protože to je velký kosmopolita, je to mezinárodní umělec, jeho dílo oslavuje radost života.
1: Košvancovu tvorbu zachytil v nedávné době časopis Prestiž. Jeho vedení rovněž v Mariánských Lázních přichystalo vůbec první ročník golfového turnaje, během kterého zástupci časopisu pokřtili jeho další vydání.
4: Dneska se tady sešlo kolem 50 hráčů ze světa kultury, ze světa biznisu, je to o potkávání a samozřejmě tahle akce by se neobešla bez partnerů, kterým tímto děkuji a bez kterých by se tahle akce vůbec nemohla konat. Prestiž má historii, tradici 25 let s tím, že nově ho vydáváme i v anglickém jazyce právě kvůli tomu, že dodáváme hotel nebo distribuujeme i na letištích, v business jetech a podobně v business klubech. V časopise Prestiž se věnujeme kultuře, tradicím, business tématům i sportu, takže se všichni najdou.
1: Z Mariánských Lázní pro televizi ZAK Lenka Prokšová. 50 milionů půl litru piva na jednom místě. Právě takovou kapacitu má nový plně automatizovaný sklad, jehož výstavbu dokončil plzeňský Prazdroj.
5: That's amazing moment. We were all waiting on this one because this investment started almost 5 years ago. And now
6: je to pro nás úžasný moment. Tahle investice začala před 5 lety a přispívá jak k bezpečnosti lidí, tak k efektivňování práce i k udržitelnosti.
5: Practically every dimension of our work, yeah? It contributes to the safety of our people, it contributes to effectiveness of our work.
1: Gigantická budova je velká jako 2 fotbalová hřiště, má 11 pater a pojme neuvěřitelných 42 tisíc palet. V jeden moment je tu uskladněno až 50 milionů piv. Celý proces od nalahvování až po uložení přitom řídí výhradně počítačový systém.
7: V momentě, kdy vyrobíme paletu plnou našeho piva, tak my využíváme prostoru takzvaného mezaninu. Je to 1300 metrů ocelové konstrukce, je na ní 0,5 kilometru dopravníků. z mezaninu se paleta pomocí vláčkové dráhy dostane do plně autonomního skladu, automatického skladu. A to je 600 metrů, 30 gondol, který dopravují palety přímo do sila. Tam máme 10 jeřábů, který zaskladní zboží až do výšky 30 metrů.
1: Většinu palet si přebírají řidiči, kteří je následně naloží do vozů pomocí elektrických vysokozdvižných vozíků. Jedno místo je ale speciální.

0: speciální. Je vyhrazeno pro plně automatickou zadní nakládku, při níž paleta s pivem dojede sama až do kamionu. To vše za pouhé 2,5 minuty.
1: Na jedné směně tady mezi 6 až 8 lidma, to znamená dohromady nějakých 20 lidí. A ty dokážou za jeden den naložit až 120 kamionů. Co do řeči čísel, to znamená, že to je vlastně 80% všech kamionů, který odjedou z plzeňského Prazdroje, z pivovaru Plzeň, odjede tady z toho místa.
0: Část skladu obsadila nealkoholická piva. Právě ta u Čechů získávají na popularitě.
2: Češi obecně změnili své návyky, jak tráví volný čas, změnili vlastně spotřebitelské návyky, to znamená, že vlastně spousta lidí už nechodí tak často do hospody, nepije alkohol, snaží se být aktivní a tím pádem vlastně omezují jakýkoliv vlastně alkoholický nápoj ve svém životě. Vidíme, že vlastně na úkor například výčepních piv, takzvaných desítek, které klesají, ležáky si drží jakž tak ještě vlastně tu oblibu a roste obliba nealkoholických piv. Především obliba ochucených nealkoholických piv v Češi milují například citrusové, pomelo, grep a tak dále.
0: Ještě před 20 lety tvořilo nealkoholické pivo zhruba procento prodejů v Česku. Loni už se jednalo o 12%. Z Plzně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.

0: Krásný den. Někdo cestuje kvůli památkám, někdo kvůli přírodě a někdo prostě proto, že potřebuje na chvíli vypnout a být jinde. Já vás dnes vezmu na místa, která možná nejsou na titulních stránkách průvodců, ale mají něco, co se nedá koupit ani naplánovat, totiž atmosféru. Vítejte u pořadu Putování v regionech. Dnes vyrážíme objevovat Česko trochu jinýma očima. Bazilika Navštívení Panny Marie ve Frýdku-Místku je dominantou města už po staletí. Její elegantní věže, bohatě zdobený interiér i jedinečná atmosféra přitahují věřící, milovníky historie i běžné návštěvníky, kteří hledají klidné místo k zastavení během cest regionem Beskyd. Nyní po více než dvouleté rekonstrukci opět otevřela své brány návštěvníkům.
1: Jen málo která stavba ve Frýdku-Místku dokáže na první pohled vzbudit takový respekt a obdiv jako Bazilika Navštívení Panny Marie. Monumentální kostel tyčící se nad historickým centrem je nejen významnou duchovní památkou Moravskoslezského kraje, ale také jedním z nejkrásnějších poutních míst severní Moravy.
2: Je to poutní místo, které je tak jako přezdíváno Slezské Lurdy. Je to proto, že tady počátky tohoto poutního místa sahají do 17. století, kdy nejstarší tady vlastně z toho kostela je soška Panny Marie s Ježíškem, která původně tady stála na tom návrší, jmenovala se to Na vápenkách, a ta soška tady stála na takovém podstavci. A legenda vypráví, že tu sošku tady našli nejdříve lidé, kteří tady těžili vápno. A oni ji odnesli do farního kostela, který je směrem k náměstí. No a druhý den ráno ta soška byla údajně zase tady. A tak se to opakovalo několikrát, takže tím pádem oni si řekli, že asi tady Panna Maria chce mít postavený kostel. Nejdříve ale tady, jak jsem říkala, stála ta soška na podstavci. Byly tady spousta poutníků, kteří se tady modlili u té sochy. Jedna z nich právě byla i hraběnka Tovačovská. To je takové zázračné uzdravení a ona ochrnula, je to taky legenda, jo. Údajně se jí zjevila Panna Maria ve snu, právě Panna Maria v podobě tady této sošky, a řekla, ať jde do Frýdku, že bude uzdravena, a skutečně uzdravena byla.
1: V roce 1706 zde byla postavena dřevěná kaple, která však náporu poutníků brzy nestačila.
2: No a v té době, zhruba kolem toho roku 1730-1740, vlastnili frýdecké panství Pražmové z Bílkova. No a právě hraběnka Karolina Pražmová, která byla vdova, tak ona měla dva syny a ona společně s těmi syny se zasloužili o to, že tento kostel byl postavený.
1: Ačkoliv byla pozdně barokní stavba přerušena válkami Marie Terezie s Bedřichem II., práce rychle pokračovaly díky podpoře Pražmů. Nejcennější je hlavní oltář z roku 1793. Nad svatostánkem je umístěna bajná socha Panny Marie.
2: Máme tady nádherný křišťálový lustr, je to z kamenického šenova. Každý se ptá, jak se to čistí, ale je to opravdu zavěšené na rumpálu. Ten lustr váží 1200 kilo a je na něm 200 svíček. Dneska už samozřejmě elektrický. Je to taková chlouba tady našeho kostela. Dodnes je to živé poutní místo. Ještě takové důležité datum, rok 1999, kdy tento chrám byl povýšen papežem Janem Pavlem II. Na baziliku minor, a od roku 2018 je to i národní kulturní památka.
1: V posledních dvou letech prošla bazilika rozsáhlou rekonstrukcí, během níž se podařilo obnovit spoustu věcí.
3: Především takovým magnetem je krypta, do které se nedalo vstupovat, a teď je nově zpřístupněná. Sice za poplatek, ale je zpřístupněná.
2: Tato krypta je docela rozsáhlá. Najdeme tady krásné barevné obrazy na stěně, které zde namaloval místní rodák pan Josef Lang. A jsou to výjevy historického Frýdku. Takže máme tady třeba Hlubokou ulici, která dnes už vypadá úplně jinak, s takovým procesem poutníků, kteří jdou do baziliky. Tady máme výjev, kdy poutníci, kteří tady šli na pouť, byli to poutníci z Tovačova, tak šli přes most, přes řeku Ostravici, a strhla se nějaká bouře a ten most spadl a oni se tam utopili. A právě asi 13 poutníků to bylo a oni jsou pohřbeni tady taky v této kryptě. Jsou tady pohřbeni Pražmové z Bílkova.
1: Velkou rekonstrukci završila slavnostní bohoslužba na začátku května.
4: Bazilika Minor je přirozenou dominantou města, jedinou bazilikou v kraji, a nejenom ten obnovený interiér, který až lidé vstoupí do toho chrámu, uvidí, který je naprosto uchvatný a já věřím, že tato proměna přiláká do baziliky jak občany města, kteří tam třeba ještě nebyli, tak i návštěvníky.
5: Je to určitý zážitek dějiny.
6: Tady chodíme pravidelně a už se těšíme, jak bude vypadat, když je po tolika letech otevřena zase znovu.
1: Znovu otevřenou baziliku letos čeká mnoho akcí. Konec května bude patřit Noci kostelů s bohatým programem pro děti. Kromě toho se mohou lidé těšit na tři velké poutě spojené se svátky Navštívení, na Nanebevzetí a Narození Panny Marie.
0: Prvního června oslaví všechny děti svůj svátek. Zoo Praha proto připravila na Den dětí pořádnou dávku zábavy pro malé i velké návštěvníky. Areál v Pražské Troji se promění v jedno velké dětské hřiště plné soutěží, her a atrakcí, které vznikly ve spolupráci s městskou policií hlavního města Prahy. Děti se mohou těšit na opičí dráhu, skákací hrad, malování na obličej, fotokoutek nebo třeba dětské dopravní centrum. Chybět nebude ani hudba v podání Dixie Bandu. Vstupné pro děti do 15 let bude symbolická 1 koruna. Safari park ve Dvoře Králové zve na zážitek, který vás alespoň na chvíli přenese do Afriky. Večerní safari nabízí jedinečnou možnost projet se mezi stády zeber, žiraf, antilop nebo nosorožců v atmosféře afrického soumraku a zapadajícího slunce. 50-minutová komentovaná jízda safari busem vede přímo mezi stovkami afrických zvířat a připomíná opravdové výpravy do národních parků v Africe. Večerní safari je navíc unikátem, který nikde jinde v Evropě nezažijete. Na Plzeňsku najdeme městečko s neobvyklým názvem Úterý, které jakoby se zastavilo v čase. Malebné náměstí, historické domy a klidná atmosféra dávají tomuto místu jedinečné kouzlo. Úterý patří k nejmenším historickým městům v Česku, přesto ukrývá řadu zajímavostí a připomíná dobu, kdy tudy vedly důležité obchodní cesty. A právě do tohoto nenápadného, ale půvabného městečka se teď společně vydáme.
7: V nejzápadnější části okresu Plzeň-Sever najdete malebné městečko v údolí Zurčícího potoka s památkově chráněným náměstím, opředené zajímavými pověstmi i atmosférou. Zvláštní má i název – Úterý.
8: Když někde řeknou, že jsem z Úterý, tak se mě každý ptá, co to je, kde to je. A vlastně se tomu směje, jestli to vůbec existuje. A ten název vlastně vychází z historie, protože v Úterý se tady konaly trhy, jarmarky, tak proto se tomu město říká Úterý. Historicky se to město jmenovalo Neumarkt, Nový trh, protože vlastně jsme v oblasti Sudet, a takže velkou dobu dlouhou se tomu říkalo Nový trh.
9: První zmínka písemná o Úterý je z roku 1233, kdy Úterý získal teprve svý klášter od matky Václava I.
7: Najdete tu mnoho památkově chráněných barokních domů i dalších historických památek.
8: Ale jenom některé z nich jsou přístupné, a to jenom příležitostně, například kostel svatého Nakřtitele, nebo památkový dům Turbovna na náměstí, a nebo při

0: některých příležitostech i historická radnice. Kostel svatého Jana Křtitele je asi největší památkou, kterou tady máme, a obsahuje historické barokní varhany, které se rozezní vždycky při mistrovských varhanních kurzech v létě, v srpnu, kdy přijíždí varhaní mistr a učí tady interpretaci barokní varhanní hudby studenty z celého světa.
1: Kostel projektoval Krištof Ringshofer, slavný barokní stavitel. Nad obcí u hřbitova je hřbitovní kaple svatého Václava, u které si myslí někteří lidé, že by mohla být od syna Krištofa Ringshofera, od Ignáce Kiliána. Není to potvrzený, takže nevíme, ale ta stavba je krásná, takže i by to mohlo být.
2: Ve středu náměstí, které bylo v roce 1992 vyhlášeno památkovou zónou, stojí morový sloup z počátku 18. století, postavený jako poděkování za to, že se morová rána nedostala do města.
1: Sochy svědců jsou od místního sochaře Šterna a socha Madony s Ježíškem je od bratří Stilpů z Chebu. Když se sem přistěhovali volinští Češi po válce, tak tady poblíž zasadili lípu, ale bohužel lípa začala ten morový sloup dost ničit, takže jsme ji museli skácet a nechat sloup zrestaurovat.
2: Kromě moru se ale jiné rány městečku nevyhnuly. Prolilo se tudy několik povodní a několikrát úterý se žehly plameny.
1: Zničující požár, kdy teda vyhořelo téměř celé úterý, asi 2/3 domů lehly popelem. Byl prostě 1694. Ten požár vznikl tady pod radnicí, tady chybí teda barák pod radnicí, který byl zbourán po válce. Takže někde v těch místech byla asi kovárna nebo něco a tam vznikl požár a to úterý teda lehlo popelem. Radnice je teda původně renesanční, i tu dispozici si zachovala, ale je přestavěná po tom zničujícím požáru z roku 1694 do této podoby. Poslední velký požár, který to byl, vypukl tady na náměstí, v této frontě. Tady shořely tady ty 4 baráky, které vidíme před sebou. Bylo to teda roku 1998 a tady za přispění kraje a okresu a památkářů se ty baráky rychle opravily, aby úplně nespadly. Takže díky tady těm dotacím se spravily střechy a baráky stojí. No.
2: Dům číslo 69, dnešní turbovna, dříve mydlárna, byl vyhlášen kulturní památkou. Díky místním je z něj dnes komunitní centrum.
0: Turbovna je historický dům, který tvoří celou severní část náměstí a dlouhou dobu chátral. A nám jako místním obyvatelům to přišlo škoda, tak jsme se snažili nějakým způsobem iniciovat jeho záchranu. Nakonec jsme se rozhodli, že ho koupíme jako spolek, protože v tu dobu byl v exekuční dražbě a nám se podařilo v té dražbě ten dům získat díky soukromé půjčce a postupně ho od té doby zachraňujeme. Teď už je to vlastně 10 let, co ten dům máme a od začátku jsme se pustili nejdřív do sklepů a do střechy, do krovu a vlastně zajistili ty hlavní statické poruchy a v posledních letech jsme se dostali i do úpravy interiéru a můžeme ten dům využívat pro různá setkávání, akce, kulturu a prostě už začal žít. Před 2 lety jsme na rohu otevřeli malý krámek, kde si návštěvníci můžou koupit řemeslné výrobky tady od místních řemeslníků a přes ten krámek mohou projít až do historických sklepů, které jsou tesané v kameni a ty se nám taky podařilo v posledních letech zabezpečit, takže je mohou obdivovat a podívat se do nich a v horkých letních dnech se tam schladit.
2: Během roku se v úterý konají akce nejrůznějšího druhu.
0: Takovou první největší je svátek sousedů, který bývá vždycky k konci května a potom zatím poslední většinou je B-Art, což je rodinný festival, který je v celých ulicích, ve všech ulicích města a ukazuje různý řemeslní workshopy a dílny pro děti, ale i celou rodinu. Začátkem května je pochod úterského havrana Krištofa, který vyráží tady z úterý na několik tras po okolí, kratších i dalších a návštěvníci si můžou vybrat podle toho, kterou trasu zvládnou.
2: Havrana má městečko ve svém znaku. Pověst praví, že kdysi sledoval jeden z horníků havrana nesoucího v zobáku zlatý prsten. Na místě, kde ho pták upustil, pak horník našel zlatonosnou rudu. I když nebyla těžba zlata v úterý nikdy doložena, vyloučit ji nelze a díky ní vznikla tradice turistického pochodu s havranem.
1: Turistický pochod Krištofa Havrana vlastně vznikl nápadem mého kolegy v práci a já jsem se přidal protože už jsem ten nápad kdysi dávno měl, že by bylo dobré udělat kolem úterý turistický pochod, aby lidé poznali jednak úterý a i to hezké okolí, které tu je. Chytilo se to a letos už byl 17. ročník tohoto pochodu.
2: Pochodem ale akce v městečku zdaleka nekončí.
0: V červnu je tu vždy svatojánská pouť, ale to je spíš taková církevní slavnost. V červenci bývá řemeslný jarmark tady na náměstí. Potom další významná akce je právě ten mistrovský varhaní kurz. Jeho součástí už tradičně je taky jazzový koncert u kostela. A v začátkem září je Be Art, to je rodinný festival pro vlastně všechny, kteří rádi tvoří.
2: Město i jeho okolí můžete poznávat díky naučné stezce s 12 zastaveními, dlouhé asi 2 kilometry.
1: Začíná tady na náměstí, tamhle je první panel, druhý panel je tady na Turbovně a pak se jde dál ke kostelu na malé náměstí k hospodě.
0: Naučnou stezku vybudoval úterský spolek Bart před 20 lety. V loňském roce jsme ji obnovili díky dotaci Plzeňského kraje a vede vlastně po celém městečku, ale i do okolí, vlastně na takové tři strany. Vždycky jsou tam typy na výlet, kam se ještě může člověk dostat dál. Ten okruh v centru měří asi 1 kilometr, takže ho člověk zvládne do hodinky, včetně prostudování všech panelů, obejít a provází jednotlivá stanoviště takové hravé úkoly s Havranem, kde si člověk může, a zejména děti, odpovědět nějaké otázky k tomu, o čem ta stezka vypráví, anebo tomu, co se dozvěděli.
2: Stezka vede i kouzelnou krajinou podél vodního toku s přírodou nezasaženou průmyslem.
1: Údolí Úterského potoka je krásné území. Jsou tam louky, po kterých se dá dobře chodit. Roste tam i chráněná rostlina perovník štrosí. Po okolních kopcích můžete vidět náprsníky. A z jara to třeba teď v květnu jsou na některých místech i chráněné stavače.
2: Dojdete až na okolní kopce, odkud jsou nádherné výhledy. Vidět je i Šumava. Jeden z koncových panelů stezky vás dovede ke hřbitovní kapli svatého Václava, zbudované v polovině 18. století. Před ní stojí památná lípa stará více než 200 let, ke které se váže další místní pověst.
1: Podstata je, že jí tady zasadila dívka, služka z nějakého statku, která byla nařčena z nějaké krádeže. A ona řekla, že zasadila lípu kořeny nahoru a jestli se lípa chytne a poroste, takže je to důkaz, že byla nevinná. Ovšem od smrti to nezachránilo, protože napřed se lípa chytla a jí asi popravili.
2: Zastavení u kaple vás nasměruje také k minerálnímu prameni. Nad ním stojí altánek z roku 1931.
1: Pramen nese název Opata Reitenbergera, úterského rodáka, který je zakladatel Mariánských lázní, protože v době, kdy byl opatem v Teplického kláštera, tak se velmi zasadil o vznik lázeňského města Mariánské lázně.
2: Ať vám udělá úterská uhličitá kyselka dobře. A nejen ona, také zdejší půvabná krajina a atmosféra dávno zašlých časů.
3: Pokud hledáte místo, kde si děti opravdu vyhrají a dospělí si na chvíli připomenou vlastní dětství, park Miraculum v Milovicích je ideální volbou. Největší zábavně naučný park v České republice nabízí na 12 hektarech obří prolézačky, podzemní chodby, vodní svět, lesní hřiště i spoustu dalších atrakcí pro malé i velké návštěvníky. Miraculum je místem, kde se dá bez problémů strávit celý den a kde si každá věková kategorie najde své dobrodružství. Ať už sem vyrazíte za aktivním odpočinkem, rodinným výletem nebo jen za pořádnou dávkou zábavy, nudit se tu rozhodně nebudete. Jedna z nejvýraznějších dominant Pardubic znovu otevírá své brány návštěvníkům. Zelená brána, která prošla rozsáhlou rekonstrukcí, se po téměř 2 letech opět vrací do běžného provozu a od června nabídne návštěvníkům oblíbený výhled na historické centrum města. Součástí prohlídky je také výstava mapující proměny Pardubického náměstí republiky v průběhu 19. a 20. století. A během letních večerů si lidé budou moci z ochozu věže znovu vychutnat i romantické západy slunce nad Pardubicemi. Cestování není jen o kilometrech, někdy stačí pár kroků, jedno zastavení nebo obyčejný výhled, aby člověk objevil něco nového. A přesně o tom bylo i dnešní putování. Děkuji, že jste byli s námi a těším se zase příště na další společnou cestu v pořadu Putování v regionech. Do té doby se mějte krásně. Na viděnou.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Mariánské Lázně ožily velkolepou kulturní událostí. Město s jedinečnou atmosférou navštívil známý italský sběratel umění Giuseppe Franzoni, který je zároveň autorem publikace o zapomenutém českém malíři.
1: V prostorách Mariánsko-lázeňského hotelu Nové Lázně se minulý týden uskutečnilo výjimečné setkání, během kterého byla představena nová kniha věnovaná českému malíři Vlastimilu Košvancovi. K tomuto slavnostnímu aktu by nemohlo dojít nebýt italského znalce umění Giuseppa Franzoniho, který Košvancovu tvorbu objevil náhodou na počátku 90. let v Paříži a který svoji publikaci přijel do Mariánských Lázní osobně představit.
2: Co mě na něm nejvíc zaujalo, byl jeho eklektismus, jeho schopnost tedy přecházet z jednoho stylu k druhému, jeho složitost, jeho osobnosti a jeho díla. Je to umělec opravdu veliký.
1: V malebném Mariánsko-lázeňském rezortu se tak skloubilo umění, historie a elegance a oslavilo česko-italské přátelství. Výjimečnost celé slavnostní události, jejíž motem se stalo Košvancovo krédo Život je radost, podtrhl hudební doprovod. Akce se zúčastnili významní italští kunsthistorici. Jejího moderování se ujal poradce pro národní bezpečnost Hynek Kmoníček.
3: Košvanec byl takovým znakem elity první republiky. Ať už to byl prezident Beneš, nebo všichni významní průmyslníci si od něj objednávali v období první republiky významné a hezké portréty. A kdybyste ho hledali po válce, tak ho prostě nenajdete. Ten člověk byl vyzmizikovaný a vyškrtnutý z celého českého kulturního života, protože za války udělal, on říkal, že satirickou sketch o německé zimní pomoci po porážce u Stalingradu, která byla i hned po válce v té atmosféře interpretována jako kolaborace.
1: Nově vzniklá publikace nese symbolický název Vlastimil Košvanec, malíř pohřbený historií a představuje komplexní pohled na umělcův život, rovněž potvrzuje jeho význam v evropském kontextu.
2: Dnes je ten umělec stále aktuální a důležitý, protože to je velký kosmopolita, je to mezinárodní umělec, jeho dílo oslavuje radost života.
1: Košvancovu tvorbu zachytil v nedávné době časopis Prestiž. Jeho vedení rovněž v Mariánských Lázních přichystalo vůbec první ročník golfového turnaje, během kterého zástupci časopisu pokřtili jeho další videa.
4: Tady se šlo kolem 50 hráčů ze světa kultury, ze světa biznisu, je to o potkávání a samozřejmě tahle akce by se neobešla bez partnerů, kterým tímto děkuji a bez kterých by se tahle akce vůbec nemohla konat. Prestiž má historii, tradici 25 let s tím, že nově ho vydáváme i v anglickém jazyce, právě kvůli tomu, že dodáváme hotel nebo distribuujeme i na letištích, v business jetech a podobně v business klubech. V časopise Prestiž se věnujeme kultuře, tradicím, business tématům i sportu, takže se všichni najdou.
1: Z Mariánských Lázní pro televizi Zaklenka Prokšová.
0: Po více než 10 letech obnovili ve Vyšším Brodě na Českokrumlov činnost spolku přátel Vyšebrodského kláštera. Nový spolek chce podpořit opravu historického areálu, vznik muzea i navázání na tradiční klášterní pivovar.
5: V historických prostorách Vyšebrodského kláštera se v pátek 22. května po více jak 10 letech obnovila činnost spolku Přátel Vyšebrodského kláštera. Organizace, která v minulosti pomáhala podporovat chod cisterciáckého opatství, tak znovu navazuje na svou někdejší tradici.
6: Ten spolek vlastně navazuje na ten původně hornorakouský spolek pro podporu kláštera v Linci, který inicioval zemský hejtman bývalý Piringer. A ty vlastně jejich zásluhou, ten spolek fungoval 15 let a jejich zásluhou, pač tam byly různé osobnosti z rakouského hospodářského

0: života a pan doktor Cerps to organizoval také, nám pomohli obnovit třeba tady tu lékárnu, i kostel, že jo, i tady dole návštěvnický centrum, takže se významně zasloužili o obnovu kláštera.
1: Celé jednání se konalo za přítomnosti právníka, který dohlížel na jeho průběh. Předsedkyní spolku byla zvolena profesorka a lékařka Věra Adámková.
2: A určitě se chci zasadit o to, abychom přispěli jednak k dalšímu povědomí kláštera, protože opravdu je to centrum vzdělanosti nejenom v jižních Čechách, ale když máte tu příhraniční oblast, tak oni měli přesah vlastně dneska, bychom řekli, přes hranice. A ne to jenom tedy kulturní památka, ale může to prospět i tomu regionálnímu ekonomickému růstu.
1: Nově zvolení členové a pozvaní hosté si následně prohlédli některé vzácně dochované artefakty, zakládající listinu kláštera nebo filozofický a teologický sál.
3: Klášter je vlastně naše perla tady v celém regionu, jak historická, tak duchovní, a myslím, že spolek obnoví tu svoji cestu, kterou před 20 nebo 30 lety započal, a bude pomáhat vlastně nést dobré jméno kláštera napříč republikou.
4: Vyšší Brod a klášter, to je jeden živý celek, který patří k sobě. My samozřejmě vždycky jako město budeme podporovat Vyšebrodský klášter a víme, že i klášter podporuje nás. Takže jsem moc rád za tuhletu symbiózu a doufám, že i do budoucna to takhle vydrží.
1: Připravovaný projekt už má konkrétní obrysy. V plánu je vznik menšího pivovaru navazujícího na historickou tradici. Hlavní část objektu by měla sloužit jako nové muzeum věnované cisterciákům a historii Vyšebrodského kláštera. Problémem zatím zůstává financování. Budovy jsou po dlouhých letech v neutěšeném stavu a čeká je rozsáhlá rekonstrukce. Obnovený spolek by tak mohl sehrát důležitou roli nejen při podpoře kulturních aktivit kláštera, ale i při hledání partnerů a prostředků pro záchranu další části historického areálu.
5: Po dvou letech byla dokončena revitalizace kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem. Opravy fasády a interiéru za 27 milionů korun byly z velké části financovány z evropských dotací.
6: Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem září novotou. Prošel totiž revitalizací za více než 27 milionů korun. Práce trvaly 2 roky. V kostele najdete nová světla a opraveny byly také už nevyhovující plochy nad dveřmi. Největších změn ale doznala samotná budova.
7: Podařili se ty zdi kolem opravit a věž. A dokonce nahoře, ještě to budou pamatovat mnozí, tak ta věž jako pod tou špičkou byla taková černá, měla tam takový černý, jako bych řekl, prostor. A myslel se, že to vzniklo ještě za války, že to bylo očazené. No a když tam nahoru postavila firma Avers lešení, tak zjistili, že to nějak teda v těch 50. 60. letech, kdy to popravovali a nějak to zachraňovali tu statiku, takže to natřeli nějakou zřejmě černou barvou, asi to očazený bylo, ale prostě když to objevili, tak to celé odstranili a tak tu věž dneska vidíme v té původní krásné bílé podobě.
6: Kostel Nanebevzetí Panny Marie je nejznámějším svatostánkem metropole Ústeckého kraje. Stojí přímo v centru Ústí nad Labem a přezdívá se mu Šikmý kostel. A to díky věži, která se po bombardování za druhé světové války začala naklánět. S revitalizací kostela farnosti pomohla dotace z Evropské unie ve výši 23 milionů korun.
7: Kdyby skutečně to nebylo, tak ten kostel by byl zase ve stávajícím stavu a pochybuju, že bychom v horizontu několika let nebo desítek let ho měli takhle krásný. Tak jsem za to rád, no, tak musíme si říct Bohu díky, se to podařilo.
6: Během revitalizace byl kostel veřejnosti přístupný a dokonce se v něm konaly i bohoslužby. Proběhla také tradiční vánoční výstava betlémů, kterou navštívilo zhruba 10 000 lidí.
7: My míváme vždycky ten kostel otevřený v zádveří nebo tu předsíňku, kde je velký krásný kříž, a já otevírám vždycky brzy ráno a až do večera je otevřen a hořejí tam svíce a lidé přicházejí pořád. To jsou zástupy lidí, kteří sem přicházejí. Takže kdybych to tak měl shrnout, tak zbožnost lidí nebo úcta ke Kristu tady je, i když jaksi je taková, že to je intimní záležitost lidí, ale vidím, jak je to frekventované.
5: Ve Starých Oldřůvkách na Opavsku slavnostně otevřeli novou síť naučných stezek. Nové altány, informační tabule i rozcestníky teď turistům připomínají bohatou hornickou historii Nízkého Jeseníku a lákají návštěvníky do unikátní krajiny bývalých Břidlicových dolů.
8: Budišovsko, Vítkovsko i okolí Starých Oldřůvek propojuje nově opravená síť Břidlicových naučních stezek. Projekt zahrnoval obnovu zhruba 100 kilometrů tras napříč 6 obcemi a 10 katastrálními územími.
9: V rámci těch stezek se vybudovaly samozřejmě celý nový mobily. Já jsem původně už sešel časem. Ten největší tady altány ve Starých Oldřůvkách, pak jsou tři menší v Těchanovicích, Budišově Podlesí a ve Svatoňovicích je Hexa plus 30 informačních panelů, 30 rozcestníků.
8: Vznikly také nové dálkové ukazatele, které upozorňují na vzdálenější atraktivity regionu. Celkové náklady dosáhly téměř 6 milionů korun. Většinu pokryla dotace.
9: Ale město Budišov financovalo ten mobiliář i v těch jiných obcích. No, dokončujeme v Budišově vesmírnou lavičku, která je tak před 80% hotová.
10: Všechny altánky, infopanely a rozcestníky přímo na instalovaných místech ručně pokrýval Břidlicí 79-letý místní řemeslník.
11: Do Břidlice. Břidlice má krásný krédo. Břidlice je vlastně zakleté slunce v kameni. Jo? Je to prostě materiál, který, když máte v ruce, musíte ho otěžkat, musíte ho zaklepat, zazvonit, jestli nemá nějakou žilu, jestli nemá nějaký kas.
8: Práce v náročném terénu mu zabrala téměř 3 měsíce.
11: Tady bylo nejhorší to, že jsem dostal mapu, kde bylo vyznačených 64 celkově těch rozcestníků a altán. Někdy jsem dělal jednu, někdy jsem dělal dvě, někdy jsem dělal tři, podle toho, jak to bylo velký, nebo jak to bylo daleko náročné jako na ten přístup. Bez elektriky, všecko ručně.
8: Na historii těžby Břidlice dlouhodobě upozorňuje také místní muzeum Břidlice.
12: A podařilo se mi postupem času s přáteli, s kamarády a s mnoha nadšenci zhromáždit neuvěřitelné množství nádherných věcí do muzea Břidlice a myslím si, že je to dneska velice zajímavá, významná instituce, co se týká té připomínky dobývání Břidlice v Nízkém Jeseníku.
8: Staré Oldřůvky ale nejsou jen o hornictví. Lokalita leží v Národním geoparku krajina Břidlice a nabízí také výjimečnou přírodu.
13: Oldřůvky vypadají, že jsou na konci světa, ale je to fantastické místo s duší. Jsou tady náhorní plošiny Nízkého Jeseníku, velké travnaté louky, krásné lesy.
8: Revitalizované stezky tak turistům nově přibližují nejen hornickou historii, ale i jedinečný charakter celé krajiny Nízkého Jeseníku.
5: Jízda králů, která byla v roce 2011 zapsána na seznam světového nehmotného kulturního dědictví UNESCO, se jela za krásného počasí v Kunovicích na Uherskohradišťsku. Do tohoto města se od svého znovu obnovení přesně před 30 lety vrací každé 2 roky.
14: Vyvrcholení kunovické jízdy králů nastává v neděli dopoledne, kdy skupina jezdců na koních ozdobených různobarevnými věnci z růží vyráží do ulic, aby přivedla svého krále. Této pocty se v letošním roce dostalo 10letému Cyrilu Hlaváčkovi, jehož rodiče museli nejdříve dát svůj souhlas.
15: My jsme se moc dlouho nerozhodovali, když tahle nabídka přišla od tady organizátorů jízdy králů a od zastupitelů města, tak jsme skoro i hned řekli a souhlasili, že to Cyrdovi umožníme tady tu slávu, aby si to užil a my s ním samozřejmě.
14: Nový král Cyril Hlaváček je žákem 4. třídy základní školy a folklor je jeho velkou láskou. Učí se hrát na housle, zpívá, tancuje verbuňk a hraje ve 2 cymbálových muzikách. Přípravy na roli krále i přesto nebyly jednoduché.
16: No, přípravy byly dlouhé, už od září, od října, zkoušky a zpravování baráku. Mm-hmm.
17: Říká se, že nejtěžší pro tebe bude asi to mlčení, protože nejsi zvyklý mlčet.
16: No, to říká tady každý úplně. Ano, bude to těžká.
14: Král je podle tradice oděn do dívčího kroje a v ústech má růži, aby po celou dobu jízdy zůstal němý. Královská družina od domu krále následně zamířila před radnici, kde požádala starostu města o povolení k jízdě.
18: To král bez statků a dvorů, bez královských pokladů. Proto jsme vás dojeli, pane starosto, požádat, abyste nám dovolil. Pojďte mě vybírat. Hýlom, hýlom.
19: Já vám vybírání pomoci povoluju, ale toto vám nařizuju, abyste si králu krásně dali a kunovědou tam hlavu neudělali.
20: Jsme velmi rádi, že tento zájem neutuchá a trvá, protože letos nám jede 28 jezdců, což je úžasné číslo a jsme velmi rádi, že tomu tak je a věříme, že tomu bude tak i v budoucnu.
14: Po povolení jízdy králů od starosty na náměstí Svobody následovalo tradiční vyvolávání jezdců, kteří vtipně a někdy i štiplavě zhodnotili dění v Kunovicích a okolí.
18: To, co za to dneska jde, nejsou žádné pohádky a vyslovené. Kdyby se nám náhodou povedlo pravoměrně zobrazit, tak se hlavně nezapomeňte, nechte si pěkně urazit. Hýlo, hýlo!
21: Místo klubů leží u horící strojky na líce. Ženské si ale stěžují, že prý tam furt ještě cítí u myšince. Dělat na takovém místě musí být celé jistě sen. Když tam přijdeš, obsluhat jak papoušek popřeje dobrý den. Hýlo, hýlo!
14: A družina s králem se následně vydala na objížďku ulicemi města, aby pozdravila všechny obyvatele i návštěvníky.
5: Hanácká zemědělská v Dolanech na Olomoucku má inovativní kurník, který hlídá klima a jezdí po poli. Zemědělci ho objednali z Kanady a patří tak mezi první v celém Česku, kteří moderní systém používají. Slepice mají díky tomu neustálý přístup k čerstvé trávě a navíc jsou chráněny před predátory.
22: Seznamte se, tohle jsou slepice, přesně jí šťastné slepice. Je to díky tomu, že jsou na vzduchu, mají neustálý přísun trávy a hmyzu, ale hlavně jsou chráněny před liškami či jinými predátory. Hanácká zemědělská v Dolanech vsadila na regenerativní zemědělství. Z Kanady si pořídila tento mobilní kurník. O jeho pohon se stará malá solární elektrárna. Energii dodává také napáječkám a dávkovačům krmiva. Poté, co slepice vyzobou veškerou trávu, se kurník přesouvá o pár metrů dál.
23: Posouváme dvakrát denně, protože ten porost, to množství dostává víc zabrat, tak aby jsme se ho hned nezničili. A mají vlastně svoji vlastní směs, ale k tomu mají trávu, broučky a tak vlastně, co v té přírodě ta slepice běžně má, ale furt je chráněná tou halou.
22: Navíc trus slepic se postará také o přísun živin do půdy. Kanadský, teď už vlastně hanácký kurník je na kolech, takže manipulace s ním je jednoduchá. V budoucnu by zemědělci chtěli pořídit ještě jeden.
24: Jak to vlastně funguje? To musíte posouvat vy nějak, jak to funguje vlastně to ovládání toho přesunu?
23: Tím, aby to bylo kontrolované, aby se slepičkám nic nestalo, tak vlastně to ovladačem přesouváme sami.
22: Zaměstnanci mají také mobilní aplikaci, v té najdou řadu informací třeba o tom, jaké jsou v kurníku podmínky.
23: Jak jsou otevřený, zavřený rolety a stav baterie a vlastně proudění vzduchu venku.
24: Jak můžete vidět, kurník je dost velký, vejde se sem až 500 slepic, no a taky několik lidí.
22: Slepice snášejí do těchto snáškových hnízd s dopravníkem na vejce, k těm se pak zemědělci dostanou zvenku.
24: Je tam. A další tam je, tam jsou vzadu další, je jich víc, aha.
25: Je zajímavé, že ty slepice vlastně se vůbec nebojí lidí a zároveň vlastně mi okusují tkaničku, oni si asi myslí, že to je žížala nebo něco.
23: Jsou takové asi hodně rychle socializované, v tomhle kurníku nemají problém vlastně s lidma.
25: Místní zemědělci teď dokonce plánují další novinku, konkrétně prodejní automat na vajíčka.
23: První automat na vajíčka bude umístěn vedle našeho areálu. Měl by být zprovozněn co nejdřív, naše slepičky se teprve roznášejí, takže ještě není tolik patřičných a vlastně gramážově daných vajec.
22: Další automat by pak mohl být i v Olomouci. Zatím hanácká zemědělská hledá vhodné místo. Marek Vrlák, TV Morava.
5: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Dobrý den, dnes zavítáme do Království jedu. Je to stále víceméně ještě nová expozice, vznikla v roce 2015 v části tropického pavilonu a v rámci České republiky je velice unikátní. Přináší průřez jedovatými hady napříč světadíly, biotopy, velikostmi a barvami a naši chovatelé zde už slaví velké úspěchy. Vlastně 2/3 druhů už rozmnožili, některé z nich opakovaně. U mnoha z nich je to vlastně výsledek mravenčí práce a vlastně měnění podmínek během roku v souladu s tou přírodou. Jsou tam vlastně ve spojení někdy i přes mobil a přes internet. Konec konců, pojďme se na to podívat, pojďte dál.
1: Nacházíme se v Království jedů, což je expozice, která se vytvářela v roce 2015, se začala stavět a máme tady nejzajímavější a nejvýraznější druhy jedovatých hadů. Je tady 13 expozic od nejbizárnějších druhů, jako je typ královská kobra, zmije mančanská nebo třeba křovinář němý, či jako jediný chovatele na světě tady máme zmije pavoučí. Království jedu není jenom o jedovatých hadech, ale máme tady i různé expozice s pralesničkami, což jsou takové drobné jedovaté žáby, nebo tady máme malé expozice s jedovatými strašilkami nebo pavouky. Naše kolekce v Království jedu se skládá z nejzajímavějších a netypicky chovaných druhů jedovatých hadů. Máme tady představitele typu královská kobra, která má třeba takový nej, že je nejdelší jedovatý had na světě. Zároveň tady ale máme třeba křestýšovce mančanského, což je had, který se vyskytuje jenom v pohoří Mang v jižní Číně a je extrémně vzácný v přírodě, ale i v chovech a v zajetích. My tady, jak jsem taky říkal, chováme dva druhy, křovináře němý a křovináře černohlavý. Křovináři němý se vyskytují v Jižní Americe, za to, co křovinář černohlavý se vyskytuje pouze a jenom na poloostrově Osa v Kostarice, v Národním parku Corcovado, kde je extrémně vzácný. Jo, je ho opravdu těžké najít a proto jsme se rozhodli, že ho budeme chovat, protože je o něm málo známo a rádi bychom ho taky do budoucna rozmnožili, což se nám doposud ještě nepodařilo.
0: Dnešní pokračování vám představilo unikátní království jedu, velké i malé, barevné i nenápadné obyvatele, naše chovatelské úspěchy. No a příště zamíříme jinam a je kam, docela jiný svět plzeňské zoo. Nabízí vlastně 1200 různých druhů a 40 velkých expozic, takže na viděnou a naslyšenou někdy příště, někde jinde.

0: Dříve obecná škola, dnes nový úřad městského obvodu Plzeňské čtyřky. V sobotu 23. května se na Doubravce uskutečnilo její slavnostní otevření, které obohatily nejrůznější vystoupení i workshopy.
1: Já mám velkou radost, že se setkáme v podstatě na největších sousedských oslavách naší čtyřky. Zároveň otevíráme a předáváme veřejnosti nový úřad. No a dnešek si užíváme, máme tady dobré jídlo, dobré pití. Máme i nějaké povinnosti, a to je mít s panem biskupem žehnání budovy, protože bychom byli rádi, aby nám požehnal, aby se nám tady všem dařilo. Samozřejmě jsou tady workshopy pro děti, takže děti si tady určitě užijí, můžou urazit mince. A je tady jídlo, pití, je tady divadlo, je tady zábava, večer nás čeká koncert, takže já čekám, že to bude skvělý den.
0: Návštěvníci mohli sami nahlédnout přímo do budovy, a to v rámci několika komentovaných prohlídek, o které se postaralo přímo vedení městského obvodu.
2: My dnes vlastně máme jakoby slavnostní předání té budovy veřejnosti, protože je to veřejná budova a právě veřejnosti naši občanům ta budova patří. A proto velmi rádi jsme uspořádali komentované prohlídky, které jsme tedy vyvěsili na plzeňskou vstupenku a byly okamžitě vyprodány. Tak se už potom dáváme pořád další a další termíny během měsíce května a června. Zájem je o to obrovský. Já jdu na první tuhletu veřejnou prohlídku dneska ve 3 hodiny. Mám jich asi 8 a moc se na to těším.
0: Rekonstrukce novorenesanční budovy z roku 1902 započala v březnu 2024. Dokončena byla koncem února letošního roku.
3: Nejzajímavější místo nebo bod toho bylo prolnutí toho historické části s tím moderním. Vlastně ta historická fasáda, která dříve byla jako obvodová, nyní slouží jako vnitřní stěna a je to propojeno právě takým krásným prosvětleným atriem, kdy sem jde spoustu denního světla a celé to prostředí je hrozně jako kvalitní.
4: Je to potvrzením toho, že zachraňujeme památky, zachraňujeme budovy, které si to zaslouží. Já bych popřál všem zastupitelům a panu starostovi, aby tady rozhodovali ve prospěch našich plzeňáků, hlavně doubraveckých občanů, a těším se na to, že se tady s ním budou postupně potkávat.
0: Kdo však slavnostní otevření budovy úřadu nestihl a měl by zájem útroby z rekonstruovaného objektu prozkoumat, může se ještě nyní zdarma zarezervovat na jednu z prohlídek, a to přímo na portálu Plzeňské vstupenky. Z Doubravky pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
5: Po dlouhých letech jednání se plzeňská část Valcha dočká vlastní mateřské školy. Vyroste v Leniáčkové ulici v místě, které je obklopeno novou zástavbou. Na její výstavbě se bude podílet centrální obvod i město Plzeň.
4: Chce se mi říct konečně, protože tady prostě infrastruktura v podobě školky chybí 10 až 12 let. Takže my jsme byli rádi, když jsme se s panem starostou mohli dohodnout, že jdeme takzvaně na půl. Já jsem poskytl finanční prostředky z rozpočtu města, bylo to 50 milionů korun. Tady by měly vzniknout 3 třídy. Věřím, že tady děti dojdou dostatečně kvalitní zázemí pro předškolní výchovu, že tady najdou své kamarády a že se tady dílo podaří.
5: Moderní školka nabídne zázemí pro 72 dětí a stane se jednou z nejvýznamnějších investic třetího městského obvodu.
6: Valcha to skutečně potřebuje, nicméně jsou to 3 třídy, ta školka přišla o trošičku později, než přijít měla, takže věřím tomu, že Valšáci se teďka zasnaží trošičku zvýší porodnost, aby příští nebo přes příští rok, až ji budeme otvírat, tak aby skutečně všechny třídy byly plné a tady ten prostor byl opravdu naplněn dětmi, jejich radostí, aby tu vznikala nová kamarádství.
5: Valcha se v posledních letech dynamicky rozrůstá. Masivní bytová výstavba sem přivedla stovky mladých rodin. Klíčová infrastruktura ovšem chyběla a rodiny tak musely vozit své ratolesti až na Bory.
7: Je taky hrozně dobře, že potom, co se ta školka postaví, tak rodiče nebudou muset dovážet děti na Bory, ale že prostě budou moct dojít do té školky, která na té Valše bude. Zvlášť teďka, když se ta Valcha bude rozrůstat, budou se tady stavět nový bytový domy. Ta školka o momentálně kapacitě 72 dětí, tady bude setca kramansky potřeba.
5: Jednopodlažní budova bude svým pojetím naprosto unikátní. Architektonicky je přitom navržena tak, aby dobře zapadla do okolní zástavby. Kruhové atrium se zelenou střechou zase pomůže udržet ve třídách příjemné klima.
8: Je to kruhová dřevostavba s atriem, bude postavena v difuzně otevřeném konstrukčním systému a bude mít dřevěnou fasádu a doufám, že se všem bude líbit.
5: Samotná výstavba za zhruba 95 milionů korun začne symbolicky 1. června na Den dětí a potrvá přibližně 18 měsíců. První děti by mohly do nových tříd nastoupit v září roku 2028. Z Plzně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
9: Letošní ročník nabídl ještě více zážitků než kdy dříve. Vedle legendárních restaurací, tematických gastronomických zón a cooking show přinesl i napínavý souboj o nejlepší burgerárnu a poprvé v historii festivalu si návštěvníci vyzkoušeli vaření po boku profesionálních kuchařů v rámci projektu Fabíny škola vaření.
10: 18 lidí najednou vždycky může vařit s nějakou známou osobností, takže určitě něco, co stojí za svoji pozornost. Potom asijská zóna, kterou jsme zase rozšířili, udělali ještě hezčí a s čím mám největší radost, tak je Heinz Grill Akademie, protože tam jsou ty obrovský americký smoukry, výborný maso a to musím říct, že lidi hodně baví.
9: Centrem festivalu byla legendární hostina, velký stolovací prostor, kde návštěvníci mohli jídlo sdílet společně u jednoho stolu.
11: My se chodíme každý rok, máme rádi dobrý jídlo.
12: Kvůli dobrýmu jídlu vyzkoušet nové věci, které jsem nikdy ještě neskusil.
13: Je tady spoustu nových jídel, které jsem ještě nikdy neměl.
14: Atmosféra, nový jídla, který jsem ještě neskusila.
9: Kromě skvělé atmosféry a excelentní kuchyně, Elimon Fresh Festival nabídl možnost naživo sledovat umění výrazných osobností české gastroscény.
10: Musím říct, že letos je to celá řada hostů. Musím říct, Zdeněk Polraj. Nesmí chybět, je vždycky na festivale, ale kromě něho Mirka Vangil, která má zrovna tady za náma akorát show, potom Roman Staša, Pavel Berky, Adam Rundus, Tví, Peťa Fonda, celá řada lidí.
15: Mně se tady strašně, mě ten festival hrozně překvapil. Já se přiznám, že jsem tady úplně poprvý a líbí se mi tím, jak je to rozlehlý, že prostě tady není hlava na hlavě, že se tady dá prostě i normálně chodit, normálně se všechno prohlídnout a je to báječný, těším se, až si to celý projdu, protože jsem ještě nebyl úplně všude. A viděl jsem, že jsou tady úplně nádherný stánky a show byla skvělá. Moderátor Petr je super, já jsem hrozně rád, že tam se mnou byl a tak mám pocit, že jsme si notovali a těším se na další akce, protože byl moc příjemný.
9: Kromě prémiových restaurací jako Long Story Short, Diane nebo Yamaya, návštěvníci mohli ochutnat výběr špičkových zahraničních i českých vín, pobavit se v Elimon zóně nebo si domů nakoupit různé delikatesy.
1: My jsme tady už asi po 8. rok a Plzeň je pro nás vždycky nejmilejší zastávka, takže my se sem strašně těšíme, protože tady máme několik stánků, s kterými se tady společně družíme, baví nás to, takže nás baví nejenom tady mezi náma, ale i mezi těma Plzeňákama, takže pro nás je to vždycky nejhezčí zastávka.
16: Hele, Fresh je skvělé, já ho strašně mám rád a Plzeň je jedna z nejlepších zastávek týdlencí tour, takže za mě pecka. Fakt si to užívám.
9: Z Plzně pro televizi ZAK František Šimánek.
0: Slunečné odpoledne si mohli nejen obyvatelé plzeňské jedničky užít v sobotu 23. května na druhém ročníku místního pivobraní. Akce nabídla nejen pestrou nabídku regionálních pivovarů, ale také doprovodný program.
17: Nám bylo trošku vyčítáno, že nemyslíme na milovníky piva a tvrdší muziky, tak jsme to chtěli napravit. A k tomu našemu celoročnímu programu, kde máme vinobraní, máme tady Martinské hody, jsme vymysleli tuhle akci, kam jsme sezvali malé pivovárky a pozvali jsme skvělou muziku. A myslím si, že právě milovníci dobrého piva a muziky, tvrdší muziky si dnešek užijou.
18: Máme tady 10 pivovarů, jsme v podstatě na půdě Ravenu, to je taková, myslím si, tady domácí scéna, ale jinak je tady Zhůřák, je tady pivovarů Lenocha, Radouš, Beer Factory a spousta dalších. Myslím si, že si tady všichni návštěvníci přijdou na své.
0: Celá akce ovšem nebyla jen o pivu jako takovém. Během dne se zde vystřídala také řada hudebních uskupení.
19: No, ta pivní kultura samozřejmě k sobě přitahuje i patřičnou hudbu, takže máme tady Anakondu bandu, měli jsme tady Dark a teď tady máme Sifon, takže myslím si, že ten výběr je úplně jak dělaný tady na ty místní piva a všem doporučuju, aby se zúčastnili i příští rok.
20: Já mám jako pivo rád, mám rád rockovou muziku a já jsem strašně spokojený, že dorazilo tolik lidí a všem jim přeju, aby si to hodně užili.
0: Pivobraní se letos přestěhovalo z Bolevecké návsi na točnu tramvaje u místního pivovaru Raven, se kterým obvod spolupracoval.
21: Já jsem rád, že lidi přišli docela příznivě dneska a i zvědaví, jakože pro nás je skvělý, když mám někdo se zeptá, co máme a fakt chce vědět jako něco k tomu, ne jenom objednat a pít, ale jako pivo má být trošku zábavný a zajímavý.
0: Podle organizátorů se i druhý ročník pivobraní vydařil a díky tomu by se akce měla na plzeňskou jedničku vrátit také v příštím roce. Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtěnová.

0: kříži a který svoji publikaci přijel do Mariánských Lázní osobně představit.
1: Co mě na něm nejvíc zaujalo, byl jeho eklektismus, jeho schopnost tedy přecházet z jednoho stylu k druhému, jeho složitost, jeho osobnosti a jeho díla. Je to umělec opravdu veliký.
0: V malebném Mariánsko-lázeňském rezortu se tak skloubilo umění, historie a elegance a oslavilo česko-italské přátelství. Výjimečnost celé slavnostní události, jejíž motem se stalo Košvancovo krédo Život je radost, podtrhl hudební doprovod. Akce se zúčastnili významní italští kunsthistorici. Jejího moderování se ujal poradce pro národní bezpečnost Hynek Kmoníček.
2: Košvanec byl takovým znakem elity první republiky. Ať už to byl prezident Beneš, nebo všichni významní průmyslníci si od něj objednávali v období první republiky významné a hezké portréty. A kdybyste ho hledali po válce, tak ho prostě nenajdete. Ten člověk byl vyzmizikovaný a vyškrtnutý z celého českého kulturního života, protože za války udělal, on říkal, že satirickou sketch o německé zimní pomoci po porážce u Stalingradu, která byla i hned po válce v té atmosféře interpretována jako kolaborace.
0: Nově vzniklá publikace nese symbolický název Vlastimil Košvanec, malíř pohřbený historií a představuje komplexní pohled na umělcův život. Rovněž potvrzuje jeho význam v evropském kontextu.
1: Dnes je ten umělec stále aktuální a důležitý, protože to je velký kosmopolita, je to mezinárodní umělec, jeho dílo oslavuje radost života.
0: Košvancovu tvorbu zachytil v nedávné době časopis Prestiž. Jeho vedení rovněž v Mariánských Lázních přichystalo vůbec první ročník golfového turnaje, během kterého zástupci časopisu pokřtili jeho další vydání.
3: Dneska se tady sešlo kolem 50 hráčů ze světa kultury, ze světa biznisu, je to o potkávání a samozřejmě tahle akce by se neobešla bez partnerů, kterým tímto děkuji a bez kterých by se tahle akce vůbec nemohla konat. Prestiž má historii, tradici 25 let s tím, že nově ho vydáváme i v anglickém jazyce, právě kvůli tomu, že dodáváme hotel nebo distribuujeme i na letištích, v business jetech a podobně v business klubech. V časopise Prestiž se věnujeme kultuře, tradicím, business tématům i sportu, takže se všichni najdou.
0: Z Mariánských Lázní pro televizi Zaklenka Prokšová. 50 milionů půl litru piva na jednom místě. Právě takovou kapacitu má nový plně automatizovaný sklad, jehož výstavbu dokončil plzeňský Prazdroj.
4: That's amazing moment. We were all waiting on this one because this investment started almost 5 years ago. And now
5: je to pro nás úžasný moment. Tahle investice začala před 5 lety a přispívá jak k bezpečnosti lidí, tak k zefektivňování práce i k udržitelnosti.
4: Practically every dimension of our work, yeah? It contributes to the safety of our people, it contributes to effectiveness of our work.
0: Gigantická budova je velká jako 2 fotbalová hřiště, má 11 pater a pojme neuvěřitelných 42 tisíc palet. V jeden moment je tu uskladněno až 50 milionů piv. Celý proces od nalahvování až po uložení přitom řídí výhradně počítačový systém.
6: V momentě, kdy vyrobíme paletu plnou našeho piva, tak my využíváme prostoru takzvaného mezaninu. Je to 1300 metrů ocelové konstrukce, je na ní 0,5 kilometru dopravníků. Z mezaninu se paleta pomocí vláčkové dráhy dostane do plně autonomního skladu, automatického skladu. A to je 600 metrů, 30 gondol, který dopravují palety přímo do sila. Tam máme 10 jeřábů, který zaskladní zboží až do výšky 30 metrů.
0: Většinu palet si přebírají řidiči, kteří je následně naloží do vozů pomocí elektrických vysokozdvižných vozíků. Jedno místo je ale speciální. Je vyhrazeno pro plně automatickou zadní nakládku, při níž paleta s pivem dojede sama až do kamionu. To vše za pouhé 2,5 minuty.
7: Na jedné směně tady mezi 6 až 8 lidma, to znamená dohromady nějakých 20 lidí. A ty dokážou za jeden den naložit až 120 kamionů. Co do řeči čísel, to znamená, že to je vlastně 80% všech kamionů, který odjedou z plzeňského Prazdroje, z pivovaru Plzeň, odjede tady z toho místa.
0: Část skladu obsadila nealkoholická.

0: Česká piva. Právě ta u Čechů získávají na popularitě.
1: Češi obecně změnili své návyky, jak tráví volný čas, změnili vlastně spotřebitelské návyky, to znamená, že vlastně spousta lidí už nechodí tak často do hospody, nepije alkohol, snaží se být aktivní a tím pádem vlastně omezují jakýkoliv vlastně alkoholický nápoj ve svém životě. Vidíme, že vlastně na úkor například výčepních piv, takzvaných desítek, které klesají, ležáky si drží jakž tak ještě vlastně tu oblibu a roste obliba nealkoholických piv. Především obliba ochucených nealkoholických piv v Češi milují například citrusové, pomelo, grep a tak dále.
0: Ještě před 20 lety tvořilo nealkoholické pivo zhruba procento prodejů v Česku. Loni už se jednalo o 12%. Z Plzně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.

0: Krásný den. Někdo cestuje kvůli památkám, někdo kvůli přírodě a někdo prostě proto, že potřebuje na chvíli vypnout a být jinde. Já vás dnes vezmu na místa, která možná nejsou na titulních stránkách průvodců, ale mají něco, co se nedá koupit ani naplánovat. Totiž atmosféru. Vítejte u pořadu Putování v regionech. Dnes vyrážíme objevovat Česko trochu jinýma očima. Bazilika navštívení Panny Marie ve Frýdku-Místku je dominantou města už po staletí. Její elegantní věže, bohatě zdobený interiér i jedinečná atmosféra přitahují věřící, milovníky historie i běžné návštěvníky, kteří hledají klidné místo k zastavení během cest regionem Beskyd. Nyní po více než dvouleté rekonstrukci opět otevřela své brány návštěvníkům.
1: Jen málo která stavba ve Frýdku-Místku dokáže na první pohled vzbudit takový respekt a obdiv jako bazilika navštívení Panny Marie. Monumentální kostel tyčící se nad historickým centrem je nejen významnou duchovní památkou Moravskoslezského kraje, ale také jedním z nejkrásnějších poutních míst severní Moravy.
2: Je to poutní místo, které je tak jako přezdíváno Slezské Lurdy. Je to proto, že tady počátky tohoto poutního místa sahají do 17. století, kdy nejstarší tady vlastně z toho kostela je soška Panny Marie s Ježíškem, která původně tady stála na tom návrší, jmenovala se to Na Vápenkách, a ta soška tady stála na takovém podstavci. A legenda vypráví, že tu sošku tady našli nejdříve lidé, kteří tady těžili vápno. A oni ji odnesli do farního kostela, který je směrem k náměstí. No a druhý den ráno ta soška byla údajně zase tady. A tak se to opakovalo několikrát, takže tím pádem oni si řekli, že asi tady Panna Maria chce mít postavený kostel. Nejdříve ale tady, jak jsem říkala, stála ta soška na podstavci. Byly to spousta poutníků, kteří se tady modlili u té sochy. Jedna z nich právě byla i hraběnka Tovačovská. To je takové zázračné uzdravení. A ona ochrnula, je to taky legenda, jo. Údajně se jí zjevila Panna Maria ve snu, právě Panna Maria v podobě tady této sošky, a řekla, ať jde do Frýdku, že bude uzdravena. A skutečně uzdravena byla.
1: V roce 1706 zde byla postavena dřevěná kaple, která však náporu poutníků brzy nestačila.
2: No a v té době, zhruba kolem toho roku 1730-1740, vlastnili frýdecké panství Pražmové z Bílkova. No a právě hraběnka Karolina Pražmová, která byla vdova, tak ona měla dva syny a ona společně s těmi syny se zasloužili o to, že tento kostel byl postavený.
1: Ačkoliv byla pozdně barokní stavba přerušena válkami Marie Terezie s Bedřichem II., práce rychle pokračovaly díky podpoře Pražmů. Nejcennější je hlavní oltář z roku 1793. Nad svatostánkem je umístěna bajná socha Panny Marie.
2: Máme tady nádherný křišťálový lustr, je to z kamenického šenova. Každý se ptá, jak se to čistí, ale je to opravdu zavěšené na rumpálu. Ten lustr váží 1200 kilo a je na něm 200 svíček. Dneska už samozřejmě elektrický. Je to taková chlouba tady našeho kostela. Dodnes je to živé poutní místo. Ještě takové důležité datum, rok 1999, kdy tento chrám byl pověšen papežem Janem Pavlem II. Na baziliku Minor, a od roku 2018 je to i národní kulturní památka.
1: V posledních dvou letech prošla bazilika rozsáhlou rekonstrukcí, během níž se podařilo obnovit spoustu věcí.
3: Především takovým magnetem je krypta, do které se nedalo vstupovat, a teď je nově zpřístupněná. Sice za poplatek, ale je zpřístupněná.
2: Tato krypta je docela rozsáhlá. Najdeme tady krásné barevné obrazy na stěně, které zde namaloval místní rodák pan Josef Lang. A jsou to výjevy historického Frýdku. Takže máme tady třeba Hlubokou ulici, která dnes už vypadá úplně jinak, s takovým procesem poutníků, kteří jdou do baziliky. Tady máme výjev, kdy poutníci, kteří tady šli na pouť, byli to poutníci z Tovačova, tak šli přes most, přes řeku Ostravici, a strhla se nějaká bouře a ten most spadl a oni se tam utopili. A právě asi 13 poutníků to byl a oni jsou pohřbeni tady taky v této kryptě. Jsou tady pohřbení Pražmové z Bílkova.
1: Velkou rekonstrukci završila slavnostní bohoslužba na začátku května.
4: Bazilika Minor je přirozenou dominantou města, jedinou bazilikou v kraji, a nejenom ten obnovený interiér, který až lidé vstoupí do toho chrámu, uvidí, který je naprosto uchvatný a já věřím, že tato proměna přiláká do baziliky jak občany města, kteří tam třeba ještě nebyli, tak i návštěvníky.
5: Je to určitý zážitek dějiny.
6: Tady chodíme pravidelně a už se těšíme, jak bude vypadat, když je po tolika letech otevřena zase znovu.
1: Znovu otevřenou baziliku letos čeká mnoho akcí. Konec května bude patřit Noci kostelů s bohatým programem pro děti. Kromě toho se mohou lidé těšit na tři velké poutě spojené se svátky Navštívení, na Nanebevzetí a Narození Panny Marie.
0: Prvního června oslaví všechny děti svůj svátek. Zoo Praha proto připravila na Den dětí pořádnou dávku zábavy pro malé i velké návštěvníky. Areál v Pražské Troji se promění v jedno velké dětské hřiště plné soutěží, her a atrakcí, které vznikly ve spolupráci s městskou policií hlavního města Prahy. Děti se mohou těšit na opičí dráhu, skákací hrad, malování na obličej, fotokoutek nebo třeba dětské dopravní centrum. Chybět nebude ani hudba v podání Dixie Bandu. Vstupné pro děti do 15 let bude symbolická 1 koruna. Safari park ve Dvoře Králové zve na zážitek, který vás alespoň na chvíli přenese do Afriky. Večerní safari nabízí jedinečnou možnost projet se mezi stády zeber, žiraf, antilop nebo nosorožců v atmosféře afrického soumraku a zapadajícího slunce. 50-minutová komentovaná jízda safari busem vede přímo mezi stovkami afrických zvířat a připomíná opravdové výpravy do národních parků v Africe. Večerní safari je navíc unikátem, který nikde jinde v Evropě nezažijete. Na Plzeňsku najdeme městečko s neobvyklým názvem Úterý, které jakoby se zastavilo v čase. Malebné náměstí, historické domy a klidná atmosféra dávají tomuto místu jedinečné kouzlo. Úterý patří k nejmenším historickým městům v Česku, přesto ukrývá řadu zajímavostí a připomíná dobu, kdy tudy vedly důležité obchodní cesty. A právě do tohoto nenápadného, ale půvabného městečka se teď společně vydáme.
7: V nejzápadnější části okresu Plzeň-Sever najdete malebné městečko v údolí Zurčícího potoka s památkově chráněným náměstím, opředené zajímavými pověstmi i atmosférou. Zvláštní má i název – Úterý.
8: Když někde řeknou, že jsem z Úterý, tak se mě každý ptá, co to je, kde to je. A vlastně se tomu směje, jestli to vůbec existuje. A ten název vlastně vychází z historie, protože v Úterý se tady konaly trhy, jarmarky, tak proto se to město říká Úterý. Historicky se to město jmenovalo Neumarkt, Nový trh, protože vlastně jsme v oblasti Sudet, a takže velkou dobu dlouhou se tomu říkalo Nový trh.
9: První zmínka písemná o Úterý je z roku 1233, kdy Úterý získal teprve svůj klášter od matky Václava I.
7: Najdete tu mnoho památkově chráněných barokních domů i dalších historických památek.
8: Ale jenom některé z nich jsou přístupné, a to jenom příležitostně. Například kostel svatého Jana Křtitele, nebo památkový dům Turbovna na náměstí, a nebo při některých příležitostech i historická radnice. Kostel svatého Jana Křtitele je asi největší památkou, kterou tady máme, a obsahuje historické barokní varhany, které se rozezní vždycky při mistrovských varhaních kurzech v létě, v srpnu, kdy přijíždí varhaní mistr a učí tady interpretaci barokní varhaní hudby studenty z celého světa.
9: Kostel projektoval Krištof Ringsenhofer, slavný barokní stavitel. Nad obcí u hřbitova je hřbitovní kaple svatého Václava, u které si myslí někteří lidé, že by mohla být od syna Krištofa.

0: Hofra od Ignáce Kiliána, není to potvrzený, takže nevíme, ale ta stavba je krásná, takže i by to mohlo být.
1: Ve středu náměstí, které bylo v roce 1992 vyhlášeno památkovou zónou, stojí morový sloup z počátku 18. století, postavený jako poděkování za to, že se morová rána nedostala do města.
0: Sochy svědců jsou od místního sochaře Šterna a socha Madony v Řežířském je od bratří Stilpů z Chebu. Když se sem přistěhovali volinští Češi po válce, tak tady poblíž zasadili lípu, ale bohužel lípa začala ten morový sloup dost ničit, takže jsme ji museli skácet a nechat sloup zrestaurovat.
1: Kromě moru se ale jiné rány městečku nevyhnuly. Prolilo se tudy několik povodní a několikrát úterý se žehly plameny.
0: Zničující požár, kdy teda vyhořelo téměř celé úterý, asi 2/3 domů lehly popelem, byl prostě 1694. Ten požár vznikl tady pod radnicí, tady chybí teda barák pod radnicí, který byl zbourán po válce, takže někde v těch místech byla asi kovárna nebo něco a tam vznikl požár. A to úterý teda lehlo popelem. Radnice je teda původně renesanční, i tu dispozici si zachovala, ale je přestavěná po tom zničujícím požáru z roku 1694 do této podoby. Poslední velký požár, který to byl, vypukl tady na náměstí, v této frontě. Tady schořely tady ty 4 baráky, které vidíme před sebou. Bylo to teda roku 1998 a tady za přispění kraje a okresu a památkářů se ty baráky rychle opravily, aby úplně nespadly. Takže díky tady těm dotacím se spravily střechy a baráky stojí. No.
1: Dům číslo 69, dnešní turbovna, dříve mydlárna, byl vyhlášen kulturní památkou. Díky místním je z něj dnes komunitní centrum.
2: Turbovna je historický dům, který tvoří celou severní část náměstí a dlouhou dobu chátral. A nám jako místním obyvatelům to přišlo škoda, tak jsme se snažili nějakým způsobem iniciovat jeho záchranu. Nakonec jsme se rozhodli, že ho koupíme jako spolek, protože v tu dobu byl v exekuční dražbě a nám se podařilo v té dražbě ten dům získat díky soukromé půjčce a postupně ho od té doby zachraňujeme. Teď už je to vlastně 10 let, co ten dům máme a od začátku jsme se pustili nejdřív do sklepů a do střechy, do krovu a vlastně zajistili ty hlavní statické poruchy a v posledních letech jsme se dostali i do úpravy interiéru a můžeme ten dům využívat pro různá setkávání, akce, kulturu a prostě už začal žít. Před 2 lety jsme na rohu otevřeli malý krámek, kde si návštěvníci můžou koupit řemeslné výrobky tady od místních řemeslníků a přes ten krámek mohou projít až do historických sklepů, které jsou tesané v kameni a ty se nám taky podařilo v posledních letech zabezpečit, takže je mohou obdivovat a podívat se do nich a v horkých letních dnech se tam schladit.
1: Během roku se v úterý konají akce nejrůznějšího druhu.
2: Takovou první největší je svátek sousedů, který bývá vždycky k konci května a potom tou zatím poslední většinou je Be Art, což je rodinný festival, který je v celých ulicích, ve všech ulicích města a ukazuje různý řemeslní workshopy a dílny pro děti, ale i celou rodinu. Začátkem května je pochod úterského havrana Krištofa, který vyráží tady z úterý na několik tras po okolí, kratších i delších a návštěvníci si můžou vybrat podle toho, kterou trasu zvládnou.
1: Havrana má městečko ve svém znaku. Pověst praví, že kdysi sledoval jeden z horníků havrana nesoucího v zobáku zlatý prsten. Na místě, kde ho pták upustil, pak horník našel zlatonosnou rudu. I když nebyla těžba zlata v úterý nikdy doložena, vyloučit ji nelze a díky ní vznikla tradice turistického pochodu s havranem.
0: Turistický pochod Krištofa Havrana vlastně vznikl nápadem mého kolegy v práci a já jsem se přidal, protože už jsem ten nápad kdysi dávno měl, že by bylo dobré udělat kolem úterý turistický pochod, aby lidé poznali jednak úterý a i to hezké okolí, které tu je. Chytilo se to a letos už byl 17. ročník tohoto pochodu.
1: Pochodem ale akce v městečku zdaleka nekončí.
2: V červnu je tu vždy svatojánská pouť, ale to je spíš taková církevní slavnost. V červenci bývá řemeslný jarmark tady na náměstí. Potom další významná akce je právě ten mistrovský varhaní kurz, jeho součástí už tradičně je taky jazzový koncert u kostela a v začátkem září je B-Art, to je rodinný festival pro vlastně všechny, kteří rádi tvoří.
1: Město i jeho okolí můžete poznávat díky naučné stezce s 12 zastaveními, dlouhé asi 2 kilometry.
0: Začíná tady na náměstí, tamhle je první panel, druhý panel je tady na Turbovně a pak se jde dál ke kostelu na malé náměstí Hospodě.
2: Naučnou stezku vybudoval Úterský spolek Bard před 20 lety. V loňském roce jsme ji obnovili díky dotaci Plzeňského kraje a vede vlastně po celém městečku, ale i do okolí, vlastně na takové tři strany. Vždycky jsou tam typy na výlet, kam se ještě může člověk dostat dál. Ten okruh v centru měří asi 1 kilometr, takže ho člověk zvládne do hodinky, včetně prostudování všech panelů, obejít a provází jednotlivá stanoviště takové hravé úkoly s Havranem, kde se člověk může, a zejména děti, stopovědět nějaké otázky k tomu, o čem ta stezka vypráví, anebo tomu, co se dozvěděli.
1: Stezka vede i kouzelnou krajinou podél vodního toku s přírodou nezasaženou průmyslem.
0: Údolí Úterského potoka je krásné území. Jsou tam louky, po kterých se dá dobře chodit. Roste tam i chráněná rostlina pérovních pštrosí. Po okolních kopcích můžete vidět náprsníky. A z jara to třeba teď v květnu jsou na některých místech i chráněné stavače.
1: Dojdete až na okolní kopce, odkud jsou nádherné výhledy, vidět je i Šumava. Jeden z koncových panelů stezky vás dovede ke hřbitovní kapli svatého Václava, zbudované v polovině 18. století. Před ní stojí památná lípa stará více než 200 let, ke které se váže další místní pověst.
0: Podstata je, že jí tady zasadila dívka, služka z nějakého statku, která byla nařčena z nějaké krádeže a ona řekla, že zasadila lípu kořeny nahoru a jestli se lípa chytne a poroste, takže je to důkaz, že byla nevinná. Ovšem od smrti to nezachránilo, protože napřed se lípa chytla a jí asi popravili.
1: Zastavení u kaple vás nasměruje také k minerálnímu prameni. Nad ním stojí altánek z roku 1931.
0: Pramen nese název Opata Reitenbergera, úterského rodáka, který je zakladatel Mariánských lázní, protože v době, kdy byl opatem v Teplického kláštera, tak se velmi zasadil o vznik lázeňského města Mariánské lázně.
1: Ať vám udělá úterská uhličitá kyselka dobře. A nejen ona, také zdejší půvabná krajina a atmosféra dávno zašlých časů.
3: Pokud hledáte místo, kde si děti opravdu vyhrají a dospělí si na chvíli připomenou vlastní dětství, park Miraculum v Milovicích je ideální volbou. Největší zábavně naučný park v České republice nabízí na 12 hektarech obří prolézačky, podzemní chodby, vodní svět, lesní hřiště i spoustu dalších atrakcí pro malé i velké návštěvníky. Miraculum je místem, kde se dá bez problémů strávit celý den a kde si každá věková kategorie najde své dobrodružství. Ať už sem vyrazíte za aktivním odpočinkem, rodinným výletem nebo jen za pořádnou dávkou zábavy, nudit se tu rozhodně nebudete. Jedna z nejvýraznějších dominant Pardubic znovu otevírá své brány návštěvníkům. Zelená brána, která prošla rozsáhlou rekonstrukcí, se po téměř 2 letech opět vrací do běžného provozu a od června nabídne návštěvníkům oblíbený výhled na historické centrum města. Součástí prohlídky je také výstava mapující proměny Pardubického náměstí republiky v průběhu 19. a 20. století. A během letních večerů si lidé budou moci z ochozu věže znovu vychutnat i romantické západy slunce nad Pardubicemi. Cestování není jen o kilometrech, někdy stačí pár kroků, jedno zastavení nebo obyčejný výhled, aby člověk objevil něco nového. A přesně o tom bylo i dnešní putování. Děkuji, že jste byli s námi a těším se zase příště na další společnou cestu v pořadu Putování v regionech. Do té doby se mějte krásně. Na viděnou.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Mariánské Lázně ožily velkolepou kulturní událostí. Město s jedinečnou atmosférou navštívil známý italský sběratel umění Giuseppe Franzoni, který je zároveň autorem publikace o zapomenutém českém malíři.
1: V prostorách Mariánsko-lázeňského hotelu Nové Lázně se minulý týden uskutečnilo výjimečné setkání, během kterého byla představena nová kniha věnovaná českému malíři Vlastimilu Košvancovi. K tomuto slavnostnímu aktu by nemohlo dojít nebýt italského znalce umění Giuseppa Franzoniho, který Košvancovu tvorbu objevil náhodou na počátku 90. let v Paříži a který svoji publikaci přijel do Mariánských Lázní osobně představit.
2: Co mě na něm nejvíc zaujalo, byl jeho eklektismus, jeho schopnost tedy přecházet z jednoho stylu k druhému, jeho složitost, jeho osobnosti a jeho díla. Je to umělec opravdu veliký.
1: V malebném Mariánsko-lázeňském rezortu se tak skloubilo umění, historie a elegance a oslavilo česko-italské přátelství. Výjimečnost celé slavnostní události, jejíž motem se stalo Košvancovo krédo Život je radost, podtrhl hudební doprovod. Akce se zúčastnili významní italští kunsthistorici. Jejího moderování se ujal poradce pro národní bezpečnost Hynek Kmoníček.
3: Košvanec byl takovým znakem elity první republiky. Ať už to byl prezident Beneš, nebo všichni významní průmyslníci si od něj objednávali v období první republiky významné a hezké portréty. A kdybyste ho hledali po válce, tak ho prostě nenajdete. Ten člověk byl vyzmizikovaný a vyškrtnutý z celého českého kulturního života, protože za války udělal, on říkal, že satirickou sketch o německé zimní pomoci po porážce u Stalingradu, která byla i hned po válce v té atmosféře interpretována jako kolaborace.
1: Nově vzniklá publikace nese symbolický název Vlastimil Košvanec, malíř pohřbený historií a představuje komplexní pohled na umělcův život. Rovněž potvrzuje jeho význam v evropském kontextu.
2: Dnes je ten umělec stále aktuální a důležitý, protože to je velký kosmopolita, je to mezinárodní umělec, jeho dílo oslavuje radost života.
1: Košvancovu tvorbu zachytil v nedávné době časopis Prestiž. Jeho vedení rovněž v Mariánských Lázních přichystalo vůbec první ročník golfového turnaje, během kterého zástupci časopisu pokřtili jeho další vydání.
4: Dneska se tady sešlo kolem 50 hráčů ze světa kultury, ze světa biznesu, je to o potkávání a samozřejmě tahle akce by se neobešla bez partnerů, kterým tímto děkuji a bez kterých by se tahle akce vůbec nemohla konat. Prestiž má historii, tradici 25 let s tím, že nově ho vydáváme i v anglickém jazyce, právě kvůli tomu, že dodáváme hotel nebo distribuujeme i na letištích, v business jetech a podobně v business klubech. V časopise Prestiž se věnujeme kultuře, tradicím, business tématům i sportu, takže se všichni najdou.
1: Z Mariánských Lázní pro televizi Zaklenka Prokšová.
0: Po více než 10 letech obnovili ve Vyšším Brodě na Českokrumlovsku činnost spolku přátel Vyšebrodského kláštera. Nový spolek chce podpořit opravu historického areálu, vznik muzea i navázání na tradiční klášterní pivovar.
5: V historických prostorách Vyšebrodského kláštera se v pátek 22. května po více jak 10 letech obnovila činnost spolku Přátel Vyšebrodského kláštera. Organizace, která v minulosti pomáhala podporovat chod cisterciáckého opatství, tak znovu navazuje na svou někdejší tradici.
6: Ten spolek vlastně navazuje na ten původně hornorakouský spolek pro podporu kláštera v Linci, který inicioval zemský hejtman bývalý Püringer. A ty vlastně jejich zásluhou, ten spolek fungoval 15 let a jejich zásluhou, pač tam byly různé osobnosti z rakouského hospodářského života a pan doktor Cerps to organizoval také, nám pomohli obnovit třeba tady tu lékárnu, i kostel, že jo, i tady dole návštěvnický centrum, takže se významně zasloužili o obnovu kláštera.
5: Celé jednání se konalo za přítomnosti právníka, který dohlížel na jeho průběh. Předsedkyní spolku byla zvolena profesorka a lékařka Věra Adámková.
7: A určitě se chci zasadit o to, abychom přispěli jednak k dalšímu povědomí kláštera, protože opravdu je to centrum vzdělanosti nejenom v jižních Čechách, ale když máte tu příhraniční oblast, tak oni měli přesah vlastně dneska, bychom řekli, přes hranice. A ne to jenom tedy kulturní památka, ale může to prospět i tomu regionálnímu ekonomickému růstu.
5: Nově zvolení členové a pozvaní hosté si následně prohlédli některé vzácně dochované artefakty, zakládající listinu kláštera nebo filozofický a teologický sál.
8: Klášter je vlastně naše perla tady v celém regionu, jak historická, tak duchovní, a myslím, že spolek obnoví tu svoji cestu, kterou před 20 nebo 30 lety započal, a bude pomáhat vlastně nést dobré jméno kláštera napříč republikou.
9: Vyšší Brod a klášter, to je jeden živej celek, který patří k sobě. My samozřejmě vždycky jako město budeme podporovat Vyšebrodský klášter a víme, že i klášter podporuje nás. Takže jsem moc rád za tuhletu symbiózu a doufám, že i do budoucna to takhle vydrží.
5: Připravovaný projekt už má konkrétní obrysy. V plánu je vznik menšího pivovaru navazujícího na historickou tradici. Hlavní část objektu by měla sloužit jako nové muzeum věnované cisterciákům a historii Vyšebrodského kláštera. Problémem zatím zůstává financování. Budovy jsou po dlouhých letech v neutěšeném stavu a čeká je rozsáhlá rekonstrukce. Obnovený spolek by tak mohl sehrát důležitou roli nejen při podpoře kulturních aktivit kláštera, ale i při hledání partnerů a prostředků pro záchranu další části historického areálu.
0: Po dvou letech byla dokončena revitalizace kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem. Opravy fasády a interiéru za 27 milionů korun byly z velké části financovány z evropských dotací.
10: Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem září novotou. Prošel totiž revitalizací za více než 27 milionů korun. Práce trvaly 2 roky. V kostele najdete nová světla a opraveny byly také už nevyhovující plochy nad dveřmi. Největších změn ale doznala samotná budova.
11: Podařili se ty zdi kolem opravit a věž. A dokonce nahoře, ještě to budou pamatovat mnozí, tak ta věž jako pod tou špičkou byla taková černá, měla tam takový černý, jako bych řekl, prostor. A myslel se, že to vzniklo ještě za války, že to bylo očazené. No a když tam nahoru postavila firma Avers lešení, tak zjistili, že to nějak teda v těch 50. 60. letech, kdy to popravovali a zase nějak to zachraňovali tu statiku, takže to natřili nějakou zřejmě černou barvou, asi to očazený bylo, ale prostě když to objevili, tak to celé odstranili a tak tu věž dneska vidíme v té původní krásné bílé podobě.
10: Kostel Nanebevzetí Panny Marie je nejznámějším svatostánkem metropole Ústeckého kraje. Stojí přímo v centru Ústí nad Labem a přezdívá se mu šikmý kostel. A to díky věži, která se po bombardování za druhé světové války začala naklánět. S revitalizací kostela farnosti pomohla dotace z Evropské unie ve výši 23 milionů korun.
11: Kdyby skutečně to nebylo, tak ten kostel by byl zase ve stávajícím stavu a pochybuju, že bychom v horizontu několika let nebo desítek let ho měli takhle krásný. Tak jsem za to rád, no. Tak musíme si říct Bohu díky, se to podařilo.
10: Během revitalizace byl kostel veřejnosti přístupný a dokonce se v něm konaly i bohoslužby. Proběhla také tradiční vánoční výstava betlémů, kterou navštívilo zhruba 10 000 lidí.
11: My míváme vždycky ten kostel otevřený v zádveří nebo tu předsíňku, kde je velký krásný kříž, a já otevírám vždycky brzy ráno a až do večera je otevřen a hořejí tam svíce a lidé přicházejí pořád. To jsou zástupy lidí, kteří sem přicházejí. Takže kdybych to tak měl shrnout, tak zbožnost lidí nebo úcta ke Kristu tady je, i když jaksi je taková, že to je intimní záležitost lidí, ale vidím, jak je to frekventované.
0: V Ve Starých Oldřůvkách na Opavsku slavnostně otevřeli novou síť naučných stezek. Nové altány, informační tabule i rozcestníky teď turistům připomínají bohatou hornickou historii Nízkého Jeseníku a lákají návštěvníky do unikátní krajiny bývalých Břidlicových dolů.
12: Budišovsko, Vítkovsko i okolí Starých Oldřůvek propojuje nově opravená síť Břidlicových naučních stezek. Projekt zahrnoval obnovu zhruba 100 kilometrů tras napříč 6 obcemi a 10 katastrálními územími.
13: V rámci těch stezek se vybudovali samozřejmě celý nový mobiliář, ten původní už sešel časem. Ten největší tady altány ve Starých Oldřůvkách, pak jsou tři menší v těch

0: Novicích, Budišově pod lesy, ve Svatoňovicích je hexagon, plus 30 informačních panelů, 30 rozcestníků.
1: Vznikly také nové dálkové ukazatele, které upozorňují na vzdálenější atraktivity regionu. Celkové náklady dosáhly téměř 6 milionů korun, většinu pokryla dotace.
0: Ale město Budišov financovalo ten mobiliář i v těch jiných obcích. No, dokončujeme Budišově vesmírnou lavičku, která je tak před 80% hotová.
2: Všechny altánky, infopanely a rozcestníky přímo na instalovaných místech ručně pokrýval Břidlicí 79-letý místní řemeslník.
3: To Břidlice. Břidlice má krásný kréd. Břidlice je vlastně zakleté slunce v kameni. Jo? Je to prostě materiál, který, když máte v ruce, musíte ho otěžkat, musíte ho zaklepat, zazvonit, jestli nemá nějakou žilu, jestli nemá nějaký kaz.
1: Práce v náročném terénu mu zabrala téměř 3 měsíce.
3: Tady bylo nejhorší to, že jsem dostal mapu, kde bylo vyznačených 64 celkově těch rozcestníků a altánů. Prvně bych jsem udělal jednu, někdy jsem udělal dvě, někdy jsem udělal tři, podle toho, jak to bylo velký, nebo jak to bylo daleko náročné jako na ten přístup. A bez elektriky, všechno ručně.
1: Na historii těžby Břidlice dlouhodobě upozorňuje také místní muzeum Břidlice.
4: A podařilo se mi postupem času s přáteli, s kamarády a s mnoha nadšenci zhromáždit neuvěřitelné množství nádherných věcí do muzea Břidlice a myslím si, že je to dneska velice zajímavá, významná instituce, co se týká té připomínky dobývání Břidlice v Nízkém Jeseníku.
1: Staré Oldřůvky ale nejsou jen o hornictví. Lokalita leží v Národním geoparku Krajina Břidlice a na
5: Jeseníku velké travnaté louky, krásné lesy.
1: Revitalizované stezky tak turistům nově přibližují nejen hornickou historii, ale i jedinečný charakter celé krajiny Nízkého Jeseníku.
6: Jízda králů, která byla v roce 2011 zapsána na seznam světového nehmotného kulturního dědictví UNESCO, se jela za krásného počasí v Kunovicích na Uherskohradišťsku. Do tohoto města se od svého znovu obnovení přesně před 30 lety vrací každé 2 roky.
7: Vyvrcholení kunovické jízdy králů nastává v neděli dopoledne, kdy skupina jezdců na koních ozdobených různobarevnými věnci z růží vyráží do ulic, aby přivedla svého krále. Této pocty se v letošním roce dostalo 10letému Cyrilu Hlaváčkovi, jehož rodiče museli nejdříve dát svůj souhlas.
8: My jsme se moc dlouho nerozhodovali, když tahle nabídka přišla od tady organizátorů jízdy králů a od zastupitelů města, tak jsme skoro i hned řekli a souhlasili, že to Cyrdovi umožníme tady tu slávu, aby si to užil a my s ním samozřejmě.
7: Nový král Cyril Hlaváček je žákem 4. třídy základní školy a folklor je jeho velkou láskou. Učí se hrát na housle, zpívá, tancuje verbuňk a hraje ve 2 cymbálových muzikách. Přípravy na roli krále i přesto nebyly jednoduché.
9: No, přípravy byly dlouhé, už od září, od října, zkoušky a zpravování baráku. Mm-hmm.
10: Říká se, že nejtěžší pro tebe bude asi to mlčení, protože nejsi zvyklý mlčet.
9: No, to říká tady každý úplně. Ano, bude to těžká.
7: Král je podle tradice oděn do dívčího kroje a v ústech má růži, aby po celou dobu jízdy zůstal němý. Královská družina od domu krále následně zamířila před radnici, kde požádala starostu města o povolení k jízdě.
11: To král bez statků a dvorů, bez královských pokladů. Proto jsme vás dojeli, pane starosto, požádat, abyste nám dovolil po dědině vybírat hýlom hýlom.
12: Já vám vybírání po obci povoluju, ale toto vám nařizuju, abyste si králov krásně dali a kunovědolům tam hazbu neudělali.
13: Jsme velmi rádi, že tento zájem neutuchá a trvá, protože letos nám jede 28 jezdců, což je úžasné číslo a jsme velmi rádi, že tomu tak je a věříme, že tomu bude tak i v budoucnu.
7: Po povolení jízdy králů od starosty na náměstí Svobody následovalo tradiční vyvolávání jezdců, kteří vtipně a někdy i štiplavě zhodnotili dění v Kunovicích a okolí.
11: To, co za to dneska jde,

0: Královská družina s králem se následně vydala na objížďku ulicemi města, aby pozdravila všechny obyvatele i návštěvníky.
1: Hanácká zemědělská v Dolanech na Olomoucku má inovativní kurník, který hlídá klima a jezdí po poli. Zemědělci ho objednali z Kanady a patří tak mezi první v celém Česku, kteří moderní systém používají. Slepice mají díky tomu neustálý přístup k čerstvé trávě a navíc jsou chráněny před predátory.
2: Seznamte se, tohle jsou slepice, přesněji šťastné slepice. Je to díky tomu, že jsou na vzduchu, mají neustálý přísun trávy a hmyzu, ale hlavně jsou chráněny před liškami či jinými predátory. Hanácká zemědělská v Dolanech vsadila na regenerativní zemědělství. Z Kanady si pořídila tento mobilní kurník. O jeho pohon se stará malá solární elektrárna. Energii dodává také napáječkám a dávkovačům krmiva. Poté, co slepice vyzobou veškerou trávu, se kurník přesouvá o pár metrů dál.
3: Posouváme dvakrát denně, protože ten porost, to množství dostává víc zabrat, tak aby jsme se ho hned nezničili. A mají vlastně svoji vlastní směs, ale k tomu mají trávu, broučky a tak vlastně, co v té přírodě ta slepice běžně má, ale furt je chráněná tou halou.
2: Navíc trus slepic se postará také o přísun živin do půdy. Kanadský, teď už vlastně hanácký kurník je na kolech, takže manipulace s ním je jednoduchá. V budoucnu by zemědělci chtěli pořídit ještě jeden.
4: Jak to vlastně funguje? To musíte posouvat vy nějaké, jak to funguje vlastně to ovládání toho přesunu?
3: Tím, aby to bylo kontrolované, aby se slepičkám nic nestalo, tak vlastně to ovladačem přesouváme sami.
2: Zaměstnanci mají také mobilní aplikaci, v té najdou řadu informací třeba o tom, jaké jsou v kurníku podmínky.
3: Jak jsou otevřený, zavřený rolety a stav baterie a vlastně proudění vzduchu venku.
4: Jak můžete vidět, kurník je dost velký, vejde se sem až 500 slepic, no a taky několik lidí.
2: Slepice snášejí do těchto snáškových hnízd s dopravníkem na vejce, k těm se pak zemědělci dostanou zvenku.
4: Je tam. A další tam je, tam jsou vzadu další, je jich víc, aha. Je zajímavé, že ty slepice vlastně se vůbec nebojí lidí a zároveň vlastně mi okusují tkaničky, oni si asi myslí, že to je žížala nebo něco.
3: Jsou takové asi hodně rychle socializované, v tomhle kurníku nemají problém vlastně s lidma.
4: Místní zemědělci teď dokonce plánují další novinku, konkrétně prodejní automat na vajíčka.
3: První automat na vajíčka bude umístěn vedle našeho areálu. Měl by být zprovozněn co nejdřív, naše slepičky se teprve roznášejí, takže ještě není tolik patřičných a vlastně gramážově daných vajec.
2: Další automat by pak mohl být i v Olomouci. Zatím hanácká zemědělská hledá vhodné místo. Marek Vrlák, TV Morava.
1: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Dobrý den, dnes zavítáme do Království jedu. Je to stále víceméně ještě nová expozice, vznikla v roce 2015 v části tropického pavilonu a v rámci České republiky je velice unikátní. Přináší průřez jedovatými hady napříč světa díly, biotopy, velikostmi a barvami a naši chovatelé zde už slaví velké úspěchy. Vlastně 2/3 druhů už rozmnožili, některé z nich opakovaně. U mnoha z nich je to vlastně výsledek mravenčí práce a vlastně měnění podmínek během roku v souladu s tou přírodou. Jsou tam vlastně ve spojení, někdy i přes mobil a přes internet. Konec konců, pojďme se na to podívat, pojďte dál.
1: Nacházíme se v Království jedů, což je expozice, která se vytvářela v roce 2015, začala stavět

0: A máme tady nejzajímavější a nejvýraznější druhy jedovatých hadů. Je tady 13 expozic od nejbizárnějších druhů, jako je typ královská kobra, zmije mančanská nebo třeba křovinář němý, či jako jediný chovatele na světě tady máme zmije pavoučí. Království jedu není jenom o jedovatých hadech, ale máme tady i různé expozice s pralesničkami, což jsou takové drobné jedovaté žáby, nebo tady máme malé expozice s jedovatými strašilkami nebo pavouky. Naše kolekce v Království jedu se skládá z nejzajímavějších a netypicky chovaných druhů jedovatých hadů. Máme tady představitele typu královská kobra, která má třeba takový nej, že je nejdelší jedovatý had na světě. Zároveň tady ale máme třeba křestýšovce mančanského, což je had, který se vyskytuje jenom v pohoří Mang v jižní Číně a je extrémně vzácný v přírodě, ale i v chovech a v zajetích. My tady, jak jsem taky říkal, chováme dva druhy, křovináře němý a křovináře černohlavý. Křovináři němý se vyskytují v Jižní Americe, zatímco křovinář černohlavý se vyskytuje pouze a jenom na poloostrově Osa v Kostarice, v Národním parku Corcovado, kde je extrémně vzácný. Jeho opravdu těžké najít a proto jsme se rozhodli, že ho budeme chovat, protože je o něm málo známo a rádi bychom ho taky do budoucna rozmnožili, což se nám doposud ještě nepodařilo.
1: Dnešní pokračování vám představilo unikátní království jedu, velké i malé, barevné i nenápadné obyvatele, naše chovatelské úspěchy. No a příště zamíříme jinam a je kam, docela jiný svět plzeňské zoo. Nabízí vlastně 1200 různých druhů a 40 velkých expozic, takže na viděnou a naslyšenou někdy příště, někde jinde.

0: Dříve obecná škola, dnes nový úřad městského obvodu Plzeňské čtyřky. V sobotu 23. května se na Doubravce uskutečnilo její slavnostní otevření, které obohatily nejrůznější vystoupení i workshopy.
1: Já mám velkou radost, že se setkáme v podstatě na největších sousedských oslavách naší čtyřky. Zároveň otevíráme a předáváme veřejnosti nový úřad. No a dnešek si užíváme, máme tady dobré jídlo, dobré pití. Máme i nějaké povinnosti, a to je být s panem biskupem žehnání budovy, protože bychom byli rádi, aby nám požehnal, aby se nám tady všem dařilo. Samozřejmě jsou tady workshopy pro děti, takže děti si tady určitě užijí, můžou vrazit mince. A je tady jídlo, pití, je tady divadlo, je tady zábava, večer nás čeká koncert, takže já čekám, že to bude skvělý den.
0: Návštěvníci mohli sami nahlédnout přímo do budovy, a to v rámci několika komentovaných prohlídek, o které se postaralo přímo vedení městského obvodu.
2: My dnes vlastně máme jakoby slavnostní předání té budovy veřejnosti, protože je to veřejná budova a právě veřejnosti naši občanům ta budova patří. A proto velmi rádi jsme uspořádali komentované prohlídky, které jsme tedy vyvěsili na plzeňskou vstupenku a byly okamžitě vyprodány. Tak jsme už potom dáváme pořád další a další termíny během měsíce května a června. Zájem je o to obrovský. Já jdu na první tuhletu veřejnou prohlídku dneska ve 3 hodiny. Mám jich asi 8 a moc se na to těším.
0: Rekonstrukce novorenesanční budovy z roku 1902 započala v březnu 2024. Dokončena byla koncem února letošního roku.
3: Nejzajímavější místo nebo bod toho bylo prolnutí toho historické části s tím moderním. Vlastně ta historická fasáda, která dříve byla jako obvodová, nyní slouží jako vnitřní stěna a je to propojeno právě takým krásným prosvětleným atriem, kde sem jde spoustu denního světla a celé to prostředí je hrozně jako kvalitní.
4: Je to potvrzení toho, že zachraňujeme památky, zachraňujeme budovy, které si to zaslouží. Já bych popřál všem zastupitelům a panu starostovi, aby tady rozhodovali ve prospěch našich plzeňáků, hlavně doubraveckých občanů, a těším se na to, že se tady s ním budou vstupně potkávat.
0: Kdo však slavnostní otevření budovy úřadu nestihl a měl by zájem útroby z rekonstruovaného objektu prozkoumat, může se ještě nyní zdarma zarezervovat na jednu z prohlídek, a to přímo na portálu Plzeňské vstupenky. Z Doubravky pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
5: Po dlouhých letech jednání se plzeňská část Valcha dočká vlastní mateřské školy. Vyroste v Leniáčkové ulici v místě, které je obklopeno novou zástavbou. Na její výstavbě se bude podílet centrální obvod i město Plzeň.
4: Chce se mi říct konečně, protože tady prostě infrastruktura v podobě školky chybí 10 až 12 let, takže my jsme byli rádi, když jsme se s panem starostou mohli dohodnout, že jdeme takzvaně na půl. Já jsem poskytl finanční prostředky z rozpočtu města, bylo to 50 milionů korun. Tady by měly vzniknout 3 třídy. Věřím, že tady děti dojdou dostatečně kvalitní zázemí pro předškolní výchovu, že tady najdou své kamarády a že se tady dílo podaří.
5: Moderní školka nabídne zázemí pro 72 dětí a stane se jednou z nejvýznamnějších investic třetího městského obvodu.
6: Valcha to skutečně potřebuje, nicméně jsou to 3 třídy, ta školka přišla o trošičku později, než přijít měla, takže věřím tomu, že Valšáci se teďka zasnaží trošičku zvýší porodnost, aby příští nebo přes příští rok, až ji budeme otvírat, tak aby skutečně všechny třídy byly plné a tady ten prostor byl opravdu naplněn dětmi, jejich radostí, aby tu vznikala nová kamarádství.
5: Valcha se v posledních letech dynamicky rozrůstá. Masivní bytová výstavba sem přivedla stovky mladých rodin. Klíčová infrastruktura ovšem chyběla a rodiny tak musely vozit své ratolesti až na Bory.
7: Je taky hrozně dobře, že po tom, co se ta školka postaví, tak rodiče nebudou muset dovážet děti na Bory, ale že prostě budou moct dojít do té školky, která na té Valše bude. Zvlášť teďka, když se ta Valcha bude rozrůstat, budou se tady stavět nový bytový domy. Ta školka o momentálně kapacitě 72 dětí, tady bude sakramansky potřeba.
5: Jednopodlažní budova bude svým pojetím naprosto unikátní. Architektonicky je přitom navržena tak, aby dobře zapadla do okolní zástavby. Kruhové atrium se zelenou střechou zase pomůže udržet ve třídách příjemné klima.
8: Je to kruhová dřevostavba s atriem, bude postavena v difuzně otevřeném konstrukčním systému a bude mít dřevěnou fasádu a doufám, že se všem bude líbit.
5: Samotná výstavba za zhruba 95 milionů korun začne symbolicky 1. června na Den dětí a potrvá přibližně 18 měsíců. První děti by mohly do nových tříd nastoupit v září roku 2028. Z Plzně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
9: Letošní ročník nabídl ještě více zážitků než kdy dříve. Vedle legendárních restaurací, tematických gastronomických zón a cooking show přinesl i napínavý souboj o nejlepší burgerárnu a poprvé v historii festivalu si návštěvníci vyzkoušeli vaření po boku profesionálních kuchařů v rámci projektu Fabíny škola vaření.
10: 18 lidí najednou vždycky může vařit s nějakou známou osobností, takže určitě něco, co stojí za svoji pozornost. Potom asijská zóna, kterou jsme zase rozšířili, udělali ještě hezčí. A s čím mám největší radost, tak je Heinz Grill Akademie, protože tam jsou ty obrovský americký smoukry, výborný maso a to musím říct, že lidi hodně baví.
9: Centrem festivalu byla legendární hostina, velký stolovací prostor, kde návštěvníci mohli jídlo sdílet společně u jednoho stolu.
11: My se obchodíme každý rok, máme rádi dobrý jídlo.
12: Kvůli dobrýmu jídlu vyzkoušet nové věci, které jsem nikdy ještě neskusil.
13: Je tady spoustu nových jídel, které jsem ještě nikdy neměla.
14: Atmosféra, nový jídla, který jsem ještě neskusila.
9: Kromě skvělé atmosféry a excelentní kuchyně, Elimon Fresh Festival nabídl možnost naživo sledovat umění výrazných osobností české gastroscény.
10: Musím říct, že letos je to celá řada hostů. Musím říct, Zdeněk Poloraj. Nesmí chybět, je vždycky na festivale, ale kromě něho Mirka Vangil, která má zrovna tady za náma akorát show, potom Roman Staša, Pavel Berky, Adam Rundus, Tví, Peťa Fonda, celá řada lidí.
15: Mně se tady strašně, mě ten festival hrozně překvapil. Já se přiznám, že jsem tady úplně poprvý. A líbí se mi tím, jak je to rozlehlý, že prostě tady není hlava na hlavě, že se tady dá prostě i normálně chodit, normálně se všechno prohlídnout a je to báječný, těším se, až si to celý projdu, protože jsem ještě nebyl úplně všude. A viděl jsem, že jsou tady úplně nádherný stánky a show byla skvělá. Moderátor Petr je super. Já jsem hrozně rád, že tam se mnou byl. A tak mám pocit, že jsme si notovali a těším se na další akce, protože byl moc příjemný.
9: Kromě prémiových restaurací jako Long Story Short, Diane nebo Yamaya, návštěvníci mohli ochutnat výběr špičkových zahraničních i českých vín, pobavit se v Elimon zóně nebo si domů nakoupit různé delikatesy.
1: My jsme tady už asi po 8. rok a Plzeň je pro nás vždycky nejmilejší zastávka, takže my se sem strašně těšíme, protože tady máme několik stánků, s kterými se tady společně družíme, baví nás to, takže nás baví nejenom tady mezi náma, ale i mezi těma Plzeňákama, takže pro nás je to vždycky nejhezčí zastávka.
16: Hele, Fresh je skvělé, já ho strašně mám rád a Plzeň je jedna z nejlepších zastávek Tohýlencí tour, takže za mě pecka. Fakt si to užívám.
9: Z Plzně pro televizi ZAK František Šimánek.
0: Slunečné odpoledne si mohli nejen obyvatelé plzeňské jedničky užít v sobotu 23. května na druhém ročníku místního pivobraní. Akce nabídla nejen pestrou nabídku regionálních pivovarů, ale také doprovodný program.
17: Nám bylo trošku vyčítáno, že nemyslíme na milovníky piva a tvrdší muziky, tak jsme to chtěli napravit. A k tomu našemu celoročnímu programu, kde máme vinobraní, máme tady Martinské hody, jsme vymysleli tuhle akci, kam jsme sezvali malé pivovárky a pozvali jsme skvělou muziku. A myslím si, že právě milovníci dobrého piva a muziky, tvrdší muziky si dnešek užijou.
18: Máme tady 10 pivovarů, jsme v podstatě na půdě Ravenu, to je taková, myslím si, tady domácí scéna, ale jinak je tady Zhůřák, je tady pivovarů Lenocha, Radouš, Beer Factory a spousta dalších. Myslím si, že si tady všichni návštěvníci přijdou na své.
0: Celá akce ovšem nebyla jen o pivu jako takovém. Během dne se zde vystřídala také řada hudebních uskupení.
19: No, ta pivní kultura samozřejmě k sobě přitahuje i patřičnou hudbu, takže máme tady Anacondu Bandu, měli jsme tady Dark a teď tady máme Sifon, takže myslím si, že ten výběr je úplně jak dělaný tady na ty místní piva a všem doporučuju, aby se zúčastnili i příští rok.
20: Já mám jako pivo rád, mám rád rockovou muziku a já jsem strašně spokojený, že dorazilo tolik lidí a všem jim přeju, aby si to hodně užili.
0: Pivobraní se letos přestěhovalo z Bolevecké návsi na točnu tramvaje u místního pivovaru Raven, se kterým obvod spolupracoval.
21: Já jsem rád, že lidi přišli docela příznivě dneska a i zvědaví, jakože pro nás je skvělý, když mám někdo se zeptá, co máme a fakt chce vědět jako něco k tomu, ne jenom objednat a pít, ale jako pivo má být trošku zábavný a zajímavý.
0: Podle organizátorů se i druhý ročník pivobraní vydařil a díky tomu by se akce měla na plzeňskou jedničku vrátit také v příštím roce. Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
2: prostorách Mariánsko-Lázeňského hotelu Nové Lázně se minulý týden uskutečnilo výjimečné setkání, během kterého byla představena nová kniha věnovaná českému malíři Vlastimilu Košvancovi. K tomuto slavnostnímu aktu by nemohlo dojít nebýt italského znalce umění Giuseppa Franzoniho, který Košvancovu tvorbu objevil náhodou na počátku 90. let v Paříži a který svoji publikaci přijel do Mariánských Lázní osobně představit.
3: Co mě na něm nejvíc zaujalo, byl jeho eklektismus, jeho schopnost.

0: doprovod. Akce se zúčastnili významní italští kunsthistorici. Jejího moderování se ujal poradce pro národní bezpečnost Hynek Kmoníček.
1: Košvanec byl takovým znakem elity první republiky. Ať už to byl prezident Beneš, nebo všichni významní průmyslníci si od něj objednávali v období první republiky významné a hezké portréty. A kdybyste ho hledali po válce, tak ho prostě nenajdete. Ten člověk byl vyzmizikovaný a vyškrtnutý z celého českého kulturního života, protože za války udělal, on říkal, že satirickou sketch o německé zimní pomoci po porážce u Stalingradu, která byla i hned po válce v té atmosféře interpretována jako kolaborace.
0: Nově vzniklá publikace nese symbolický název Vlastimil Košvanec, malíř pohřbený historií a představuje komplexní pohled na umělcův život. Rovněž potvrzuje jeho význam v evropském kontextu.
2: Dnes je ten umělec stále aktuální a důležitý, protože to je velký kosmopolita, je to mezinárodní umělec, jeho dílo oslavuje radost života.
0: Košvancovu tvorbu zachytil v nedávné době časopis Prestiž. Jeho vedení rovněž v Mariánských Lázních přichystalo vůbec první ročník golfového turnaje, během kterého zástupci časopisu pokřtili jeho další vydání.
3: Dneska se tady sešlo kolem 50 hráčů ze světa kultury, ze světa biznisu, je to o potkávání a samozřejmě tahle akce by se neobešla bez partnerů, kterým tímto děkuji a bez kterých by se tahle akce vůbec nemohla konat. Prestiž má historii, tradici 25 let s tím, že nově ho vydáváme i v anglickém jazyce, právě kvůli tomu, že dodáváme hotel nebo distribuujeme i na letištích, v business jetech a podobně v business klubech. V časopise Prestiž se věnujeme kultuře, tradicím, business tématům i sportu, takže se všichni najdou.
0: Z Mariánských Lázní pro televizi Zaklenka Prokšová. 50 milionů půl litru piva na jednom místě. Právě takovou kapacitu má nový plně automatizovaný sklad, jehož výstavbu dokončil plzeňský Prastroj.
4: That's amazing moment. We were all waiting on this one because this investment started almost 5 years ago. And now
5: je to pro nás úžasný moment. Tahle investice začala před 5 lety a přispívá jak k bezpečnosti lidí, tak s efektivňování práce i k udržitelnosti.
4: Practically every dimension of our work, yeah? It contributes to the safety of our people, it contributes to effectiveness of our work.
0: Gigantická budova je velká jako 2 fotbalová hřiště, má 11 pater a pojme neuvěřitelných 42 tisíc palet. V jeden moment je tu uskladněno až 50 milionů piv. Celý proces od nalahvování až po uložení přitom řídí výhradně počítačový systém.
6: V momentě, kdy vyrobíme paletu plnou našeho piva, tak my využíváme prostoru takzvaného mezaninu. Je to 1300 metrů ocelové konstrukce, je na ní 0,5 kilometru dopravníků. Z mezaninu se paleta pomocí vláčkové dráhy dostane do plně autonomního skladu, automatického skladu. A to je 600 metrů, 30 gondol, který dopravují palety přímo do sila. Tam máme 10 jeřábů, který zaskladní zboží až do výšky 30 metrů.
0: Většinu palet si přebírají řidiči, kteří je následně naloží do vozů pomocí elektrických vysokozdvižných vozíků. Jedno místo je ale speciální. Je vyhrazeno pro plně automatickou zadní nakládku, při níž paleta s pivem dojede sama až do kamionu. To vše za pouhé 2,5 minuty.
7: Na jedné směně tady mezi 6 až 8 lidma, to znamená dohromady nějakých 20 lidí. A ty dokážou za jeden den naložit až 120 kamionů. Co do řeči čísel, to znamená, že to je vlastně 80% všech kamionů, který odjedou z plzeňského Prazdroje, z pivovaru Plzeň, odjede tady z toho místa.
0: Část skladu obsadila nealkoholická piva. Právě ta u Čechů získávají na popularitě.
8: Češi obecně změnili své návyky, jak tráví volný čas, změnili vlastně spotřebitelské návyky, to znamená, že vlastně spousta lidí už nechodí tak často do hospody, nepije alkohol, snaží se být aktivní a tím pádem vlastně omezují jakýkoliv vlastně alkoholický nápoj ve svém životě. Vidíme, že vlastně na úkor například výčepních piv, takzvaných desítek, které klesají, ležáky si drží jakž tak ještě vlastně tu oblibu. a roste obliba nealkoholických piv. Především obliba ochucených nealkoholických piv. Češi milují například citrusové.

0: Belograd a tak dále.
1: Ještě před 20 lety tvořilo nealkoholické pivo zhruba procento prodejů v Česku. Loni už se jednalo o 12%. Z Plzně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.

0: Krásný den. Někdo cestuje kvůli památkám, někdo kvůli přírodě a někdo prostě proto, že potřebuje na chvíli vypnout a být jinde. Já vás dnes vezmu na místa, která možná nejsou na titulních stránkách průvodců, ale mají něco, co se nedá koupit ani naplánovat. Totiž atmosféru. Vítejte u pořadu Putování v regionech. Dnes vyrážíme objevovat Česko trochu jinýma očima. Bazilika Navštívení Panny Marie ve Frýdku Místku je dominantou města už po staletí. Její elegantní věže, bohatě zdobený interiér i jedinečná atmosféra přitahují věřící, milovníky historie i běžné návštěvníky, kteří hledají klidné místo k zastavení během cest regionem Beskyd. Nyní po více než dvouleté rekonstrukci opět otevřela své brány návštěvníkům.
1: Jen málo která stavba ve Frýdku Místku dokáže na první pohled vzbudit takový respekt a obdiv jako Bazilika Navštívení Panny Marie. Monumentální kostel tyčící se nad historickým centrem je nejen významnou duchovní památkou Moravskoslezského kraje, ale také jedním z nejkrásnějších poutních míst severní Moravy.
2: Je to poutní místo, které je tak jako přezdíváno Slezské Lurdy. Je to proto, že tady počátky tohoto poutního místa sahají do 17. století, kdy nejstarší tady vlastně z toho kostela je soška Panny Marie s Ježíškem, která původně tady stála na tom návrší, jmenovala se to Na vápenkách, a ta soška tady stála na takovém podstavci. A legenda vypráví, že tu sošku tady našli nejdříve lidé, kteří tady těžili vápno. A oni ji odnesli do farního kostela, který je směrem k náměstí. No a druhý den ráno ta soška byla údajně zase tady. A tak se to opakovalo několikrát, takže tím pádem oni si řekli, že asi tady Panna Maria chce mít postavený kostel. Nejdříve ale tady, jak jsem říkala, stála ta soška na podstavci. Byly tady spousta poutníků, kteří se tady modlili u té sochy. Jedna z nich právě byla i hraběnka Tovačov. To je takové zázračné uzdravení a ona ochrnula, je to taky legenda, jo. Údajně se jí zjevila Panna Maria ve snu, právě Panna Maria v podobě tady této sošky, a řekla, ať jde do Frýdku, že bude uzdravena, a skutečně uzdravena byla.
1: V roce 1706 zde byla postavena dřevěná kaple, která však náporu poutníků brzy nestačila.
2: No a v té době, zhruba kolem toho roku 1730-1740, vlastnili frýdecké panství Pražmové z Bílkova. No a právě hraběnka Karolina Pražmová, která byla vdova, tak ona měla dva syny a ona společně s těmi syny se zasloužili o to, že tento kostel byl postavený.
1: Ačkoliv byla pozdně barokní stavba přerušena válkami Marie Terezie s Bedřichem II., práce rychle pokračovaly díky podpoře Pražmů. Nejcennější je hlavní oltář z roku 1793. Nad svatostánkem je umístěna bajná socha Panny Marie.
2: Máme tady nádherný křišťálový lustr, je to z kamenického šenova. Každý se ptá, jak se to čistí, ale je to opravdu zavěšené na rumpálu. Ten lustr váží 1200 kilo a je na něm 200 svíček. Dneska už samozřejmě elektrický. Je to taková chlouba tady našeho kostela. Dodnes je to živé poutní místo. Ještě takové důležité datum, rok 1999, kdy tento chrám byl pověšený papežem Janem Pavlem II. Na baziliku Minor, a od roku 2018 je to i národní kulturní památka.
1: V posledních dvou letech prošla bazilika rozsáhlou rekonstrukcí, během níž se podařilo obnovit spoustu věcí.
3: Především takovým magnetem je krypta, do které se nedalo vstupovat, a teď je nově zpřístupněná. Sice za poplatek, ale je zpřístupněná.
2: Tato krypta je docela rozsáhlá. Najdeme tady krásné barevné obrazy na stěně, které zde namaloval místní rodák pan Josef Lang, a jsou to výjevy historického Frýdku. Takže máme tady třeba Hlubokou ulici, která dnes už vypadá úplně jinak, s takovým procesem poutníků, kteří jdou do baziliky. Tady máme výjev, kdy poutníci, kteří tady šli na pouť, byli to poutníci z Tovačova, tak šli přes most, přes řeku Ostravici, a strhla se nějaká bouře a ten most spadl a oni se tam utopili. A právě asi 13 poutníků to bylo a oni jsou pohřbeni tady taky v této kryptě. Jsou tady pohřbení Pražmové z Bílkova.
1: Velkou rekonstrukci završila slavnostní bohoslužba na začátku května.
4: Bazilika Minor je přirozenou dominantou města, jedinou bazilikou v kraji, a nejenom ten obnovený interiér, který až lidé vstoupí do toho chrámu, uvidí, který je naprosto uchvatný a já věřím, že tato proměna přiláká do baziliky jak občany města, kteří tam třeba ještě nebyli, tak i návštěvníky.
5: Je to určitý zážitek dějiny.
6: Tady chodíme pravidelně a už se těšíme, jak bude vypadat, když je po tolika letech otevřena zase znovu.
1: Znovu otevřenou baziliku letos čeká mnoho akcí. Konec května bude patřit Noci kostelů s bohatým programem pro děti. Kromě toho se mohou lidé těšit na tři velké poutě spojené se svátky Navštívení, na Nanebevzetí a Narození Panny Marie.
0: Prvního června oslaví všechny děti svůj svátek. Zoo Praha proto připravila na Den dětí pořádnou dávku zábavy pro malé i velké návštěvníky. Areál v Pražské Troji se promění v jedno velké dětské hřiště plné soutěží, her a atrakcí, které vznikly ve spolupráci s městskou policií hlavního města Prahy. Děti se mohou těšit na opičí dráhu, skákací hrad, malování na obličej, fotokoutek nebo třeba dětské dopravní centrum. Chybět nebude ani hudba v podání Dixie Bandu. Vstupné pro děti do 15 let bude symbolická 1 koruna. Safari park ve Dvoře Králové zve na zážitek, který vás alespoň na chvíli přenese do Afriky. Večerní safari nabízí jedinečnou možnost projet se mezi stády zeber, žiraf, antilop nebo nosorožců v atmosféře afrického soumraku a zapadajícího slunce. 50-minutová komentovaná jízda safari busem vede přímo mezi stovkami afrických zvířat a připomíná opravdové výpravy do národních parků v Africe. Večerní safari je navíc unikátem, který nikde jinde v Evropě nezažijete. Na Plzeňsku najdeme městečko s neobvyklým názvem Úterý, které jakoby se zastavilo v čase. Malebné náměstí, historické domy a klidná atmosféra dávají tomuto místu jedinečné kouzlo. Úterý patří k nejmenším historickým městům v Česku, přesto ukrývá řadu zajímavostí a připomíná dobu, kdy tudy vedly důležité obchodní cesty. A právě do tohoto nenápadného, ale půvabného městečka se teď společně vydáme.
7: V nejzápadnější části okresu Plzeň-Sever najdete malebné městečko v údolí Zurčícího potoka s památkově chráněným náměstím, opředené zajímavými pověstmi i atmosférou. Zvláštní má i název – Úterý.
8: Když někde řeknou, že jsem z Úterý, tak se mě každý ptá, co to je, kde to je. A vlastně se tomu směje, jestli to vůbec existuje. A ten název vlastně vychází z historie, protože v Úterý se tady konaly trhy, jarmarky, tak proto se to město říká Úterý. Historicky se to město jmenovalo Neumarkt, Nový trh, protože vlastně jsme v oblasti Sudet, a takže velkou dobu dlouhou se tomu říkalo Nový trh.
9: První zmínka písemná o Úterý je z roku 1233, kdy Úterý získal teprve svý klášter od matky Václava I.
7: Najdete tu mnoho památkově chráněných barokních domů i dalších historických památek.
8: Ale jenom některé z nich jsou přístupné, a to jenom příležitostně, například kostel svatého Jana Křtitele, nebo památkový dům Turbovna na náměstí, a nebo při některých příležitostech i historická radnice. Kostel svatého Jana Křtitele je asi největší památkou, kterou tady máme, a obsahuje historické barokní varhany, které se rozezní vždycky při mistrovských varhaních kurzech v létě, v srpnu, kdy přijíždí varhaní mistr a učí tady interpretaci barokní varhaní hudby studenty z celého světa.
9: Kostel projektoval Krištof Ringshofer, slavný barokní stavitel. Nad obcí u hřbitova je hřbitovní kaple svatého Václava, u které si myslí někteří lidé, že by mohla být od syna Krištofa Ringshofera, od Ignáce Kiliána. Není to potvrzený, takže nevíme, ale ta stavba je krásná, takže i by to mohlo být.
7: Ve středu náměstí, které bylo v roce 1992 vyhlášeno památkovou zónou, stojí morový sloup z počátku 18. století, postavený jako poděkování za to, že se morová rána nedostala do města.
9: Sochy svědců jsou od místního sochaře Šterna a socha Madony s Ježíškem je od bratří Stilpů z Chebu. Když se sem přistěhovali volinští Češi po válce, tak tady poblíž zasadili lípu. Ale bohužel lípa začala ten morový sloup dost ničit, takže jsme ji museli skácet a nechat sloup zrestaurovat.
7: Kromě moru se ale jiné rány městečku nevyhnuly. Prolilo se tudy několik povodní a několikrát Úterý sežehly plameny.
9: Zničující požár, kdy teda vyhořelo téměř celé Úterý, asi 2/3 domů lehly popelem. byl prostě 1694, ten požár vznikl tady pod radnicí, tady chybí teda barák pod radnicí, který byl zbourán po válce, takže někde v těch místech byla asi kovárna nebo něco a tam vznikl požár a to úterý teda lehlo popelem. Radnice je teda původně renesanční, i tu dispozici si zachovala, ale je přestavěná po tom zničujícím požáru z roku 1694 do této podoby. Poslední velký požár, který to byl, vypukl tady na náměstí, v této frontě. Tady shořely tady ty čtyři baráky, které vidíme před sebou. Bylo to teda roku 1998 a tady za přispění kraje a okresu a památkářů se ty baráky rychle opravily, aby úplně nespadly. Takže díky tady těm dotacím se spravily střechy a baráky stojí. No.
7: Dům číslo 69, dnešní turbovna, dříve mydlárna, byl vyhlášen kulturní památkou. Díky místním je z něj dnes komunitní centrum.
10: Turbovna je historický dům, který tvoří celou severní část náměstí a dlouhou dobu chátral. A nám jako místním obyvatelům to přišlo škoda, tak jsme se snažili nějakým způsobem iniciovat jeho záchranu. Nakonec jsme se rozhodli, že ho koupíme jako spolek, protože v tu dobu byl v exekuční dražbě a nám se podařilo v té dražbě ten dům získat díky soukromé půjčce a postupně ho od té doby zachraňujeme. Teď už je to vlastně 10 let, co ten dům máme a od začátku jsme se pustili nejdřív do sklepů a do střechy, do krovu a vlastně zajistili ty hlavní statické poruchy a v posledních letech jsme se dostali i do úpravy interiéru a můžeme ten dům využívat pro různá setkávání, akce, kulturu a prostě už začal žít. Před dvěma lety jsme na rohu otevřeli malý krámek, kde si návštěvníci můžou koupit řemeslné výrobky tady od místních řemeslníků a přes ten krámek mohou projít až do historických sklepů, které jsou tesané v kameni a ty se nám taky podařilo v posledních letech zabezpečit, takže je mohou obdivovat a podívat se do nich a v horkých letních dnech se tam schladit.
7: Během roku se v úterý konají akce nejrůznějšího druhu.
10: Takovou první největší je svátek sousedů, který bývá vždycky k konci května a potom zatím poslední většinou je B-Art, což je rodinný festival, který je v celých ulicích, ve všech ulicích města a ukazuje různý řemeslní workshopy a dílny pro děti, ale i celou rodinu. Začátkem května je pochod úterského havrana Krištofa, který vyráží tady z úterý na několik tras po okolí, kratších i dalších a návštěvníci si můžou vybrat podle toho, kterou trasu zvládnou.
7: Havrana má městečko ve svém znaku. Pověst praví, že kdysi sledoval jeden z horníků havrana nesoucího v zobáku zlatý prsten. Na místě, kde ho pták upustil, pak horník našel zlatonosnou rudu. I když nebyla těžba zlata v úterý nikdy doložena, vyloučit ji nelze a díky ní vznikla tradice turistického pochodu s havranem.
9: Turistický pochod Krištofa Havrana vlastně vznikl nápadem mého kolegy v práci a já jsem se přidal, protože už jsem ten nápad kdysi dávno měl, že by bylo dobré udělat kolem úterý turistický pochod, aby lidé poznali jednak úterý a i to hezké okolí, které tu je. Chytilo se to a letos už byl 17. ročník tohoto pochodu.
7: Pochodem ale akce v městečku zdaleka nekončí.
10: V červnu je tu vždy svatojánská pouť, ale to je spíš taková církevní slavnost. V červenci bývá řemeslný jarmark tady na náměstí. Potom další významná akce je právě ten mistrovský varhaní kurz. Jeho součástí už tradičně je taky jazzový koncert u kostela. A v začátkem září je B-Art, to je rodinný festival pro vlastně všechny, kteří rádi tvoří.
7: Město i jeho okolí můžete poznávat díky naučné stezce s 12 zastaveními, dlouhé asi 2 kilometry.
9: Začíná tady na náměstí, tamhle je první panel, druhý panel je tady na Turbovně a pak se jde dál ke kostelu na malé náměstí k hospodě.
10: Naučnou stezku vybudoval úterský spolek Bart před 20 lety. V loňském roce jsme ji obnovili díky dotaci Plzeňského kraje a vede vlastně po celém městečku, ale i do okolí, vlastně na takové tři strany. Vždycky jsou tam typy na výlet, kam se ještě může člověk dostat dál. Ten okruh v centru měří asi 1 kilometr, takže ho člověk zvládne do hodinky, včetně prostudování všech panelů obejít a provází jednotlivá stanoviště takové hravé úkoly s havranem kde se člověk může, a zejména děti, zodpovědět nějaké otázky k tomu, o čem ta stezka vypráví, anebo tomu, co se dozvěděli.
7: Stezka vede i kouzelnou krajinou podél vodního toku s přírodou nezasaženou průmyslem.
9: Údolí Uterského potoka je krásné území. Jsou tam louky, po kterých se dá dobře chodit. Roste tam i chráněná rostlina perovník pštrosí. Po okolních kopcích můžete vidět náprsníky. A z jara to třeba teď v květnu jsou na některých místech i chráněné stavače.
7: Dojdete až na okolní kopce, odkud jsou nádherné výhledy. Vidět je i Šumava. Jeden z koncových panelů stezky vás dovede ke hřbitovní kapli svatého Václava, zbudované v polovině 18. století. Před ní stojí památná lípa, stará více než 200 let, ke které se váže další místní pověst.
9: Podstata je, že ji tady zasadila dívka, služka z nějakého statku, která byla nařčena z nějaké krádeže, a ona řekla, že zasadila lípu kořeny nahoru a jestli se lípa chytne a poroste, takže je to důkaz, že byla nevinná. Ovšem od smrti to nezachránilo, protože napřed se lípa chytla a ji asi popravili.
7: Zastavení u kaple vás nasměruje také k minerálnímu prameni. Nad ním stojí altánek z roku 1931.
9: Pramen nese název opata Reitenbergera, uterského rodáka, který je zakladatel Mariánských lázní, protože v době, kdy byl opatem v Teplického kláštera, tak se velmi zasadil o vznik lázeňského města Mariánské lázně.
7: Ať vám udělá úterská uhličitá kyselka dobře. A nejen ona, také zdejší půvabná krajina a atmosféra dávno zašlých časů.
0: Pokud hledáte místo, kde si děti opravdu vyhrají a dospělí si na chvíli připomenou vlastní dětství, park Miraculum v Milovicích je ideální volbou. Největší zábavně naučný park v České republice nabízí na 12 hektarech obří prolézačky, podzemní chodby, vodní svět, lesní hřiště i spoustu dalších atrakcí pro malé i velké návštěvníky. Miraculum je místem, kde se dá bez problémů strávit celý den a kde si každá věková kategorie najde své dobrodružství. Ať už sem vyrazíte za aktivním odpočinkem, rodinným výletem nebo jen za pořádnou dávkou zábavy, nudit se tu rozhodně nebudete. Jedna z nejvýraznějších dominant Pardubic znovu otevírá své brány návštěvníkům. Zelená brána, která prošla rozsáhlou rekonstrukcí, se po téměř 2 letech opět vrací do běžného provozu a od června nabídne návštěvníkům oblíbený výhled na historické centrum města. Součástí prohlídky je také výstava mapující proměny Pardubického náměstí republiky v průběhu 19. a 20. století. A během letních večerů si lidé budou moci z ochozu věže znovu vychutnat i romantické západy slunce nad Pardubicemi. Cestování není jen o kilometrech, někdy stačí pár kroků, jedno zastavení nebo obyčejný výhled, aby člověk objevil něco nového. A přesně o tom bylo i dnešní putování. Děkuji, že jste byli s námi a těším se zase příště na další společnou cestu v pořadu Putování v regionech. Do té doby se mějte krásně. Na viděnou.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Mariánské Lázně ožily velkolepou kulturní událostí. Město s jedinečnou atmosférou navštívil známý italský sběratel umění Giuseppe Franzoni, který je zároveň autorem publikace o zapomenutém českém malíři.
1: V prostorách Mariánsko-lázeňského hotelu Nové Lázně se minulý týden uskutečnilo výjimečné setkání, během kterého byla představena nová kniha věnovaná českému malíři Vlastimilu Košvancovi. K tomuto slavnostnímu aktu by nemohlo dojít nebýt italského znalce umění Giuseppa Franzoniho, který Košvancovu tvorbu objevil náhodou na počátku 90. let v Paříži a který svoji publikaci přijel do Mariánských Lázní osobně představit.
2: Co mě na něm nejvíc zaujalo, byl jeho eklektismus.

0: schopnost tedy přecházet z jednoho stylu k druhému, jeho složitost, jeho osobnosti a jeho díla, je to umělec opravdu veliký.
1: V malebném Mariánsko-lázeňském rezortu se tak skloubilo umění, historie a elegance a oslavilo česko-italské přátelství. Výjimečnost celé slavnostní události, jejíž motem se stalo Košvancovo krédo Život je radost, podtrhl hudební doprovod. Akce se zúčastnili významní italští kunsthistorici. Jejího moderování se ujal poradce pro národní bezpečnost Hynek Kmoníček.
2: Košvanec byl takovým znakem elity první republiky. Ať už to byl prezident Beneš, nebo všichni významní průmyslníci si od něj objednávali v období první republiky významné a hezké portréty. A kdybyste ho hledali po válce, tak ho prostě nenajdete. Ten člověk byl vyzmizikovaný a vyškrtnutý z celého českého kulturního života, protože za války udělal, on říkal, že satirickou sketch o německé zimní pomoci po porážce u Stalingradu, která byla i hned po válce v té atmosféře interpretována jako kolaborace.
1: Nově vzniklá publikace nese symbolický název Vlastimil Košvanec, malíř pohřbený historií a představuje komplexní pohled na umělcův život. Rovněž potvrzuje jeho význam v evropském kontextu.
0: Dnes je ten umělec stále aktuální a důležitý, protože to je velký kosmopolita, je to mezinárodní umělec, jeho dílo oslavuje radost života.
1: Košvancovu tvorbu zachytil v nedávné době časopis Prestiž. Jeho vedení rovněž v Mariánských Lázních přichystalo vůbec první ročník golfového turnaje, během kterého zástupci časopisu pokřtili jeho další vydání.
3: Dneska se tady sešlo kolem 50 hráčů ze světa kultury, ze světa biznesu, je to o potkávání a samozřejmě tahle akce by se neobešla bez partnerů, kterým tímto děkuji a bez kterých by se tahle akce vůbec nemohla konat. Prestiž má historii, tradici 25 let s tím, že nově ho vydáváme i v anglickém jazyce právě kvůli tomu, že dodáváme hotel nebo distribuujeme i na letištích, v business jetech a podobně v business klubech. V časopise Prestiž se věnujeme kultuře, tradicím, business tématům i sportu, takže se všichni najdou.
1: Z Mariánských Lázní pro televizi Zaklenka Prokšová.
4: Po více než 10 letech obnovili ve Vyšším Brodě na Českokrumlovsku činnost spolku přátel Vyšebrodského kláštera. Nový spolek chce podpořit opravu historického areálu, vznik muzea i navázání na tradiční klášterní pivovar.
5: V historických prostorách Vyšebrodského kláštera se v pátek 22. května po více jak 10 letech obnovila činnost spolku Přátel Vyšebrodského kláštera. Organizace, která v minulosti pomáhala podporovat chod cisterciáckého opatství, tak znovu navazuje na svou někdejší tradici.
6: Ten spolek vlastně navazuje na ten původně hornorakouský spolek pro podporu kláštera v Linci, který inicioval zemský hejtman bývalý Piringer. A ty vlastně jejich zásluhou, ten spolek fungoval 15 let a jejich zásluhou, pač tam byly různé osobnosti z rakouského hospodářského života a pan doktor Cerps to organizoval také, nám pomohli obnovit třeba tady tu lékárnu, i kostel, že jo, i tady dole návštěvnický centrum, takže se významně zasloužili o obnovu kláštera.
5: Celé jednání se konalo za přítomnosti právníka, který dohlížel na jeho průběh. Předsedkyní spolku byla zvolena profesorka a lékařka Věra Adámková.
7: A určitě se chci zasadit o to, abychom přispěli jednak k dalšímu povědomí kláštera, protože opravdu je to centrum vzdělanosti nejenom v jižních Čechách, ale když vezmete tu příhraniční oblast, tak oni měli přesah vlastně dneska, bychom řekli, přes hranice. A ne to jenom tedy kulturní památka, ale může to prospět i tomu regionálnímu ekonomickému růstu.
5: Nově zvolení členové a pozvaní hosté si následně prohlédli některé vzácně dochované artefakty, zakládající listinu kláštera nebo filozofický a teologický sál.
8: Klášter je vlastně naše perla tady v celém regionu, tak historická, tak duchovní, a myslím, že spolek obnoví tu svoji cestu, kterou před 20 nebo 30 lety započal a bude pomáhat vlastně nést dobré jméno kláštera napříč republikou.
9: Vyšší Brod a klášter, to je jeden živý celek, který patří k sobě. My samozřejmě vždycky jako město budeme podporovat Vyšebrodský klášter a víme, že i klášter podporuje nás. Takže jsem moc rád za tuhletu symbiozu a doufám, že i do budoucna to takhle vydrží.
5: Připravovaný projekt už má konkrétní obrysy. V plánu je vznik menšího pivovaru navazujícího na historickou tradici. Hlavní část objektu by měla sloužit jako nové muzeum věnované cisterciákům a historii Vyšebrodského kláštera. Problémem zatím zůstává financování. Budovy jsou po dlouhých letech v neutěšeném stavu a čeká je rozsáhlá rekonstrukce. Obnovený spolek by tak mohl sehrát důležitou roli nejen při podpoře kulturních aktivit kláštera, ale i při hledání partnerů a prostředků pro záchranu další části historického areálu.
4: Po dvou letech byla dokončena revitalizace kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem. Opravy fasády a interiéru za 27 milionů korun byly z velké části financovány z evropských dotací.
1: Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem září novotou. Prošel totiž revitalizací za více než 27 milionů korun. Práce trvaly 2 roky. V kostele najdete nová světla a opraveny byly také už nevyhovující plochy nad dveřmi. Největších změn ale doznala samotná budova.
10: Podařili se ty zdi kolem opravit a věž. A dokonce nahoře, ještě to budou pamatovat mnozí, tak ta věž jako pod tou špičkou byla taková černá, měla tam takový černý, jako bych řekl, prostor. A myslel se, že to vzniklo ještě za války, že to bylo očazené. No a když tam nahoru postavila firma Avers lešení, tak zjistili, že to nějak teda v těch 50. 60. letech, kdy to popravovali a nějak to zachraňovali tu statiku, takže to natřeli nějakou zřejmě černou barvou, asi to očazený bylo, ale prostě když to objevili, tak to celé odstranili a tak tu věž dneska vidíme v té původní krásné bílé podobě.
1: Kostel Nanebevzetí Panny Marie je nejznámějším svatostánkem metropole Ústeckého kraje. Stojí přímo v centru Ústí nad Labem a přezdívá se mu šikmý kostel. A to díky věži, která se po bombardování za druhé světové války začala naklánět. S revitalizací kostela farnosti pomohla dotace z Evropské unie ve výši 23 milionů korun.
10: Kdyby skutečně to nebylo, tak ten kostel by byl zase ve stávajícím stavu a pochybuju, že bychom v horizontu několika let nebo desítek let ho měli takhle krásný. Tak jsem za to rád, no. Tak musíme si říct, bohu díky, se to podařilo.
1: Během revitalizace byl kostel veřejnosti přístupný a dokonce se v něm konaly i bohoslužby. Proběhla také tradiční vánoční výstava betlémů, kterou navštívilo zhruba 10 000 lidí.
10: My míváme vždycky ten kostel otevřený v zádveří nebo tu předsíňku, kde je velký krásný kříž a já otevírám vždycky brzy ráno a až do večera je otevřen a hoří tam svíce a lidé přicházejí pořád. To jsou zástupy lidí, kteří sem přicházejí. Takže kdybych to tak měl tak zbožnost lidí nebo úcta ke Kristu tady je, i když jaksi je taková, že to je intimní záležitost lidí, ale vidím, jak je to frekventované.
4: Ve Starých Oldřůvkách na Opavsku slavnostně otevřeli novou síť naučných stezek. Nové altány, informační tabule i rozcestníky teď turistům připomínají bohatou hornickou historii Nízkého Jeseníku a lákají návštěvníky do unikátní krajiny bývalých Břidlicových dolů.
11: Budišovsko, Vítkovsko i okolí Starých Oldřůvek propojuje nově opravená síť Břidlicových naučních stezek. Projekt zahrnoval obnovu zhruba 100 kilometrů tras napříč 6 obcemi a 10 katastrálními územími.
12: V rámci těch stezek se vybudovali samozřejmě celý nový mobiliář, ten původní už sešel časem. Ten největší tady altány ve Starých Oldřůvkách, pak jsou 3 menší v Těchanovicích, Budišově Podlesí a ve Svatoňovicích je hexagon. Plus 30 informačních panelů, 30 rozcestníků.
11: Vznikly také nové dálkové ukazatele, které upozorňují na vzdálenější atraktivity regionu. Celkové náklady dosáhly téměř 6 milionů korun. Většinu pokryla dotace.
12: ale město Budišov financovalo ten mobiliář i v těch jiných obcích. No, dokončujeme v Budišově vesmírnou lavičku, která je tak před 80% hotová.
13: Všechny altánky, infopanely a rozcestníky přímo na instalovaných místech ručně pokračují.

0: pokrýval břidlicí 79-letý místní řemeslník.
1: To břidlice. Břidlice má krásný krédo. Břidlice je vlastně zakleté slunce v kameni. Jo. Je to prostě materiál, který, když máte v ruce, musíte ho otěžkat, musíte ho zaklepat, zazvonit, jestli nemá nějakou žilu, jestli nemá nějaký kas.
2: Práce v náročném terénu mu zabrala téměř 3 měsíce.
1: Tady bylo nejhorší to, že jsem dostal mapu, kde bylo vyznačených 64 celkově těch rozcestníků a altánů. Někdy jsem udělal jednu, někdy jsem udělal dvě, někdy jsem udělal tři, podle toho, jak to bylo velký, nebo jak to bylo daleko náročné jako na ten přístup. A bez elektriky, všecko ručně.
2: Na historii těžby břidlice dlouhodobě upozorňuje také místní muzeum břidlice.
3: A podařilo se mi postupem času s přáteli, s kamarády a s mnoha nadšenci zhromáždit neuvěřitelné množství nádherných věcí do muzea břidlice a myslím si, že je to dneska velice zajímavá, významná instituce, co se týká té připomínky dobývání břidlice v Nízkém Jeseníku.
2: Staré Oldřůvky ale nejsou jen o hornictví. Lokalita leží v Národním geoparku Krajina Břidlice a nabízí také výjimečnou přírodu.
4: Oldřůvky vypadají, že jsou na konci světa, ale je to fantastické místo s duší. Jsou tady náhorní plošiny Nízkého Jeseníku, velké travnaté louky, krásné lesy.
2: Revitalizované stezky tak turistům nově přibližují nejen hornickou historii, ale i jedinečný charakter celé krajiny Nízkého Jeseníku.
5: Jízda králů, která byla v roce 2011 zapsána na seznam světového nehmotného kulturního dědictví UNESCO, se jela za krásného počasí v Kunovicích na Uhersko-Hradišťsku. Do tohoto města se od svého znovu obnovení přesně před 30 lety vrací každé 2 roky.
6: Vyvrcholení kunovické jízdy králů nastává v neděli dopoledne, kdy skupina jezdců na koních ozdobených různobarevnými věnci z růží vyráží do ulic, aby přivedla svého krále. Této pocty se v letošním roce dostalo 10letému Cyrilu Hlaváčkovi, jehož rodiče museli nejdříve dát svůj souhlas.
7: My jsme se moc dlouho nerozhodovali, když tahle nabídka přišla od tady organizátorů jízdy králů a od zastupitelů města, tak jsme skoro i hned řekli a souhlasili, že to Cyrdovi umožníme tady tu slávu, aby si to užil a my s ním samozřejmě.
6: Nový král Cyril Hlaváček je žákem 4. třídy základní školy a folklor je jeho velkou láskou. Učí se hrát na housle, zpívá, tancuje verbuňk a hraje ve 2 cymbálových muzikách. Přípravy na roli krále i přesto nebyly jednoduché.
8: No, přípravy byly dlouhé, už od září, od října, zkoušky a spravování baráku. Mm-hmm.
9: Říká se, že nejtěžší pro tebe bude asi to mlčení, protože nejsi zvyklý mlčet.
8: No, to říká tady každý úplně. Ano, bude to těžká.
6: Král je podle tradice oděn do dívčího kroje a v ústech má růži, aby po celou dobu jízdy zůstal němý. Královská družina od domu krále následně zamířila před radnici, kde požádala starostu města o povolení k jízdě.
10: To král bez statků a dvorů, bez královských pokladů. Proto jsme vás dojeli, pane starosto, požádat, abyste nám dovolil po dědině vybírat. Hýlom, hýlom!
11: Já vám vybírání pomoci povoluju, ale toto vám nabízím, abyste si králo krásně dali a Kunovinou tam hazbu neudělali.
12: Jsme velmi rádi, že tento zájem neutuchá a trvá, protože letos nám jede 28 jezdců, což je úžasné číslo a jsme velmi rádi, že tomu tak je a věříme, že tomu bude tak i v budoucnu.
6: Po povolení jízdy králů od starosty na náměstí Svobody následovalo tradiční vyvolávání jezdců, kteří vtipně a někdy i štiplavě zhodnotili dění v Kunovicích a okolí.
10: To, co za to dneska je zeměné, nejsou žádné pohádky a vyslovené. Kdyby se nám náhodou povedlo pravděpodobně zobrazit, tak se hlavně nezapomeňte, nechte si pěkně urazit. Hýlo, hýlo!
13: Místo chlupů leží u holící strojky na lince. Ženské si ale stěžují, že prý tam furt ještě cítí u myšince. Dělat na takovém místě musí být celé jistě sen. Když tam přijdeš, obsluhovat jak papoušek popřeje dobrý den. Hýlo, hýlo!
6: A družina s králem se následně vydala na objížďku ulicemi města, aby pozdravila všechny obyvatele i návštěvníky.

0: Hanácká zemědělská v Dolanech na Olomoucku má inovativní kurník, který hlídá klima a jezdí po poli. Zemědělci ho objednali z Kanady a patří tak mezi první v celém Česku, kteří moderní systém používají. Slepice mají díky tomu neustálý přístup k čerstvé trávě a navíc jsou chráněny před predátory.
1: Seznamte se, tohle jsou slepice, přesněji šťastné slepice. Je to díky tomu, že jsou na vzduchu, mají neustálý přísun trávy a hmyzu, ale hlavně jsou chráněny před liškami či jinými predátory. Hanácká zemědělská v Dolanech vsadila na regenerativní zemědělství. Z Kanady si pořídila tento mobilní kurník. O jeho pohon se stará malá solární elektrárna. Energii dodává také napáječkám a dávkovačům krmiva. Poté, co slepice vyzobou veškerou trávu, se kurník přesouvá o pár metrů dál.
2: Posouváme dvakrát denně, protože ten porost, to množství dostává víc zabrat, tak aby jsme se ho hned nezničili. A mají vlastně svoji vlastní směs, ale k tomu mají trávu, broučky a tak vlastně, co v té přírodě ta slepice běžně má, ale furt je chráněná tou halou.
1: Navíc trus slepic se postará také o přísun živin do půdy. Kanadský, teď už vlastně hanácký kurník je na kolech, takže manipulace s ním je jednoduchá. V budoucnu by zemědělci chtěli pořídit ještě jeden.
3: Jak to vlastně funguje? To musíte posouvat vy nějaké, jak to funguje vlastně to ovládání toho přesunu?
2: Tím, aby to bylo kontrolované, aby se slepičkám nic nestalo, tak vlastně to ovladačem přesouváme sami.
1: Zaměstnanci mají také mobilní aplikaci, v té najdou řadu informací třeba o tom, jaké jsou v kurníku podmínky.
2: Jak jsou otevřený, zavřený rolety a stav baterie a vlastně proudění vzduchu venku.
3: Jak můžete vidět, kurník je dost velký, vejde se sem až 500 slepic, no a taky několik lidí.
1: Slepice snášejí do těchto snáškových hnízd s dopravníkem na vejce, k těm se pak zemědělci dostanou zvenku.
3: Je tam. A další tam je, tam jsou vzadu další, je jich víc, aha. Je zajímavé, že ty slepice vlastně se vůbec nebojí lidí a zároveň vlastně mi okusují tkaničko, oni si asi myslí, že to je žížala nebo něco.
2: Jsou takové asi hodně rychle socializované, v tomhle kurníku nemají problém vlastně s lidma.
3: Místní zemědělci teď dokonce plánují další novinku, konkrétně prodejní automat na vajíčka.
2: První automat na vajíčka bude umístěn vedle našeho areálu. Měl by být zprovozněn co nejdřív, naše slepičky se teprve roznášejí, takže ještě není tolik patřičných a vlastně gramážově daných vajec.
1: Další automat by pak mohl být i v Olomouci. Zatím hanácká zemědělská hledá vhodné místo. Marek Vrlák, TV Morava.
0: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Dobrý den, dnes zavítáme do Království jedu. Je to stále víceméně ještě nová expozice, vznikla v roce 2015 v části tropického pavilonu a v rámci České republiky je velice unikátní. Přináší průřez jedovatými hady napříč světadíly, biotopy, velikostmi a barvami a naši chovatelé zde už slaví velké úspěchy. Vlastně 2/3 druhů už rozmnožili, některé z nich opakovaně. U mnoha z nich je to vlastně výsledek mravenčí práce a vlastně měnění podmínek během roku v souladu s tou přírodou. Jsou tam vlastně ve spojení, někdy i přes mobil a přes internet. Konec konců, pojďme se na to podívat, pojďte dál.
1: Nacházíme se v Království jedů, což je expozice, která se vytvářela v roce 2015, začala stavět a máme tady nejzajímavější a nejvýraznější druhy jedovatých hadů. Je tady 13 expozic od nejbizárnějších druhů, jako je typ královská kobra, zmije mančanská nebo třeba křovinář němíči. Jako jediný chovatele na světě tady máme zmije pavoučí. Království jedu není jenom o jedovatých hadech, ale máme tady i různé expozice s pralesničkami, což jsou takové drobné jedovaté žáby, nebo tady máme malé expozice s jedovatými strašilkami nebo pavouky. Naše kolekce v Království jedu se skládá z nejzajímavějších a netypicky chovaných druhů jedovatých hadů. Máme tady představitele typu královská kobra, která má třeba takový nej, že je nejdelší jedovatý had na světě. Zároveň tady ale máme třeba křestýšovce mančanského, což je had, který se vyskytuje jenom v pohoří Mang v jižní Číně a je extrémně vzácný v přírodě, ale i v chovech a v zajetích. My tady, jak jsem taky říkal, chováme dva druhy, křovináře němí a křovináře černohlavý. Křovináři němí se vyskytují v Jižní Americe, za to, co křovinář černohlavý se vyskytuje pouze a jenom na poloostrově Osa v Kostarice, v Národním parku Corcovado, kde je extrémně vzácný. Je ho opravdu těžké najít a proto jsme se rozhodli, že ho budeme chovat, protože je o něm málo známo a rádi bychom ho taky do budoucna rozmnožili, což se nám doposud ještě nepodařilo.
0: Dnešní pokračování vám představilo unikátní království jedu, velké i malé, barevné i nenápadné obyvatele, naše chovatelské úspěchy. No a příště zamíříme jinam a je kam, docela jiný svět plzeňské zoo. Nabízí vlastně 1200 různých druhů a 40 velkých expozic, takže na viděnou a naslyšenou někdy příště, někde jinde.

0: Dříve obecná škola, dnes nový úřad městského obvodu Plzeňské čtyřky. V sobotu 23. května se na Doubravce uskutečnilo její slavnostní otevření, které obohatily nejrůznější vystoupení i workshopy.
1: Já mám velkou radost, že se setkáme v podstatě na největších sousedských oslavách naší čtyřky. Zároveň otevíráme a předáváme veřejnosti nový úřad. No a dnešek si užíváme, máme tady dobré jídlo, dobré pití. Máme i nějaké povinnosti, a to je být s panem biskupem užehnání budovy, protože bychom byli rádi, aby nám požehnal, aby se nám tady všem dařilo. Samozřejmě jsou tady workshopy pro děti, takže děti si tady určitě užijí, můžou razit mince. A je tady jídlo, pití, je tady divadlo, je tady zábava, večer nás čeká koncert, takže já čekám, že to bude skvělý den.
0: Návštěvníci mohli sami nahlédnout přímo do budovy, a to v rámci několika komentovaných prohlídek, o které se postaralo přímo vedení městského obvodu.
2: My dnes vlastně máme jakoby slavnostní předání té budovy veřejnosti, protože je to veřejná budova a právě veřejnosti naší občanů ta budova patří. A proto velmi rádi jsme uspořádali komentované prohlídky, které jsme tedy vyvěsili na plzeňskou vstupenku a byly okamžitě vyprodány. Tak jsme už potom dáváme pořád další a další termíny během měsíce května a června. Zájem je o to obrovský. Já jdu na první tuhletu veřejnou prohlídku dneska ve 3 hodiny. Mám jich asi 8 a moc se na to těším.
0: Rekonstrukce novorenesanční budovy z roku 1902 započala v březnu 2024. Dokončena byla koncem února letošního roku.
3: Nejzajímavější místo nebo bod toho bylo prolnutí tohle historické části s tím moderním. Vlastně ta historická fasáda, která dříve byla jako obvodová, nyní slouží jako vnitřní stěna a je to propojeno právě takým krásným prosvětleným atriem, kde sem jde spoustu denního světla a celé to prostředí je hrozně jako kvalitní.
4: Je to potvrzení toho, že zachraňujeme památky, zachraňujeme budovy, které si to zaslouží. Já bych popřál všem zastupitelům a panu starostovi, aby tady rozhodovali ve prospěch našich plzeňáků, hlavně doubraveckých občanů, a těším se na to, že se tady s ním budou v sobě potkávat.
0: Kdo však slavnostní otevření budovy úřadu nestihl a měl by zájem útroby z rekonstruovaného objektu prozkoumat, může se ještě nyní zdarma zarezervovat na jednu z prohlídek, a to přímo na portálu Plzeňské vstupenky. Z Doubravky pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
5: Po dlouhých letech jednání se plzeňská část Valcha dočká vlastní mateřské školy. Vyroste v Leniáčkové ulici v místě, které je obklopeno novou zástavbou. Na její výstavbě se bude podílet centrální obvod i město Plzeň.
4: Chce se mi říct konečně, protože tady prostě infrastruktura v podobě školky chybí 10 až 12 let, takže my jsme byli rádi, když jsme se s panem starostou mohli dohodnout, že jdeme takzvaně na půl. Já jsem poskytl finanční prostředky z rozpočtu města, bylo to 50 milionů korun. Tady by měly vzniknout 3 třídy. Věřím, že tady děti dojdou dostatečně kvalitní zázemí pro předškolní výchovu, že tady najdou své kamarády a že se tady dílo podaří.
5: Moderní školka nabídne zázemí pro 72 dětí a stane se jednou z nejvýznamnějších investic třetího městského obvodu.
6: Valcha to skutečně potřebuje, nicméně jsou to 3 třídy, ta školka přišla o trošičku později, než přijít měla, takže věřím tomu, že Valšáci se teďka zasnaží trošičku zvýší porodnost, aby příští nebo přes příští rok, až ji budeme otvírat, tak aby skutečně všechny třídy byly plné a tady ten prostor byl opravdu naplněn dětmi, jejich radostí, aby tu vznikala nová kamarádství.
5: Valcha se v posledních letech dynamicky rozrůstá. Masivní bytová výstavba sem přivedla stovky mladých rodin. Klíčová infrastruktura ovšem chyběla a rodiny tak musely vozit své ratolesti až na Bory.
7: Je taky hrozně dobře, že potom, co se ta školka postaví, tak rodiče nebudou muset dovážet děti na Bory, ale že prostě budou moct dojít do té školky, která na té Valše bude. Zvlášť teďka, když se ta Valcha bude rozrůstat, budou se tady stavět nový bytový domy. Ta školka o momentálně kapacitě 72 dětí, tady bude setca kramansky potřeba.
5: Jednopodlažní budova bude svým pojetím naprosto unikátní. Architektonicky je přitom navržena tak, aby dobře zapadla do okolní zástavby. Kruhové atrium se zelenou střechou zase pomůže udržet ve třídách příjemné klima.
8: Je to kruhová dřevostavba s atriem, bude postavena v difuzně otevřeném konstrukčním systému a bude mít dřevěnou fasádu a doufám, že se všem bude líbit.
5: Samotná výstavba za zhruba 95 milionů korun začne symbolicky 1. června na Den dětí a potrvá přibližně 18 měsíců. První děti by mohly do nových tříd nastoupit v září roku 2028. Z Plzně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
9: Letošní ročník nabídl ještě více zážitků než kdy dříve. Vedle legendárních restaurací, tematických gastronomických zón a cooking show přinesl i napínavý souboj o nejlepší burgerárnu a poprvé v historii festivalu si návštěvníci vyzkoušeli vaření po boku profesionálních kuchařů v rámci projektu Fabíny škola vaření.
10: 18 lidí najednou vždycky může vařit s nějakou známou osobností, takže určitě něco, co stojí za svoji pozornost. Potom asijská zóna, kterou jsme zase rozšířili, udělali ještě hezčí a s čím mám největší radost, tak je Heinz Grill Akademie. Protože tam jsou ty obrovský americký smoukry, výborný maso a to musím říct, že lidi hodně baví.
9: Centrem festivalu byla legendární hostina, velký stolovací prostor, kde návštěvníci mohli jídlo sdílet společně u jednoho stolu.
11: My se chodíme každý rok, máme rádi dobré jídlo.
12: Kvůli dobrému jídlu vyzkoušet nové věci, které jsem nikdy ještě neskusil.
13: Je tady spoustu nových jídel, které jsem ještě nikdy neměl.
14: Atmosféra. Nový jídla, který jsem ještě neskusila.
9: Kromě skvělé atmosféry a excelentní kuchyně, Elimon Fresh Festival nabídl možnost naživo sledovat umění výrazných osobností české gastroscény.
10: Musím říct, že letos je to celá řada hostů. Musím říct, Zdeněk Polraj. Nesmí chybět, je vždycky na festivale, ale kromě něho Mirka Vangil, která má zrovna tady za náma akorát show, potom Roman Staša, Pavel Berky, Adam Rundus, Tví, Peťa Fonda, celá řada lidí.
15: Mně se tady strašně, mě ten festival hrozně překvapil. Já se přiznám, že jsem tady úplně poprvý. A líbí se mi tím, jak je to rozlehlý, že prostě tady není hlava na hlavě, že se tady dá prostě i normálně chodit, normálně všechno prohlídnout. A je to báječný, těším se, až se to celý projdu, protože jsem ještě nebyl úplně všude. A viděl jsem, že jsou tady úplně nádherný stánky a show byla skvělá. Moderátor Petr je super. Já jsem hrozně rád, že tam se mnou byl. A tak mám pocit, že jsme si notovali a těším se na další akce, protože byl moc příjemný.
9: Kromě prémiových restaurací jako Long Story Short, Diane nebo Yamaya, návštěvníci mohli ochutnat výběr špičkových zahraničních i českých vín, pobavit se v Elimon zóně nebo si domů nakoupit různé delikatesy.
1: My jsme tady už asi po 8. rok a Plzeň je pro nás vždycky nejmilejší zastávka, takže my se sem strašně těšíme, protože tady máme několik stánků, s kterými se tady společně družíme, baví nás to, takže nás baví nejenom tady mezi náma, ale i mezi těma Plzeňákama, takže pro nás je to vždycky nejhezčí zastávka.
16: Hele, Fresh je skvělé, já ho strašně mám rád a Plzeň je jedna z nejlepších zastávek týhlencí tour, takže za mě pecka, fakt si to užívám.
9: Z Plzně pro televizi ZAK, František Šimánek.
0: Slunečné odpoledne si mohli nejen obyvatelé plzeňské jedničky užít v sobotu 23. května na druhém ročníku místního pivobraní. Akce nabídla nejen pestrou nabídku regionálních pivovarů, ale také doprovodný program.
17: Nám bylo trošku vyčítáno, že nemyslíme na milovníky piva a tvrdší muziky, tak jsme to chtěli napravit. A k tomu našemu celoročnímu programu, kde máme vinobraní, máme tady Martinské hody, jsme vymysleli tuhle akci, kam jsme sezvali malé pivovárky a pozvali jsme skvělou muziku. A myslím si, že právě milovníci dobrého piva a muziky, tvrdší muziky si dnešek užijou.
18: Máme tady 10 pivovarů, jsme v podstatě na půdě Ravenu, to je taková, myslím si, tady domácí scéna, ale jinak je tady Zhůřák, je tady pivovarů Lenocha, Radouš, Beer Factory a spousta dalších. Myslím si, že si tady všichni návštěvníci přijdou na své.
0: Celá akce ovšem nebyla jen o pivu jako takovém. Během dne se zde vystřídala také řada hudebních uskupení.
19: No, ta pivní kultura samozřejmě k sobě přitahuje i patřičnou hudbu, takže máme tady Anacondu Bandu, měli jsme tady Dark a teď tady máme Sifon, takže myslím si, že ten výběr je úplně jak dělanej tady na ty místní piva a všem doporučuju, aby se zúčastnili i příští rok.
20: Já mám jako pivo rád, mám rád rockovou muziku a já jsem strašně spokojený, že dorazilo tolik lidí a všem jim přeju, aby si to hodně užili.
0: Pivobraní se letos přestěhovalo z Bolevecké návsi na točnu tramvaje u místního pivovaru Raven, se kterým obvod spolupracoval.
21: Já jsem rád, že lidi přišli docela příznivě dneska a i zvědaví, jakože pro nás je skvělý, když mám někdo se zeptá, co máme a fakt chce vědět jako něco k tomu, ne jenom objednat a pít, ale jako pivo má být trošku zábavný a zajímavý.
0: Podle organizátorů se i druhý ročník pivobraní vydařil a díky tomu by se akce měla na plzeňskou jedničku vrátit také v příštím roce. Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
2: prostorách Mariánsko-Lázeňského hotelu Nové Lázně se minulý týden uskutečnilo výjimečné setkání, během kterého byla představena nová kniha věnovaná českému malíři Vlastimilu Košvancovi. K tomuto slavnostnímu aktu by nemohlo dojít nebýt italského znalce umění Giuseppa Franzoniho, který Košvancovu tvorbu objevil náhodou na počátku 90. let v Paříži a který svoji publikaci přijel do Mariánských Lázní osobně představit.
3: Co mě na něm nejvíc zaujalo, byl jeho eklektismus, jeho schopnost tedy přecházet z jednoho stylu k druhému, jeho složitost, jeho osobnosti a jeho díla. Je to umělec opravdu veliký.
2: V malebném Mariánsko-Lázeňském rezortu se tak skloubilo umění, historie a elegance a oslavilo česko-italské přátelství. Výjimečnost celé slavnostní události, jejíž motem se stalo Košvancovo krédo Život je radost, podtrhl hudební doprovod.

0: tak ho prostě nenajdete. Ten člověk byl vyzmizikovaný a vyškrtnutý z celého českého kulturního života, protože za války udělal, on říkal, že satirickou sketch o německé zimní pomoci po porážce u Stalingradu, která byla i hned po válce v té atmosféře interpretována jako kolaborace.
1: Nově vzniklá publikace nese symbolický název Vlastimil Košvanec, malíř pohřbený historií, a představuje komplexní pohled na umělcův život. Rovněž potvrzuje jeho význam v evropském kontextu.
2: Dnes je ten umělec stále aktuální a důležitý, protože to je velký kosmopolita, je to mezinárodní umělec, jeho dílo oslavuje radost života.
1: Košvancovu tvorbu zachytil v nedávné době časopis Prestiž. Jeho vedení rovněž v Mariánských Lázních přichystalo vůbec první ročník golfového turnaje, během kterého zástupci časopisu pokřtili jeho další vydání.
3: Dneska se tady sešlo kolem 50 hráčů ze světa kultury, ze světa biznisu, je to o potkávání a samozřejmě tahle akce by se neobešla bez partnerů, kterým tímto děkuji a bez kterých by se tahle akce vůbec nemohla konat. Prestiž má historii, tradici 25 let s tím, že nově ho vydáváme i v anglickém jazyce, právě kvůli tomu, že dodáváme hotel nebo distribuujeme i na letištích, v business jetech a podobně v business klubech. V časopise Prestiž se věnujeme kultuře, tradicím, business tématům i sportu, takže se všichni najdou.
1: Z Mariánských Lázní pro televizi Zaklenka Prokšová. 50 milionů půl litru piva na jednom místě. Právě takovou kapacitu má nový plně automatizovaný sklad, jehož výstavbu dokončil plzeňský Prazdroj.
4: That's amazing moment. We were all waiting on this one because this investment started almost 5 years ago. And now
5: je to pro nás úžasný moment. Tahle investice začala před 5 lety a přispívá jak k bezpečnosti lidí, tak k efektivňování práce i k udržitelnosti.
4: Practically every dimension of our work, yeah? It contributes to the safety of our people, it contributes to effectiveness of our work.
1: Gigantická budova je velká jako dvě fotbalová hřiště, má 11 pater a pojme neuvěřitelných 42 tisíc palet. V jeden moment je tu uskladněno až 50 milionů piv. Celý proces od nalahvování až po uložení přitom řídí výhradně počítačový systém.
6: V momentě, kdy vyrobíme paletu plnou našeho piva, tak my využíváme prostoru takzvaného mezaninu. Je to 1300 metrů ocelové konstrukce, je na ní půl kilometru dopravníků. Z mezaninu se paleta pomocí vláčkové dráhy dostane do plně autonomního skladu, automatického skladu. A to je 600 metrů, 30 gondol, který dopravují palety přímo do sila. Tam máme 10 jeřábů, který zaskladní zboží až do výšky 30 metrů.
1: Většinu palet si přebírají řidiči, kteří je následně naloží do vozů pomocí elektrických vysokozdvižných vozíků. Jedno místo je ale speciální. Je vyhrazeno pro plně automatickou zadní nakládku, při níž paleta s pivem dojede sama až do kamionu. To vše za pouhé 2,5 minuty.
7: Na jedné směně tady mezi 6 až 8 lidma, to znamená dohromady nějakých 20 lidí. A ty dokážou za jeden den naložit až 120 kamionů. Co do řeči čísel, to znamená, že to je vlastně 80% všech kamionů, který odjedou z plzeňského Prazdroje, z pivovaru Plzeň, odjede tady z toho místa.
1: Část skladu obsadila nealkoholická piva. Právě ta u Čechů získávají na popularitě.
8: Češi obecně změnili své návyky, jak tráví volný čas, změnili vlastně spotřebitelské návyky, to znamená, že vlastně spousta lidí už nechodí tak často do hospody, nepije alkohol, snaží se být aktivní a tím pádem vlastně omezují jakýkoliv vlastně alkoholický nápoj ve svém životě. Vidíme, že vlastně na úkor například výčepních piv, takzvaných desítek, které klesají, ležáky si drží jakž tak ještě vlastně tu oblibu a roste obliba nealkoholických piv. Především obliba ochucených nealkoholických piv v Češi milují například citrusové, pomelo, grep a tak dále.
1: Ještě před 20 lety tvořilo nealkoholické pivo zhruba procento prodejů v Česku. Loni už se jednalo o 12%. Z Plzně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.

0: na chvíli vypnout a být jinde. Já vás dnes vezmu na místa, která možná nejsou na titulních stránkách průvodců, ale mají něco, co se nedá koupit ani naplánovat, totiž atmosféru. Vítejte u pořadu Putování v regionech. Dnes vyrážíme objevovat Česko trochu jinýma očima. Bazilika Navštívení Panny Marie ve Frýdku-Místku je dominantou města už po staletí. Její elegantní věže, bohatě zdobený interiér i jedinečná atmosféra přitahují věřící, milovníky historie i běžné návštěvníky, kteří hledají klidné místo k zastavení během cest regionem Beskyd. Nyní po více než dvouleté rekonstrukci opět otevřela své brány návštěvníkům.
1: Jen málo která stavba ve Frýdku-Místku dokáže na první pohled vzbudit takový respekt a obdiv jako Bazilika Navštívení Panny Marie. Monumentální kostel tyčící se nad historickým centrem je nejen významnou duchovní památkou Moravskoslezského kraje, ale také jedním z nejkrásnějších poutních míst severní Moravy.
2: Je to poutní místo, které je tak jako přezdíváno Slezské Lurdy. Je to proto, že tady počátky tohoto poutního místa sahají do 17. století, kdy nejstarší tady vlastně z toho kostela je soška Panny Marie s Ježíškem, která původně tady stála na tom návrší, jmenovala se to Na vápenkách, a ta soška tady stála na takovém podstavci. A legenda vypráví, že tu sošku tady našli nejdříve lidé, kteří tady těžili vápno. A oni ji odnesli do farního kostela, který je směrem k náměstí. No a druhý den ráno ta soška byla údajně zase tady. A tak se to opakovalo několikrát, takže tím pádem oni si řekli, že asi tady Panna Maria chce mít postavený kostel. Nejdříve ale tady, jak jsem říkala, stála ta soška na podstavci. Byly tady spousta poutníků, kteří se tady modlili u té sochy. Jedna z nich právě byla i hraběnka Tovačovská. To je takové zázračné uzdravení. A ona ochrnula, je to taky legenda, jo. Údajně se jí zjevila Panna Maria ve snu, právě Panna Maria v podobě tady této sošky, a řekla, ať jde do Frýdku, že bude uzdravena. A skutečně uzdravena byla.
1: V roce 1706 zde byla postavena dřevěná kaple, která však náporu poutníků brzy nestačila.
2: No a v té době, zhruba kolem toho roku 1730-1740, vlastnili frýdecké panství Pražmové z Bílkova. No a právě hraběnka Karolina Pražmová, která byla vdova, tak ona měla dva syny a ona společně s těmi syny se zasloužili o to, že tento kostel byl postavený.
1: Ačkoliv byla pozdně barokní stavba přerušena válkami Marie Terezie s Bedřichem II., práce rychle pokračovaly díky podpoře Pražmů. Nejcennější je hlavní oltář z roku 1793. Nad svatostánkem je umístěna bajná socha Panny Marie.
2: Máme tady nádherný křišťálový lustr, je to z kamenického šenova. Každý se ptá, jak se to čistí, ale je to opravdu zavěšené na rumpálu. Ten lustr váží 1200 kilo a je na něm 200 svíček. Dneska už samozřejmě elektrický. Je to taková chlouba tady našeho kostela. Dodnes je to živé poutní místo. Ještě takové důležité datum, rok 1999, kdy tento chrám byl povýšen papežem Janem Pavlem II. Na baziliku minor, a od roku 2018 je to i národní kulturní památka.
1: V posledních dvou letech prošla bazilika rozsáhlou rekonstrukcí, během níž se podařilo obnovit spoustu věcí.
3: Především takovým magnetem je krypta, do které se nedalo vstupovat, a teď je nově zpřístupněná. Sice za poplatek, ale je zpřístupněná.
2: Tato krypta je docela rozsáhlá. Najdeme tady krásné barevné obrazy na stěně, které zde namaloval místní rodák pan Josef Lang. A jsou to výjevy historického Frýdku. Takže máme tady třeba Hlubokou ulici, která dnes už vypadá úplně jinak, s takovým procesem poutníků, kteří jdou do baziliky. Tady máme výjev, kdy poutníci, kteří tady šli na pouť, byli to poutníci z Tovačova, tak šli přes most, přes řeku Ostravici, a strhla se nějaká bouře a ten most spadl a oni se tam utopili. A právě asi 13 poutníků to byl a oni jsou pohřbeni tady taky v této kryptě. Jsou tady pohřbení Pražmové z Bílkova.
1: Velkou rekonstrukci završila slavnostní bohoslužba na začátku května.
4: Bazilika Minor je přirozenou dominantou města, jedinou bazilikou v kraji, a nejenom ten obnovený interiér, který až lidé vstoupí do toho chrámu, uvidí, který je naprosto úchvatný a já věřím, že tato proměna přiláká do baziliky jak občany města, kteří tam třeba ještě nebyli, tak i návštěvníky.
5: Je to určitý zážitek dějiny.
6: Tady chodíme pravidelně a už se těšíme, jak bude vypadat, když je po tolika letech otevřena zase znovu.
1: Znovu otevřenou baziliku letos čeká mnoho akcí. Konec května bude patřit Noci kostelů s bohatým programem pro děti. Kromě toho se mohou lidé těšit na tři velké poutě spojené se svátky Navštívení, na Nanebevzetí a Narození Panny Marie.
0: Prvního června oslaví všechny děti svůj svátek. Zoo Praha proto připravila na Den dětí pořádnou dávku zábavy pro malé i velké návštěvníky. Areál v Pražské Troji se promění v jedno velké dětské hřiště plné soutěží, her a atrakcí, které vznikly ve spolupráci s městskou policií hlavního města Prahy. Děti se mohou těšit na opičí dráhu, skákací hrad, malování na obličej, fotokoutek nebo třeba dětské dopravní centrum. Chybět nebude ani hudba v podání Dixie Bandu. Vstupné pro děti do 15 let bude symbolická 1 koruna. Safari park ve Dvoře Králové zve na zážitek, který vás alespoň na chvíli přenese do Afriky. Večerní safari nabízí jedinečnou možnost projet se mezi stády zeber, žiraf, antilop nebo nosorožců v atmosféře afrického soumraku a zapadajícího slunce. 50-minutová komentovaná jízda safari busem vede přímo mezi stovkami afrických zvířat a připomíná opravdové výpravy do národních parků v Africe. Večerní safari je navíc unikátem, který nikde jinde v Evropě nezažijete. Na Plzeňsku najdeme městečko s neobvyklým názvem Úterý, které jakoby se zastavilo v čase. Malebné náměstí, historické domy a klidná atmosféra dávají tomuto místu jedinečné kouzlo. Úterý patří k nejmenším historickým městům v Česku, přesto ukrývá řadu zajímavostí a připomíná dobu, kdy tudy vedly důležité obchodní cesty. A právě do tohoto nenápadného, ale půvabného městečka se teď společně vydáme.
7: V nejzápadnější části okresu Plzeň-Sever najdete malebné městečko v údolí Zurčícího potoka s památkově chráněným náměstím, opředené zajímavými pověstmi i atmosférou. Zvláštní má i název – Úterý.
8: Když někde řeknou, že jsem z Úterý, tak se mě každý ptá, co to je, kde to je. A vlastně se tomu směje, jestli to vůbec existuje. A ten název vlastně vychází z historie, protože v Úterý se tady konaly trhy, jarmarky, tak proto se tomu město říká Úterý. Historicky se to město jmenovalo Neumarkt, Nový trh, protože vlastně jsme v oblasti Sudet, a takže velkou dobu dlouhou se tomu říkalo Nový trh.
9: První zmínka písemná o Úterý je z roku 1233, kdy Úterý získal teprve svůj klášter od matky Václava I.
7: Najdete tu mnoho památkově chráněných barokních domů i dalších historických památek.
8: Ale jenom některé z nich jsou přístupné, a to jenom příležitostně, například kostel svatého Jana Křtitele, nebo památkový dům Turbovna na náměstí, a nebo při některých příležitostech i historická radnice. Kostel svatého Jana Křtitele je asi největší památkou, kterou tady máme, a obsahuje historické barokní varhany, které se rozezní vždycky při mistrovských varhanních kurzech v létě, v srpnu, kdy přijíždí varhaní mistr a učí tady interpretaci barokní varhanní hudby studenty z celého světa.
9: Kostel projektoval Krištof Ringshofer, slavný barokní stavitel. Nad obcí u hřbitova je hřbitovní kaple svatého Václava, u které si myslí někteří lidé, že by mohla být od syna Krištofa Ringshofera, od Ignáce Kiliána. Není to potvrzený, takže nevíme, ale ta stavba je krásná, takže i by to mohlo být.
7: Ve středu náměstí, které bylo v roce 1992 vyhlášeno památkovou zónou, stojí morový sloup z počátku 18. století, postavený jako poděkování za to, že se morová rána nedostala do města.
9: Sochy svědců jsou od místního sochaře Šterna a socha Madony s Ježíškem je od bratří Stilpů z Chebu. Když se sem přistěhovali volinští Češi po válce, tak tady poblíž zasadili lípu, ale bohužel lípa začala ten morový sloup dost ničit, takže jsme ji museli skácet a nechat sloup zrestaurovat.
7: Kromě moru se ale jiné rány městečku nevyhnuly. Prolilo se tudy několik povodní a několikrát Úterý se žehly plameny.
9: Zničující požár, kdy teda vyhořelo téměř celé Úterý, asi 2/3 domů lehly popelem, byl prostě 1694, ten požár vznikl tady pod radnicí, tady chybí teda barák pod radnicí, který byl zbourán po válce, takže někde v těch místech byla asi kovárna nebo něco a tam vznikl požár a to úterý teda lehlo popelem. Radnice je teda původně renesanční, i tu dispozici si zachovala, ale je přestavěná po tom vznikajícím požáru z roku 1694 do této podoby. Poslední velký požár, který to byl, vypukl tady na náměstí, v této frontě. Tady schouřily tady ty čtyři baráky, které vidíme před sebou. Bylo to teda roku 1998 a tady za přispění kraje a okresu a památkářů se ty baráky rychle opravily, aby úplně nespadly. Takže díky tady těm dotacím se spravily střechy a baráky stojí. No.
7: Dům číslo 69, dnešní turbovna, dříve mydlárna, byl vyhlášen kulturní památkou. Díky místním je z něj dnes komunitní centrum.
5: Turbovna je historický dům, který tvoří celou severní část náměstí a dlouhou dobu chátral. A nám jako místním obyvatelům to přišlo škoda, tak jsme se snažili nějakým způsobem iniciovat jeho záchranu. Nakonec jsme se rozhodli, že ho koupíme jako spolek, protože v tu dobu byl v exekuční dražbě a nám se podařilo v té dražbě ten dům získat díky soukromé půjčce a postupně ho od té doby zachraňujeme. Teď už je to vlastně 10 let, co ten dům máme a od začátku jsme se pustili nejdřív do sklepů a do střechy, do krovu a vlastně zajistili ty hlavní statické poruchy a v posledních letech jsme se dostali i do úpravy interiéru a můžeme ten dům využívat pro různá setkávání, akce, kulturu a prostě už začal žít. Před 2 lety jsme na rohu otevřeli malý krámek, kde si návštěvníci můžou koupit řemeslné výrobky tady od místních řemeslníků a přes ten krámek mohou projít až do historických sklepů, které jsou tesané v kameni a ty se nám taky podařilo v posledních letech zabezpečit, takže je mohou obdivovat a podívat se do nich a v horkých letních dnech se tam schladit.
7: Během roku se v úterý konají akce nejrůznějšího druhu.
5: Takovou první největší je svátek sousedů, který bývá vždycky k konci května a potom tou zatím poslední většinou je Be Art, což je rodinný festival, který je v celých ulicích, ve všech ulicích města a ukazuje různý řemeslní workshopy a dílny pro děti, ale i celou rodinu. Začátkem května je pochod úterského Havrana Krištofa, který vyráží tady z úterý na několik tras po okolí, kratších i delších a návštěvníci si můžou vybrat podle toho, kterou trasu zvládnou.
7: Havrana má městečko ve svém znaku. Pověst praví, že kdysi sledoval jeden z horníků Havrana nesoucího v zobáku zlatý prsten. Na místě, kde ho pták upustil, pak horník našel zlatonosnou rudu. I když nebyla těžba zlata v úterý nikdy doložena, vyloučit ji nelze a díky ní vznikla tradice turistického pochodu s Havranem.
9: Turistický pochod Krištofa Havrana vlastně vznikl nápadem mého kolegy v práci a já jsem se přidal, protože už jsem ten nápad kdysi dávno měl, že by bylo dobré udělat kolem úterý turistický pochod, aby lidé poznali jednak úterý a i to hezké okolí, které tu je. Chytilo se to a letos už byl 17. ročník tohoto pochodu.
7: Pochodem ale akce v městečku zdaleka nekončí.
5: V červnu je tu vždy svatojánská pouť, ale to je spíš taková církevní slavnost. V červenci bývá řemeslný jarmark tady na náměstí. Potom další významná akce je právě ten mistrovský varhaní kurz. Jeho součástí už tradičně je taky jazzový koncert u kostela. A v začátkem září je Be Art, to je rodinný festival pro vlastně všechny, kteří rádi tvoří.
7: Město i jeho okolí můžete poznávat díky naučné stezce s 12 zastaveními, dlouhé asi 2 kilometry.
9: Začíná tady na náměstí, tamhle je první panel, druhý panel je tady na turbovně a pak se jde dál ke kostelu na malé náměstí hospodě.
5: Naučnou stezku vybudoval úterský spolek Bart před 20 lety. V loňském roce jsme ji obnovili díky dotaci Plzeňského kraje a vede vlastně po celém městečku, ale i do okolí, vlastně na takové tři strany. Vždycky jsou tam typy na výlet, kam se ještě může člověk dostat dál. Ten okruh v centru měří asi 1 kilometr, takže ho člověk zvládne do hodinky, včetně prostudování všech panelů obejít a provází jednotlivá stanoviště takové hravé úkoly s Havranem, kde se člověk může, a zejména děti, odpovědět nějaké otázky k tomu, o čem ta stezka vypráví, anebo tomu, co se dozvěděli.
7: Stezka vede i kouzelnou krajinou podél vodního toku s přírodou nezasaženou průmyslem.
9: Údolí Uterského potoka je krásné území. Jsou tam louky, po kterých se dá dobře chodit. Roste tam i chráněná rostlina pérovních pštrosí. Po okolních kopcích můžete vidět náprsníky. A z jara to třeba teď v květnu jsou na některých místech i chráněné stavače.
7: Dojdete až na okolní kopce, odkud jsou nádherné výhledy. Vidět je i Šumava. Jeden z koncových panelů stezky vás dovede ke hřbitovní kapli svatého Václava, zbudované v polovině 18. století. Před ní stojí památná lípa, stará více než 200 let, ke které se váže další místní pověst.
9: Podstata je, že ji tady zasadila dívka, služka z nějakého statku, která byla nařčena z nějaké krádeže. A ona řekla, že zasadila lípu kořeny nahoru a jestli se lípa chytne a poroste, takže je to důkaz, že byla nevinná. Ovšem od smrti to nezachránilo, protože napřed se lípa chytla a ji asi popravili.
7: Zastavení u kaple vás nasměruje také k minerálnímu prameni. Nad ním stojí altánek z roku 1931.
9: Pramen nese název opata Reitenbergera, uterského rodáka, který je zakladatel Mariánských lázní, protože v době, kdy byl opatem v Teplického kláštera, tak se velmi zasadil o vznik lázeňského města Mariánské lázně.
7: Ať vám udělá úterská uhličitá kyselka dobře. A nejen ona, také zdejší půvabná krajina a atmosféra dávno zašlých časů.
0: Pokud hledáte místo, kde si děti opravdu vyhrají a dospělí si na chvíli připomenou vlastní dětství, park Miraculum v Milovicích je ideální volbou. Největší zábavně naučný park v České republice nabízí na 12 hektarech obří prolézačky, podzemní chodby, vodní svět, lesní hřiště i spoustu dalších atrakcí pro malé i velké návštěvníky. Miraculum je místem, kde se dá bez problémů strávit celý den a kde si každá věková kategorie najde své dobrodružství. Ať už sem vyrazíte za aktivním odpočinkem, rodinným výletem nebo jen za pořádnou dávkou zábavy, nudit se tu rozhodně nebudete. Jedna z nejvýraznějších dominant Pardubic znovu otevírá své brány návštěvníkům. Zelená brána, která prošla rozsáhlou rekonstrukcí, se po téměř 2 letech opět vrací do běžného provozu a od června nabídne návštěvníkům oblíbený výhled na historické centrum města. Součástí prohlídky je také výstava mapující proměny Pardubického náměstí republiky v průběhu 19. a 20. století. A během letních večerů si lidé budou moci z ochozu věže znovu vychutnat i romantické západy slunce nad Pardubicemi. Cestování není jen o kilometrech, někdy stačí pár kroků, jedno zastavení nebo obyčejný výhled, aby člověk objevil něco nového. A přesně o tom bylo i dnešní putování. Děkuji, že jste byli s námi a těším se zase příště na další společnou cestu v pořadu Putování v regionech. Do té doby se mějte krásně. Na viděnou.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Mariánské Lázně ožily velkolepou kulturní událostí. Město s jedinečnou atmosférou navštívil známý italský sběratel umění Giuseppe Franzoni, který je zároveň autorem publikace o zapomenutém českém malíři.
1: V prostorách Mariánsko-lázeňského hotelu Nové Lázně se minulý týden uskutečnilo výjimečné setkání, během kterého byla představena nová kniha věnovaná českému malíři Vlastimilu Košvancovi. K tomuto slavnostnímu aktu by nemohlo dojít nebýt italského znalce umění Giuseppa Franzoniho, který Košvancovu tvorbu objevil náhodou na počátku 90. let v Paříži a který svoji publikaci přijel do Mariánských Lázní osobně představit.
2: Co mě na něm nejvíc zaujalo, byl jeho eklektismus, jeho schopnost tedy přecházet z jednoho stylu k druhému, jeho složitost, jeho osobnosti a jeho díla. Je to umělec opravdu veliký.
1: V malebném Mariánsko-lázeňském rezortu se tak skloubilo umění, historie a elegance a oslavilo česko-italské přátelství. Výjimečnost celé slavnostní události, jejíž motem se stalo Košvancovo krédo Život je radost, podtrhl hudební doprovod. Akce se zúčastnili významní italští kunsthistorici. Jejího moderování se ujal poradce pro národní bezpečnost Hynek Kmoníček.
3: Košvanec byl takovým znakem elity první republiky. Ať už to byl prezident Beneš, nebo všichni významní průmyslníci si od něj objednávali v období první republiky významné a hezké portréty. A kdybyste ho hledali po válce, tak ho prostě nenajdete. Ten člověk byl vyzmizikovaný a vyškrtnutý z celého českého kulturního života, protože za války udělal, on říkal, že satirickou sketch o německé zimní pomoci po porážce u Stalingradu, která byla i hned po válce v té atmosféře interpretována jako kolaborace.
1: Nově vzniklá publikace nese symbolický název Vlastimil Košvanec, malíř pohřbený historií a představuje komplexní pohled na umělcův život, rovněž potvrzuje jeho význam v evropském kontextu.
2: Dnes je ten umělec stále aktuální a důležitý, protože to je velký kosmopolita, je to mezinárodní umělec, jeho dílo oslavuje radost života.
1: Košvancovu tvorbu zachytil v nedávné době časopis Prestiž. Jeho vedení rovněž v Mariánských Lázních přichystalo vůbec první ročník golfového turnaje, během kterého zástupci časopisu pokřtili jeho další vydání.
4: Dneska se tady sešlo kolem 50 hráčů ze světa kultury, ze světa biznisu, je to o potkávání a samozřejmě tahle akce by se neobešla bez partnerů, kterým tímto děkuji a bez kterých by se tahle akce vůbec nemohla konat. Prestiž má historii, tradici 25 let s tím, že nově ho vydáváme i v anglickém jazyce, právě kvůli tomu, že dodáváme hotel nebo distribuujeme i na letištích, v business jetech a podobně v business klubech. V časopise Prestiž se věnujeme kultuře, tradicím, business tématům i sportu, takže se všichni najdou.
1: Z Mariánských Lázní pro televizi Zaklenka Prokšová.
0: Po více než 10 letech obnovili ve Vyšším Brodě na Českokrumlovsku činnost spolku přátel Vyšebrodského kláštera. Nový spolek chce podpořit opravu historického areálu, vznik muzea i navázání na tradiční klášterní pivovar.
5: V historických prostorách Vyšebrodského kláštera se v pátek 22. května po více jak 10 letech obnovila činnost spolku Přátel Vyšebrodského kláštera. Organizace, která v minulosti pomáhala podporovat chod cisterciáckého opatství, tak znovu navazuje na svou někdejší tradici.
6: Ten spolek vlastně navazuje na ten původně hornorakouský spolek pro podporu kláštera v Linci, který inicioval zemský hejtman bývalý Püringer. A ty vlastně jejich zásluhou, ten spolek fungoval 15 let a jejich zásluhou, pač tam byly různé osobnosti z rakouského hospodářského života a pan doktor Cerps to organizoval také, nám pomohli obnovit třeba tady tu lékárnu, i kostel, že jo, i tady dole návštěvnický centrum, takže se významně zasloužili o obnovu kláštera.
5: Celé jednání se konalo za přítomnosti právníka, který dohlížel na jeho průběh. Předsedkyní spolku byla zvolena profesorka a lékařka Věra Adámková.
7: A určitě se chci zasadit o to, abychom přispěli jednak k dalšímu povědomí kláštera, protože opravdu je to centrum vzdělanosti nejenom v jižních Čechách, ale když máte tu příhraniční oblast, tak oni měli přesah vlastně dneska bychom řekli přes hranice. A ne to jenom tedy kulturní památka, ale může to prospět i tomu regionálnímu ekonomickému růstu.
5: Nově zvolení členové a pozvaní hosté si následně prohlédli některé vzácně dochované artefakty, zakládající listinu kláštera nebo filozofický a teologický sál.
8: Klášter je vlastně naše perla tady v celém regionu, jak historická, tak duchovní, a myslím, že spolek obnoví tu svoji cestu, kterou před 20 nebo 30 lety započal, a bude pomáhat vlastně nést dobré jméno kláštera napříč republikou.
9: Vyšší Brod a klášter, to je jeden živej celek, který patří k sobě. My samozřejmě vždycky jako město budeme podporovat Vyšebrodský klášter a víme, že i klášter podporuje nás. Takže jsem moc rád za tuto symbiózu a doufám, že i do budoucna to takhle vydrží.
5: Připravovaný projekt už má konkrétní obrysy. V plánu je vznik menšího pivovaru navazujícího na historickou tradici. Hlavní část objektu by měla sloužit jako nové muzeum věnované cisterciákům a historii Vyšebrodského kláštera. Problémem zatím zůstává financování. Budovy jsou po dlouhých letech v neutěšeném stavu a čeká je rozsáhlá rekonstrukce. Obnovený spolek by tak mohl sehrát důležitou roli nejen při podpoře kulturních aktivit kláštera, ale i při hledání partnerů a prostředků pro záchranu další části historického areálu.
0: Po dvou letech byla dokončena revitalizace kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem. Opravy fasády a interiéru za 27 milionů korun byly z velké části financovány z evropských dotací.
1: Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem září novotou. Prošel totiž revitalizací za více než 27 milionů korun. Práce trvaly 2 roky. V kostele najdete nová světla a opraveny byly také už nevyhovující plochy nad dveřmi. Největších změn ale doznala samotná budova.
10: Podařili se ty zdi kolem opravit a věž. A dokonce nahoře, ještě to budou pamatovat mnozí, tak ta věž jako pod tou špičkou byla taková černá, měla tam takový černý, jako bych řekl, prostor. A my myslelo se, že to vzniklo ještě za války, že to bylo očazené. No a když tam nahoru postavila firma Avers lešení, tak zjistili, že to nějak teda v těch 50. 60. letech, kdy to popravovali a zase nějak to zachraňovali tu statiku, takže to natřeli nějakou zřejmě černou barvou, asi to očazený bylo, ale prostě když to objevili, tak to celé odstranili a tak tu věž dneska vidíme v té původní krásné bílé podobě.
1: Kostel Nanebevzetí Panny Marie je nejznámějším svatostánkem metropole Ústeckého kraje. Stojí přímo v centru Ústí nad Labem a přezdívá se mu Šikmý kostel. A to díky věži, která se po bombardování za druhé světové války začala naklánět. S revitalizací kostela farnosti pomohla dotace z Evropské unie ve výši 23 milionů korun.
10: Kdyby skutečně to nebylo, tak ten kostel by byl zase ve stávajícím stavu a pochybuju, že bychom v horizontu několika let nebo desítek let ho měli takhle krásný. Tak jsem za to rád, no, tak musíme si říct Bohu díky, se to podařilo.
1: Během revitalizace byl kostel veřejnosti přístupný a dokonce se v něm konaly i bohoslužby. Proběhla také tradiční vánoční výstava Betlémů, kterou navštívilo zhruba 10 000 lidí.
10: My míváme vždycky ten kostel otevřený zádveří nebo tu předsíňku, kde je velký krásný kříž, a já otevírám vždycky brzy ráno a až do večera je otevřen a hořejí tam svíce a lidé přicházejí pořád, to jsou zástupy lidí, kteří sem přicházejí, takže kdybych to tak měl shrnout, tak zbožnost lidí nebo úcta ke Kristu tady je, i když jaksi je taková, že to je intimní záležitost lidí, ale vidím, jak je to frekventované.
0: Ve Starých Oldřůvkách na Opavsku slavnostně otevřeli novou síť naučných stezek. Nové altány, informační tabule i rozcestníky teď turistům připomínají bohatou hornickou historii Nízkého Jeseníku a lákají návštěvníky do unikátní krajiny bývalých Břidlicových dolů.
11: Budišovsko, Vítkovsko i okolí Starých Oldřůvek propojuje nově opravená síť Břidlicových naučních stezek. Projekt zahrnoval obnovu zhruba 100 kilometrů tras napříč 6 obcemi a 10 katastrálními územími.
12: V rámci těch stezek se vybudovali samozřejmě celý nový mobiliář, ten původní už sešel časem. Ten největší tady altány ve Starých Oldřůvkách, pak jsou 3 menší v Těchanovicích, Budišově Podlesí a ve Svatoňovicích je Hexa plus 30 informačních panelů, 30 rozcestníků.
11: Vznikly také nové dálkové ukazatele, které upozorňují na vzdálenější atraktivity regionu. Celkové náklady dosáhly téměř 6 milionů korun. Většinu pokryla dotace.
12: Ale město Budišov financovalo ten mobiliář i v těch jiných obcích. No, dokončujeme v Budišově vesmírnou lavičku, která je tak před 80% hotová.
13: Všechny altánky, infopanely a rozcestníky přímo na instalovaných místech ručně pokrýval Břidlicí 79-letý místní řemeslník.
14: To Břidlice. Břidlice má krásný krédo. Břidlice je vlastně zakleté slunce v kameni. Jo? Je to prostě materiál, který, když máte v ruce, musíte ho otěžkat, musíte ho zaklepat, zazvonit, jestli nemá nějakou žilu, jestli nemá nějaký kas.
11: Práce v náročném terénu mu zabrala téměř 3 měsíce.
14: Tady bylo nejhorší to, že jsem dostal mapu, kde bylo vyznačených 64 celkově těch rozcestníků a altán. Někdy jsem dělal jednu, někdy jsem dělal dvě, někdy jsem dělal tři, podle toho, jak to bylo velký, nebo jak to bylo daleko náročné jako na ten přístup. Já bez elektriky, všechno ručně.
11: Na historii těžby Břidlice dlouhodobě upozorňuje také místní muzeum Břidlice.
15: A podařilo se mi postupem času s přáteli, s kamarády a s mnoha nadšenci zhromáždit neuvěřitelné množství nádherných věcí do muzea Břidlice a myslím si, že je to dneska velice zajímavá, významná instituce, co se týká té připomínky dobývání Břidlice v Nízkém Jeseníku.
11: Staré Oldřůvky ale nejsou jen o hornictví. Lokalita leží v Národním geoparku krajina Břidlice a nabízí také výjimečnou přírodu.
16: Oldřůvky vypadají, že jsou na konci světa, ale je to fantastické místo s duší. Jsou tady náhorní plošiny Nízkého Jeseníku, velké travnaté louky, krásné lesy.
11: Revitalizované stezky tak turistům nově přibližují nejen hornickou historii, ale i jedinečný charakter celé krajiny Nízkého Jeseníku.
0: Jízda králů, která byla v roce 2011 zapsána na seznam světového nehmotného kulturního dědictví UNESCO, se jela za krásného počasí v Kunovicích na Uherskohradišťsku. Do tohoto města se od svého znovu obnovení přesně před 30 lety vrací každé 2 roky.
17: Vyvrcholení kunovické jízdy králů nastává v neděli dopoledne, kdy skupina jezdců na koních ozdobených různobarevnými věnci z růží vyráží do ulic, aby přivedla svého krále. Této pocty se v letošním roce dostalo 10letému Cyrilu Hlaváčkovi, jehož rodiče museli nejdříve dát svůj souhlas.
18: My jsme se moc dlouho nerozhodovali, když tahle nabídka přišla od tady organizátorů jízdy králů a od zastupitelů města, tak jsme skoro i hned řekli a souhlasili, že to Cyrdovi umožníme tady tu slávu, aby si to užil a my s ním samozřejmě.
17: Nový král Cyril Hlaváček je žákem 4. třídy základní školy a folklor je jeho velkou láskou. Učí se hrát na housle, zpívá, tancuje verbuňk a hraje ve 2 cymbálových muzikách. Přípravy na roli krále i přesto nebyly jednoduché.
19: No, přípravy byly dlouhé, už od září, od října, zkoušky a spravování baráku. Mm-hmm.
20: Říká se, že nejtěžší pro tebe bude asi to mlčení, protože nejsi zvyklý mlčet.
19: No, to říká tady každý úplně. Ano, bude to těžká.
17: Král je podle tradice oděn do dívčího kroje a v ústech má růži, aby po celou dobu jízdy zůstal němý. Královská družina od domu krále následně zamířila před radnici, kde požádala starostu města o povolení k jízdě.
21: To král bez statku a dvoru, bez královských pokladů. Proto jsme vás dojeli, pane starosto, požádat, abyste nám dovolil. Pojď jedině vybírat. Hýlom, hýlom.
2: Já vám k vybírání pomoci povoluju, ale toto vám nařizuju, abyste si králo krásně dali a kunovědom tak hazbu neudělali.
3: Jsme velmi rádi, že tento zájem neutuchá a trvá, protože letos nám jede 28 jezdců, což je úžasné číslo a jsme velmi rádi, že tomu tak je a věříme, že tomu bude tak i v budoucnu.
17: Po povolení jízdy králů od starosty na náměstí Svobody následovalo tradiční vyvolávání jezdců, kteří vtipně a někdy i štiplavě zhodnotili dění v Kunovicích a okolí.
21: To, co za to dneska i žádné pohádky a vyslovené Kdyby se nám náhodou povedlo pravděpodobně zobrazit, tak se hlavně nezapomeňte, nechte si pěkně urazit. Hýlo, hýlo! Místo kluků leží u holicí strojky na lince. Ženské si ale stěžují, že prý tam furt ještě cítí u myšince. Dělat na takovém místě musí být celé jistě sen. Když tam přijdeš, obsluha těch papoušek popřeje dobrý den. Hýlo, hýlo!
17: A družina s králem se následně vydala na objížďku ulicemi města, aby pozdravila všechny obyvatele i návštěvníky.
0: Hanácká zemědělská v Dolanech na Olomoucku má inovativní kurník, který hlídá klima a jezdí po poli. Zemědělci ho objednali z Kanady a patří tak mezi první v celém Česku, kteří moderní systém používají. Slepice mají díky tomu neustálý přístup k čerstvé trávě a navíc jsou chráněny před predátory.
22: Seznamte se, tohle jsou slepice, přesně jí šťastné slepice. Je to díky tomu, že jsou na vzduchu, mají neustálý přísun trávy a hmyzu, ale hlavně jsou chráněny před liškami či jinými predátory. Hanácká zemědělská v Dolanech vsadila na regenerativní zemědělství. Z Kanady si pořídila tento mobilní kurník. O jeho pohon se stará malá solární elektrárna. Energii dodává také napáječkám a dávkovačům krmiva. Poté, co slepice vyzobou veškerou trávu, se kurník přesouvá o pár metrů dál.
23: Posouváme dvakrát denně, protože ten porost, to množství dostává víc zabrat, tak aby jsme se ho hned nezničili. A mají vlastně svoji vlastní směs, ale k tomu mají trávu, broučky a tak vlastně, co v té přírodě ta slepice běžně má, ale furt je chráněná tou halou.
22: Navíc trus slepic se postará také o přísun živin do půdy. Kanadský, teď už vlastně hanácký kurník je na kolech, takže manipulace s ním je jednoduchá. V budoucnu by zemědělci chtěli pořídit ještě jeden.
24: Jak to vlastně funguje? To musíte posouvat vy nějaké, jak to funguje vlastně to ovládání toho přesunu?
23: Tím, aby to bylo kontrolované, aby se slepičkám nic nestalo, tak vlastně to ovladačem přesouváme sami.
22: Zaměstnanci mají také mobilní aplikaci, v té najdou řadu informací třeba o tom, jaké jsou v kurníku podmínky.
23: Jak jsou otevřený, zavřený rolety a stav baterie a vlastně proudění vzduchu venku.
24: Jak můžete vidět, kurník je dost velký, vejde se sem až 500 slepic, no a taky několik lidí.
22: Slepice snášejí do těchto snáškových hnízd s dopravníkem na vejce, k těm se pak zemědělci dostanou zvenku.
24: Je tam. A další tam je, tam jsou vzadu další, je jich víc, aha.
25: Je zajímavé, že ty slepice vlastně se vůbec nebojí lidí a zároveň vlastně mi okusujou tkaničko, oni si asi myslí, že to je žížala nebo něco.
23: Jsou takové asi hodně rychle socializované, v tomhle kurníku nemají problém vlastně s lidma.
25: Místní zemědělci teď dokonce plánují další novinku, konkrétně prodejní automat na vajíčka.
23: První automat na vajíčka bude umístěn vedle našeho areálu. Měl by být zprovozněn co nejdřív, naše slepičky se teprve roznášejí, takže ještě není tolik patřičných a vlastně gramážově daných vajec.
22: Další automat by pak mohl být i v Olomouci. Zatím hanácká zemědělská hledá vhodné místo. Marek Vrlák, TV Morava.
0: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu

0: Dobrý den, dnes zavítáme do Království jedu. Je to stále víceméně ještě nová expozice, vznikla v roce 2015 v části tropického pavilonu a v rámci České republiky je velice unikátní. Přináší průřez jedovatými hady napříč světa díly, biotopy, velikostmi a barvami a naši chovatelé zde už slaví velké úspěchy. Vlastně 2/3 druhů už rozmnožili, některé z nich opakovaně. U mnoha z nich je to vlastně výsledek mravenčí práce a vlastně měnění podmínek během roku v souladu s tou přírodou. Jsou tam vlastně ve spojení, někdy i přes mobil a přes internet. Konec konců, pojďme se na to podívat, pojďte dál.
1: Nacházíme se v Království jedů, což je expozice, která se vytvářela v roce 2015, začala stavět a máme tady nejzajímavější a nejvýraznější druhy jedovatých hadů. Je tady 13 expozic od nejbizárnějších druhů, jako je typ královská kobra, zmije mančanská nebo třeba křovinář němíči. Jako jediný chovatele na světě tady máme zmije pavoučí. Království jedu není jenom o jedovatých hadech, ale máme tady i různé expozice s pralesničkami, což jsou takové drobné jedovaté žáby, nebo tady máme malé expozice s jedovatými strašilkami nebo pavouky. Naše kolekce v Království jedu se skládá z nejzajímavějších a netypicky chovaných druhů jedovatých hadů. Máme tady představitele typu královská kobra, která má třeba takový nej, že je nejdelší jedovatý had na světě. Zároveň tady ale máme třeba křestýšovce mančanského, což je had, který se vyskytuje jenom v pohoří Mang v jižní Číně.

0: Číně a je extrémně vzácný v přírodě, ale i v chovech a v zajetích. My tady, jak jsem taky říkal, chováme dva druhy, křovináře němý a křovináře černohlavý. Křovináři němí se vyskytují v Jižní Americe, zatímco křovinář černohlavý se vyskytuje pouze a jenom na poloostrově Osa v Kostarice, v Národním parku Corcovado, kde je extrémně vzácný. Jeho opravdu těžké najít a proto jsme se rozhodli, že ho budeme chovat, protože je o něm málo známo a rádi bychom ho taky do budoucna rozmnožili, což se nám doposud ještě nepodařilo.
1: Dnešní pokračování vám představilo unikátní království jedu, velké i malé, barevné i nenápadné obyvatele, naše chovatelské úspěchy. No a příště zamíříme jinam a je kam, docela jiný svět plzeňské zoo. Nabízí vlastně 1200 různých druhů a 40 velkých expozic, takže na viděnou a naslyšenou někdy příště, někde jinde.

0: Dříve obecná škola, dnes nový úřad městského obvodu Plzeňské čtyřky. V sobotu 23. května se na Doubravce uskutečnilo její slavnostní otevření, které obohatily nejrůznější vystoupení i workshopy.
1: Já mám velkou radost, že se setkáme v podstatě na největších sousedských oslavách naší čtyřky. Zároveň otevíráme a předáváme veřejnosti nový úřad. No a dnešek si užíváme, máme tady dobré jídlo, dobré pití. Máme i nějaké povinnosti, a to je mít s panem biskupem žehnání budovy, protože bychom byli rádi, aby nám požehnal, aby se nám tady všem dařilo. Samozřejmě jsou tady workshopy pro děti, takže děti si tady určitě užijí, můžou urazit mince. A je tady jídlo, pití, je tady divadlo, je tady zábava, večer nás čeká koncert, takže já čekám, že to bude skvělý den.
0: Návštěvníci mohli sami nahlédnout přímo do budovy, a to v rámci několika komentovaných prohlídek, o které se postaralo přímo vedení městského obvodu.
2: My dnes vlastně máme jakoby slavnostní předání té budovy veřejnosti, protože je to veřejná budova a právě veřejnosti naši občanům ta budova patří. A proto velmi rádi jsme uspořádali komentované prohlídky, které jsme tedy vyvěsili na plzeňskou vstupenku a byly okamžitě vyprodány. Tak se už potom dáváme pořád další a další termíny během měsíce května a června. Zájem je o to obrovský. Já jdu na první tuhle veřejnou prohlídku dneska ve 3 hodiny. Mám jich asi 8 a moc se na to těším.
0: Rekonstrukce novorenesanční budovy z roku 1902 započala v březnu 2024. Dokončena byla koncem února letošního roku.
3: Nejzajímavější místo nebo bod toho bylo prolnutí toho historické části s tím moderním. Vlastně ta historická fasáda, která dříve byla jako obvodová, nyní slouží jako vnitřní stěna a je to propojeno právě takým krásným prosvětleným atriem, kde sem jde spoustu denního světla a celé to prostředí je hrozně jako kvalitní.
4: Je to potvrzení toho, že zachraňujeme památky, zachraňujeme budovy, které si to zaslouží. Já bych popřál všem zastupitelům a panu starostovi, aby tady rozhodovali ve prospěch našich plzeňáků, hlavně doubraveckých občanů, a těším se na to, že se tady s ním budou v sobě potkávat.
0: Kdo však slavnostní otevření budovy úřadu nestihl a měl by zájem útroby z rekonstruovaného objektu prozkoumat, může se ještě nyní zdarma zarezervovat na jednu z prohlídek, a to přímo na portálu Plzeňské vstupenky. Z Doubravky pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
5: Po dlouhých letech jednání se plzeňská část Valcha dočká vlastní mateřské školy. Vyroste v Leniáčkové ulici v místě, které je obklopeno novou zástavbou. Na její výstavbě se bude podílet centrální obvod i město Plzeň.
4: Chce se mi říct konečně, protože tady prostě infrastruktura v podobě školky chybí 10 až 12 let. Takže my jsme byli rádi, když jsme se s panem starostou mohli dohodnout, že jdeme takzvaně na půl. Já jsem poskytl finanční prostředky z rozpočtu města, bylo to 50 milionů korun. Tady by měly vzniknout 3 třídy. Věřím, že tady děti dojdou dostatečně kvalitní zázemí pro předškolní výchovu, že tady najdou své kamarády a že se tady dílo podaří.
5: Moderní školka nabídne zázemí pro 72 dětí a stane se jednou z nejvýznamnějších investic třetího městského obvodu.
6: Valcha to skutečně potřebuje, nicméně jsou to 3 třídy. Ta školka přišla o trošičku později, než přijít měla, takže věřím tomu, že valšáci se teďka zasnaží trošičku zvýší porodnost, aby příští nebo přes příští rok, až ji budeme otvírat, tak aby skutečně všechny třídy byly plné a tady ten prostor byl opravdu naplněn dětmi, jejich radostí, aby tu vznikala nová kamarádství.
5: Valcha se v posledních letech dynamicky rozrůstá. Masivní bytová výstavba sem přivedla stovky mladých rodin. Klíčová infrastruktura ovšem chyběla a rodiny tak musely vozit své ratolesti až na Bory.
7: Je taky hrozně dobře, že po tom, co se ta školka postaví, tak rodiče nebudou muset dovážet děti na Bory, ale že prostě budou moct dojít do té školky, která na té Valše bude. Zvlášť teďka, když se ta Valcha bude rozrůstat, budou se tady stavět nový bytový domy. Ta školka o momentálně kapacitě 72 dětí, tady bude sakramansky potřeba.
5: Jednopodlažní budova bude svým pojetím naprosto unikátní. Architektonicky je přitom navržena tak, aby dobře zapadla do okolní zástavby. Kruhové atrium se zelenou střechou zase pomůže udržet ve třídách příjemné klima.
8: Je to kruhová dřevostavba s atriem, bude postavena v difuzně otevřeném konstrukčním systému a bude mít dřevěnou fasádu a doufám, že se všem bude líbit.
5: Samotná výstavba za zhruba 95 milionů korun začne symbolicky 1. června na Den dětí a potrvá přibližně 18 měsíců. První děti by mohly do nových tříd nastoupit v září roku 2028. Z Plzně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
9: Letošní ročník nabídl ještě více zážitků než kdy dříve. Vedle legendárních restaurací, tematických gastronomických zón a cooking show přinesl i napínavý souboj o nejlepší burgerárnu a poprvé v historii festivalu si návštěvníci vyzkoušeli vaření po boku profesionálních kuchařů v rámci projektu Fabíny škola vaření.
10: 18 lidí najednou vždycky může vařit s nějakou známou osobností, takže určitě něco, co stojí za svoji pozornost. Potom asijská zóna, kterou jsme zase rozšířili, udělali ještě hezčí a s čím mám největší radost, tak je Heinz Grill Akademie, protože tam jsou ty obrovský americký smoukry, výborný maso a to musím říct, že lidi hodně baví.
9: Centrem festivalu byla legendární hostina, velký stolovací prostor, kde návštěvníci mohli jídlo sdílet společně u jednoho stolu.
11: My se obchodíme každý rok, máme rádi dobrý jídlo.
12: Kvůli dobrýmu jídlu vyzkoušet nové věci, které jsem nikdy ještě neskusil.
13: Je tady spoustu nových jídel, které jsem ještě nikdy neměl.
14: Atmosféra, nový jídla, který jsem ještě neskusila.
9: Kromě skvělé atmosféry a excelentní kuchyně, Elimon Fresh Festival nabídl možnost naživo sledovat umění výrazných osobností české gastroscény.
10: Musím říct, že letos je to celá řada hostů. Musím říct, Zdeněk Poloraj. Nesmí chybět, je vždycky na festivale, ale kromě něho Mirka Vangil, která má zrovna tady za náma akorát show, potom Roman Staša, Pavel Berky, Adam Rundus, Tví, Peťa Fonda, celá řada lidí.
15: Mně se tady strašně, mě tenhle ten festival hrozně překvapil. Já se přiznám, že jsem tady úplně poprvý. A líbí se mi tím, jak je to rozlehlý, že prostě tady není hlava na hlavě, že se tady dá prostě i normálně chodit, normálně se všechno prohlídnout a je to báječný, těším se, až si to celý projdu, protože jsem ještě nebyl úplně všude. A viděl jsem, že jsou tady úplně nádherný stánky a show byla skvělá. Moderátor Petr je super. Já jsem hrozně rád, že tam se mnou byl. A tak mám pocit, že jsme si notovali a těším se na další akce, protože byl moc příjemný.
9: Kromě prémiových restaurací jako Long Story Short, Diane nebo Yamaya, návštěvníci mohli ochutnat výběr špičkových zahraničních i českých vín, pobavit se v Elimon zóně nebo si domů nakoupit různé delikatesy.
1: My jsme tady už asi po 8. rok a Plzeň je pro nás vždycky nejmilejší zastávka, takže my se sem strašně těšíme, protože tady máme několik stánků, s kterými se tady společně družíme, baví nás to, takže nás baví nejenom tady mezi náma, ale i mezi těma Plzeňákama, takže pro nás je to vždycky nejhezčí zastávka.
16: Hele, Fresh je skvělé, já ho strašně mám rád a Plzeň je jedna z nejlepších zastávek tohle tour, takže za mě pecka. Fakt si to užívám.
9: Z Plzně pro televizi ZAK František Šimánek.
0: Slunečné odpoledne si mohli nejen obyvatelé plzeňské jedničky užít v sobotu 23. května na druhém ročníku místního pivobraní. Akce nabídla nejen pestrou nabídku regionálních pivovarů, ale také doprovodný program.
17: Nám bylo trošku vyčítáno, že nemyslíme na milovníky piva a tvrdší muziky, tak jsme to chtěli napravit. A k tomu našemu celoročnímu programu, kde máme vinobraní, máme tady Martinské hody, jsme vymysleli tuhle akci, kam jsme sezvali malé pivovárky a pozvali jsme skvělou muziku. A myslím si, že právě milovníci dobrého piva a muziky, tvrdší muziky si dnešek užijou.
18: Máme tady 10 pivovarů, jsme v podstatě na půdě Ravenu, to je taková, myslím si, tady domácí scéna, ale jinak je tady Zhůřák, je tady pivovarů Lenocha, Radouš, Beer Factory a spousta dalších. Myslím si, že si tady všichni návštěvníci přijdou na své.
0: Celá akce ovšem nebyla jen o pivu jako takovém. Během dne se zde vystřídala také řada hudebních uskupení.
19: No, ta pivní kultura samozřejmě k sobě přitahuje i patřičnou hudbu, takže máme tady Anacondu Bandu, měli jsme tady Dark a teď tady máme Sifon, takže myslím si, že ten výběr je úplně jak dělaný tady na ty místní piva a všem doporučuju, aby se zúčastnili i příští rok.
20: Já mám jako pivo rád, mám rád rockovou muziku a já jsem strašně spokojený, že dorazilo tolik lidí a všem jim přeju, aby si to hodně užili.
0: Pivobraní se letos přestěhovalo z Bolevecké návsi na točnu tramvaje u místního pivovaru Raven, se kterým obvod spolupracoval.
21: Já jsem rád, že lidi přišli docela příznivě dneska a i zvědaví, jakože pro nás je skvělý, když mám někdo se zeptá, co máme a fakt chce vidět jako něco k tomu, ne jenom objednat a pít, ale jako pivo má být trošku zábavný a zajímavý.
0: Podle organizátorů se i druhý ročník pivobraní vydařil a díky tomu by se akce měla na plzeňskou jedničku vrátit také v příštím roce. Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
2: prostorách Mariánsko-Lázeňského hotelu Nové Lázně se minulý týden uskutečnilo výjimečné setkání, během kterého byla představena nová kniha věnovaná českému malíři Vlastimilu Košvancovi. K tomuto slavnostnímu aktu by nemohlo dojít nebýt italského znalce umění Giuseppa Franzoniho, který Košvancovu tvorbu objevil náhodou na počátku 90. let v Paříži a který svoji publikaci přijel do Mariánských Lázní osobně představit.
3: Co mě na něm nejvíc zaujalo, byl jeho eklektismus, jeho schopnost tedy přecházet z jednoho stylu k druhému, jeho složitost, jeho osobnosti a jeho díla. Je to umělec opravdu veliký.
2: V malebném Mariánsko-Lázeňském rezortu se tak skloubilo umění, historie a elegance a oslavilo česko-italské přátelství. Výjimečnost celé slavnostní události, jejíž motem se stalo Košvancovo krédo Život je radost, podtrhl hudební doprovod. Akce se zúčastnili významní italští kunsthistorici. Jejího moderování se ujal poradce pro národní bezpečnost Hynek Kmoníček.
22: Košvanec byl takovým znakem elity první republiky, ať už to byl prezident Beneš nebo všichni významní průmyslníci si od něj objednávali v období první republiky významné a hezké portréty. A kdybyste ho hledali po válce, tak ho prostě nenajdete. Ten člověk byl vyzmizikovaný a vyškrtnutý z celého českého kulturního života.

0: Aktuální a důležitý, protože to je velký kosmopolita, je to mezinárodní umělec, jeho dílo oslavuje radost života.
1: Košvancovu tvorbu zachytil v nedávné době časopis Prestiž. Jeho vedení rovněž v Mariánských Lázních přichystalo vůbec první ročník golfového turnaje, během kterého zástupci časopisu pokřtili jeho další vydání.
2: Dneska se tady sešlo kolem 50 hráčů ze světa kultury, ze světa biznisu, je to o potkávání a samozřejmě tahle akce by se neobešla bez partnerů, kterým tímto děkuji a bez kterých by se tahle akce vůbec nemohla konat. Prestiž má historii, tradici 25 let s tím, že nově ho vydáváme i v anglickém jazyce, právě kvůli tomu, že dodáváme hotel nebo distribuujeme i na letištích, v business jetech a podobně v business klubech. V časopise Prestiž se věnujeme kultuře, tradicím, business tématům i sportu, takže se všichni najdou.
1: Z Mariánských Lázní pro televizi Zaklenka Prokšová. 50 milionů půl litru piva na jednom místě. Právě takovou kapacitu má nový plně automatizovaný sklad, jehož výstavbu dokončil plzeňský Prazdroj.
3: That's amazing moment. We were all waiting on this one because this investment started almost 5 years ago. And now
4: je to pro nás úžasný moment. Tahle investice začala před 5 lety a přispívá jak k bezpečnosti lidí, tak k zefektivňování práce i k udržitelnosti.
3: Practically every dimension of our work, yeah? It contributes to the safety of our people, it contributes to effectiveness of our work.
1: Gigantická budova je velká jako 2 fotbalová hřiště, má 11 pater a pojme neuvěřitelných 42 tisíc palet. V jeden moment je tu uskladněno až 50 milionů piv. Celý proces od nalahvování až po uložení přitom řídí výhradně počítačový systém.
5: V momentě, kdy vyrobíme paletu plnou našeho piva, tak my využíváme prostoru takzvaného mezaninu. Je to 1300 metrů ocelové konstrukce, je na ní 0,5 kilometru dopravníků. Z mezaninu se paleta pomocí vláčkové dráhy dostane do plně autonomního skladu, automatického skladu. A to je 600 metrů, 30 gondol, který dopravují palety přímo do sila. Tam máme 10 jeřábů, který zaskladní zboží až do výšky 30 metrů.
1: Většinu palet si přebírají řidiči, kteří je následně naloží do vozů pomocí elektrických vysokozdvižných vozíků. Jedno místo je ale speciální. Je vyhrazeno pro plně automatickou zadní nakládku, při níž paleta s pivem dojede sama až do kamionu. To vše za pouhé 2,5 minuty.
6: Na jedné směně tady mezi 6 až 8 lidma, to znamená dohromady nějakých 20 lidí. A ty dokážou za jeden den naložit až 120 kamionů. Co do řeči čísel, to znamená, že to je vlastně 80% všech kamionů, který odjedou z plzeňského Prazdroje, z pivovaru Plzeň, odjede tady z toho místa.
1: Část skladu obsadila nealkoholická piva. Právě ta u Čechů získávají na popularitě.
7: Češi obecně změnili své návyky, jak tráví volný čas, změnili vlastně spotřebitelské návyky, to znamená, že vlastně spousta lidí už nechodí tak často do hospody, nepije alkohol, snaží se být aktivní a tím pádem vlastně omezují jakýkoliv vlastně alkoholický nápoj ve svém životě. Vidíme, že vlastně na úkor například výčepních piv, takzvaných desítek, které klesají, ležáky si drží jakž tak ještě vlastně tu oblibu a roste obliba nealkoholických piv. Především obliba ochucených nealkoholických piv v Češi milují například citrusové, pomelo, grep a tak dále.
1: Ještě před 20 lety tvořilo nealkoholické pivo zhruba 1% prodejů v Česku. Loni už se jednalo o 12%. Z Plzně pro televizi Zak Marie Osvaldová.

Krásný den. Někdo cestuje kvůli památkám, někdo kvůli přírodě a někdo prostě proto, že potřebuje na chvíli vypnout a být jinde. Já vás dnes vezmu na místa, která možná nejsou na titulních stránkách průvodců, ale mají něco, co se nedá koupit ani naplánovat, totiž atmosféru. Vítejte u pořadu Putování v regionech. Dnes vyrážíme objevovat Česko trochu jinýma očima. Bazilika Navštívení Panny Marie ve Frýdku Místku je dominantou města už po staletí. Její elegantní věže, bohatě zdobený interiér i jedinečná atmosféra přitahují věřící, milovníky historie i běžné návštěvníky, kteří hledají klidné místo k zastavení během cest regionem Beskyd. Nyní po více než dvouleté rekonstrukci

0: i opět otevřela své brány návštěvníkům.
1: Jen málo která stavba ve Frýdku Místku dokáže na první pohled vzbudit takový respekt a obdiv jako bazilika navštívení Panny Marie. Monumentální kostel tyčící se nad historickým centrem je nejen významnou duchovní památkou Moravskoslezského kraje, ale také jedním z nejkrásnějších poutních míst severní Moravy.
2: Je to poutní místo, které je tak jako přezdíváno Slezské Lurdy. Je to proto, že tady počátky tohoto poutního místa sahají do 17. století, kdy nejstarší tady vlastně z toho kostela je soška Panny Marie s Ježíškem, která původně tady stála na tom návrší, jmenovala se to Na Vápenkách, a ta soška tady stála na takovém podstavci. A legenda vypráví, že tu sošku tady našli nejdříve lidé, kteří tady těžili vápno. A oni ji odnesli do farního kostela, který je směrem k náměstí. No a druhý den ráno ta soška byla údajně zase tady. A tak se to opakovalo několikrát, takže tím pádem oni si řekli, že asi tady Panna Maria chce mít postavený kostel. Nejdříve ale tady, jak jsem říkala, stála ta soška na podstavci. To je spousta poutníků, kteří se tady modlili u té sochy. Jedna z nich právě byla i hraběnka Tovačov. To je takové zázračné uzdravení. A ona ochrnula, je to taky legenda, jo. Údajně se jí zjevila Panna Maria ve snu, právě Panna Maria v podobě tady této sošky, a řekla, ať jde do Frýdku, že bude uzdravena. A skutečně uzdravena byla.
1: V roce 1706 zde byla postavena dřevěná kaple, která však náporu poutníků brzy nestačila.
2: No a v té době, zhruba kolem toho roku 1730-1740, vlastnili frýdecké panství Pražmové z Bílkova. No a právě hraběnka Karolina Pražmová, která byla vdova, tak ona měla dva syny a ona společně s těmi syny se zasloužili o to, že tento kostel byl postavený.
1: Ačkoliv byla pozdně barokní stavba přerušena válkami Marie Terezie s Bedřichem II., práce rychle pokračovaly díky podpoře Pražmů. Nejcennější je hlavní oltář z roku 1793. Nad svatostánkem je umístěna bajná socha Panny Marie.
2: Máme tady nádherný křišťálový lustr, je to z kamenického šenova. Každý se ptá, jak se to čistí, ale je to opravdu zavěšené na rumpálu. Ten lustr váží 1200 kilo a je na něm 200 svíček. Dneska už samozřejmě elektrických. Je to taková chlouba tady našeho kostela. Dodnes je to živé poutní místo. Ještě takové důležité datum, rok 1999, kdy tento chrám byl povýšený papežem Janem Pavlem II. Na baziliku minor, a od roku 2018 je to i národní kulturní památka.
1: V posledních dvou letech prošla bazilika rozsáhlou rekonstrukcí, během níž se podařilo obnovit spoustu věcí.
3: Především takovým magnetem je krypta, do které se nedalo vstupovat, a teď je nově zpřístupněná. Sice za poplatek, ale je zpřístupněná.
2: Tato krypta je docela rozsáhlá. Najdeme tady krásné barevné obrazy na stěně, které zde namaloval místní rodák pan Josef Lang. A jsou to výjevy historického Frýdku. Takže máme tady třeba Hlubokou ulici, která dnes už vypadá úplně jinak, s takovým procesem poutníků, kteří jdou do baziliky. Tady máme výjev, kdy poutníci, kteří tady šli na pouť, byli to poutníci z Tovačova, tak šli přes most, přes řeku Ostravici, a strhla se nějaká bouře a ten most spadl a oni se tam utopili. A právě asi 13 poutníků to byl a oni jsou pohřbeni tady taky v této kryptě. Jsou tady pohřbení Pražmové z Bílkova.
1: Velkou rekonstrukci završila slavnostní bohoslužba na začátku května.
4: Bazilika Minor je přirozenou dominantou města, jedinou bazilikou v kraji, a nejenom ten obnovený interiér, který až lidé vstoupí do toho chrámu, uvidí, který je naprosto uchvatný, a já věřím, že tato proměna přiláká do baziliky jak občany města, kteří tam třeba ještě nebyli, tak i návštěvníky.
5: Je to určitý zážitek dějiny.
6: Tady chodíme pravidelně a už se těšíme, jak bude vypadat, když je po tolika letech otevřena zase znovu.
1: Znovu otevřenou baziliku letos čeká mnoho akcí. Konec května bude patřit Noci kostelů s bohatým programem pro děti. Kromě toho se mohou lidé těšit na tři velké poutě spojené se svátky Navštívení, Na nebezvzetí a Narození Panny Marie.
0: 1. června oslaví všechny děti svůj svátek. Zoo Praha proto připravila na Den dětí pořádnou dávku zábavy pro malé i velké návštěvníky. Areál v Pražské Troji se promění v jedno velké dětské hřiště plné soutěží, her a atrakcí, které vznikly ve spolupráci s městskou policií hlavního města Prahy. Děti se mohou těšit na opičí dráhu, skákací hrad, malování na obličej, fotokoutek nebo třeba dětské dopravní centrum. Chybět nebude ani hudba v podání Dixie Bandu. Vstupné pro děti do 15 let bude symbolická 1 koruna. Safari park ve Dvoře Králové zve na zážitek, který vás alespoň na chvíli přenese do Afriky. Večerní safari nabízí jedinečnou možnost projet se mezi stády zeber, žiraf, antilop nebo nosorožců v atmosféře afrického soumraku a zapadajícího slunce. 50-minutová komentovaná jízda safari busem vede přímo mezi stovkami afrických zvířat a připomíná opravdové výpravy do národních parků v Africe. Večerní safari je navíc unikátem, který nikde jinde v Evropě nezažijete. Na Plzeňsku najdeme městečko s neobvyklým názvem Úterý, které jakoby se zastavilo v čase. Malebné náměstí, historické domy a klidná atmosféra dávají tomuto místu jedinečné kouzlo. Úterý patří k nejmenším historickým městům v Česku, přesto ukrývá řadu zajímavostí a připomíná dobu, kdy tudy vedly důležité obchodní cesty. A právě do tohoto nenápadného, ale půvabného městečka se teď společně vydáme.
7: V nejzápadnější části okresu Plzeň-Sever najdete malebné městečko v údolí Zurčícího potoka s památkově chráněným náměstím, opředené zajímavými pověstmi i atmosférou. Zvláštní má i název – Úterý.
8: Když někde řeknou, že jsem z Úterý, tak se mě každý ptá, co to je, kde to je. A vlastně se tomu směje, jestli to vůbec existuje. A ten název vlastně vychází z historie, protože v Úterý se tady konaly trhy, jarmarky, tak proto se tomu město říká Úterý. Historicky se to město jmenovalo Neumarkt, Nový trh, protože vlastně jsme v oblasti Sudet, a takže velkou dobu dlouhou se tomu říkalo Nový trh.
9: První zmínka písemná o Úterý je z roku 1233, kdy Úterý získal teprve svý klášter od matky Václava I.
7: Najdete tu mnoho památkově chráněných barokních domů i dalších historických památek.
8: Ale jenom některé z nich jsou přístupné, a to jenom příležitostně. Například kostel svatého Jana Křtitele, nebo památkový dům Turbovna na náměstí, a nebo při některých příležitostech i historická radnice. Kostel svatého Jana Křtitele je asi největší památkou, kterou tady máme, a obsahuje historické barokní varhany, které se rozezní vždycky při mistrovských varhaních kurzech v létě, v srpnu, kdy přijíždí varhaní mistr a učí tady interpretaci barokní varhaní hudby studenty z celého světa.
9: Kostel projektoval Krištof Wixenhofer, slavný barokní stavitel. Nad obcí u hřbitova je hřbitovní kaple svatého Václava, u které si myslí někteří lidé, že by mohla být od syna Krištofa Wixenhofera, od Ignáce Kiliána. Není to potvrzený, takže nevíme, ale ta stavba je krásná, takže i by to mohlo být.
7: Ve středu náměstí, které bylo v roce 1992 vyhlášeno památkovou zónou, stojí morový sloup z počátku 18. století, postavený jako poděkování za to, že se morová rána nedostala do města.
9: Sochy svědců jsou od místního sochaře Šterna a socha Madony s Ježíškem je od bratří Stilpů z Chebu. Když se sem přistěhovali volinští Češi po válce, tak tady poblíž zasadili lípu, ale bohužel lípa začala ten morový sloup dost ničit, takže jsme ji museli skácet a nechat sloup zrestaurovat.
7: Kromě moru se ale jiné rány městečku nevyhnuly. Prolilo se tudy několik povodní a několikrát Úterý se žehly plameny.
9: Zničující požár, kdy teda vyhořelo téměř celé Úterý, asi 2/3 domů lehly popelem, byl prostě 1694. Ten požár vznikl tady pod radnicí, tady chybí teda barák pod radnicí, který byl zbourán po válce. Takže někde v těch místech byla asi kovárna nebo něco a tam vznikl požár. A to Úterý teda lehlo popelem. Radnice je teda původně renesanční, i tu dispozici si zachovala, ale je přestavěná po tom zničujícím požáru z roku 1694 do této podoby. Poslední velký požár, který to byl, vypukl tady na náměstí, v této frontě. Tady schouřely tady ty 4 baráky, které vidíme před sebou. Bylo to teda roku 1998 a tady za přispění kraje a okresu a památkářů se ty baráky rychle opravily, aby úplně nespadly. Takže díky tady těm dotacím se spravily střechy a baráky stojí. No.
7: Dům číslo 69, dnešní Turbovna, dříve Mydlárna, byl vyhlášen kulturní památkou. Díky místním je z něj dnes komunitní centrum.
10: Turbovna je historický dům, který tvoří celou severní část náměstí a dlouhou dobu chátral. A nám jako místním obyvatelům to přišlo škoda, tak jsme se snažili nějakým způsobem iniciovat jeho záchranu. Nakonec jsme se rozhodli, že ho koupíme jako spolek, protože v tu dobu byl v exekuční dražbě a nám se podařilo v té dražbě ten dům získat díky soukromé půjčce a postupně ho od té doby zachraňujeme. Teď už je to vlastně 10 let, co ten dům máme a od začátku jsme se pustili nejdřív do sklepů a do střechy, do krovu a vlastně zajistili ty hlavní statické poruchy a v posledních letech jsme se dostali i do úpravy interiéru a můžeme ten dům využívat pro různá setkávání, akce, kulturu a prostě už začal žít. Před dvěma lety jsme na rohu otevřeli malý krámek, kde si návštěvníci můžou koupit řemeslné výrobky tady od místních řemeslníků a přes ten krámek mohou projít až do historických sklepů, které jsou tesané v kameni a ty se nám taky podařilo v posledních letech zabezpečit, takže je mohou obdivovat a podívat se do nich a v horkých letních dnech se tam schladit.
7: Během roku se v úterý konají akce nejrůznějšího druhu.
10: Takovou první největší je svátek sousedů, který bývá vždycky k konci května a potom zatím poslední většinou je Be Art, což je rodinný festival, který je v celých ulicích, ve všech ulicích města a ukazuje různý řemeslní workshopy a dílny pro děti, ale i celou rodinu. Začátkem května je pochod úterského havrana Krištofa, který vyráží tady z úterý na několik tras po okolí, kratších i dalších a návštěvníci si můžou vybrat podle toho, kterou trasu zvládnou.
7: Havrana má městečko ve svém znaku. Pověst praví, že kdysi sledoval jeden z horníků havrana nesoucího v zobáku zlatý prsten. Na místě, kde ho pták upustil, pak horník našel zlatonosnou rudu. I když nebyla těžba zlata v úterý nikdy doložena, vyloučit ji nelze a díky ní vznikla tradice turistického pochodu s havranem.
9: Turistický pochod Krištofa Havrana vlastně vznikl nápadem mého kolegy v práci a já jsem se přidal, protože už jsem ten nápad kdysi dávno měl, že by bylo dobré udělat kolem úterý turistický pochod, aby lidé poznali jednak úterý a i to hezké okolí, které tu je. Chytilo se to a letos už byl 17. ročník tohoto pochodu.
7: Pochodem ale akce v městečku zdaleka nekončí.
10: V červnu je tu vždy svatojánská pouť, ale to je spíš taková církevní slavnost. V červenci bývá řemeslný jarmark tady na náměstí. Potom další významná akce je právě ten mistrovský varhaní kurz. Jeho součástí už tradičně je taky jazzový koncert u kostela. A v začátkem září je Be Art, to je rodinný festival pro vlastně všechny, kteří rádi tvoří.
7: Město i jeho okolí můžete poznávat díky naučné stezce s 12 zastaveními, dlouhé asi 2 kilometry.
9: Začíná tady na náměstí, tamhle je první panel, druhý panel je tady na Turbovně a pak se jde dál ke kostelu na malé náměstí k hospodě.
10: Naučnou stezku vybudoval úterský spolek Bart před 20 lety. V loňském roce jsme ji obnovili díky dotaci Plzeňského kraje a vede vlastně po celém městečku, ale i do okolí, vlastně na takové tři strany. Vždycky jsou tam typy na výlet, kam se ještě může člověk dostat dál. Ten okruh v centru měří asi 1 kilometr, takže ho člověk zvládne do hodinky, včetně prostudování všech panelů obejít a provází jednotlivá stanoviště takové hravé úkoly s havranem, kde si člověk může, a zejména děti, odpovědět nějaké otázky k tomu, o čem ta stezka vypráví, anebo tomu, co se dozvěděli.
7: Stezka vede i kouzelnou krajinou podél vodního toku s přírodou nezasaženou průmyslem.
9: Údolí Úterského potoka je krásné území. Jsou tam louky, po kterých se dá dobře chodit. Roste tam i chráněná rostlina perovník pštrosí. Po okolních kopcích můžete vidět náprsníky. A z jara to třeba teď v květnu jsou na některých místech i chráněné stavače.
7: Dojdete až na okolní kopce, odkud jsou nádherné výhledy. Vidět je i Šumava. Jeden z koncových panelů stezky vás dovede ke hřbitovní kapli svatého Václava, zbudované v polovině 18. století. Před ní stojí památná lípa stará více než 200 let, ke které se váže další místní pověst.
9: Podstata je, že ji tady zasadila dívka, služka z nějakého statku, která byla nařčena z nějaké krádeže. A ona řekla, že zasadila lípu kořeny nahoru a jestli se lípa chytne a poroste, takže je to důkaz, že byla nevinná. Ovšem od smrti to nezachránilo, protože napřed se lípa chytla a ji asi popravili.
7: Zastavení u kaple vás nasměruje také k minerálnímu prameni. Nad ním stojí altánek z roku 1931.
9: Pramen nese název Opata Reitenbergera, uterského rodáka, který je zakladatel Mariánských lázní, protože v době, kdy byl opatem v Teplského kláštera, tak se velmi zasadil o vznik lázeňského města Mariánské lázně.
7: Ať vám udělá úterská uhličitá kyselka dobře. A nejen ona, také zdejší půvabná krajina a atmosféra dávno zašlých časů.
0: Pokud hledáte místo, kde si děti opravdu vyhrají a dospělí si na chvíli připomenou vlastní dětství, park Miraculum v Milovicích je ideální volbou. Největší zábavně naučný park v České republice nabízí na 12 hektarech obří prolézačky, podzemní chodby, vodní svět, lesní hřiště i spoustu dalších atrakcí pro malé i velké návštěvníky. Miraculum je místem, kde se dá bez problémů strávit celý den a kde si každá věková kategorie najde své dobrodružství. Ať už sem vyrazíte za aktivním odpočinkem, rodinným výletem nebo jen za pořádnou dávkou zábavy, nudit se tu rozhodně nebudete. Jedna z nejvýraznějších dominant Pardubic znovu otevírá své brány návštěvníkům. Zelená brána, která prošla rozsáhlou rekonstrukcí, se po téměř 2 letech opět vrací do běžného provozu a od června nabídne návštěvníkům oblíbený výhled na historické centrum města. Součástí prohlídky je také výstava mapující proměny Pardubického náměstí republiky v průběhu 19. a 20. století. A během letních večerů si lidé budou moci z ochozu věže znovu vychutnat i romantické západy slunce nad Pardubicemi. Cestování není jen o kilometrech, někdy stačí pár kroků, jedno zastavení nebo obyčejný výhled, aby člověk objevil něco nového. A přesně o tom bylo i dnešní putování. Děkuji, že jste byli s námi a těším se zase příště na další společnou cestu v pořadu Putování v regionech. Do té doby se mějte krásně. Na viděnou.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Mariánské Lázně ožily velkolepou kulturní událostí. Město s jedinečnou atmosférou navštívil známý italský sběratel umění Giuseppe Franzoni, který je zároveň autorem publikace o zapomenutém českém malíři.
1: V prostorách Mariánsko-lázeňského hotelu Nové Lázně se minulý týden uskutečnilo výjimečné setkání, během kterého byla představena nová kniha věnovaná českému malíři Vlastimilu Košvancovi. K tomuto slavnostnímu aktu by nemohlo dojít nebýt italského znalce umění Giuseppa Franzoniho, který Košvancovu tvorbu objevil náhodou na počátku 90. let v Paříži a který svoji publikaci přijel do Mariánských Lázní osobně představit.
2: Co mě na něm nejvíc zaujalo, byl jeho eklektismus, jeho schopnost tedy přecházet z jednoho stylu k druhému, jeho složitost, jeho osobnosti a jeho díla. Je to umělec opravdu veliký.
1: V malebném Mariánsko-lázeňském rezortu se tak skloubilo umění, historie a elegance a oslavilo česko-italské přátelství. Výjimečnost celé slavnostní události, jejíž motem se stalo Košvancovo krédo Život je radost, podtrhl hudební doprovod. Akce se zúčastnili významní italští kunsthistorici. Jejího moderování se ujal poradce pro národní bezpečnost Hynek Kmoníček.
3: Košvanec byl takovým znakem elity první republiky. Ať už to byl prezident Beneš, nebo všichni významní průmyslníci si od něj objednávali v období první republiky významné a hezké portréty. A kdybyste ho hledali po válce, tak ho prostě nenajdete. Ten člověk byl vyzmizikovaný a vyškrtnutý z celého českého kulturního života, protože za války udělal, on říkal, že satirickou skeč o německé zimní pomoci po porážce u Stalingradu, která byla i hned po válce v té atmosféře interpretována jako kolaborace.
1: Nově vzniklá publikace nese symbolický název Vlastimil Košvanec, malíř pohřbený historií a představuje komplexní pohled na umělcův život, rovněž potvrzuje jeho význam v evropském kontextu.
2: Dnes je ten umělec stále aktuální a důležitý, protože to je velký kosmopolita, je to mezinárodní umělec, jeho dílo oslavuje radost života.
1: Košvancovu tvorbu zachytil v nedávné době časopis Prestiž. Jeho vedení rovněž v Mariánských Lázních přichystalo vůbec první ročník golfového turnaje, během kterého zástupci časopisu pokřtili jeho další vydání.
4: Dneska se tady sešlo kolem 50 hráčů ze světa kultury, ze světa biznisu, je to o potkávání a samozřejmě tahle akce by se neobešla bez partnerů, kterým tímto děkuji a bez kterých by se tahle akce vůbec nemohla konat. Prestiž má historii, tradici 25 let s tím, že nově ho vydáváme i v anglickém jazyce právě kvůli tomu, že dodáváme hotel nebo distribuujeme i na letištích, v business jetech a podobně v business klubech. V časopise Prestiž se věnujeme kultuře, tradicím, business tématům i sportu, takže se všichni najdou.
1: Z Mariánských Lázní pro televizi Zaklenka Prokšová.
0: Po více než 10 letech obnovili ve Vyšším Brodě na Českokrumlovsku činnost spolku přátel Vyšebrodského kláštera. Nový spolek chce podpořit opravu historického areálu, vznik muzea i navázání na tradiční klášterní pivovar.
5: V historických prostorách Vyšebrodského kláštera se v pátek 22. května po více jak 10 letech obnovila činnost spolku Přátel Vyšebrodského kláštera. Organizace, která v minulosti pomáhala podporovat chod cisterciáckého opatství, tak znovu navazuje na svou někdejší tradici.
6: Ten spolek vlastně navazuje na ten původně hornorakouský spolek pro podporu kláštera v Linci, který inicioval zemský hejtman bývalý Piringer. A ty vlastně jejich zásluhou, ten spolek fungoval 15 let a jejich zásluhou, pač tam byly různé osobnosti z rakouského hospodářského života a pan doktor Cerps to organizoval také, nám pomohli obnovit třeba tady tu lékárnu, i kostel, že jo, i tady dole návštěvnický centrum, takže se významně zasloužili o obnovu kláštera.
5: Celé jednání se konalo za přítomnosti právníka, který dohlížel na jeho průběh. Předsedkyní spolku byla zvolena profesorka a lékařka Věra Adámková.
7: A určitě se chci zasadit o to, abychom přispěli jednak k dalšímu povědomí kláštera, protože opravdu je to centrum vzdělanosti nejenom v jižních Čechách, ale když máme tu příhraniční oblast, tak oni měli přesah vlastně dneska, bychom řekli, přes hranice. A ne to jenom tedy kulturní památka, ale může to prospět i tomu regionálnímu ekonomickému růstu.
5: Nově zvolení členové a pozvaní hosté si následně prohlédli některé vzácně dochované artefakty, zakládající listinu kláštera nebo filozofický a teologický sál.
8: Klášter je vlastně naše perla tady v celém regionu, tak historická, tak duchovní, a myslím, že spolek obnoví tu svoji cestu, kterou před 20 nebo 30 lety započal, a bude pomáhat vlastně nést dobré jméno kláštera napříč republikou.
9: Vyšší Brod a klášter, to je jeden živý celek, který patří k sobě. My samozřejmě vždycky jako město budeme podporovat Vyšebrodský klášter a víme, že i klášter podporuje nás. Takže jsem moc rád za tuhletu symbiózu a doufám, že i do budoucna to takhle vydrží.
5: Připravovaný projekt už má konkrétní obrysy. V plánu je vznik menšího pivovaru navazujícího na historickou tradici. Hlavní část objektu by měla sloužit jako nové muzeum věnované cisterciákům a historii Vyšebrodského kláštera. Problémem zatím zůstává financování. Budovy jsou po dlouhých letech v neutěšeném stavu a čeká je rozsáhlá rekonstrukce. Obnovený spolek by tak mohl sehrát důležitou roli nejen při podpoře kulturních aktivit kláštera, ale i při hledání partnerů a prostředků pro záchranu další části historického areálu.
0: Po dvou letech byla dokončena revitalizace kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem. Opravy fasády a interiéru za 27 milionů korun byly z velké části financovány z evropských dotací.
10: Kostel Nanebevzetí Panny Marie

0: Je v Ústí nad Labem, září Novotou. Prošel totiž revitalizací za více než 27 milionů korun. Práce trvaly 2 roky. V kostele najdete nová světla a opraveny byly také už nevyhovující plochy nad dveřmi. Největších změn ale doznala samotná budova.
1: Podařili se ty zdi kolem opravit a věž. A dokonce nahoře, ještě to budou pamatovat mnozí, tak ta věž jako pod tou špičkou byla taková černá, měla tam takový černý, jako bych řekl, prostor. A my myslel se, že to vzniklo ještě za války, že to bylo očazené. No a když tam nahoru postavila firma Avers lešení, tak zjistili, že to nějak teda v těch 50. 60. letech, kdy to popravovali a zase nějak to zachraňovali tu statiku, takže to natřeli nějakou zřejmě černou barvou, asi to očazený bylo, ale prostě když to objevili, tak to celé odstranili a tak tu věž dneska vidíme v té původní krásné bílé podobě.
0: Kostel Nanebevzetí Panny Marie je nejznámějším svatostánkem metropole Ústeckého kraje. Stojí přímo v centru Ústí nad Labem a přezdívá se mu Šikmý kostel. A to díky věži, která se po bombardování za druhé světové války začala naklánět. S revitalizací kostela farnosti pomohla dotace z Evropské unie ve výši 23 milionů korun.
1: Kdyby skutečně to nebylo, tak ten kostel by byl zase ve stávajícím stavu a pochybuju, že bychom v horizontu několika let nebo desítek let ho měli takhle krásný. Tak jsem za to rád, no, tak musíme si říct Bohu díky, se to podařilo.
0: Během revitalizace byl kostel veřejnosti přístupný a dokonce se v něm konaly i bohoslužby. Proběhla také tradiční vánoční výstava betlémů, kterou navštívilo zhruba 10 000 lidí.
1: My míváme vždycky ten kostel otevřený zádveří nebo tu předsíňku, kde je velký krásný kříž a já to vírám vždycky brzy ráno a až do večera je otevřen a hořejí tam svíce a lidé přicházejí pořád, to jsou zástupy lidí, kteří sem přicházejí, takže kdybych to tak měl shrnout, tak zbožnost lidí nebo úcta ke Kristu tady je, i když jaksi je taková, že to je intimní záležitost lidí, ale vidím, jak je to frekventované.
2: Ve Starých Oldřůvkách na Opavsku slavnostně otevřeli novou síť naučných stezek. Nové altány, informační tabule i rozcestníky teď turistům připomínají bohatou hornickou historii Nízkého Jeseníku a lákají návštěvníky do unikátní krajiny bývalých Břidlicových dolů.
3: Budišovsko, Vítkovsko i okolí Starých Oldřůvek propojuje nově opravená síť Břidlicových naučních stezek. Projekt zahrnoval obnovu zhruba 100 kilometrů tras napříč 6 obcemi a 10 katastrálními územími.
4: V rámci těch stezek se vybudovali samozřejmě celý nový mobiliář, jsem původní už sešel časem. Ten největší tady altány ve Starých Oldřůvkách, pak jsou 3 menší v Těchanovicích, Budišově Podlesí, ve Svatoňovicích je hexagon, plus 30 informačních panelů, 30 rozcestníků.
3: Vznikly také nové dálkové ukazatele, které upozorňují na vzdálenější atraktivity regionu. Celkové náklady dosáhly téměř 6 milionů korun. Většinu pokryla dotace.
4: Ale město Budišov financovalo ten mobiliář i v těch jiných obcích. No, dokončujeme Budišově vesmírnou lavičku, která je tak před 80% hotová.
5: Všechny altánky, infopanely a rozcestníky přímo na instalovaných místech ručně pokrýval Břidlicí 79-letý místní řemeslník.
6: Do Břidlice. Břidlice má krásný kraj. Břidlice je vlastně zakleté slunce v kameni. Jo? Je to prostě materiál, který, když máte v ruce, musíte ho otěžkat, musíte ho zaklepat, zazvonit, jestli nemá nějakou žilu, jestli nemá nějaký kaz.
3: Práce v náročném terénu mu zabrala téměř 3 měsíce.
6: Tady bylo nejhorší to, že jsem dostal mapu, kde bylo vyznačené 64 celkově těch rozcestníků a altánů. Někdy jsem dělal jednu, někdy jsem dělal dvě, někdy jsem dělal tři, podle toho, jak to bylo velký, nebo jak to bylo daleko náročné jako na ten přístup. A bez elektriky, všecko ručně.
3: Na historii těžby Břidlice dlouhodobě upozorňuje také místní muzeum Břidlice.
7: A podařilo se mi postupem času s přáteli, s kamarády a s mnoha nadšenci zhromáždit neuvěřitelné množství nádherných věcí do muzea Břidlice a myslím si, že je to dneska velice zajímavá, významná instituce, co se týká té připomínky dobývání Břidlice v Nízkém Jeseníku.
3: Staré Oldřůvky ale nejsou jen o hornictví. Lokalita leží v Národním geoparku Krajina Břidlice a nabízí také výjimečnou přírodu.
8: Oldřůvky vypadají, že jsou na konci světa, ale je to fantastické místo z duší. Jsou tady náhorní plošiny Nízkého Jeseníku, velké travnaté louky, krásné lesy.
3: Revitalizované stezky tak turistům nově přibližují nejen hornickou historii, ale i jedinečný charakter celé krajiny Nízkého Jeseníku.
2: Jízda králů, která byla v roce 2011 zapsána na seznam světového nehmotného kulturního dědictví UNESCO, se jela za krásného počasí v Kunovicích na Uherskohradišťsku. Do tohoto města se od svého znovu obnovení přesně před 30 lety vrací každé dva roky.
9: Vyvrcholení kunovické jízdy králů nastává v neděli dopoledne, kdy skupina jezdců na koních ozdobených různobarevnými věnci z růží vyráží do ulic, aby přivedla svého krále. Této pocty se v letošním roce dostalo desetiletému Cyrilu Hlaváčkovi, jehož rodiče museli nejdříve dát svůj souhlas.
10: My jsme se moc dlouho nerozhodovali, když tahle nabídka přišla od tady organizátorů jízdy králů a od zastupitelů města, tak jsme skoro i hned řekli a souhlasili, že to Cyrdovi umožníme tady tu slávu, aby si to užil a my s ním samozřejmě.
9: Nový král Cyril Hlaváček je žákem 4. třídy základní školy a folklor je jeho velkou láskou. Učí se hrát na housle, zpívá, tancuje verbuňk a hraje ve dvou cymbálových muzikách. Přípravy na roli krále i přesto nebyly jednoduché.
11: No, přípravy byly dlouhé, už od září, od října, zkoušky a spravování baráku. Mm-hmm.
12: Říká se, že nejtěžší pro tebe bude asi to mlčení, protože nejsi zvyklý mlčet.
11: No, to říká tady každý úplně. Ano, bude to těžká.
9: Král je podle tradice oděn do dívčího kroje a v ústech má růži, aby po celou dobu jízdy zůstal němý. Královská družina od domu krále následně zamířila před radnici, kde požádala starostu města o povolení k jízdě.
13: To král bez statků a dvorů, bez královských pokladů. Proto jsme vás dojeli, pane starosto, požádat, abyste nám dovolil po dědině vybírat. Hýlom, hýlom!
14: Já vám vybírání pomoci povoluju, ale toto vám nařizuju, abyste si králov krás nedali a kunovědom tak hazbu neudělali.
15: Jsme velmi rádi, že tento zájem neutuchá a trvá, protože letos nám jede 28 jezdců, což je úžasné číslo a jsme velmi rádi, že tomu tak je a věříme, že tomu bude tak i v budoucnu.
9: Po povolení jízdy králů od starosty na náměstí Svobody následovalo tradiční vyvolávání jezdců, kteří vtipně a někdy i štiplavě zhodnotili dění v Kunovicích a okolí.
16: To, co za to dneska jde, nejsou žádné pohádky a vyslovené.
9: Družina s králem se následně vydala na objížďku ulicemi města, aby pozdravila všechny obyvatele i návštěvníky.
2: Hanácká zemědělská v Dolanech na Olomoucku má inovativní kurník, který hlídá klima a jezdí po poli. Zemědělci ho objednali z Kanady a patří tak mezi první v celém Česku, kteří moderní systém používají. Slepice mají díky tomu neustálý přístup k čerstvé trávě a navíc jsou chráněny před predátory.
17: Seznamte se, tohle jsou slepice, přesněji šťastné slepice. Je to díky tomu, že jsou na vzduchu, mají neustálý přísun trávy a hmyzu, ale hlavně jsou chráněny před liškami či jinými predátory. Hanácká zemědělská v Dolanech vsadila na regenerativní zemědělství. Z Kanady si pořídila tento mobilní kurník. O jeho pohon se stará malá solární elektrárna. Energii dodává také napáječkám a dávkovačům krmiva. Poté, co slepice vyzobou veškerou trávu, se kurník přesouvá o pár metrů dál.
18: Po posouváme dvakrát denně, protože ten porost to množství dostává víc zabrat, tak aby jsme se ho hned nezničili. A mají vlastně svoji vlastní směs, ale k tomu mají trávu, broučky a tak vlastně, co v té přírodě ta slepice běžně má, ale furt je chráněná tou halou.
17: Navíc trus slepic se postará také o přísun živin do půdy. Kanadský, teď už vlastně hanácký kurník je na kolech, takže manipulace s ním je jednoduchá. V budoucnu by zemědělci chtěli pořídit ještě jeden.
19: Jak to vlastně funguje? To musíte posouvat. Vy nějaké, jak to funguje vlastně to ovládání toho přesunu?
18: Tím, aby to bylo kontrolované, aby se slepičkám nic nestalo, tak vlastně to ovladačem přesouváme sami.
17: Zaměstnanci mají také mobilní aplikaci, v té najdou řadu informací třeba o tom, jaké jsou v kurníku podmínky.
18: Jak jsou otevřený, zavřený rolety a stav baterie a vlastně proudění vzduchu venku.
19: Jak můžete vidět, kurník je dost velký, vejde se sem až 500 slepic, no a taky několik lidí.
17: Slepice snášejí do těchto snáškových hnízd s dopravníkem na vejce, k těm se pak zemědělci dostanou zvenku.
19: Je tam. A další tam je, tam jsou vzadu další, je jich víc, aha. Je zajímavé, že ty slepice vlastně se vůbec nebojí lidí a zároveň vlastně mi okusují tkaničky, oni si asi myslí, že to je žížala nebo něco.
18: Jsou takové asi hodně rychle socializované, v tomhle kurníku nemají problém vlastně s lidma.
19: Místní zemědělci teď dokonce plánují další novinku, konkrétně prodejní automat na vajíčka.
18: První automat na vajíčka bude umístěn vedle našeho areálu. Měl by být zprovozněn co nejdřív, naše slepičky se teprve roznášejí, takže ještě není tolik patřičných a vlastně gramážově daných vajec.
17: Další automat by pak mohl být i v Olomouci. Zatím hanácká zemědělská hledá vhodné místo. Marek Vrlák, TV Morava.
2: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Dobrý den, dnes zavítáme do Království jedu. Je to stále víceméně ještě nová expozice, vznikla v roce 2015 v části tropického pavilonu a v rámci České republiky je velice unikátní. Přináší průřez jedovatými hady napříč světadíly, biotopy, velikostmi a barvami a naši chovatelé zde už slaví velké úspěchy. Vlastně 2/3 druhů už rozmnožili, některé z nich opakovaně. U mnoha z nich je to vlastně výsledek mravenčí práce a vlastně měnění podmínek během roku v souladu s tou přírodou. Jsou tam vlastně ve spojení někdy i přes mobil a přes internet. Konec konců, pojďme se na to podívat, pojďte dál.
1: Nacházíme se v Království jedů, což je expozice, která se vytvářela v roce 2015, se začala stavět a máme tady nejzajímavější a nejvýraznější druhy jedovatých hadů. Je tady 13 expozic od nejbizárnějších druhů, jako je typ královská kobra, zmije mančanská nebo třeba křovinář němý, či jako jediný chovatele na světě tady máme zmije pavoučí. Království jedu není jenom o jedovatých hadech, ale máme tady i různé expozice s pralesničkami, což jsou takové drobné jedovaté žáby, nebo tady máme malé expozice s jedovatými strašilkami nebo pavouky. Naše kolekce v Království jedu se skládá z nejzajímavějších a netypicky chovaných druhů jedovatých hadů. Máme tady představitele typu královská kobra, která má třeba takový nej, že je nejdelší jedovatý had na světě. Zároveň tady ale máme třeba křestýšovce mančanského, což je had, který se vyskytuje jenom v pohoří Mang v jižní Číně a je extrémně vzácný v přírodě, ale i v chovech a v zajetích. My tady, jak jsem taky říkal, chováme dva druhy, křovináře němý a křovináře černohlavý. Křovináři němý se vyskytují v Jižní Americe, za to, co křovinář černohlavý se vyskytuje pouze a jenom na poloostrově Osa v Kostarice, v Národním parku Corcovado, kde je extrémně vzácný. Je ho opravdu těžké najít a proto jsme se rozhodli, že ho budeme chovat, protože je o něm málo známo a rádi bychom ho taky do budoucna rozmnožili, což se nám doposud ještě nepodařilo.
0: Dnešní pokračování vám představilo unikátní království jedu, velké i malé, barevné i nenápadné obyvatele, naše chovatelské úspěchy. No a příště zamíříme jinam a je kam, docela jiný svět. Plzeňské zoo nabízí vlastně 1200 různých druhů a 40 velkých expozic, takže na viděnou a naslyšenou někdy příště, někde jinde.

0: Dříve obecná škola, dnes nový úřad městského obvodu Plzeňské čtyřky. V sobotu 23. května se na Doubravce uskutečnilo její slavnostní otevření, které obohatily nejrůznější vystoupení i workshopy.
1: Já mám velkou radost, že se setkáme v podstatě na největších sousedských oslavách naší čtyřky. Zároveň otevíráme a předáváme veřejnosti nový úřad. No a dnešek si užíváme, máme tady dobré jídlo, dobré pití. Máme i nějaké povinnosti, a to je mít s panem biskupem užehnání budovy, protože bychom byli rádi, aby nám požehnal, aby se nám tady všem dařilo. Samozřejmě jsou tady workshopy pro děti, takže děti si tady určitě užijí, můžou vrazit mince. A je tady jídlo, pití, je tady divadlo, je tady zábava, večer nás čeká koncert, takže já čekám, že to bude skvělý den.
0: Návštěvníci mohli sami nahlédnout přímo do budovy, a to v rámci několika komentovaných prohlídek, o které se postaralo přímo vedení městského obvodu.
2: My dnes vlastně máme jakoby slavnostní předání té budovy veřejnosti, protože je to veřejná budova a právě veřejnosti naši občanům ta budova patří. A proto velmi rádi jsme uspořádali komentované prohlídky, které jsme tedy vyvěsili na plzeňskou vstupenku a byly okamžitě vyprodány. Tak se už potom dáváme pořád další a další termíny během měsíce května a června. Zájem je o to obrovský. Já jdu na první tuhletu veřejnou prohlídku dneska ve 3 hodiny. Mám jich asi 8 a moc se na to těším.
0: Rekonstrukce novorenesanční budovy z roku 1902 započala v březnu 2024. Dokončena byla koncem února letošního roku.
3: Nejzajímavější místo nebo bod toho bylo prolnutí toho historické části s tím moderním. Vlastně ta historická fasáda, která dříve byla jako obvodová, nyní slouží jako vnitřní stěna a je to propojeno právě takým krásným prosvětleným atriem, kde sem jde spoustu denního světla a celé to prostředí je hrozně jako kvalitní.
4: Je to potvrzením toho, že zachraňujeme památky, zachraňujeme budovy, které si to zaslouží. Já bych popřál všem zastupitelům a panu starostovi, aby tady rozhodovali ve prospěch našich plzeňáků, hlavně doubraveckých občanů, a těším se na to, že se tady s ním budou v sobě potkávat.
0: Kdo však slavnostní otevření budovy úřadu nestihl a měl by zájem útroby z rekonstruovaného objektu prozkoumat, může se ještě nyní zdarma zarezervovat na jednu z prohlídek, a to přímo na portálu Plzeňské vstupenky. Z Doubravky pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
5: Po dlouhých letech jednání se plzeňská část Valcha dočká vlastní mateřské školy. Vyroste v Leniáčkové ulici v místě, které je obklopeno novou zástavbou. Na její výstavbě se bude podílet centrální obvod i město Plzeň.
4: Chce se mi říct konečně, protože tady prostě infrastruktura v podobě školky chybí 10 až 12 let, takže my jsme byli rádi, když jsme se s panem starostou mohli dohodnout, že jdeme takzvaně na půl. Já jsem poskytl finanční prostředky z rozpočtu města, bylo to 50 milionů korun. Tady by měly vzniknout 3 třídy. Věřím, že tady děti dojdou dostatečně kvalitní zázemí pro předškolní výchovu, že tady najdou své kamarády a že se tady dílo podaří.
5: Moderní školka nabídne zázemí pro 72 dětí a stane se jednou z nejvýznamnějších investic třetího městského obvodu.
6: Valcha to skutečně potřebuje, nicméně jsou to 3 třídy. Ta školka přišla o trošičku později, než přijít měla, takže věřím tomu, že valšáci se teďka zasnaží trošičku zvýší porodnost, aby příští nebo přes příští rok, až ji budeme otvírat, tak aby skutečně všechny třídy byly plné a tady ten prostor byl opravdu naplněn dětmi, jejich radostí, aby tu vznikala nová kamarádství.
5: Valcha se v posledních letech dynamicky rozrůstá. Masivní bytová výstavba sem přivedla stovky mladých rodin. Klíčová infrastruktura ovšem chyběla a rodiny tak musely vozit své ratolesti až na Bory.
7: Je taky hrozně dobře, že po tom, co se ta školka postaví, tak rodiče nebudou muset dovážet děti na Bory, ale že prostě budou moct dojít do té školky, která na té Valše bude. Zvlášť teďka, když se ta Valcha bude rozrůstat, budou se tady stavět nový bytový domy. Ta školka o momentálně kapacitě 72 dětí, tady bude sakramansky potřeba.
5: Jednopodlažní budova bude svým pojetím naprosto unikátní. Architektonicky je přitom navržena tak, aby dobře zapadla do okolní zástavby. Kruhové atrium se zelenou střechou zase pomůže udržet ve třídách příjemné klima.
8: Je to kruhová dřevostavba s atriem, bude postavena v difuzně otevřeném konstrukčním systému a bude mít dřevěnou fasádu a doufám, že se všem bude líbit.
5: Samotná výstavba za zhruba 95 milionů korun začne symbolicky 1. června na Den dětí a potrvá přibližně 18 měsíců. První děti by mohly do nových tříd nastoupit v září roku 2028. Z Plzně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
9: Letošní ročník nabídl ještě více zážitků než kdy dříve. Vedle legendárních restaurací, tematických gastronomických zón a cooking show přinesl i napínavý souboj o nejlepší burgerárnu a poprvé v historii festivalu si návštěvníci vyzkoušeli vaření po boku profesionálních kuchařů v rámci projektu Fabíny škola vaření.
10: 18 lidí najednou vždycky může vařit s nějakou známou osobností, takže určitě něco, co stojí za svoji pozornost. Potom asijská zóna, kterou jsme zase rozšířili, udělali ještě hezčí a s čím mám největší radost, tak je Heinz Grill Akademie, protože tam jsou ty obrovský americký smoukry, výborný maso a to musím říct, že lidi hodně baví.
9: Centrem festivalu byla legendární hostina, velký stolovací prostor, kde návštěvníci mohli jídlo sdílet společně u jednoho stolu.
11: My se chodíme každý rok, máme rádi dobré jídlo.
12: Kvůli dobrému jídlu vyzkoušet nové věci, které jsem nikdy ještě neskusil.
13: Je tady spoustu nových jídel, které jsem ještě nikdy neměl.
14: Atmosféra, nový jídla, který jsem ještě neskusila.
9: Kromě skvělé atmosféry a excelentní kuchyně, Elimon Fresh Festival nabídl možnost naživo sledovat umění výrazných osobností české gastroscény.
10: Musím říct, že letos je to celá řada hostů. Musím říct, Zdeněk Polraj. Nesmí chybět, je vždycky na festivale, ale kromě něho Mirka Vangil, která má zrovna tady za náma akorát show, potom Roman Staša, Pavel Berky, Adam Rundus, Tví, Peťa Fonda, celá řada lidí.
15: Mně se tady strašně, mě ten festival hrozně překvapil, já se přiznám, že jsem tady úplně poprvý, a líbí se mi tím, jak je to rozlehlý, že prostě tady není hlava na hlavě, že se tady dá prostě i normálně chodit, normálně se všechno prohlídnout a je to báječný, těším se, až si to celý projdu, protože jsem ještě nebyl úplně všude a viděl jsem, že jsou tady úplně nádherný stánky a show byla skvělá, moderátor Petr je super, já jsem hrozně rád, že tam se mnou byl a tak mám pocit, že jsme si notovali a těším se na další akce, protože byl moc příjemný.
9: Kromě prémiových restaurací jako Long Story Short, Diane nebo Yamaya, návštěvníci mohli ochutnat výběr špičkových zahraničních i českých vín, pobavit se v Elimon zóně nebo si domů nakoupit různé delikatesy.
1: My jsme tady už asi po 8. rok a Plzeň je pro nás vždycky nejmilejší zastávka, takže my se sem strašně těšíme, protože tady máme několik stánků, s kterými se tady společně družíme, baví nás to, takže nás baví nejenom tady mezi námi.

0: náma, ale i mezi těma plzeňákama, takže pro nás je to vždycky nejhezčí zastávka.
1: Hele, Fresh je skvělé, já ho strašně mám rád a Plzeň je jedna z nejlepších zastávek týhlencí tour, takže za mě pecka, fakt si to užívám.
2: Z Plzně pro televizi ZAK, František Šimánek.
3: Slunečné odpoledne si mohli nejen obyvatelé plzeňské jedničky užít v sobotu 23. května na druhém ročníku místního pivobraní. Akce nabídla nejen pestrou nabídku regionálních pivovarů, ale také doprovodný program.
4: Nám bylo trošku vyčítáno, že nemyslíme na milovníky piva a tvrdší muziky, tak jsme to chtěli napravit. A k tomu našemu celoročnímu programu, kde máme vinobraní, máme tady Martinské hody, jsme vymysleli tuhle akci, kam jsme sezvali malé pivovárky a pozvali jsme skvělou muziku. A myslím si, že právě milovníci dobrého piva a muziky, tvrdší muziky si dnešek užijou.
5: Máme tady 10 pivovarů, jsme v podstatě na půdě Ravenu, to je taková, myslím si, tady domácí scéna, ale jinak je tady Zhůřák, je tady pivovar Lenocha, Radouš, Beer Factory a spousta dalších. Myslím si, že si tady všichni návštěvníci přijdou na své.
3: Celá akce ovšem nebyla jen o pivu jako takovém. Během dne se zde vystřídala také řada hudebních uskupení.
6: No, ta pivní kultura samozřejmě k sobě přitahuje i patřičnou hudbu, takže máme tady Anacondu Bandu, měli jsme tady Dark a teď tady máme Sifon, takže myslím si, že ten výběr je úplně jak dělaný tady na ty místní piva a všem doporučuju, aby se zúčastnili i příští rok.
7: Já mám jako pivo rád, mám rád rockovou muziku a já jsem strašně spokojený, že dorazilo tolik lidí a všem jim přeju, aby si to hodně užili.
3: Pivobraní se letos přestěhovalo z Bolevecké návsi na točnu tramvaje u místního pivovaru Raven, se kterým obvod spolupracoval.
8: Já jsem rád, že lidi přišli docela příznivě dneska a i zvědaví, jakože pro nás je skvělý, když mám někdo se zeptá, co máme a fakt chce vědět jako něco k tomu, ne jenom objednat a pít, ale jako pivo má být trošku zábavný a zajímavý.
3: Podle organizátorů se i druhý ročník pivobraní vydařil a díky tomu by se akce měla na plzeňskou jedničku vrátit také v příštím roce. Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
9: V prostorách Mariánsko-lázeňského hotelu Nové Lázně se minulý týden uskutečnilo výjimečné setkání, během kterého byla představena nová kniha věnovaná českému malíři Vlastimilu Košvancovi. K tomuto slavnostnímu aktu by nemohlo dojít nebýt italského znalce umění Giuseppa Franzoniho, který Košvancovu tvorbu objevil náhodou na počátku 90. let v Paříži a který svoji publikaci přijel do Mariánských Lázní osobně představit.
10: Co mě na něm nejvíc zaujalo, byl jeho eklektismus, jeho schopnost tedy přecházet z jednoho stylu k druhému, jeho složitost, jeho osobnosti a jeho díla. Je to umělec opravdu veliký.
9: V malebném Mariánsko-lázeňském rezortu se tak skloubilo umění, historie a elegance a oslavilo česko-italské přátelství. Výjimečnost celé slavnostní události, jejíž motem se stalo Košvancovo krédo Život je radost, podtrhl hudební doprovod. Akce se zúčastnili významní italští kunsthistorici. Jejího moderování se ujal poradce pro národní bezpečnost Hynek Kmoníček.
11: Košvanec byl takovým znakem elity první republiky. Ať už to byl prezident Beneš, nebo všichni významní průmyslníci si od něj objednávali v období první republiky významné a hezké portréty. A kdybyste ho hledali po válce, tak ho prostě nenajdete. Ten člověk byl vyzmizikovaný a vyškrtnutý z celého českého kulturního života, protože za války udělal, on říkal, že satirickou sketch o německé zimní pomoci po porážce u Stalingradu, která byla i hned po válce v té atmosféře interpretována jako kolaborace.
9: Nově vzniklá publikace nese symbolický název Vlastimil Košvanec, malíř pohřbený historií a představuje komplexní pohled na umělců v život, rovněž potvrzuje jeho význam v evropském kontextu.
10: Dnes je ten umělec stále aktuální a důležitý, protože to je velký kosmopolita, je to mezinárodní umělec. Jeho dílo

0: To vydáváme i v anglickém jazyce, právě kvůli tomu, že dodáváme hotel nebo distribuujeme i na letištích, v business jetech a podobně v business klubech. V časopise Prestige se věnujeme kultuře, tradicím, business tématům i sportu, takže se všichni najdou.
1: Z Mariánských Lázní pro televizi Zaklenka Prokšová. 50 milionů půl litru piva na jednom místě. Právě takovou kapacitu má nový plně automatizovaný sklad, jehož výstavbu dokončil plzeňský Prazdroj.
2: That's amazing moment. We were all waiting on this one because this investment started almost 5 years ago. And now
3: je to pro nás úžasný moment. Tahle investice začala před 5 lety a přispívá jak k bezpečnosti lidí, tak k zefektivňování práce i k udržitelnosti.
2: Practically every dimension of our work, yeah? It contributes to the safety of our people, it contributes to effectiveness of our work.
1: Gigantická budova je velká jako 2 fotbalová hřiště, má 11 pater a pojme neuvěřitelných 42 tisíc palet. V jeden moment je tu uskladněno až 50 milionů piv. Celý proces od nalahvování až po uložení přitom řídí výhradně počítačový systém.
4: V momentě, kdy vyrobíme paletu plnou našeho piva, tak my využíváme prostoru takzvaného mezaninu. Je to 1300 metrů ocelové konstrukce, je na ní 0,5 kilometru dopravníků. Z mezaninu se paleta pomocí vláčkové dráhy dostane do plně autonomního skladu, automatického skladu. A to je 600 metrů, 30 gondol, který dopravují palety přímo do sila. Tam máme 10 jeřábů, který zaskladní zboží až do výšky 30 metrů.
1: Většinu palet si přebírají řidiči, kteří je následně naloží do vozů pomocí elektrických vysokozdvižných vozíků. Jedno místo je ale speciální. Je vyhrazeno pro plně automatickou zadní nakládku, při níž paleta s pivem dojede sama až do kamionu. To vše za pouhé 2,5 minuty.
5: Na jedné směně tady mezi 6 až 8 lidma, to znamená dohromady nějakých 20 lidí. A ty dokážou za jeden den naložit až 120 kamionů. Co do řeči čísel, to znamená, že to je vlastně 80% všech kamionů, který odjedou z plzeňského Prazdroje, z pivovaru Plzeň, odjede tady z toho místa.
1: Část skladu obsadila nealkoholická piva. Právě ta u Čechů získávají na popularitě.
6: Češi obecně změnili své návyky, jak tráví volný čas, změnili vlastně spotřebitelské návyky, to znamená, že vlastně spousta lidí už nechodí tak často do hospody, nepije alkohol, snaží se být aktivní a tím pádem vlastně omezují jakýkoliv vlastně alkoholický nápoj ve svém životě. Vidíme, že vlastně na úkor například výčepních piv, takzvaných desítek, které klesají, ležáky si drží jakž tak ještě vlastně tu oblibu. A roste obliba nealkoholických piv. Především obliba ochucených nealkoholických piv v Češi milují například citrusové, pomelo, grep a tak dále.
1: Ještě před 20 lety tvořilo nealkoholické pivo zhruba 1% prodejů v Česku. Loni už se jednalo o 12%. Z Plzně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.

0: Krásný den. Někdo cestuje kvůli památkám, někdo kvůli přírodě a někdo prostě proto, že potřebuje na chvíli vypnout a být jinde. Já vás dnes vezmu na místa, která možná nejsou na titulních stránkách průvodců, ale mají něco, co se nedá koupit ani naplánovat. Totiž atmosféru. Vítejte u pořadu Putování v regionech. Dnes vyrážíme objevovat Česko trochu jinýma očima. Bazilika navštívení Panny Marie ve Frýdku-Místku je dominantou města už po staletí. Její elegantní věže, bohatě zdobený interiér i jedinečná atmosféra přitahují věřící, milovníky historie i běžné návštěvníky, kteří hledají klidné místo k zastavení během cest regionem Beskyd. Nyní po více než dvouleté rekonstrukci opět otevřela své brány návštěvníkům.
1: Jen málo která stavba ve Frýdku-Místku dokáže na první pohled vzbudit takový respekt a obdiv jako bazilika navštívení Panny Marie. Monumentální kostel tyčící se nad historickým centrem je nejen významnou duchovní památkou Moravskoslezského kraje, ale také jedním z nejkrásnějších poutních míst severní Moravy.
2: Je to poutní místo, které je tak jako přezdíváno Slezské Lurdy. Je to proto, že tady počátky tohoto poutního místa sahají do 17. století, kdy nejstarší tady vlastně z toho kostela je soška Panny Marie s Ježíškem, která

0: původně tady stála na tom návrší, jmenovalo se to Na Vápenkách, a ta soška tady stála na takovém podstavci. A legenda vypráví, že tu sošku tady našli nejdříve lidé, kteří tady těžili vápno. A oni ji odnesli do farního kostela, který je směrem k náměstí. No a druhý den ráno ta soška byla údajně zase tady. A tak se to opakovalo několikrát, takže tím pádem oni si řekli, že asi tady Panna Maria chce mít postavený kostel. Nejdříve ale tady, jak jsem říkala, stála ta soška na podstavci. Byly tady spousta poutníků, kteří se tady modlili u té sochy. Jedna z nich právě byla i hraběnka Tovačovská. To je takové zázračné uzdravení. A ona ochrnula, je to taky legenda, jo. Údajně se jí zjevila Panna Maria ve snu, právě Panna Maria v podobě tady této sošky, a řekla, ať jde do Frýdku, že bude uzdravena. A skutečně uzdravena byla.
1: V roce 1706 zde byla postavena dřevěná kaple, která však náporu poutníků brzy nestačila.
0: No a v té době, zhruba kolem toho roku 1730-1740, vlastnili frýdecké panství Pražmové z Bílkova. No a právě hraběnka Karolina Pražmová, která byla vdova, tak ona měla dva syny a ona společně s těmi syny se zasloužili o to, že tento kostel byl postavený.
1: Ačkoliv byla pozdně barokní stavba přerušena válkami Marie Terezie s Bedřichem II., práce rychle pokračovaly díky podpoře Pražmů. Nejcennější je hlavní oltář z roku 1793. Nad svatostánkem je umístěna bajná socha Panny Marie.
0: Máme tady nádherný křišťálový lustr, je to z kamenického šenova. Každý se ptá, jak se to čistí, ale je to opravdu zavěšené na rumpálu. Ten lustr váží 1200 kilo a je na něm 200 svíček. Dneska už samozřejmě elektrických. Je to taková chlouba tady našeho kostela. Dodnes je to živé poutní místo. Ještě takové důležité datum, rok 1999, kdy tento chrám byl pověšen papežem Janem Pavlem II. Na baziliku Minor, a od roku 2018 je to i národní kulturní památka.
1: V posledních dvou letech prošla bazilika rozsáhlou rekonstrukcí, během níž se podařilo obnovit spoustu věcí.
2: Především takovým magnetem je krypta, do které se nedalo vstupovat, a teď je nově zpřístupněná. Sice za poplatek, ale je zpřístupněná.
0: Tato krypta je docela rozsáhlá. Najdeme tady krásné barevné obrazy na stěně, které zde namaloval místní rodák pan Josef Lang. A jsou to výjevy historického Frýdku. Takže máme tady třeba Hlubokou ulici, která dnes už vypadá úplně jinak, s takovým procesem poutníků, kteří jdou do baziliky. Tady máme výjev, kdy poutníci, kteří tady šli na pouť, byli to poutníci z Tovačova, tak šli přes most, přes řeku Ostravici, a strhla se nějaká bouře a ten most spadl a oni se tam utopili. A právě asi 13 poutníků to bylo a oni jsou pohřbeni tady taky v této kryptě. Jsou tady pohřbeni Pražmové z Bílkova.
1: Velkou rekonstrukci završila slavnostní bohoslužba na začátku května.
3: Bazilika Minor je přirozenou dominantou města, jedinou bazilikou v kraji, a nejenom ten obnovený interiér, který až lidé vstoupí do toho chrámu, uvidí, který je naprosto úchvatný, a já věřím, že tato proměna přiláká do baziliky jak občany města, kteří tam třeba ještě nebyli, tak i návštěvníky.
4: Je to určitý zážitek dějiny.
5: Tady chodíme pravidelně a už se těšíme, jak bude vypadat, když je po tolika letech otevřena zase znovu.
1: Znovu otevřenou baziliku letos čeká mnoho akcí. Konec května bude patřit Noci kostelů s bohatým programem pro děti. Kromě toho se mohou lidé těšit na tři velké poutě spojené se svátky Navštívení, Na nebezvzetí a Narození Panny Marie.
6: Prvního června oslaví všechny děti svůj svátek. Zoo Praha proto připravila na Den dětí pořádnou dávku zábavy pro malé i velké návštěvníky. Areál v Pražské Troji se promění v jedno velké dětské hřiště plné soutěží, her a atrakcí, které vznikly ve spolupráci s městskou policií hlavního města Prahy. Děti se mohou těšit na opičí dráhu, skákací hrad, malování na obličej, fotokoutek nebo třeba dětské dopravní centrum. Chybět nebude ani hudba v podání Dixie Bandu. Vstupné pro děti do 15 let bude symbolická 1 koruna. Safari park ve Dvoře Králové zve na zážitek, který vás alespoň na chvíli přenese do Afriky. Večerní safari nabízí jedinečnou možnost projet se mezi stády zeber, žiraf, antilop nebo nosorožců v atmosféře afrického soumraku a zapadajícího slunce. 50-minutová komentovaná jízda safari busem vede přímo mezi stovkami afrických zvířat a připomíná opravdové výpravy do národních parků v Africe. Večerní safari je navíc unikátem, který nikde jinde v Evropě nezažijete. Na Plzeňsku najdeme městečko s neobvyklým názvem Úterý, které jakoby se zastavilo v čase. Malebné náměstí, historické domy a klidná atmosféra dávají tomuto místu jedinečné kouzlo. Úterý patří k nejmenším historickým městům v Česku, přesto ukrývá řadu zajímavostí a připomíná dobu, kdy tudy vedly důležité obchodní cesty. A právě do tohoto nenápadného, ale půvabného městečka se teď společně vydáme.
4: V nejzápadnější části okresu Plzeň-Sever najdete malebné městečko v údolí Zurčícího potoka s památkově chráněným náměstím, opředené zajímavými pověstmi i atmosférou. Zvláštní má i název – Úterý.
7: Když někdy řeknou, že jsem z Úterý, tak se mě každý ptá, co to je, kde to je. A vlastně se tomu směje, jestli to vůbec existuje. A ten název vlastně vychází z historie, protože v Úterý se tady konaly trhy, jarmarky, tak proto se tomu město říká Úterý. Historicky se to město jmenovalo Neumarkt, Nový trh, protože vlastně jsme v oblasti Sudet, a takže velkou dobu dlouhou se tomu říkalo Nový trh.
8: První zmínka písemná o Úterý je z roku 1233, kdy Úterý získal teprve svý klášter od matky Václava I.
4: Najdete tu mnoho památkově chráněných barokních domů i dalších historických památek.
7: Ale jenom některé z nich jsou přístupné, a to jenom příležitostně, například kostel svatého Jana Křtitele nebo památkový dům Turbovna na náměstí, a nebo při některých příležitostech i historická radnice. Kostel svatého Jana Křtitele je asi největší památkou, kterou tady máme, a obsahuje historické barokní varhany, které se rozezní vždycky při mistrovských varhaních kurzech v létě, v srpnu, kdy přijíždí varhaní mistr a učí tady interpretaci barokní varhaní hudby studenty z celého světa.
8: Kostel projektoval Krištof Ritzenhofer, slavný barokní stavitel. Nad obcí u hřbitova je hřbitovní kaple svatého Václava, u které si myslí někteří lidé, že by mohla být od syna Krištofa Ritzenhofera, od Ignáce Kiliána. Není to potvrzený, takže nevíme, ale ta stavba je krásná, takže i by to mohlo být.
4: Ve středu náměstí, které bylo v roce 1992 vyhlášeno památkovou zónou, stojí morový sloup z počátku 18. století, postavený jako poděkování za to, že se morová rána nedostala do města.
8: Sochy svědců jsou od místního sochaře Šterna a socha Madony v Řežířském je od bratří Stilpů z Chebu. Když se sem přistěhovali volinští Češi po válce, tak tady poblíž zasadili lípu, ale bohužel lípa začala ten morový sloup dost ničit, takže jsme ji museli skácet a nechat sloup zrestaurovat.
4: Kromě moru se ale jiné rány městečku nevyhnuly. Prolilo se tudy několik povodní a několikrát Úterý se žehly plameny.
8: Zničující požár, kdy teda vyhořelo téměř celé Úterý, asi 2/3 domů lehly popelem, byl prostě 1694. Ten požár vznikl tady pod radnicí, tady chybí teda barák pod radnicí, který byl zbourán po válce. Takže někde v těch místech byla asi kovárna nebo něco a tam vznikl požár a to Úterý teda lehlo popelem. Radnice je teda původně renesanční, i tu dispozici si

0: Je. Tady shořely baráky, které vidíme před sebou. Bylo to teda roku 1998 a tady za přispění kraje a okresu a památkářů se ty baráky rychle opravily, aby úplně nespadly. Takže díky tady těm dotacím se spravily střechy a baráky stojí. No.
1: Dům číslo 69, dnešní Turbovna, dříve Mydlárna, byl vyhlášen kulturní památkou. Díky místním je z něj dnes komunitní centrum.
2: Turbovna je historický dům, který tvoří celou severní část náměstí a dlouhou dobu chátral. A nám jako místním obyvatelům to přišlo škoda, tak jsme se snažili nějakým způsobem iniciovat jeho záchranu. Nakonec jsme se rozhodli, že ho koupíme jako spolek, protože v tu dobu byl v exekuční dražbě a nám se podařilo v té dražbě ten dům získat díky soukromé půjčce a postupně ho od té doby zachraňujeme. Teď už je to vlastně 10 let, co ten dům máme a od začátku jsme se pustili nejdřív do sklepů a do střechy, do krovu a vlastně zajistili ty hlavní statické poruchy a v posledních letech jsme se dostali i do úpravy interiéru a můžeme ten dům využívat pro různá setkávání, akce, kulturu a prostě už začal žít. Před dvěma lety jsme na rohu otevřeli malý krámek, kde si návštěvníci můžou koupit řemeslné výrobky tady od místních řemeslníků a přes ten krámek mohou projít až do historických sklepů, které jsou tesané v kameni a ty se nám taky podařilo v posledních letech zabezpečit, takže je mohou obdivovat a podívat se do nich a v horkých letních dnech se tam schladit.
1: Během roku se v úterý konají akce nejrůznějšího druhu.
2: Takovou první největší je svátek sousedů, který bývá vždycky k konci května a potom tou zatím poslední většinou je Be Art, což je rodinný festival, který je v celých ulicích, ve všech ulicích města a ukazuje různý řemeslní workshopy a dílny pro děti, ale i celou rodinu. Začátkem května je pochod úterského Havrana Krištofa, který vyráží tady z úterý na několik tras po okolí, kratších i dalších a návštěvníci si můžou vybrat podle toho, kterou trasu zvládnou.
1: Havrana má městečko ve svém znaku. Pověst praví, že kdysi sledoval jeden z horníků Havrana nesoucího v zobáku zlatý prsten. Na místě, kde ho pták upustil, pak horník našel zlatonosnou rudu. I když nebyla těžba zlata v úterý nikdy doložena, vyloučit ji nelze a díky ní vznikla tradice turistického pochodu s Havranem.
0: Turistický pochod Krištofa Havrana vlastně vznikl nápadem mého kolegy v práci a já jsem se přidal, protože už jsem ten nápad kdysi dávno měl, že by bylo dobré udělat kolem úterý turistický pochod, aby lidé poznali jednak úterý a i to hezké okolí, které tu je. Chytilo se to a letos už byl 17. ročník tohoto pochodu.
1: Pochodem ale akce v městečku zdaleka nekončí.
2: V červnu je tu vždy svatojánská pouť, ale to je spíš taková církevní slavnost. V červenci bývá řemeslný jarmark tady na náměstí. Potom další významná akce je právě ten mistrovský varhaní kurz. Jeho součástí už tradičně je taky jazzový koncert u kostela. A v začátkem září je Be Art, to je rodinný festival pro vlastně všechny, kteří rádi tvoří.
1: Město i jeho okolí můžete poznávat díky naučné stezce s 12 zastaveními, dlouhé asi 2 kilometry.
0: Začíná tady na náměstí, tamhle je první panel, druhý panel je tady na Turbovně a pak se jde dál ke kostelu na malé náměstí k hospodě.
2: Naučnou stezku vybudoval úterský spolek Bart před 20 lety. V loňském roce jsme ji obnovili díky dotaci Plzeňského kraje a vede vlastně po celém městečku, ale i do okolí, vlastně na takové tři strany. Vždycky jsou tam typy na výlet, kam se ještě může člověk dostat dál. Ten okruh v centru měří asi 1 kilometr, takže ho člověk zvládne do hodinky, včetně prostudování všech panelů obejít a provází jednotlivá stanoviště takové hravé úkoly s Havranem, kde si člověk může, a zejména děti, odpovědět nějaké otázky k tomu, o čem ta stezka vypráví, anebo tomu, co se dozvěděli.
1: Stezka vede i kouzelnou krajinou podél vodního toku s přírodou nezasaženou průmyslem.
0: Údolí Úterského potoka je krásné území. Jsou tam louky, po kterých se dá dobře chodit. Roste tam i chráněná rostlina pérovních pštrosí. Po okolních kopcích můžete vidět náprsníky. A z jara to třeba teď v květnu se mu na některých místech i chráněné stavače.
1: Dojdete až na okolní

0: kopce, odkud jsou nádherné výhledy, vidět je i Šumava. Jeden z koncových panelů stezky vás dovede ke hřbitovní kapli svatého Václava, zbudované v polovině 18. století. Před ní stojí památná lípa stará více než 200 let, ke které se váže další místní pověst.
1: Podstata je, že ji tady zasadila dívka, služka z nějakého statku, která byla nařčena z nějaké krádeže. A ona řekla, že zasadila lípu kořeny nahoru a jestli se lípa chytne a poroste, takže je to důkaz, že byla nevinná. Ovšem od smrdí to nezachránilo, protože napřed se lípa chytla a ji asi popravili.
0: Zastavení u kaple vás nasměruje také k minerálnímu prameni. Nad ním stojí altánek z roku 1931.
1: Pramen nese název opata Reitenbergera, uterského rodáka, který je zakladatel Mariánských lázní, protože v době, kdy byl opatem v Teplického kláštera, tak se velmi zasadil o vznik lázeňského města Mariánské lázně.
0: Ať vám udělá úterská uhličitá kyselka dobře. A nejen ona, také zdejší půvabná krajina a atmosféra dávno zašlých časů.
2: Pokud hledáte místo, kde si děti opravdu vyhrají a dospělí si na chvíli připomenou vlastní dětství, park Miraculum v Milovicích je ideální volbou. Největší zábavně naučný park v České republice nabízí na 12 hektarech obří prolézačky, podzemní chodby, vodní svět, lesní hřiště i spoustu dalších atrakcí pro malé i velké návštěvníky. Miraculum je místem, kde se dá bez problémů strávit celý den a kde si každá věková kategorie najde své dobrodružství. Ať už sem vyrazíte za aktivním odpočinkem, rodinným výletem nebo jen za pořádnou dávkou zábavy, nudit se tu rozhodně nebudete. Jedna z nejvýraznějších dominant Pardubic znovu otevírá své brány návštěvníkům. Zelená brána, která prošla rozsáhlou rekonstrukcí, se po téměř 2 letech opět vrací do běžného provozu a od června nabídne návštěvníkům oblíbený výhled na historické centrum města. Součástí prohlídky je také výstava mapující proměny Pardubického náměstí republiky v průběhu 19. a 20. století. A během letních večerů si lidé budou moci z ochozu věže znovu vychutnat i romantické západy slunce nad Pardubicemi. Cestování není jen o kilometrech. Někdy stačí pár kroků, jedno zastavení nebo obyčejný výhled, aby člověk objevil něco nového. A přesně o tom bylo i dnešní putování. Děkuji, že jste byli s námi a těším se zase příště na další společnou cestu v pořadu Putování v regionech. Do té doby se mějte krásně. Na viděnou.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Mariánské Lázně ožily velkolepou kulturní událostí. Město s jedinečnou atmosférou navštívil známý italský sběratel umění Giuseppe Franzoni, který je zároveň autorem publikace o zapomenutém českém malíři.
1: V prostorách Mariánsko-lázeňského hotelu Nové Lázně se minulý týden uskutečnilo výjimečné setkání, během kterého byla představena nová kniha věnovaná českému malíři Vlastimilu Košvancovi. K tomuto slavnostnímu aktu by nemohlo dojít nebýt italského znalce umění Giuseppa Franzoniho, který Košvancovu tvorbu objevil náhodou na počátku 90. let v Paříži a který svoji publikaci přijel do Mariánských Lázní osobně představit.
2: Co mě na něm nejvíc zaujalo, byl jeho eklektismus, jeho schopnost tedy přecházet z jednoho stylu k druhému, jeho složitost, jeho osobnosti a jeho díla. Je to umělec opravdu veliký.
1: V malebném Mariánsko-lázeňském rezortu se tak skloubilo umění, historie a elegance a oslavilo česko-italské přátelství. Výjimečnost celé slavnostní události, jejíž motem se stalo Košvancovo krédo Život je radost, podtrhl hudební doprovod. Akce se zúčastnili významní italští kunsthistorici. Jejího moderování se ujal poradce pro národní bezpečnost Hynek Kmoníček.
3: Košvanec byl takovým znakem elity první republiky. Ať už to byl prezident Beneš, nebo všichni významní průmyslníci si od něj objednávali v období první republiky významné a hezké portréty. A kdybyste ho hledali po válce, tak ho prostě nenajdete. Ten člověk byl vyzmizikovaný a vyškrtnutý z celého českého kulturního života, protože za války udělal, on říkal, že satirickou skeč o německé zimní pomoci po porážce u Stalingradu, která byla i hned po válce v té atmosféře interpretována jako kolaborace.
1: Nově vzniklá publikace nese symbolický název Vlastimil Košvanec, malíř pohřbený historií a představuje komplexní pohled na umělcův život, rovněž potvrzuje jeho význam v evropském kontextu.
2: Dnes je ten umělec stále aktuální a důležitý, protože to je velký kosmopolita, je to mezinárodní umělec, jeho dílo oslavuje radost života.
1: Košvancovu tvorbu zachytil v nedávné době časopis Prestiž. Jeho vedení rovněž v Mariánských Lázních přichystalo vůbec první ročník golfového turnaje, během kterého zástupci časopisu pokřtili jeho další vydání.
4: Dneska se tady sešlo kolem 50 hráčů ze světa kultury, ze světa biznisu, je to o potkávání a samozřejmě tahle akce by se neobešla bez partnerů, kterým tímto děkuji a bez kterých by se tahle akce vůbec nemohla konat. Prestiž má historii, tradici 25 let s tím, že nově ho vydáváme i v anglickém jazyce právě kvůli tomu, že dodáváme hotel nebo distribuujeme i na letištích, v business jetech a podobně v business klubech. V časopise Prestiž se věnujeme, takže se všichni najdou.
1: Z Mariánských Lázní pro televizi Zaklenka Prokšová.
0: Po více než 10 letech obnovili ve Vyšším Brodě na Českokrumlovsku činnost spolku přátel Vyšebrodského kláštera. Nový spolek chce podpořit opravu historického areálu, vznik muzea i navázání na tradiční klášterní pivovar.
5: V historických prostorách Vyšebrodského kláštera se v pátek 22. května po více jak 10 letech obnovila činnost spolku Přátel Vyšebrodského kláštera. Organizace, která v minulosti pomáhala podporovat chod cisterciáckého opatství, tak znovu navazuje na svou někdejší tradici.
6: Ten spolek vlastně navazuje na ten původně hornorakouský spolek pro podporu kláštera v Linci, který inicioval zemský hejtman bývalý Piringer. A ty vlastně jejich zásluhou, ten spolek fungoval 15 let a jejich zásluhou, pač tam byly různé osobnosti z rakouského hospodářského života a pan doktor Cerps to organizoval také, nám pomohli obnovit třeba tady tu lékárnu, i kostel, že jo, i tady dole návštěvnický centrum, takže se významně zasloužili o obnovu kláštera.
5: Celé jednání se konalo za přítomnosti právníka,

0: jednak k dalšímu povědomí kláštera, protože opravdu je to centrum vzdělanosti nejenom v jižních Čechách, ale když vezmete tu příhraniční oblast, tak oni měli přesah vlastně dneska bychom řekli přes hranice. A ne to jenom tedy kulturní památka, ale může to prospět i tomu regionálnímu ekonomickému růstu.
1: Nově zvolení členové a pozvaní hosté si následně prohlédli některé vzácně dochované artefakty, zakládající listinu kláštera nebo filozofický a teologický sál.
2: Klášter je vlastně naše perla tady v celém regionu, jak historická, tak duchovní, a myslím, že spolek obnoví tu svoji cestu, kterou před 20 nebo 30 lety započal, a bude pomáhat vlastně nést dobré jméno kláštera napříč republikou.
3: Vyšší Brod a klášter, to je jeden živý celek, který patří k sobě. My samozřejmě vždycky jako město budeme podporovat Vyšebrodský klášter a víme, že i klášter podporuje nás. Takže jsem moc rád za tuhletu symbiózu a doufám, že i do budoucna to takhle vydrží.
1: Připravovaný projekt už má konkrétní obrysy. V plánu je vznik menšího pivovaru navazujícího na historickou tradici. Hlavní část objektu by měla sloužit jako nové muzeum věnované cisterciákům a historii Vyšebrodského kláštera. Problémem zatím zůstává financování. Budovy jsou po dlouhých letech v neutěšeném stavu a čeká je rozsáhlá rekonstrukce. Obnovený spolek by tak mohl sehrát důležitou roli nejen při podpoře kulturních aktivit kláštera, ale i při hledání partnerů a prostředků pro záchranu další části historického areálu.
4: Po dvou letech byla dokončena revitalizace kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem. Opravy fasády a interiéru za 27 milionů korun byly z velké části financovány z evropských dotací.
5: Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem září novotou. Prošel totiž revitalizací za více než 27 milionů korun. Práce trvaly 2 roky. V kostele najdete nová světla a opraveny byly také už nevyhovující plochy nad dveřmi. Největších změn ale doznala samotná budova.
6: Podařili se ty zdi kolem opravit a věž. A dokonce nahoře, ještě to budou pamatovat mnozí, tak ta věž jako pod tou špičkou byla taková černá, měla tam takový černý, jako bych řekl, prostor. A my myslel se, že to vzniklo ještě za války, že to bylo očazené. No a když tam nahoru postavila firma Avers lešení, tak zjistili, že to nějak teda v těch 50. 60. letech, kdy to opravovali a nějak to zachraňovali tu statiku, takže to natřeli nějakou zřejmě černou barvou. Asi to očazený bylo, ale prostě když to objevili, tak to celé odstranili a tak tu věž dneska vidíme v té původní krásné bílé podobě.
5: Kostel Nanebevzetí Panny Marie je nejznámějším svatostánkem metropole Ústeckého kraje. Stojí přímo v centru Ústí nad Labem a přezdívá se mu Šikmý kostel. A to díky věži, která se po bombardování za druhé světové války začala naklánět. S revitalizací kostela farnosti pomohla dotace z Evropské unie ve výši 23 milionů korun.
6: Kdyby skutečně to nebylo, tak ten kostel by byl zase ve stávajícím stavu a pochybuju, že bychom v horizontu několika let nebo desítek let ho měli takhle krásný. Tak jsem za to rád, no, tak musíme si říct, bohu díky, se to podařilo.
5: Během revitalizace byl kostel veřejnosti přístupný a dokonce se v něm konaly i bohoslužby. Proběhla také tradiční vánoční výstava Betlémů, kterou navštívilo zhruba 10 000 lidí.
6: My míváme vždycky ten kostel otevřený v zádveří nebo tu předsíňku, kde je velký krásný kříž, a já otevírám vždycky brzy ráno a až do večera je otevřen a hořejí tam svíce a lidé přicházejí pořád, to jsou zástupy lidí, kteří sem přicházejí, takže kdybych to tak měl shrnout, tak zbožnost lidí nebo úcta ke Kristu tady je, i když jaksi je taková, že to je intimní záležitost lidí, ale vidím, jak je to frekventované.
4: Ve Starých Oldřůvkách na Opavsku slavnostně otevřeli novou síť naučných stezek. Nové altány, informační tabule i rozcestníky teď turistům připomínají bohatou hornickou historii Nízkého Jeseníku a lákají návštěvníky do unikátní krajiny bývalých břidlicových dolů.
7: Budišovsko, Vítkovsko i okolí Starých Oldřůvek propojuje nově opravená síť břidlicových naučních stezek. Projekt zahrnoval obnovu zhruba 100 kilometrů tras napříč 6 obcemi a 10 katastrálními územími.
8: V rámci těch stezek se vybudovaly samozřejmě celý nový mobiliář.

0: Lodi už sešel časem, ten největší tady altány ve Starých Oldřůvkách, pak jsou tři menší v Těchanovicích, v Budišově Podlesí, ve Svatoňovicích je Hexagon, plus 30 informačních panelů, 30 rozcestníků.
1: Vznikly také nové dálkové ukazatele, které upozorňují na vzdálenější atraktivity regionu. Celkové náklady dosáhly téměř 6 milionů korun, většinu pokryla dotace.
0: Ale město Budišov financovalo ten mobiliář i v těch jiných obcích. No, dokončujeme v Budišově vesmírnou lavičku, která je tak před 80% hotová.
2: Všechny altánky, infopanely a rozcestníky přímo na instalovaných místech ručně pokrýval břidlicí 79-letý místní řemeslník.
3: To břidlice. Břidlice má krásný krédo. Břidlice je vlastně zakleté slunce v kameni. Jo? Je to prostě materiál, který, když máte v ruce, musíte ho otěžkat, musíte ho zaklepat, zazvonit, jestli nemá nějakou žilu, jestli nemá nějaký kaz.
1: Práce v náročném terénu mu zabrala téměř 3 měsíce.
3: Tady bylo nejhorší to, že jsem dostal mapu, kde bylo vyznačených 64 celkově těch rozcestníků a altán. Někdy jsem udělal jednu, někdy jsem udělal dvě, někdy jsem udělal tři, podle toho, jak to bylo velký, nebo jak to bylo daleko náročné jako na ten přístup. Bez elektriky, všecko ručně.
1: Na historii těžby břidlice dlouhodobě upozorňuje také místní muzeum břidlice.
4: A podařilo se mi postupem času s přáteli, s kamarády a s mnoha nadšenci zhromáždit neuvěřitelné množství nádherných věcí do muzea břidlice a myslím si, že je to dneska velice zajímavá, významná instituce, co se týká té připomínky dobývání břidlice v Nízkém Jeseníku.
1: Staré Oldřůvky ale nejsou jen o hornictví. Lokalita leží v Národním geoparku Krajina Břidlice a nabízí také výjimečnou přírodu.
5: Oldřůvky vypadají, že jsou na konci světa, ale je to fantastické místo s duší. Jsou tady náhorní plošiny Nízkého Jeseníku, velké travnaté louky, krásné lesy.
1: Revitalizované stezky tak turistům nově přibližují nejen hornickou historii, ale i jedinečný charakter celé krajiny Nízkého Jeseníku.
6: Jízda králů, která byla v roce 2011 zapsána na seznam světového nehmotného kulturního dědictví UNESCO, se jela za krásného počasí v Kunovicích na Uhersko-Hradišťsku. Do tohoto města se od svého znovu obnovení přesně před 30 lety vrací každé 2 roky.
7: Vyvrcholení kunovické jízdy králů nastává v neděli dopoledne, kdy skupina jezdců na koních ozdobených různobarevnými věnci z růží vyráží do ulic, aby přivedla svého krále. Této pocty se v letošním roce dostalo 10-letému Cyrilu Hlaváčkovi, jehož rodiče museli nejdříve dát svůj souhlas.
8: My jsme se moc dlouho nerozhodovali, když tahle nabídka přišla od tady organizátorů jízdy králů a od zastupitelů města, tak jsme skoro i hned řekli a souhlasili, že to Cyrdovi umožníme tady tu slávu, aby si to užil a my s ním samozřejmě.
7: Nový král Cyril Hlaváček je žákem 4. třídy základní školy a folklor je jeho velkou láskou. Učí se hrát na housle, zpívá, tancuje verbuňk a hraje ve 2 cymbálových muzikách. Přípravy na roli krále i přesto nebyly jednoduché.
9: No, přípravy byly dlouhé, už od září, od října, zkoušky a spravování baráku. Mm-hmm.
10: Říká se, že nejtěžší pro tebe bude asi to mlčení, protože nejsi zvyklý mlčet.
9: No, to říká tady každý úplně. Ano, bude to těžká.
7: Král je podle tradice oděn do dívčího kroje a v ústech má růži, aby po celou dobu jízdy zůstal němý. Královská družina od domu krále následně zamířila před radnici, kde požádala starostu města o povolení k jízdě.
11: To král bez statků a dvorů, bez královských pokladů. Proto jsme vás dojeli, pane starosto, požádat, abyste nám dovolil po dědině vybírat hýlom hýlom.
12: Já vám vybírání po obci povoluju, ale toto vám nařizuju, abyste si královu krásně dali a Kunovinou tak vás budeme udělali.
0: Jsme velmi
13: hrozně rádi, že tento zájem neutuchá a trvá, protože letos nám jede 28 jezdců, což je úžasné číslo a jsme velmi rádi, že tomu tak je a věříme, že tomu bude tak i v budoucnu.
7: Po povolení jízdy králů od starosty na náměstí Svobody následovalo tradiční vyvolávání jezdců, kteří vtipně a někdy i štiplavě zhodnotili dění v Kunovicích a okolí.
14: To, co za tu dneska jde, nejsou žádné pohádky a vyslovené. Měli jde půjdu vzít na zpátky. A kdyby se nám náhodou povedlo pravdoměrně zobrazit, tak se hlavně nezapomeňte, nechte zít pěkně urazit. Díva víno.
15: Místo chlupů leží u horící strojky na líce. Ženské si ale stěžují, že prý tam furt ještě cítí u myšince. Dělat na takové místě musí být celé jistě sen. Když tam přijdeš, obsluhat jak papoušek popřeje dobrý den. Jo, Milo!
7: A družina s králem se následně vydala na objížďku ulicemi města, aby pozdravila všechny obyvatele i návštěvníky.
6: Hanácká zemědělská v Dolanech na Olomoucku má inovativní kurník, který hlídá klima a jezdí po poli. Zemědělci ho objednali z Kanady a patří tak mezi první v celém Česku, kteří moderní systém používají. Slepice mají díky tomu neustálý přístup k čerstvé trávě a navíc jsou chráněny před predátory.
16: Seznamte se, tohle jsou slepice, přesně jí šťastné slepice. Je to díky tomu, že jsou na vzduchu, mají neustálý přísun trávy a hmyzu, ale hlavně jsou chráněny před liškami či jinými predátory. Hanácká zemědělská v Dolanech vsadila na regenerativní zemědělství. Z Kanady si pořídila tento mobilní kurník. O jeho pohon se stará malá solární elektrárna. Energii dodává také napáječkám a dávkovačům krmiva. Poté, co slepice vyzobou veškerou trávu, se kurník přesouvá o pár metrů dál.
17: Posouváme dvakrát denně, protože ten porost, to množství dostává víc zabrat, tak aby jsme se ho hned nezničili. A mají vlastně svoji vlastní směs, ale k tomu mají trávu, broučky a tak vlastně, co v té přírodě ta slepice běžně má, ale furt je chráněná tou halou.
16: Navíc trus slepic se postará také o přísun živin do půdy. Kanadský, teď už vlastně hanácký kurník je na kolech, takže manipulace s ním je jednoduchá. V budoucnu by zemědělci chtěli pořídit ještě jeden.
18: Jak to vlastně funguje? To musíte posouvat vy nějaké, jak to funguje vlastně to ovládání toho přesunu?
17: Tím, aby to bylo kontrolované, aby se slepičkám nic nestalo, tak vlastně to ovladačem přesouváme sami.
16: Zaměstnanci mají také mobilní aplikaci, v té najdou řadu informací třeba o tom, jaké jsou v kurníku podmínky.
17: Jak jsou otevřený, zavřený rolety a stav baterie a vlastně proudění vzduchu venku.
18: Jak můžete vidět, kurník je dost velký, vejde se sem až 500 slepic, no a taky několik lidí.
16: Slepice snášejí do těchto snáškových hnízd s dopravníkem na vejce, k těm se pak zemědělci dostanou zvenku.
18: Je tam. A další tam je, tam jsou vzadu další, je jich víc, aha.
19: Je zajímavé, že ty slepice vlastně se vůbec nebojí lidí a zároveň vlastně mi okusují tkaničku, oni si asi myslí, že to je žížala nebo něco.
17: Jsou takové asi hodně rychle socializované, v tomhle kurníku nemají problém vlastně s lidma.
19: Místní zemědělci teď dokonce plánují další novinku, konkrétně prodejní automat na vajíčka.
17: První automat na vajíčka bude umístěn vedle našeho areálu. Měl by být zprovozněn co nejdřív, naše slepičky se teprve roznášejí, takže ještě není tolik patřičných a vlastně gramážově daných vajec.
16: Další automat by pak mohl být i v Olomouci. Zatím hanácká zemědělská hledá vhodné místo. Marek Vrlák, TV Morava.
6: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Dobrý den, dnes zavítáme do Království jedu. Je to stále víceméně ještě nová expozice, vznikla v roce 2015 v části tropického pavilonu a v rámci České republiky je velice unikátní. Přináší průřez jedovatými hady napříč světadíly, biotopy, velikostmi a barvami a naši chovatelé zde už slaví velké úspěchy. Vlastně 2/3 druhů už rozmnožili, některé z nich opakovaně. U mnoha z nich je to vlastně výsledek mravenčí práce a vlastně měnění podmínek během roku v souladu s tou přírodou. Jsou tam vlastně ve spojení, někdy i přes mobil a přes internet. Konec konců, pojďme se na to podívat, pojďte dál.
1: Nacházíme se v Království jedů, což je expozice, která se vytvářela v roce 2015, se začala stavět a máme tady nejzajímavější a nejvýraznější druhy jedovatých hadů. Je tady 13 expozic od nejbizárnějších druhů, jako je typ královská kobra, zmije mančanská nebo třeba křovinář němý, či jako jediný chovatele na světě tady máme zmije pavoučí. Království jedu není jenom o jedovatých hadech, ale máme tady i různé expozice s pralesničkami, což jsou takové drobné jedovaté žáby, nebo tady máme malé expozice s jedovatými strašilkami nebo pavouky. Naše kolekce v Království jedu se skládá z nejzajímavějších a netypicky chovaných druhů jedovatých hadů. Máme tady představitele typu královská kobra, která má třeba takový nej, že je nejdelší jedovatý had na světě. Zároveň tady ale máme třeba křestýšovce mančanského, což je had, který se vyskytuje jenom v pohoří Mang v jižní Číně a je extrémně vzácný v přírodě, ale i v chovech a v zajetí. My tady, jak jsem taky říkal, chováme dva druhy, křovináře němý a křovináře černohlavý. Křovináři němý se vyskytují v Jižní Americe, za to, co křovinář černohlavý se vyskytuje pouze a jenom na poloostrově Osa v Kostarice, v Národním parku Corcovado, kde je extrémně vzácný. Je ho opravdu těžké najít a proto jsme se rozhodli, že ho budeme chovat, protože je o něm málo známo a rádi bychom ho taky do budoucna rozmnožili, což se nám doposud ještě nepodařilo.
0: Dnešní pokračování vám představilo unikátní království jedu, velké i malé, barevné i nenápadné obyvatele, naše chovatelské úspěchy. No a příště zamíříme jinam a je kam, docela jiný svět. Plzeňské zoo nabízí vlastně 1200 různých druhů a 40 velkých expozic, takže na viděnou a naslyšenou někdy příště, někde jinde.

0: Dříve obecná škola, dnes nový úřad městského obvodu Plzeňské čtyřky. V sobotu 23. května se na Doubravce uskutečnilo její slavnostní otevření, které obohatily nejrůznější vystoupení i workshopy.
1: Já mám velkou radost, že se setkáme v podstatě na největších sousedských oslavách naší čtyřky. Zároveň otevíráme a předáváme veřejnosti nový úřad. No a dnešek si užíváme, máme tady dobré jídlo, dobré pití. Máme i nějaké povinnosti, a to je být s panem biskupem užehnání budovy, protože bychom byli rádi, aby nám požehnal, aby se nám tady všem dařilo. Samozřejmě jsou tady workshopy pro děti, takže děti si tady určitě užijí, můžou urazit mince. A je tady jídlo, pití, je tady divadlo, je tady zábava, večer nás čeká koncert, takže já čekám, že to bude skvělý den.
0: Návštěvníci mohli sami nahlédnout přímo do budovy, a to v rámci několika komentovaných prohlídek, o které se postaralo přímo vedení městského obvodu.
2: My dnes vlastně máme jakoby slavnostní předání té budovy veřejnosti, protože je to veřejná budova a právě veřejnosti naši občanům ta budova patří. A proto velmi rádi jsme uspořádali komentované prohlídky, které jsme tedy vyvěsili na plzeňskou vstupenku a byly okamžitě vyprodány. Tak jsme už potom dáváme pořád další a další termíny během měsíce května a června. Zájem je o to obrovský. Já jdu na první tuhletu veřejnou prohlídku dneska ve 3 hodiny. Mám jich asi 8 a moc se na to těším.
0: Rekonstrukce novorenesanční budovy z roku 1902 započala v březnu 2024. Dokončena byla koncem února letošního roku.
3: Nejzajímavější místo nebo bod toho bylo prolnutí tohle historické části s tím moderním. Vlastně ta historická fasáda, která dříve byla jako obvodová, nyní slouží jako vnitřní stěna a je to propojeno právě takým krásným prosvětleným atriem, kde sem jde spoustu denního světla a celé to prostředí je hrozně jako kvalitní.
4: Je to potvrzením toho, že zachraňujeme památky, zachraňujeme budovy, které si to zaslouží. Já bych popřál všem zastupitelům a panu starostovi, aby tady rozhodovali ve prospěch našich plzeňáků, hlavně doubravických občanů, a těším se na to, že se tady s ním budou v sobě potkávat.
0: Kdo však slavnostní otevření budovy úřadu nestihl a měl by zájem útroby z rekonstruovaného objektu prozkoumat, může se ještě nyní zdarma zarezervovat na jednu z prohlídek, a to přímo na portálu Plzeňské vstupenky. Z Doubravky pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
5: Po dlouhých letech jednání se plzeňská část Valcha dočká vlastní mateřské školy. Vyroste v Leniáčkové ulici v místě, které je obklopeno novou zástavbou. Na její výstavbě se bude podílet centrální obvod i město Plzeň.
4: Chce se mi říct konečně, protože tady prostě infrastruktura v podobě školky chybí 10 až 12 let, takže my jsme byli rádi, když jsme se s panem starostou mohli dohodnout, že jdeme takzvaně na půl. Já jsem poskytl finanční prostředky z rozpočtu města, bylo to 50 milionů korun. Tady by měly vzniknout 3 třídy. Věřím, že tady děti jdou dostatečně kvalitní zázemí pro předškolní výchovu, že tady najdou své kamarády a že se tady dílo podaří.
5: Moderní školka nabídne zázemí pro 72 dětí a stane se jednou z nejvýznamnějších investic třetího městského obvodu.
6: Valcha to skutečně potřebuje, nicméně jsou to 3 třídy, ta školka přišla o trošičku později, než přijít měla, takže věřím tomu, že valšáci se teďka zasnaží trošičku zvýší porodnost, aby příští nebo přes příští rok, až ji budeme otvírat, tak aby skutečně všechny třídy byly plné a tady ten prostor byl opravdu naplněn dětmi, jejich radostí, aby tu vznikala nová kamarádství.
5: Valcha se v posledních letech dynamicky rozrůstá. Masivní bytová výstavba sem přivedla stovky mladých rodin. Klíčová infrastruktura ovšem chyběla a rodiny tak musely vozit své ratolesti až na Bory.
7: Je taky hrozně dobře, že po tom, co se ta školka postaví, tak rodiče nebudou muset dovážet děti na Bory, ale že prostě budou moct dojít do té školky, která na té Valše bude. Zvlášť teďka, když se ta Valcha bude rozrůstat, budou se tady stavět nový bytový domy. Ta školka o momentálně kapacitě 72 dětí, tady bude secakramansky potřeba.
5: Jednopodlažní budova bude svým pojetím naprosto unikátní. Architektonicky je přitom navržena tak, aby dobře zapadla do okolní zástavby. Kruhové atrium se zelenou střechou zase pomůže udržet ve třídách příjemné klima.
8: Je to kruhová dřevostavba s atriem, bude postavena v difuzně otevřeném konstrukčním systému a bude mít dřevěnou fasádu a doufám, že se všem bude líbit.
5: Samotná výstavba za zhruba 95 milionů korun začne symbolicky 1. června na Den dětí a potrvá přibližně 18 měsíců. První děti by mohly do nových tříd nastoupit v září roku 2028. Z Plzně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
9: Letošní ročník nabídl ještě více zážitků než kdy dříve. Vedle legendárních restaurací, tematických gastronomických zón a cooking show přinesl i napínavý souboj o nejlepší burgerárnu a poprvé v historii festivalu si návštěvníci vyzkoušeli vaření po boku profesionálních kuchařů v rámci projektu Fabíny škola vaření.
10: 18 lidí najednou vždycky může vařit s nějakou známou osobností, takže určitě něco, co stojí za svůj pozornost. Potom asijská zóna, kterou jsme zase rozšířili, udělali ještě hezčí a s čím mám největší radost, tak je Heinz Grill Akademie, protože tam jsou ty obrovský americký smoukry, výborný maso a to musím říct, že lidi hodně baví.
9: Centrem festivalu byla legendární hostina, velký stolovací prostor, kde návštěvníci mohli jídlo sdílet společně u jednoho stolu.
11: My se chodíme každý rok, máme rádi dobré jídlo.
12: Kvůli dobrému jídlu vyzkoušet nové věci, které jsem nikdy ještě neskusil.
13: Je tady spoustu nových jídel, které jsem ještě nikdy neměl.
14: Atmosféra. Nový jídla, který jsem ještě neskusila.
9: Kromě skvělé atmosféry a excelentní kuchyně, Elimon Fresh Festival nabídl možnost naživo sledovat umění výrazných osobností české gastroscény.
10: Musím říct, že letos je to celá řada hostů. Musím říct, Zdeněk Polraj. Nesmí chybět, je vždycky na festivale, ale kromě něho Mirka Vangil, která má zrovna tady za náma akorát show, potom Roman Staša, Pavel Berky, Adam Rundus, Tví, Peťa Fonda, celá řada lidí.
15: Mně se tady strašně, mě ten festival hrozně překvapil. Já se přiznám, že jsem tady úplně poprvý a líbí se mi tím, jak je to rozlehlý, že prostě tady není hlava na hlavě, že se tady dá prostě i normálně chodit, normálně se všechno prohlídnout a je to báječný, těším se, až si to celý projdu, protože jsem ještě nebyl úplně všude a viděl jsem, že jsou tady úplně nádherný stánky a show byla skvělá. Moderátor Petr je super, já jsem hrozně rád, že tam se mnou byl a tak mám pocit, že jsme si notovali a těším se na další akce, protože byl moc příjemný.
9: Kromě prémiových restaurací jako Long Story Short, Diane nebo Yamaya, návštěvníci mohli ochutnat výběr špičkových zahraničních i českých vín, pobavit se v Elimon zóně nebo si domů nakoupit různé delikatesy.
16: My jsme tady už asi po 8. rok a Plzeň je pro nás vždycky nejmilejší zastávka, takže my se sem strašně těšíme, protože tady máme několik stánků, s kterými se tady společně družíme, baví nás to, takže nás baví nejenom tady mezi náma, ale i mezi těma Plzeňákama, takže pro nás je to vždycky nejhezčí zastávka.
17: Hele, Fresh je skvělé, já ho strašně mám rád a Plzeň je jedna z nejlepších zastávek Lencí Tour, takže za mě pecka. Fakt si to užívám.
9: Z Plzně pro televizi ZAK František Šimánek.
0: Slunečné odpoledne si mohli nejen obyvatelé plzeňské jedničky užít v sobotu 23. května na druhém ročníku místního pivobraní. Akce nabídla nejen pestrou nabídku regionálních pivovarů, ale také doprovodný program.
18: Nám bylo trošku vyčítáno, že nemyslíme na milovníky piva a tvrdší muziky, tak jsme to chtěli napravit a k tomu našemu celoročnímu programu, kde máme vinobraní, máme tady Martinské hody, jsme vymysleli tuhle akci, kam jsme sezvali malé pivovárky a pozvali jsme skvělou muziku a myslím si, že právě milovníci dobrého piva a muziky, tvrdší muziky si dnešek užijou.
19: Máme tady 10 pivovarů, jsme v podstatě na půdě Ravenu, to je taková, myslím si, tady domácí scéna, ale jinak je tady Zhůřák, je tady pivovarů Lenocha, Radouš, Beer Factory a spousta dalších. Myslím si, že si tady všichni návštěvníci přijdou na své.
0: Celá akce ovšem nebyla jen o pivu jako takovém. Během dne se zde vystřídala také řada hudebních uskupení.
20: No, ta pivní kultura samozřejmě k sobě přitahuje i patřičnou hudbu, takže máme tady Anacondu Bandu, měli jsme tady Dark a teď tady máme Sifon, takže myslím si, že ten výběr je úplně jak dělaný tady na ty místní piva a všem doporučuju, aby se zúčastnil i příští rok.
21: Já mám jako pivo rád, mám rád rockovou muziku a já jsem strašně spokojený, že dorazilo tolik lidí a všem jim přeju, aby si to hodně užili.
0: Pivobraní se letos přestěhovalo z Bolevecké návsi na točnu tramvaje u místního pivovaru Raven, se kterým obvod spolupracoval.
22: Já jsem rád, že lidi přišli docela příznivě dneska a i zvědaví, jakože pro nás je skvělý, když mám někdo se zeptá, co máme a fakt chce vědět jako něco k tomu, ne jenom objednat a pít, ale jako pivo má být trošku zábavný a zajímavý.
0: Podle organizátorů se i druhý ročník pivobraní vydařil a díky tomu by se akce měla na plzeňskou jedničku vrátit také v příštím roce. Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
1: prostorách Mariánsko-Lázeňského hotelu Nové Lázně se minulý týden uskutečnilo výjimečné setkání, během kterého byla představena nová kniha věnovaná českému malíři Vlastimilu Košvancovi. K tomuto slavnostnímu aktu by nemohlo dojít nebýt italského znalce umění.

0: umění Giuseppa Franzoniho, který Košvancovu tvorbu objevil náhodou na počátku 90. let v Paříži a který svoji publikaci přijel do Mariánských lázní osobně představit.
1: Co mě na něm nejvíc zaujalo, byl jeho eklektismus, jeho schopnost tedy přecházet z jednoho stylu k druhému, jeho složitost, jeho osobnosti a jeho díla. Je to umělec opravdu veliký.
0: V malebném mariánsko-lázeňském rezortu se tak skloubilo umění, historie a elegance a oslavilo česko-italské přátelství. Výjimečnost celé slavnostní události, jejíž motem se stalo Košvancovo krédo Život je radost, podtrhl hudební doprovod. Akce se zúčastnili významní italští kunsthistorici. Jejího moderování se ujal poradce pro národní bezpečnost Hynek Kmoníček.
2: Košvanec byl takovým znakem elity první republiky, ať už to byl prezident Beneš, nebo všichni významní průmyslníci si od něj objednávali v období první republiky významné a hezké portréty. A kdybyste ho hledali po válce, tak ho prostě nenajdete. Ten člověk byl vyzmizikovaný a vyškrtnutý z celého českého kulturního života, protože za války udělal, on říkal, že satirickou sketch o německé zimní pomoci po porážce u Stalingradu, která byla i hned po válce v té atmosféře interpretována jako kolaborace.
0: Nově vzniklá publikace nese symbolický název Vlastimil Košvanec, malíř pohřbený historií a představuje komplexní pohled na umělcův život, rovněž potvrzuje jeho význam v evropském kontextu.
1: Dnes je ten umělec stále aktuální a důležitý, protože to je velký kosmopolita, je to mezinárodní umělec, jeho dílo oslavuje radost života.
0: Košvancovu tvorbu zachytil v nedávné době časopis Prestiž. Jeho vedení rovněž v Mariánských lázních přichystalo vůbec první ročník golfového turnaje, během kterého zástupci časopisu pokřtili jeho další vydání.
3: Dneska se tady sešlo kolem 50 hráčů ze světa kultury, ze světa biznisu, je to o potkávání a samozřejmě tahle akce by se neobešla bez partnerů, kterým tímto děkuji a bez kterých by se tahle akce vůbec nemohla konat. Prestiž má historii, tradici 25 let s tím, že nově ho vydáváme i v anglickém jazyce, právě kvůli tomu, že dodáváme hotel nebo distribuujeme i na letištích, v business jetech a podobně v business klubech.

0: Je to pro nás úžasný moment. Tahle investice začala před 5 lety a přispívá jak k bezpečnosti lidí, tak k efektivňování práce i k udržitelnosti.
1: Practically every dimension of our work. Yeah? It contributes to the safety of our people. It contributes to effectiveness of our work.
2: Gigantická budova je velká jako 2 fotbalová hřiště. Má 11 pater a pojme neuvěřitelných 42 tisíc palet. V jeden moment je tu uskladněno až 50 milionů piv. Celý proces od nalahvování až po uložení přitom řídí výhradně počítačový systém.
3: V momentě, kdy vyrobíme paletu plnou našeho piva, tak my využíváme prostoru takzvaného mezaninu. Je to 1300 metrů ocelové konstrukce, je na ní 0,5 kilometru dopravníků. Z mezaninu se paleta pomocí vláčkové dráhy dostane do plně autonomního skladu, automatického skladu. A to je 600 metrů, 30 gondol, který dopravují palety přímo do sila. Tam máme 10 jeřábů, který zaskladní zboží až do výšky 30 metrů.
2: Většinu palet si přebírají řidiči, kteří je následně naloží do vozů pomocí elektrických vysokozdvižných vozíků. Jedno místo je ale speciální. Je vyhrazeno pro plně automatickou zadní nakládku, při níž paleta s pivem dojede sama až do kamionu. To vše za pouhé 2,5 minuty.
4: Na jedné směně tady mezi 6 až 8 lidma, to znamená dohromady nějakých 20 lidí. A ty dokážou za jeden den naložit až 120 kamionů. Co do řeči čísel, to znamená, že to je vlastně 80% všech kamionů, který odjedou z plzeňského Prazdroje, z pivovaru Plzeň, odjede tady z toho místa.
2: Část skladu obsadila nealkoholická piva. Právě ta u Čechů získávají na popularitě.
5: Češi obecně změnili své návyky, jak tráví volný čas, změnili vlastně spotřebitelské návyky, to znamená, že vlastně spousta lidí už nechodí tak často do hospody, nepije alkohol, snaží se být aktivní a tím pádem vlastně omezují jakýkoliv vlastně alkoholický nápoj ve svém životě. Vidíme, že vlastně na úkor například výčepních piv, takzvaných desítek, které klesají, ležáky si drží jakž tak ještě vlastně tu oblibu a roste obliba nealkoholických piv. Především obliba ochucených nealkoholických piv v Češi milují například citrusové, pomelo, grape a tak dále.
2: Ještě před 20 lety tvořilo nealkoholické pivo zhruba 1% prodejů v Česku. Loni už se jednalo o 12%. Z Plzně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.

0: Krásný den. Někdo cestuje kvůli památkám, někdo kvůli přírodě a někdo prostě proto, že potřebuje na chvíli vypnout a být jinde. Já vás dnes vezmu na místa, která možná nejsou na titulních stránkách průvodců, ale mají něco, co se nedá koupit ani naplánovat. Totiž atmosféru. Vítejte u pořadu Putování v regionech. Dnes vyrážíme objevovat Česko trochu jinýma očima. Bazilika Navštívení Panny Marie ve Frýdku Místku je dominantou města už po staletí. Její elegantní věže, bohatě zdobený interiér i jedinečná atmosféra přitahují věřící, milovníky historie i běžné návštěvníky, kteří hledají klidné místo k zastavení během cest regionem Beskyd. Nyní po více než dvouleté rekonstrukci opět otevřela své brány návštěvníkům.
1: Jen málo která stavba ve Frýdku Místku dokáže na první pohled vzbudit takový respekt a obdiv jako Bazilika Navštívení Panny Marie. Monumentální kostel tyčící se nad historickým centrem je nejen významnou duchovní památkou Moravskoslezského kraje, ale také jedním z nejkrásnějších poutních míst severní Moravy.
2: Je to poutní místo, které je tak jako přezdíváno Slezské Lurdy. Je to proto, že tady počátky tohoto poutního místa sahají do 17. století, kdy nejstarší tady vlastně z toho kostela je soška Panny Marie s Ježíškem, která původně tady stála na tom návrší, jmenovala se to Na vápenkách, a ta soška tady stála na takovém podstavci. A legenda vypráví, že tu sošku tady našli nejdříve lidé, kteří tady těžili vápno. A oni ji odnesli do farního kostela, který je směrem k náměstí. No a druhý den ráno ta soška byla údajně zase tady. A tak se to opakovalo několikrát, takže tím pádem oni si řekli, že asi tady Panna Maria chce mít postavený kostel. Nejdříve ale tady, jak jsem říkala, stála ta soška na podstavci. Byly to spousta poutníků, kteří se tady modlili u té sochy. Jedna z nich právě byla i hraběnka Tovačovská,

0: To je takové zázračné uzdravení a ona ochrnula, je to taky legenda, jo. Údajně se jí zjevila Panna Maria ve snu, právě Panna Maria v podobě tady této sošky, a řekla, ať jde do Frýdku, že bude uzdravena, a skutečně uzdravena byla.
1: V roce 1706 zde byla postavena dřevěná kaple, která však náporu poutníků brzy nestačila.
0: No a v té době, zhruba kolem toho roku 1730-1740, vlastnili frýdecké panství Pražmové z Bílkova. No a právě hraběnka Karolina Pražmová, která byla vdova, tak ona měla dva syny a ona společně s těmi syny se zasloužili o to, že tento kostel byl postavený.
1: Ačkoliv byla pozdně barokní stavba přerušena válkami Marie Terezie s Bedřichem II., práce rychle pokračovaly díky podpoře Pražmů. Nejcennější je hlavní oltář z roku 1793. Nad svatostánkem je umístěna bajná socha Panny Marie.
0: Máme tady nádherný křišťálový lustr, je to z kamenického šenova. Každý se ptá, jak se to čistí, ale je to opravdu zavěšené na rumpálu. Ten lustr váží 1200 kilo a je na něm 200 svíček. Dneska už samozřejmě elektrických. Je to taková chlouba tady našeho kostela. Dodnes je to živé poutní místo. Ještě takové důležité datum, rok 1999, kdy tento chrám byl pověšen papežem Janem Pavlem II. Na baziliku Minor, a od roku 2018 je to i národní kulturní památka.
1: V posledních dvou letech prošla bazilika rozsáhlou rekonstrukcí, během níž se podařilo obnovit spoustu věcí.
2: Především takovým magnetem je krypta, do které se nedalo vstupovat, a teď je nově zpřístupněná. Sice za poplatek, ale je zpřístupněná.
0: Tato krypta je docela rozsáhlá. Najdeme tady krásné barevné obrazy na stěně, které zde namaloval místní rodák pan Josef Lang. A jsou to výjevy historického Frýdku. Takže máme tady třeba Hlubokou ulici, která dnes už vypadá úplně jinak, s takovým procesem poutníků, kteří jdou do baziliky. Tady máme výjev, kdy poutníci, kteří tady šli na pouť, byli to poutníci z Tovačova, tak šli přes most, přes řeku Ostravici, a strhla se nějaká bouře a ten most spadl a oni se tam utopili. A právě asi 13 poutníků to bylo a oni jsou pohřbeni tady taky v této kryptě. Jsou tady pohřbeni Pražmové z Bílkova.
1: Velkou rekonstrukci završila slavnostní bohoslužba na začátku května.
3: Bazilika Minor je přirozenou dominantou města, jedinou bazilikou v kraji, a nejenom ten obnovený interiér, který až lidé vstoupí do toho chrámu, uvidí, který je naprosto úchvatný, a já věřím, že tato proměna přiláká do baziliky jak občany města, kteří tam třeba ještě nebyli, tak i návštěvníky.
4: Je to určitý zážitek dějiny.
5: Tady chodíme pravidelně a už se těšíme, jak bude vypadat, když je po tolika letech otevřena zase znovu.
1: Znovu otevřenou baziliku letos čeká mnoho akcí. Konec května bude patřit Noci kostelů s bohatým programem pro děti. Kromě toho se mohou lidé těšit na tři velké poutě spojené se svátky Navštívení, Na nebezvzetí a Narození Panny Marie.
6: Prvního června oslaví všechny děti svůj svátek. Zoo Praha proto připravila na Den dětí pořádnou dávku zábavy pro malé i velké návštěvníky. Areál v Pražské Troji se promění v jedno velké dětské hřiště plné soutěží, her a atrakcí, které vznikly ve spolupráci s městskou policií hlavního města Prahy. Děti se mohou těšit na opičí dráhu, skákací hrad, malování na obličej, fotokoutek nebo třeba dětské dopravní centrum. Chybět nebude ani hudba v podání Dixie Bandu. Vstupné pro děti do 15 let bude symbolická 1 koruna. Safari park ve Dvoře Králové zve na zážitek, který vás alespoň na chvíli přenese do Afriky. Večerní safari nabízí jedinečnou možnost projet se mezi stády zeber, žiraf, antilop nebo nosorožců v atmosféře afrického soumraku a zapadajícího slunce. 50-minutová komentovaná jízda safari busem vede přímo mezi stovkami afrických zvířat a připomíná opravdové výpravy do národních parků v Africe. Večerní safari je navíc unikátem, který nikde jinde v Evropě nezažijete. Na Plzeňsku najdeme městečko s neobvyklým názvem Úterý, které jakoby se zastavilo v čase. Malebné náměstí, historické domy a klidná atmosféra dávají tomuto místu jedinečné kouzlo. Úterý patří k nejmenším historickým městům v Česku, přesto ukrývá řadu zajímavostí a připomíná dobu, kdy tudy vedly důležité obchodní cesty. A právě do tohoto nenápadného, ale půvabného městečka se teď společně vydáme.
4: V nejzápadnější části okresu Plzeň-Sever najdete malebné městečko v údolí Zurčícího potoka s památkově chráněným náměstím, opředené zajímavými pověstmi i atmosférou. Zvláštní má i název Úterý.
7: Když někdy řeknou, že jsem z Úterý, tak se mě každý ptá, co to je, kde to je. A vlastně se tomu směje, jestli to vůbec existuje. A ten název vlastně vychází z historie, protože v Úterý se tady konaly trhy, jarmarky, tak proto se tomu město říká Úterý. Historicky se to město jmenovalo Neumarkt, Nový trh, protože vlastně jsme v oblasti Sudet, a takže velkou dobu dlouhou se tomu říkalo Nový trh.
8: První zmínka písemná o Úterý je z roku 1233, kdy Úterý získal teprve svý klášter od matky Václava I.
4: Najdete tu mnoho památkově chráněných barokních domů i dalších historických památek.
7: Ale jenom některé z nich jsou přístupné, a to jenom příležitostně, například kostel svatého Jana Křtitele, nebo památkový dům Turbovna na náměstí, a nebo při některých příležitostech i historická radnice. Kostel svatého Jana Křtitele je asi největší památkou, kterou tady máme, a obsahuje historické barokní varhany, které se rozezní vždycky při mistrovských varhaních kurzech v létě, v srpnu, kdy přijíždí varhaní mistr a učí tady interpretaci barokní varhaní hudby studenty z celého světa.
8: Kostel projektoval Krištof Ringshofer, slavný barokní stavitel. Nad obcí u hřbitova je hřbitovní kaple svatého Václava, u které si myslí někteří lidé, že by mohla být od syna Krištofa Ringshofera, od Ignáce Kiliána. Není to potvrzený, takže nevíme, ale ta stavba je krásná, takže i by to mohlo být.
4: Ve středu náměstí, které bylo v roce 1992 vyhlášeno památkovou zónou, stojí morový sloup z počátku 18. století, postavený jako poděkování za to, že se morová rána nedostala do města.
8: Sochy svědců jsou od místního sochaře Šterna a socha Madony v Řežířském je od bratří Stilpů z Chebu. Když se sem přistěhovali volinští Češi po válce, tak tady poblíž zasadili lípu, ale bohužel lípa začala ten morový sloup dost ničit, takže jsme ji museli skácet a nechat sloup zrestaurovat.
4: Kromě moru se ale jiné rány městečku nevyhnuly. Prolilo se tudy několik povodní a několikrát Úterý se žehly plameny.
8: Zničující požár, kdy teda vyhořelo téměř celé Úterý, asi 2/3 domů lehly popelem, byl prostě 1694. Ten požár vznikl tady pod radnicí, tady chybí teda barák pod radnicí, který byl zbourán po válce. Takže někde v těch místech byla asi kovárna nebo něco a tam vznikl požár a to Úterý teda lehlo popelem. Radnice je teda původně renesanční, i tu dispozici si zachovala, ale je přestavěná po tom zničujícím požáru z roku 1694 do této podoby. Poslední velký požár, který tu byl, vypukl tady na náměstí, v této frontě. Tady schouřily tady ty 4 baráky, které vidíme před sebou. Bylo to teda roku 1998 a tady za přispění kraje a okresu a památkářů se ty baráky rychle opravily, aby úplně nespadly. Takže díky tady těm dotacím se spravily střechy a baráky stojí. No.
4: Dům číslo 69, dnešní Turbovna, dříve Mydlárna, byl vyhlášen kulturní památkou. Díky místním je z něj dnes komunitní centrum.
7: Turbovna je historický dům, který tvoří celou severní část náměstí a dlouhou dobu chátral. A nám jako místním obyvatelům to přišlo škoda, tak jsme se snažili nějakým způsobem iniciovat jeho záchranu. Nakonec jsme se rozhodli, že ho koupíme jako spolek, protože v tu dobu byl v exekuční dražbě a nám se podařilo v té dražbě ten dům získat díky soukromé půjčce a postupně ho od té doby zachraňujeme. Teď už je to vlastně 10 let, co ten dům máme, a od začátku jsme se pustili nejdřív do sklepů a do střechy, do krovu a vlastně zajistili ty hlavní statické poruchy a v posledních letech jsme se dostali i do úpravy interiéru a můžeme ten dům využívat pro různá setkávání, akce, kulturu a prostě už začal žít. Před 2 lety jsme na rohu otevřeli malý krámek, kde si návštěvníci můžou koupit řemeslné výrobky tady od místních řemeslníků a přes ten krámek mohou projít až do historických sklepů, které jsou tesané v kameni a ty se nám taky podařilo v posledních letech zabezpečit, takže je mohou obdivovat a podívat se do nich a v horkých letních dnech se tam schladit.
4: Během roku se v úterý konají akce nejrůznějšího druhu.
7: Takovou první největší je svátek sousedů, který bývá vždycky k konci května a potom tou zatím poslední většinou je Bee Art, což je rodinný festival, který je v celých ulicích, ve všech ulicích města a ukazuje různý řemeslný workshopy a dílny pro děti, ale i celou rodinu. Začátkem května je pochod úterského havrana Krištofa, který vyráží tady z úterý na několik tras po okolí, kratších i dalších a návštěvníci si můžou vybrat podle toho, kterou trasu zvládnou.
4: Havrana má městečko ve svém znaku. Pověst praví, že kdysi sledoval jeden z horníků havrana nesoucího v zobáku zlatý prsten. Na místě, kde ho pták upustil, pak horník našel zlatonosnou rudu. I když nebyla těžba zlata v úterý nikdy doložena, vyloučit ji nelze a díky ní vznikla tradice turistického pochodu s havranem.
8: Turistický pochod Krištofa Havrana vlastně vznikl nápadem mého kolegy v práci a já jsem se přidal, protože už jsem ten nápad kdysi dávno měl, že by bylo dobré udělat kolem úterý turistický pochod, aby lidé poznali jednak úterý a i to hezké okolí, které tu je. Chytilo se to a letos už byl 17. ročník tohoto pochodu.
4: Pochodem ale akce v městečku zdaleka nekončí.
7: V červnu je tu vždy svatojánská pouť, ale to je spíš taková církevní slavnost. V červenci bývá řemeslný jarmark tady na náměstí. Potom další významná akce je právě ten mistrovský varhaní kurz. Jeho součástí už tradičně je taky jazzový koncert u kostela. A v začátkem září je Bee Art, to je rodinný festival pro vlastně všechny, kteří rádi tvoří.
4: Město i jeho okolí můžete poznávat díky naučné stezce s 12 zastaveními, dlouhé asi 2 kilometry.
8: Začíná tady na náměstí, tamhle je první panel, druhý panel je tady na Turbovně a pak se jde dál ke kostelu na malé náměstí k hospodě.
7: Naučnou stezku vybudoval úterský spolek Bart před 20 lety. V loňském roce jsme ji obnovili díky dotaci Plzeňského kraje a vede vlastně po celém městečku, ale i do okolí, vlastně na takové tři strany. Vždycky jsou tam typy na výlet, kam se ještě může člověk dostat dál. Ten okruh v centru měří asi 1 kilometr, takže ho člověk zvládne do hodinky, včetně prostudování všech panelů obejít a provází jednotlivá stanoviště takové hravé úkoly s havranem, kde si člověk může, a zejména děti, stopovědět nějaké otázky k tomu, o čem ta stezka vypráví, anebo tomu, co se dozvěděli.
4: Stezka vede i kouzelnou krajinou podél vodního toku s přírodou nezasaženou průmyslem.
8: Údolí Úterského potoka je krásné území. Jsou tam louky, po kterých se dá dobře chodit. Roste tam i chráněná rostlina pérovních pštrosí. Po okolních kopcích můžete vidět náprsníky. A z jara to třeba teď v květnu jsou na některých místech i chráněné stavače.
4: Dojdete až na okolní kopce, odkud jsou nádherné výhledy. Vidět je i Šumava. Jeden z koncových panelů stezky vás dovede ke hřbitovní kapli svatého Václava, zbudované v polovině 18. století. Před ní stojí památná lípa, stará více než 200 let, ke které se váže další místní pověst.
8: Podstata je, že jí tady zasadila dívka, služka z nějakého statku, která byla nařčena z nějaké krádeže a ona řekla, že zasadila lípu kořeny nahoru a jestli se lípa chytne a poroste, takže je to důkaz, že byla nevinná. Ovšem od smrti to nezachránilo, protože napřed se lípa chytla a jí asi popravili.
4: Zastavení u kaple vás nasměruje také k minerálnímu prameni. Nad ním stojí altánek z roku 1931.
8: Pramen nese název Opata Reitenbergera, úterského rodáka, který je zakladatel Mariánských lázní, protože v době, kdy byl opatem v Teplického kláštera, tak se velmi zasadil o vznik lázeňského města Mariánské lázně.
4: Ať vám udělá úterská uhličitá kyselka dobře. A nejen ona, také zdejší půvabná krajina a atmosféra dávno zašlých časů.
6: Pokud hledáte místo, kde si děti opravdu vyhrají a dospělí si na chvíli připomenou vlastní dětství, park Miraculum v Milovicích je ideální volbou. Největší zábavně naučný park v České republice nabízí na 12 hektarech obří prolézačky, podzemní chodby, vodní svět, lesní hřiště i spoustu dalších atrakcí pro malé i velké návštěvníky. Miraculum je místem, kde se dá bez problémů strávit celý den a kde si každá věková kategorie najde své dobrodružství. Ať už sem vyrazíte za aktivním odpočinkem, rodinným výletem nebo jen za pořádnou dávkou zábavy, nudit se tu rozhodně nebudete. Jedna z nejvýraznějších dominant Pardubic znovu otevírá své brány návštěvníkům. Zelená brána, která prošla rozsáhlou rekonstrukcí, se po téměř 2 letech opět vrací do běžného provozu a od června nabídne návštěvníkům oblíbený výhled na historické centrum města. Součástí prohlídky je také výstava mapující proměny Pardubického náměstí republiky v průběhu 19. a 20. století. A během letních večerů si lidé budou moci z ochozu věže znovu vychutnat i romantické západy slunce nad Pardubicemi. Cestování není jen o kilometrech, někdy stačí pár kroků, jedno zastavení nebo obyčejný výhled, aby člověk objevil něco nového. A přesně o tom bylo i dnešní putování. Děkuji, že jste byli s námi a těším se zase příště na další společnou cestu v pořadu Putování v regionech. Do té doby se mějte krásně. Na viděnou.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Mariánské Lázně ožily velkolepou kulturní událostí. Město s jedinečnou atmosférou navštívil známý italský sběratel umění Giuseppe Franzoni, který je zároveň autorem publikace o zapomenutém českém malíři.
1: V prostorách Mariánsko-lázeňského hotelu Nové Lázně se minulý týden uskutečnilo výjimečné setkání, během kterého byla představena nová kniha věnovaná českému malíři Vlastimilu Košvancovi. K tomuto slavnostnímu aktu by nemohlo dojít nebýt italského znalce umění Giuseppa Franzoniho, který Košvancovu tvorbu objevil náhodou na počátku 90. let v Paříži a který svoji publikaci přijel do Mariánských Lázní osobně představit.
2: Co mě na něm nejvíc zaujalo, byl jeho eklektismus, jeho schopnost tedy přecházet z jednoho stylu k druhému, jeho složitost, jeho osobnosti a jeho díla. Je to umělec opravdu veliký.
1: V malebném mariánsko-lázeňském rezortu se tak skloubilo umění, historie a elegance a oslavilo česko-italské přátelství. Výjimečnost celé slavnostní události, jejíž motem se stalo Košvancovo krédo Život je radost, podtrhl hudební doprovod. Akce se zúčastnili významní italští kunsthistorici. Jejího moderování se ujal poradce pro národní bezpečnost Hynek Kmoníček.
3: Košvanec byl takovým znakem elity první republiky. Ať už to byl prezident Beneš, nebo všichni významní průmyslníci si od něj objednávali v období první republiky významné a hezké portréty. A kdybyste ho hledali po válce, tak ho prostě nenajdete. Ten člověk byl vyzmizikovaný a vyškrtnutý z celého českého kulturního života, protože za války udělal, on říkal, že satirickou sketch o německé zimní pomoci po porážce u Stalingradu, která byla ale i hned po válce v té atmosféře interpretována jako kolaborace.
1: Nově vzniklá publikace nese symbolický název Vlastimil Košvanec, malíř pohřbený historií a představuje komplexní pohled na umělcův život. Rovněž potvrzuje jeho význam v evropském kontextu.
2: Dnes je ten umělec stále aktuální a důležitý, protože to je velký kosmopolita, je to mezinárodní umělec, jeho dílo oslavuje radost života.
1: Košvancovu tvorbu zachytil v nedávné době časopis Prestiž. Jeho vedení rovněž v Mariánských Lázních přichystalo vůbec první ročník golfového turnaje, během kterého zástupci časopisu pokřtili jeho další vydání.
4: Dneska se tady sešlo kolem 50 hráčů ze světa kultury, ze světa biznisu, je to o potkávání a samozřejmě tahle akce by se neobešla bez partnerů, kterým tímto děkuji a bez kterých by se tahle akce vůbec nemohla konat. Prestiž má historii, tradici 25 let s tím, že nově ho vydáváme i v anglickém jazyce, právě kvůli tomu, že dodáváme hotel nebo distribuujeme i na letištích, v business jetech a podobně v business klubech. V časopise Prestiž se věnujeme kultuře, tradicím, business tématům i sportu, takže se všichni najdou.
1: Z Mariánských Lázní pro televizi Zaklenka Prokšová.
0: Po více než 10 letech obnovili ve Vyšším Brodě na Českokrumlovsku činnost spolku přátel Vyšebrodského kláštera. Nový spolek chce podpořit opravu historického areálu, vznik muzea i navázání na tradiční klášterní pivovar.
5: V historických prostorách Vyšebrodského kláštera se v pátek 22. května po více jak 10 letech obnovila činnost spolku Přátel Vyšebrodského kláštera. Organizace, která v minulosti pomáhala podporovat chod cisterciáckého opatství, tak znovu navazuje na svou někdejší tradici.
6: Ten spolek vlastně navazuje na ten původně hornorakouský spolek pro podporu kláštera v Linci, který inicioval zemský hejtman bývalý Piringer. A ty vlastně jejich zásluhou, ten spolek fungoval 15 let, a jejich zásluhou, pač tam byly různé osobnosti z rakouského hospodářského života a pan doktor Cerps to organizoval také, nám pomohli obnovit třeba tady tu lékárnu, i kostel, že jo, i tady dole návštěvnický centrum, takže se významně zasloužili o obnovu kláštera.
5: Celé jednání se konalo za přítomnosti právníka, který dohlížel na jeho průběh. Předsedkyní spolku byla zvolena profesorka a lékařka Věra Adámková.
7: A určitě se chci zasadit o to, abychom přispěli jednak k dalšímu povědomí kláštera, protože opravdu je to centrum vzdělanosti nejenom v jižních Čechách, ale když máte tu příhraniční oblast, tak oni měli přesah vlastně dneska, bychom řekli, přes hranice. A ne to jenom tedy kulturní památka, ale může to prospět i tomu regionálnímu ekonomickému růstu.
5: Nově zvolení členové a pozvaní hosté si následně prohlédli některé vzácně dochované artefakty, zakládající listinu kláštera nebo filozofický a teologický sál.
8: Klášter je vlastně naše perla tady v celém regionu, jak historická, tak duchovní, a myslím, že spolek obnoví tu svoji cestu, kterou před 20 nebo 30 lety započal, a bude pomáhat vlastně nést dobré jméno kláštera napříč republikou.
9: Vyšší Brod a klášter, to je jeden živý celek, který patří k sobě. My samozřejmě vždycky jako město budeme podporovat Vyšebrodský klášter a víme, že i klášter podporuje nás. Takže jsem moc rád za tuhletu symbiózu a doufám, že i do budoucna to takhle vydrží.
5: Připravovaný projekt už má konkrétní obrysy. V plánu je vznik menšího pivovaru navazujícího na historickou tradici. Hlavní část objektu by měla sloužit jako nové muzeum věnované cisterciákům a historii Vyšebrodského kláštera. Problémem zatím zůstává financování. Budovy jsou po dlouhých letech v neutěšeném stavu a čeká je rozsáhlá rekonstrukce. Obnovený spolek by tak mohl sehrát důležitou roli nejen při podpoře kulturních aktivit kláštera, ale i při hledání partnerů a prostředků pro záchranu další části historického areálu.
0: Po dvou letech byla dokončena revitalizace kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem. Opravy fasády a interiéru za 27 milionů korun byly z velké části financovány z evropských dotací.
1: Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem září novotou. Prošel totiž revitalizací za více než 27 milionů korun. Práce trvaly 2 roky. V kostele najdete nová světla a opraveny byly také už nevyhovující plochy nad dveřmi. Největších změn ale doznala samotná budova.
10: Podařili se ty zdi kolem opravit a věž. A dokonce nahoře, ještě to budou pamatovat mnozí, tak ta věž jako pod tou špičkou byla taková černá, měla tam takový černý, jako bych řekl, prostor. A myslel se, že to vzniklo ještě za války, že to bylo očazené. No a když tam nahoru postavila firma Avers lešení, tak zjistili, že to nějak teda v těch 50. 60. letech, kdy to popravovali a nějak to zachraňovali tu statiku, takže to natřeli nějakou zřejmě černou barvou, asi to očazený bylo, ale prostě když to objevili, tak to celé odstranili a tak tu věž dneska vidíme v té původní krásné bílé podobě.
1: Kostel Nanebevzetí Panny Marie je nejznámějším svatostánkem metropole Ústeckého kraje. Stojí přímo v centru Ústí nad Labem a přezdívá se mu šikmý kostel. A to díky věži, která se po bombardování za druhé světové války začala naklánět. S revitalizací kostela farnosti pomohla dotace z Evropské unie.

0: ve výši 23 milionů korun.
1: Kdyby skutečně to nebylo, tak ten kostel by byl zase ve stávajícím stavu a pochybuju, že bychom v horizontu několika let nebo desítek let ho měli takhle krásný. Tak jsem za to rád, no, tak musíme si říct Bohu díky, se to podařilo.
0: Během revitalizace byl kostel veřejnosti přístupný a dokonce se v něm konaly i bohoslužby. Proběhla také tradiční vánoční výstava betlémů, kterou navštívilo zhruba 10 000 lidí.
1: My míváme vždycky ten kostel otevřený zádveří nebo tu předsínku, kde je velký krásný kříž a já otevírám vždycky brzy ráno a až do večera je otevřen a hořejí tam svíce a lidé přicházejí pořád, to jsou zástupy lidí, kteří sem přicházejí, takže kdybych to tak měl shrnout, tak zbožnost lidí nebo úcta ke Kristu tady je, i když jaksi je taková, že to je intimní záležitost lidí, ale vidím, jak je to frekventované.
2: Ve Starých Oldřůvkách na Opavsku slavnostně otevřeli novou síť naučných stezek. Nové altány, informační tabule i rozcestníky teď turistům připomínají bohatou hornickou historii Nízkého Jeseníku a lákají návštěvníky do unikátní krajiny bývalých Břidlicových dolů.
3: Budišovsko, Vítkovsko i okolí Starých Oldřůvek propojuje nově opravená síť Břidlicových naučních stezek. Projekt zahrnoval obnovu zhruba 100 kilometrů tras napříč 6 obcemi a 10 katastrálními územími.
4: V rámci těch stezek se vybudovali samozřejmě celý nový mobiliář, ten původní už sešel časem. Ten největší tady altány ve Starých Oldřůvkách, pak jsou tři menší v Těchanovicích, Budišově Podlesí, ve Svatoňovicích je hexagon, plus 30 informačních panelů, 30 rozcestníků.
3: Vznikly také nové dálkové ukazatele, které upozorňují na vzdálenější atraktivity regionu. Celkové náklady dosáhly téměř 6 milionů korun. Většinu pokryla dotace.
4: Ale město Budišov financovalo ten mobiliář i v těch jiných obcích. No, dokončujeme Budišově vesmírnou lavičku, která je tak před 80% hotová.
5: Všechny altánky, infopanely a rozcestníky přímo na instalovaných místech ručně pokrýval Břidlicí 79-letý místní řemeslník.
6: To Břidlice. Břidlice má krásný kréd. Břidlice je vlastně zakleté slunce v kameni. Jo? Je to prostě materiál, který, když máte v ruce, musíte ho otěžkat, musíte ho zaklepat, zazvonit, jestli nemá nějakou žilu, jestli nemá nějaký kaz.
3: Práce v náročném terénu mu zabrala téměř 3 měsíce.
6: Tady bylo nejhorší to, že jsem dostal mapu, kde bylo vyznačené 64 celkově těch rozcestníků a altánů. Někdy jsem udělal jednu, někdy jsem udělal dvě, někdy jsem udělal tři, podle toho, jak to bylo velký, nebo jak to bylo daleko náročné jako na ten přístup. A bez elektriky, všechno ručně.
3: Na historii těžby Břidlice dlouhodobě upozorňuje také místní muzeum Břidlice.
7: A podařilo se mi postupem času s přáteli, s kamarády a s mnoha nadšenci zhromáždit neuvěřitelné množství nádherných věcí do muzea Břidlice a myslím si, že je to dneska velice zajímavá, významná instituce, co se týká té připomínky dobývání Břidlice v Nízkém Jeseníku.
3: Staré Oldřůvky ale nejsou jen o hornictví. Lokalita leží v Národním geoparku krajina Břidlice a nabízí také výjimečnou přírodu.
8: Oldřůvky vypadají, že jsou na konci světa, ale je to fantastické místo s duší. Jsou tady náhorní plošiny Nízkého Jeseníku, velké travnaté louky, krásné lesy.
3: Revitalizované stezky tak turistům nově přibližují nejen hornickou historii, ale i jedinečný charakter celé krajiny Nízkého Jeseníku.
2: Jízda králů, která byla v roce 2011 zapsána na seznam světového nehmotného kulturního dědictví UNESCO, se jela za krásného počasí v Kunovicích na Uherskohradišťsku. Do tohoto města se od svého znovu obnovení přesně před 30 lety vrací každé 2 roky.
9: Vyvrcholení kunovické jízdy králů nastává v neděli dopoledne, kdy skupina jezdců na koních ozdobených různobarevnými věnci z růží vyráží do ulic, aby přivedla svého krále. Této pocty se v letošním roce dostalo 10letému Cyrilu Hlaváčkovi, jehož rodiče museli nejdříve dát svůj souhlas.
10: My jsme se moc dlouho nerozhodovali, když tahle nabídka přišla od tady organizátorů Jízdy králů a od zastupitelů města, tak jsme skoro i hned řekli a souhlasili, že to Cirdovi umožníme tady tu slávu, aby si to užil. A my s ním samozřejmě.
9: Nový král Cyril Hlaváček je žákem 4. třídy základní školy a folklor je jeho velkou láskou. Učí se hrát na housle, zpívá, tancuje verbuňk a hraje ve dvou cymbálových muzikách. Přípravy na roli krále i přesto nebyly jednoduché.
11: No, přípravy byly dlouhé, už od září, od října. Zkoušky a zpravování baráku. Mm-hmm.
12: Říká se, že nejtěžší pro tebe bude asi to mlčení, protože nejsi zvyklý mlčet.
11: No to říká tady každý úplně. Ano, bude to těžká.
9: Král je podle tradice oděn do dívčího kroje a v ústech má růži, aby po celou dobu jízdy zůstal němý. Královská družina od domu krále následně zamířila před radnici, kde požádala starostu města o povolení k jízdě.
13: To král bez statku a dvoru, bez královských pokladů. Proto jsme vás dojeli, pane starosto, požádat, abyste nám dovolil po dědině vybírat hýlom, hýlom.
14: Já vám vybírání pomoci povoluju, ale do toho vám nařizuju, abyste si královou krásně dali a kunovědou tam hazbu neudělali.
15: Jsme velmi rádi, že tento zájem neutuchá a trvá, protože letos nám jede 28 jezdců, což je úžasné číslo a jsme velmi rádi, že tomu tak je a věříme, že tomu bude tak i v budoucnu.
9: Po povolení jízdy králů od starosty na náměstí Svobody následovalo tradiční vyvolávání jezdců, kteří vtipně a někdy i štiplavě zhodnotili dění v Kunovicích a okolí.
16: To, co za to dneska i řekne, nejsou žádné pohádky a vyslovené.
9: A družina s králem se následně vydala na objížďku ulicemi města, aby pozdravila všechny obyvatele i návštěvníky.
2: Hanácká zemědělská v Dolanech na Olomoucku má inovativní kurník, který hlídá klima a jezdí po poli. Zemědělci ho objednali z Kanady a patří tak mezi první v celém Česku, kteří moderní systém používají. Slepice mají díky tomu neustálý přístup k čerstvé trávě a navíc jsou chráněny před predátory.
17: Seznamte se, tohle jsou slepice, přesněji šťastné slepice. Je to díky tomu, že jsou na vzduchu, mají neustálý přísun trávy a hmyzu, ale hlavně jsou chráněny před liškami či jinými predátory. Hanácká zemědělská v Dolanech vsadila na regenerativní zemědělství. Z Kanady si pořídila tento mobilní kurník. O jeho pohon se stará malá solární elektrárna. Energii dodává také napáječkám a dávkovačům krmiva. Poté, co slepice vyzobou veškerou trávu, se kurník přesouvá o pár metrů dál.
18: Posouváme dvakrát denně, protože ten porost, to množství dostává víc zabrat, tak aby jsme se ho hned nezničili. A mají vlastně svoji vlastní směs, ale k tomu mají trávu, broučky a tak vlastně, co v té přírodě ta slepice běžně má, ale furt je chráněná tou halou.
17: Navíc trus slepic se postará také o přísun živin do půdy. Kanadský, teď už vlastně hanácký kurník je na kolech, takže manipulace s ním je jednoduchá. V budoucnu by zemědělci chtěli pořídit ještě jeden.
19: Jak to vlastně funguje? To musíte posouvat vy nějaké, jak to funguje vlastně to ovládání toho přesunu?
18: Tím, aby to bylo kontrolované, aby se slepičkám nic nestalo, tak vlastně to ovladačem přesouváme sami.
17: Zaměstnanci mají také mobilní aplikaci, v té najdou řadu informací třeba o tom, jaké jsou v kurníku podmínky.
18: Jak jsou otevřený, zavřený rolety a stav baterie a vlastně proudění vzduchu venku.
19: Jak můžete vidět, kurník je dost velký, vejde se sem až 500 slepic, no a taky několik lidí.
17: Slepice snášejí do těchto snáškových hnízd s dopravníkem na vejce, k těm se pak zemědělci dostanou zvenku.
19: Je tam. A další tam je, tam jsou vzadu další, je jich víc, aha. je zajímavé, že ty slepice vlastně se vůbec nebojí, lidí a zároveň vlastně mi okusují tkaničky, oni si asi myslí, že to je žížala nebo něco.
18: Jsou takové asi hodně rychle socializované, v tomhle kurníku nemají problém vlastně s lidma.
19: Místní zemědělci teď dokonce plánují další novinku, konkrétně prodejní automat na vajíčka.
18: První automat na vajíčka bude umístěn vedle našeho areálu. Měl by být zprovozněn co nejdřív, naše slepičky se teprve roznášejí, takže ještě není tolik patřičných a vlastně gramážově daných vajec.
17: Další automat by pak mohl být i v Olomouci. Zatím Hanácká zemědělská hledá vhodné místo. Marek Vrlák, TV Morava.
2: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Dobrý den, dnes zavítáme do Království jedu. Je to stále víceméně ještě nová expozice, vznikla v roce 2015 v části tropického pavilonu a v rámci České republiky je velice unikátní. Přináší průřez jedovatými hady napříč světadíly, biotopy, velikostmi a barvami a naši chovatelé zde už slaví velké úspěchy. Vlastně 2/3 druhů už rozmnožili, některé z nich opakovaně. U mnoha z nich je to vlastně výsledek mravenčí práce a vlastně měnění podmínek během roku v souladu s tou přírodou. Jsou tam vlastně ve spojení, někdy i přes mobil a přes internet. Konec konců, pojďme se na to podívat, pojďte dál.
1: Nacházíme se v Království jedů, což je expozice, která se vytvářela v roce 2015, začala stavět a máme tady nejzajímavější a nejvýraznější druhy jedovatých hadů. Je tady 13 expozic od nejbizárnějších druhů, jako je typ královská kobra, zmije mančanská nebo třeba křovinář němý, či jako jediný chovatele na světě tady máme zmije pavoučí. Království jedu není jenom o jedovatých hadech, ale máme tady i různé expozice s pralesničkami, což jsou takové drobné jedovaté žáby, nebo tady máme malé expozice s jedovatými strašilkami nebo pavouky. Naše kolekce v Království jedu se skládá z nejzajímavějších a netypicky chovaných druhů jedovatých hadů. Máme tady představitele typu královská kobra, která má třeba takový nej, že je nejdelší jedovatý had na světě. Zároveň tady ale máme třeba křestýšovce mančanského, což je had, který se vyskytuje jenom v pohoří Mang v jižní Číně a je extrémně vzácný v přírodě, ale i v chovech a v zajetích. My tady, jak jsem taky říkal, chováme dva druhy, křovináře němý a křovináře černohlavý. Křovináři němý se vyskytují v Jižní Americe, za to, co křovinář černohlavý se vyskytuje pouze a jenom na poloostrově Osa v Kostarice, v Národním parku Corcovado, kde je extrémně vzácný. Je ho opravdu těžké najít a proto jsme se rozhodli, že ho budeme chovat, protože je o něm málo známo a rádi bychom ho taky do budoucna rozmnožili, což se nám doposud ještě nepodařilo.
0: Dnešní pokračování vám představilo unikátní království jedu, velké i malé, barevné i nenápadné obyvatele, naše chovatelské úspěchy. No a příště zamíříme jinam a je kam, docela jiný svět plzeňské zoo. Nabízí vlastně 1200 různých druhů a 40 velkých expozic, takže na viděnou a naslyšenou někdy příště, někde jinde.

0: Dříve obecná škola, dnes nový úřad městského obvodu Plzeňské čtyřky. V sobotu 23. května se na Doubravce uskutečnilo její slavnostní otevření, které obohatily nejrůznější vystoupení i workshopy.
1: Já mám velkou radost, že se setkáme v podstatě na největších sousedských oslavách naší čtyřky. Zároveň otevíráme a předáváme veřejnosti nový úřad. No a dnešek si užíváme, máme tady dobré jídlo, dobré pití. Máme i nějaké povinnosti, a to je být s panem biskupem u žehnání budovy, protože bychom byli rádi, aby nám požehnal, aby se nám tady všem dařilo. Samozřejmě jsou tady workshopy pro děti, takže děti si tady určitě užijí, můžou razit mince. A je tady jídlo, pití, je tady divadlo, je tady zábava, večer nás čeká koncert, takže já čekám, že to bude skvělý den.
0: Návštěvníci mohli sami nahlédnout přímo do budovy, a to v rámci několika komentovaných prohlídek, o které se postaralo přímo vedení městského obvodu.
2: My dnes vlastně máme jakoby slavnostní předání té budovy veřejnosti, protože je to veřejná budova a právě veřejnosti naši občanů ta budova patří. A proto velmi rádi jsme uspořádali komentované prohlídky, které jsme tedy vyvěsili na plzeňskou vstupenku a byly okamžitě vyprodány. Tak jsme už potom dáváme pořád další a další termíny během měsíce května a června. Zájem je o to obrovský. Já jdu na první tuhletu veřejnou prohlídku dneska ve 3 hodiny. Mám jich asi 8 a moc se na to těším.
0: Rekonstrukce novorenesanční budovy z roku 1902 započala v březnu 2024. Dokončena byla koncem února letošního roku.
3: Nejzajímavější místo nebo bod toho bylo prolnutí tohle historické části s tím moderním. Vlastně ta historická fasáda, která dříve byla jako obvodová, nyní slouží jako vnitřní stěna a je to propojeno právě takým krásným prosvětleným atriem, kde sem jde spoustu denního světla a celé to prostředí je hrozně jako kvalitní.
4: Je to potvrzení toho, že zachraňujeme památky, zachraňujeme budovy, které si to zaslouží. Já bych popřál všem zastupitelům a panu starostovi, aby tady rozhodovali ve prospěch našich plzeňáků, hlavně doubraveckých občanů, a těším se na to, že se tady s ním budou v sobě potkávat.
0: Kdo však slavnostní otevření budovy úřadu nestihl a měl by zájem útroby z rekonstruovaného objektu prozkoumat, může se ještě nyní zdarma zarezervovat na jednu z prohlídek, a to přímo na portálu Plzeňské vstupenky. Z Doubravky pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
5: Po dlouhých letech jednání se plzeňská část Valcha dočká vlastní mateřské školy. Vyroste v Leniáčkové ulici v místě, které je obklopeno novou zástavbou. Na její výstavbě se bude podílet centrální obvod i město Plzeň.
4: Chce se mi říct konečně, protože tady prostě infrastruktura v podobě školky chybí 10 až 12 let, takže my jsme byli rádi, když jsme se s panem starostou mohli dohodnout, že jdeme takzvaně na půl. Já jsem poskytl finanční prostředky to rozpočtu města, bylo to 50 milionů korun. Tady by měly vzniknout 3 třídy. Věřím, že tady děti dojdou dostatečně kvalitní zázemí pro předškolní výchovu, že tady najdou své kamarády a že se tady dílo podaří.
5: Moderní školka nabídne zázemí pro 72 dětí a stane se jednou z nejvýznamnějších investic třetího městského obvodu.
6: Valcha to skutečně potřebuje, nicméně jsou to 3 třídy, ta školka přišla o trošičku později, než přijít měla, takže věřím tomu, že Valšáci se teďka zasnaží trošičku zvýší porodnost, aby příští nebo přes příští rok, až ji budeme otvírat, tak aby skutečně všechny třídy byly plné a tady ten prostor byl opravdu naplněn.